0: opravdu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
1: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
0: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na přípravu před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazeni z týmu Slavie po nesportovním chování v derby se Spartou. Třemi povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechaní gólmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Koubek.
2: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultací přímo s ním, po nějakým společným konsenzu, a tím bych to asi uzavřel.
0: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát, která bude se skládat se 26 hráčů.
3: Zavírky na Pražském okruhu a ve Veselí nad Moravou. Dálnice je teď volné. Na Pražském okruhu je nové omezení směr Ruzině. Za exitem 19 Ořech na kilometru zavřený levý jízdní pruh. Omezení kvůli opravám potrvá do rána. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří jen nárazově. Čekejte hustší provoz. Dálnice teď i jinde bez kolon. Ve Veselí nad Moravou je v noci zavřený průtah městem Masaryk. Třída. Uzavírka kvůli usazení trafostanice v místě stavby se objíždí po ulicích Lány, Rumunská, Národních mučedníků a Stolařská. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noční teploty klesají mezi 10 a 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Čekáme přes den polojasno až jasno, přechodně oblačno na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 a 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Filmový režisér a scenarista Olmo Omerzu sa narodil v slovinskej Ljubljane. Vyštudoval pražskú famu a od roku 2012 nakrútil 5 celovečerných filmov. Patrí k výrazným autorom súčasnej českej kinematografie. Vo svojich filmoch sa opakovane vracia k téme rodiny a vzťahov. A o rodine a krízach jej členov je i jeho najnovší film Nevdečné bytosti, o ktorom bude reč aj v hovoroch. Od mikrofónu hovorov zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
5: Olmo, vítajte v hovoroch.
6: Zdravím, díky za pozvání.
5: Do Prahy ste prišli zo Slovinska. Tu ste začali študovať na FAMU. V češtine, predpokladám.
6: Je to tak.
5: Akou veľkou výzvou bol pre vás na začiatku pobytu v Českej republike jazyk?
6: Docela chodne. Myslím, že to bolo tak, že som sa dozvedel, že ma prijali na FAMU půl roku predtým, než byl zápis. S tým, že ja som dělal príjmačky s překladatelem. S tým, že som slíbil, že sa naučím česky za tých půl roku. Pak před tím zápisem byl i test z češtiny, kterého jsem udělal, ale si pamatuju, že těch půl roku bylo hodně intenzivních, že jsem se ve Slovensku jako prakticky non-stop učil.
5: To znamená, že keď jste sem přišli, tak už jste nebyli úplně jazykovo ztratený a dokázali jste se zorientovat.
6: No bylo to takový, že myslím, že jsme se tady ve Slovensku možná hodně učili gramatiku. A najednou, když jsem přišel, tak vlastně jsem zjistil, že vlastně jako blbě mluvím, nebo že jsem vlastně vůbec nejsem rozmluvený ještě. Ale já jsem nebyl sám v té třídě nebo mezi spolužákama z režie, třeba že jsem měl spolužáčku Korejku, která tehdy taky nebyla moc dobře s tou češtinou. A naštěstí v prváku jsme točili spíš němi etidy, že to nebyly tak zas tak jako dialogové věci. A bylo to takový, moje režírovaný herce bylo takové spíš trošku jako loutkoherectví, že moje slovní zásoba byla jako spíš funguje, nefunguje a kam se mají přesunout. Jako, nebo jsem za nimi tak stál a držel jich za ruku a ukazoval, že mají jinak gestikulovat.
5: Kedy ste mali pocit, že už v češtine dokážete hercovi povedať presne to, čo od neho potrebujete verbálne?
6: A myslím, že to šlo pak hodne rýchle, pretože ja som si trochu vychýbal, co sa kamarádiť ako se Slovincema, nebo že som opravdu vlastne chtiel nejak proniknúť do toho prostredy, do toho jazyka. Si pamatujem nejakých studentov, ktorí prišli ze Slovinska a vyloženie vlastne si tak ako vytvořili takovú tú svoju mikro-ex-balkánskou jako komunitou, že buď tým to hrozně chybělo, nebo se cítili jako hodně cizí mezi Čechama, ale já jsem to třeba nikdy moc neměl. Stejně třeba jsem typ člověka, že nemám moc stesk po domově, což jsem jako si uvědomil teprve, když jsem zjistil, že jsou lidé, kteří ho mají hodně. Že znám lidé, kteří pořád potřebovali cestovat domů, i když to bylo jenom na víkend. Mně to přišlo vždycky trošku jako iracionální, ale nikdy jsem to tak moc neměl. Pro mě je to tím pádem i trochu snadnější, že si můžu představit žít poměrně jako kdekoliv. Takže myslím, že po tom prváku, že už jsem vlastně byl mnohem víc suverénní.
5: Zostaňme ještě chvilku při Slovincoch. O Slovincoch se hovorí, že jsou Čechom nějakým způsobem nejbližšie, v zmysle nejakých povahových črt, čo sa týka tých národov, ktoré boli v bývalej Juhoslávii. Ako ste to vnímali vy?
6: Ja som to takhle nikdy moc nevnímal, pretože mi to neprišlo, že by tí dva národy byli nejak tak podobné medzi sebou, aj kultúrne, aj i nejaké specifičnosti. Vždycky som to malinko víc vnímal se Slovákama, asi i kvôli tomu, že ten jazyk je v skutečnosti podobnejší.
5: Vážne? Takže mi dobre rozumiete?
6: Tak moja manželka je Slovenka, takže mne sa jí hodne do češtiny, sa mi hodne v tých letech, co sme spolu, tak sa mi hodne vlastne ako slovenských výrazu do toho, do svojej češtiny, tak ako v loudi. Všimám si, že to je hodne slov, ktoré sú vlastne ako podobne, nebo skoro stejne ako ve slovinštine, což v češtine zase tak ne. Takže občas si opravdu už jako nadávám sám sobě, že začínám mluvit takovou nějakou paskvíl mezi češtinou a slovenštinou.
5: No a keď jste sem přišli, tak čo vás teda překvapovalo?
6: Nevím, jestli mě něco úplně specificky překvapovalo, protože jsem hodně znal filmu předtím, že jsem byl velký fanoušek a pořád jsem Jana Švankmajera nebo Věry Chytilové, že u nás hodně dobře fungovala cinematéka a tých pár let předtím, než jsem šel studovat, tak bylo hodně retrospektiv České nový vlny nebo Věry Chytilové a Jana Němce. A vždycky mě fascinovalo, jak jsou ty filmy jiné, specifické, jak vlastně se pracuje s humorem, který je jako jiný, než jsem ho znal v jiných filmech. Tak. Pak jsem měl radost, že vlastně jsem mohl studovat u Věry Chytilové a pak u Jana Němce.
5: No, tak to se vám asi splnil sen.
6: Ano, vlastně to byl jeden z důvodů, že když jsem zjišťoval, že bych, jako já jsem věděl, že FAMU je velmi dobrá škola, znal jsem Slovince z jiné generace, kteří tam studovali, tak jsem přibližně věděl, jak funguje ten způsob vyučování. Ale takový vlastně velký důvod byl, že mi přišlo v něčem důležitý třeba studovat u osobnosti, který si jako nesmírně vážím a který přemýšlí filmem. Takže jo, tak to mám vlastně jako radost, že jsem zažil to období.
5: Olmo, pojďme teraz ku vašej filmovej tvorbe. Vy si ku vašim filmom píšete aj scénáre, čiastočně. Keď si ten scénár píšete vy, kde chodíte na nápady? Ako to vôbec vzniká, že máte myšlienku a poviete si, toto by som rozvinul a bude z toho dobrý scenár?
6: Vlastne asi pořád jakoby přemýšlím o různých věcech. To vlastne sa hrozne těžko o tých věcech mluví, pretože pro mňa je to hrozne přirozené, že to je vlastne tak, že něco čtete, pak vlastne co napadne, je to vždycky nejaká reakce, třeba buď na něco, co vás irituje třeba ve společnosti, nebo sú to úplne podvědomné věci, že cítíte, že něco ve vás rezonuje, že něco živé, tajemné a přemýšlíte, proč tam něco je zajímavého. A pak dost dlouho jsou to takový různý fragmentární nápady.

0: No, pak se z toho rodí jako třeba úplně jiný film, ale že zjistím, že nějaké ty stejné motivy, které mě tam fascinovaly, se objevily v jiném příběhu.
1: Vaše filmy sú viac umelecké, viac artové, ako dajme tomu tie komerčné filmy, ktoré sa točia do kinodistribúcie. Aká bola cesta k tomu, že ste sa rozhodli, že budete točiť takéto filmy, že nepôjdete tou cestou, dajme tomu, biznisu?
0: Já bych neřekl a priori, že dělám umělecké filmy. Jo, to já spíš dělám filmy, které vlastně mám rád, jako nebo vlastně v tom smyslu, to jsou filmy, na které se dívám rád. A že třeba jestli, nevím, v 70. letech třeba nenutně by se tak radikálně muselo říkat tomu art house nebo umělecký film. Že film byl možná populárnější obecně, že se točily filmy, které byly o něco náročnější, méně předvídatelný, ale vlastně ta industrie se trochu změnila mezi těch 50 let, nebo kolik to je vlastně třeba těch 70. V tom, že je mnohem víc toho mainstreamu, že náročnější tvorba je víc okrajová, že možná film taky ztratil ten momentum, který ho měl, kde byl vlastně jako společensko hrozně silný, který různý trendy vlastně nastavoval a tak. Takže možná to už není jakoby ten médium, ten hlavní, jako který teď to vytváří. Takže já v podstatě dělám filmy, které mi přijdou nějak, jakože, že jsou nejupřímnější vůči tomu, jak já funguji, jak se já dívám na svět.
1: Teraz ste tu popísali, jak sa mení ten svet v kontexte filmárskom. Ako sa cítite v tomto nastavení, ktoré sa neustále mení? To znamená, že sú tu televízie, ktoré točia svoje projekty, minisérie, hlavne sa točia nejaké detektívky alebo filmy, ktoré majú veľký potenciál pritiahnuť čo najviac divákov.
0: Já myslím, že je období takového hledání jako možnosti, pozornosti, co může překvapit. Myslím, že takové období takového, jak to říct, vždycky asi se hledá nějakým způsobem, se hledají pravidla nebo nějaký jako model, který může přinést nějakou jistotu. Ve smyslu, buď je to žánrová věc, jaký typ filmu, nebo známí herci. Vždycky byla ta tendence jako u filmu, jako by historicky, že co přinese ten úspěch,
1: Aby
0: co
1: to byla
0: přinese ty
1: tutovka.
0: peníze. Ano. Myslím, že toto období je jako nejistý z různých důvodů, i jak jste sama říkala vlastně s tím, že jsou tady hodně jako silní streamery, pak se pořád jako diskutuje o tom, jaká má být role kina jako takového, nebo jestli ty distribuce mají být kratší a má víc se cílit na právě na online. Mám pocit, že ještě nic není úplně ustálené, že ještě neexistuje úplný systém, protože pořád pak něco jako strašně překvapí, že když už máme všichni pocit, že by se měl dělat true crime a pak najednou přijde seriál, který je úplně z jiného prostředí a je mnohem jako populárnější než to. Takže si myslím, že je taková jako dost jako nejistá doba a vlastně jako zajímavá v tom, že není úplně jednoduše určit, co jsou ty trendy. Mám pocit, že vždycky nás něco strašně překvapí, když už máme pocit, že co je ten trend.
1: Ako sa vy v tom cítite?
0: Mně přijde v něčem, jako, že ta doba asi není úplně nejjednodušší pro financování projektu, ale zároveň si myslím, že nabízí hodně možností, že je taková, je důležité být v dialogu s tím, pozorovat vlastně ty věci, jak se mění. Že podle mě je problém, když si dopředu uzavřeme v nějakém jako názoru, který říká, že nevím, všechno je špatný a já chci to dělat pořád stejně, jak jsem to dělal doteď. Jako myslím, že to je ten největší problém, že to jako fungovat nemůže.
1: Hovoríte nezatvárací dvere, čo hovoríte na veľmi raketový nástup umelej inteligencie do rôznych oblastí života, do profesií. Viete si predstaviť, že by ste s tým raz pracovali?
0: Tak za A mám pocit, že ta debata o tom, jestli máme používat nebo máme se tomu jako stránit, tak už je pozdě. Jakože myslím, že všichni používáme umělou inteligenci, buď chceme nebo nechceme. A protože ona je už vlastně jako různé služby, které používáme, doteď jsme je používali normálně, tak vlastně, když se na to podíváme, tak do nich už AI je zakomponována nebo je součástí. Já jsem vlastně jakoby zvědav, co to přinese, protože Já myslím, že to může přinést pro nezávislou produkci, pro filmy, které mají mín

0: peněz by to mohlo přinést jakoby určitý možnosti, jak udělat víc jakoby s budgetama, s kterýma třeba pracujeme. Nemám v tom ještě úplně jasno, protože tak jako nějak jakoby to sleduju, ale vlastně jsem do toho se ještě tak úplně neponořil. A taky teď je taky takové období, si myslím, kde se ty věci hrozně rychle mění, jakože tak sami vidíte to, že nevím, jako rok, dva zpátky film nemohl být nominovaný na Oscara, pokud se najednou zjistilo, nebo že film používal nějak AI, teď se to už úplně změnilo, ale zároveň se pořád jakoby snažíme, nebo se vlastně ta industrie snaží nějak vytvořit v tom pravidla, co dává smysl, co nedává zase smysl a tak. Takže je to takové, na jednu stranu se můžeme děsit, protože to zní hodně dystopické, na druhou stranu je to v spousta věcech může jako nám pomoct a nevím, jako vlastně nejsem v tom ještě tak vzdělaný a nemám takový rozhled, aby mohl dávat nějaké verdikty.
1: Hostem v Hovoroch je filmový režisér Olmo Omerzu.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Poďme teraz k vášmu poslednému filmu Nevděčné bytosti, s ktorým chodíte po festivaloch. Ste toho precestovali hodne, boli ste v Amerike, boli ste tu v Európe s filmom. Tak aké má divácké ohlasy?
0: Ja väčšinou jdu, že si sednu tak v tý druhý půlce do kina, protože tam začíná ten film být víc provokativní. Ja mám z toho vždycky radosť, protože on se ten film pak hejbe v takový jako trošku morální provokace, která zároveň naráží na humor, takže že jsou hodně jako živý reakce v tu chvíli, že se lidé smějou, zároveň je cítit, že se tak jako ušívají u toho. A ty debaty jsou vždycky hodně inspirativní. To, co jsem chtěl zjistit hodně, jestli třeba budou jiní, nevím, v Polsku a v Americe a tak, jestli se někdo víc na to napojí nebo mín, ale zatím mám jako vždycky velmi v podstatě podobně zajímavý ohlasy, řeknu, a podobně zajímavý debaty po filmu. Ale nemůžu říct, vlastně jako nemůžu říct, že by to byl nějaký rozdíl.
1: V tomto poslednom filme jste si dali záležet na tom, aby tam bylo naozaj zaujímavé medzinárodné herecké obsadenie. Hlavnú rolu otca hra írsky herec, matku hra slovenská herečka, máte tam slovinského herca Timona Šturbeja a dvoch mladých českých hercov. Ako sa vám režisérsky pracuje v takomto medzinárodnom obsadení?
0: Tady to hodně hezky fungovalo s tím tématem, že máme vlastně jako rodinu, která jakoby je rozbitá, je po rozvodu, vlastně je rozbitá v jazycích. Mě vždycky jako hodně fascinovaly ty bilingvní rodiny. Málo v filmu se zabývá tím tématem. Jako v něčem je to i mně blízky, jako tím, že bydlím v Česku, pracuji v Čechách a vlastně jako točím v jazyku, který není moje mateřština. Takže mě to téma bylo velmi blízké. Co se týká práce na samotném natáčení na place, tak já jsem hodně zvyklý pracovat s mezinárodním štábem, že všechny ty moje filmy vznikaly v koprodukcích. Často jsem jakoby hodně musím střídat jako různé jazyky a tady byl to jako hodně extrém, protože ještě Timon je Slovinec, pak vlastně přesně tam jako Česko, angličtina, a ještě v Chorvatsku, kde bylo hodně chorvatského štábu, takže občas, když jsem byl hodně unavený, tak se mi Timon vždycky smál, protože jsem třeba na něj mluvil v česky, nebo tak úplně z tak zunavý jsem už nevěděl.
1: Babylon jste
0: jo,
1: zažívali.
0: Jo, trochu, no, trochu. Ale myslím, že mě přijde vždycky super vlastně točit i mít jako mezinárodní štáb a mít možnost vlastně pracovat s lidma, který si hodně vážím a třeba jinak bez koprodukce by těžko mohl vlastně jako s nimi spolupracovat, si to dovolit.
1: Film Nevděčné bytosti rieši niekoľko zápletiek naraz. Jednou z nich je anorexia dospievajúceho dievčaťa, zároveň rozpad rodiny. Čím si vás pritiahla tá anorexia? Ja som si hovorila, že to je v podstate v spoločnosti veľmi bežná téma, bohužiaľ, ale doteraz filmársky nespracovaná a Vy ste sa k tomu postavili čelom a išli ste do tej témy, hoď to teda rozhodne nie je, alebo nesľubuje to nejaký komerčný úspech, nie je to detektívka.
0: Ja som akoby hodne premýšľal vo tom tématu, že ja som ako takový ten první myšlenkový nápad byla taková ta situácia, jak daleko sú rodiče schopné zajít, aby zahranili život svojí dcery. A vlastně jak extrémní můžou být ty různý jejich řešení, jako v ty zoufalé situaci, v které se nachází. A přemýšlel jsem vlastně, co by to všechno, jako co by to mohlo být, čím se jako Klára jako potýká, jako čím se trápí.
1: Klára jako hlavná hrdinka a anorektička.
0: A v podstatě mi přišlo nejsprávnější v něčem, jako to téma poruchy přímo potravy. Ale jsem byl hodně opatrný, protože jako myslím, že velká zodpovědnost je k tomu tématu přistupovat. Trošku jsem se bál toho, že tím, že jsem pro tu perspektivu, z který vyprávím ten příběh, vybral spíš toho tátu nebo ty rodiče, tak jsem se trošku bál, že jestli najdu způsob, jak pochopit, jak se Klára vnitřně cítí, protože tím, že není ona jako, není to její perspektiva, není jako ona hlavní hrdinka, tak je to jako mnohem těžší. Pak když jsem dostal nápad s SMS-kama, který v druhé půlce vlastně začínají hodně fungovat jako takový jako způsob, jak my můžeme nahlížet do její života, do nějaké její vnitřní pravdy, do toho, jak se cítí, tak to mi pak jako utvrdilo, že vlastně je to jako správný.
1: V tomto filme jste se rozhodli pro koniec, který má na jednu stranu nádej pro tu rodinu. Na druhou stranu se tam vyvalí frustrácia najmladšieho člena rodiny. To znamená, že vaše filmy obecne nemajú jednoznačne dobré konce. To sa o tom vôbec nedá hovoriť. Takže ako sa ako scenárista pozeráte na koniec filmu a to, čo vlastne má v tom divákovi zostať? Pretože tie konce sú veľmi dôležité.
0: Ono je vždycky taková rovnováha, hledat tu rovnováhu mezi otevřeným koncem a mezi tu tečkou. Jako ta tečka je vlastně v tom, že myslím, že ten konec musí nést jako ten názor toho režiséra, že on se nesmí schovávat za otevřeným koncem.
1: Olmo, vaše konce má vždycky rozčulia.
0: No, ale,
1: to hovorím ale, jako divák.
0: Ale právě to je asi ten, to je asi ta reakce, kterou chci, jako protože myslím, že když diváka znepokojují, jako aspoň třeba i na konci nebo během filmu, tak to znamená, že nějakým způsobem ho vtáhnu do toho filmu, že vlastně přemýšlí nad tím, že něco tam není tak jako správně, aby mohl od toho odejít. Třeba hodně se bavíme o tom na těch projekcích, ten konec se hodně změňuje, ale je v takovém zvláštním jakoby smyslu, že protože on nemůže být otevřený, protože má dost jasnou tečku, ale zároveň je do té míry otevřený, že jak film skončí, tak se můžou stát tři varianty toho pokračování, co je, třeba nebo možná dvě, nebo čtyři, nebo někdo jakoby myslí víc. Velmi konkrétně v záhy, co se může stát. A diváci jsou tak jako hodně chtějí o tom diskutovat, která z těch verzí jako to bude. Ale právě pro mě všechny ty varianty jsou vlastně stejně špatný pro tu rodinu. A zvlášť pro toho Téa. Jako teď bychom museli všechno vysvětlit, aby jsme mohli být víc konkrétní, ale když o tom diskutuju s diváky a vlastně jsem i teď třeba v Americe, v San Francisco, kde jsem byl na festivalu, tak jsme vlastně jako vyloženě si vyložili jako konkrétně ty tři postupy těch třech různých variant, co se stane. Co to způsobí pro toho, to je ten nejmladší syn, jako všechny ty tři varianty udělají pro něj, si myslím, jako velký trauma v tom jeho dospívaní i varianta, že v podstatě nedostane se k žádný velké katastrofy. A v tom si myslím, že je to jako velmi jako jasný konec. To je pro mě důležité, že vlastně tam jako vyřečený názor, že pro mě je jakoby frustrace, když dívám se na film a ten nějakým způsobem končí, může to být vlastně i hodně jako v tu chvíli vlastně nějak emocionálně silné, ale když vlastně jako pak o tom přemýšlím a vlastně nenajdu úplně to, co vlastně režisér tím chtěl říct, nebo co je ten jako jeho postoj k tomu tématu a že se vlastně jenom schovává za nějakým efektním otevřeným koncem nebo něčím, tak to mě jako třeba frustruje. Ale myslím, že v tom filmu to vyloženě to tak není.
1: Všetky vaše filmy jsou psychologicky velmi silné. máte rád noriť sa do vnútorného sveta svojich postav. Je to ten váš rukopis?
0: Veľmi rád to dělám. Veľmi rád tým ako stiežuji cesty v tom príbiehu. Veľmi rád mám, když vytvořím situácie, kde vlastne nejsou akoby ty správne rozhodnutí, nebo že vlastne sú jenom akoby ty špatne rozhodnutí na stole. A v tu chvíli vlastne ako veľmi rád pozoruju vlastne jenom postavu, jak se vlastne ako trošku trápi v nejakých svých akoby lidských slabostech, ale ke kterým mám akoby naprosto empatii, protože vlastne naprosto chápu jejich v něčem akoby zoufalost.
1: Prečo skôr máte tendenciu zobrazovať postavu, ktorá má pred sebou tri blbé riešenia? Ako by ste dali priestor akejsi nádeji, že dobré riešenie? Myslíte, že to je ako spozorovania nášho sveta, že takto to funguje?
0: Ano, a myslím si, že to tak většinou je v životě, nebo často je to tak v životě. Myslím si, že přesto se mnohem víc ukáže nějaká lidskost.
1: Hostem v hovoroch bol režisér Olmo Omerzu. Olmo, ďakujem vám za váš čas.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Od mikrofónu hovorov sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maximální cena benzínu ode dneška roste, nafta naopak zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak o 12 haléřů zlevní na 42 koruny a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Aleksandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska. Informovala o tom tamní armáda s tím, že stroj na území země pronikl z Běloruska. O průniku bezpilotního letounu informovala i Litva, kde vojenské stíhačky pátraly po dvou dronech. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí až do neděle série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem 6-5. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Kroměřížsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 jsou na přejezdu z D5 z Plzně směr dálnice D1 vlevo na zebře nepřekáží. Na Kroměřížsku silnici 432 z Holešova do Hulína havarovalo osobní auto. Nehoda je u dálnice D49 zavřeného nájezdu. Policie hlásí možný únik pohonných hmot. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejčka zavřený levý pruh. Nové omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů v údolích a při bezvětří až na 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Co domluvil v Číně ruský prezident a před ním i ten americký? Jak naložit s někdejšími Trumpovými spojenci? Proč Babiš kličkuje v otázce zákona o veřejnoprávních médiích? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: Prezident Petr Pavel trvá na své účasti na summitu Severoatlantické aliance, jinak se obrátí na ústavní soud. Uvedl to na bezpečnostní konferenci Globsec během setkání s novináři. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, jak se tento spor vyvíjí? Nastal tam během poslední doby nějaký posun?
6: Úplně zásadní posun nenastal. Ta situace je zablokovaná v tom slova smyslu, že prezident opakovaně tvrdí, že se chce zúčastnit summitu NATO v Turecku a vláda se zatím jednoznačně nevyjádřila. Ministr zahraničí tvrdí, že nevidí důvod pro to, aby prezident se summitu zúčastnil a premiér v tom tak trochu kličkuje a bruslí a on opakuje, že definitivní jasno bude na začátku června, kdy bude zasedání vlády a kdy se bude rozhodovat o tom, kdo povede delegaci českou na ten summit. Důležité bude také to, jakým mandátem bude ten, kdo povede tu delegaci, vybaven, protože samozřejmě se tam budou řešit různé věci, nejenom to, zda Česká republika plní své závazky vůči Severoatlantické alianci, což se nyní opakovaně ukazuje, že de facto neplní, ale určitě se tam bude také hovořit o bezpečnosti nejenom v Evropě, o budoucnosti NATO, o roli třeba Spojených států a tak dále. Takže jediný posun v tuto chvíli je v tom, že premiér veřejně prohlásil, že ministr obrany právě připravuje různé podklady a věci týkající se právě toho mandátu té delegace a podle toho se bude rozhodovat o jejím složení a prezident tedy tvrdí, že pokud by vláda rozhodla o tom, že na summit na to nepojede, tak se obrátí na ústavní soud. Na první pohled se to může jevit jako věc zbytečná, protože je velmi málo pravděpodobné, že by ústavní soud tak rychle rozhodl o tom výsledku sporu, zda tedy má vláda právo zamezit účasti prezidenta na summitu NATO, ale jde o daleko víc. Podle mého názoru jde o to, že prezident republiky zastupuje stát navenek a že vláda mu chce nebo možná chce, protože to ještě není rozhodnuto, bránit v tom, aby se účastnil důležitých akcí, protože nejde pouze o summit NATO, ale bude se také na podzim konat valné shromáždění OSN a tam rovněž prezident má zájem vést delegaci České republiky a ministr zahraničí rovněž se nevyjádřil zatím nějak vstřícně. Úřad vlády na to nereagoval na dotazy, zda tedy prezident povede tu delegaci a tak dále. Takže teoreticky by to mohlo dospět do bodu, kdyby se prezident nebránil, že by byl v uvozovkách řečeno v domácím vězení a nemohl by naplňovat tu svoji roli reprezentanta České republiky. To, že by měl reprezentovat Českou republiku, vyplývá z ústavy a znamená to, že by tam neměl prezentovat své osobní názory, ale měl by jednat v rámci toho mandátu, protože každá delegace, která se zúčastní takto významných akcí, je vybavena určitým mandátem, který schvaluje vláda a v rámci těch mantinelů by se měl pohybovat. Byť například v minulosti jsme byli svědky toho, že některé výroky tehdejšího prezidenta Miloše Zemana na summitu NATO byly v rozporu se zahraniční politikou České republiky. Přidělávalo to práci vládě i diplomatům, aby vysvětlovali postoj České republiky, ale zároveň to neznamenalo, že by vláda bránila Miloši Zemanovi, že pokud chtěl, tak na summit NATO jel. Takže v tomto případě uvidíme, jak to dopadne. Třeba dojde ke kompromisu, že si své role rozdělí prezident s premiérem.
5: A jak dnes fungují vztahy mezi prezidentem a vládou?
6: Na první pohled by se mohlo zdát, že nefungují dobře právě z důvodu těch nekonečných dohadů o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO, ale když se podíváme na další věci, tak se dá říci, že například prezident s premiérem se snaží vůči sobě chovat profesionálně, byť ne vždy se jim to daří, viz ta určitá roztržka kolem společného setkání, kam dorazil Andrej Babiš se zpožděním a byl za to pokárán prezidentem republiky, ale v těch konkrétních krocích, kdy je nutná součinnost vlády s prezidentem, tak zatím se ukazuje, že nebývá narušena a že spolu jednají jako profesionálové.
5: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: Rusko a Čína podepsali více než 40 smluv, včetně dohody o posílení jejich partnerství, strategické spolupráce a prohloubení sousedských vztahů. Podle Putinova poradce Jurije Ušakova jde o velmi komplexní politický dokument, nastěňující hlavní směry bilaterálních vztahů mezi Ruskem a Čínou i společnou vizi obou zemí ohledně mezinárodní agendy. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
7: Ruský prezident sebou do Pekingu přivezl 5 vicepremiérů, 8 ministrů i šéfku státní banky Elvíru Najbulinovou, což jen zdůrazňuje hlavně ekonomický ráz této cesty. A jde tu opravdu o hodně. Podepsáno bylo nakonec přes 40 různých úmluv, což je zejména pro Rusko velmi podstatné. To pro Rusy nejdůležitější se ovšem i nadále pohybuje v rovině nezávazných memorand. Sem patří hlavně už po léta plánovaný plynovod Síla Sibiře 2, který by Rusku do značné míry nahradil výpadek evropských a jiných trhů, jež se Putinovi uzavřeli po propuknutí války na Ukrajině. Potrubí vedoucí z pobřeží severního ledového oceánu, konkrétně z poloostrova Jamal napříč přes celé Rusko a pak i Mongolsko do severní Číny, by mělo být dlouhé 2600 kilometrů. Zatím ale stále má jen podobu projektu. A proč? Protože obě strany se doposud nedokázaly dohodnout ani na ceně dopravované suroviny, ani na tom, kdo plynovod vlastně postaví. Zcela konkrétní jsou na druhé straně dodávky čínských motorů pro ruské drony bojující na Ukrajině a dodávané přes prostřednické země. O těch se ale veřejně pokud možno nemluví. Oficiálně byla tato Putinova cesta do Číny přiřazena ke čtvrtstoletému výročí uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci. Pravdou je, že Putinova éra, na jejímž počátku zmíněná smlouva stojí, je patrně dobou nejlepších a nejužších vztahů mezi oběma mocnostmi. Jednou opravdu mocnou a druhou podstatně méně mocnou. Od sovětsko-čínské roztržky z přelomu 50. a 60. let minulého století. Nápadné ale je, že přišla pouhé 4 dny po návštěvě Donalda Trumpa. Dnešní rusko-čínské kontakty jsou ovšem dány především pragmatickou potřebou vzorovat ještě silnějšímu hráči a přinejmenším sokovi na globální scéně, Spojeným státům. Jak ale zdůrazňují současní ruští sinologové, tato sounáležitost, často označovaná výrazy ze slovníku dob hlubokého komunismu v obou zemích, tedy věčná, neotřesitelná a nerozborná, je ve skutečnosti hodně formální. Na rozdíl od pekingských státních médií, orientovaných na zahraničí, domácí čínsky psané weby o Rusku mnohem častěji mluví jako o partnerovi, jehož význam pro Čínu klesá a nadále klesat bude.
5: Dodává Libor Dvořák. Ruský prezident není jediný, kdo v posledních dnech navštívil čínského kolegu v jeho hlavním městě. Krátce před Vladimírem Putinem dorazil do Pekingu Donald Trump, kde také jednal se Si Jinpingem. Některá témata byla oběma schůzkám společná. pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Do světa se během krátkého času rozletly dvě podobné fotografie. Čínského prezidenta Xi Jinpinga s americkým a poté i ruským prezidentem. Trump měl výhodu, že vedle svého kolegy nevypadal tak malý, ale dojem, že si přijeli do Pekingu postěžovat nebo o něco žádat, mohl mít divák v obou případech. Čína není zapojena do žádné přímé války a má v rukou karty, které by se jejím protějškům hodily. Jak Rusko, tak Amerika by totiž své konflikty potřebovali ukončit a Peking by jim v tom mohl pomoci. Čína je spojencem spíše pragmatickým jak Ruska, tak Iránu. Od obou odebírá ropu, poskytuje jim některé technologie a diplomatické krytí. Čína je v jistém ohledu v pohodlném postavení. Těží jak z pokračování zmíněných válek, tedy vyčerpávání svých protějšků v lize supervelmocí, tak i z jejich ukončení, například zleděním ropy, kterou Peking dováží právě z Ruska i Iránu. Čína má vliv na Irán a tedy i na případné tamní rozhodnutí přijmout alespoň některé z amerických podmínek, například omezení jaderného programu a vyvezení obohaceného uranu. Ukončení vývoje balistických střel a podpora regionálních spojenců, jako je Hizballah, už možná pro Washington nejsou tak důležité. Jenže i Čína potřebuje, aby se obnovily dodávky iránské ropy a provoz Hormuzu se pokud možno vrátil do předválečné podoby. Má sice ještě velké zásoby, ale i ty letos dojdou a růst cen fosilních paliv se už promítá do hospodaření čínských výrobců. Čína sice stále vykazuje silný hospodářský růst, ale ten je velmi křehký a závisí na něm domácí politická stabilita. Zatím nevíme, jak šikovně Trump v Číně uplatnil své karty. Ekonomika byla ale důležitou položkou pro obě strany. Peking nakonec slíbil, že odebere nejméně 200 dopravních Boeingů a také více otevře svůj trh pro americké zboží, jako je hovězí a soja. Tyto produkty vyrábějí Trumpovi voliči. Trump zase připustil mírnější omezování exportu špičkových amerických procesorů a místo Melanie sebou tentokrát přivezl šéfy velkých technologických firem. Číňané zase připustili export svých vzácných zemin, na kterých závisí výroba špičkové elektroniky i baterií. Také se zdá, že vzájemné celní války jsou nadlouho, ne-li natrvalo u ledu. Jenže kromě Ruska, Iránu a obchodu to bylo ještě jedno téma, a to budoucnost Tchaj-wanu. Číně nestačí, že USA neuznávají tamní nezávislost, ale chtějí omezení exportu amerických zbraní, zejména těch, které by stížily případnou čínskou invazi. Trump se v této věci chová nevypočitatelně. Na jednu stranu ostrovu koncem roku slíbil dohodu o dodávkách zbraní za 11 miliard dolarů. Ale také dosti oslabil slovník ohledně případných amerických závazků vůči Tchaj-wanu. Něco takového bylo určitě na Xiově seznamu a v Tajpeji prý sledovali Trumpův pobyt v Pekingu velmi znepokojeně. Čína se tady stala místem, kam ostatní supervelmoci jezdí žádat o podporu, i když rivalita trvá. A je také patrné, že si v Pekingu užívají toho, jak je jejich země najednou ve velké části světa vnímaná, na rozdíl od Ameriky, jako stabilní a stabilizační síla, diktatura, nediktatura. Řečeno Trumpovým slovníkem, Číňané mají v ruce slušné karty, alespoň zatím.
5: To byl Jan Fingerland. Pro zbývající mandát prezidenta Donalda Trumpa a pro další vývoj ve Spojených státech budou klíčové listopadové volby do kongresu. Trump je aktuálně velmi neoblíbený a spousta jeho bývalých voličů ho podporovat už nechce. Na svou stranu je mohou zkusit získat opoziční demokraté. Do jaké míry je to reálné, nad tím se zamýšlí Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
9: Ještě při minulých prezidentských volbách v USA měl Donald Trump stěží nějakého loajálnějšího spojence než georgijskou republikánskou kongresmenku Marjorie Taylor Greenovou, zvanou MTG. Za uplynulý rok a půl se ale jejich vztah zcela rozpadl. Na jejich hádce se dají dobře ilustrovat štěpící se linie Trumpova hnutí Make America Great Again, neboli MAGA. Praskliny ve vztahu mezi MTG a Trumpem se začaly objevovat už před jeho druhou inaugurací. Trump zmírnil svou migrační rétoriku a pod vlivem svých bohatých donorů ze širšího Silicon Valley dal najevo, že je ochotný zachovat specifický typ víz H1B, který je hojně využíván v technologickém sektoru. To se lidem jako MTG nelíbilo. V průběhu loňského roku se pak průrva rozšiřovala. Přibyly další ohniska sváru. Jednak v čele s cukáním Trumpovy administrativy ve věci slibovaného vydávání dokumentů týkajících se zločinů, kompliců a smrti finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Jednak ale také spojenectví Spojených států a Izraele. Ještě na začátku loňského listopadu říkala MTG veřejně, že Trumpa miluje. Na konci téhož měsíce už oznámila, že kvůli hádkám s prezidentem odejde k začátku následujícího roku ze sněmovny reprezentantů v půlce svého mandátu. Následovaly nadávky ze strany Trumpa, který političku začal označovat za zrádkyni a volně přeloženo za sraba. MTG začala pálit zpátky. Na začátku letošního roku řekla, že MAGA byla lež. Po začátku války s Íránem začala volat po odstavení Trumpa z funkce pomocí 25. dodatku americké ústavy. Na začátku května vyloženě řekla, že MAGA je mrtvé. Tento rozkol spustil bouřlivé debaty na americké levici. Měla by najednou považovat MTG za spojenkyni, teď když jsou ve věci Epstein Files, Iránu a Izraele ve větší shodě? Podle některých komentátorů je odpověď opatrné ano, podle jiných prominentních příslušníků americké levice nikoliv. Nejviditelnější kritiku MTG poskytla její bývalá kolegyně, demokratická kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortezová, známá též pod třípísmenou zkratkou AOC. Osobně nedůvěřuji někomu, jako je MTG, která se prokazatelně vyznačuje fanatismem a antisemitismem, pokud jde o to, co je dobré pro obyvatele Gazy a Izraelce, řekla AOC v Chicagu. Nemyslím si, že by v tomto případě bylo pro naše hnutí prospěšné spojovat levici s bílými nacionalisty, dodala. Podle odmítačů MTG na americké levici georgijská politička rozhodně neprošla dostatečnou sebereflexí. Byť loni v některých rozhovorech zmiňovala, že lituje svého někdejšího podílu na vyhrocování politické debaty. Podle opatrných vítačů je třeba ocenit, že byla ochotná obětovat svou politickou kariéru kvůli principiálním rozporům s Trumpem.
5: Tolik Matěj Schneider.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jedním z nejspornějších zákonů, který chce prosadit současná vláda, je ten o veřejnoprávních médiích. Návrh předložený ministrem kultury je hodnocen ze všech stran velmi negativně, ke kritikům se dokonce přidal i premiér Andrej Babiš. V jeho případě ale může jít o manévr, jak si zjednat pořádek ve vládě. Soudí politolog a publicista Jiří Pehe, který působí jako poradce prezidenta republiky.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že bude chtít, aby se ministr kultury za stranu motoristé sobě Otto Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám k návrhu mediálního zákona, který by měl zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a zavést financování těchto médií ze státního rozpočtu. Klempíř krátce předtím přitom prohlásil, že zákon prosadí tak říkajíc za každou cenu a že změna bude obrovsky rychlá. Zákon prý začne platit od 1. ledna 2027. Podle Babiše ale příprava zákona nevypadá dobře. Z 30 státních institucí, které se ke Klempířovu návrhu nakonec vyjádřili, se uplatnění připomínek zdrželo jen Ministerstvo životního prostředí. 6 připomínkových míst přišlo s doporučeními a 23 úřadů předložilo zásadní výtky a návrhy změn. Babiš prý bude nejen chtít, aby se Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám, ale chce také pozvat generální ředitele České televize a Českého rozhlasu, aby s nimi o návrhu diskutoval. Teprve pak bude zákon řešit celá koalice. A pokud zákon následně odsouhlasí vláda, bude se o návrhu dál diskutovat v poslanecké sněmovně. Pozoruhodné je, že Babiš se o četných kritických připomínkách k návrhu zákona dozvěděl, jak tvrdí, z pořadu České televize Newsroom 24. Tedy té instituce, kterou často kritizuje a které se připravovaný zákon týká. Návrh zákona připravený Klempířem předtím vůbec neviděl. Zejména ho prý znepokojilo, že mezi připomínkami jsou i takové, které upozorňují, že zákon v současné podobě není kompatibilní se směrnicemi Evropské unie. Návrh zákona se podle Babiše tudíž bude muset asi celý přepracovat tak, aby byl v souladu se směrnicemi Evropské unie, našimi zákony a ústavou. Nabízí se znepokojivá otázka, zda premiér nechává svoje koaliční partnery neodpovědně legislativně kutit bez toho, že by se o připravované návrhy zákonu zajímal. Zejména pak návrhy zákonu, které mohou mít zásadní dopad na dění v zemi i mezinárodní pověst České republiky. Babišovy výhrady k připravovanému zákonu jsou fackou motoristům sobě, jejichž ministr byl přípravou zákona pověřen. Babiš nám vlastně mezi řádky sdělil, že Klempíř je nekompetentní a že jeho silácké řeči o tom, jak zákon prosadí rychle silou, nic neznamenají. Je možné, že Babišovo vyjádření k připravovanému zákonu je do jisté míry snahou udělat si ve vládě pořádek. Komentátoři poslední době upozorňovali, že strana motoristé sobě a hnutí Svoboda a přímá demokracie mají nepřiměřeně velký vliv na fungování vlády, přičemž svým jednáním generují problémy, které jsou pro Babiše těžko řešitelné. Jako příklad lze uvést střet ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě s prezidentem o jeho účast na summitu Severoatlantické aliance, či politickou hysterii, kterou rozpoutalo hnutí SPD okolo srazu sudeckých Němců v Brně. V obou případech jsou premiér i jeho hnutí ANO nakonec spíše jen ve vleku svých menších koaličních partnerů. To, že se Babiš možná snaží umenšit nepřiměřený vliv menších koaličních partnerů na chod vlády, naznačuje i rozhodnutí vlády o tom, kdo má být novým náčelníkem generálního štábu. Pod Babišovým vedením vláda ignorovala názor ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny, který prosazoval jiného kandidáta. Není možná náhoda, že se Babiš k mediálnímu zákonu kriticky vyjádřil po sérii demonstrací. Uvědomil si nejspíš, že nekvalitní zákon prosazený silou může představovat vážný problém doma i v Evropské unii. Premiér sice dál tvrdí, že změnu financování veřejnoprávních médií vláda prosadí, protože je to součást koaliční dohody, ale zjevně hraje o čas a chce uklidnit občanskou společnost. Jisté je, že pokud by vláda skutečně chtěla změnu financování veřejnoprávních médií prosadit, je téměř nemožné vyhovět požadavkům relevantní směrnice Evropské unie. Ta požaduje, aby financování veřejnoprávních médií bylo stabilní a předvídatelné, což by bylo těžké zaručit, kdyby zákon, který by mimo jiné vyústil do škrtů v rozpočtech České televize a Českého rozhlasu, začal platit už od 1. ledna 2027, jak plánuje Klempíř.
5: Vysvětluje Jiří Pehe. Premiér Andrej Babiš se snaží zanechat v mnoha institucích tohoto státu svou stopu. Kde to nejde, protože nemá na danou oblast vliv díky ministrům svého hnutí, tam se to supluje jmenováním vládních zmocněnců. Ti mu zároveň zajišťují kontrolu nad danou oblastí, konstatuje redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
11: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová neměla s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou dobré vztahy. Vlastně byly příšerné. Hrály v tom roli osobní animozita a ambice. Nikoliv názor na potřeby vojáků a obrany schopnost země. V tom rozpory neměly. V příštích letech může dojít i na ně. Dlouho se spekulovalo, kdo Řehku, jemuž čtyřletý mandát vyprší v srpnu, nahradí. Bylo zřejmé, že v tom bude mít rozhodující slovo premiér Andrej Babiš, který chce mít v armádě klid, že za kabinet navrhne někoho, s nímž bude na stejné vlně. Řehku nesnášel, protože neustále nabádal, aby stát vynakládal víc peněz na zbrojení, rekrutaci, pomoc Ukrajině. Líčil černé scénáře a zdůrazňoval, že musíme být připraveni na válku. Babiš ukázal na generála Miroslava Hlaváče, prvního Řehkova zástupce. Právě tímto jeho zařazením a třemi hvězdičkami zdůvodnil svoji volbu. Bylo by to vcelku nezajímavé sdělení, kdyby ministr obrany Jaromír Zuna na vládě jako jediný nehlasoval proti Hlaváčovi. Prý si dovedl představit vhodnějšího kandidáta. Pravděpodobně zatím nejsou pochybnosti o Hlaváčových schopnostech, zkušenostech a kompetenci, nýbrž Zunova zhrzenost. Nejdříve mu Andrej Babiš nasadil do kurníku lišku v podobě Jakuba Landovského, který bude mít jako vládní zmocněnec na starost vztahy s NATO a plnění aliančních závazků, tedy zásadní strategickou věc. Vnímá-li to Zuna jako stínohru, pochopil to správně. Ministerský předseda potřebuje mít v resortu svého člověka a vědět do detailu, co se v něm děje. A stejný záměr má s Hlaváčem. Prezident Petr Pavel, který podle ústavy náčelníka generálního štábu jmenuje, proti němu nic nenamítá a jeho výběr pochválila i Jana Černochová. Bude to ovšem Babišův muž. Lídr hnutí ANO podobně postupuje také v dalších resortech. Když říká, že místa zmocněnců pro implementaci stavebního zákona, pro digitalizaci, umělou inteligenci nebo transformaci páteřní sítě pražských nemocnic nejsou žádné trafiky, má pravdu. Pro Babiše jsou to klíčové osobnosti, které budou bdít nad realizací jeho priorit. Jak vidno, v zemědělství a dopravě žádné prodloužené ruce nepotřebuje. Zároveň to neznamená, že by se šéfové zdravotnictví či vnitra Adam Vojtěch a Lubomír Metnar měli třást o svoje křesla. Jsou to politici pro rutinní agendy, ale na lahůdkové záležitosti si Babiš vybral experty, s nimiž bude těsně spolupracovat. Asi je chyba, že nejmenoval zmocněnce pro veřejnoprávní média. Kdyby to udělal, nemusel by dnes čelit posměchu kvůli legislativnímu paskvilu, který předložil ministr Otto Klempíř. Neboli Andrej Babiš má nyní dva motoristické problémy. Klempíře na kultuře a zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ty lidé řeší především. Tak, aby se jim nestalo, že je brzy předseda vlády vyřeší.
5: Vysvětluje Kateřina Perknerová. A v této chvíli jsme se dostali do finále dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučil.
12: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
2: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Brně začal festival, jehož součástí je sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. První pětní akci doprovázely protesty. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Čeští tenisté znají soupeře pro první kolo Roland Garros. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Brně včera v podvečerní vzpomínkou na oběti holokaustu začal festival Meeting Brno. Pěti se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je totiž součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pětu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci. Protesty jsou naplánované i na dnešek a zítřek. Na všechno budou dohlížet posílené hlídky policie. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
13: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo už přes 130 lidí. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
14: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
3: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Čeští tenisté znají svůj program pro první kolo Roland Garros. Šampionka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková rozehraje pařížský Grand Slam proti Američance Batistové. Jak určil los?
15: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty, nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak skompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Češek je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 8, muži jsou ve 4. Další ještě čeká kvalifikace.
4: Možné nebezpečí na D8 u Prackovic a nehoda na Kroměřížsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín hlásil náš zpravodaj zvěř u vozovky. Zhruba 55. kilometr před tunely u Prackovic.
16: Srnka, pohybuje se v koridoru přímo za svodidlem u vozovky a nemůže se dostat ven. 55. kilometr D8 směr Německo.
4: Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na pražském okruhu směr dálnice D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 na přejezdu z dálnice D5 z Plzně vlevo mimo jízdní pruh. A na Kroměřížsku i teď opatrněji na silnici 432 z Holešova do Hulína. U dálnice D49 zavřeného nájezdu havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění, možný je únik pohonných hmot. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Pod nepřátelskou palbou odtáhla z bojiště u Sokolova množství zraněných československých vojáků, prošla s naší vojenskou jednotkou celou východní frontou až do vlasti a po roce 1948 pomáhala budovat vojenskou zdravotní službu v Izraeli. Malvína Fantová, žena, jejíž hrdinství prý možná inspirovalo i tvůrce filmu Sokolovo. Její příběh připomene ve speciálu portrétu věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A dobrý poslech přeje také David Hertl.
2: Ženy na frontě.
17: Já jsem tady před chvilkou řekl, že Malvína Fantová po druhé světové válce odešla z Československa do Izraele. Napadá mě, byl tohle vůbec častý případ československých vojáků a vojákyň? Sledoval to někdo? Dělal si někdo nějakou statistiku? Známe nějaká přesnější čísla nebo vůbec ne?
18: Byly určitě takové případy. Bylo tomu hlavně samozřejmě u vojáků židovské národnosti, kteří se nadchli pro vytváření židovského státu a chtěli Izraeli za každou cenu pomoci přežít, protože víme, že v prvních letech Izrael doslova bojoval o přežití, takže někteří vojáci, kteří měli že válečné zkušenosti, tak chtěli za každou cenu tomu Izraeli pomoci.
17: Říká Alena Flimelová, se kterou si teď povíme o Malvíně Friedmanové víc. 1. března 1917 se narodila v Cejkově nedaleko Trebišova. Je to tedy žena židovského původu ze Slovenska?
18: Ano, je to tak. Malvína Friedmanová pocházela z židovské rodiny. Potom absolvovala ještě před válkou zdravotní kurzy u Červeného kříže a působila jako zdravotní sestra na Podkarpatské Rusy, konkrétně v nemocnici v Berehově.
17: Březen 1939, rozpadají se i ty zbytky Československa. Jak na to reaguje?
18: Malvína Friedmanová na nic nečekala. Ona byla velice prozíravá, tušila, že co by židovku by ji doma nic dobrého nečekalo. A z toho důvodu se tedy rozhodla odejít do Polska. Takže tedy se sebrala a odešla do Polska. No a když bylo tedy Polsko rozbito v září 1939, tak se Malvína Friedmanová ještě spolu s několika dalšími vojáky rozhodla stáhnout dále na východ. Tedy na území Sovětského svazu. Dostala se do města Rovno a zde se měla provdat za jistého rodu Armějce, aby tak byl její pobyt v Sovětském svazu nějakým způsobem legalizován. Jednalo se opravdu o čistě formální záležitost a díky tomu se Malvína Friedmanová vyhnula pozdější persekuci. No a protože to byla zdravotní sestra, což je pozice, která je platná úplně všude ve všech státech, v míru či ve válce, tak velice snadno našla uplatnění, pracovala jako zdravotní sestra ve Stalingradské oblasti. Údajně měla, podle svých slov, po vypuknutí války v roce 1941 působit v některých vojenských lazaretech, ale toto se přiznám, že nemám ověřeno.
17: Mě zaujalo už to, jak jste říkala, že tedy utekla do Polska, v Polsku věděla, co se děje, provdala se za sovětského vojáka. Myslím, že to slovo prozíravost je tady úplně na místě. Měla tak dobrý odhad na všechny ty situace?
18: Těžko říci. Mně to říkalo i spousta dalších jiných veteránů židovské národnosti, že zkrátka měli nějaké tušení, že by se mohlo stát něco špatného. Když jsem ku příkladu mluvila s doktorem Gustavem Singrem, který také bojoval u Sokolova, tak ten mi říkal, že odešel s manželkou mimo jiné i proto, že nebylo jeho příteli umožněno odpromovat, protože byl židovské národnosti. Takže Gustav Singer si uvědomil s manželkou, že ta situace pro Židy není dobrá, bude ještě horší a horší, takže tady odešel za hranice.
17: Když vzniká Československá vojenská jednotka, tak Malvína Friedmanová se do ní hlásí. U odvodu, a to je důležitá věc, uvede maďarskou národnost. Stýděla se za tu židovskou?
18: Těžko říci, protože ono u těch vojáků židovské národnosti, nebo tedy kteří měli nějaký vztah k židovství, ať už co se týče náboženství, nebo co se týče původu, tak oni velice často udávali buď národnost německou, nebo maďarskou. Zřejmě se to odvíjelo od mateřské řeči. Ale zase musíme říci, že tu národnost v průběhu války také často měnili. Takže zatímco Malvína Friedmanová nastoupila do Československé jednotky s maďarskou národností, tak potom už válku končila v roce 1945 s národností českou.
17: A když jsme u té židovské národnosti, tak lidé této národnosti v době, kdy vzniká ta naše vojenská jednotka, to prostě byla, řekněme, skupina úplně sama pro sebe. Velmi důležitá a velmi zajímavá.
18: Je to tak. Oni židovští vojáci, ať už muži či ženy, opravdu tvořili takový velice zvláštní celek, který si samozřejmě snažil držet své vlastní rity. Měli dokonce rabína, který je tam oddával. Jo? Sice ten sňatek nebyl potom platný, de jure, musela ten sňatek potom ještě posvětit nějaká odpovědná osoba, ale ukazuje to na to, že to byla opravdu zvláštní komunita, která se uvnitř řídila nějakými svými vnitřními pravidly.
17: Ostatně na začátku, když se ta jednotka formovala, tak Židé tvořili až 60% všech členů. Kdy se to začalo postupně nějak tenhle poměr měnit, upravovat?
18: Ano, opravdu až do prosince 1942 tvořili Židé 60% početního stavu československého polního praporu. No a potom začali postupně přicházet ve větší míře Rusíni, kteří byli propouštěni z gulagů. Takže tím se začal vlastně ten poměr úplně měnit. Takže zatímco u Sokolova, tady v té praporní fázi, byl charakter té jednotky víceméně židovský, protože opravdu tvořili nadpoloviční většinu, tak potom s příchodem těch Rusínů se ten poměr trochu proměnil a v bojích u Kyjeva zase byl ten charakter té československé brigády čistě rusínský. A když se na jaře 1944 československá jednotka přesunula na území Volyně, tak vstoupilo do jednotek více než 10 tisíc volyňských Čechů. No a ti potom ten národnostní charakter československých vojenských jednotek zcela proměnili. A to tak, že od té doby už byl československý armádní sbor čistě český.
17: O Malvině Friedmanové se někdy mluví jako o první ženě v naší vojenské jednotce. Co je na tom pravdy?
18: Ona byla první a nebyla. Je to trošinku samozřejmě zavádějící, takže pokud chcete, tak si to můžeme trošku uvést na pravou míru. Malvina Friedmanová byla opravdu první žena, která se v Buzuluku do československé jednotky hlásila. Ona přijela opravdu záhy poté, co se v Sovětském svazu objevila v různých médiích výzva k československým občanům, aby vstoupili do československé jednotky, aby přijeli do Buzuluku. Nicméně, když chtěla předstoupit před odvodní komisi, taky prý velitel, tehdy podplukovník Ludvík Svoboda, sdělil, že se to žen netýká, že zkrátka podle předmichovských braných zákonů,

0: tak se zjistilo, že jsou velice často nemocní. Oni trpěli tyfem a opravdu na jaře 1942 mezi těmi československými vojáky vypukla tyfová epidemie a bylo potřeba to nějakým způsobem řešit. Tak Ludvík Svoboda požádal právě Malvínu Friedmanovou, která byla navíc zdravotnicí, aby zašla do Buzulucké vojenské nemocnice a aby poprosila velitele, aby pro československé nemocné vojáky vyčlenil dva pokoje, aby se o ně mohli postarat.
1: Jak to proběhlo, o tom už více ze vzpomínek Štěpánky Sochorové právě na tu nemocnici v Buzuluku, kde společně s Malvínou Friedmanovou zakládali to československé oddělení.
2: Chodili jsme do nemocnice, která byla daleko za Buzulukem. My tam měli své československé oddělení. Museli jsme dělat prakticky všechno, i uklízet nebo drhnout podlahu. Tenkrát řádila u jednotky epidemie tyfu a úplavice, lůžka ani nestačila. Úzkostlivě se dbalo na hygienu. Když jsme přišli, museli jsme se v kabině převléknout do bílého a ruce jsme si natírali lizolem. Celý den jsme se nezastavili.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužům. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Takže místo pomocnice kuchaře se z ní stala žena, která zakládala to československé zdravotní oddělení, ale malinko jsme utekli z toho jejího prvenství v armádě. Jak to tedy bylo?
0: Tak se k tomu samozřejmě okamžitě vrátíme. Nakonec 11. února 1942 Malvína Friedmanová a ještě 6 dalších žen předstoupili konečně před odvodní komisi a byly opravdu odvedeny. Byl to opravdu přelomový moment v dějinách moderní československé armády, protože tak vlastně poprvé pronikly oficiálně do armádních struktur ženy. Ono se někdy uvádí, že byla Malvína Friedmanová první, jak jste tu již naznačil. Ona byla opravdu první v Buzuluku, ale kdybychom si porovnali kmenová čísla, tak podle těch předělených kmenových čísel byla až několikáta v pořadí. Tou první odvedenou, oficiálně odvedenou ženou byla lékařka Gertruda Englová.
1: Tak dobrá, nebyla tedy úplně první, ale účastnila se historicky vůbec prvního československého kurzu pro sanitářky, sběračky raněných. Jak dlouho takový kurz vůbec probíhal? Zda jak dlouho se ty ženy naučily tuhle práci?
0: No, bylo to opravdu velmi zrychlený kurz první pomoci, protože ten kurz trval necelé 3 týdny a ženy vlastně musely obsáhnout základy poskytování první pomoci. V zásadě. Šlo opravdu o to, aby se naučili toho raněného uklidnit, aby převázali a aby ho potom odtransportovali dále na nějaké vzdálenější obvaziště, na nějakou vzdálenější zdravotnickou etapu, kde se mu dostane už potom důkladnější péče.
1: Pro Malvínu Friedmanovou to byl opět důležitý okamžik, protože ona byla po tomhle kurzu povýšena. Ukázalo se, že je nějak nadprůměrně schopná?
0: Je to tak. Malvína Friedmanová ten kurz ukončila jako jedna z nejlepších. Jistě k tomu přispěl i fakt, že už sama zdravotnickou práci vykonávala v předválečné době, že pracovala v té nemocnici v Berehově, jak víme z archivních dokumentů. A protože se opravdu velice osvědčila, v tom kurzu prokázala, že je velice nadaná a velice šikovná, tak potom doktor Líbal, který ten kurz vedl, navrhl, aby těch několik nejšikovnějších žen, které ten kurz absolvovaly, aby bylo povýšeno. Takže to je vlastně další významný mezník 25. červen 1942, kdy byl podán návrh na povýšení několika žen do poddůstojnických hodností.
1: Což byla tehdy také naprosto unikátní záležitost, byly první poddůstojnice.
0: Je to tak a nutno říci, že ono to vlastně bylo nevyhnutelné, protože přeci jenom získali určitou odbornost, specializaci, kterou si nadále prohlubovali. A ty hierarchy nemohly zůstat pouze jako vojni. Zkrátka to nebylo možné.
1: A když teďko skočíme na konec války, měli bychom asi zmínit to, že přestože ty ženy odvedli neskutečný kus práce během celého toho válečného nasazení, obrovský kus odvahy, tak to jejich postavení v armádě, jakkoliv byli od mužů respektováni, tak z čistě formálního hlediska bylo takové nejisté.
0: Bylo velmi nejisté. Ono opravdu po celou dobu války bylo velmi provizorní. Už to samotné přijímání do armády bylo vlastně jakýsi partizánský akt ze strany velitele

0: svobody. Dokonce i to jejich nasazení u Sokolova bylo svým způsobem vyvzdorované a odehrálo se vlastně proti vůli londýnské vlády, ministra národní obrany a také velitele naší vojenské mise Heliodora Píky, protože ještě předtím, než ten prapor odjel na frontu, tak s Heliodor Píka měl sejít s ženami od praporu a měl tedy jim odůvodnit, proč na tu frontu odjet nesmějí. Ale ženy mu prý velmi razantně odvětily, že absolvovali mnohaměsíční výcvik, že jsou velice důležité v těch strukturách praporních a že za ně není náhrada. Takže udělali na velitele vojenské mise pomyslný dlouhý nos a ignorovali tedy toto nařízení a na frontu odjeli. Takže to jejich postavení bylo opravdu velice vratké a i když byly povyšovány, za války dosáhly ty nejšikovnější a nejschopnější, dosáhly na nejnižší důstojnickou hodnost, tedy na podporučíka. Malvína Friedmanová byla jednou z nich, tak ale přesto, jakmile válka skončila 9. květnem 1945, oni ztratili jakýkoliv nárok na další působení v armádě.
1: Několikrát jsme tady zmiňovali Sokolovo, březen 1943, tak pojďme tedy si připomenout, co se dělo. Malvína Friedmanová byla velitelkou sanitní hlídky u první roty, která obsadila ty předsunuté pozice přímo v Sokolovu. Tato rota zažila asi ty vůbec nejtěžší boje. 8. března popoledni do Sokolova vtrhli Němci a Friedmanová, co by tedy velitelka sanitní hlídky, společně s Bělou Zlatníkovou pátrali poraněných přímo v době těch nejtěžších bojů v jednotlivých sokolovských ulicích. Malvína Friedmanová na to vzpomínala následujícími slovy.

0: Během několika vteřin se Sokolovo ocitlo v ohni. Než jsem stačila dojít ke dveřím chalupy, kde bylo obvaziště, dům už hořel. Nevěděla jsem, zda je noc či den, vzduch byl plný černého, dusivého kouře, plameny šlehaly, všechno kolem hořelo. Byly slyšet jen výkřiky, jsem raněn, nemám ruku, pak nářek a chroptění. Orientovala jsem se podle zvuku a hledala raněné. Bylo jich tolik, že jsme nevěděli, koho se dřív ujmout. Když tanky přejeli, mohla jsem raněným poskytnout první pomoc a vytáhnout je z ohně. Byla jsem tak zaujatá prací a ohlušená křikem, že jsem neměla ani smysl, ani čas vnímat nebezpečí.
1: Poskytnout první pomoc a vytáhnout je z ohně, kolika lidem tam Malvina Frýmanová určitě zachránila život?
2: Návrh na vyznamenání nám říká, že celkem vynesla sama z boje 11 zraněných i s jejich zbraněmi. Což když si představíme tu situaci, kterou Malvina Frýmanová popsala, tak to musel být opravdu zázrak, jednak, že se jí to povedlo v té bojové vřavě a druhá, že přitom neutrpěla zranění. Byla opravdu velmi duchapřítomná, jak vzpomínají veteráni, a nebála se ničeho.
1: To její nasazení prý pozoroval i Ludvík Svoboda.
2: Ano, je tomu tak. Prý pozoroval a dokonce také viděl, jak se sklonila nad jedním těžce raněným vojákem, který měl prý devastační zranění hrudníku, již umíral a ona prý mu poklekla, sundala si kabát a přikryla jej. Takže vlastně v tom pekle těch frontových bojů ona si našla opravdu tu vteřinku na tu chvilku té lidskosti a dopřála mu tedy pokojný odchod, pokud to tak můžeme nazvat.
1: Atmosféru bojů o Sokolova dokresluje i vzpomínka Armina Šira Širokého od první roty. Ten zaznamenal okamžiky, kdy se naši vojáci museli ze Sokolova stáhnout.
3: Před kostelem se zastavil německý tank a začal pálit na kostel. Výbuchy nám rvaly ušní bubínky, pršely úlomky cihel, kostel se plnil dýmem a prachem. Věděl jsem, co by mě v případě zajetí jako žida čekalo, a vytáhl jsem na gun. Sanitářky se k sobě tisknuly jako ptáčata, jedna z nich klečela a se sepjatýma rukama se modlila. Tank odjel, asi nečekali, že by uvnitř mohl někdo zůstat naživu. Vyběhl jsem ven, Němci odcházeli. Proto jsem i hned poslal Věru Růžičkovou, aby došla pro vosku. Začali jsme se rychle balit, dlahy, obvazy. Podpírali jsme raněné.
1: Ten odchod ze Sokolova znamenal pro Malvínu Frýmanovou příležitost znovu pomáhat lidem. Ona tam zachránila jednoho vojáka, kterého převedla přes tu zamrzlou řeku, chápu to dobře?
2: Je to tak, opravdu při tom stahování, kdy ona byla mezi těmi posledními, kteří se stahovali ze Sokolova, tak ještě narazila na vojáka, který měl poraněnou ruku. Ten ji měl údajně odbít, měl jí říci, Malvínko, zachraň se sama. Ona se ale odbít nenechala a pomohla mu vstát a společně tedy se dostali přes řeku, kde jej ošetřili sovětští zdravotníci, kteří se tam nacházeli.
1: Jaké vyznamenání za tohle dostala?
2: Malvina Frýmanová obdržela sovětské vyznamenání Řád Rudé hvězdy, což bylo velice prestižní vyznamenání, a obdrželi ho u Sokolova pouze dvě, ona a potom ještě snajperka Maria Lialková.
1: Prošla s naší vojenskou jednotkou celou tu frontu, to znamená Charkov, Dukla a tak dále, působila pořád jako zdravotnice?
2: Působila dál u zdravotní služby, přeci jenom byla to specializace, která jí, tak říkajíc, opravdu sedla a byla v ní velice dobrá, takže ona si postupně prohlubovala znalosti, postupovala v té hierarchii, no a koncem války už zastávala hodnost podporučíka zdravotní služby. Poté po Sokolovu, protože už byla opravdu velice zkušená zdravotnice, tak už se také podílela sama na tom školení dalších nováčků. Nejprve tedy v rámci první brigády a poté v rámci zdravotního praporu třetí brigády, která byla převelena pravděpodobně proto, protože u třetí brigády byl velitelem spojení její manžel Karel Fanta, vlastním jménem Kurt Furcht.
1: Jak to dopadlo s Malvínou Friedmanovou po konci druhé světové války? Co dělala?
2: Malvína se po válce chtěla nadále věnovat zdravotnictví, tudíž absolvovala mezi léty 1946 až 1948 takzvanou ošetřovatelskou školu, kterou pro vojenské zdravotní sestry připravil Červený kříž. Po absolvování této školy se z ní stala a také z 20 dalších československých žen diplomovaná vojenská zdravotní sestra. Po absolvování toho kurzu působila ve vojenském zdravotnictvu a až do srpna 1948 pracovala v ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.
1: Léto 1948, to je ta doba, kdy Československo pomáhá nově vznikajícímu izraelskému státu. V Československu se školí nebo cvičí vojáci, kteří tam odejdou. A zároveň také ale se vybírají českoslovenští vojáci, kteří odejdou do Izraele pomáhat s budováním armády přímo tam. Manželé Fantovi se právě tady proto rozhodli. Pokud jsem dobře ale prostudoval spisy v Ústavu pro studium totalitních režimů, tak to možná trochu bylo i tím, že oni úplně vnitřně nesouzněli s tím režimem, který tady byl po únoru 48.
2: Je to tak. Oni Fantovi sice do Izraele odjeli, chtěli tady pomoci s tím budováním vojenských sil Izraele přímo na místě, nicméně vzali si na to oba neplacenou dovolenou z armády. Čili oni doufali, že by se případně ještě mohli vrátit. Jenže ta situace se po tom roce 48 opravdu velice rapidně měnila. Opět se probouzely antisemické nálady. No a jak jste říkal, oni opravdu nesouzněli s tím nastupujícím režimem a tak se tady rozhodli nakonec v Izraeli zůstat.
1: Stalo se to v listopadu 1949. Od té doby z pohledu toho pražského režimu byl jejich pobyt v zahraničí nelegální. Fantová se tam stala velitelkou zdravotnické čety židovské brigády Hagana. Na závěr bychom asi měli říct takovou možná trochu perličku, jak to bylo s životem téhle ženy, co by před obrazem pro ten slavný film Sokolovo. Je ta zdravotní sestra, která se tam objevuje, je to jakýsi filmový přepis života Malvíny Friedmanové Fantové?
2: Ano, uvádí se to a samozřejmě, že zaúřadovala tam umělecká licence, čili z původní židovky udělali scénáristé uvědomělou komunistku. Židovství Malvíny Friedmanové bylo zamlčeno a dokonce i ta scéna, kdy střílí ze samopalu po Němcích, když zachraňuje jednoho raněného, tak ta se údajně měla opravdu stát. Takže ta kostra toho příběhu určitě vychází z životního příběhu Malvíny Friedmanové, nicméně je tam také hodně tedy toho uměleckého nánosu.
1: Říká Alena Flimilová, díky, že jste přišla dnes do portrétu naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A já ještě dodám, že Malvína Friedmanová Fantová zemřela v Izraeli ve městě Naharija v roce 2013. Ukázky do dnešních portrétů přečetli Vladimíra Bezdíčková a Libor Vacek, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Adam Cejnar a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Lukáš Pokorný. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pacient s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V izolaci bude minimálně 3 týdny. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým propalestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie nebo Řecko. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudeto německý sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno na brněnském výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Agentura se od 14. do 18. května ptala víc než tisícovky lidí. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu Stanvaldu Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani se poradili z Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. Češka Kristýna Napoleová je po prvním kole golfového turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na první příčky ztrácí 3 rány.
5: Omezení na pražském okruhu a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Dálnice teď volné na pražském okruhu směr Ruzyně už skončily práce u exitu 19 Ořech. Mezi kilometry 19 až 20 před chvílí zrušili uzavírku levého pruhu. Na pražském okruhu směr D1 se objíždí. Odstavené kamiony stojí na exitu 23 na přejezdu z D5 z Plzně na okruh. Jsou vlevo mimo jízdní pruh. Na dálnici D3 u Českých Budějovic v tunelu Pohůrka jezdí jen pravým pruhem. Mezi kilometry 135 až 136 opravují svodidla. Omezení v tunelu je v obou směrech na Benešov i Rakousko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Europarlament včera schválil rezoluci, podle které má Evropská komise vůči Slovensku využít všech preventivních a donucovacích opatření, které má k dispozici, aby v zemi ochránila základní hodnoty a finance evropských daňových poplatníků. Hluboké znepokojení europoslanců se týká zhoršování stavu demokracie, právního státu a základních práv v zemi a systémové nedostatky ohrožují finanční zájmy Unie. Podle šéfa slovenské diplomacie Juraja Blanára však toto nezávazné usnesení neodpovídá realitě. Je založeno na tvrzeních slovenské opozice a Bratislava s ním nesouhlasí. Podle prezidenta Petra Pellegriniho chtějí europoslanci potrestat Slovensko za některé postoje Ficovy vlády. K tomu, že Slovensko selhává v ochraně unijních peněz, došla i loňská květnová mise kontrolního výboru. Delegace se přitom stala terčem bezprecedentního útoku. Premiér Robert Fico označil vedoucího mise Tomáše Zdechovského za nájemného politického vraha, pročež europoslanec musel přijmout policejní ochranu. Je na tom Slovensko opravdu tak špatně, anebo jsou aktivity europoslanců vůči Bratislavě nespravedlivé? Přeji příjemný poslech.
6: Pro a proti Lucie Vopálenské.
7: Ve vysílání vítám a do štrasburského studia srdečně zdravím nezávislého europoslance z frakce Patriotů pro Evropu a bývalého ministra kultury Antonína Staňka. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
7: No a debatovat bude se zmíněným Tomášem Zdechovským z Evropské lidové strany. Hezký den také vám.
9: Krásné dobré dopoledne.
7: Tak moje úvodní otázka je v zásadě jednoduchá. Je ta kritika Slovenska ze včerejší rezoluce oprávněná nebo ne, pane Zdechovský? Došla ta situace na Slovensku opravdu tak daleko?
9: Já vám to ukážu na jednom příkladu. Lubica Rošková, známá Roberta Fica a bývalá poslankyně za stranu Smer, byla včera odsouzena k podmínce a k pokutě 10 000 euro za to, že několik let systematicky rozkrádala evropské dotace. To je ta paní, která je známá tím, že požádala dotace i na hřbitov, i na plochu, která byla vlastně vybetonovaná a tam tvrdila, že seká trávu. A tato paní je vlastně, přezdívá se jí Grófka, je známá tím, že na východu vlastně Slovenska křižovala tamní zemědělce a pobírala neoprávněně jejich dotace.
7: Já jsem viděla zprávu o tomto rozsudku, ale pane Zdechovský, nesvědčí tato zpráva, kterou uvádíte, vlastně o tom, že právní stát na Slovensku spíše funguje, než že nefunguje, když byla odsouzena?
9: No, právě tam ten ďábel je v tom detailu, protože kdyby nebyl upravený trestní zákoník na Slovensku, tak paní Grófka, paní Lubica Rošková si jde sednout na 8 let a minimálně ten rozsudek nebo ta potrestání je ve výšce propadnutí třeba majetku a jiný tresty. Ale tadyhle ten případ ukazuje, že vlastně tou změnou toho trestního zákoníku, tak lidé, kteří jsou napojení na současnou vládu, tak jsou vlastně téměř beztrestní a ty tresty, které dostávají, tam se u ní týkalo dotace ve výši asi 150 000 euro, tak dostane směšný trest.
7: Podmínku, že? Ano.
9: A pokutu.
7: Já se obracím na Antonína Staňka. Vy jste včera hlasoval proti přijetí usnesení. Proč především? Váš předřečník, pan Zdechovský, zmínil jenom jeden příklad, ale posléze třeba budeme mluvit o dalších. Vy máte za to, že ta kritika Slovenska zašla ze strany Europarlamentu až moc daleko?
8: Já možná nejprve se pokusím i odpovědět na tu vaši otázku první, kterou jste položila panu Zdechovskému. Za mě ta rezoluce skutečně už překračuje pravomoci Evropského parlamentu v tom smyslu, že Evropská unie má samozřejmě jasné a transparentní nástroje. Je to OLAF nebo veřejný žalobce, kteří v podstatě buď prověřují, anebo následně podávají trestní oznámení národním soudním dvorům a podobně. To znamená, že toto jsou nástroje, které Evropská unie má, může používat a může využívat. To, co představovala a co obsahovala ta rezoluce, která byla předmětem včerejšího hlasování, tak už šla velice daleko za rámec toho, o čem tady hovoříme. Já v žádném případě nejsem zastáncem a obhájcem nějakého zneužívání dotací, nějakého manipulování s veřejnými prostředky evropských občanů, ale rozhodně nemohu podporovat deklaraci, která už velice ostře zasahuje do kompetencí národních států. To znamená, za mě je to otázka toho, že ta deklarace představuje takový dort, který vařil pejsek a kočička a každý, kdo si chtěl na Slovensku trošičku schladit žáhu, tak si tam něco přidal. Takže jsou tam problémy s tím, že jsou tam nedostatečně chráněná práva menšin, že si Slovensko dovolilo dát do ústavy některá opatření, která jsou plně v jejich kompetenci.
7: Jasně, o tom můžeme mluvit za chvíli,
8: ale
7: vy jste zmínil, že zasahuje do kompetencí, že ta rezoluce zasahuje do kompetencí nezávislého státu. Můžete uvést 1, 2, 3 příklady, jenom velmi stručně.
8: No tak samozřejmě, jako když jsme se tam bavili, nebo když byla do té rezoluce protlačena otázka Benešových dekretů, tak to je prostě věc Slovenské republiky, jak si tyto záležitosti upravit. Neříkám, že to upravila ideálně, neříkám, že to je ideální stav, protože problematika Benešových dekretů už je dávno podle mého názoru uzavřena. Nicméně Slovensko se rozhodlo si to dát do ústavy. Dalo si do ústavy i některá další opatření, která tam jsou, ať už se to týká dvojího pohlaví a podobně, ale to je plně v právu Slovenské republiky. plně v právu parlamentu a dalších orgánů, které byly legitimně zvoleny, a je to rozhodnutí de facto občanů Slovenska.
7: Tak pane Zdechovský, co vy říkáte vlastně z druhé strany na tuto kritiku, že rezoluce a europoslanci, kteří pro ní hlasovali, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti, 25 se zdrželo, takže vlastně zasahují do vnitřní politiky slovenského nezávislého státu a že vlastně zasahují do kompetencí nezávislé země.
9: Určitě do žádných kompetencí nikomu nezasahujeme. Řada kolegů a já nejsem příznivcem toho, aby jsme tam dávali vlastně všechno, co v tuhle tu chvíli nás napadne. My jsme chtěli původně tu rezoluci, aby se věnovala pouze podvodům na Slovensku, ale nepředpokládám, že by všichni stejně pro ní hlasovali, i kdyby to byly jenom o podvodech, protože těch podvodů je tam prostě hodně. Jestli vlastně EPO, což je evropský prokurátor, zahájil nějakých 330 šetření podvodů na Slovensku a jestli vlastně OLAF, tam se zvýšily až dvojnásobně ty počty těch případů vyšetřovaných a je na to speciální tým, který je vlastně jenom na Slovensko vyhrazený, tak prostě tam nějaký pochybení je. A no, já proto...
7: Právě doklad toho, že to vlastně na Slovensku funguje, že Evropa si dokáže ošetřit své finanční zájmy.
9: Ale ty případy se začaly otevírat až po naší misi, až po podání vlastně těch podání od občanů Slovenska. Předtím se vůbec nevyšetřovali. To znamená, že vlastně za ten rok, až teprve poté, co to ten výbor pro rozpočtovou kontrolu nasvítil, po případě ta mise výboru LIBE, tak se začaly těma případama vlastně orgány v trestním řízení zabývat. A já ještě řeknu jednu důležitou věc. Nebejt Evropské unie a nebejt té hrozby pozastavení těch fondů, tak je třeba zrušený úřad pro whistleblowery, což my jsme teda od začátku velmi kritizovali, protože pak vlastně ty oznámení už nám nebude nikdo podávat a přestanou se vlastně na Slovensku vyšetřovat případy korupce. A jeden příklad, vy máte ráda ty příklady, tak předtím, než byla zrušená speciální prokuratura, tak bylo vyšetřováno 120 až 150 případů korupce. Poté, co byla zrušena, jsou vyšetřovány ročně jenom dva.
7: To je případná poznámka. Pane Staňku, prosím vás, nemělo by vlastně být i vaší, i naší starostí chránit peníze evropských občanů před podvody, když tady slyšíme od pana Zdechovského i příklady zásahů do nezávislosti justice nebo legislativních změn, které oslabují boj proti korupci, a to zvláště za ten poslední rok, kdy tedy se snad zlepšily to jaksi trestání těchto nedostatků, tak není na místě tlak europarlamentu, evropských orgánů, aby se ty finanční zdroje Evropské unie na Slovensku nerozkrádaly?
8: Paní redaktorko, stoprocentně ano. Já jsem hned na úvod řekl, že rozhodně nejsem proto, aby se kryly jakékoliv finanční podvody, jakékoliv zneužívání finančních prostředků. Když tedy ta data... OLAF v roce 2025 obecně doporučil vrátit do rozpočtu Evropské unie téměř 600 milionů eur. V podstatě EPO mělo ke konci roku 2025 téměř 3700 aktivních případů odhalování korupce se škodou téměř 68 milionů. Teď hovořím o obecné rovině. To znamená, že to svědčí o tom, že tyto instituce a tyto orgány, které Evropská unie má pro kontrolu finančních toků a nakládání s veřejnými prostředky, tak fungují a fungují velice dobře. Já znovu říkám, jsem pro odhalování těchto případů, pro potrestání konkrétních viníků, ale nejsem pro politický lynč státu jenom proto, že jeho volené orgány, řádně zvolené demokratické orgány si rozhodují o tom, co je v pravomoci slovenské vlády. A jenom ještě bych na doplnění uvedl, moment, jenom ještě bych s dovolením uvedl, že Slovensko není ve zneužívání finančních prostředků výjimkou. My bychom mohli najít ty příklady i u ostatních států, a to ne v malém měřítku.
7: Dobře,
8: ptám se tedy,
7: vás.
8: Proč zrovna Slovensko? No. Protože tam budou příští rok volby?
7: Tak děkuji, to je názor europoslance Antonína Staňka. Pane Zdechovský, nedochází tady tedy k politickému lynči? Měří tady Brusel nebo jaksi europoslanci měří stejným metrem? Nedochází tady k nějaké nespravedlnosti, protože Slovensko asi nebude jediné, které má problémy s dodržováním pravidel financování přes evropské fondy?
9: Slovensko není jediné, které má problémy. Příští týden jsem šéfem mise a jedu vyšetřovat podvody do Řecka. Tam budou dokonce volby na podzim, takže sama vidíte, že jedeme padni komu padni. Tam je mimochodem vláda, který šéfuje lidovec, takže my si nevybíráme ani to, jestli to je socialistická nebo lidovecká. Měříme všem stejným metrem a tady opravdu Slovensko mělo rok na to, aby s těma problémama začalo dělat. Místo toho, aby začalo cokoliv s těma problémama dělat, tak posílá do Bruselu nekompetentní úředníky, který vlastně krčí rameny na otázky Evropské komise, na to, že jsou tady systémový pochybení. Já vám to třeba ještě zase ukážu na dalším příkladu. Vlastně v agentuře, která rozděluje zemědělské peníze, pracují lidi, kteří jsou ve střetu zájmu. To jsou lidi, kteří mají přímý vlastně benefit z toho, že dostávají peníze od států od Evropské unie. Uh-huh. My jsme na to upozornili, Evropská komise na to upozornila a víte, co se stalo na Slovensku? Vůbec nic. Takže to je ten největší problém.
7: No a to mě přivádí k otázce, jestli se, pane Zdechovský, dá podle vás členský stát donutit k respektování evropských pravidel, když je respektovat nechce. Ukázali to třeba v minulosti příklady Polska či Maďarska, protože chci se dostat k tomu, co teď může následovat ze strany Evropské komise.
9: Myslím, že jsme se na příkladech Polska a Maďarska docela dobře poučili a my nechceme další Polsko a Maďarsko. Polsko dneska je fungující demokracie a vidíte, že tam problémy žádný nejsou. Maďarsko udělalo za poslední týden docela dost vstřícných kroků k tomu, aby se změnili a uvolnili peníze a teďka chceme prostě to též po Slovensku. My po nich nechceme žádný zázrak. My chceme jenom, aby vlastně ty peníze se transparentním způsobem prostě rozdělovaly a pokud někdo ty peníze rozkrádá, tak ať je to vyšetřeno. A ten člověk je potrestán. Nic víc, nic míň. To je, myslím, úplně to minimum, co po nich chceme.
7: Posloucháte diskusi europoslanců Tomáše Zdechovského z Evropské lidové strany a Antonína Staňka z frakce Patriotů pro Evropu.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Skupina Liberties na základě údajů od více než 40 nevládních organizací z 22 zemí označila Bulharsko, Chorvatsko, Itálii, Maďarsko a Slovensko za takzvané bořitele, tedy země, jejichž vlády aktivně demontují právní stát. Na Slovensku podle ní loni došlo za populistické, autoritářské a promoskevské vlády Roberta Fica k úpadku právního státu ve všech sledovaných oblastech. V soudnictví, boji proti korupci, svobodě médií a systému kontrol a protivách občanské společnosti. Dá se, pánové, Slovensko ještě nazývat právním státem, s výhradami nicméně právním státem? Pane Staňku?
8: Tak samozřejmě podle mého názoru ano. Já bych tady nezaměňoval názory nevládních organizací, které jsou často sice formálně nezávislé na veřejných prostředcích, ale velmi často jsou napojeny na veřejné prostředky, na státní dotace a podobně. A v okamžiku, kdy tento penězovod začíná vysychat, tak jsou velmi aktivní. Čili za mě nezaměňujme prostě názory těchto organizací za skutečnost, kterou můžeme sledovat.
7: Já a tu skutečnost, kterou sledujeme, vnímáte ji? jak. Je ten právní stát na Slovensku, řekněme tedy, ohrožen, abych to trošku zmírnila, tu svou dikci?
8: Já se nedomnívám, že právní stát na Slovensku je ohrožen, protože instituce, které vlastně tvoří základ právního státu, to znamená demokraticky zvolený parlament, demokraticky zvolené instituce, které jsou volené, i další instituce na Slovensku jsou funkční. Pan Zdechovský to na tom konkrétním příkladu, kdy i soudy rozhodují. Podívejme se, v České republice také trvá velice dlouho, než jsou některé složité případy a kauzy vyřešeny. To znamená, za mě všechny příslušné demokratické instituce na Slovensku fungují a prosím, nepodsouvejme do toho fungování demokracie na Slovensku to, když si skutečně suverénní stát rozhoduje o věcech, které jsou plně v jeho kompetenci. Dobře. A respektují jeho kulturní identitu a podobně.
7: Já se chci teď optat pana Zdechovského, jak vy vnímáte demokratické instituce na Slovensku? Jsou v ohrožení podle vás, nebo dokonce je ohrožen právní stát, nebo možná Slovensko přestává být právním státem? Jak to vidíte?
9: Já vidím v některých oblastech, že přestává být právním státem. Já jsem měl možnost, když zemřel Jan Kuciak, být na tom, na té první misi Evropského parlamentu, kdy se začaly vyšetřovat některé případy. Ty případy mimochodem jsou po 7 letech, končí teprve u soudu a některý byly prostě zametený za poslední 2 roky prostě pod koberec a ty případy vyšetřované nejsou. A je zajímavý, víte, to srovnání třeba s tou Itálií. Itálie vlastně v těch případech vlastně kradení evropských fondů jsou 2 větve. Jedna byla slovenská a jedna byla italská. Zatímco v té italské větvi ten mafián, který byl vlastně odsouzený v Itálii, tak byl odsouzený do 2 let. V té slovenské větvi ještě nepadla vlastně ani obžaloba. To znamená, že ten případ možná skončí někde pod stolem.
7: Tak a pane Staňku, nepokulhává tedy ta slovenská justice velmi výrazně, když jste třeba teď slyšel konkrétní příklad?
8: Já se obávám, že pan kolega Zdechovský se kouká samozřejmě kolem nás, ale tak trochu se nedívá k nám do České republiky. Podívejte se, jak dlouho například je vyšetřován problém kampeliček, jak dlouho se řeší dozimetr,
7: jak dlouho se řeší
8: třeba i případ Andreje Babiše. Čili řekněme si otevřeně, v tuto chvíli to zaměření se na Slovensko já skutečně vnímám jako záměrné, jako cílené, protože ono, pouštět se do křížku s takovými velkými zeměmi, jako je Španělsko, jako je třeba i Řecko a podobně, tak to není úplně zřejmě.
7: No ale teď právě jede delegace pana Zdechovského do Řecka, jak jsme před chvilkou slyšeli.
8: To je v pořádku. To je zase jenom ukázka toho, že tady Evropský parlament přebírá roli vyšetřovatele. Prostě Evropský parlament si začíná hrát na roli, která mu úplně tak nepřísluší a od toho prostě máme ty zmíněné instituce. Máme tady OLAF, který tyhle ty věci monitoruje, EPO a
7: ano,
8: další.
7: Už
8: jsem o tom mluvil. Čili to jsou orgány.
7: Máte za to také, že tedy poslanci tady vlastně nahrazují svým způsobem OLAF a EPO?
9: Ne, určitě nemám ten pocit. Evropský parlament má ze smluv roli kontrolní. To je vlastně nejdůležitější role, kterou Evropský parlament má. Takže my jezdíme na kontrolní mise. Součástí těch misí jsou také třeba evropští auditoři a vlastně my nehrajeme si na vyšetřovatele. My se snažíme vlastně s těma politikama jim vysvětlit, proč si myslíme, že některé věci by měly dělat a neměly dělat. A ještě jenom jednu věc, troufli jsme si na Řecko, to tady bylo pojmenováno, ale troufli jsme si i na Španělsko. Dnes ten týden vlastně odešel i z Evropského parlamentu docela drsný dopis směrem k Evropské komisi, protože Španělsko využilo část fondů z fondu obnovy na penzijní reformu. Takže my jsme kritizovali padni komu padni a v minulosti jsme třeba se pustili i do Francie nebo do Německa.
7: No a mě by ještě zajímalo, protože Antonín Staněk už zmínil Českou republiku. Co z toho všeho, z té rezoluce včerejší a konec konců i z vaší, pane Zdechovský, loňské zprávy kontrolní mise Evropského parlamentu vyplývá pro Českou republiku, protože vláda Andreje Babiše chce omezit nezávislost veřejnoprávních médií, zrušit služební zákon, ten už je v parlamentu, omezit neziskovky, je zpochybňována nezávislost justice, třeba přes Čapí hnízdo, poslanci brání stíhání premiéra, předsedy poslanecké sněmovny, tak nebude třeba Evropský parlament za rok řešit oslabování právního státu i u nás?
9: Já bych se strašně přál, aby jsme se do této situace nedostali. Já si myslím, že musíme bojovat za to a vzít si poučení ze Slovenska, aby k tomu slovenskému scénáři v České republice nedošlo, aby veřejnoprávní média právě nebyly oslabený, aby nebyla ta možnost toho vlastně diktovat, kdo bude třeba chodit do těch veřejnoprávních médií. A zase jeden konkrétní příklad. Veřejnoprávní média na Slovensku si chtěla pozvat do jednoho diskuzního pořadu Tomáše Stechovského a příslušný šéfredaktor to zakázal. To znamená, že vlastně zakázal slyšet jiný hlas, jiný pohled, než mají slovenský vládní
7: politici. No ale stejnou otázku ještě musím na závěr položit i Antonínu Staňkovi. Neobáváte se, že kontrolní mise nebo prostě podobná rezoluce by se mohla týkat i České republiky? V dohledné
8: době. Obávám se toho, ale ne proto, že by vnímal kroky současné vlády jako kroky, které oslabují právní stát a demokratické hodnoty v České republice, ale obávám se toho právě pro aktivismus některých europoslanců, kteří jsou ochotní poškodit Českou republiku tím, že na ní budou neúplně objektivně donášet informace, které potom ji v důsledku mohou skutečně poškozovat. Za mě se ptám velmi jednoduše. Všechno, co současná vláda České republiky dělá, a neříkám, že ty zákony jsou úplně dokonale sepsané. Žádný zákon není nikdy dokonale sepsaný. Každý si zaslouží určitou kontrolu, revizí. Máme k tomu Senát, rozumím, máme k tomu další instituce. Ale chci říci, všechno to, co vláda České republiky v současné době dělá, bylo obsahem jejich předvolebních slibů
7: fajn,
8: a následně volebního prohlášení. Čili za mě tedy je tu riziko právě těch donašečů.
7: Více už se nám do pořadu nevejde. Takové bylo dnešní Pro a proti s europoslanci Antonínem Staňkem z Patriotů pro Evropu a Tomášem Zdechovským z Evropské lidové strany. Děkuji. Naslyšenou a od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Generál Jan Syrový byl národním hrdinou, velitelem československých legií v Rusku, ale i předsedou vlády v době Mnichovské dohody. Řadu let také strávil ve vězení.
11: Vojenskou kariéru sice začal v rakousko-uherské armádě, ale ještě před první světovou válkou ji opustil. Po vypuknutí konfliktu se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. Mimo jiné se účastnil bitvy u Zborova. Tam byl vážně raněn a přišel o oko. I přes zranění se dál bojů účastnil. Později se stal velitelem československých legionářů a bojoval na Sibiři proti bolševikům.
10: Do vlasti se Jan Syrový vrátil v roce 1920 už jako uznávaný hrdina a dále stoupal na žebříčku vojenské hierarchie. V roce 1925 se stal náčelníkem hlavního štábu Československé branné moci a o dva roky později získal hodnost armádního generála. V roce 1933 byl však vystřídán generálem Ludvíkem Krejčím a sám byl jmenován do funkce generálního inspektora Československé branné moci. V bouřlivém roce 1938 byl donucen přijmout funkci premiéra, kterou vykonával jen několik měsíců. Za jeho působení byly přijaty podmínky Mnichovské dohody.
11: V roce 1939 se Syrový už jako ministr národní obrany podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou. Pak se uchýlil do ústraní. Po válce byl zatčen a na základě pochybných obvinění odsouzen k 20 letům vězení. Propuštěn byl na amnestii v roce 1960.
10: Nebyl mu přiznán důchod a nesměl být zaměstnán. Nakonec si ale našel práci jako noční hlídač a v období pražského jara mu byl přidělen i důchod. Jan Syrový zemřel v roce 1970 ve věku 82 let.
6: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Rusko údajně dobilo ukrajinský Pokrovsk a Mirnohrad na východě země. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat, a pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
12: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
4: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí projekt Deep State, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Masopust požádal ministra obrany za SPD Jaromíra Zunu o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Kde bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
13: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
4: V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze falešných posudků, obvinila 10 lidí. Hasiče opustili požářiště v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled 6 jednotek nad plochou o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
14: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
4: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, nováček Kristof Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
15: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
4: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 men. Po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 hráči z kádru vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemale, a to 4. června v americkém New Jersey. Mistrovství světa začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
5: Omezení na D46 na Vyškovsku a uzavírka u Bruntálu. Dálnice aktuálně bez kolon na D46 z Vyškova do Olomouce bude ještě týden uzavírka. Od sjezdu nad Rysice se mezi kilometry 7 až 11 jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov jedním pruhem. Opravují tam povrch vozovky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejška zavřený levý pruh. Omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem. Skončit by mělo po ránu. A ještě připomínka omezení a taky uzavírky na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova. Jezdí se tam kyvadlově na semafor a kvůli omezení je zavřená první odbočka do Oborné. další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřehodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Na Českém rozhlasu Plus teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem. Od dubna 1939 státním tajemníkem úřadu říšského protektora a od srpna 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do poloviny května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu Plus v tomto čase nabízíme ukázky ze soudního procesu.
6: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
1: Proces s Karlem Hermanem Frankem probíhal v době vypjaté nenávisti k Němcům. V době, kdy od konce války uplynul teprve rok. Atmosféra ve společnosti byla navíc silně spolitizovaná. Konaly se další procesy s českými spolupracovníky nacistických okupantů, před soudem stála protektorátní vláda i pro nacisticky orientovaní novináři a nakonec května 1946 byly vypsány první poválečné parlamentní volby. Doba největších excesů, při kterých byly masakrovány nebo bez soudu zabíjeny stovky, spíš tisíce německých civilistů v Brně, Ústí nad Labem, po Stolprtech, Přerově a mnoha dalších místech, už byla sice pryč, ale společnost se většinově spíš shodovala na odmítání všeho německého. Právě v takové atmosféře byl před soud postaven Karl Hermann Frank. Bylo málo pravděpodobné, že by odešel s jiným rozsudkem než trestem smrti. Soud s Frankem se tak stal především účtováním s více než 6 lety nacistické vlády nad našimi zeměmi. Dnes na vás čeká několik zajímavostí z procesu. 2. dubna 1946 svědčila před soudem žena, jejíž hlas vám bude možná povědomý.
16: Paní doktor, jakého jste náboženství?
17: Evangelicko-českobratrského.
16: Bez svíček. Budete vypovídat jako svědkyně pravdu musíte povídat, budete na to přísahat. Přísahou dovoláváme se Boha jako svědka, kdybyste přísahou něco falešného potvrdila, dopustila byste se těžkého smrtelného hříchu, který Bůh trestá tresty věčný na věčnosti podle našeho zákona, pak zločinu podvodu spáchanou křivou přísahou. Zvednete palec a dva prsty pravé ruky a říkejte po mně
17: přísahám
16: Pánu Bohu všemohoucímu a vševědoucímu.
17: Přísahu čistou,
16: že na všechny otázky,
17: které mě
16: soudem
17: kladeny budou,
16: odpovím
17: čistou pravdu
16: a nic jiného
17: než pravdu.
16: Tak mě Pán Bůh pomáhej. Kolik je vám let?
17: 44.
16: Narozená kde?
17: V Praze.
16: Narozená náboženství českobratrského, evangelického, daná povolání. Vy jste člen prozatímního národního
17: shromáždění,
16: předsedkyně
17: místopředsedkyně svazu osvobozených politických vězňů.
16: Vězňů, jinak.
17: Sociální pracovnice.
16: Bytem Praha 16 za povad 3. Frankem nejste v příbuzenském poměru.
17: Některá.
1: Možná někteří z vás ten hlas poznali, takto u soudu před svojí výpovědí přísahala Milada Horáková. Je těžko uvěřitelné, ale pro naše moderní dějiny příznačné, že téměř přesně o 4 roky později bude tato žena ve stejné místnosti vypovídat znovu, jen už ne jako svědkyně nacistických krutostí, ale jako nesmyslně obžalovaná, aby ji nakonec komunistická justice odsoudila k trestu, který se i nacisté udělit zdráhali, k trestu smrti. Vraťme se ale do dubna 1946.
16: Paní svědkyně, veřejná obžaloba vás nabídla jako svědkyni o poměrech v Terezíně.
17: Ano, já jsem byla v Terezíně od června 1942 do června 1944, paní, plné dva roky.
16: Ano, prosím, kdybyste nám laskavě vylíčila ty poměry, které tam byly.
17: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha. Byli jsme tam přivezeni jako první transport žen 11. června 1942. Pro ženy bylo určeno...
16: Pokažte věděl, prosím vás, přestávku, aby stačila.
17: Pro ženy bylo určeno zvláštní oddělení. V té době byly prováděny hromadné popravy a tak také z Terezína. Každý den bylo odvezeno mnoho osob v popravě do Prahy. I z ženského oddělení. Byly to zejména některé významné osobnosti našeho československého života, mezi nimi zejména známá senátorka Františka Plamínková, spisovatelka Cíglozerová a řada jiných. V té době jsme pracovali na poli, tak jak jsme byli v jedněch šatech, v jednom prádle, bez možnosti výměny za deště i za slunce a hygienické poměry cel byly velmi nedostatečné. Bylo nás 60 až 70 celé. Poměry stravovací byly ještě na stupni poněkud lepším než později, ale i tak bylo to velmi nedostatečné. Ženské skupiny pracovaly tehdy hlavně vedle skupiny Rusů a Holanďanů na polních pracech. Byly to těžké chvíle pro naše ženy, neboť byly svědky nejkrutějšího zacházení s těmito ruskými příslušníky, většinou vojenskými zajatci i s Holanďany. Mezi Rusy bylo také mnoho mladých, sotva dospělých chlapců. Byli hladem vysíleni a nemohli pracovat. A byli donucováni krutě až také do ubití, aby vykonali svůj pracovní úkol. Viděli jsme také případy, kdy při sečení trávy nebo obilí se snažili tito ubožáci sníst přeseknutého polního králíka nebo myš a za tyto činy byli ubiti k smrti. Také i trávu, kterou si brali poledne do kapes, aby ukonejšili svůj hlad, přišli dozorcové na to, jim nejenom odebrali, ale strýznili je. Když jsme věnovali pozornost tomuto jednání, mladí, často sotva 17-18 letí SS-mani, zvyšovali za účelem efektu svoji surovost. A tak jsme se pak snažili nevidět, aby se aspoň trochu osud těch mužů ulehčil. Pak jsem nemohla sledovat zblízka poměry nábože, neboť jsem byla 4. července vsazena do samovazby, do kasemat, prý na rozkaz od vyšších úřadů. Nevím, kdo dal příkaz. A nebyla jsem také připuštěna takzvanému raportu, při němž jsem se chtěla dovědět, proč se moje vazba tak mimořádně zhoršila. V samovazbách později vedle mě byly i jiné ženy. Jedna z rodiny spolupachatele atentátu Valčíka, stižena lupusem, trpěla bez lékařské pomoci. Také několik stařen tam bylo. Samovazby

0: Tolik krátká ukázka z obsáhlé výpovědi Milady Horákové o poměrech v nacistických koncentračních táborech. O den později, 3. dubna 1946, vypovídal před soudem významný činovník Českého Sokola Antonín Hřebík, který se po válce stal poslancem za národní socialisty.
1: Pane poslanče, vede vás veřejná obžaloba na tu okolnost, teda právě jako předsedu České obce sokolské, na tu okolnost, že akce proti České obci sokolské a zajištění funkcionářů bylo provedeno na přímý rozkaz Franka a dále o tom, jak se zajištěnými bylo v Osvětimi zacházeno.
2: Frank jako sudetský Němec znal velmi dobře činnost sokolství. Znal zvláště činnost sokolstva pohraničí, kam sokolstvo zajíždělo, aby posilovalo menšinový český živel. Z toho důvodu Frank od počátku války bedlivě sledoval činnost sokolstva. Je to jasně vidět z výměru, který vydal 12. dubna a který také sám podepsal. Tímto výměrem byla zastavena činnost...
1: Pane poslanče, že vás musím přerušit. 12. dubna, ale v kterém roku?
2: 1941. V tomto výměru Frank nařídil okamžité zastavení činnosti Československé obce sokolské a nařídil zajištění veškerého jejího majetku. V tomto výměru Frank píše, že od počátku války lze pozorovati, že v Sokole nabývají převahu živly nepřátelské říši, které připravují odboj proti říši. Dále v tomto výměru Frank píše, že se tento nepřátelský postoj sokolstva projevuje při každé vhodné příležitosti. Bylo prý to zvláště patrno při známých událostech v Jugoslávii, kdy v Sokole byly četné projevy sympatií, a dále při rozpuštění organizace junácké, poněvadž prý Sokol hromadně přijímal junáky po jejich rozpuštění do sokolské organizace. To nejlépe potvrzuje, že Frank od počátku pomýšlel na to, aby nějak proti sokolstvu zakročil. Celá řada sokolských pracovníků byla již dlouhé měsíce zavřena, mnoho také bylo jich již odsouzeno, ale to Frankovi všechno nestačilo. Chtěl sokolskou organizaci zničit dočista. To provedl nejprve v dubnu 1941. Činnost všeho sokolstva byla zastavena a všechen majetek byl zajištěn. Sokolstvo ale, poněvadž od počátku bylo svými činovníky zapojeno do odbojového hnutí, mělo úzké spojení s odbojem vojenským, s odbojem politickým i odborářským, pomýšlel Frank na to, aby sokolskou organizaci zničil a hlavně, aby zničil všechny její činovníky. Už v létě 1941 zatčen byl náčelník Československé obce sokolské doktor Augustín Pechlák, který byl právě spojkou sokolskou s odbojem vojenským. Když potom nastoupil Heydrich, použil Frank této příležitosti, aby dovršil svoji nenávist k sokolství. 8. října 1941 byl vydán nový dekret, tentokrát podepsaný Heydrichem, ale bylo to dílo Frankov. Je to také jasně patrno z toho, že podle jednacího čísla tento dekret je jasným pokračováním dekretu z dubna 1941. Který byl Frankem přímo podepsán. Heydrich také sám nemohl nic o podrobnostech sokolské činnosti vědět. Všechno připravil Frank a Heydrich to jen podepsal. Tímto dekretem byla celá československá obec sokolská rozpuštěna a celý její majetek zabaven ve prospěch říše. Nejhorším činem Frankovým ale bylo, že v noci ze dne 7. na 8. října 1941 dal zatknout bez výjimky všechny sokolské vedoucí činovníky. Dal zatknout i členy předsednictva, náčelnictva a vzdělávacího předsednictva Československa.

0: dal zatknout všechny činovníky sokolských žup, pokud šlo o činovníky vedoucí, a na Moravě dokonce vedoucí činovníky i sokolských jednot.
1: Celkem bylo v letech druhé světové války na našem území zatčeno nacistickými okupačními orgány na 12 000 členů sokolského hnutí. 4 000 z nich zemřeli, buď byli popraveni nebo umučeni v koncentračních táborech. Antonín Hřebík před soudem o pronásledování sokolů dál vypověděl.
0: Proti nikomu nebylo zavedeno trestní řízení, ale všichni na přímý rozkaz Franků byli odtransportováni do nejtěžších koncentračních táborů s poznámkou návrat nežádoucí. Největší část těchto sokolských pracovníků přišla do Osvětimi. Bylo to jednak v prosinci 1941, jednak v lednu 1942. Tenkrát u nás ještě téměř nikdo nevěděl, co to znamená Auschwitz neboli Osvětim. A SS-mani tehda se smíchem nás doprovázeli, když jsme se ptali, co to je Auschwitz a kde je, že to poznáme, že to je Knochenmühle. Jiní SS-mani říkali, že to je Wortlager. O tom jsme se také všichni přesvědčili. Když jsme přišli do Osvětimi, bylo to v nejstrašnější zimě války. Hned po příchodu bylo jasné, že s námi má být zacházeno tak, aby se nikdo nevrátil. To se Frankovi téměř úplně podařilo. Můj transport například čítal 145 lidí a zůstalo z něho naživu 9. Všichni ostatní Osvětimi zahynuli. Tak tomu bylo i u ostatních sokolských transportů. Do Osvětimi bylo dopraveno kolem 800 sokolských pracovníků a zůstalo jich naživu asi 65 nebo 70. Stalo se to proto, že život Osvětimi nebyl tehdy vůbec k snesení. Tehdy ještě nebyly v Osvětimi v tak velikém rozsahu plynové komory, ale bylo tam jiné zařízení. Byli tam němečtí zločinci, kteří byli pověřeni vedením tábora. Ti se starali o to, aby vězňové co nejrychleji umírali. Osvětimi bylo málo místa, chodili nové transporty. A tak tehdy, na konci roku 1941 a na začátku 1942, muselo umřít každý měsíc alespoň 6 000 vězňů, aby se tam nových 6 000 vešlo. Hned jak jsme přijeli do Osvětimi a bylo přes 30 stupňů mrazu, museli jsme se svléknout na dvoře do naha, čekat na prohlídku, pak nás nahé vodili z bloku na blok, pak nás vykoupali v horkých sprchách a zase nahé vyhnali ven na dvůr. Tím se stalo, že už v prvních dnech umírali někteří na zápal plic. Ubytování bylo strašlivé. Leželi jsme na zemi, na mačkání, otevřená okna do mrazu, chatrné přikrývky a bez jídla. Teprve asi za 48 hodin dostali jsme jíst. Jídlo v Osvětimi vypadalo tak, že jsme dostali každý misku polévky z tuřínu, špinavé misky, museli jsme jeden druhému půjčovati, nedostali jsme lžic a tak špinavýma rukama museli jsme vybírati husté části polévky. Špinaví jsme byli proto, protože na některých blocích Osvětimi nebyl vodovod a nemohli jsme se mít. Voda tekla jen na záchodě a kdo si dovolil, alespoň na záchodě, trochu se umí, byl surově tlučen.
1: Něco něco málo z atmosféry v soudní síni v době konání procesu proti Karlu Hermanu Frankovi teď připomene legendární rozhlasový reportér Josef Cincibus. Do vysílání vstoupil v přestávce po výpovědi Antonína Hřebíka.
2: Teď ještě několik poznámek k chování Frankovu. Zdá se, že je popleten. Sedí, hlavu má podepřenu, před sebou stále kus papíru, a tam se pokouší udělat si nějakou poznámku, myslím, že to jsou poznámky, ale jinak, zvláště když mluvil doktor Augustin Hřebík a když ukazoval fotografii, víte, o jakou to šlo fotografii, bylo na Frankovi zřejmě vidět, že je značně popleten, že je roztržit a že už sám cítí, že to jeho ustavičné nepamatují se, nevím, nevzpomínám si, je už trochu směšné. Auditorium také dalo dnes najevo, že jeho ustavičné odpovědi, nevzpomínám si, jsou opravdu už směšné. Tak se tedy chová Frank. Jinak z té galerie svědků, která se začala včera a která vyprávěla opravdu otřásající zážitky a zkušenosti z koncentračních táborů, zdá se, působil na Franka každý z této galerie. Sedí, naslouchá, mlčí, neví, co by k tomu řekl. Otřásající bylo zvláště líčení a vyprávění žen lidických, trojice žen, která zde hovořila dnes dopoledne a která v poledne byla hostem předsedy mimořádného lidového soudu doktora Kozáka. Po číšníkovi Vackovi, který byl, jak jsme slyšeli konec konců ze svědectví, společně se známým reportérem doktorem Frantou Kocorkem v koncentračním táboře, přijdou na řadu dnes odpoledne ještě další svědkové. Teď zatím přerušujeme a ozveme se opět s koncem přestávky.
1: A teď jedna zajímavost. U soudu došlo ke konfrontaci nacistického velitele koncentračního tábora v Terezíně Heinricha Jekla s řadovým dozorcem z tohoto lágru Theodorem Hohausem. Soud řešil poslední, naprosto nesmyslné popravy v Terezíně, provedené nacisty 2. května 1945. Na rozkaz Karla Hermana Franka bylo usmrceno 49 mužů a 3 ženy.
3: Pane svědku, pane Hohaus, ještě, no. Pamatujete se na těch posledních 3. května zastřelených 53?
4: An die letzten am 3. Mai erschossenen 54 Leute.
5: Da war ich mit Hauptsturmführer Jekyll in Prag an dem Tag.
4: Jsem byl s Hauptsturmführerem Jekyll v Praze toho dne.
5: Hauptsturmführer, am 1. Mai.
4: Hauptsturmführer, 1. května.
5: Haben Sie abends 7 zu mir gesagt, Hohaus, wir fahren morgen nach Prag.
4: Řekl mi večer, my jedeme
5: zítra. Das ist der zweite gewesen. Der zweite.
4: To bylo druhého.
5: Am 2. Mai früh 7 sind wir nach Prag
4: druhého.
5: Gefahren.
4: Druhého. Ráno jsme jeli do Prahy.
5: Dort gaben Sie mir den Befehl.
4: Tam jste mi dal rozkaz.
5: Meine Dienstgeschäfte zu erledigen.
4: Hab ich vyřídil svoje věci úřední.
5: Und mich nachher im Casino bei Ihnen zu melden.
4: Hab ich se potom hlásil vám v kasinu.
5: Ich melde mich bei Ihnen 11 Uhr.
4: Ja se vám hlásím o 11 hodinách.
5: Da standen Sie mit einem Obersturmführer im Casino.
4: S jedním Obersturmführerem v kasině.
5: In einem Gespräch.
4: Hovoru.
5: Der Obersturmführer sagte zu Ihnen.
4: Obersturmführer řekl ke mně.
5: Heinrich, ich habe bei dir noch jemanden.
4: Ja, mám ještě u tebe někoho.
5: Den möchtest du noch umlegen lassen.
4: Kterého bys ještě mohl převrátit.
5: Da haben Sie
4: oddělat, ano. Ja myslím oddělat, zastřelit, nebo tak nějak.
5: No, umlegen, also,
4: oddělat.
5: Da haben Sie zu den Obersturmführer gesagt, das kann ich nicht.
4: Obersturmführer Jekyll sagt, řekl, to nemohu.
5: Ich hab von Kaltenbrunner anderen Befehl.
4: Ja, mám od Kaltenbrunnera jiný rozkaz.
5: Leg doch das KH Frank vor.
4: Předložte to Karlovi Hermanovi Frankovi.
5: Der wird dir das schon unterschreiben.
4: A ten ti to už podepíše.
5: Ich habe auch 70 in der Tasche, die unterschrieben hat.
4: Ja, mám také v kapse 70, které už podepsal.
3: Tak co tomu říkáte, Jekl?
4: A sám Jekl dazu.
6: Davon ist mir nichts bekannt.
4: Und tom nic nevím.
6: Ich werde nicht bekannt.
3: Jedek Hohaus. Tvrdí dále.
4: Hohaus behauptet weiter.
3: Jeklovi do očí.
4: Den Jeklinske Sieg.
3: To bylo 2. května nebo 3. května?
5: Das war den 2. Mai.
4: To bylo 2. května. Das war am 2.
5: Heute?
4: 2. května.
5: Also, Mittwoch war das. Mittwoch.
4: Ve středu.
3: Myslím, že to bylo 2. května.
4: Ich glaube, es war
3: ale určitě to bylo ve středu.
5: Nein, es war am 2. Mai. Ich nicht nur, ich glaube, es war am 2. Mai.
3: Tak. Ve středu.
5: Ne, tak to ne. Bylo to 2. května.
4: Zvárám 2. mai.
5: To myslím pryč.
4: Středa je 2. května, pane předsedo.
3: Jo? No tak. Bylo to 2. května a bylo to ve středu.
4: Zvárám 2. mai, to je zvár mitvok.
5: Wir haben nachher, sind wir noch sind wir noch in Prag herumgefahren.
3: Jel jsem se Jeklem do Prahy.
4: Ich bin mit Jekl nach Prag gefahren.
3: Obstarával jsem napřed nějaké záležitosti.
4: Habe dort verschiedene Besorgnisse durchgeführt.
3: A když jsme se
4: Besorgungen durchgeführt und als wir
3: před svým návratem do Terezína
4: unsere Rückkehr nach Theresienstadt
3: na smluveném místě se šli
4: auf der verabredeten Stelle zusammenkamen
3: mluvil Jekl
4: hat Jekl gesprochen
3: mě neznámý
4: mit einem mir unbekannten
3: co to bylo za šarže
4: was war das für eine Charge
3: Obersturmführerem
4: s nějakým Obersturmführerem
3: který Jeklovi říkal
4: welchem Jekl gesagt hat
3: já mám u tebe
4: ich habe bei mir
3: ještě jednoho
4: noch einen
3: a chtěl bych
4: Ich möchte, dass du ihn umlegst.
3: Jekl na to řekl,
4: Jekl sagte drauf,
3: že to nemůže udělat,
4: dass er das nicht machen kann,
3: poněvadž je to od,
4: weil es
3: jak se jmenoval,
4: Kaltenbrunner,
3: od Kaltenbrunnera zakázáno,
4: weil es von Kaltenbrunner verboten ist.
3: A dodal,
4: und hat dazu gegeben,
3: předlož to K.H. Frankovi,
4: leg das dem K.H. Frank vor,
3: on tě to podepíše.
4: Er wird dir schon unterschreiben.
3: Já jich mám tady,
4: ich habe
3: 70
4: den da in der Tasche.
3: A přitom si klepal
4: und dabei klopfte er sich an die Brusttasche.
3: Jekl. O tom nic nevím.
4: Weiß nicht davon.
5: Wie wir abends nach Hause kamen, war die Exekution bereits durchgeführt.
4: A když jsme přišli večer domů, byli už popravy vykonány.
1: Popravám více než 50 Čechů v posledních hodinách války se nakonec před soudem vyjádřil i sám Karl Hermann Frank. Uslyšíte také jednu zajímavost, dnes asi těžko představitelnou. Soudní jednání bylo rozhlasem vysíláno v přímém přenosu a po předcházející výpovědi volali dokonce dva další svědci soudu telefonem. A ještě něco. V ukázce zazní slovo Sonderbehandlung. V doslovném překladu to znamená zvláštní zacházení. Ve skutečnosti to byl nacistický termín, který znamenal vraždu bez soudního rozhodnutí. Velmi často v plynových komorách, ale ne vždy. Nacisté pojem Sonderbehandlung používali ve své oficiální dokumentaci, aby zakryli masové vyvražďování a genocidu před veřejností.
3: Obžalovaný chce se vyjádřit jenom ještě k tomu. Obžalovaný chce se vyjádřit k této výpovědi.
7: Ne.
3: Jo, pardon.
7: Telefonuje doktor Nejeschleva Praha 8 a říká, že bylo to druhého, potvrzuje výpověď svědka Hohause. On tam tenkrát sám byl, vězně vybíral Mendl a Schmidt. A telefonuje doktor Ecker z Prahy 12, Štroska 7, že to bylo druhého a že viděl potom Jekla, viděl buď to ve čtvrtek nebo v pátek, jak jede na vozíku s gumami.
3: No. Tak to uděláme záznam o tom, že po výslechu došly tyto dvě telefonická hlášení, ale my už to nebudeme dále zjišťovat. Děkuji vám, milosti a paní Seota. Obžalovaný Franku.
4: Angeklagter Frank.
3: Chcete se vyjádřit k výpovědi Jeklově?
4: Wollen Sie sich zu der Zeugenaussage Jekls äußern?
8: Ich möchte, Herr Präsident, bitte eine zusammengefasste Feststellung zu dem gesamten Verhör machen.
4: Já bych chtěl s určitou souvislou výpověď říci k téhle celkové svědecké výpovědi.
3: Jaklově, ano, prosím.
4: Bitte.
8: Ich kann naturgemäß über die von den verschiedenen Herren Zeugen heute gemeldeten Vorfälle und Vorgänge in der Riesenstadt nicht sagen.
4: Já nemohu k těm jednotlivým případům, které hlásili svědkové v jednotlivostech,
3: Obžalovaný Franku, vás se z Jeklovy výpovědi fakticky dotýká v prvé řadě to, že Jekl tvrdí, že na těch dálnopisech bylo podepsáno K.H. Frank.
4: Aus der Zeugenaussage Jekls betrifft hauptsächlich angeklagtes Frank Sie, dass auf diesen Fernschreiben Befehlen ihre Name als des Befehlenden eingetragen war.
8: Ich wollte dazu kommen.
4: Ja, du musst dir zu.
3: Sakrate,
8: aber. Ich wollte vorausschicken, dass ich zu all diesen Einzelheiten keine Stellung nehmen kann, weil ich sie einfach nicht wissen kann.
4: Ja, nemohu k těm jednotlivým případům zaujmout stanovisko, poněvadž o nich prostě vědět nemohu.
8: Nach meiner Erinnerung
4: Podle mé paměti
8: habe ich nach Übertragung des Genehmigungsrechts der Sonderbehandlung durch Himmler an mich
4: po přenesení pravomoci týkající se Sonderbehandlung od Himmlera na mě
8: auf Vorschlag des Befehlshabers der Sicherheitspolizei
4: na návrh velitele bezpečnostní policie
8: eine Anzahl von Sonderbehandlungen genehmigt.
4: Jistý počet tzv. Sonderbehandlungů schválil.
8: Ich kann mich an die Zahl nicht erinnern.
4: Nemohu si už ale vzpomenout na počet těchto Sonderbehandlungů.
8: Völlig unklar bleibt mir der hier heute behandelte Fall.
4: Úplně neznámý je mi případ, který zde častěji přicházel na přetřes.
8: Vom 2. oder 3. Mai 1945
4: z 2. nebo 3. května roku 45.
8: aus folgendem Grunde
4: z následujícího důvodu
8: ich habe nach meiner Erinnerung
4: podle mé paměti
8: bereits Ende April
4: již koncem dubna
8: dem Sondergesandten des Internationalen Roten Kreuzes
4: zvláštního vyslance Mezinárodního červeného kříže pana Dynána
8: Theresienstadt unterstellt.
4: Was haben Sie in Theresienstadt mit ihm gemacht?
8: Ich habe dem Sondergesandten des Internationalen Roten Kreuzes, Monsieur Dinan, Theresienstadt unterstellt.
4: Theresienstadt
3: unterstellt.
4: Unterstellt?
3: Podřídil jsem Theresien.
4: Podřídil jsem Theresien pravomocí zástupce zvláštního delegáta Mezinárodního červeného kříže, pana Dinana.
8: Und ihn gebeten.
4: A prosil jsem ho.
8: Er möchte alle Einzelheiten.
4: Aby všechny jednotlivosti.
8: Mit dem Befehlshaber Sicherheitspolizei persönlich absprechen.
4: Aby projednal všechny jednotlivosti s velitelem.
3: Jak se jmenoval ten velitel?
4: Wie hat der Kommandant geheißen?
8: Mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei persönlich absprechen.
4: Aber wie hat er geheißen?
8: Mein Mann.
4: Weimann. S velitelem bezpečnostní policie Weimannem, aby projednal
8: všechny.
4: To se také podle mé paměti stalo.
8: Ich glaube bestimmt.
4: Já myslím určitě. Že jsem od března roku
8: 1945
4: žádné Sonderbehandlungen.
8: Neue Sonderbehandlungen meinerseits mehr genehmigt habe.
4: Nové Sonderbehandlungen z mé strany, že jsem už neschválil.
3: Pokud se pamatuji,
4: souvajt ich mich erinnere,
3: od března 1945
4: von März 45
3: jsem neschválil
4: habe ich
3: žádné nové
4: neue
3: Sonderbehandlungen
4: genehmigt.
8: Ich habe außerdem hier erfahren,
4: já jsem mezi ním se dověděl,
8: dass ein Sonderbefehl des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes Dr. Kaltenbrunner vorlag,
4: že byl tu rozkaz šefa bezpečnostní policie Kaltenbrunnera,
8: welcher Exekutionen schlechthin nach einem bestimmten Termin verbot,
4: který vůbec zakázal všechny exekuce po určitém termínu.
8: Der direkte Vorgesetzte des Befehlshabers Sicherheitspolizei und der Staatspolizei Protektorat war Dr. Kaltenbrunner.
4: Bezprostřední představený policie byl právě Dr. Protektorat byl právě Kaltenbrunner.
8: Es ist mir unerklärlich,
4: je mi nevysvětlitelno,
8: wenn und wieso am 2. oder 3. Mai
4: 2. nebo 3. května
8: eine Sonderbehandlung,
4: ještě nějaké Sonderbehandlungy
8: in Theresienstadt stattgefunden hat,
4: mohly vůbec být vykonány.
8: Und darauf Bezug genommen wird,
4: a když se na to odvolává,
8: dass hier ein besonderer Befehl meinerseits vorgelegen
4: haben soll, odvolávají na to, že k tomu byl dán zvláštní rozkaz můj.
8: Ich selbst war vom 2. bis 5. Mai nicht hier anwesend.
4: Já jsem vůbec od 2. do 5. května zde nebyl.
3: No, tak. Děkujeme.
4: Danke.
3: Chcete ještě něco?
8: Ich will nur kurz noch feststellen, dass wir die heute drei oder viermal erwähnten 14 žandarmen nicht bekannt, die Existenz der
3: Žandarmen.
4: Chci ještě říci, že případ s těmi 14 Čechy, které byly několikrát
3: my
4: vůbec nejsou známi.
3: No. Tak tím končíme dopolední jednání za hodinu, teda o 13.30 budeme pokračovat.
1: V procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946 a který vám nabízíme prostřednictvím ukázek z více než 80-hodinového záznamu, byla předvolána opravdu řada zajímavých lidí. Například i Kurt Dalíge, po Heidrichově smrti další zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě. Také on byl dotazován na Karla Hermana Franka.
3: Jaký byl poměr policie k Frankovi?
9: Wie war das Verhältnis der Polizei zu Frank?
10: Das weiß ich nicht, weil ich ja nicht gar nicht eingeschaltet habe.
9: To nevím, protože jsem s tím neměl nic co dělat. Nebyl jsem na toho začleněn.
3: No, mohl Frank dávat policii rozkazy?
9: Konnte Frank der Polizei Befehle erteilen?
10: Als Führer SS und Polizeiführer immer.
9: Jako vyšší vedoucí SS a policie vždycky.
3: Ale vy jste sám byl ještě vyššího postavení.
9: A vos byl... Sie hatten doch noch eine weitere Stellung inne. Sie waren General der Polizei.
10: Die höheren SS und Polizeiführer unterstanden Himmler direkt.
9: Wische vedoucí SS a policie podlehali přímo
10: und
9: Himmler.
10: Und bekam von ihm alleine die Befehle.
9: A dostávali rozkazy jen od něj.
3: Takže Frank nebyl vám podřízen ani jako generálu policie.
9: Frank war also inne nicht einmal als Polizeigeneral unterstellt.
10: Als höherer SS und Polizeiführer nicht.
9: Jako vyšší vedoucí SS a policie ne.
3: Byl jste v době své služební doby v Praze stále, anebo jste často odcházel pryč?
9: Hielten Sie sich zur Zeit Ihrer Amtstätigkeit ständig in Prag auf oder haben Sie das Protektorat verlassen? Zur Zeit Ihrer Amtstätigkeit als stellvertretender Reichsprotektor, hielten Sie sich ständig in Prag auf oder haben Sie auch das Protektorat verlassen?
10: Ich habe die Tätigkeit in Prag nur ausgeübt, in höchstens ein bis zwei Tagen in der Woche.
9: Svůj úkol jako říšský protektor jsem v Praze vykonával nejvyšší jeden nebo dva dny v týdnu.
10: Und zwar auf der Burg,
9: a to na hradě,
10: in dem Dienstzimmern von Heidrich,
9: ve služebních místnostech Heidrichovi,
10: mit dem von ihm übernommenen Adjutanten,
9: s adjutantem, kterého jsem po něm převzal,
10: und zwei Sekretärin.
9: A s dvěma sekretáři.
10: Das war mein ganzer Arbeitsstab.
9: To byl můj celý pracovní štáb.
10: Als stellvertretender Reichsprotektor.
9: Jakožto říšského, zastupujícího říšského protektora.
3: A když jste nebyl v Praze, kdo vás zastupoval?
9: Wer hat Sie vertreten, als Sie nicht in Prag waren?
10: Frank.
3: Dal jste mu k tomu nějakou zvláštní plnou moc, anebo to bylo už postavení jeho vyplývalo?
9: Haben Sie ihn dazu besonders bevollmächtigt, oder ergab sich das bereits aus seiner Amtsstellung?
10: Das war selbstverständlich, weil er ja Staatssekretär.
9: To bylo samozřejmě, protože byl státním tajemníkem.
10: Unter mir war...
9: Ode mnou.
10: A stellvertretender Reichsprotektor.
9: Jakožto pod zastupujícím říšským protektorem.
3: Neměl jste pokyn v tom směru, abyste přenechával co nejvíce moci Frankovi?
9: Haben Sie keinen Befehl bekommen, dass Sie den größten Teil Ihrer Macht Frank überlassen sollen?
10: Einen solchen Befehl habe ich nicht bekommen.
9: Takový rozkaz jsem neobdržel.
3: Já jsem se taky neptal, jestli měl rozkaz, nebo jestli měl pokyn. Ale to přece rozdíl.
9: Ja, ob Sie eine solche Weisung bekommen haben, nicht Befehl.
10: Eine Weisung in meiner Zeit auch nicht.
9: Pokyn jsem také za svého času nedostal.
10: Sondern nur klar um die politischen Aufgaben, die waren mir glatt verboten.
9: Bylo mi přímo zakázáno starat se o politické otázky.
3: Toho zákazu jste usuzoval, že politické otázky českého národa má řešit Frank, ano?
9: Aus diesen Verboten, sich die tschechischen Angelegenheiten politischen zu kümmern, haben Sie geschlossen, dass sich Frank darum kümmern soll.
10: Das war für mich selbstverständlich.
9: To bylo pro mě samozřejmě.
10: Als Führer, als dessen Polizeiführer, bekam ich ja von Himmler seine Befehle.
9: Protože jako vyšší vedoucí...
3: Věděl o tom Frank, že máte tyhle ty direktivy.
9: Wusste Frank, dass Sie diese Direktiven bekommen haben?
10: Frank hat mir das in zwei Briefen öfter geschrieben, soweit er in diesen Aufgaben beim Hitler zu Besuch war.
3: A teď povídal svědek dále, že Frank mu v tom směru psal dopisy, dva dopisy, a to vždy po návštěvě u Hitlera. Překládejte to. Frank mě v tom směru psal dva dopisy.
9: Frank hat mir diesbezüglich zwei Briefe geschrieben.
3: A to vždy po návštěvě u Hitlera.
9: Und zwar immer nach dem Besuche bei Hitler.
3: Při které jsem nebyl přítomen.
9: Bei denen ich nicht anwesend war.
3: Mohl byste nám, pane svědku, podrobněji uvést, co bylo obsahem těchto dopisů?
9: Können Sie uns, Zeuge, genau angeben, was Inhalt dieser Briefe war?
10: Nur grundsätzlich?
3: No, prosím.
9: Den zásadně.
10: Grundsätzlich die Frage,
9: den zásadní otázka,
10: die das tschechische Volk in deiner Behandlung betraf.
9: Der ist ja die Kali Sacharzenges tschechischen Narodem.
10: Denn von dem tschechischen Volk verstand ich auch meiner inneren Überzeugung nach zu wenig.
9: Noch einmal bitte.
10: Von dem tschechischen Volk verstand ich zu wenig.
9: O českém národě jsem věděl, jsem rozuměl příliš málo.
10: Frank ja hier groß geworden.
9: Protože Frank zde vyrostl.
10: Das war für mich selbstverständlich, dass er
9: diesen Gefühl bekommen hat. Samozřejmě, že je zde dobře informovat.
3: No, abychom se k tomu nemuseli vrátit, obžalovaný Franku.
9: Angeklagter Frank.
3: Pamatujete se na to, že jste psal svědkovi Dalígovi tyto dopisy?
9: Können Sie sich erinnern, dass Sie dem Zeugen Dalíge diese Briefe geschrieben haben? Ne, pamatuji se na jeden dopis? Který jsem psal v roce 43 Dalígovi.
3: A co bylo obsahem toho dopisu?
9: Und was war der Inhalt dieses Briefes?
11: Meine interne Auseinandersetzung über den Bericht an Adolf Hitler.
9: Bild das vor, wie noch, bitte? Es war eine Auseinandersetzung?
11: Eine interne Auseinandersetzung wegen eines Berichtes an Adolf Hitler.
9: Bild das vor, kvůli hlášení Adolfovi Hitlerovi.
3: Řekněte mně, vy jste nevěděl, že Dalíge má zakázáno zabývat se politickými věcmi českého národa?
9: Sie haben nicht gewusst, dass es Dalíge verboten wurde, sich um die politischen Angelegenheiten des tschechischen Volkes zu interessieren? Dem ist zelá neznámo.
3: Slyšíte, pane svědku, co říká Frank? Prý o tom nevěděl.
9: Hören Sie Franks Aussage, Zeuge?
3: Že se vy nezabýváte politickými věcmi.
9: Er hat nicht gewusst, dass Sie sich mit den politischen Fragen des tschechischen Volkes nicht zu befassen haben.
3: Mohl byste Frankovi Deutsch
10: die Reden und Artikel, die im Protektorat erschienen sind, in Böhmen erschienen sind. No. Ich habe nie eine politische Rede gehalten und nie einen Artikel geschrieben.
9: Nikdy jsem nepsal, neměl politickou řeč, neměl politický
3: člověk. Mohl byste Frankovi připomenout tvář do očí, že vám psal ty dva dopisy a o čem vám je psal?
9: Können Sie Frank in die Augen sagen, dass Ihnen diese Briefe geschrieben haben und was Sie beinhaltet haben?
3: No řekněte mu to, otečte se, jděte tam půjďte k němu, Franku, vystupte trochu.
9: Kommen Sie näher, Franku.
3: Obě můžou nechat, tak vždy to stačí. Sundejte si ty... Ať si dá sluchátka, tak aby se vzájemně slyšeli.
9: Nehmen Sie die Hörer herunter, damit Sie sich gegenseitig hören.
3: Nahlas, laut, sprechen Sie laut.
9: Obdržel jsem od vás dva dopisy, Franku. V nich bylo potvrzeno, že se do politických otázek nemám míchat. To bylo pro mě samozřejmě.
3: No was sagen Sie dazu, Frank?
11: Da habe ich diese Briefe nicht geschrieben, ich bitte mich dann zusammenfassend dazu äußern zu dürfen.
9: Tyto dopisy jsem nepsal a prosím, abych si potom mohl souvisle o tom vyjádřit.
3: Dobře. Tak prosím, sedněte si, ať jde dalíže dál.
1: Šlo vlastně o jediné, zjistit, jak se mohlo stát, že Karl Hermann Frank se v protektorátu choval jako neomezený vládce, bez ohledu na to, kdo byl zrovna říšským nebo zastupujícím říšským protektorem. Samozřejmě s výjimkou Heidricha, který si dokázal zjednat dostatek autority sám. Mimochodem Kurt Dalíge takhle vypovídal necelý půl rok před smrtí. I on byl v Praze obžalován z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Vyhlazení lidic a ležáků se sice běžně skrývá pod označení Heidrichiáda. Pravdou ale je, že tohle vše organizovali Dalíge a Frank. 23. října 1946 byl Kurt Dalíge oběšen v pankrácké věznici v Praze. Říkal jsem dnes na začátku pořadu, že v jednací síni na Pankráci to někdy vypadalo, že spíš než Frank je souzeno celé období nacistické okupace. Mnoho svědků vypovídalo například o děsivých zážitcích z nacistických koncentračních táborů. Ale vzato do důsledku ne každý z těchto svědků mohl tvrdit, že se do tábora dostal na přímý pokyn Karla Hermana Franka. Výpovědi to ale byly otřesné, jako třeba ta, kterou přednesl Josef Vacek.
12: Dále v Dachau jsem viděl, jak byli civilisté voděni do tábora a bylo slyšet střelbu. Večer sami SS-mani odváželi mrtvoly do krematoria. V táboře Osvětimi velitel věznice dal do malého bunkru 40 vězňů, kde bylo okénko 15x10, takže na druhý den ráno jsme odnášeli 15 udušených a několik zardoušených od německých kápů. Dále tam bylo popraveno sekerou 7 žen a 8 mužů. Raport Führer Palič při provádění exekuce asi 28 žen slovanské národnosti jim nesvázal ruce, oni se na něho vrhli. On nemohl střílet, pobil je tedy rýčem. Celá těla jim rozsekal. Kápové, kteří měli v komandě ruské zajatce, dostávali rozkaz od SS-manů, kolik mrtvých musí přivézti zpět. Dostávali rozkaz 200 až 300 denně, jelikož to potřebovali k doplnění prostoru v krematorium, aby tam byla zásoba. Tento počet docilovali tím způsobem, že vězně, kteří ještě dýchali, pokládali na dno vozu a na ně kladli mrtvoly, takže vždy určitý počet splnili. Dále v krematoriu Birkenau byl upálen jeden člen rodiny Rothschild, a to takto. Byl zaživa uvázán na vozík, do pece strčen a čtyřikrát sunu dovnitř a vytáhnu. Při tomto se sešla celá elita i s gestapem, které bylo v táboru, a vesele popíjeli. Dále raport Führer Plage vzal za nohy děcko, asi čtyřměsíční, které zapomněla nebo nechala ležet jeho matka, přecíní, když šla do plynové komory a udeřil ním o zeď, takže ho zabil. V táboře Birkenau byly podmínky přímo strašné. Bloky ještě tenkrát, když přišel transport Čechů v lednu 43, ze kterým přišel doktor Češpiva, doktor Čtych, doktor Makovička, Karel Schmidberger, pan doktor Drábek, byli v takovém stavu, že na ně padal sníh. V blokách nebyly nikde zřízeny klozety. A v noci nesměli vězni z bloku vycházet. Proto byli dány do bloku kádě, do kterých chodili vězňové na stranu, které v noci přetékali, takže to vypadalo v bloku, tak jak v tom nejhorším chlévě. Vězňové, když se vraceli z komand, nosili s sebou stovky mrtvých. Přitom hrála na rozkaz SS táborová hudba U brány, jejich nejzamilovanější písně. V roku 42 ze stavu 14 tisíc umíralo denně 5 až 600 vězňů. Blokartestři, někteří, zvláště Němci, kriminální vězňové, u sebe měli mladé chlapce 12 až 14 roků a používali je jako svoje milenky. Tito chlapci s nima společně anebo i sami vraždili vězně, kteří se jim nesměli bránit. Sám jsem slyšel, když Blockfeeder Steinberg dával rozkaz Block Eltestrovi Hemmerlému, aby zabil ještě dalších 20 lidí. Tyto věci se děly na více blokách. Dále nemocnice v táboře Birkenau. Ze začátku...
13: Podívejte se, o tomhle byste nemusel, snad to nám povídal pan doktor Češpiva z odborného hlediska lékařského. Tak to byste mohl přejít. To nám vyložil pan doktor Češpiva, který byl před vámi slyšen jako svědek velmi odborně. Tak to bychom mohli vynechat a pokročíte za to, co jsme ještě neslyšeli.
12: Tedy přikročíme k táboru žen.
13: No.
12: Tábor žen. Tam jsem docházel také někdy jako ošetřovatel. A viděl jsem následující věci. Na bloku, myslím, číslo 25. Tam umírali ženy, vedle kterých ležely ženy, které ještě nezemřely a byly okusovány krysami, zvláště oči, nos a uši. Dále v tom táboře nebylo vody. Takže ženy v horečce, v lžici, nabírali lidský moč a ten pili. Ženy po porodu dostávali smrtící injekce, též děti. Později těhotné ženy byly posílány do plynové komory. Viděl jsem, jak vybíral lékař SS ženy do plynové komory. Jelikož potřebovali doplnit plynovou komoru, vyhnal ženy z jednoho bloku zdravé a museli závodit přes tábor, který zůstali poslední, ty pak jeli do plynové komory. Ve většině případech byla na tom vina od mala odřenina na noze. Dále jsem byl přítomen věci, a totiž od šivování žen. Bylo nás asi 8 ošetřovatelů, z toho bylo asi 5 holičů. Ženy před námi, před SS-many a před ženy SS museli stát úplně nahé. Byly jim stříhány vlasy na celém těle a pak se desinfikovali a šli do koupele. Některé z nich byly špinavé, jelikož nebylo vody, skrávěné a tak dále.
1: Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Kat K.H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy o 14:30 odpoledne a o 19:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
15: Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
16: Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
15: O 2 roky později se Nobile vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itálie a s téměř kompletně italskou posádkou.
16: Jedním ze 2 cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
15: Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
16: Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupracovník Roald Amundsen.
15: Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
16: Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
15: Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
14: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Prezident Donald Trump oznámil přesun amerických vojáků do Polska. Hokejisté Slovenska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem, dostali se na druhé místo skupiny před českou reprezentaci. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky teploty až 26 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
18: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
17: Studentka po převozu do nemocnice zemřela, podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Odpoledne k němu může přisednout každý a přinést si vlastní jídlo i pití. Sousedské setkání je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti sjezdu je zároveň během dneška i zítřka plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Dohlédnou na ně posílené hlídky policie. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
19: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
17: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburgu se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci to, že také ztratili body se Slovinskem. Pokračuje útočník Oliver Okuliar, který v zápase 1 gól dal a na 2 přihrál.
20: Asi z jednej strany môžem súhlasiť, ale možno nám aj pomohla tá remíza alebo za tie 2 body proti Slovincom, že sme si trochu povedali veci, ak sa majú zase a sme spadli z tej hrušky a stále sme boli takí na váškach alebo jak to povedať na špičkách, ale to je dobré.
17: Ve druhém utkání ve Friburgu vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu také Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
21: Na D1
0: D1 v Brně, hustý provoz a na Vysočině nová uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už hustý provoz, nesouvislá většinou popojíždějící kolona hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Kilometry 193 až 196 po sjezd na Bratislavu. Zdržení v místě zatím krátké. Na D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí je od rána nové omezení. Uzavírka kvůli opravám vozovky je mezi kilometry 144 až 143. Nejprve se jede pravým a pak levým pruhem. Kolona se tam netvoří, opatrně na místě se stále pohybují lidé a technika. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Český rozhlas Plus po čtvrté pořádal mezinárodní konferenci věnovanou budoucnosti Evropy, Ukrajiny i dopadům války Ruska proti Ukrajině. Jedním z exkluzivních hostů byl Valerij Zalužný, dnes velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii. V počátcích plošné agrese Ruska vůči Ukrajině vrchní velitel ukrajinské armády. A právě jeho projev o zkušenosti Ukrajiny, o iluzích i kruté realitě vám teď nabízíme k poslechu.
14: Speciál Českého rozhlasu Plus.
21: Дякую всім за запрошення та можливість сказати вам найголовніше. Я і весь український народ дякуємо вам за вашу безпрецедентну підтримку, завдяки якій ми продовжуємо жити.
22: Дякую всім за позвання і за можливість říct вам то найголовніше. Já i celý ukrajinský národ vám děkujeme za bezprecedentní podporu. Díky níž můžeme dál žít a bojovat. Už jen ta možnost veřejně vám poděkovat stojí za všechny komplikace, které jsem musel překonat, abych se sem dostal. Dnes, právě tady, na tomto místě, bych nerad říkal našim přátelům, že nepřítel už stojí u vašich hranic. A samozřejmě vás nechci poučovat. Naše tragédie má své hluboké historické kořeny. Nejsou podmíněny jen útoky našeho nepřítele, ale také vlastními historickými chybami, které nás stály nejen lidské životy, ale i svobodu. To, jaká rozhodnutí učiníte nyní, je plně ve vašich rukou a nikdo nemá právo do nich zasahovat. My se jako vděčný národ můžeme pouze podělit o zkušenosti, které jsme získali za velmi vysokou cenu a které by vám snad jednou mohly být užitečné. A třeba jednou budeme mít možnost pomoci i my vám. Dlouhé období relativního míru v kontinentální Evropě po druhé světové válce a stabilita po rozpadu Sovětského svazu vytvořily řadu iluzí, jejichž důsledkem je, že jednotlivé státy procházejí při utváření své bezpečnostní politiky třemi úrovněmi porozumění. První úroveň nastává tehdy, když je stát i jeho představitelé přesvědčeni, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období. Druhá úroveň nastává ve chvíli, kdy se bezpečnostní problém stává zřejmým. Míra znepokojení pak často vede vlády k dalšímu omylu, k přesunu odpovědnosti za jeho řešení na ozbrojené síly, což doprovází ujišťování o uzavření nových smluv či navýšení výroby potřebného vybavení. Tím je však na ozbrojené síly fakticky přenesena hlavní odpovědnost za bezpečnost státu. Tato pravidla doplňuje rozsáhlá informační kampaň, jejímž cílem je ujišťovat veřejnost, že vše probíhá správně, obzvlášť v případě, že to státu přinese ještě i ekonomický prospěch. Třetí úroveň, bohužel často nevyhnutelná, nastává ve chvíli, kdy jsou kapacity ozbrojených sil vyčerpány a konflikt dále eskaluje. Tehdy se ukazuje, že klíčovým garantem bezpečnosti je stát jako celek, jeho instituce, schopnost dlouhodobé připravenosti, prevence konfliktu i schopnost se v krajním případě bránit, odrazit nepřítele a minimalizovat ztráty. V minulém století to bylo zřejmé, avšak dnes, kdy je bezpečnost často vnímána skrze neustálé vyjadřování hlubokého znepokojení a přísliby lepší budoucnosti, se tento pohled téměř vytratil. Při reflexi našich zkušeností je proto nutné zaměřit se na několik zásadních bodů. Za prvé, současná válka má hybridní charakter, který se projevuje ve vojenské, ekonomické, politické, informační, kognitivní i dalších rovinách, včetně oblasti mezinárodních vztahů. Za druhé, hybridní povaha moderní války znamená, že obvykle začíná skrytou fází, pokračuje bojem o lokální zájmy, vliv a zdroje a může přerůst až do plnohodnotné invaze a následně do existenční války, tedy války o samotné přežití státu či národa. Za třetí, ve válce, jejímž důsledkem může být zánik celého národa, dříve či později nastává bod, kdy už není prostor pro kompromis. Nelze být částečně zničen ani napůl přežít. Ještě horší je v daných podmínkách přijmout rozhodnutí, které fakticky vede k vlastní zkáze. A to je v takové situaci logický důsledek. Ještě donedávna měla Ukrajina své místo ve světovém řádu, který do určité míry počítal s existencí tzv. Šedých zón, dočasně neukotvených prostorů, jež buď podléhaly vlivu jednotlivých mocností, nebo se stávali předmětem jejich soupeření, případně sloužili jako nástroj k ovlivňování jiných geopolitických aktérů, aniž by tím nutně docházelo k přímému ohrožení jejich vlastního území. Důležitý je čtvrtý moment. Spočívá v tom, že při vytváření spravedlivého míru pro Ukrajinu a formování poctivého pojetí bezpečnosti v budoucím světovém řádu, už Ukrajina nesmí a nemůže být součástí těchto šedých zón. Zkušenost Ukrajiny ukazuje, že souhlasíte-li s existencí nárazníkové zóny, můžete čekat válku. Už se k vám blíží. Zpočátku samozřejmě jen skrytě. To ukazuje na potřebu širšího, ideálně globálního řešení. Dnes však pravděpodobně není nikdo, kdo by ho mohl dosáhnout. Pojetí bezpečnosti státu by proto mělo vycházet z realističtější představy o jeho místě ve světovém řádu, který zásadně ovlivňuje budoucnost celých kontinentů, například Evropy. Současné dění na Ukrajině i na Blízkém východě však svědčí o tom, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 a po rozpadu Sovětského svazu se nyní rozpadá. Mezinárodní právo a mezinárodní instituce nedokázaly a nedokážou zaručit mír a bezpečnost na planetě Zemi. Například i dosavadní pokusy udělat z války na Ukrajině předmět jednání silných lídrů, při kterém by se území Ukrajiny, její bezpečnostní záruky i přírodní zdroje měly stát jen pěšákem ve hře, skončily neúspěchem. Znovu se tak potvrdilo, že svět už funguje podle jiných pravidel. Mezinárodní aliance, především NATO, pravděpodobně také ztratili schopnost plně zaručit bezpečnost svým členům, a to především kvůli technické nepřipravenosti k použití síly právě v současných válečných podmínkách a kvůli politické neschopnosti demokratických institucí přijímat nepopulární rozhodnutí. To vše se odehrává na pozadí bezprecedentního vědecko-technického pokroku, který vede ke vzniku zcela nových prostředků a forem války. Ukrajiny a Ruska se to bezprostředně týká. Nejde o cvičení formou simulací či štábních her, ani o efektní projevy prezentované na sociálních sítích. Jde o reálnou válku. Navzdory tomu, že právě naše doktríny a zkušenosti budou hrát důležitou roli při formování budoucího bezpečnostního prostředí, dává vznik nových levných a masově dostupných zbraní, proti kterým zatím neexistuje fyzická obrana, jakékoliv zemi nebo organizaci, možnost použít tuto novou sílu proti jakémukoliv protivníkovi. Tyto zbraně mění samotné chápání války. Od zničení vojenského potenciálu protivníka až po zničení samotného státu, a to bez ohledu na to, náleží-li ten, který objekt nebo skupina lidí ozbrojeným silám. Jedná se o válku, v níž prakticky neexistuje rozdíl mezi frontou a týlem. Zasáhnout jakoukoliv osobu či objekt v týlu je mnohem snazší a levnější, než posunout frontovou linii, byť jen o 20 metrů. Pokud mluvíme otevřeně o bezpečnosti a zkušenostech Ukrajiny, lze s jistotou říci, že v takových podmínkách je politické cíle nutné buď neustále deklarovat, nebo je skutečně naplňovat. Ačkoliv naše zkušenosti nejsou univerzální, mohou být v těchto složitých podmínkách využity právě při budování bezpečnosti jak státu, tak budoucích koalic. Přejdeme nyní k těmto zkušenostem bez patosu a bez zbytečných odboček. Především v

státního uspořádání nejsou přijatelné, protože dříve či později povedou ke ztrátě suverenity. Za druhé, tato válka má charakter existenčního konfliktu. Na jedné straně jde o válku na život a na smrt, na straně druhé o snahu dosáhnout cíle za cenu masivních ztrát. Pro Ukrajinu i Rusko tak představuje existenční hrozbu. Pro Rusko to znamená, že zastavení války je obtížné, protože by znamenalo riziko ohrožení samotného státního uspořádání, které by bez vítězství mohlo prostě přestat existovat. Jedná se tedy o opotřebovávací válku, kde přežití znamená vítězství. Za třetí, přestože jde o válku mezi Ukrajinou a Ruskem, její dopady jsou globální a dotýkají se v různé míře téměř všech geopolitických aktérů. Proto by diplomacie válčící země měla fungovat na úrovni umění a mít vlastní strategii, působící v součinnosti s ostatními strategiemi, zejména vojenskou. Vojáci vymezují hranice, diplomaté utvářejí budoucnost, přičemž zohledňují a respektují hodnoty a zájmy mezinárodních partnerů. Za čtvrté, v demokratické zemi, která se brání proti totalitárnímu státu, existuje pokušení vypůjčit si jeho totalitární způsoby jednání. To vede ke krachu demokracie, který sebou nese hrozbu, že bránící se stát se sám začne podobat svému nepříteli a nakonec se jim nechá mentálně pohltit. Prostě jeden národ, jak říkají ruští představitelé. Udržení demokracie i v podmínkách války je výsadou demokratických států. Lze ho zajistit pouze systémovou podporou demokratických institucí a současně odporem vůči protivníkem vnucené strategii protivníka, jak ve vojenské, tak v politické i ekonomické rovině. Za páté, to je téma, o kterém Západ nerad hovoří, samotná válka. Naše zkušenosti ukazují, že ačkoliv válka zůstává aktem násilí, její nástroje, formy i způsoby vedení se zásadně proměnily. Současná válka má zřetelnou a významnou hybridní složku. Boje jsou kruté jak na frontě, tak uvnitř země a probíhají s využitím všech prostředků, zejména informačních. Jak tedy vypadá moderní válka? Drahé, vysoce přesné zbraně, které byly skutečným převratem ve 20. století, nahradila opotřebovávací válka. Ta je založena na levných, masově vyráběných, ale poměrně přesných zbraních, které rychle vyčerpávají nákladné zbraňové systémy, tedy systémy, na kterých byla dosud postavená celá doktrína NATO. Tyto opotřebovávací zbraně se rychle a efektivně vyvíjí. Pokud si někdo myslí, že jde pouze o drony, které si může pro svou armádu jednoduše a rychle pořídit, hluboce se mýlí. V roce 2026 se drony stále více stávají pouze konečným článkem řetězu složitějších technologií. Moderní bezpilotní prostředky už nejsou jen dálkově řízenými technickými zařízeními různého typu. Stávají se součástí inteligentních systémů, které jsou schopny působit i v nejnáročnějších podmínkách, včetně aktivního odporu protivníka ve všech doménách. Klíčovou roli ve vývoji bezpilotních systémů hraje umělá inteligence, která umožňuje rozvoj bojových operací a vyšší míru autonomie. To znamená schopnost nejen plnit rozkazy, ale také samostatně udržovat trasu, rozpoznávat překážky, měnit směr letu, vracet se do určitého bodu a fungovat i při částečné ztrátě navigačního signálu nebo spojení. A především rozlišovat cíle a přijímat rozhodnutí o zásahu. To velmi rychle mění nejen způsoby použití a organizaci těchto systémů, ale zároveň formuje i nové vojenské doktríny. Hlavní otázkou tedy je, jak za těchto podmínek dosáhnout úspěchu v opotřebovávací válce a navíc takto intenzivní. Především je třeba si uvědomit, že opotřebovávací válka je záležitostí celého státu a bude vyžadovat maximální úsilí všech jeho složek, aby bylo možné dosáhnout vítězství a vytvořit podmínky pro spravedlivý mír. Úspěch v takové válce určují dvě základní věci. První z nich je odolnost společnosti a její schopnost pokračovat v boji, včetně ochoty

0: Přijmout jeho důsledky. Druhou je odolnost ekonomiky a její schopnost neustále obnovy. Na tomto základě se budují příslušné systémy, které mají zabránit kolapsu státu a kapitulaci v důsledku neschopnosti pokračovat v boji. Za šesté, otázka odolnosti společnosti vůči válce je snad nejdůležitějším faktorem bezpečnosti státu. Tato odolnost má množství projevů i zranitelných míst. Ta souvisejí s historií země a jejího obyvatelstva, náboženskými preferencemi i úrovní intelektuálního rozvoje, která se projevuje v chápání právě těchto hodnot, jež bude nezbytné bránit. Zkušenost Ukrajiny ukazuje, že nepřítel cílí na bojeschopnost společnosti dvěma způsoby. Za prvé fyzicky. Útoky na obytné čtvrti, nemocnice a školy, které vedou k obětem zejména mezi ženami a dětmi. Za druhé prostřednictvím informačního, psychologického, kognitivního a hodnotového vlivu. Ukrajinské zkušenosti svědčí o tom, že tyto vlivy vedou nejen k šíření nedůvěry a paniky, ale mohou mít i ty nejhorší důsledky. Oslabují kritické myšlení a tím i schopnost společnosti dlouhodobě fungovat a rozvíjet stát. Jde o zásadní výzvu pro jednotlivce i společnost, která představuje hrozbu jak pro politické systémy, tak pro psychické zdraví lidí. V takových podmínkách nestačí pouze regulace informačního prostoru. Je nutné také rozvíjet schopnost rozlišovat pravdu od iluze, což je proces, který může trvat celé generace. Úspěšné neutralizace těchto vlivů lze dosáhnout nejen organizačními opatřeními, která však mohou snadno vést ke snahám o přílišnou kontrolu informačního prostoru, ale také rozvojem kultury kritického myšlení, které se musí stát součástí státní politiky v oblasti národní bezpečnosti. Mimochodem, do budoucna se právě postoj k mobilizaci stane odpovědí na otázku po tom, jak odolná společnost reálně je. Za sedmé, právě ekonomika spolu se společenskou připraveností představuje krev války. A právě ona je hlavním cílem protivníka. Nejzranitelnějším článkem ukrajinské ekonomiky se ukázala být energetika. Energetická infrastruktura na Ukrajině byla tradičně budována podle centralizovaného modelu. Velké elektrárny a jednotná přenosová síť propojující jednotlivé regiony. Současná válka však jasně ukázala, že takový systém je cílenými útoky snadno zranitelný. Během ruské invaze se útoky na energetickou infrastrukturu staly hlavním nástrojem války. Tyto útoky jsou vedeny raketami, drony a dalšími zbraněmi se zcela jasným úmyslem zničení elektráren, rafinérií a dalších strategických objektů, což vede k výpadkům dodávek elektřiny a dalším dopadům na civilní infrastrukturu. Energetická bezpečnost je tedy úzce spjatá nejen s odolností ekonomiky v době války, ale stává se také součástí národní bezpečnosti. Ochrana energetické struktury je stejně důležitá jako ochrana vlastních hranic a území. V tomto kontextu by měly být všechny nové projekty v oblasti energetické infrastruktury navrhovány s ohledem na současné, nikoli minulé hrozby. Za osmé. Mezinárodní podpora a stabilita koalic určují nejen odolnost ekonomiky válčící země, ale zároveň představují jeden z nejúčinnějších nástrojů omezení ekonomických možností protivníka prostřednictvím sankcí a dalších restrikcí. Právě proto se tato mezinárodní podpora stává terčem trvalého působení Ruska, které se snaží oslabit důvěru v Ukrajinu jako spolehlivého partnera. Udržet tuto podporu v podmínkách globální nestability je mimořádně obtížné, protože protivník využívá všechny dostupné nástroje zaměřené na zranitelná místa demokratických systémů. Právě díky této podpoře se však bude formovat budoucí geopolitický řád, ve kterém bude hlavním cílem všech aktérů dosažení dlouhodobé bezpečnosti prostřednictvím vzájemných kompromisů mezi sebou a Ukrajinou v zájmu budoucí bezpečnosti. Proto zůstává diplomacie klíčovým nástrojem státu při vytváření a udržování diplomatické fronty, která zajišťuje pokračování a možnost vytvářet předpoklady k ukončení války. Za deváté, adekvátní vojenská rozhodnutí, schopnost nenechat si vnutit způsob vedení bojových operací protivníkem s většími zdroji, rychlejší adaptace a převzetí iniciativy s využitím moderních technologií zůstávají klíčovými faktory, které mohou Rusku zabránit v tom, aby dosáhlo svých politických cílů prostřednictvím vojenských akcí. Je třeba mít na paměti, že moderní válka a její nové nástroje umožňují čelit protivníkovi s většími zdroji a dokonce i zvítězit, avšak pouze do té doby, než tento protivník nezačne využívat prostředky, které má k dispozici pouze on. Rusko například využívá rozsáhlé lidské zdroje jako hlavní nástroj zastrašování a argumentace proto, že odpor vůči němu je prý beznadějný. Za desáté, nejde o úplný systém, ale o základní prvky odolnosti státu ve válce. I tyto prvky však ukazují, že celý systém vyžaduje nejen promyšlené plánování, ale také nepřetržité řízení a otevřenou, upřímnou komunikaci se společností jako klíčovým aktérem války. Systém státní správy má rozhodující význam pro zajištění odolnosti státu, pro ochranu jeho zájmu, ale také pro maximální zachování lidského kapitálu a prevenci demografické krize. Takový systém státní správy musí být z jedné strany postaven na přísné hierarchii, nezbytné provedení války, kdežto z druhé strany musí být co nejprofesionálnější a nejflexibilnější, aby se mohl přizpůsobit změnám priorit a volbě strategií. To vše je možné pouze při zachování demokratických institucí, které zajišťují neustálý kontakt s realitou a brání vzniku paralelní reality a chybným rozhodnutím. Samozřejmě, i zde se protivník snaží systém narušovat, a to jak kinetickými a informačními prostředky, tak snahou prosazovat vlastní model řízení prostřednictvím koncentrace moci. Za jedenácté, což je nejdůležitější, období geopolitické nestability a oslabení mezinárodních institucí a mezinárodního práva jsou nejvhodnější chvílí pro vznik konfliktů a krizí. Taková období vyžadují maximální soustředění právě na otázky bezpečnosti. Změny ve způsobu vedení války a ve formách konfliktu spolu s rozpadem dosavadního světového řádu vyžadují nejen modernizaci výzbroje, ale i nezbytné přehodnocení doktrín a přístupů k budování bezpečnosti státu i budoucích koalic. Všichni chtějí žít v blahobytu a míru, často však zapomínají, že tyto hodnoty byly vykoupeny životy lidí, kteří tuto zemi bránili. Stačí se pozorně podívat na vaše hranice. Jsou vymezeny i krví vojáků, kteří ji ve 20. století prolili. To vše nelze zajistit pouze uzavíráním nových smluv ani přenášením odpovědnosti na jednu ze státních institucí. Vedle času, který je pro takové změny nezbytný, je potřeba také zkušenost. A tu dnes má jen Ukrajina. Je proto důležité, že státy a vlády kriticky hledají potřeby a úkoly, které je nutné naplnit k zajištění bezpečnosti státu i bezprostředně lidí, kteří se bohužel často stávají rukojmími politických rozhodnutí. Úkolem moci není pouze udržovat blahobyt občanů, ale také chránit jejich budoucnost a především jejich životy. Na základě ukrajinské zkušenosti dnes říkám jen tolik, že bezpečnost a schopnost státu ji zajistit jsou základem jak stability, tak ekonomického rozvoje. Ukrajinská zkušenost proto nespočívá jen ve vedení technologické války a přežití na bojišti. Je širší. Ukazuje, jak v dnešních podmínkách mění přístupy k budování bezpečnosti a jak efektivně posilovat existující bezpečnostní rámec, zejména v Evropě. Nastal čas změn. Čeká jen na rozhodnutí, která se zapíše do dějin.
1: Ефективно посилити можливо існуючий формат безпеки. Перш за все Європи. Час змін прийшов. Він чекає на рішення. Рішення, які вже увійдуть в історію. Дякую за увагу. Дякую народу Чехії. Разом переможемо. Слава Україні!
2: Slyšeli jste záznam projevu Valerie Zalužného, velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii a bývalého velitele ukrajinské armády na konferenci Českého rozhlasu Plus Křehká bezpečnost.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Co domluvil v Číně ruský prezident a před ním i ten americký. Jak naložit s někdejšími Trumpovými spojenci? Proč Babiš kličkuje v otázce zákona o veřejnoprávních médiích? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: Prezident Petr Pavel trvá na své účasti na summitu Severoatlantické aliance, jinak se obrátí na ústavní soud. Uvedl to na bezpečnostní konferenci Globsec během setkání s novináři. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petře, jak se tento spor vyvíjí? Nastal tam během poslední doby nějaký posun?
5: Úplně zásadní posun nenastal. Ta situace je zablokovaná v tom slova smyslu, že prezident opakovaně tvrdí, že se chce zúčastnit summitu NATO v Turecku a vláda se zatím jednoznačně nevyjádřila. Ministr zahraničí tvrdí, že nevidí důvod pro to, aby prezident se summitu zúčastnil a premiér v tom tak trochu kličkuje a bruslí a on opakuje, že definitivní jasno bude na začátku června, kdy bude zasedání vlády a kdy se bude rozhodovat o tom, kdo povede delegaci českou na ten summit. Důležité bude také to, jakým mandátem bude ten, kdo povede tu delegaci, vybaven, protože samozřejmě se tam budou řešit různé věci, nejenom to, zda Česká republika plní své závazky vůči Severoatlantické alianci, což se nyní opakovaně ukazuje, že de facto neplní, ale určitě se tam bude také hovořit o bezpečnosti nejenom v Evropě, o budoucnosti NATO, o roli třeba Spojených států a tak dále. Takže jediný posun v tuto chvíli je v tom, že premiér veřejně prohlásil, že ministr obrany právě připravuje různé podklady a věci týkající se právě toho mandátu té delegace a podle toho se bude rozhodovat o jejím složení a prezident tedy tvrdí, že pokud by vláda rozhodla o tom, že na summit na to nepojede, tak se obrátí na ústavní soud. Na první pohled se to může jevit jako věc zbytečná, protože je velmi málo pravděpodobné, že by ústavní soud tak rychle rozhodl o tom výsledku sporu, zda tedy má vláda právo zamezit účasti prezidenta na summitu NATO, ale jde o daleko víc. Podle mého názoru jde o to, že prezident republiky zastupuje stát navenek a že vláda mu chce nebo možná chce, protože to ještě není rozhodnuto, bránit v tom, aby se účastnil důležitých akcí, protože nejde pouze o summit NATO, ale bude se také na podzim konat valné shromáždění OSN a tam rovněž prezident má zájem vést delegaci České republiky a ministr zahraničí rovněž se nevyjádřil zatím nějak vstřícně. Úřad vlády na to nereagoval na dotazy, zda tedy prezident povede tu delegaci a tak dále. Takže teoreticky by to mohlo dospět do bodu, kdyby se prezident nebránil, že by byl v úvozovkách řečeno v domácím vězení a nemohl by naplňovat tu svoji roli reprezentanta České republiky. To, že by měl reprezentovat Českou republiku, vyplývá z ústavy a znamená to, že by tam neměl prezentovat své osobní názory, ale měl by jednat v rámci toho mandátu, protože každá delegace, která se zúčastní takto významných akcí, je vybavena určitým mandátem, který schvaluje vláda a v rámci těch mantinelů by se měl pohybovat. Byť například v minulosti jsme byli svědky toho, že některé výroky tehdejšího prezidenta Miloše Zemana na summitu NATO byly v rozporu se zahraniční politikou České republiky. Přidělávalo to práci vládě i diplomatům, aby vysvětlovali postoj České republiky, ale zároveň to neznamenalo, že by vláda bránila Miloši Zemanovi, že pokud chtěl, tak na summit NATO jel. Takže v tomto případě uvidíme, jak to dopadne. Třeba dojde ke kompromisu, že si své role rozdělí prezident s premiérem.
4: A jak dnes fungují vztahy mezi prezidentem a vládou?
5: Na první pohled by se mohlo zdát, že nefungují dobře právě z důvodu těch nekonečných dohadů o tom, kdo povede českou delegaci na summit NATO, ale když se podíváme na další věci, tak se dá říci, že například prezident s premiérem se snaží vůči sobě chovat profesionálně, byť ne vždy se jim to daří, viz ta určitá roztržka kolem společného setkání, kam dorazil Andrej Babiš se zpožděním, byl za to pokárán prezidentem republiky, ale v těch konkrétních krocích, kdy je nutná součinnost vlády s prezidentem, tak zatím se ukazuje, že nebývá narušena a že spolu jednají jako profesionálové.
4: Tolik komentátor Petr Hartmann. Díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Rusko a Čína podepsali více než 40 smluv, včetně dohody o posílení jejich partnerství, strategické spolupráce a prohloubení sousedských vztahů. Podle Putinova poradce Jurije Ušakova jde o velmi komplexní politický dokument, nastěňující hlavní směry bilaterálních vztahů mezi Ruskem a Čínou i společnou vizi obou zemí ohledně mezinárodní agendy. Více už komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
6: Ruský prezident sebou do Pekingu přivezl 5 vicepremiérů, 8 ministrů i šéfku státní banky Elvíru Najbulinovou, což jen zdůrazňuje hlavně ekonomický ráz této cesty. A jde tu opravdu o hodně. Podepsáno bylo nakonec přes 40 různých úmluv, což je zejména pro Rusko velmi podstatné. To pro Rusy nejdůležitější se ovšem i nadále pohybuje v rovině nezávazných memorand. Sem patří hlavně už po léta plánovaný plynovod Síla Sibiře 2, který by Rusku do značné míry nahradil výpadek evropských a jiných trhů, jež se Putinovi uzavřeli po propuknutí války na Ukrajině. Potrubí vedoucí z pobřeží severního ledového oceánu, konkrétně z poloostrova Jamal napříč přes celé Rusko a pak i Mongolsko do severní Číny, by mělo být dlouhé 2600 kilometrů. Zatím ale stále má jen podobu projektu. A proč? Protože obě strany se doposud nedokázaly dohodnout ani na ceně dopravované suroviny, ani na tom, kdo plynovod vlastně postaví. Zcela konkrétní jsou na druhé straně dodávky čínských motorů pro ruské drony bojující na Ukrajině a dodávané přes prostřednické země. O těch se ale veřejně pokud možno nemluví. Oficiálně byla tato Putinova cesta do Číny přiřazena ke čtvrtstoletému výročí uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci. Pravdou je, že Putinova éra, na jejímž počátku zmíněná smlouva stojí, je patrně dobou nejlepších a nejužších vztahů mezi oběma mocnostmi, jednou opravdu mocnou a druhou podstatně méně mocnou. Od sovětsko-čínské roztržky z přelomu 50. a 60. let minulého století. Nápadné ale je, že přišla pouhé 4 dny po návštěvě Donalda Trumpa. Dnešní rusko-čínské kontakty jsou ovšem dány především pragmatickou potřebou vzorovat ještě silnějšímu hráči a přinejmenším sokovi na globální scéně, Spojeným státům. Jak ale zdůrazňují současní ruští sinologové, tato sounáležitost, často označovaná výrazy ze slovníku dob hlubokého komunismu v obou zemích, tedy věčná, neotřesitelná a nerozborná, je ve skutečnosti hodně formální. Na rozdíl od pekingských státních médiích, orientovaných na zahraničí, domácí čínsky psané weby o Rusku mnohem častěji mluví jako o partnerovi, jehož význam pro Čínu klesá a nadále klesat bude.
4: Dodává Libor Dvořák. Ruský prezident není jediný, kdo v posledních dnech navštívil čínského kolegu v jeho hlavním městě. Krátce před Vladimírem Putinem dorazil do Pekingu Donald Trump, kde také jednal se Xi Jinpingem. Některá témata byla oběma schůzkám společná, pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Do světa se během krátkého času rozlétly dvě podobné fotografie. Čínského prezidenta Xi Jinpinga s americkým a poté i ruským prezidentem. Trump měl výhodu, že vedle svého kolegy nevypadal tak malý, ale dojem, že si přijeli do Pekingu postěžovat nebo o něco žádat, mohl mít divák v obou případech. Čína není zapojena do žádné přímé války a má v rukou karty, které by se jejím protějškům hodily. Jak Rusko, tak Amerika by totiž své konflikty potřebovali ukončit a Peking by jim v tom mohl pomoci. Čína je spojencem spíše pragmatickým jak Ruska, tak Iránu. Od obou odebírá ropu, poskytuje jim některé technologie a diplomatické krytí. Čína je v jistém ohledu v pohodlném postavení. Těží jak z pokračování zmíněných válek, tedy vyčerpávání svých protějšků v lize supervelmocí, tak i z jejich ukončení, například zleděním ropy, kterou Peking dováží právě z Ruska i Iránu. Čína má vliv na Irán a tedy i na případné tamní rozhodnutí přijmout alespoň některé z amerických podmínek, například omezení jaderného programu a vyvezení obohaceného uranu. Ukončení vývoje balistických střel a podpora regionálních spojenců, jako je Hezbollah, už možná pro Washington nejsou tak důležité. Jenže i Čína potřebuje, aby se obnovily dodávky iránské ropy a provoz Hormuzu se pokud možno vrátil do předválečné podoby. Má sice ještě velké zásoby, ale i ty letos dojdou a růst cen fosilních paliv se už promítá do hospodaření čínských výrobců. Čína sice stále vykazuje silný hospodářský růst, ale ten je velmi křehký a závisí na něm domácí politická stabilita. Zatím nevíme, jak šikovně Trump v Číně uplatnil své karty. Ekonomika byla ale důležitou položkou pro obě strany. Peking nakonec slíbil, že odebere nejméně 200 dopravních Boeingů a také více otevře svůj trh pro americké zboží, jako je hovězí a soja. Tyto produkty vyrábějí Trumpovi voliči. Trump zase připustil mírnější omezování exportu špičkových amerických procesorů a místo Melanie sebou tentokrát přivezl šéfy velkých technologických firem. Číňané zase připustili export svých vzácných zemin, na kterých závisí výroba špičkové elektroniky i baterií. Také se zdá, že vzájemné celní války jsou nadlouho, neli natrvalo u ledu. Jenže kromě Ruska, Iránu a obchodu to bylo ještě jedno téma, a to budoucnost Tchaj-wanu. Číně nestačí, že USA neuznávají tamní nezávislost, ale chtějí omezení exportu amerických zbraní, zejména těch, které by stížily případnou čínskou invazi. Trump se v této věci chová nevypočitatelně. Na jednu stranu ostrovu koncem roku slíbil dohodu o dodávkách zbraní za 11 miliard dolarů. Ale také dosti oslabil slovník ohledně případných amerických závazků vůči Tchaj-wanu. Něco takového bylo určitě na Xiově seznamu a v Tajpeji prý sledovali Trumpův pobyt v Pekingu velmi znepokojeně. Čína se tady stala místem, kam ostatní supervelmoci jezdí žádat o podporu, i když rivalita trvá. A je také patrné, že si v Pekingu užívají toho, jak je jejich země najednou ve velké části světa vnímaná, na rozdíl od Ameriky, jako stabilní a stabilizační síla, diktatura, nediktatura. Řečeno Trumpovým slovníkem, Číňané mají v ruce slušné karty, alespoň zatím.
4: To byl Jan Fingerland. Pro zbývající mandát prezidenta Donalda Trumpa a pro další vývoj ve Spojených státech budou klíčové listopadové volby do kongresu. Trump je aktuálně velmi neoblíbený a spousta jeho bývalých voličů ho podporovat už nechce. Na svou stranu je mohou zkusit získat opoziční demokraté. Do jaké míry je to reálné, nad tím se zamýšlí Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz.
8: Ještě při minulých prezidentských volbách v USA měl Donald Trump stěží nějakého loajálnějšího spojence než georgijskou republikánskou kongresmenku Marjorie Taylor Greenovou, zvanou MTG. Za uplynulý rok a půl se ale jejich vztah zcela rozpadl. Na jejich hádce se dají dobře ilustrovat štěpící se linie Trumpova hnutí Make America Great Again, neboli MAGA. Praskliny ve vztahu mezi MTG a Trumpem se začaly objevovat už před jeho druhou inaugurací. Trump zmírnil svou migrační rétoriku a pod vlivem svých bohatých donorů ze širšího Silicon Valley dal najevo, že je ochotný zachovat specifický typ víz H1B, který je hojně využíván v technologickém sektoru. To se lidem jako MTG nelíbilo. V průběhu loňského roku se pak průrva rozšiřovala. Přibyly další ohniska sváru. Jednak v čele s cukáním Trumpovy administrativy ve věci slibovaného vydávání dokumentů týkajících se zločinů, kompliců a smrti finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Jednak ale také spojenectví Spojených států a Izraele. Ještě na začátku loňského listopadu říkala MTG veřejně, že Trumpa miluje. Na konci téhož měsíce už oznámila, že kvůli hádkám s prezidentem odejde k začátku následujícího roku ze sněmovny reprezentantů v půlce svého mandátu. Následovaly nadávky ze strany Trumpa, který političku začal označovat za zrádkyni a volně přeloženo za sraba. MTG začala pálit zpátky. Na začátku letošního roku řekla, že MAGA byla lež. Po začátku války s Íránem začala volat po odstavení Trumpa z funkce pomocí 25. dodatku americké ústavy. Na začátku května vyloženě řekla, že MAGA je mrtvé. Tento rozkol spustil bouřlivé debaty na americké levici. Měla by najednou považovat MTG za spojenkyni, teď když jsou ve věci Epstein Files, Iránu a Izraele ve větší shodě? Podle některých komentátorů je odpověď opatrné ano, podle jiných prominentních příslušníků americké levice nikoliv. Nejviditelnější kritiku MTG poskytla její bývalá kolegyně, demokratická kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortezová, známá též pod třípísmenou zkratkou AOC. Osobně nedůvěřuji někomu, jako je MTG, která se prokazatelně vyznačuje fanatismem a antisemitismem, pokud jde o to, co je dobré pro obyvatele Gazy a Izraelce, řekla AOC v Chicagu. Nemyslím si, že by v tomto případě bylo pro naše hnutí prospěšné spojovat levici s bílými nacionalisty, dodala. Podle odmítačů MTG na americké levici georgijská politička rozhodně neprošla dostatečnou sebereflexí, byť loni v některých rozhovorech zmiňovala, že lituje svého někdejšího podílu na vyhrocování politické debaty. Podle opatrných vítačů je třeba ocenit, že byla ochotná obětovat svou politickou kariéru kvůli principiálním rozporům s Trumpem.
4: Tolik Matěj Schneider.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jedním z nejspornějších zákonů, který chce prosadit současná vláda, je ten o veřejnoprávních médiích. Návrh předložený ministrem kultury je hodnocen ze všech stran velmi negativně. Ke kritikům se dokonce přidal i premiér Andrej Babiš. V jeho případě ale může jít o manévr, jak si zjednat pořádek ve vládě. Soudí politolog a publicista Jiří Pehe, který působí jako poradce prezidenta republiky.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že bude chtít, aby se ministr kultury za stranu motoristé sobě Otto Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám k návrhu mediálního zákona, který by měl zrušit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a zavést financování těchto médií ze státního rozpočtu. Klempíř krátce předtím přitom prohlásil, že zákon prosadí tak říkajíc za každou cenu a že změna bude obrovsky rychlá. Zákon prý začne platit od 1. ledna 2027. Podle Babiše ale příprava zákona nevypadá dobře. Z 30 státních institucí, které se ke Klempířovu návrhu nakonec vyjádřily, se uplatnění připomínek zdrželo jen Ministerstvo životního prostředí. 6 připomínkových míst přišlo s doporučeními a 23 úřadů předložilo zásadní výtky a návrhy změn. změn. Babiš prý bude nejen chtít, aby se Klempíř vyjádřil ke všem připomínkám, ale chce také pozvat generální ředitele České televize a Českého rozhlasu, aby s nimi o návrhu diskutoval. Teprve pak bude zákon řešit celá koalice. A pokud zákon následně odsouhlasí vláda, bude se o návrhu dál diskutovat v poslanecké sněmovně. Pozoruhodné je, že Babiš se o četných kritických připomínkách k návrhu zákona dozvěděl, jak tvrdí, z pořadu České televize Newsroom 24. Tedy té instituce, kterou často kritizuje a které se připravovaný zákon týká. Návrh zákona připravený Klempířem předtím vůbec neviděl. Zejména ho prý znepokojilo, že mezi připomínkami jsou i takové, které upozorňují, že zákon v současné podobě není kompatibilní se směrnicemi Evropské unie. Návrh zákona se podle Babiše tudíž bude muset asi celý přepracovat tak, aby byl v souladu se směrnicemi Evropské unie, našimi zákony a ústavou. Nabízí se znepokojivá otázka, zda premiér nechává svoje koaliční partnery neodpovědně legislativně kutit bez toho, že by se o připravované návrhy zákonu zajímal. Zejména pak návrhy zákonu, které mohou mít zásadní dopad na dění v zemi i mezinárodní pověst České republiky. Babišovy výhrady k připravovanému zákonu jsou fackou motoristům sobě, jejichž ministr byl přípravou zákona pověřen. Babiš nám vlastně mezi řádky sdělil, že Klempíř je nekompetentní a že jeho silácké řeči o tom, jak zákon prosadí rychle silou, nic neznamenají. Je možné, že Babišovo vyjádření k připravovanému zákonu je do jisté míry snahou udělat si ve vládě pořádek. Komentátoři v poslední době upozorňovali, že strana motoristé sobě a hnutí Svoboda a přímá demokracie mají nepřiměřeně velký vliv na fungování vlády, přičemž svým jednáním generují problémy, které jsou pro Babiše těžko řešitelné. Jako příklad lze uvést střet ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě s prezidentem o jeho účast na summitu Severoatlantické aliance, či politickou hysterii, kterou rozpoutalo hnutí SPD okolo srazu sudeckých Němců v Brně. V obou případech jsou premiér i jeho hnutí ANO nakonec spíše jen ve vleku svých menších koaličních partnerů. To, že se Babiš možná snaží umenšit nepřiměřený vliv menších koaličních partnerů na chod vlády, naznačuje i rozhodnutí vlády o tom, kdo má být novým náčelníkem generálního štábu. Pod Babišovým vedením vláda ignorovala názor ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny, který prosazoval jiného kandidáta. Není možná náhoda, že se Babiš k mediálnímu zákonu kriticky vyjádřil po sérii demonstrací. Uvědomil si nejspíš, že nekvalitní zákon prosazený silou může představovat vážný problém doma i v Evropské unii. Premiér sice dál tvrdí, že změnu financování veřejnoprávních médií vláda prosadí, protože je to součást koaliční dohody, ale zjevně hraje o čas a chce uklidnit občanskou společnost. Jisté je, že pokud by vláda skutečně chtěla změnu financování veřejnoprávních médií prosadit, je téměř nemožné vyhovět požadavkům relevantní směrnice Evropské unie. Ta požaduje, aby financování veřejnoprávních médií bylo stabilní a předvídatelné, což by bylo těžké zaručit, kdyby zákon, který by mimo jiné vyústil do škrtů v rozpočtech České televize a Českého rozhlasu, začal platit už od 1. ledna 2027, jak plánuje Klempíř.
4: Vysvětluje Jiří Pehe. Premiér Andrej Babiš se snaží zanechat v mnoha institucích tohoto státu svou stopu. Kde to nejde, protože nemá na danou oblast vliv díky ministrům svého hnutí, tam se to supluje jmenováním vládních zmocněnců. Ti mu zároveň zajišťují kontrolu nad danou oblastí, konstatuje redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
10: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová neměla s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou dobré vztahy. Vlastně byly příšerné. Hrály v tom roli osobní animozita a ambice. Nikoliv názor na potřeby vojáků a obrany schopnost země. V tom rozpory neměly. V příštích letech může dojít i na ně. Dlouho se spekulovalo, kdo Řehku, jemuž čtyřletý mandát vyprší v srpnu, nahradí. Bylo zřejmé, že v tom bude mít rozhodující slovo premiér Andrej Babiš, který chce mít v armádě klid, že za kabinet navrhne někoho, s nímž bude na stejné vlně. Řehku nesnášel, protože neustále nabádal, aby stát vynakládal víc peněz na zbrojení, rekrutaci, pomoc Ukrajině. Líčil černé scénáře a zdůrazňoval, že musíme být připraveni na válku. Babiš ukázal na generála Miroslava Hlaváče, prvního Řehkova zástupce. Právě tímto jeho zařazením a třemi hvězdičkami zdůvodnil svoji volbu. Bylo by to vcelku nezajímavé sdělení, kdyby ministr obrany Jaromír Zuna na vládě jako jediný nehlasoval proti Hlaváčovi. prý si dovedl představit vhodnějšího kandidáta. Pravděpodobně zatím nejsou pochybnosti o Hlaváčových schopnostech, zkušenostech a kompetenci, nýbrž Zůnova zhrzenost. Nejdříve mu Andrej Babiš nasadil do kurníku lišku v podobě Jakuba Landovského, který bude mít jako vládní zmocněnec na starost vztahy s NATO a plnění aliančních závazků, tedy zásadní strategickou věc. Vnímá-li to Zůna jako stínohru, pochopil to správně. Ministerský předseda potřebuje mít v resortu svého člověka a vědět do detailu, co se v něm děje. A stejný záměr má s Hlaváčem. Prezident Petr Pavel, který podle ústavy náčelníka generálního štábu jmenuje, proti němu nic nenamítá a jeho výběr pochválila i Jana Černochová. Bude to ovšem Babišův muž. Lídr hnutí ANO podobně postupuje také v dalších resortech. Když říká, že místa zmocněnců pro implementaci stavebního zákona, pro digitalizaci, umělou inteligenci nebo transformaci páteřní sítě pražských nemocnic nejsou žádné trafiky, má pravdu. Pro Babiše jsou to klíčové osobnosti, které budou bdít nad realizací jeho priorit. Jak vidno, v zemědělství a dopravě žádné prodloužené ruce nepotřebuje. Zároveň to neznamená, že by se šéfové zdravotnictví či vnitra Adam Vojtěch a Lubomír Metnar měli třást o svoje křesla. Jsou to politici pro rutinní agendy, ale na lahůdkové záležitosti si Babiš vybral experty, s nimiž bude těsně spolupracovat. Asi je chyba, že nejmenoval zmocněnce pro veřejnoprávní média. Kdyby to udělal, nemusel by dnes čelit posměchu kvůli legislativnímu paskvilu, který předložil ministr Otto Klempíř. Neboli Andrej Babiš má nyní dva motoristické problémy. Klempíře na kultuře a zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ty lidé řeší především. Tak, aby se jim nestalo, že je brzy předseda vlády vyřeší.
4: Vysvětluje Kateřina Perknerová. A v této chvíli jsme se dostali do finále dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
11: Giuseppe Garibaldi je samozřejmě znám jako jeden ze sjednotitelů novodobé Itálie, ale tam jeho působnost zdaleka nekončí. Byl obchodním námořníkem jak v Itálii, tak ale i ve Spojených státech a bojoval i v Brazílii a Uruguayi. A na osvobození celé Itálie si musel velice dlouho počkat. I tak byl ve své době ikonou a hrdinou pro mnohé utlačované na starém i novém kontinentě.
12: Garibaldi se narodil do rodiny námořníků a kupců. Na moři se cítil jako doma. A právě při plavbě do Ruska se seznámil s italským revolucionářem Giuseppem Mazzinim. Ten ho přesvědčil o nutnosti sjednotit Itálii v jeden stát. Části území dnešní Itálie tehdy patřily Sardinskému království, Neapolskému království, Papežskému státu, Rakouskému císařství, Francii a dalším menším městským státům. Garibaldi s myšlenkou sjednocení souhlasil a přidal se ke skupině zvané Mladí Italové. První pokus byl roku 1834, když se Mazzini a Garibaldi pokusili o povstání v Piemontu, ale to skončilo neúspěšně a Garibaldi musel utéct ze země. Rozhodl se zkusit štěstí v Jižní Americe.
11: Tam si vybojoval svoji pověst nezastavitelného generála, když se účastnil bojů v brazilském císařství a později i v Uruguayi. Tam sformoval slavnou armádu italských dobrovolníků, kteří si kvůli svým uniformám začali říkat červené košile. S těmito dobrovolníky se Garibaldi rozhodl v chaotickém revolučním roce 1848 vrátit do Itálie. Tam nejprve podporoval Milánskou republiku a poté Římskou, ale obě trvaly jen krátce a Garibaldi byl znovu nucen opustit vlast. Tentokrát odcestoval do Spojených států a pak do Peru, kde se stal kapitánem námořní lodě.
12: Trvalo dalších 5 let, než se Giuseppe Garibaldi znova vrátil do Itálie. V roce 1859 nabídl své služby sardinskému králi v sardinsko-rakouské válce. V té dosáhl Garibaldi svého největšího úspěchu, kterému se často říká tažení tisíce. Schromáždil tisícovku věrných dobrovolníků v červených košilích a vylodil se na Sicílii, kterou následně dobil. Všechny své úspěchy věnoval sardinskému králi Viktoru Emanueli II. S pomocí britského námořnictva se přeplavil na Apeninský poloostrov a pokračoval zdobýváním dalších území. Do konce roku 1860 ovládl Neapol. Garibaldi se stal hrdinou oslavovaným v celé Itálii. Viktor Emanuel se nechal korunovat italským králem.
11: Garibaldi se později zúčastnil i dalších válek proti nepřátelům, při kterých byly dobyty poslední zbytky italského území, jako například Benátky a Řím. Byl také aktivní v italském parlamentu a do konce života podporoval liberální reformy, ale už nikdy nepřekonal svůj vlastní úspěch tažení tisíce. Nezapsal se ale pouze do italských dějin, ale i do těch světových. Stal se ideálem všech budoucích revolucionářů. Giuseppe Garibaldi zemřel v roce 1882 ve věku 74 let.
13: Dobré ráno, je 6 hodin, pátek 22. května, začíná Ranní plus a dnes vás jim provedou Lukáš Matoška
14: a Šárka Feniková.
15: Český rozhlas plus.
14: Proč po 33 letech skončil v americké televizi CBS legendární pořad Late Show a v čem byl zásadní?
13: Jak řešit nedostupnost psychiatrické péče pro nezletilé?
14: A mají přijímací zkoušky na vysoké školy stát uchazeče tisíce korun nebo by měly být dostupnější?
16: Potom by se patrně zvedla cena těch přihlášek na konkrétní školy a v důsledku by se to vlastně prodražilo pro ty uchazeče.
13: Taková je naše první nabídka Ranního plusu, teď ale ještě zprávy, které má Martin Matějka.
17: Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Union to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohoril, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. A teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
18: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
19: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
18: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
20: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
18: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
17: Spojené státy vyšlou dalších 5000 vojáků do Polska. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska.
15: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
17: Kuba údajně přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun výměnou za reformy, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. A kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez prohlásil, že Rubio lže a podněcuje vojenskou agresi. Podle Rodrigueze Kuba pro Spojené státy nepředstavuje žádnou bezpečnostní hrozbu. Spojené státy oznámily obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy. Rodinných domů ze dřeva loni v Česku vznikly zhruba 2000, ukazují to data Českého statistického úřadu. Jejich podíl na celkové výstavbě rodinných domů je už několik let kolem 15%. Firmy spíš podle svazu podnikatelů ve stavebnictví víc než dřív využívají dřevo v kombinaci s dalšími materiály. Čistě dřevěných rodinných domů v Česku vzniká nejvíc v Libereckém kraji. Mají zhruba čtvrtinové zastoupení, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
0: Zvýšený zájem o dřevostavby pozorujeme v poslední dekádě. Zatímco v roce 2000 činil podíl dřevostaveb necelá 2%, v roce 2015 se skokově přehoupl přes 13% a od té doby kolísá mezi 13 a 16%.
17: Naopak u bytových domů a dalších budov je podíl dřevostaveb necelá 2%. Změnit by to mohla úprava legislativy z loňského roku, díky které je možné dřevěné budovy stavět až do výšky 22,5 metru. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Krakově bude mít večer polskou premiéru divadelní inscenace Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Na pódiu společně vystoupí herci Pražského národního divadla a krakovského divadla Julioše Slováckého. A politické sci-fi se s humorem věnuje vztahům obou zemí, válce i manipulaci a propagandě.
21: A tak, jak myslím to po autostrad, tak?
22: No, tak dálnice jsou to jediné, co se vám opravdu povedlo.
23: Nová hra už má za sebou českou premiéru v Praze. Podle režiséra Jakuba Crofty ji publikum minulý týden dobře přijalo. On i ostatní jsou teď zvědaví na ohlasy krakovských diváků. Jaké budou jejich reakce, neví ani polská herečka Anna Tomaševská.
24: Myslím, že by se lidé mohli bavit, protože je tam tolik vtipných věcí, nejen pro Čechy. A nejspíš mezi námi nejsou takové rozdíly, abychom neměli alespoň trochu společného smyslu pro humor.
23: V to doufá i český herec Michal Režný.
25: Předpokládám, tak jak se vlastně Češi smáli na těch věcech, které byly jakoby jízlivý směrem k něm, tak si myslím, že to bude podobný vůči Polákům zase.
23: Říká před večerní polskou premiérou Režný, který si zároveň myslí, že některá témata fungují univerzálně bez ohledu na zemi, kde se zrovna hraje. Z Krakova Václav Hojný, Český rozhlas.
17: Od dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
26: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov. Právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
17: A Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevírá novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení.
27: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců.
28: Říká kurátor výstavy Adam Štěch. My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí.
27: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě. A ty chaty jsou většinou koncipované jako horské útulny.
28: Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
17: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se zastavují kamiony. Nesouvislá kolona pokračuje do omezení v Brně. Osobními auty je celý úsek na necelou půl hodinu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí východ je na kilometru 144 uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Provoz je tam slabý, projíždí se bez kolony. A příjezdy do Prahy po dálnicích jsou zatím bez hlášených komplikací, jezdí se ještě plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a na horách na severu s ojedinělými přeháňkami a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Posloucháte Ranní plus.
11: 6 hodin a 8 minut s Šárkou Fenikovou a Lukášem Matoškou. Americká televize CBS odvysílala poslední díl zábavního pořadu komika Stephena Colbera. Skončil pořad, který v různých podobách běžel po 33 let. Vedení stanice jej zrušilo vloni v červenci, jako důvod uvedlo finanční ztráty, ale řada komentátorů, včetně samotného komika, viděla důvod jinde. Kde, to nám teď řekne naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Dobrý den.
29: Hezké ráno.
11: V čem byl ten pořad tak zásadní a proč mnozí to jeho zrušení označují za konec jedné éry?
1: late show, to ty pozdní komediální zábavné pořady, to je prostě americká televizní legenda. Ta první se zrovna vysílala na téhle televizi CBS už v roce 1949, o tom nemáme ani představu podle toho, co se vysílalo v českých televizích nebo v československé televizi. A mnohé televize ji poté převzaly, kopírovaly, i u nás máme českou verzi, například Jana Krause, ale v téhle podobě, jak ji známe, v tomhle divadle Eda Sullivana začala před 33 lety se slavným komikem Davidem Lettermanem, tím, od kterého ji vlastně Colbert v roce 2015 převzal a proměnil ji v takový každonoční politický komentář k Trumpově éře. A tak televize CBS nezrušila jenom jeho, ale vlastně ruší i celý ten formát. Jak ostatně řekl sám Colbert, nejsem nahrazený, tohle prostě mizí.
14: Televize jako důvod uvedla finanční ztráty, jak jsme ale naznačovali, mnozí vidí příčinu v Bílém domě. Je na místě takové podezření?
1: Tak ztráta 40 až 50 milionů dolarů ročně, což televize uvádí, tak ta je reálná. Večerní vysílání obecně trpí. Připravují 200 lidí, jsou v jen Colbertově týmu, diváci už to nedokáží tolik ocenit, odcházejí na streamovací platformy, dívají se na svoje vlastní věci na YouTube například. Ale samozřejmě televize CBS oznámila to zrušení dva dny poté, co byl pořád nominovaný na Emmy. Je faktem, že televizi převzal nový vlastník, otec a syn Ellisonovi, kteří mají velmi přátelské vztahy s Donaldem Trumpem, a Donald Trump se netajil jednak svým odporem ke Colbertovi, ale také velkou radostí z toho, když bylo oznámeno, že ten pořád skončil. Říkal, že se těší, že budou vyhozeni i další komikové, Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon, že jsou příšerní. John Stewart, ten předchůdce, jeden z předchůdců Stevea Colberta, říká, že způsob, jakým to skončilo, je zvláštní, ale samozřejmě dokázat nelze nic.
14: Kdo byl hostem toho posledního dílu? Přišel papež, jak se spekulovalo?
1: Tak právě ten poslední host teďkon právě přichází. Já mám zapnutou tu televizi tady a můžu říct, že papež to není, je to Paul McCartney, člen kapely Beatles. Očekával se papež, protože je to Američan, protože je to zároveň osobnost, která je svým způsobem teď v takovém sporu s Donaldem Trumpem, který Donald Trump s papežem vyvolal. Takže to bylo velké očekávání. Zatím tam teda není. Pořád má před sebou ještě 30 minut zhruba, ale v těch posledních dílech přišel Barack Obama, přišel včera Bruce Springsteen, začátkem týdne také všech pět hlavních komiků, kteří jsou vlastně konkurencí Stevea Colberta. Takže je to, Colbert se loučil poslední od toho července, kdy je zakázali, a každý ten díl měl nějakého speciálního hosta nebo nějakou speciální událost.
14: Colbert byl možná nejostřejším kritikem prezidenta Trumpa v americké televizní zábavě. Přivádělo mu to diváky, nebo spíš naopak?
1: Obojí, se dá říct. On se stal takovou jakoby povinností pro ty protitrumpovské diváky. Jeho monology pravidelně obíhaly internet, celé segmenty se sdílely na YouTube, na sociálních sítích, ale zároveň se dá říct, že to vlastně byl i jeho strop. On pořád oslovoval to samé publikum, ty přesvědčené a nikoli, dá se říct, ty váhající. Ale ten americký, ten večer těch pozdních show se obecně fragmentoval. Pro Trumpovští komici mají své diváky, proti Trumpovští mají také své diváky. Colbert si to věrné publikum určitě udržel, ale dá se říct, že rozšiřovat se ho politicky mu úplně nedařilo.
14: Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Děkujeme.
1: Hezké ráno.
2: Je 6 hodin a 13 minut, posloucháte Ranní plus. Na pražské poliklinice Zelený pruh se otevírá první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Česku. Má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. Zdejší systém se dlouhodobě potýká s nedostupností psychiatrické péče. Nezletilých pacientů je přitom v Česku podle dostupných údajů přes 67 tisíc. Novou ambulanci bude provozovat městská příspěvková organizace Zahrada pro duši. Její ředitelky Markéty Školoudové se kolega Vladimír Krot zeptal, v jakých případech se na ambulanci mohou obracet rodiče dětí s psychiatrickými potížemi.
3: Především je určena dětským pacientům nebo adolescentním do 18 let věku, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc a podporu, nemají svého ambulantního psychiatra. Jsou to děti, u kterých se objevily problémy v rámci léčby, která byla započata například pediatrem, psychologem nebo jiným odborníkem na duševní problematiku. Je také věnovaná dětským pacientům, u nichž by například odložení diagnostiky a léčby mohlo vést k vážnému zhoršení průběhu nemoci a také především dětem, které byly hospitalizované s duševním onemocněním a nemají navazující ambulantní péči.
4: No potom má tedy být dětem a dospívajícím zajištěna následná odborná péče. Už jsme mluvili o tom, že její dostupnost je v Česku dlouhodobě omezená.
3: V naší akutní psychiatrické ambulanci pracuje nejen psychiatr se specializací na dětskou a dorostovou psychiatrii, ale také zdravotní sestra a zdravotně sociální pracovnice. To znamená, že my se snažíme o takový multidisciplinární přístup, kdy lékař může zastabilizovat psychický stav dítěte jednak tím, že diagnostikuje, může případně dát medikaci a potom ale to dítě třeba potřebuje nějakou návaznou péči a ta může být třeba poskytnuta v našem centru dětského duševního zdraví pro děti, kde je velký multidisciplinární tým složený z sociálních pracovníků, rodinných poradců a nebo také můžeme nabídnout přesně podle toho problému, který u toho dítěte je, organizace, které s námi spolupracují a jsou ochotné takové dítě do péče převzít.
4: V jakém

0: režimu. Kontakt je na našich webových stránkách a máme na stránkách uvedený telefon na zdravotní sestřičku, která je přítomná každý den, nebo taky sestřička se může kontaktovat e-mailem, kdy vlastně po takové úvodní triáži, kterou udělá pan primář, přesně rozhodne o tom, kdo je více a kdo je méně akutní a podle toho sestřička následně kontaktuje rodiče, pokud využijí objednání pomocí mailu nebo telefonu.
1: Mířil jsem k tomu, že to zařízení má sloužit jako kontaktní místo pro ty pacienty, kteří nevědí, kam se obrátit, ale potřebují rychlé vyšetření nebo stanovení diagnozy, jak toto funguje.
0: Pokud nejsou objednaní, tak samozřejmě mohou k nám přijít běžnou pracovní dobu. Vždy je přítomna zdravotní sestřička, sociálně zdravotní pracovnice. Pokud je přítomen i lékař a ten případ je opravdu akutní, tak to dítě je ošetřeno. A pokud by se jednalo o nějaký výjimečný případ akutní v odpoledních hodinách, my jsme teďka rozběhli současně takový unikátní pilotní projekt výjezdové skupiny terénní psychiatrické podpory, kdy si mohou rodiče nebo každý, kdo tuhle pomoc potřebuje přes 155 zavolat tuto naši specializovanou pomoc.
1: Jakým způsobem pomáháte rodinám, které se třeba obtížně orientují v systému péče? I k tomu bude sloužit ta nově otevřená ambulance?
0: V Praze my jsme teďka spustili kampaň Pomoc na dosah, takže na www stránkách lze najít takový jednoduchý rozcestník pomoci, a nebo v aplikaci Záchranka máme modul psychosociální pomoci, kde vlastně podle velice jednoduchého algoritmu, podle toho, kolik vám je let a jaký typ pomoci potřebujete, ale také jaký typ pomoci volíte, například jestli chcete přijít nebo chcete využít telefonní krizovou pomoc, tak tahle aplikace vám právě nabídne kontaktní služby, které vám bezprostředně tu krizovou pomoc zprostředkují. A máme to garantované právě zase na základě uzavření memoranda o spolupráci s těmi organizacemi, které v té aplikaci Záchranka jsou.
1: Máte informace o tom, že by se něco podobného chystalo i v regionech nebo jinde mimo hlavní město?
0: Tak vím, že jsou ještě další, nebo byl zájem, aby i v jiných regionech měli tuto akutní psychiatrickou ambulanci, ale pro dospělé. Nevím, jak oni dále pokračují v rámci toho projektu, ale co se týká dětského duševního zdraví, tak bych řekla, že i vlastně takové koordinace krizové péče, že jsme naprosto unikátním, že taková komplexní péče a podpora v žádném jiném kraji není.
1: Jakým způsobem ambulance spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a dorost?
0: Měla by spolupracovat tak, že pokud praktický lékař bude potřebovat ať již jenom konzultaci, tak může kontaktovat našeho lékaře, anebo v případě, že bude vystavit dítěti žádanku na například diagnostiku psychiatrem, tak toto dítě jsme schopni diagnostikovat, navrhnout nějakou léčbu a potom navázat na další službu.
1: Jak si vysvětlujete, že přibývá děti a dospívá s duševními obtížemi?
0: To vysvětlení, myslím si, že nad tím hodně přemýšlíme, je pravdou, že přibývá, ale já se domnívám, že obzvláště u dětí je to komplex problém, protože současná mladá generace to má opravdu velmi těžké. Všechno se zrychluje, ty děti jsou neustále pod nějakou palbou podnětů, informací. Já osobně se domnívám, že velkou míru taky sehrála covidová pandemie, respektive ta izolace dlouhodobá dětí, je velký tlak na výkon. Ty děti jsou pořád srovnávány a myslím si, že extrémně těžké, aby se ty děti v tom zorientovaly, protože je to těžké i pro nás dospělá.
2: S ředitelkou organizace Zahrada pro duši Markétou Školoudovou mluvil Vladimír Kroc.
3: 6 hodin 20 minut pro vás máme stručné zprávy. V jihomoravské metropoli pokračuje festival Meeting Brno, jeho organizátoři pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd jejich krajanského sdružení se koná na českém území poprvé od konce druhé světové války. Americký prezident Donald Trump dnes na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska, zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. A ministři zahraničních věcí zemí Severoatlantické aliance budou dnes ve Švédském

0: Helsingborgu debatovat o navyšování obranných výdajů. Na nich se lídři spojeneckých zemí shodli loni v Hágu. V plánu mají ale taky řešit posilování bojových schopností a navýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku.
1: 6 hodin a 21 minut se dnes poprvé podíváme na stránky zahraničních médií. Migrace do Spojeného království je na ústupu. Loni do země přišlo o polovinu migrantů méně než v roce 2024. Píše o tom web britské veřejnoprávní stanice BBC. Podle nových údajů tamního ministerstva vnitra přišlo do Británie v roce 2025 171 tisíc lidí. To je s výjimkou pandemie COVID-19 nejnižší číslo od roku 2012. Podle premiéra Keira Starmera je ale pořád co zlepšovat.
0: Ministryně vnitra Šabana Mahmudová uvedla, že statistiky ukazují, že vláda obnovuje pořádek a kontrolu na hranicích, zatímco její opoziční protějšek Chris Philip řekl, že lejbristi musí jít ještě dál.
1: Změny v imigrační politice zavedla už předchozí konzervativní vláda v roce 2024 a pravděpodobně můžou za pokles migrace. Současná vláda se je rozhodla zachovat a v některých případech ještě rozšířit. Například zahraniční studenti si nově můžou do Británie přivést své rodiny a lidé v sociálních službách osoby, na nich jsou závislé, uvádí BBC.
0: Německo je podle svého ministra zahraničních věcí připraveno na roli lídra Severoatlantické aliance. Píše o tom web tamní veřejnoprávní televize Deutsche Welle. Johan Vadepul to řekl na setkání ministrů zahraničních věcí členských zemí aliance ve Švédsku. Naším cílem je nová dohoda o sdílení břemene, která bude odrážet hospodářský a vojenský potenciál Německa a Evropy, řekl před setkáním.
1: No a dodal, že Německo chce silnější NATO s větší rolí Evropy, chce toho dosáhnout intenzivnější spoluprací průmyslového obranného odvětví členských států. Podle ministra chce Německo dosáhnout cíle 5% rozpočtu na obranu a posílení jeho obranných schopností, dočtete se v Deutsche Welle a s tím odkládáme zahraniční tisk.
0: 6 hodin 23 minut. Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie, udělovaná zástupci Archeologického ústavu Akademie věd, Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity, letos putuje do Krušných hor, na Boskovicko i do redakce České televize. Porota ocenila projekty, které propojují česko-německou spolupráci, občanskou vědu i význam veřejnoprávních médií při přibližování archeologie široké veřejnosti živě a srozumitelně.
2: Je to teprve podruhé, kdy ocenění Zlatý mamut získává projekt zaměřený na archeologii 20. století.
3: Jeden z autorů oceněného projektu Příběh dolu Saursak, Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, popisuje výstavu připomínající zaniklý cínový důl Rolava v Krušných horách.
2: Vznikl v roce 1939 a fungoval do roku 1946. Je to místo, kde byla vykonávána nucená práce, protože součástí toho areálu je také pracovní tábor, ve kterém pracovalo asi 500 sovětských a 150 spojeneckých zajatých vojáků.
3: Samotná výstava už skončila. Areál bývalého dolu lze ale stále navštívit. Druhý oceněný projekt můžou lidé navštívit stále. Je to výstava Posvátná krajina doby bronzové v Boskovicích. Doplňuje archeoložka a kurátorka výstavy Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka.
4: Není to ta tradiční muzejní výstava. Spíš než tedy ty archeologické nálezy, je to opravdu výběr, dá se říct, pokladů. Jsou to hromadné nálezy a myšlenkou bylo zprostředkovat spíš než samotné jenom ty nálezy, tak právě ten svět té víry.
3: Archeologové v Boskovicích ukazují, že krajina doby bronzové byla prostorem rituálů. Lidé do ní ukládali takzvané depoty, soubory cenných bronzových předmětů, patrně jako obětiny bohům.
4: My jsme dlouhodobě muzeum spolupracující s detektoráři, takže tam se propojuje v té výstavě jak to úsilí té občanské veřejnosti, tak ty fyzické nálezy, ale opravdu i ta krajina, její role a pak to duchovno.
3: Výstava potrvá do konce roku. Poslední cenu odborné poroty a zároveň cenu veřejnosti získal redaktor webu ČT24 Tomáš Karlík za popularizaci archeologických témat. Podle něj mají Češi k archeologii mimořádně blízko.
5: Češi jsou neuvěřitelně zvídavý národ, který má strašně rád jako jakýkoliv poznávání, miluje svoje dějiny.
3: Zájem o dávné příběhy podle Karlíka pravidelně překonává i velká politická témata.
5: Já si pamatuju, když byly prezidentské volby v USA, tak nejčtenějším článkem nebylo to, jestli vede ten nebo onen, ale byl to článek o sponě z Velké Moravy, kterou objevili tady na Masarykově univerzitě a byla na ní žába skřížená s hadem a lidi to neuvěřitelně bavilo, ale není to jako výjimka, je to jako velmi pravidelné, to, že ta archeologie lidi baví a mají rádi.
3: Letošní Zlatý mamut tak podle organizátorů připomněl, že archeologie není jen hledání dávno ztracených předmětů. Často naopak pomáhá vyprávět příběhy stále živé i ty, které z krajiny a lidské paměti téměř vymizely. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Výbuchy, střelba, kouř a sténání raněných i takto v uplynulých dnech vypadalo v areálu a okolí Dukovanské jaderné elektrárny. Vojáci tam nacvičovali obranu před možným útokem. Podobná cvičení jsou tam pravidelně a ještě jednou připomínáme, že se v elektrárně nic nestalo a šlo o simulovaný útok.
6: Silnici v lesích nedaleko Dukovanské elektrárny halí dým. Slyšet jsou nejenom výbuchy, ale také sténání raněných.
7: Pomoc
6: je ale okamžitě na místě. Zapojují se hlavně vojáci, ale také záchranka. Vojáci si tu vyzkouší nejenom ošetření, ale také transport raněných do nákladního automobilu. Tak čeho jsme to právě byli svědky?
8: Velitel třetící jednotky, pan podplukovník Němec. No, v současné době jsme nacvičovali čtvrtku spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně teda se záchrannou zdravotní službou. My jsme měli incident, že došlo k dopravní nehodě přesunujících se vojáků a potom jsme vlastně poskytovali první pomoc a vyžadovali si čtvrtku asistenci zdravotní záchranné služby.
6: To, co jsem teď viděl, ale byla pouze malá část celého toho cvičení. Vojáci jsou v Dukovanech už od úterý a ten rozsah toho, co tu dělají, je daleko širší.
8: Ten cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska dyštorku postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí dyštorku v Evropě i mimo Evropu.
6: Do cvičení se zapojilo 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
9: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
10: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
11: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
9: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
0: Kde je hranice svobody slova? Na jedné straně ji vymezuje zákon, každý z nás si ale současně nastavuje svůj vlastní vnitřní kompas podle toho, co považuje za přijatelné. Jak liberální je česká společnost, co se týče svobody projevu? Kdy je omezování některých projevů legitimní a kdy už by to mohlo zavánět cenzurou? Taky to zkoumá nový projekt Českého rozhlasu a tomuto tématu se věnovalo i naše Pro a proti, které jsme pro vás natočili na mezinárodní konferenci Českého rozhlasu Plus a v premiéře v našem vysílání si ho můžete poslechnout právě dnes. Jeho hosty byli filozof Tomáš Koblížek a publicista Roman Joch.
1: Je 6:30 a zprávy má Martin Matějka.
12: Český rozhlas Plus.
13: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sáskařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu nelze komentovat. V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorský, estonský ministr obrany Hanno Pekvúr a zástupci ze Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné taky projev předsedy ODS Martina Kupky. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Slovenský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády a poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeza Janči, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janča byl premiérem Slovenska už třikrát. Jeho dnešní jmenování by po téměř dvou měsících po parlamentních volbách otevřelo cestu k sestavení nové vlády. Vloni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb, v Česku se ale jejich podíl na celkovém počtu staveb pohybuje kolem 15% za posledních 10 let. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle developerů by jich ale mohlo přibývat. Od letošního roku se můžou v Česku stavět dřevostavby dosahující až 22,5 metru do výšky. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po Česku, a to včetně prostor, které bývají běžně uzavřené. Zapojí se třeba zámek Neustupov, Karlova koruna nebo Hrad Kost. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí havarovala dodávka s naloženými auty. Na kilometru 144 se jede pouze odbočovacím pruhem, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se zastavují kamiony. Nesouvislá kolona pokračuje do omezení v Brně. Osobními auty je celý úsek na necelou půl hodiny. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou. Zdržení je kolem 5 minut. V Liberecké směrem do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměří kolem 17. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
1: A posloucháte ho necelé 4 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přeji, Lukáš Matoška, Šárka Feniková. A teď ho budeme přát také ekonomické analytice Českého rozhlasu Janě Klímové. Dobré ráno, vítej ve studiu.
12: Děkuji a také všem přeji dobré ráno.
1: Ty jsi totiž pročetla za nás deníky s datem 22. května. Jenom připomenu, že vlastně na těch titulcích je dění kolem knihovny Václava Havla, nebo jaké chyby udělaly Spojené státy ve válce proti Írán, nebo co stojí za ekonomickým pádem Německa, tak začneme asi deníkem N, který popisuje, co se v knihovně Václava Havla dělo, než rezignovala správní rada a než byl dosavadní ředitel knihovny Tomáš Sedláček postaven mimo práci, takzvaně na překážky. O co tady šlo?
12: Tak když to zjednoduším, tak šlo hlavně o spory kolem přístupu vdovy Dagmara Havlové, která podle zdroje deníku N, a teď cituji, chtěla mít kontrolu nad vším, co má jméno Havel, chtěla mít absolutní právo rozhodovat o tom, které Václavovy texty budou publikovány v knihovně, jaká lavička může být osazena jeho jménem a podobně, konec citace. Tak to se samozřejmě řadě lidí kolem knihovny nelíbilo, protože to dost komplikovalo její práci. Další rozbuškou potom bylo, když se Havlová dostala do sporu se Zdeňkem Bakalou, protože bývalý spoluzakladatel knihovny Karel Schwarzenberg převedl svůj zakladatelský status pardon, v případě své smrti právě na Bakalu, což když se potom stalo, tak Dagmara Havlová řekla, že o tom vůbec neví a nelíbilo se jí to. No a takže příchod excentrického ekonoma Tomáše Sedláčka do čela knihovny tak nastal vlastně už ve značně komplikované situaci, kterou on potom svým přístupem, kdy knihovnu fakticky neřídil, vlastně už jenom vyhrotil.
1: No ale ke knihovně Václava Havla napsal komentář i sám Tomáš Sedláček, a to v Hospodářských novinách.
12: Přesně tak, a jeho komentář je v duchu. Je jedno, kdo stojí v čele knihovny, kdo sedí ve správní radě, kdo jsou sponzoři, kdo je tým. Klíčová otázka podle něj je, čím naplníme ikonu Václava Havla, a na ní si odpovídá Havlem. Tak pak to tedy rozvíjí ještě trochu, že Havlem samotným, jeho texty, jeho rozpory, jeho skepsí vůči velkým slovům, jeho smíchem, jeho Evropou, odporem k dutému jazyku a tak dále. Havel podle něj má být prostě hravější, světovější, evropštější a tak dále. No, já si myslím, že tohle je přesně ten důvod, proč Tomáš Sedláček nebyl pro spoustu lidí v knihovně člověkem, který by měl být dál jejím manažerem. Je to prostě hodně vzletných frází, ale co konkrétně to v programu knihovny tady znamená a co z toho vlastně tedy teď knihovna dělá nebo nedělá, to byl právě hlavně ten střet, ke kterému tam došlo. A ještě připomenu, že téma rozebírají i Seznam zprávy v dnešním podcastu 559, a to s novinářem a filozofem Petrem Fischerem, který tedy, jak jsem z toho výtahu tam pochopila, tak zase na druhou stranu oceňuje, že vlastně se Sedláčkem se otevřela ta diskuze, co s odkazem Václava Havla vlastně dělat.
1: Dalším tématem, které tě zaujalo, je Německo a jeho ekonomický pád. Článek o tom přinášejí také Hospodářské noviny. Podle titulku Za problémy Německa může Čína?
12: Ano, jde o text, který se opírá o novou analýzu think tanku Centrum pro evropské reformy, a ta se zabývá tím, proč je Německo, cituji, v nejhorší situaci od konce studené války. Autoři studie odpovídají, že vlastně ani tak nejde o často skloňované vysoké ceny energií nebo o velkou německou byrokracii a zároveň evropskou, protože s tím zápasí i jiné země EU, ale že jde tedy hlavně právě o konkurenci Číny, ta totiž tvrdě dopadla na Německo právě kvůli tomu, že likviduje speciálně tradiční německý průmysl, automobilky, chemičky a strojírenství. Mimochodem, asi nám to zní dost povědomně, protože jsou to také tradiční obory českého průmyslu. No a podle té studie Čína se prostě zaměřila na tyhle obory. Čínské firmy mají přístup k velmi rozsáhlým a výhodným státním půjčkám. Další výhodu mají v tom, že mají uměle podhodnocenou měnu čínskou, která zlevňuje to zboží v zahraničí, a je to prostě celá strategie, jak čínské firmy prosadit a ovládnout celosvětové trhy, a EU by si podle té studie neměla takový přístup nechat líbit, protože vlastně to porušuje pravidla mezinárodního obchodu.
1: A ještě jedno téma jsme uvozovali v začátku, jaké chyby udělali Spojené státy v Íránu, což popisuje deník N.
12: Konkrétně jsou to tři chyby, které identifikuje v rozhovoru v deníku americký expert z konzervativního Hudsonova institutu Richard Weitz. Ta první byl chybný předpoklad USA, že iránský režim rychle padne. Ten se naopak dokázal rychle schopit a nahradit ty původně odstraněné lidi a pokračovat v řízení kontrole země. Druhou nečekanou věcí byl podle experta rozsah iránského protiúderu na sousední státy, protože Američané vycházeli podle více z událostí let 2019 a 2025, kdy Irán na útoky zareagoval jenom velmi omezeně, což se teď ale nestalo. A tím třetím důležitým momentem podle experta bylo, že Američané neočekávali to uzavření Hormuzského průlivu, a víc je tak přesvědčen, že kdyby USA věděli tyto tři věci dopředu, takže by do té války vůbec nešli. A teď dává prezidentu Trumpovi tedy pro zajímavost ještě měsíc až dva na ukončení té války, než začne mít doma velké problémy.
1: No, budeme to sledovat. Tak z domácích novin z datem 22. května vybírala Jana Klímová. Díky za to.
12: Děkuji také, nashledanou.
0: Posloucháte nás 6 hodin a 40 minut. Přijímací zkoušky na vysoké školy by se v Česku mohly v budoucnu změnit. Ministerstvo školství otvírá debatu o tom, jestli univerzity nemají omezit využívání externích testů, za které uchazeči často platí tisíce korun. Cílem je hlavně snaha o to, aby byly přijímačky dostupnější a férovější pro všechny uchazeče bez ohledu na jejich finanční možnosti. Do studia přišla naše domácí redaktorka Josefína Báčová. Dobrý den.
14: Hezké ráno.
0: Jaký má tedy ministerstvo k těm přijímačkám na vysoké školy postoj?
14: Podle ministerstva by měly být přijímací zkoušky nastavené tak, aby nepředstavovaly zbytečnou překážku v přístupu ke studiu, vysvětluje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
15: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
14: Skoro polovina fakult na veřejných vysokých školách v Česku totiž v přijímacím řízení využívá společné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO a ty pak někdy doplňuje třeba o ústní pohovory a podobně. Tyto testy jsou placené a jejich opakování nebo příprava tak může být pro část studentů finančně náročná.
0: Ano, ono totiž platí se nejenom za samotné podání přihlášky, ale taky za každý pokus, který chce uchazeč absolvovat.
14: Ano, je to tak, i když některé univerzity dávají uchazečům při podání přihlášky poukaz na jeden pokus zdarma. I tak se ale celkové náklady mohou vyšplhat i na tisíce korun. A další tisíce stojí přípravné kurzy. Například syn Renaty Paclíkové se hlásí na 5 fakult.
16: Kurzy jsme zdali, protože přípravný kurz třeba na tu hygienu potravin stojí, myslím si, že 8 tisíc.
14: Přijímací zkoušky si ale nastavují vysoké školy a ministerstvo jim do toho nemůže přímo zasahovat. Minister Robert Plaga za hnutí ANO ale mluví o možné reformě vysokoškolského zákona a ta by to mohla změnit. Mluvčí Ondřej Macura nám řekl, že rezort o podobě přijímaček s univerzitami jedná.
0: Víme o jednání nějaké detaily?
14: Nevíme a předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil řekl, že ministerstvo se školami zatím na toto téma nemluvilo. Pospíšil ale zdůraznil, že jednotné testy mají pro uchazeče i výhody. Výsledek z jednoho testu můžou využít u více fakult a to jim šetří čas i peníze. A aby za testy nemuseli platit uchazečů, by podle něj mohl zařídit stát. Podobně třeba jako u maturit prostřednictvím organizace CERMAT.
17: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
14: Podobně to vidí i programový ředitel organizace EduIn Jan Vereš Mušuta. Upozorňuje, že pokud by se od jednotného systému upustilo a každá škola by si dělala přijímací testy sama, mohly by být náročnější a zároveň méně srovnatelné mezi jednotlivými fakultami.
18: Pokud by nebylo nic jiného jako náhrada, tak je to spíše horší a tu dostupnost to sníží, právě protože potom by se patrně zvedla cena těch přihlášek na konkrétní školy a v důsledku by se to vlastně prodražilo pro ty uchazeče.
14: Debata se podle Milana Pospíšila možná otevře na začátku června na zasedání České konference rektorů, kam je i ministr Plaga pozvaný.
0: Národní srovnávací zkoušky zajišťuje společnost SCIO. Jak na tu kritiku reaguje?
14: Podle mluvčího SCIA Tomáše Matouška tento systém nerovnosti mezi uchazeči snižuje. Právě proto, že se můžou testy používat na více fakult.
19: Jedna zkouška vyjde na 890 korun a uchazeč s výsledkem pokryje desítky fakult v Česku i na Slovensku. Naopak, skutečnou sociální bariéru jsou podle nás 100 000 korun, které stojí samotné studium na vysoké škole, ať je to bydlení, jídlo anebo další výdaje.
14: Uchazeči, kteří si nemůžou testy dovolit, můžou SCIO požádat o sociální slevu. Potom mají všechny termíny zdarma a ještě dostanou příspěvek na přípravu.
0: Tolik naše domácí redaktorka Josefína Báčová. Děkujeme.
14: Díky, naslyšenou.
1: Je 6 hodin, téměř 45 minut, posloucháte Ranní plus. Pietou i protestem zároveň začal včera večer festival Meeting Brno. Část lidí je rozčiluje, že součástí akce je vůbec poprvé v Česku konaný sjezd sudeckých Němců. Ti včera po boku dvou Vintnových dětí uctili oběti holokaustu. Setkali se tváří v tvář protestujícím na brněnském hlavním nádraží, odkud za druhé světové války mířili transporty Židů do koncentračních táborů.
20: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáku.
21: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru.
20: Tadleta, a já to řeknu, pakáž, sem leze a dělá nám tady jakoby kulturní program. Nedělá.
22: Tak děkujeme.
20: Není zač, stejně to nikdy nedáte.
21: Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bejncová.
23: Za prvé jsme byli pozvaní a za druhý s tím velmi souhlasíme.
24: Je to moc důležitý, aby lidi teď zkusili žít spolu a mladí lidi, aby to be friendly with their neighbors.
21: Tedy přátelé se svými sousedy. Jejich rozhovor s novináři se jeden z demonstrujících pokusil narušit a ženy označil za kolaborantky. Možnost setkat se sudeckými Němci dostal na nádraží i syn Nikolase Vintna, Nik mladší. Diví se, že i víc než 80 let po válce, jejíž aktéři už jsou většinou mrtví, někteří stále rozdmíchávají plameny vzteku. Podle něj je spíš potřeba stavět mosty a ne se pořád nenávidět. Přímo k protestujícím promluvil jako k prvním mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt.
25: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte Evropu, smíte demonstrovat a to je ta Evropa.
21: Do jeho vystoupení někteří pokřikovali a pískali. Posselt označil holokaust za nejhorší zločin v dějinách.
25: Lze jenom poprosit za odpuštění.
26: Tihleti lidé, kteří se zemka dostaví, přece nemohou za to, co se stalo před 80 lety.
21: Podotknul podporovatel akce Jiří Krčál.
26: Za to prostě nemůžou.
27: Jak byste měl vzkaz třeba pro ty, kteří s tím nesouhlasí a protestují proti tomu? Vlastně vidíme jich tady hodně na druhé straně, za kolejemi.
26: Je to temná minulost, je to špatný, v tom s nima souhlasím, ale prostě je potřeba jít dál a tihle lidé, tahle generace už s tím nemá vůbec nic společného.
21: Demonstrující Jiří Heimlich má za to, že záměry Němců v Brně jsou nekalé.
20: Je to salámová metoda.
27: K čemu myslíte? Salámová metoda k čemu?
20: Aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
21: To zástupci sudeckých Němců odmítají. David Macek z vedení festivalu Meeting Brno tvrdí, že kdo pochybuje, má se setkání zúčastnit.
28: Když na nás občas někdo, ať už doslova nebo obrazně, křičí a protestuje proti nám, tak já vlastně nemám co cennějšího mu nabídnout, než mu říct, přijďte a uvidíte.
21: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. I kolem něj jsou v plánu protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: My se budeme v našem vysílání tématu sudetoněmeckých dnů v Brně věnovat i v průběhu celého rána, třeba po půl osmé se sociologem Stanislavem Billerem.
0: Teď je teprve 6 hodin a 48 minut a my pro vás máme zprávy z ekonomiky. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostních tratí, vysokorychlostní trati konkrétně jedné mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 44. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu.
1: Funkce předsedy americké centrální banky se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě jej do úřadu uvede americký prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě vybral. Očekává od něj, že Fed pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby.
0: A odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitých jednáních se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům.
1: Dřevostavby už jsou dnes běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich ale není tolik, jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhodu dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
29: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavený Lukáš Weisera. Dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital a mám vlastně na starosti kompletně stavební část.
30: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
29: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky, takže třeba ty nosné sloupy, co jsou tady viditelné.
30: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
29: U nás konkrétně je to tak, že se vychází z nějakého typového rozměru toho panelu a následně ty panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
2: Právě prefabrikace, tedy výroba jednotlivých součástek předem, patří mezi největší výhody dřevostaveb. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je díky tomu i financování výstavby levnější.
3: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
2: Levnější výstavba ale podle Nováčkové neznamená, že celková cena je po dokončení nižší než třeba u domů z cihel nebo dalších materiálů. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky zatím u dřevostaveb otázkou, jaká je jejich životnost.
4: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
2: Podle Nouzy je tak v dnešní době daleko častější, že stavební firmy spíš kombinují dřevo s betonem, cihlou nebo ocelí. Čistě ze dřeva se v Česku staví hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
5: Nejčastěji se rodinné domy dřevostavby dokončují v Libereckém kraji, kde je jejich podíl dlouhodobě více než čtvrtinový. Naopak nejméně dřevostaveb se dokončuje v Praze, kde se ve výstavbě kromě zděných konstrukcí často uplatňují monolity.
2: U bytových domů a dalších budov podíl dřevostaveb podle Cízlara nepřesahuje 2%. Díky změně stavebních norem v loňském roce už ale můžou vznikat i vícepatrové budovy. Čistě dřevěné do výšky 18 metrů a až 22,5 metru vysoké můžou být budovy s nehořlovou spodní částí, například železobetonovou. Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka už v Česku vznikly první rezidenční projekty z dřevostaveb. Výraznější rozmach ale čeká až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti, tak ten význam těch dřevostaveb ještě stoupne.
2: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, například při výstavbě bytů pro dostupné bydlení nebo třeba veřejných budov, jako jsou školy a školky. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: Teď už pro vás máme přichystaný ranní komentář. Ten dnešní napsala Lída Rakušanová a zamýšlí se v něm nad stavem české armády.
8: Když dal Andrej Babiš tento týden po setkání s ministrem obrany najevo svou nespokojenost s nízkým počtem vojáků v české armádě a žádal nápravu, bylo to tak trochu jako v té pohádce o 12 měsíčkách, kde zlá macecha vyhnala uprostřed kruté zimy ubohou Marušku do lesa pro jahody. Až na to, že na rozdíl od Marušky Jaromír Zůna žádné zázraky čekat nemůže. Přání premiéra, aby stát nabíral do armády, která v současnosti čítá necelých 26 tisíc vojáků, minimálně další 2 tisíce ročně, sice armáda v posledních 2 letech dokonce překračuje, ale zároveň zní minimálně 1000 a v roce 2024 dokonce rekordních skoro 1500 vojáků odchází každoročně do výslužby. Takže ve skutečnosti se početní síla armády zvyšuje šnečím tempem. Podle dosluhujícího náčelníka generálního štábu Řehky je to alarmující, protože armádu opouštějí často kvalitní lidé v nejlepším věku. Kvůli nízkým tarifům, omezeným kariérním možnostem a byrokracii, tak armáda přichází o klíčové odborníky. Kromě toho jí tíží obrovský modernizační dluh, který se vzhledem k laxnímu přístupu premiéra Babiše k plnění finančních závazků vůči NATO zřejmě ještě prohloubí. A kdyby šlo do tuhého, má česká armáda minimum aktivních záloh. Záložáků nejsou ani 4,5 tisíce, takže by při útoku zvenčí nebylo ani koho mobilizovat. Přesto nejde jen o to, kolik mladých lidí se do armády hlásí. Větší problém bez pochyby je, že víc než každý druhý zájemce neprojde zdravotními a psychologickými testy. A k tomu všemu v posledních letech dramaticky klesá porodnost, což je trend, který zdaleka nevyřeší jen dostupnější bydlení. Mladí lidé si rozmýšlejí, kdy a zda vůbec založí rodinu. Mezi dospívajícími dětmi se šíří deprese. V 9. třídách jimi trpí už skoro polovina žáků. Klimatická krize má na mladé lidi větší psychický dopad, než si myslíme. O válečných konfliktech všude kolem nás nemluvě. Jinými slovy, lepší to nejspíš hned tak nebude. Právě proto je ale třeba dovolit si čas od času i trochu optimismu. Vždyť kdo z nás, pokud není zrovna z oboru, by si například pomyslel, že máme v Praze nemocnici s tak jedinečným mezinárodním renomé, jaké má infekční oddělení na Bulovce.
0: Tolik ranní komentář, který pro nás přichystala a přečetla Lída Rakušanová.
1: No a teď nejčastější stížnosti pacientů na zdravotníky. Ty se týkají nedostatečné nebo nevhodné komunikace. Nemocniční ombudsmani jich přijali víc než loni. Oprávněných stížností je přitom jen zhruba desetina. I to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví, která druhým dnem pokračuje v Benešově.
9: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
10: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
9: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově. Tak a tady teď před kavárnou sedí tři seniori, tak se taky zkusím zeptat.
11: Jmenuji se Drazdík.
9: Zažil jste někde nějakou nepříjemnou situaci, kde jste přemýšlel, že byste si chtěl stěžovat na komunikaci třeba?
11: Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Někdo přišel z domova naštvaný, něco se mu stalo. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
9: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
12: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
9: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
13: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
9: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
13: Ano, jednoznačně a platí to od roku 2012, kdy si děláme statistiku. Nikdy nebyla primární péče non lege artis postup. Vždycky to byla komunikace.
9: Pan doktor Marek Šetina, nemocniční ombudsman IKEM Praha. Co nejčastěji řešíte za stížnosti?
15: Řada pacientů se stěžuje na non lege artis postup, to znamená na špatný medicinský postup. Tak to je jedna otázka. A tam bych řekl, že těch stížností oprávněných je minimum. Na druhé straně řada stížností na komunikaci, na tón hlasu, který volí ti zdravotníci, na to, jak se vlastně k těm pacientům chovají, a tam bych řekl, že řada těch stížností bohužel oprávněných.
9: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
16: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat, a je to o vzdělávání lékařů. Dneska už některé lékařské fakulty vlastně mají přímo v rámci vzdělávacích programů zařazenu komunikaci lékař-pacient. A ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová. A je dobře, že máme právě i nemocniční ombudsmany, kteří se té komunikaci s pacientem, případně vyřizováním nějakých stížností věnují, což si myslím, že je velmi důležitý prvek, který také v minulosti nebyl úplně běžný.
9: Ombudsmani působí už ve 40 nemocnic. Z Benešova, Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Bylo 7 hodin, je pátek 22. května. Dobré ráno vám od mikrofonu Ranního plusu přeje Šárka Feniková
1: a Lukáš Matoška.
7: Český rozhlas Plus.
1: A na co se budeme ptát v příštích minutách? Například, jak rozumět vzkazu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že se nechce nechat zatáhnout do války proti Ukrajině?
0: Jak se česká společnost staví k dnešnímu sjezdu sudeto-německého krajanského sdružení v Brně?
1: A proč chce Maďarsko rozšířit Vyšehradskou čtyřku?
0: Zprávy pro vás chystá Martin Matějka.
14: Města Pokrovská, Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
17: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: A situaci na Ukrajině podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server Odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
18: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
14: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadení centru už znovu pokračují ve své práci.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. A přijímací řízení si přitom nastavují sami, ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
19: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy a vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
14: O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizersko-Horském Bedřichově se bude dnes rozhodovat v místním referendu. Hlasovat se bude od 8 do 20 hodin na obecním úřadu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
20: Referendem zvolí pozemky, které jsou určeny ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu, budou i nadále určeny pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brněnské výstaviště ode dneška hostí Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu ale kvůli sjezdu a s ním spojeným protestům vyzvali účastníky k obezřetnosti. A to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
3: Protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
14: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupova, Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. A 53. ročník Rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci zhlédnou exibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kocerovský.
21: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
14: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 chystají úklid po nehodě. Havarovala tam dodávka se třemi naloženými auty, ta leží na boku. Projíždí se pouze odstavným pruhem, kolona začíná na kilometru 144. Zpoždění je přes 15 minut a ucpává se i průjezd Meziříčím. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává nesouvislá kolona kamionů. Začíná teď na kilometru 171, osobními auty projedete výrazně rychleji. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz mezi sjezdy na Barrandov a Ořech. Zpoždění je kolem 5 minut. V Praze pak ve Spořilovské před nájezdem na jižní spojku se srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý a odbočovací pruh, tvoří se kolona, brzdí se už na konci brněnské Uchodova a kolona rychle narůstá. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
22: Posloucháte Ranní Plus.
0: 7 hodin a 8 minut s Šárkou Fenikovou a Lukášem Matoškou. Ruská armáda údajně po měsících tvrdých bojů plně okupuje strategická města Pokrovsk a Mirnohrad na východě Ukrajiny. Tvrdí to analytici webu Deep State, který situaci na frontě monitoruje. Zakladatel serveru zprávu uveřejnil potom, co v posledních dnech stoupalo napětí na hranicích se zeměmi Severoatlantické aliance i kvůli cvičení ruských jaderných sil v Bělorusku. Podrobnosti o nejnovějším vývoji v rusko-ukrajinské válce přináší Jiří Kordík, náš zahraniční redaktor. Dobré ráno.
23: Dobré ráno.
0: Ze všeho nejdřív, co přesně teď víme o těch posunech ruské armády na Ukrajině?
23: Ona tahle zpráva o postupu ruské armády přišla, jak už jsme zmínili, z webu Deep State. Ten dlouhodobě dost přesně mapuje ten postup fronty ve válce. V Doněcké oblasti teď podle něj ruská armáda zcela okupuje třeba právě Pokrovsk, který ukrajinské síly bránily přes rok a půl. Dobytí obou měst Rusy ukazují právě i jejich online mapy. Ještě minulý týden přitom okraje Pokrovska analytici označovali jako šedou zónu, takovou zemi nikoho, kterou po dlouhých bojích ani jedna strana neovládala.
0: Jak na ten nejnovější možný ústup na strategické části fronty reaguje Ukrajina?
23: Kyjev situaci v Pokrovsku zatím nekomentoval. Moskva ale oznámila ovládnutí Pokrovska, Kupianska a taky dalších míst v téhle oblasti už dřív, což tedy Ukrajina předtím několikrát dementovala, a ukrajinský prezident Zelenský v zápětí dokonce navštívil vojáky v nedalekém Sloviansku, který jeho armáda v Doněcké oblasti, tedy ještě s Kramatorskem, podle analytiků nadále úspěšně ovládá. Pro Rusie Pokrovsk zásadní i kvůli strategické poloze, která by právě okupace okupační armádě umožnila mít tam základnu pro další postup na Donbasu.
0: Jaká je teď celková situace na bojišti?
23: Další analytici z Amerického institutu pro studium války tvrdí, že navzdory tomu zmíněnému ruskému postupu teď má Ukrajina taktickou převahu na dalších místech fronty. Úspěchy hlásí konkrétně třeba v částech Záporoží, kde se jim u Stepnohirsku podařilo posunout do té doby zamrzlou frontu díky sérii úspěšných protiútoků. Dlouhodobě se mluví hlavně o frontové linii, ale zprávy z dnešního rána potvrzují, že Ukrajina taky dál pokračuje v masivních dronů nových úderech, a to hluboko do ruského území. Dnes v noci Rusko hlásilo sestřelení nejméně 4 ukrajinských bezpilotních letounů nad Moskvou, dalších taky v Jaroslavské oblasti, to je severně od ruské metropole. V ruském týlu Ukrajinci dlouhodobě míří na energetickou infrastrukturu a tyhle údery zesílili v uplynulých měsících.
0: Už jsme zmínili napětí na hranicích s Aliancí v noci, ale vyvolalo rozruch oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Co vzkázal?
23: On, Trump, jen krátce na své sociální síti napsal, že do Polska vyšle dalších 5000 vojáků. Nezmínil přitom válku na Ukrajině, ale bez větších podrobností tohle nasazení odůvodnil podporou polského prezidenta Karola Nawrockého. Stále ale chybí zásadní detaily, o jaké jednotky půjde, kdy dorazí, jestli jde o nějaké dřív plánované nasazení, anebo je to tedy to navýšení jednotek. Celkově Washington teď významně přehodnocuje rozmístění vojsk v Evropě. Třeba na začátku května Pentagon avizoval, že sníží stav vojáků působících v Německu o 5000.
0: Tento týden se v souvislosti s válkou na Ukrajině ale dost často zmiňuje spíš Bělorusko kvůli 3dennímu ruskému cvičení. Co o něm vlastně víme?
23: No, v průběhu těch 3denních manévrů v Bělorusku Moskva umístila některé své strategické jaderné zbraně. Ministerstva obrany obou zemí k tomu doplnila videa, kde je vidět, jak vojenská vozidla vezou hlavice uprostřed lesů ke skladům a k odpalištím. Po skončení manévrů se k tomu vyjádřil i běloruský prezident Aleksandr Lukašenko.
2: Da, já vás absolutně podporuji, my nikomu absolutně neugrožujeme. No, u nás je takové
23: on růže, v projevu po rozhovoru s ruským prezidentem Putinem řekl, že Bělorusko nikomu nevyhrožuje jadernými zbraněmi, že to jejich umístění považuje za prostředek běloruské obrany a taky, že nemá v úmyslu nechat se zatáhnout do války s Ukrajinou, aby pak v zápěti ještě uvedl, že je připravený se potkat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Právě on se k ruským cvičením v sousední zemi vyjádřil ve včerejším videoprojevu.
4: U nás je spromožnost dla zmístnění, je spromožnost i preventivně.
23: Podle Zelenského totiž Bělorusko představuje pro Ukrajinu hrozbu kvůli možným útokům ze svého území. Později taky označil Lukašenkova slova o návrhu společného setkání i kvůli předchozím historickým zkušenostem jako zcela bezvýznamná, kterým nedává žádnou váhu.
0: Tolik Jiří Kordík, zahraniční redaktor Českého rozhlasu. Děkujeme.
23: Děkuji.
0: Naším hostem je rusista Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
5: Dobrý den.
0: Jak pravděpodobné z vašeho pohledu je, že Rusové by po delší době znovu mohli použít běloruské území k nějakým útokům směrem na Ukrajinu, jak předtím varuje prezident Zelenský?
5: Tak ono je to nebezpečí spíš hypotetické než přímo hrozící. Na druhou stranu Ukrajina to nemůže úplně ignorovat. Ono už jenom to, že se vlastně tyhle ty zvěsti jakoby šíří, nutí Ukrajinu posilovat tu obranu v tom běloruském směru, a to je pro ní samozřejmě nepříjemné. Na druhou stranu nebo na třetí stranu už Rusové nemají v současné době příliš volných kapacit, aby tam soustředili nějakou větší vojenskou jednotku, která by mohla, řekněme, zaútočit směrem Kyjev nebo něco podobného. Čili ono je to takové vázání ukrajinských sil, ale Ukrajina prostě to ignorovat nemůže.
0: Ale z vojenského hlediska přílišný smysl by nějaký ruský postup z běloruského území smysl v danou chvíli asi spíš nedával.
5: Tak pokud by Rusko mělo k dispozici armádu, která by byla schopná postupovat, tak samozřejmě ano, protože z tohoto směru je Kyjev relativně dosažitelný, ale znova tady opakuju prostě ten zásadní problém, že Rusko k dispozici volné kapacity nemá. On ten mýtus o tom, že má nevyčerpatelné zásoby lidí, taky je do značné míry přehnaný. Prostě Rusko se soustředí teď na jinou část fronty, ale může znepříjemňovat život z Běloruska.
0: Zaměřme se na pozici běloruského vůdce Lukašenka, ten tedy vzkázal, že nechce svoji zemi zatáhnout do války, to jsou jeho slova, ale jak víme, připomeňme to ještě jednou, před 4 lety Rusku umožnil, aby zahájilo svoji invazi na Ukrajinu a použilo k tomu právě i běloruské území. Nakolik vážně tedy ten Lukašenkův distanc vůči válce můžeme brát?
5: Tak ono to přesně vyjadřuje tu jeho pozici a ona se moc nemění. On potud to znamená to, že si Rusko použije běloruské území pro svoje operace a tady dneska už asi v limitované podobě, tak tam s tím velký problém nemá, ale s nějakým nasazením běloruské armády s tím absolutně nepočítá. Ona, ta běloruská armáda, taky není úplně připravená na moderní typ válčení. Ona je připravovaná spíše na přehlídky než na nějaké bojování, aspoň

0: zvládli. Ono těch věcí je hodně, ale samozřejmě ten geostrategický aspekt je tam nejdůležitější.
1: A když se tady v téhle souvislosti vrátíme k Lukašenkovi, pomáhal nějak v poslední době Rusku s vedením války?
0: Tak samozřejmě my o tom nevíme úplně přesně. Rusko se tváří, že ono tu válku vede tak jako s jednou rukou za zády a nemá s tím vůbec žádný problém, nebo aspoň to rádi tvrdí. Vidíme, že ta realita je jiná. Pravděpodobně z Běloruska do Ruska proudí hlavně spotřební zboží, protože Bělorusko je prakticky jedním z mála zdrojů, které může poskytovat nějaké vojenské vybavení. Poskytnout mohlo taky, ale to bych příliš nepřeceňoval, rozhodně neposkytuje vojáky, čili ona ta pomoc je taková, řekněme, limitovaná. Největší pomocí je opravdu to poskytnutí území.
1: Nakolik dnes Lukašenkovi kroky řídí Vladimir Putin?
0: Tak ono je řídí hodně i opozice vůči Vladimiru Putinovi. Ta Lukašenkova pozice je taková, že on ví, že pokud by se úplně podřídil, takže skončí jako běloruský gubernátor nebo gubernátor z jedné z provincií, na které bude Bělorusko rozděleno. Čili on to hraje na všechny strany. On říká, já jsem ten jediný garant běloruské státnosti. To je na jednu stranu, na druhou stranu velmi dobře ví, kdo mu platí vlastně ten jeho život, kdo mu platí fungování toho běloruského ekonomického systému, čili on vyvažuje tyhle ty dva aspekty. Na jedné straně určitou opozici vůči Rusku, snahu se od něj nebo vůči němu vymezovat, a na druhou stranu to, že prostě Bělorusko žije z ruských peněz.
1: Tolik rusista Karel Svoboda, působící na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji také, naslyšenou.
2: 7:19 přidáme další informace, které sledujeme. V jihomoravské metropoli pokračuje festival Meeting Brno, jehož organizátoři pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se koná na českém území poprvé od konce druhé světové války. Americký prezident Donald Trump dnes na sociální síti označil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karlem Navrockým. Neuvedl ale žádné další podrobnosti, proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. A funkce předsedy americké centrální banky se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě ho do úřadu jmenuje americký prezident, který si ho také do čela Fedu vybral. Očekává od něj, že pod jeho vedením banka znovu začne snižovat úrokové sazby.
1: I stovky hektolitrů vody můžou kvůli skrytým poruchám nenápadně odtéct z vodovodních rozvodů během několika hodin. Právě takové úniky ale teď v Plzni v reálném čase odhaluje nový chytrý systém. Technologie startupu Západočeské univerzity nazvaná NextDrop už funguje ve školách, městských budovách i plzeňské zoologické zahradě. Pomáhá tam snižovat spotřebu a tím i náklady.
3: My teď otvíráme objekt čerpací stanice. Ten objekt je vlastně velmi hluboká skruhová jáma, do které se vlastně pouští voda přímo z řeky.
4: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhů až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
3: Tady jsou umístěny čerpadla a vlastně veškerá výzbroj, kterou my využíváme k tomu, aby jsme zajistili drtivou většinu toku vody do zoologické zahrady. Ta možnost čerpání závisí na stavu řeky, protože zoo nemůže čerpat bez nějakých omezení, ale musí dávat pozor na to, aby nečerpala příliš mnoho vody, aby po toku dál nedošlo k tomu, že bude příliš sucho, nebo další instituce nebo kdokoliv, kdo by byl napojen na tu vodu, tak měl nedostatek.
4: V čem je ta technologie unikátní?
3: V tuhle tu chvíli ta technologie je unikátní především v propojení informací, které máme o celkový zoo, a informací, které získáváme od jinut. My jsme schopni v podstatě poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě nebo její potřebu a v zoologické zahradě. Zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí, ale máme tady možnost sledovat i znečištění řeky, to znamená ve chvíli, kdy zoologická zahrada má dostatek vody a řeka je znečištěná, protože třeba potoku výš prší, tak my nejsme závislí na tom, že

0: čerpáme tu vodu, která je zakalená.
1: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědí počasí i z jednotlivých částí areálu. A systém podle nich vyhodnocuje i kvalitu vody. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
2: Nejenom tady v zoologické zahradě, ale u všech našich klientů se snažíme, aby měli možnost hospodařit s tou vodou udržitelně a odpovědně. To zajišťujeme především tím, že optimalizujeme zdroje vody, které využívají. A zároveň tak zabraňujeme nějakým plýtvání vodou. To znamená, že eliminujeme ztráty.
1: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí. Potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
3: Dokážeme opravdu detekovat, že nám o víkendu protékají prostě toalety a dokážeme tu vodu zavřít a v pondělí jít a spravit vlastně to, co tam je porouchané. Za mě to jsou jednotky až menší desítky třeba v řádu půl roku, kdy k těmto incidentům dochází, kdy ta voda teče a jsou to potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend. Pak je to ten komfort, že dokážeme tu vodu uzavřít na dálku a nemusí nikdo o půlnoci prostě se sebrat, odjet, přijet do místa a teď tam vlastně hledat ten uzávěr.
1: Data, která systém v jednotlivých budovách sbírá, chce město využívat i dál. Nejen pro řízení spotřeby vody, ale i pro přesnější plánování provozu a rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může město odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Přesně před 80 lety utáhl kat v pankrácké věznici oprátku kolem krku Karla Hermana Franka. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Morava a vyšší velitel SS a policie byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků. Poprava byla veřejná a přihlíželo jí skoro 6 tisíc lidí. Podle úředního záznamu zemřel K.H. Frank 22. května 1946 ve 13 hodin a 35 minut.
5: Chce obžalovaný Frank k rozsudku něco říci?
6: K.H. Frank neřekl nic. Rozsudek vynesl lidový soud ráno 21. května 1946. Ovšem čtení odůvodnění trvalo do druhého dne. Poprava následovala téměř okamžitě po ukončení soudu, přesně jak to ukládal zákon. Odsouzený mohl požádat o milost, ale žádost neměla odkladný účinek.
5: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka.
6: Ze soudní síně odvedli dva strážní K.H. Franka zpátky do cely v pankrácké věznici, kde napsal závěť, dopis rodině a se svým obhájcem čekal na popravu.
5: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
6: Na veřejnou popravu vydával soud vstupenky, a to maximální možný počet s ohledem na kapacitu nádvoří pankrácké věznice, říká Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd.
7: Z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali potom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen.
6: Popravu snímali kamery i mikrofony. Ze záběrů vznikly dva filmy. Na jednom je exekuce dobře vidět a slyšet a tento snímek putoval do Národního archivu. Druhý film byl záměrně rozostřený a promítal se jako filmový týdeník ve všech kinech, připomíná Vojtěch Kincel.
7: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
6: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně bez přítomnosti veřejnosti do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: Teď je 7 hodin 26,5 minuty. Možná už dnes řada z vás vyrazí na chatu nebo na chalupu. Atmosféru víkendové rekreace si ale můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století, od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
9: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců, a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
10: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
9: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
10: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
9: Přesně tak.
10: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
9: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
10: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě a o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
9: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích, a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
10: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
9: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
10: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Maďarsko s Peterem Maďárem jako premiérem bude v Evropské radě a v Radě Evropské unie konstruktivním partnerem. Vyjádřil se tak včera rakouský kancléř. Maďar plánuje oživení a rozšíření Visegrádské skupiny, kam patří taky Česko. Co by to znamenalo pro stávající členy a o koho by skupina měla být rozšířena? Dozvíte se v další půlhodině.
4: Je 7 hodin 30 minut, zprávy má Martin Matějka.
11: Český rozhlas Plus.
12: Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovská a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorily, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Americký prezident Donald Trump dnes slavnostně uvede do úřadu nového šéfa americké centrální banky Kevina Warshe. Do funkce vybral finančníka, právě šéf Bílého domu. Warshe se podle majetkového přiznání stane nejbohatším člověkem, který kdy banku vedl. A to i přesto, že se velké části svých investic musel podle pravidel zbavit. Nový šéf ve funkci vystřídá Jeroma Paula, kterému druhé čtyřleté období skončilo před týdnem. Trump od Warshe očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan je uzavřený tunel Panenská. Chystají tam odtah porouchaného kamionu, tvoří se kolona. A pokud nechcete čekat, dá se jet osobními auty z exitu 80 přes Libouchec a Petrovice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5 nadále chystají úklid po nehodě. Havarovala tam dodávka se třemi naloženými auty. Projíždí se pouze odstavním pruhem. Kolona začíná na kilometru 136 a zpoždění je přes půl hodiny v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává nesouvislá kolona kamionů. Začíná teď na kilometru 173 osobními auty, projedete výrazně rychleji, i tak je to do Brna celkově na půl hodiny. V Praze v Brněnské na příjezdu do Prahy se zpomaluje na třetím kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují od Spořilovské a dál po ulici 5. Května ke sjezdu na jižní spojku. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most jede v koloně od sjezdu na Dolní Počernice ke sjezdu na Průmyslovou. V Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem také na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách 19 stupňů. Noc pak bude jasná až skoro jasná, ochladí se na 12 až 7 stupňů, na horách na 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
4: A posloucháte ho 3,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám od mikrofonu přejí stále Lukáš Matoška a Šárka Feniková. V Brně dnes začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Je to poprvé od konce druhé světové války, kdy se tento pravidelný sjezd, dnes už většinou potomků sudeckých Němců, koná na českém území. Do jihomoravské metropole přijíždí na pozvání multižánrového festivalu Meeting Brno. A akce budí emoce. Český rozhlas si nechal zpracovat bleskový průzkum, ve kterém odpovídalo mezi 14. a 18. květnem přes 1000 respondentů starších 18 let. A víc než polovina z nich, přesně 57%, odpověděla, že nepovažuje za správné, aby se sudetoněmecký sjezd Brně konal. Do vysílání zvu spisovatele, novináře a sociologa v jedné osobě Stanislava Billera. Dobrý den.
13: Dobrý den.
4: Asi není překvapením, že odpovědi se liší podle věku respondentů, zatímco 68% lidí ve věku do 24 let považuje sjezd za správný, mezi respondenty 75+ ho negativně hodnotí 69%. Zajímavé ale je, že skupina 25 až 44 let je rozdělána na půl. Čemu byste to přičítal? Individuální rodinné zkušenosti?
13: Já si myslím, že obecně bylo asi i těžké pro respondenty si na to udělat takhle jasný názor, jestli jsou spíše pro nebo proti. A možná jako nemáme potom do těch výsledků, těch otázek více, takže je to trošku hádání, ale můžeme taky si tipnout, že je to trochu rozděleno také podle nějakých politických preferencí, kdy prostě preference lidí mezi stranama jsou nějak rozděleny, volby nějak dopadly a podle toho věku si myslím, že to vypadá taky trochu podobně. Když se na to pak podíváme, kdo preferuje jaké strany a jaké ty strany zastávají názory vůči tomu sjezdu sudetoněmeckého krajanského spolku v Brně, tak se to taky nějak odráží. A pak mě ještě k tomu napadá, že si taky musíme uvědomit, jako v jakém kontextu se vždycky o sudetských Němcích nebo o Benešových dekretech, které do toho tématu vstupují, hovoří, že vždycky se to dostává do té společenské debaty v nějaké vyhrocené podobě. Ať už to třeba před dneska už skoro dávnými lety zvedl třeba v prezidentské kampani Miloš Zeman, anebo v nějaké jiné politicky vyhroněné situaci, že se o tom vlastně nikdy nebavíme, nebo není to tématem za nějakých úplně normálních okolností.
4: Ale nezvedají to právě v tomto kontextu čeští politici v negativních konotacích, protože Němci prošli dlouhým procesem vyrovnávání se s nacistickou minulostí. Sudetoněmecké sdružení dokonce ze svých stanov vypustilo záměr usilovat o návrat majetku zabaveného jim právě na základě Benešových dekretů. Tak jaká témata zůstávají v souvislosti se sudetskými Němci v české společnosti ještě živá?
13: No, já si myslím, že jsou to vlastně jenom ty Benešovy dekrety a jenom v případě, kdy to zvedne nějaká politická strana, že tady existuje nějaká hrozba, kterou vlastně je třeba vytvořit, že by to bylo možné revidovat, že by tady někdo vlastně o nějaký majetek mohl přijít. Možná i proto na to potom slyší více ta starší generace, zatímco pro tu mladší je to spíše takový žánr science fiction.
4: Pamětník okupace, dramatik a bývalý politik Milan Uhde, který stál u zrodu myšlenky pozvat sudecko-německý Landsmannschaft do Brna, nám v Interview Plus řekl, že tušil, že s tím nebudou všichni souhlasit, hlavně tedy ta nejstarší generace, ale a teď ho cituji, že z toho politici rozdmíchají konflikt nepřirozených rozměrů, to mě opravdu nenapadlo. Konec citace. Takže i na základě toho, co říkáte, to veřejné mínění skutečně ovlivňují zejména čeští politici?
13: Já si myslím, že v této otázce ano, protože mimo tady ty politické střety, to téma ve společnosti jako takové existuje. Myslím si, že mimo tady to období, kdy se to dostalo do té politické nebo spíše teda společenské debaty, protože se bavíme o postojích veřejnosti, že kdyby byl nějaký průzkum a by lidé sami od sebe jmenovali nějaké problémy, které třeba máme i k lidě konkrétně, jako ve vztahu k sousedním zemím a k sousedním státům a podobně, takže by se ani do první stovky, že by se tam mě prostě nikdo nevzpomněl sám od sebe na to, že tady existují nějaké Benešovy dekrety nebo nějací sudečtí Němci, že to je prostě třeba nutné vzbudit a nějak politicky vyvolat. A pak hold, když ta veřejnost je postavena před otázku, jakože buď se musí postavit pro nebo proti, tak se ty názory nějakým způsobem rozdělí, ale rozhodně si nemyslím, že až nějaké okrajové části, že je to nějaké silné téma, prostě to nějak existuje. Když se musíte rozhodnout, tak se nějak rozhodnete. Ale jako nedivil bych se tomu, že třeba ten průzkum dopadl tak, jak dopadl, že 57% lidí spíše s tímto s touto akcí nesouhlasí, protože jinak se o tom vlastně nedebatuje, jinak o tom žádná normální debata neprobíhá a je to také proto, že na rozdíl od těch sudeckých Němců pro nás to není zas takové téma, jako my je tady vlastně nemáme a nemáme proč se k tomu nějakým způsobem vztahovat.
4: Není to v této konkrétní situaci, když tady máme tu možnost o tom debatovat, taky trochu chyba médií? Že víc nevysvětlujeme.
13: Já si to ani nemyslím. Já si naopak myslím, že i to, že se o tom teď takhle mluví, i když takto vyhroceně a podobně, že je to vlastně docela užitečné, protože já, jak jsem to sledoval v posledních týdnech, tak vlastně média přinesla jako fakt obrovskou škálu rozhovorů a informací o tomto tématu, že vlastně, ať už, že si myslím, že tím se ta veřejná debata nějakým způsobem tříbí a nějakým způsobem vyvíjí a nějakým způsobem se posunuje. Že prostě i když to má nějakou vyhrocenou podobu, jasně bylo by určitě lepší, kdyby jsme se o tom bavili trošku a zvláště po těch 80 letech už jsme se zvládli o tom bavit trošku klidněji a trošku víc bez emocí, ale to vlastně vůbec nevadí, protože ono se to zase do příště nějakým způsobem posune. Bez toho bychom se o tom zase na druhou stranu možná nebavili vůbec. Takže jako i tímto to prostě jako plní nějakou důležitou roli ve společnosti.
4: Sociolog a novinář Stanislav Biller byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
13: Děkuji, naslyšenou.
8: Teď je 7 hodin 40 minut. Královna Alžběta II. Tlačila na to, aby byl její syn Andrew Mountbatten Windsor jmenován v roce 2001 do funkce zmocněnce pro mezinárodní obchod. Vyplývá to z dokumentů, které uveřejnila britská vláda. Tématu se věnuje dnešní britský tisk. Přečetl ho náš zahraniční redaktor Jaromír Marek. Dobré ráno.
14: Krásné ráno. Tak podle například deníku Times ty dokumenty posilují domněnky, že Andrew byl královniným oblíbencem. Z těch materiálů nevyplývá, že by podstoupil být nějaký formální proces bezpečnostní prověrky, ale podle listu Times to vlastně není nic neobvyklého, protože to jmenování tehdejšího prince bylo pokračováním snahy zapojit členy královské rodiny do podpory obchodu a investic. Ovšem letos na jaře vyšlo najevo, že Andrew Mountbatten Windsor během svého působení předával vládní informace sexuálnímu predátorovi Jeffrey Epsteinovi, proto také je ve Velké Británii vyšetřován. No a ty dokumenty právě z tohoto důvodu zveřejnila britská vláda a učinila tak na žádost britského parlamentu, píše deník The Times.
8: Pojďme k dalšímu tématu. Čistá migrace do Británie vloni poprvé po mnoha letech klesla, a to na úroveň roku 2021. Co to znamená v číslech?
14: No tak je to určitě dobrá zpráva, proto se tomu věnuje řada deníků. Když jsme u těch čísel, tak třeba list Independent píše, že v roce 2025 do Spojeného království se přistěhovalo přibližně 813 tisíc lidí, zatímco ale 642 tisíce osob z Británie odešlo. A ta čistá imigrace, neboli čisté přistěhovalectví, činí 171 tisíc, což je sice číslo veliké, ale je to nejnižší úroveň za mnoho posledních let a je to třeba o 48% méně než v tom předchozím roce 24. Poklesl také počet žadatelů o azyl. No a předseda britské vlády Keir Starmer, jehož pozice je otřesena po volbách do místních samospráv, tvrdí, že je to důkaz toho, že vláda plní svůj slib obnovit kontrolu nad hranicemi. A jak podotýká deník, ta čísla přicházejí v době, kdy zároveň vyšly průzkumy veřejného mínění, které naznačují, že skoro 50% veřejnosti si naopak myslí, že čistá migrace se v loňském roce zvýšila. Takže je z toho patrné, že ty pocity a fakta se často mohou měnit.
8: Tak, rozumíme si. Deník London Evening Standard připomíná, že starosta Londýna Sadiq Khan je ve funkci už 10 let a při té příležitosti s ním přináší rozsáhlý rozhovor. Co v něm říká?
14: No tak třeba Sadiq Khan obhajuje své výsledky v oblasti bydlení, dopravy, ale i třeba boje s kriminalitou. V tom rozhovoru říká, že když vyrůstal, nikdy nesnil o tom, že by se mohl stát starostou tak skvělého města. Jeho pákistánský otec byl imigrant, pracoval jako řidič autobusu. No a 10 let po svém prvním volebním vítězství je dnes Sadiq Khan, jak píše deník, jednou z určujících politických osobností hlavně města. V úřadu vlastně se setkal s 6 premiéry od Davida Camerona přes Theresu Mayovou až po Keira Starmera a je docela možné, jak píše deník, že se brzy potká s tím 7. premiérem, protože osud Keira Starmer je nejistý. No a zatímco popularita současného lídra laboristické strany, tedy Starmera, prudce klesla, tak podpora Sadiqa Khana alespoň v hlavním městě i po těch 10 letech zůstává stabilní, píše deník London Evening Standard.
8: Tolik Jaromír Marek, zahraniční redaktor Českého rozhlasu. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
4: A v 7:44 přidáváme další informace. Funkce předsedy americké centrální banky se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě jej do úřadu uvede americký prezident Donald Trump, který od něho očekává, že pod jeho vedením znovu začne banka snižovat úrokové sazby. Ministři zahraničí zemí Severoatlantické aliance budou dnes ve švédském Helsingborgu debatovat o navyšování obranných výdajů, na kterých se lídři spojeneckých zemí shodli loni v Hágu. V plánu mají ale také řešit posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. A obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes budou v referendu rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavit pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků.
8: Nový maďarský premiér Peter Maďar by si přál oživit hlas Vyšegrádské čtyřky v unijní diplomacii a rozšířit toto uskupení o další členy. Řekl to tento týden při návštěvě Polska s tím, že do V4 by se prý mohli zapojit taky Rakousko, Rumunsko nebo země západního Balkánu. Do polských měst Varšavy, Krakova a Gdaňsku zamířil na svoji první zahraniční cestu od jmenování premiérem. Včera potom Maďar jednal se svým rakouským protějškem Christianem Steckerem ve Vídni. Rakouského kancléře vyzval k pořádání společných zasedání vlád sousedních zemí. Naopak s premiérem sousedního Slovenska Robertem Ficem se premiér Maďar zatím nesetkal. Naším hostem je k tomuto tématu politoložka Aneta Világy z Univerzity Komenského. Dobrý den do Bratislavy.
15: Dobrý den.
8: Na konci dubna premiér Maďar řekl, že by Slovensko měl navštívit až koncem léta. Jak to slovenští politici vnímají?
15: No, pokiaľ vlastne ide o to, že tá prvá oficiálna zahraničná cesta maďarského premiéra neviedla do Bratislavy, tak toto sa nejako dramaticky v Bratislave nerieši. A to aj hlavne kvôli tomu, že tak ako napríklad my na Slovensku máme tradíciu, že prvá zahraničná cesta nášho premiéra vedie do Prahy, teda do Česka, tak vlastne v Maďarsku tá tradícia zvyčajne premiéra vedie najprv buď to do Varšavy alebo do Viedne, a túto tradíciu vlastne dodržal aj Péter Maďar. Najprv vlastne navštívil Donalda Tuska vo Varšave a odtiaľ potom išiel do spomínanej Viedne. Takže zatiaľ to nejako dramaticky neprežívame v Bratislave, ale je pravda, že čo vyvolalo otázniky, bolo vyhlásenie vlastne krátko po voľbách Pétra Maďara, ktorý hovoril, že vlastne na Slovensku sa nechystá navštíviť Slovensko, kým nebude vyriešená vlastne sporná otázka novely trestného zákona, ktorá vlastne istým spôsobom kriminalizuje už len kritiku Benešových dekrétov.
8: Takže dosť možná k té Maďarově návštěvě Slovenska dojde až za poměrně dlouhou dobu.
15: Vyzerá to tak, pretože z vyjadrení súčasnej vládnej koalície nevyplýva žiadna snaha nejakým spôsobom riešiť túto spornú trestnú novelu. Zároveň ale vieme, že vlastne ona skončila na ústavnom súde a je dosť možné, že vlastne do toho leta by ústavný súd mohol rozhodnúť o jej protiústavnosti. Tým pádom by vlastne tento zákon prestal platiť a tá podmienka Petra Maďara o tom, že kým sa to nevyrieši, nepríde do Bratislavy, by bola vlastne takto elegantne vyriešená.
8: Už krátce po volbách se premiér, dnes už premiér Maďar, spojil s šéfem Maďarské aliance na Slovensku, panem Lászlom Kubíkem, potvrdil mimo jiné svůj zájem na tom, aby tato strana opět získala zastoupení ve slovenském parlamentu. To rezonuje na Slovensku jak?
15: No, v tomto bode vlastne nedochádza k nejakej zásadnej zmene. Maďarská aliancia, ktorý je pán Kubík predsedom, dlhodobo a intenzívne spolupracuje s aktuálnou maďarskou vládou. Veľmi intenzívne spolupracovali aj s vládou Viktora Orbána. Dokonca samotný pán Kubík sa netajil tým, že v posledných aprílových voľbách volil v prospech Viktora Orbána. Takže je to vlastne štandardné pokračovanie vzťahov, ktoré si maďarská vláda udržia vás s každou takouto výraznou politickou reprezentáciou maďarskej menšiny v okolitých štátoch, kde ju teda má, a toho je Maďarská aliancia na Slovensku vlastne zosobnením.
8: Premiér Maďar klade důraz na spolupráci ve Vyšegrádské čtyřce, potud asi by se shodl s premiérem Ficem, ale přál by si výrazné rozšíření tohoto formátu o Rakousko, o Rumunsko, případně o země západního Balkánu. Bylo by to pro Slovensko výhodné?
15: No, máte pravdu v tom, že premiér Fico vkladal veľké nádeje do Vyšegrádskej štvorky, a to najmä po tom, ako skončili voľby v susednom Česku, teda u vás, kde vlastne naozaj sa to predstavovalo ako nová sila v rámci Európskej únie, kde toto regionálne zoskupenie a teda Maďarsko, Slovensko a už aj Česko bude môcť oveľa intenzívnejšie presadzovať vlastné názory a možno, že byť určitou opozíciou voči tendenciám v Bruseli. No ale po týchto maďarských voľbách vlastne táto nádej spľasla a aktuálne sa Vyšegrád na Slovensku vôbec nejakým spôsobom nerieši, nespomína, pretože je jasné, že tá dynamika v rámci Vyšegrádu sa zásadným spôsobom zmenila. No a pokiaľ ide o jeho rozširovanie, ak by sme sa bavili o rozširovaní o krajiny západného Balkánu, tak vlastne to pôvodné, úplne pôvodný cieľ Vyšegrádskej, najprv trojky, potom štvorky, bol v tom, aby si krajiny navzájom pomohli v integrácii do západných, za severoatlantických a západoeurópskych štruktúr politických a vojenských. No a ak by sa vrátilo k tomuto pôvodnému cieľu a vlastne metamorfoval sa aktuálne pôsobenie Vyšegrádu ako zoskupenie, ktoré bude napomáhať krajinám Západného Balkánu v integrácii do Európskej únie, ak by toto bolo nové poslanie tohto zoskupenia, tak vlastne to by istým spôsobom súznelo s tými základnými prioritami zahranično-politickej politiky na Slovensku, čiže tam by nemal byť problém. Nevidela by som v tom problém.
8: Politoložka Aneta Világ je působící na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Děkujeme za rozhovor.
15: Děkujem za pozvání.
8: Maďarský premiér Maďar ohlásil, že už příští týden chce dosáhnout dohody s Evropskou komisí o zpřístupnění části zmrazených fondů. Termín pro propadnutí peněz z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost je stanovený na konec května. Maďar na tom staví svůj plán na oživení maďarské ekonomiky. Jeho vláda se ale zároveň potýká s ekonomickým systémem, který zdědila po Viktoru Orbánovi.
16: His government, I would say, tried to control.
17: Orbánova vláda se snažila ovládat co možná největší část domácí ekonomiky. Vytvořila takzvanou třídu národních kapitalistů, tedy řekněme oligarchů.
18: Popisuje ekonom Gergé Medve Bálint z Korvínovy univerzity v Budapešti a Budapeštské univerzity.
17: Tito oligarchové byli zcela závislí na státních zakázkách a byli loajální vládě. Působili hlavně ve stavebnictví, energetice, telekomunikacích a velmi důležité bylo i bankovnictví. Problémem teď je, že není možné je ze dne na den odstřihnout. Bankovnictví nebo energetika musí dál fungovat, závisí na tom chod země. Takže velkou otázkou pro novou vládu teď je, jak odstranit oligarchy, ale zároveň udržet tyto segmenty ekonomiky při životě.
18: Premiér Péter Maďar, který v předvolební kampani slíbil doslova změnu režimu, chce ekonomiku očistit o korupci a klientelismus. Recept, jak z ní vyvázat podnikatele spjaté s minulou vládou, ale zatím nepředstavil.
17: Jedním z možných řešení je, že se oligarchové dobrovolně vzdají své pozice. Tak, jak to udělal nechvalně známý komunikační guru Gyula Balási, který všechny své firmy daroval státu.
18: Zmiňuje Medve Bálint. Balášiho reklamní firmy vyhrály za vlády Fidesu téměř všechny komunikační tendry v hodnotě stovek miliard forintů. Podnikatel Imperium státu dobrovolně předal poté, co proti němu policie zahájila vyšetřování a byly mu údajně zmrazené účty. Podle maďarského ekonoma ale bude vláda muset přijít se systémovým řešením. Nový maďarský kabinet po veřejnosti žádá trpělivost. Tvrdí, že se musí nejdřív seznámit s utajenými smlouvami, které stát uzavřel za Orbánovy vlády, a očekává, že může narazit na řadu překvapení. Podle Medve Bálinta jde spíš o opatrnost a pokračující kampaň strany TISA.
17: Je to hlavně rétorika. Pro TISU je důležité, aby i dál upozorňovala na přešlapy předchozí vlády a útočila na ní. Jsou opatrní, protože od vlády jsou velmi vysoká očekávání. Snaží se tím udržet soudržnost mezi svými voliči, kteří pochází z různých politických a ideologických táborů. Nějaká překvapení se ale mohou objevit. Spekuluje se hlavně o smlouvách na fosilní paliva z Ruska nebo na stavbu jaderné elektrárny, kterou buduje ruský Rosatom.
18: Maďarská ekonomika se v minulém volebním období ocitla dvakrát v recesi. Loni HDP rostlo jen o 0,3%. Maďar věří, že růst podpoří rozbitím systémové korupce, nastavením předvídatelného podnikatelského prostředí a zvýšením důvěry investorů. Hlavním impulzem má ale být obnovení přístupu k evropským fondům, které Evropská komise zmrazila kvůli problémům Orbánovy vlády s pravidly právního státu.
17: To je klíčové. Řekl bych, že to je nejdůležitější úkol nové vlády, aby se k těmto fondům dostala. Předchozí vláda v podstatě vyprázdnila státní rozpočet, takže do konce března plánovaný státní deficit dosáhl 91% celkového plánu na tento rok. Evropské peníze by zmírnily tlak na státní rozpočet a umožnilo by to nové vládě investovat do svých priorit. Peter Maďar a Tisa slíbili veřejnosti spoustu věcí. Pokud se nepodaří fondy Maďarsku znovu zpřístupnit, bude se Maďarova vláda muset spolehnout na externí půjčky. A tím se znovu spustí začarovaný kruh problémů s veřejnými financemi. A to je velmi bezútěšný scénář.
18: Dodává maďarský ekonom Gergé Medvebálint z Budapešťské univerzity a Korvínovy univerzity v Budapešti. Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: Mezi obchodníky v Česku teď přetrvává pesimistická nálada. Obávají se rostoucích provozních nákladů, přibývajících byrokratických povinností i geopolitické nejistoty ve světě. Platí to jak pro segment potravinového, tak nepotravinového zboží. Vyplývá to z jarního retail indexu, který pravidelně sleduje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Jeho prezidenta Tomáše Prouzu teď vítám ve vysílání. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
4: Uvádíte, že index zaznamenal nejvýraznější pokles ve své historii. To se bavíme o jak dlouhé době?
19: My sledujeme náladu obchodníků, jejich predikci do budoucna už 2,5 roku. Většinou toho období se index mírně kolísal, ale ten propad, který vidíme v tomto čtvrtletí, je skutečně rekordní. Nic tak hlubokého jsme ještě nezažili.
4: A která z těch obav, které jsme zmiňovali na začátku, převažuje?
19: U těch obchodníků s nepotravinným zbožím, zejména s těmi, kteří prodávají elektroniku nebo oblečení, tak je to dopad krize okolo Iránu, rozbíjení dodavatelských cest, zpožďování logistiky, ale u těch, kteří prodávají potraviny, to jsou velké obavy z toho, co teď naznačují někteří politici, že by tady chtěli zakazovat slevy nebo regulovat ceny, což by výrazně poškodilo ty nejchudší zákazníky a znamenalo by to poklesy prodejů, což v době, kdy fungujete s velmi nízkými maržemi a potřebujete mít ty velké objemy prodejů, by znamenalo ekonomicky velkou ránu.
4: A jsou v tomto směru už nějaké konkrétní návrhy od politiků?
19: Vidíme tady potravinového ombudsmana a ministerstva zemědělství, který mluví právě o tom, že by chtěl zakázat třeba prodeje takzvaně pod nákupními cenami, kdy obchodník nakoupí typicky máslo, vajíčka nebo maso za nějakou cenu od svého dodavatele a potom sám obchodník to zboží zlevní na své náklady, což dlouhodobě znamená, že třeba máslo je v Česku výrazně levnější, než kolik platíme dodavatelům. Tohle chce z nějakého důvodu potravinový ombudsman zakázat a u těch potravin by to znamenalo zásadní zdražení.
4: Potravinový ombudsman ale asi není ještě ta zákonná moc, která to může udělat, tak víte o tom, že by se chystal nějaký poslanecký návrh nebo nějaká vládní iniciativa?
19: Zatím ne, jenom potravinový ombudsman vlastně velmi opakuje to, co jsme viděli v posledních 5 letech v Maďarsku u Viktora Orbána. No a ty regulatorní zásahy znamenaly to, že za těch posledních 5 let potraviny v Maďarsku zdražily 2x víc než v Česku. Takže kdyby se tady opakoval ten maďarský scénář, tak vidíme ze zkušeností, že by to mělo velmi negativní dopad na ceny potravin.
4: Jak naopak třeba potravinám a potravinářům pomohlo, že se zlevnily energie, respektive, že se převedly poplatky za podporované zdroje energie na stát začátkem roku?
19: Tohle pomohlo velmi významně, protože celý ten řetězec, opravdu třeba na dojení mléka po jeho prodej, je energeticky hodně náročný. Stejně tak pomohlo to zastropování cen pohonných hmot, protože zase třeba pečivo, které se zaváží několikrát za den, tak tam ty náklady na logistiku hrajou velkou roli. Takže tyhle ty úspory byly velmi důležité a bude potřeba, aby dál pokračovaly, aby to nekončilo jenom nějakým omezením cen, ale aby třeba stát taky daleko víc pomáhal celému tomu potravinářskému řetězci investovat do nižší energetické náročnosti výroby.
4: Hostem Ranního plusu byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
19: Díky moc. Hezký den všem.
8: A teď už se blíží další časové znamení. To tak stihneme připomenout naši webovou adresu plus.rozhlas.cz.
4: Je 8 hodin v pátek 22. května, posloucháte Ranní plus a od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška
8: a Šárka Feniková.
11: Český rozhlas plus.
8: V Brně se poprvé od konce druhé světové války koná sjezd Sudetského krajanského sdružení. Jakou pozornost tomu věnují lidé v Německu?
4: Pod který úřad by měla spadat agenda ochrany lidských práv?
20: Z hlediska mezinárodního práva, případně evropského práva, Česká republika má určité závazky, které plynou třeba z monitorování lidských práv.
8: A čím pobouřil izraelský ministr bezpečnosti Itamar Ben-Gvir Evropu, Ameriku i samotný Izrael?
4: I na to odpovíme, nejdřív ale ještě zprávy, které pro vás chystá Martin Matějka.
12: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andrej Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio to napsal na sociální síti X. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Americký ministr zahraničí Marco Rubio také tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují třeba propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
21: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
12: Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovská, Mirnohrad, Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorilej, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle ní Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Kyjev ani Moskva zatím o dobytí města neinformovali. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
22: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědné technické oboru, bylo by to, že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska na své sociální síti True Social, to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. V Česku loni vznikly zhruba 2 000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb se dlouhodobě pohybuje kolem 15%, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je výhodou, že dřevěné díly se dají předem vyrobit a jen na místě smontovat. Jejich výstavba je tak rychlejší. Podle Nováčkové to ale neznamená nižší výslednou cenu než třeba u cihlových domů.
23: Největší jako roli hraje opravdu jakoby ta rychlost výstavby v okamžiku, kdy vy třeba bydlíte někde jinde, tak vy se potom za kratší dobu můžete přestěhovat do toho svého nového bytu nebo domu. Když platíte někde nájem nebo stojí vás to zase další peníze, tak o tohle se to jakoby víc vyplatí to, že vlastně ta dřevostavba je postavená rychleji.
12: Podle svazu podnikatelů ve stavebnictví ale mají dřevostavby nižší životnost než třeba cihlové. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přisednout k němu odpoledne může každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo i pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka, kde domov můj, říká zapořadatele festivalu David Macek.
0: Otázka Kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
12: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Na vše dohlednou posílené hlídky policie. A před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Lidic a Ležáků.
5: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
6: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
7: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
6: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
12: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Měřín čekejte dlouhou kolonu z kilometru 134. Osobní auta projedou o něco rychleji. U Velkého Meziříčí začalo odklízení následků nehody. Na kilometru 144,5 se jede stále pouze odbočovacím pruhem. Zpoždění je přes půl hodiny v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává nesouvislá kolona kamionů. Začíná teď na kilometru 176. Osobními auty projedete výrazně rychleji. I tak je to do Brna celkově na půl hodiny. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan byl uzavřený tunel Panenská. Porouchané nákladní auto už odtáhly a před tunelem se rozjíždí už pouze kolona kamionů z 80. kilometru. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou popojíždí kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. A v Praze v Brněnské na příjezdu do Prahy přibrzdíte na 3. kilometru u sjezdu na Opatov. Kolony pokračují k nájezdům na jižní spojku ulic 5. května a také s Pořilovskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
4: A posloucháte ho 8 minut po 8. hodině. Dobré ráno vám přejí Lukáš Matoška a Šárka Feniková. V Brně začal festival Meeting Brno, který si dává už 11 let za cíl vytvářet prostor pro dialog a setkávání a také narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi komunitami. Každý rok také pořádá Pouť smíření, která kopíruje trasu, kudy po válce probíhal divoký a ve svých důsledcích tragický odsun brněnských Němců. Poprvé se ale v rámci festivalu uskuteční také sjezd sudetoněmeckého sdružení. Jde o historický moment, protože sudetoněmecký Landsmannschaft se na českém území ještě nikdy nesešel. Je na to vhodná doba, 81 let po válce? Nejen na to se teď budu ptát pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
4: Smíření je i vaše téma. Vy jste ještě jako litoměřický biskup vyhlásil rok 2026 rokem smíření. Na místech, kde došlo v letech 45 až 46 k vysidlování německého obyvatelstva a kde umírali lidé, se mají sloužit mše smíření. Co vás k tomu rozhodnutí vedlo?
1: Bylo to vlastně podnět od takového poradního sboru kněží, kteří říkali, že se potýkají se stále neuzdravenými ranami v této oblasti, tam, kde oni působí. A tak jsme zjistili, že to je opravdu živý problém. A tak jsem napsal takzvaný pastýřský list, to znamená takové poselství lidem do nového roku, kde jsem tu tématiku nějak shrnul a vyhlásil právě rok smíření s 12 zastaveními a ukazuje se, že to je velmi živá tématika, která zasahuje i do konkrétních lidských příběhů lidí, kteří na tom místě, na těch místech žijí. Takže jsme se trefili, až jsem se divil.
4: A setkal jste se, když říkáte, že je to velmi živá tématika, i s odmítavými reakcemi?
1: Mohu je spočítat na prstech jedné ruky, protože my jsme se rozhodli, že to bude čistě a výhradně duchovní iniciativa, že vlastně naší ambicí není ani revidovat historii, ani dělat politiku, i když samozřejmě to má nějaký společenský dopad a součástí každé té bohoslužby je historický medailon, kde vysvětlujeme, co se na tom kterém místě stalo.
4: A vnímáte teď stejně jako příležitost ke smíření, nikoli v revidování historie, i konání sudeto německého krajanského sjezdu v Brně?
1: Ano, vnímám to stejně tak. Samozřejmě je to více politické a je to více na očích. Těmi lídry nejsou duchovní, tak jako jsem já, ale vlastně politici nebo lidé prostě z veřejného života, tak pochopitelně to má taky ten příslušný politický ohlas.
4: Na druhou stranu je to pozvání občanské společnosti, občanského spolku, nedělají z toho politikum právě politici?
1: Ano, jsem přesvědčen, že to, co říkáte, je pravda, že politiku z toho dělají politici. Myslím si, že to, co se událo v Poslanecké sněmovně, tak vlastně je spíš vizitkou politiku, než projevem, řekněme, nějaké převládající nálady v zemi.
4: O nacistických zvěrstvech se vědělo záhy po válce i díky mezinárodním soudům. Naopak temné stránky odsunu Němců z Česka se dlouho neřešily. Za komunismu se o tom nemluvilo vůbec. Myslíte si, že už jsme se jako národ s tímto historickým milníkem vyrovnali, nebo nás ještě kus cesty čeká?
1: No, evidentně jsme se nevyrovnali, protože kdybychom se s tímto vyrovnali, tak by kolem toho, co teď je v Brně, nebyly takové tance a nemělo by to takový ohlas. A právě ty aktivity smíření vlastně směřují k tomu, abychom se s tím mohli vyrovnat.
4: Sociolog Stanislav Biller nám před půl hodinou v Ranním plusu řekl, že i to, že se teď sjezd řeší a opanují ho emoce, je způsob, jak se téma znovu může dostat do centra pozornosti a společnost má možnost o něm debatovat. Souhlasil by se s tím? Může to být třeba i účinná cesta, jak téma představit mladé generaci?
1: Tak určitě je to téma, které teď rezonuje společností, ale je potřeba také to uchopit nějakým způsobem, který nejen to téma zvedne, ale také ho někam posune. A tady si myslím, že kromě právě historiku, politiku a veřejné diskuze je potřeba, abychom každý přispěli tím, co můžeme, a my křesťané jsme ti, kteří přispívají modlitbou a ochotou podat ruku, tak jak je to v Otče náši, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
4: V čem je proces smíření, ke kterému chce tedy akce v Brně přispět, důležitý pro nás, pro Čechy?
1: Já myslím, že smíření jako takové je vlastně jediná možná cesta vpřed, protože jsou situace v lidských životech, které už jako nejdou vyřešit nějak věcně. Ti lidé zemřeli nebo prostě se něco stalo, nejde to vrátit, nejde to napravit tou lidskou směnou spravedlnosti, a tak je potřeba prostě, abychom z jedné strany odpustili, z druhé strany odpustili, abychom si podali ruku a společně mohli vykročit. Často na troskách těch vztahů v minulosti vznikají krásné věci v přítomnosti a v budoucnosti. Já sám jsem to zažil například v situaci, kdy jsme se spřátelili s lidmi, kteří za první světové války museli opustit italské vesnice a dostali se k nám do Čech, a na troskách jejich životů jsme potom vystavili přátelství, které je velmi pevné.
4: V neděli se koná na brněnském výstavišti bohoslužba porozumění. Bude i s vaší účastí?
1: Bohužel, já mám povinnosti tady v Praze, v Pražské katedrále. Poprvé budu udělovat svátost běžmování, ale byli jsme domluveni, že tam půjde můj předchůdce, arcibiskup Jan Graubner, tak doufám, že to se na tom nic nezměnilo.
4: Říká arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Děkuji vám za váš čas a za rozhovor, který jste nám poskytl. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: A na druhé lince zvu do vysílání novinářku se zaměřením na Německo, Báru Procházkovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
4: Co je sudeto německé krajanské sdružení, vlastně těch 81 let po válce, za organizaci? Jak byste ji posluchačům stručně přiblížila? Co je to dnes za lidi?
2: Tak ono je to vlastně spojení nebo svaz mnoha různých skupin. Jsou to mládežnické skupiny, to znamená, tam se bavíme o potomcích potomků vyhnaných Němců. Je to asi stovka malinkatých spolků, které sdružují Němce a jejich potomky, které pocházejí z nějakého konkrétního regionu nebo města. To znamená, to jsou zase lidi, kteří si připomínají třeba nějakým lokálním muzeem, zase nějaké lokální zvyky z místa na českém území, kde jejich předchůdci žili. A jsou to samozřejmě i známé velké skupiny, jako je Ackermanngemeinde, Seligengemeinde, Witikobund, ten je tedy z těch jmenovaných nejradikálnější ve své rétorice. To znamená, vidíme, že to je velmi barevná paleta různých lidí a nedá se vůbec říct, že to je jedna homogenní skupina.
4: A láká tedy ještě vlastně mladé lidi, kteří už Česko nemají na ní žádné vazby? Přijme.
2: Ano. Ano, ano, ty mládežnické skupiny jsou velmi aktivní a to jsou opravdu, nejsou to ty přímé vazby ve smyslu, že by to byly lidé, kteří se na místě narodili nebo měli to přímou historickou zkušenost s těmi poválečnými událostmi, ale jsou to lidé, kteří mají ty kořeny v Česku a často jim třeba babička nebo prababička něco vyprávěli, mluvili na ně česky a zůstalo to v nich a jsou to většinou lidé, kteří velmi intenzivně chtějí prohloubit spolupráci s Českou republikou, s českými mladými lidmi, organizují, řekněme třeba i dětské česko-německé tábory, různá setkání, různé konference a prostě a jednoduše jsou to mladí lidé, kteří chtějí prohloubit spolupráci s Českou republikou.
4: Jakou roli hraje v tomto sdružení dlouholetý mluvčí Bernd Posselt?

0: definitivně vyškrtnuty formulace o právu na znovu získání domoviny, anebo formulace o, cituji, vrácení zkonfiskovaného majetku, případně odškodnění. Konec citátu. Tedy i tehdy se tento krok setkal s odporem radikálního křídla uvnitř sdružení, ale nakonec se Bernu Posteltovi podařilo tuto změnu prosadit. To znamená, 10 let tyto formulace už v těch sudetoněmeckých stanovách nejsou. To asi byl jeho vlastně nejdůležitější krok. Jinak je to člověk, který se velmi intenzivně zavazuje o bilaterální spolupráci. Ale
1: mě jenom zajímá v tomto kontextu, když říkáte, že proti tomu vlastně byl nějaký odpor v rámci toho sudetoněmeckého sdružení. Nakonec jste říkala, že to není jednolitá skupina, ale že to jsou různí lidé. V programovém prohlášení ale sudetoněmeckého Landsmannschaftu to třeba ještě zůstalo. Bernd Posselt tvrdí, že to není tedy právně závazné, že důležité jsou ty stanovy, kde to není. Přesto by mě zajímalo, jestli tohle téma, které teď zvedají čeští politici, to znamená navracení majetku a Benešovy dekrety, je to pro někoho v Německu ještě téma?
0: Tak jak já vnímám tu německou společnost a německou debatu, tak vlastně vůbec. Když jste zmínila Berna Posselta, tak on samozřejmě ty Benešovy dekrety zmiňuje a zmiňuje je v kontextu, že patří na, cituji, smetiště dějin, ale to je asi tak všechno, co se v tomto diskurzu aktivně v tom sudetoněmeckém, řekněme, mainstreamu objevuje. Bez těch radikálních křídel, které jsem také už zmiňovala, protože ta paleta je široká, ale je to téma, které se v podstatě neobjevuje. My musíme mít také na paměti, že my se třeba tady teď bavíme o Bernu Posseltovi, ale na německé politické scéně jsou sudečtí Němci jaksi velkou neznámou. Já si pamatuju na jeden průzkum veřejného mínění, bylo to ještě na konci 90. let, a v České republice, kdy byl předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu Franz Neubauer. A když jsme se podívali na výzkumy veřejného mínění v České republice, tak tehdy bylo strašně zajímavé, že opravdu plnil titulní stránky českých novin a toto jméno čeští občané jmenovali vedle největších německých politiků. A v německých průzkumech tento člověk byl naprosto neznámý. Takže si myslím, že jako v tom německém a celoněmeckém politickém kontextu prostě to nehraje žádnou důležitou roli.
1: A věnují se teď německá média víkendovému sjezdu, nebo je to právě pro tu část společnosti, která se sudetami nemá nic společného, vlastně úplně marginální?
0: Německá média se této akci věnují a věnují se hlavně také proto, protože jednak máme spoustu zahraničních německých korespondentů v České republice a ti samozřejmě píší do svých německých domácích médií o tom, co zažívá česká společnost. To znamená, že reflektují to tito korespondenti, ale taková ta největší média a nejdůležitější ti to nějak nezmiňují. Jsou to většinou lokální deníky, které třeba opravdu ještě mají nějakou regionální zájem nebo třeba v nějakých bavorských regionech tyto malé spolky jsou ještě aktivní a nebo jsou to právě různé texty těch zpravodajů.
1: Novinářka, odbornice na Německo Bára Procházková byla naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: V 8 hodin 21 minutu přidáme několik stručných zpráv. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska, zdůvodnil to dobrými vztahy s prezidentem Karolem Navrockým, neuvedl ale další podrobnosti. Není tak jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí. Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Mirnohrad na východě Ukrajiny, uvedl podle agentury Unian Roman Porihly, spoluzakladatel a analytik projektu Deep State, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. A americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio poděkoval premiéru Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Vláda i přes kritiku dál připravuje přesun některých agend pod ministerstva. Že změna překvapila téměř všechny, kterých se týká, ukazuje i novela zákona, kterou vládní zmocněnkyně Taťána Malá z hnutí ANO poslala do připomínkového řízení jen o 3 dny dřív, než premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí změny oznámil. Návrh má totiž posílit oblast ochrany lidských práv a pevněji zakotvit pod úřad vlády. Téma sleduje Daniela Brichtová z domácí redakce. Dobrý den.
3: Krásné ráno.

0: Přibližte nám, o jakou novelu jde.
1: Jedná se o novelu zákona o veřejném ochránci práv. Primárně se tedy návrh netýká agendy lidských práv na úřadu vlády. Má za cíl hlavně posílit práva ombudsmana. Má ale do českého právního řádu převést evropské směrnice, které posilují ochranu lidských práv a také třeba pravomoce orgánů pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Součástí je i novela kompetenčního zákona, která přináší právě to pevné zakotvení agendy lidských práv, rovného zacházení a práv menšin a podobných oblastí pod Strakovu akademii. Podle důvodové zprávy vždy odbor lidských práv byl pod úřadem vlády. Uvedená směrnice podle těch odůvodnění vyžaduje právě institucionální zakotvení, aby Česko splnilo unijní povinnosti.
0: Zmínila jste evropské směrnice. Jak je na tom Česko ohledně agendy lidských práv ve srovnání s dalšími unijními zeměmi?
1: Právě ochrana lidských práv je v Evropské unii jednou ze stěžejních priorit. Postupně se snaží, aby všechny členské státy tuto agendu posilovaly. To mají vlastně za cíl i ty už zmíněné směrnice. A ohlášené kroky vlády týkající se přesunu těch odborů mimo úřad vlády podle odborníků naopak ochranu oslabí. To tvrdí i předsedkyně výboru pro práva cizinců Magda Faltová.
2: Tam je potřeba, aby do těch agend vstupovaly různá ministerstva, nejenom ministerstva, je různé součásti toho státu. Z hlediska mezinárodního práva, případně evropského práva, Česká republika má určité závazky, které plynou třeba z monitorování lidských práv.
1: O zachování současného stavu usilují organizace napříč odbornostmi, ale i dotčené vládní rady, odbory a oddělení, kterých se změna týká. Se zástupci kabinetu prý dál vyjednávají.
0: Jak rozpor ve svých rozhodnutích komentují sami vládní představitelé?
1: Přímo předkladatelka Taťána Malá napsala SMS zprávu, že se budou muset poradit, že budou nezbytné nějaké změny, ale že je v tuto chvíli na dovolené a k celé situaci se vyjádří příští týden. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO dál prosazuje přesun agendy lidských práv pod svůj rezort a takhle komentoval návrh Taťány Malé.
3: Dokud ten zákon není schválen, tak to samozřejmě nemá vliv a já věřím, že se k tomu v rámci legislativního procesu vrátíme a myslím, že je dobře, že se na ministerstvo spravedlnosti vrátila agenda lidských práv.
1: Například opoziční ODS už ale připravuje novelu, která by měla jednotlivé agendy také zakotvit pod úřad vlády. Tématu se věnují také kolegové na webu iRozhlas.cz.
0: Tolik Daniela Brichtová, naše domácí redaktorka. Děkujeme.
1: Hezký den.
4: Jaké chyby udělaly Spojené státy ve válce proti Íránu nebo co stojí za ekonomickým pádem Německa? To jsou některá z témat, která přinášejí dnešní deníky. Časně ráno z nich to nejzajímavější vybrala naše ekonomická analytička Jana Klímová. Třeba v deníku N se dočetla, co se dělo v knihovně Václava Havla předtím, než rezignovala správní rada a než byl dosavadní ředitel knihovny Tomáš Sedláček postaven mimo práci takzvaně na překážky.
5: Tak když to zjednoduším, tak šlo hlavně o spory kolem přístupu vdovy Dagmar Havlové, která podle zdroje deníku N, a teď cituji, chtěla mít kontrolu nad vším, co má jméno Havel, chtěla mít absolutní právo rozhodovat o tom, které Václavovy texty budou publikovány v knihovně, jaká lavička může být osazena jeho jménem a podobně, konec citace. Tak to se samozřejmě řadě lidí kolem knihovny nelíbilo, protože to dost komplikovalo její práci. Další rozbuškou potom bylo, když se Havlová dostala do sporu se Zdeňkem Bakalou, protože bývalý spoluzakladatel knihovny Karel Schwarzenberg převedl svůj zakladatelský status v případě své smrti právě na Bakalu, což když se potom stalo, tak Dagmara Havlová řekla, že o tom vůbec neví a nelíbilo se jí to. No a takže příchod excentrického ekonoma Tomáše Sedláčka do čela knihovny tak nastal vlastně už ve značně komplikované situaci, kterou on potom svým přístupem, kdy knihovnu fakticky neřídil, vlastně už jenom vyhrotil.
4: No ale ke knihovně Václava Havla napsal komentář i sám Tomáš Sedláček. A to v Hospodářských novinách.
5: Přesně tak. Jeho komentář je v duchu. Je jedno, kdo stojí v čele knihovny, kdo sedí ve správní radě, kdo jsou sponzoři, kdo je tým. Klíčová otázka podle něj je, čím naplníme ikonu Václava Havla a na ní si odpovídá Havlem. Tak pak to tedy rozvíjí ještě trochu, že Havlem samotným jeho texty, jeho rozpory, jeho skepsí vůči velkým slovům, jeho smíchem, jeho Evropou, odporem k dutému, na ní si odpovídá Havlem. Tak pak to tedy rozvíjí ještě trochu, že Havlem samotným jeho texty, jeho rozpory, jeho skepsí vůči velkým slovům, jeho smích,

0: jeho Evropou, odporem k dutému jazyku a tak dále. Havel podle něj má být prostě hravější, světovější, evropštější a tak dále. No, já si myslím, že tohle je přesně ten důvod, proč Tomáš Sedláček nebyl pro spoustu lidí v knihovně člověkem, který by měl být dál jejím manažerem. Je to prostě hodně vzletných frází, ale co konkrétně to v programu knihovny tady znamená a co z toho vlastně tedy teď knihovna dělá nebo nedělá, to byl právě hlavně ten střet, ke kterému tam došlo. A ještě připomenu, že téma rozebírají i Seznam zprávy v dnešním podcastu 559, a to s novinářem a filozofem Petrem Fischerem, který tedy, jak jsem z toho výtahu tam pochopila, tak zase na druhou stranu oceňuje, že vlastně se Sedláčkem se otevřela ta diskuze, co s odkazem Václava Havla vlastně dělat.
1: Dalším tématem, které tě zaujalo, je Německo a jeho ekonomický pád. Článek o tom přinášejí také Hospodářské noviny. Podle titulku Za problémy Německa může Čína?
0: Ano, jde o text, který se opírá o novou analýzu think tanku Centrum pro evropské reformy, a ta se zabývá tím, proč je Německo, cituji, v nejhorší situaci od konce studené války. Autoři studie odpovídají, že vlastně ani tak nejde o často skloňované vysoké ceny energií nebo o velkou německou byrokracii a zároveň evropskou, protože s tím zápasí i jiné země EU, ale že jde tedy hlavně právě o konkurenci Číny, ta totiž tvrdě dopadla na Německo právě kvůli tomu, že likviduje speciálně tradiční německý průmysl, automobilky, chemičky a strojírenství. Mimochodem, asi nám to zní dost povědomně, protože jsou to také tradiční obory českého průmyslu. No a podle té studie Čína se prostě zaměřila na tyhle obory. Čínské firmy mají přístup k velmi rozsáhlým a výhodným státním půjčkám. Další výhodu mají v tom, že mají uměle podhodnocenou měnu čínskou, která zlevňuje to zboží v zahraničí, a je to prostě celá strategie, jak čínské firmy prosadit a ovládnout celosvětové trhy, a EU by si podle té studie neměla takový přístup nechat líbit, protože vlastně to porušuje pravidla mezinárodního obchodu.
1: Z domácích médií vybírala ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, a pokud bych měla něco z domácích médií vybrat já, tak se podívám na iRozhlas.cz a například vám doporučím článek, který se zabývá detaily k aktuální korupční a sářskařské kauze ve fotbale. Napsal ho Artur Janoušek.
2: Dobré ráno, bylo 8:30, jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
4: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server Odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorský, estonský ministr obrany Hanno Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Ten dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Měřín čekejte dlouhou kolonu z kilometru 134. Osobní auta projedou o něco rychleji. U velkého meziříčí odklízejí následky nehody na kilometru 144,5 a se podařilo zprůjezdnit pravý pruh. Zpoždění je kolem půl hodiny v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice zůstává nesouvislá kolona kamionů. Začíná teď na kilometru 178. Osobními auty projedete výrazně rychleji i taky.

0: to do Brna celkově na půl hodiny. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou popojíždí kolona, pokračuje na pražský okruh za Ořech, je to celkově na více než 20 minut v osobních autech. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a na horách na severu s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: V 8 hodin 33 minut s Šárkou Fenikovou a Lukášem Matoškou. Vlády evropských států, Turecka a Spojených států se ostře vymezily vůči sestřihu videí, který uveřejnil na sociálních sítích izraelský ministr bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Posmívá se v něm zadrženým cizincům z flotily, která se pokusila tento týden doručit humanitární pomoc do pásma Gazy. Na záběrech je vidět, jak izraelské síly aktivisty bijí, poutají a nechávají je svázané klečet na lodi. Ben-Gvir mezi nimi prochází, mává vlajkou a ironicky volá: Vítejte v Izraeli. Kritiku si následně vysloužil i od vlastního předsedy vlády Benjamina Netanyahua a ministra zahraničních věcí Gideona Sára. Ve vysílání je náš zahraničně politický komentátor Jan Fingerland. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Tak přetekla premiéru Netanyahuovi trpělivost s Itamarem Ben-Gvirem?
3: Tak přetekla v tom smyslu, že řekl veřejně, že s ním nesouhlasí nebo kritizoval ho za tento postup, ale pravděpodobně nadále trvá stav, kdy je na Ben-Gvirovi a jeho straně závislý, takže nemyslím si, že by přetekla do té míry, že by se ta vláda kvůli tomu rozpadla. Navíc ještě letos se v Izraeli konají volby a oba ty politici do určité míry budou usilovat o podobné voliče, takže to asi taky hraje určitou roli.
2: Po uveřejnění těch zmíněných videí Netanyahu řekl, že Izrael má právo zadržet provokující flotily podporovatelů z jeho pohledu teroristického hnutí Hamas, tak se tedy vyjádřil o těchto humanitárních, dejme tomu, pracovnících, ale že způsob, který právě Ben-Gvir zvolil, není v souladu s hodnotami a normami Izraele. To je tedy většinový postoj izraelské vlády, můžeme říct.
3: Myslíš, otázka, jestli se soudí, že to, jak se Ben-Gvir zachoval, je v rozporu s hodnotami izraelské vlády?
2: Přesně to mám na mysli.
3: Tak zcela určitě z pragmatických důvodů i možná jako hlubších. Zaprvé teda bych řekl, že tu flotilu organizovala organizace IHH, která je spojená s muslimským bratrstvem, takže Izraelci určitě nevnímají tu flotilu nebo její posádku jako humanitární pracovníky.
2: Díky za to upřesnění.
3: Z hlediska izraelské vlády je to PR-ově určitě velice nešťastné. V podstatě se většinou zdůrazňuje, že ti vojáci, kteří zadržovali tu flotilu, bylo to několik desítek lidí, že se zachovali profesionálně a Ben-Gvir vlastně udělal něco, co vlastně znehodnotilo tu předchozí práci.
2: Co tím vlastně Itamar Ben-Gvir sleduje? Že se vyjadřuje takovýmhle způsobem, že sdílí takto kontroverzní video na sociálních sítích, vůči kterému se pak musí vymezit i premiér?
3: V podstatě bych řekl, že se jedná o dvě věci. Jedna je ta, kterou jsem zmínil, je to v podstatě politika, blíží se volby. Ben-Gvir ztrácí část voličů, jeho koaliční partner uvnitř koalice malé volební Becel Smotrič se pravděpodobně ani do parlamentu nedostane, takže vytváří určitý hluk. Druhá věc ale je, že to vlastně je Ben-Gvirova politika dlouhodobě. On je přezdíván v Izraeli jako palič. Samo říká palič, je to člověk, který provokuje a v podstatě jemu nevadí, když poškodí Izrael ve světovém nebo evropském veřejném mínění. To je v podstatě jeho záměr. On potřebuje oddělit Izrael od západu a vlastně získat tím pádem větší vliv na izraelskou politiku.
2: A to se mu daří, když se znovu zamyslíme nad vyhlídkami jeho strany Židovská síla v nadcházejících volbách?
3: Tak on pravděpodobně se do parlamentu dostane, má asi 6% podporu. což by stačilo v Izraeli, kde stačí na celá 4% pro vstup do parlamentu. Nebude už pravděpodobně v koalici se Smotričem. V každém případě se mu daří, jak vidíme, vlastně vytvářet určité napětí mezi Izraelem, současnou vládou a světem. Spousta vlád, který jejichž občané byli na té flotile, se vyjádřila velice negativně vůči tomu, co viděli, a v podstatě se mu daří i to, že jakoby vytváří atmosféru, která jemu vyhovuje. To samozřejmě třeba souvisí s děním na Západním břehu, kde vlastně v podstatě lidé, kteří tam třeba napadají palestinské farmáře, tak v podstatě jako kdyby se snažili třeba vyvolat nějaké povstání. To by nevyhovovalo vládě, ale vyhovovalo by to Smotričovi nebo Ben-Gvirovi.
2: Tolik náš zahraničně politický komentátor Jan Fingerland. Děkujeme.
3: Děkuju, nashledanou.
4: A v 8 hodin a 38 minut ještě zůstaneme v zahraničí, podíváme se do zahraničního tisku. Královna Alžběta II. Tlačila na to, aby byl její syn Andrew Mountbatten-Windsor jmenován v roce 2001 do funkce zmocněnce pro mezinárodní obchod. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnila britská vláda. Tématu se věnuje dnešní britský tisk, který ráno pročetl Jaromír Marek ze zahraniční redakce.
5: Podle například deníku Times ty dokumenty posilují domněnky, že Andrew byl královniným oblíbencem. Z těch materiálů nevyplývá, že by podstoupil byť nějaký formální proces bezpečnostní prověrky, ale podle listu Times to vlastně není nic neobvyklého, protože to jmenování tehdejšího prince bylo pokračováním snahy zapojit členy královské rodiny do podpory obchodu a investic. Ovšem letos na jaře vyšlo najevo, že Andrew Mountbatten Windsor během svého působení předával vládní informace sexuálnímu predátorovi Jeffrey Epsteinovi, proto také je ve Velké Británii vyšetřován. No a ty dokumenty právě z tohoto důvodu zveřejnila britská vláda a učinila tak na žádost britského parlamentu, píše deník The Times.
4: A důležitá je i další zpráva z Británie. Čistá migrace do země vloni poprvé po mnoha letech klesla, a to na úroveň roku 2021.
5: List Independent píše, že v roce 2025 do Spojeného království se přistěhovalo přibližně 813 tisíc lidí, zatímco ale 642 tisíce osob z Británie odešlo. A ta čistá imigrace neboli čisté přistěhovalectví činí 171 tisíc, což je sice číslo veliké, ale je to nejnižší úroveň za mnoho posledních let a je to třeba o 48% méně než v tom předchozím roce 24. Poklesl také počet žadatelů o azyl. No a předseda britské vlády Keir Starmer, jehož pozice je otřesena po volbách do místních samospráv, tvrdí, že je to důkaz toho, že vláda plní svůj slib obnovit kontrolu nad hranicemi. A jak podotýká deník, ta čísla přicházejí v době, kdy zároveň vyšly průzkumy veřejného mínění, které naznačují, že skoro 50% veřejnosti si naopak myslí, že čistá migrace se v loňském roce zvýšila. Takže je z toho patrné, že ty pocity a fakta se často mohou měnit.
4: Z britského tisku vybíral Jaromír Marek ze zahraniční redakce.
2: Vybíráme dál, konkrétně z francouzského Le Monde. Ten píše, že francouzský prezident Emmanuel Macron podpořil symbolické zrušení otrokářských dekretů. Dekrety upravovaly otroctví v bývalých francouzských koloniích. Macron uznal sílící požadavky na odškodnění, varoval ale před falešnými sliby ohledně jeho konkrétní podoby. Otroctví podle něj nelze nikdy plně napravit ani odškodnit.
4: Francie se vyrovnává se svou historií, včetně citlivé otázky odškodnění obětí. Sílí výzvy, aby Macron, kterému končí druhé prezidentské období, zahájil formální dialog o tom, jak má země na svou otrokářskou minulost reagovat.
2: Francie zrušila otroctví před víc než stoletím. V roce 2001 se stala první zemí na světě, která uznala otroctví a obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. K poskytnutí jakýchkoliv odškodnění ale nedošlo. Uzavírá deník Le Monde a my uzavíráme náš výběr ze zahraničních médií.
4: Je 8:42, stále posloucháte Hraní plus. Prezidenti pobaltských států vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. V posledních týdnech totiž Litva, Lotyšsko i Estonsko opakovaně čelili narušení vzdušného prostoru. Ve středu dokonce musela část Litevců kvůli dronové hrozbě do podzemních krytů.
6: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
7: Říká Dic, přestože žije v Rize, tedy asi 300 kilometrů od hranic s Ruskem. I jemu se na telefonu zobrazilo varování vydané lotyšským integrovaným záchranným systémem.
6: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré. Je tolik hrozeb, děje se toho tolik naráz.
7: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušily ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířily na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států. Jeden dron narazil do komína estonské elektrárny, další vyvolal požár v lotyšském skladu paliv. Jak incidenty ukázaly, pobaltské státy, ale obecně také státy Severoatlantické aliance se zatím nedokážou dronové hrozbě efektivně bránit. Jak už popisuje Modrý Skyriš, který vede lotyšské kompetenční centrum pro autonomní systémy.
8: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu. A i když se vrátí nějaký odraz, signál většinou bývá velmi slabý. Takže ani nemusí projít filtrem při vyhodnocování dat.
7: Na to využívá radarové systémy, které dokážou zachytit běžné vojenské letouny nebo balistické rakety. Pro detekci dronů by muselo vytvořit paralelní radarový systém krátkého dosahu. Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
9: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba. V Lotyšsku nemáme žádnou takovou společnost. Vláda by proto možná měla otevřít nějaký investiční program. Vzniknou startupy, které se tím budou zabývat a možná, že za 5 let budeme mít vlastní společnost vyrábějící radary.
7: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. I šéf dronového centra Modrý Skyriš přiznává, že boj proti dronům je potřeba zlevnit. Například používáním takzvaných interceptorů, řekněme dronů stíhačů. Takové vyrábí právě společnost DK Nejet, která je navíc testuje na Ukrajině.
9: Například naše drony, které jsme loni dodali do dronové aliance, dokážou nést 3-kilogramovou zátěž a brzy to bude víc. Jeden stojí asi 1,5 tisíce eur. Proti tomu kus munice do dělostřelectva stojí třeba 10 tisíc eur. Pro vzhled dronu nepotřebuješ zařízení, které stojí 6 milionů eur. Nepotřebuješ k obsluze 4-5 lidí. Naše zařízení je také přesnější.
7: Podle Alberta Spily dnes pobaltským státům chybí masová produkce. K té by byly potřebné finanční prostředky, které by se dostaly ke všem společnostem podnikajícím v oblasti dronových systémů. Potřebná je i lepší dostupnost testování systémů v terénu.
9: Potřebujeme vybudovat nad Pobaltím protidronový štít a Severoatlantická aliance by měla přispět svými zdroji. Potřebujeme tu navýšit počet spojeneckých vojáků. Stejně tak se musí připravit průmysl. Pokud se chceme připravit na den D, budeme potřebovat dostatek vojenského personálu, materiálu, součástek. Budeme potřebovat silný dodavatelský řetězec.
7: Cizí drony v Pobaltí zatím naštěstí nezpůsobily žádné škody na zdraví. Přesto už jednu oběť mají. Kvůli pomalé výstavbě protidronové obrany minulý týden padla lotyšská vláda. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: V 8 hodin 47 minut pro vás shrnujeme zprávy těchto hodin. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s prezidentem Karolem Navrockým. Neuvedl ale podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud američtí vojáci dorazí. Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Mirnohrad na východě Ukrajiny, uvedl dnes podle agentury Unian Roman Pohorilej, spoluzakladatel a analytik projektu Deep State, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. A v Brně pokračuje festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Besedním domě pak bude předávání sudeto-německých kulturních cen.
4: Tisíce nastávajících maminek ohrožuje preeklampsie. Závažnou komplikaci způsobuje špatný vývoj placenty, ohrožuje život matky a dítěte, skončit může předčasným porodem. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne preeklampsie. Její riziko se dá přitom rozpoznat díky jednoduchému testu, který by měl být součástí screeningu v prvním trimestru těhotenství. Ne každý gynekolog ho ale dělá.
10: Měla jsem zvýšené riziko preeklampsie, takže jsem brala anopirin.
11: Upozorňuje gynekologa Martina Hinka budoucí dvojnásobná maminka Kristýna na to, že při prvním těhotenství užívala preventivně jednu tabletku aspirinu denně. Nemoc se u ní díky tomu nerozvinula. Teď je těhotná znovu a přichází do ordinace na další prvotrimestrální screening.
12: Podíváme se na ultrazvuk, na všechno.
13: Já dám gel, miminko tam máme jedno, rovnou změříme, jak je dlouhé, měří se od hlavy k zadečku, skoro 8 cm.
11: Gynekolog prohlíží miminko do nejmenších detailů, kromě dalších parametrů ho zajímá také cévní zásobení dělohy.
13: Průtok pravou děložní tepnou a ještě najdeme tu levou.
11: Riziko preeklampsie se vypočítává právě z hodnot naměřených při ultrazvuku děložních tepen. Zároveň se zohledňují také výsledky krevních testů a krevní tlak.
13: Dobrý, tak se pojďte otřít číslo.
11: O chvíli později už lékař zadává do softwaru v počítači naměřené hodnoty. Výsledek má za pár vteřin.
13: Pravděpodobnost, že by se preeklampsie u vás rozvinula, je 1 z 226, takže tentokrát je to v pásmu nízkého rizika. Prevence aspirinem nutná není.
10: Zvládla bych to znova, ale když nemusím, tak tím líp.
11: Usmívá se Kristýna a krátce na to už opouští i s fotkou miminka ordinaci.
10: Děkuju.
13: Tak se mějte hezky.
11: Test na preeklampsii v prvním trimestru těhotenství dokáže odhalit až 90% žen s vysokým rizikem rozvoje této nemoci. Ne všechny ženy, které se do screeningu zapojí, ho ale mají možnost podstoupit, vysvětluje Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
14: Nepostupují to proto, protože to není povinně nabízené vyšetření. Je to možná součást screeningu v prvním trimestru a proto je velmi důležité, aby těhotná se ptala, jestli stanovení rizika preeklampsie bude provedeno.
11: S ženami, u kterých se tato vážná nemoc rozvine, se tak lékaři ve specializovaných centrech stále setkávají.
14: U nás u Apolináře máme odhadem 20 těhotných měsíčně, které mají vážnou časnou preeklampsii, kterou je potřeba řešit porodem před 34. týdnem těhotenství, a to jsme jedno z 12 perinatologických center v České republice.
11: Rizikovým faktorem pro vznik preeklampsie je věk nad 35 let, obezita, cukrovka a vysoký tlak, anebo některá autoimunitní onemocnění.
14: Preeklampsie znamená rozvoj vysokého tlaku spolu s poruchou některého orgánu, například ledvin a ztrátou bílkovin v moči. V naprosté většině se vyskytuje u žen, které byly před těhotenstvím zcela zdravé, a v tom je právě její záludnost. My to nejsme schopni říct bez toho testu v prvním trimestru na stanovení jejího rizika.
11: Varuje gynekoložka Hana Belošovičová. Pokud se nemoc plně rozvine, nezbývá ženě než porodit, a to bez ohledu na to, v jakém týdnu těhotenství je. Dvojnásobnou zkušenost s tím má Markéta Řehořová z pacientské organizace Nedoklubko.
15: Dcera měla 860 gramů, syn za 2,5 roku na to měl 660 gramů. Dneska je jim 15 a 18 let. Tou dobou žádný screening preeklampsie neexistoval. To, že prevence aspirinem funguje, vlastně nikdo nevěděl. Ženy, které propadnou tím systémem a mají to riziko preeklampsie, jsou na tom dneska úplně stejně, jako jsem na tom byla já. To miminko, pokud žena bere aspirin, má šanci vyrůst a být větší.
11: Malá tabletka aspirinu se při riziku preeklampsie bere preventivně denně mezi 12. a 36. týdnem těhotenství. Riziko, že se nemoc rozvine, díky tomu klesá o více než 80%. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Dřevostavby už jsou dnes běžnou součástí českého stavebnictví, zatím jich ale není tolik jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
16: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavený Lukáš Weiser. Dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital a mám vlastně na starosti kompletně stavební část.
17: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
16: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky, takže třeba ty nosné sloupy, co jsou tady viditelné.
17: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
16: U nás konkrétně je to tak, že se vychází z nějakého typového rozměru toho panelu a následně ty panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
18: Právě prefabrikace, tedy výroba jednotlivých součástek předem, patří mezi největší výhody dřevostaveb. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je díky tomu i financování výstavby levnější.
19: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
18: Levnější výstavba ale podle Nováčkové neznamená, že celková cena je po dokončení nižší než třeba u domů z cihel nebo dalších materiálů. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky zatím u dřevostaveb otázkou, jaká je jejich životnost.
20: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobého charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku, nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
18: Podle Nouzy je tak v dnešní době daleko častější, že stavební firmy spíš kombinují dřevo s betonem, cihlou nebo ocelí. Čistě ze dřeva se v Česku staví hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000, říká mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
21: Nejčastěji se rodinné domy dřevostavby dokončují v Libereckém kraji, kde je jejich podíl dlouhodobě více než čtvrtinový. Naopak nejméně dřevostaveb se dokončuje v Praze, kde se ve výstavbě kromě zděných často uplatňují monolity.
18: U bytových domů a dalších budov podíl dřevostaveb podle Cízlara nepřesahuje 2%. Díky změně stavebních norem v loňském roce už ale můžou vznikat i vícepatrové budovy. Čistě dřevěné do výšky 18 metrů a až 22,5 metru vysoké můžou být budovy s nehořlavou spodní částí, například železobetonovou. Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka už v Česku vznikly první rezidenční projekty z dřevostaveb. Výraznější rozmach ale čeká až v dalších letech.
22: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti, tak ten význam těch dřevostaveb ještě stoupne.
18: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, například při výstavbě bytů pro dostupné bydlení nebo třeba veřejných budov, jako jsou školy a školky. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Jenom 4 minuty nás dělí od 9, ale přesto od 9 raní nebo dopolední, ale i přesto pokuste se teď si představit, že jsme na večírku. Všude je plno lidí, cinkají skleničky, všichni mluví přes sebe a člověk stěží slyší sám sebe.
2: Tak někteří už mluví z cesty.
4: No taky, ale když to moc neslyšíme, tak nám je to vlastně asi skoro jedno. A v takových problémech se tedy ocitají ale lidé třeba se sluchovým postižením, aniž by byli na tom večírku. a mnohdy jsou to i bolestivé stavy. A teď ta dobrá zpráva, vědci teď možná přišli s řešením. Víc zjišťoval Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
4: Tak co přesně by mohlo lidem se sluchovým postižením pomoct?
0: Ono se jedná o cestu k vytvoření takového dost přelomového speciálního systému. Ono vychází z výzkumu toho, jak funguje naše nervová soustava, a to v momentě, kdy se lidé bez problémů se sluchem soustředí na jeden hlas z několika. Lidský mozek při poslechu v tom hlučném prostředí produkuje specifické vlny, které sledují pouze ten hlas, na který se právě soustředíme, a ostatní zdroje zvuku mozek v těchto vlnách dokáže v podstatě ignorovat. A ten nový systém právě dokáže dešifrovat takové nervové signály, a to v reálném čase. Vytvořili ho vědci z americké Kolumbijské univerzity pod vedením profesora Nimi Mezgaraniho a výzkum zveřejnili v časopise Nature Neuroscience.
4: A jak ten systém vypadá? Dá se to popsat třeba jako naslouchátko?
0: Zatím jako naslouchátko ne, ale jde hlavně o program, o vytvoření takové cesty nebo řekněme principu, na kterém by mohlo fungovat, ale přímo jako sluchadlo ovládané mozkem. To nazývá právě jeden z autorů studie Mezgarani a pak taky i vědec Josh McDermott z univerzity MIT. Právě on popisoval ten experiment, který dokázal ty už vysvětlované signály identifikovat. Vědci skenovali mozek pacientů, kteří už v mozku měli implantované elektrody, to kvůli léčbě epilepsie. Oni jim pouštěli zvuky, nejdřív lidí, kteří mluví různou hlasitostí, pak třeba tenhle už několikrát zmíněného večírku. Zpočátku byly obě souběžné konverzace přehrávány se stejnou hlasitostí. Nejdřív měli lidé problém se soustředit právě jen na jednoho mluvčího a pak tým vědců zapnul těm lidem s elektrodami už hlasitost, ten systém, a už tu hlasitost upravoval na základě vln dané osoby.
4: No a jak na to reagovali lidé, kteří ten systém testovali?
0: Rozhlasové stanice NPR tohle vysvětlil Nima Mezgarani.
3: Ti lidé říkali, že takhle slyší lépe a že to chtějí mít dál zapnuté. Úroveň porozumění lidí významně stoupla a nemuseli se tolik snažit při poslechu.
0: Takže tahle technologie podle tedy vědce Mezgaraniho u nich dokázala neustále porovnávat vzorce vašich mozkových vln se zvuky v okolí a pak potlačit ty ostatní ruchy, a tohle mělo účinnost zhruba 90%.
4: Důležitá otázka, kdyby se něco takového mohlo využít v praxi?
0: Zatím je to tedy ve fázi výzkumu, takže ten žádný podobný přístroj ještě neexistuje, není ve výrobě, a podle vědeckého týmu je taky tedy ještě potřeba víc experimentů s větším vzorkem lidí, kteří trpí úbytkem sluchu. Nicméně, i když je systém zatím závislý na těch invazivních elektrodách, vědci věří, že na základě tohohle systému je to zásadní milník k vývoji těch neinvazivních zařízení a že taková naslouchátka v budoucnosti by mohla být v jistém přeneseném významu rozšířením mozku.
4: Tak to je dobrá zpráva i pro nás nahluchlé moderátory. Tolik tedy Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky.
0: Díky.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 9 hodin, je pátek 22. května, toto je Ranní plus. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Šárka Feniková
4: a Lukáš Matoška.
23: Český rozhlas plus.
4: A jaká jsou témata, která vám nabízíme? Opět se podíváme do Brna, jak tam probíhá první sudetoněmecký sjezd.
2: Jaká byla role rozhodčích v úplatkářské kauze, která otřásla českým fotbalem?
4: A jak jsou Češi připraveni na výpadek proudu?
2: Teď jsou tady zprávy a s nimi Martin Matějka.
24: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. A prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík potom řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. diskutovat. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor a místo odvolání 4000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
6: Donald Trump vyslání 5000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 tisíc vojáků, 10 tisíc z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
24: Kuba údajně přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů v přepočtu přes 2 miliardy korun výměnou za reformy. Tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. A kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez prohlásil, že Rubio lže a podněcuje vojenskou agresi. Podle Rodriguez Kuba pro Spojené státy nepředstavuje žádnou bezpečnostní hrozbu. Spojené státy oznámily obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
7: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
8: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 2 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
24: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. A teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
9: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
23: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
9: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
25: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
9: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
24: Syrský detenční tábor Ar-Rosh opustila skupina australských žen a dětí napojených na teroristickou organizaci Islámský stát. Uvedla to australská televize ABC. Australská vláda už v minulosti uvedla, že je připravena na jejich návrat. Zdůraznila ale, že jim neposkytne žádnou cílenou pomoc. Po pádu Islámského státu v roce 2019 skončilo v detenčních centrech podle odhadu Amnesty International na 45 tisíc žen a dětí. Špatná humanitární situace v zařízeních podle lidskoprávní skupin vedla třeba k radikalizaci zadržovaných dětí. Tábory začala rušit nová syrská vláda potom, co porazila kurdské milice, které je spravovaly. Austrálie už v minulých dnech přijala 4 ženy a 9 dětí napojených na Islámský stát. Tamní úřady hned po příletu obvinili 3 ženy za zločiny spojené s otrokářstvím a terorismem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nový chytrý systém pro sledování spotřeby vody v plzeňských městských budovách odhalil téměř 100 skrytých úniků. Inovativní technologie startupu Západočeské univerzity NextDrop funguje ve školách, technologickém parku Tech Tower i v plzeňské zoologické zahradě. Detekuje úniky vody a v reálném čase upozorní na zvýšenou spotřebu. Tím snižuje spotřebu vody a přináší úspory v řádu 100 000 korun.
10: To, v čem je naše technologie unikátní, tak jsou data a algoritmy, která ty data vyhodnocují.
11: Chytrá technologie podle výzkumníka Františka Macha sleduje spotřebu vody, detekuje úniky a ihned na ně upozorňuje. To potvrzuje i ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
12: Za mě to jsou potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
11: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.
24: A od dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
13: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
24: Na D1 z Prahy do Brna se u Velkého Meziříčí podařilo odklidit vše po nehodě. Na kilometru 144,5 se projíždí plynule a kolona se rozjela a vozidla se přesouvají do kolony před Brno. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov se teď brzdí na kilometru 176. Stojí pravý pruh plný kamionů osobními auty a projedete výrazně rychleji. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru zůstává kolona provozem na Pražský okruh za Ořech a tam pojedete necelou půl hodinu. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí dlouhá kolona od Moravské Třebové. Za Třebovou u Gruny schořelo auto a kolona je zatím bez pohybu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
4: A posloucháte ho 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí stále Lukáš Matoška a Šárka Feniková. V Brně začíná sjezd sudeckých Němců. Pozvali je tam pořadatelé multižánrového festivalu Meeting Brno. Poprvé se setkání sudeto-německého krajanského sdružení koná na českém území a vyvolává to velké kontroverze. Na dnešek i oba víkendové dny mají úřady nahlášených několik protestů. U výstaviště, kde se hlavní část sjezdu koná, je teď reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré ráno.
14: Pěkné dopoledne.
4: Jak to tady teď v tom areálu výstaviště vypadá? A přišli už nějací lidé protestovat?
14: Ano, tak já jsem teď u hlavní brány do areálu výstaviště, protože právě tady má městská část Brnostřed na dnešek nahlášené jedno z protestních shromáždění. Manifestační happening svolavatelé na sociálních sítích nazvali Němá barikáda. Zřejmě podle souboru povídek Jana Drdy z roku 1946, který se vrací k prvním dnům po osvobození Československa. Teď už jsou tady desítky protestujících s českými vlajkami a s transparenty s nápisy v němčině i v češtině jako stop sudetoněmeckému sjezdu nebo emotivnější republika. Kapná zmíjí, zas německé rypáky v české zemi ryjí. V úvodu pořadatelé z reproduktorů pustili husický chorál, kdož jsou boží bojovníci. Sudečtí Němci tu ale nejsou. Program 76. sjezdu jejich krajanského sdružení totiž bude na výstavišti až v sobotu a neděli a navíc na úplně opačné straně areálu v pavilonu P, takže jeho účastníci budou využívat spíš vstup přes pavilon G2 z ulice Hlinky nebo přes 7. bránu z Bauerovy ulice.
4: A co je tady dnes na programu sjezdu a kde se tady bude převážně odehrávat?
14: Společný program sudetoněmeckého sjezdu a festivalu Meeting Brno dnes bude převážně v centru Brna. Tam se tedy demonstranti odtud od výstaviště po poledni přesunou. Zhruba odpoledne bude v parku na Moravském náměstí hrát hudba a ve 2 odpoledne začne posezení u jednoho stolu. Ten bude dlouhý desítky metrů a potáhne se z parku až k soše Jošta. Má sloužit jako příležitost k setkání a dialogu, což je hlavní záměr festivalu Meeting Brno. V centru města se ale zhruba ve stejnou dobu plánují sejít právě i kritici sjezdu sudeckých Němců. Městská policie dnes proto posílila své hlídky a v pohotovosti jsou i desítky policistů a antikonfliktní tým a budou po celý víkend na všech místech, kde se akce sudeckých Němců nebo festivalu Meeting Brno budou konat.
4: Nesouhlas s konáním sjezdu sudeckých Němců projevilo několik demonstrantů už včera při pietě na brněnském hlavním nádraží. Co se tam stalo?
14: Shromážděním u památníku holokaustu na 5. nástupišti včera odpoledne začal festival Meeting Brno. Lidé si tam připomněli tisíce Židů, které odtamtud vlaky odvezly do koncentračních táborů. Na akci přišly také dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bencová a syn Syra Nikolase Vintna. Byli tam ale taky zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení, včetně jeho mluvčího Bernda Poselta. Pětu narušilo hlasitým pokřikováním několik demonstrantů, kteří snahám Meetingu Brno o smíření mezi národy nevěří a celou akci považují za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války.
4: Tolik tedy přímo z Brna Vlasta Gajdošíková. Přeji klidnější víkend, než to teď zatím vypadá. Naslyšenou.
14: Díky a naslyšenou.
4: Ještě je důležité také říct, že opravdu mluvčí Bernd Posselt na této pětě znovu ujistil české občany, že se nehodlají sudetští Němci domáhat svých majetků. To je asi důležité dodat. Nicméně Český rozhlas si nechal zpracovat bleskový průzkum, ve kterém odpovídalo mezi 14. a 18. květnem přes 1000 respondentů starších 18 let. A víc než polovina z nich, přesně 57%, odpověděla, že nepovažuje za správné, aby se sudetoněmecký sjezd v Brně konal. A to přesto, že tedy sudetoněmecké krajinské sdružení už roky neusiluje o navrácení zkonfiskovaného majetku, jak v ranním vysílání připomněla vystudovaná politoložka, novinářka se zaměřením na Německo Bára Procházková, když mluvila o mluvčím sdružení právě Berntovi Posseltovi.
15: Bernd Posselt je velmi důležitý, od roku 2018 je mluvčím, od roku 2014 předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu a je to velmi výrazná osobnost a jeho asi nejvýraznějším činem bylo, že hned poté, co se stal předsedou, to znamená kolem roku 2015-16, tak se zasadil o historickou změnu stanov krajanského sdružení. A důležité bylo, že z dokumentů byly definitivně vyškrtnuty formulace o právu na znovu získání domoviny, anebo formulace o, cituji, vrácení zkonfiskovaného majetku, případně odškodnění. Konec citátu. Tedy i tehdy se tento krok setkal s odporem radikálního křídla uvnitř sdružení, ale nakonec se Bernu Posseltovi podařilo tuto změnu prosadit. To znamená, 10 let tyto formulace už v těch sudetoněmeckých stanovách nejsou.
4: Připomněla novinářka Bára Procházková. Temné stránky odsunu Němců se na rozdíl od nacistických zločinů dlouho neřešily, za komunismu to bylo tabu. I proto jsme se podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla s touto kapitolou naší historie jako společnost stále nevyrovnali.
16: Protože kdybychom se s tímto vyrovnali, tak by kolem toho, co teď je v Brně, nebyly takové tance a nemělo by to takový ohlas. A právě ty aktivity smíření vlastně směřují k tomu, abychom se s tím mohli vyrovnat. Já myslím, že smíření jako takové je vlastně jediná možná cesta vpřed, protože jsou situace v lidských životech, které už jako nejdou vyřešit nějak věcně. Ti lidé zemřeli nebo prostě se něco stalo, nejde to vrátit, nejde to napravit tou lidskou směnou spravedlností a tak je potřeba prostě, abychom z jedné strany odpustili, z druhé strany odpustili, abychom si podali ruku a společně mohli vykročit. Často na troskách těch vztahů v minulosti vznikají krásné věci v přítomnosti a v budoucnosti.
4: Řekl v našem ranním vysílání pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle brně žijícího spisovatele, novináře a sociologa Stanislava Billera k vyrovnání se s minulostí přispívá i to, že se teď o tématu hodně mluví, i když vyhroceně.
17: Média přinesla jako fakt obrovskou škálu rozhovorů a informací o tomto tématu, že vlastně si myslím, že tím se ta veřejná debata nějakým způsobem tříbí a nějakým způsobem vyvíjí a nějakým způsobem se posunuje. Že prostě i když to má nějakou vyhrocenou podobu, jasně bylo by určitě lepší, kdyby jsme se o tom bavili trošku a zvláště po těch 80 letech už jsme se zvládli o tom bavit trošku klidněji a trošku víc bez emocí, ale to vlastně vůbec nevadí, protože ono se to zase do příště nějakým způsobem posune. Bez toho bychom se o tom zase na druhou stranu možná nebavili vůbec. Takže i tímto to prostě jako plní nějakou důležitou roli ve společnosti.
4: Míní spisovatel a sociolog Stanislav Biller a my budeme samozřejmě průběh sudetoněmeckého sjezdu v Brně celý víkend sledovat.
2: Teď je 9:45, v tomto čase nabízíme základní přehled zpráv. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska, zdůvodnil to dobrými vztahy s prezidentem Karolem Navrockým, neuvedl ale další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Mirnohrad na východě Ukrajiny, uvedl to podle agentury Unian Roman Pohorilej, spoluzakladatel a analytik projektu Deep State, pokládaného za blízký ukrajinské armádě. A americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio poděkoval českému premiéru Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na síti X ocenil českou pomoc. Poslední díl seriálu o fotbalové sázkařské aféře přináší detaily o úplatku pro prvoligového rozhodčího Jana Petříka. Ten se podle informací Radiožurnálu policii přiznal k tomu, že před hlavním nádražím v Praze převzal úplatek ve výši 200 tisíc korun za ovlivnění utkání ve prospěch Opavy. Slíbený za to měl i kariérní postup. Nové detaily k sázkařské kauze získal Radiožurnál z policejních dokumentů, do kterých nahlédl. Ve studiu je Kristýna Šopfová, naše investigativní redaktorka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak přesně mělo k tomu předání peněz dojít?
3: Po konci fotbalové sezóny, což bylo začátkem léta 2023, se Petřík sešel v parku před budovou pražského hlavního nádraží s bývalým rozhodčím Lubomírem Pučkem. Ten mu osobně předal slíbených 200 tisíc korun. Rozhodčí peníze dostal za to, že ovlivnil zápas mezi SFC Opava a FK Varnsdorf. Dále Petřík na policii ale vypověděl, že se na ovlivnění zápasu s Pučkem domluvili krátce před zápasem v McDonaldu na Václavském náměstí.
2: Podařilo se vám s obviněnými spojit a mluvit s nimi?

0: prostředí stále vliv, mu slíbil, že to zařídí, když v klíčovém utkání Opavu podrží. Jak to ale hodlá Puček zařídit, už Petříkovi neobjasnil. Běžně o tom totiž rozhoduje komise rozhodčích. Byly tam ale taky osobní vazby, oba muži se dlouho znají, Puček totiž dříve pískal zápasy s Petříkovým otcem a z odposlechu jejich schůzek je zřejmé, že mají blízký vztah.
1: Jak přesně Petřík to utkání ovlivnil?
0: V dané sezóně hrozil Opavě přímý sestup do třetí ligy. Puček měl klubu podle policie pomáhat s udržením v druhé lize a přes Petříka si chtěl pojistit, že Opava vyhraje, což se nakonec stalo, zvítězili 2-1. Sám Petřík později vyšetřovatelům přiznal, že pískal tendenčně. Například uznal Opavě vítězný gol v 93. minutě, který podle kriminalistů ale nejspíš ani nepřekročil brankovou čáru. O tom, že se prvoligový sudí policií doznal, informoval nedávno také server Odkryto, podle kterého se Petřík snaží o dohodu o vině a trestu. Vedení opavského fotbalového klubu už dříve odmítlo, že by se na tom ale jakkoliv podílelo.
1: Jsou v kauze obviněni i další rozhodčí?
0: Ano, jsou. Mezi obviněnými je také sudí Jan Všetečka. Toho policie stíhá kvůli přijetí úplatku za údajné ovlivnění zápasu mezi Karvinou a Českými Budějovicemi v březnu 2024. Ten ale od počátku vinu odmítá a proti obvinění podal také stížnost.
2: Opravdu nerozumím, jak je možný, že jsem spojován s osobami, které jsem v roce 2024 na začátku mé rozhodcovské kariéry vůbec neznal. Osobně znát ani nemohl a neexistuje vůbec žádná indicie, že jsem s nimi byl v osobním či jiném kontaktu.
0: Všetečka také odmítá, že by se na ovlivnění domlouval s Půčkem. Toho zná prý jen ze statistik ligových rozhodčích a z divadelní hry Ivánku Kamaráde. A jen doplním, že v celé kauze stíhá policie 32 lidí, které viní z podplácení, přijetí úplatku nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
1: Tolik investigativní redaktorka Českého rozhlasu Kristýna Šopfová. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
3: Také v 9 hodin a 20 minut posloucháte Ranní plus. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment nazvaný 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první 3 dny bez pomoci státu. Zatímco v prvním díle jsme viděli, co by si účastníci během 5 minut na 3 dny zbalili, v tom dalším tvůrci dokumentu 3 z nich uzavřou na 72 hodin do speciálního boxu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a k vidění je každou neděli na YouTubeovém kanálu Czexperiment.
4: A víš, co si vemu?
5: Určitě nějaký drogy.
6: Nějaký chlast.
7: Tohle je parfémovaná mlha.
8: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba 2/3 Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během 5 minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první 3 dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
9: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
10: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na 3 dny.
8: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
11: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
8: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
12: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po 2 hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
8: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
12: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o pustu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
8: Zatímco příručka 70.

0: 62 hodin, kterou loni dostali do schránek miliony domácností, mířila hlavně na starší generaci, dokument chce oslovit i mladší publikum. To oceňuje i spoluautor brožury a expert na krizovou připravenost Jan Paťava. Podle něj totiž nejde jen o schopnost postarat se sám o sebe nebo rodinu.
1: Já když jsem teďka někde právě na nějaké debatě, tak jsem říkal jako zdravte své sousedy, znejte své sousedy. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat jejich pomoc nebo kdy vy budete moct nabídnout pomoc. A opravdu ta společenská odolnost, jak tomu říkáme, je to nejdůležitější. Můžete být připraveni, jak chcete. To, že spolu dokážeme z ty krizové situace zvládnout, je to nejdůležitější.
2: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít 3 dny jen z vlastních zásob?
3: 3 dny? Že bych je koloudila o jídlo.
4: To je věc, která tě může zabít.
0: V dalších dílech uvidíme 3 vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda, žádajícího o jídlo, až po poskytování první pomoci.
5: Pro mě bych vzal konvici, protože tam mám zbytek ještě vody, co jsem si dělal čaj před tím bojkou.
6: Dělal jsem si něco z mrazáku, ale vlastně nebudu to mít kde udělat. Takže dál.
7: Musím první věc, vzal bych si kytaru, protože co mě uhavila, že bych se tak hodně hodil.
6: Kyčku?
0: V dokumentu mají roli také takzvané čtverce o velikosti 1x1 metr nalepené na zemi, do kterých si lidé nosili své zásoby. Jedním z hodnotitelů jejich obsahu byli Ondřej Koudela, zakladatel společnosti Prpom, která pořádá zážitkové kurzy první pomoci.
8: Nejvíc se mi asi hlavou honilo, když jsem viděl ty čtverce a jaký zásoby v nich ty lidi mají, tak se mi tam honilo hlavou těch 67%. 67% lidí v České republice neřeší, nezajímá, že může přijít krizová situace a jak by na ní měli být připravení. Povídáme si o tom samozřejmě i v Prpom s kolegama, ale hlavně tohle to všechno víme díky KRITu, krizovému intervenčnímu týmu ministerstva vnitra a díky Honzovi Paťovovi a jeho práci. Ty tohle to všechno jako sebrali ty data a začali s nima pracovat a dotáhli to až do toho projektu 72 hodin.
0: Pro vás to musela být i cenná zkušenost, že jste to viděl vlastně v té praxi, na vlastní oči, tak to muselo být opravdu jako a sakra, jsme v háji.
8: Ne, bylo to a sakra, jsou v háji. Já se zbalím v pohodě, my máme zásoby skvělý doma, my máme prostě filtry na vodu, vody prostě kotel, my jsme v pohodě, ale já se bojím o ty ostatní lidi, já to zvládnu, moje rodina to zvládne.
0: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Teď je 9 hodin 26 minut. V Rusku prodal desítky milionů knih a patřil k nejznámějším spisovatelům, pak se ale historik Boris Akunin připojil k protestům proti výsledkům voleb v roce 2011, kriticky se vyjádřil o anexi Krymu z roku 2014 a odsoudil plošnou invazi na Ukrajinu. Pro Putinův režim se tím stal nepřítelem a musel odejít do exilu. V psaní ale pokračuje i tam. Česky teď vyšly jeho Dějiny ruského státu, v níž hledá odpověď na otázku, jestli v Rusku někdy může být demokracie a proč je země pořád řízená podle takzvaného hordovního principu. V podcastu Na východ o tom mluvil s Ondřejem Soukupem.
10: On právě mi říkal, já když jsem se do toho pouštěl, tak bylo mým cílem odpovědět si na otázku, proč to zase dopadlo takhle.
11: Musel jsem přijít na to, že vlastní zemi ve skutečnosti nechápu.
10: No a on říká, že už od doby konce mongolského područí, které skončilo až v 15. století, tak bylo potřeba vymyslet ten model pro řízení územně krajině rozsáhlé, ale jako fragmentární říše sestávající z řady menších států a národů. No a ten hordovní princip je, že ten stát musel být supercentralizovaný a uspořádaný do podoby dokonalé vertikály. Ten stát musel být zboštěn jako princip, kterému se podřizuje vše. Žádný člověk není nad stát. Za třetí musel být zboštěn sám vladař, no a za čtvrté, administrativní moc musí platit víc než zákon. Když ten car nařídí, tak to je úplně jedno, že je to proti zákonu.
12: Čímž pádem tedy se dostáváme k tomu, že Akunin už někdy v roce 14-15 tedy ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat. No a teď to pojďme posunout jako k směrem k té realitě. Vladimír Putin, tak jak na začátku taky vypadal, že má závany demokratizace a že s tím Západem nechce být soupeřem, tak strašně rychle zapadl do té kategorie, kterou jsme si právě popsali. Tvrdá ruka, tak trošku jako sakralizovaný vládce, což je teď viditelnější a viditelnější. Dostává se nyní pod poměrně zajímavý tlak. Ta už pátým rokem pokračující intervence na Ukrajině, která začala už v roce 2014, ale viditelnější začala být tou plošnou invazí 2022, ho dostává pod tlak ekonomicky, ale i ta nespokojenost společnosti týkající se vypínání internetu, vlastně takové jako zvláštní únavy, deziluze, nikam se to nehýbe, tak ta začíná být viditelnější. Jo. Vyvozovat z toho lze ledacos. Já bych byl v těch vývodech o tom, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, byl bych velmi opatrný, ale vlastně něco se děje. Jo. Jsou tam silové skupiny, tak to všechno teď najednou vytváří určité pnutí. Vzniká otázka, jak pevný je ten putinovský režim, případně i v kontextu toho, co vlastně Akunin říká.
10: Tak když se podíváme na ty čtyři principy, supercentralizace státu platí. Stát je zboštěný. Často z Kremlu zaznívá, my Rusové právě jsme ochotni obětovat se za ten vyšší princip, tedy ten stát. No jo, ale pak už tam začíná ten problém s tím zboštěním samotného vůdce. Jo, ten kult Vladimira Putina, který ještě prostě někdy před 10 lety vlastně vypadal jako velmi nedotknutelně. A ještě dokonce před pár lety.
4: To hlavní příčina všech problémů, které jsou teď v naší straně, je to ani...
10: Tak dneska i ti Z-blogeři už ho nazývají dědečkem.
4: Je to Vladimir Putin, je to že očividné, to všichni znají.
10: To není zbuštěný vládce, že jo?
9: Tak to byla ukázka z nového dílu podcastu Na východ, který si už můžete poslechnout ve všech dobrých podcastových aplikacích. Z Ranního plusu je to všechno, za pozornost vám děkuje.
13: Šárka Feniková.
9: A taky Lukáš Matoška.
11: Bylo 9:30.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovská, Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorily, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Město je důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk na Donbasu. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a prodával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Takuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky zneužívají násilníci, kteří ji svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Rodinných domů ze dřeva loni v Česku vznikly zhruba 2000, ukazují to data Českého statistického úřadu. Jejich podíl na celkové výstavbě rodinných domů je už několik let kolem 15%. Firmy spíš podle svazu podnikatelů ve stavebnictví víc než dřív využívají dřevo v kombinaci s dalšími materiály. Čistě dřevěných rodinných domů v Česku vzniká nejvíc v Libereckém kraji. Mají zhruba čtvrtinové zastoupení, říká mluvčího Českého statistického úřadu Jan Síslar.
15: Zvýšený zájem o dřevostavby pozorujeme v poslední dekádě. Zatímco v roce 2000 činil podíl dřevostaveb 0,2%, v roce 2015 se skokově přehoupl přes 13% a od té doby kolísá mezi 13 a 16%.
11: Naopak u bytových domů a dalších budov je podíl dřevostaveb 0,2%. Změnit by to mohla úprava legislativy z loňského roku, díky které je možné dřevěné budovy stavit až do výšky 22,5 metru.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohlo zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. A podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Česká konfederace rektorů ale naopak vyzdvihuje fakt, že jednu zkoušku uznává víc škol. Rezort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. Slovinský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády a poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeze Janši, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janša byl premiérem Slovinska už třikrát. Jeho dnešní jmenování by po téměř dvou měsících po parlamentních volbách otevřelo cestu k sestavení nové vlády. A do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolí přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
13: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
11: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov se teď brzdí na kilometru 168. Stojí pravý pruh plný kamionů. Osobní auta se zastavují v okolí kilometru 176. Je to navíc než půl hodiny. Do zúžení v Brně kamiony postojí výrazně déle. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice stojí dlouhá kolona před Moravskou Třebovou. Za Třebovou u Gruny schořilo auto a kolona se nehýbe. Začíná už za Hřebečským tunelem. Počítejte s dlouhým zdržením. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou. Z 5. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech a tam pojedete necelou půl hodinu. V Praze na Štěrobohlovské spojce směrem na Lanový most jede pomalu od sjezdu na Běchovice a k Průmyslové pojedete více než 10 minut. A na jižní spojce směrem na Černý most se jede v silném provozu od Spořilova k Průmyslové. Počítejte s 10 minutami navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A dnes bude jasno až polojasno a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy a teď už slyšíte záznam z natáčení Pro a proti, který vzniknul na konferenci Českého rozhlasu Plus Křehká bezpečnost.
14: Téměř 70% Čechů si myslí, že se dnes v Česku můžeme vyjadřovat tak svobodně jako před 10 lety, nebo ještě svobodněji. Podle čtvrtiny lidí se situace zhoršila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných je taky přesvědčená, že možnost vyjádřit svůj názor má mít přednost před ochranou jednotlivců nebo celých skupin lidí. Svědčí tyto výsledky o tom, že je stav svobody slova v Česku víceméně dobrý?
16: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty k tomuto tématu jsou ředitel Občanského institutu publicista Roman Joch. Dobrý den.
17: Dobrý den.
14: A taky filozof z Akademie věd Tomáš Koblížek. Dobrý den i vám.
18: Dobrý den, díky za pozvání.
14: Pánové, já vám na úvod položím úplně stejnou otázku, jakou slyšeli i dotazovaní v tom zmíněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. A sice, co se z vašeho pohledu za poslední desetiletí změnilo, pokud jde o svobodu slova v Česku? Pane Jochu.
19: Já si myslím, že Česká republika je stále na evropské poměry jednou ze zemí s největší legální svobodou projevu a slova, svobodou tisku. Já jsem tomu velice rád a mám podobný názor jako většina vašich respondentů, že za 10 let se u nás svoboda projevu nezhoršila, ale já bych ani neřekl, že nezlepšila, zůstala díky Bohu, jaká byla, protože já vidím trendy v západní Evropě, které spíše chtějí omezovat svobodu projevu.
14: Pane Koblížku, váš pohled na úvod, na to, co se stalo se svobodou slova v Česku za posledních 10 let, pokud vůbec něco?
18: Tak já budu souhlasit s tím, že Česká republika v současnosti zažívá něco jako blahobyt ohledně svobody slova. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. A není to jenom můj dojem, existují různé ukazatele nebo různá měření, která se věnují mezinárodnímu srovnávání úrovně svobody slova. A Česká republika se tady umístuje velmi dobře. V minulém roce jsme byli na 3. a 6. místě v tom světovém srovnání. Jinak ten index se jmenuje Index of Freedom of Expression a spravuje ho Univerzita v Göteborgu a v těch nedávných datech, která byla publikována asi před měsícem, se Česká republika umístila asi 8. ve společnosti zemí jako Finsko, Norsko, Švédsko, takže pokud je o svobodu slova, taky jakoby objektivně vzato na tom rozhodně nejsme špatně.
14: Vraťme se k tomu našemu průzkumu pro Český rozhlas. Taky z něj vyplynulo, že pozitivněji tu situaci, co se týče svobody slova, vnímají voliči opozičních stran, nežli voliči vládních stran. Máte pro to jako politolog nějaké vysvětlení, pane Jochu?
19: Voliči dnešní opozice, to znamená bývalé koalice, mají přesvědčení intelektuální, že u nás nějaká velká hrozba vůči svobodě projevu neexistuje. Naopak mnozí voliči této vládní koalice mají dojem, že nějaké zákeřné elity jim jejich svobodu tisku, svobodu projevu chtějí vzít. To znamená, můžeme se na to dívat tak, že jsou více paranoičtí, anebo možná více prozíraví. Já si zatím myslím, že moc důvodů k obavám naštěstí v této zemi nemají.
14: Pane Koblíšku, vaše vysvětlení tohoto rozdílu mezi voliči opozičních a vládních stran?
18: Moje vysvětlení je takové, že současné vládní strany vlastně v tom minulém období, když nebyly ve vládě, tak velmi často pracovali s narrativem, že zde právě je nějaký deficit svobody slova, že člověk nemůže říct všechno, že se nemůže svobodně vyjadřovat o migraci, LGBT a jiných tématech a že oni jsou těmi stranami, které tohle změní. Tak já si to vysvětluji tak, že jejich voliči na tohle slyšeli, že tady nějaký deficit ohledně svobody slova existuje a přijali ten názor za svůj.
14: A evidentně na to nějakým způsobem reagují i strany vládní koalice, protože si do svého programového prohlášení napsali, a já to teď ocituju přesně, zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Tak pane Jochu, vy jste tady před chvílí řekl, že buď to jsou voliči vládních stran paranoidní, a nebo naopak prozíraví. Jaká je tato vláda, když si napíše takovouhle větu do programového prohlášení?
19: Myslím si, že je to hlavně signál jejich voličům, že reálně na zlepšování svobody projevu u nás moc toho nejde udělat, protože na ty evropské poměry máme skutečně značnou svobodu projevu. U nás podle trestního zákoníku je zakázaná podpora a propagace hnutí usilujícího o porušení práv skupiny občanů. To znamená, musíte chtít pozbavit nějaké lidi jejich práv, základních lidských práv, a to je trestné. A s tímto já nemám problém, ale v západní Evropě je trend zakazovat takzvaný nenávistný projev. A s tímto konceptem nenávistného projevu já už velký problém mám, a ten se týká toho, že jednak je velice svévolně definovatelný. Co je to nenávistný projev? Je to projev, který někdo zamýšlí jako nenávistný, nebo někdo jiný ho nezamýšlel jako nenávistný, ale nějaký člověk se cítí být obětí nenávisti. Takže já si myslím, že by nebylo dobré, kdyby jsme šli tou cestou, jakou se rozhodli jít mnohé západoevropské
14: země. Tak
19: zdá se,
14: že pan Joch teď místo mě předejmul, na čem vy dva se dnes asi především neschodnete. Vydržte ještě, pane Koblíšku, s tou reakcí a odpovězte prosím i my, i mě na tu otázku týkající se vládního programového prohlášení. Z vašeho pohledu zakročoval stát vůči svobodě slova v posledních letech, nebo byly situace, kdy to hrozilo?
18: Ne, já tohle beru prostě jako nějaký politický marketing, že se někdo tímhle způsobem vyjadřoval, že zde byl nějaký velký, že zde byly velké rezervy ohledně svobody slova. To jednoduše naprosto neodpovídá realitě a zmiňoval jsem ty indexy, které jsou jako docela jako pečlivě hlídány a ty ukazují, že my opravdu máme velmi vysokou svobodu projevu. A jen abych trošku ještě jako reagoval na to, co říkal pan Joch, nejsem si úplně jistý tím, že Evropa nebo že západní Evropa má nějaký problém se svobodou slova.
14: slova, protože na těch předních místech jsou hlavně evropské státy. Amerika je daleko, daleko za námi. Myslím, že úplně na vrcholu je Irsko, Dánsko, severské země a tak dále. Takže já myslím, že Evropa obecně rozhodně nemá problém se svobodou projevu. Můžeme se teďka hodně bavit o tom, jak bude třeba vypadat příští rok u nás ohledně veřejnoprávních médií a podobně, ale myslím, že jako aktuálně, jak Evropa, třeba západní nebo my, tak ohledně svobody slova tady nevidím nějaký velký deficit.
9: Dovolte mi, abychom ještě zůstali na české půdě a doprobrali, jaká je situace, co se svobody slova týče u nás. A rád bych to celé ilustroval na jednom příkladu, který, troufám si říct, známe tady úplně všichni, ať ta naše diskuse není abstraktní. Soud by měl právě v těchto dnech začít se zabývat obžalobou na hnutí SPD, a to kvůli podněcování k nenávisti, kvůli údajnému nenávistnému projevu. Týká se to 2 roky starých předvolebních plakátů. Vy jste, pane Jochu, napsal, že tady tohle stíhání považujete za, a teď vás cituju, projev neúcty vůči svobodě projevu. Proč?
19: Ano, protože se jedná o typický politický projev. A ze všech projevů ten, který má mít největší zákonnou a ústavní ochranu, je politický projev, ve kterém v demokracii konverzujeme o politických otázkách. Můžeme kritizovat vládní politiku a můžeme ve volbách požadovat změnu vládní politiky. A když si vzpomeneme na ten plakát, já bych řekl, je neslušný, je vulgární, je nehezký. Já bych se ho štítil.
9: Já ho tady možná připomenu. Oni byli dva a jsou oba předmětem toho soudního řízení. Na tom prvním byl muž tmavé pleti s nožem a pod tím nápis nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na tom druhém plakátu, který je předmětem toho soudního řízení, byli vyobrazeni 2 romští chlapci s cigaretou a nápisem, teď cituju, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku.
19: Já ten první považuji za horší, protože je tam ten zakrvavený nůž, ale...
9: To jsem neřekl, že je zakrvavený.
19: Ano, je zakrvavený a proto ve veřejném prostoru působí drasticky a neslušně, ale když se podíváme, co je smyslem takovéhoto plakátu, to, co by podle mého názoru mělo být za hranou a určitě je za hranou podle platných českých zákonů, je požadovat genocidu nějaké skupiny lidí. Nebo ani ne genocidu, ale i omezení práv skupiny lidí. Ale smyslem tohoto plakátu není vyvolávání nenávisti k lidem tmavší barvy pleti, ale to sdělení je jasně antiimigrační. A to sdělení je, když se podíváme na zkušenosti v západní Evropě, některé typy imigrantských skupin, opět ne všechny, ale některé typy, mají vyšší násilnou kriminalitu, než je průměr dané populace. A proto je prozíravé, abychom limitovali legální imigraci z určitých částí světa, především severní Afrika a Blízký východ.
9: Pane Koblíšku, vy naopak jste se tady k této plakátové kampani hnutí SPD svého času vyjádřil slovy, že to je, a teď vás taky cituju, zlom ve veřejné prezentaci rasismu. Není to ale tak, jak teď naznačoval Roman Joch, že v rámci politické diskuse i takovéhle ostřejší protiimigrační vzkazy musíme ustát?
14: Já myslím, že když se chceme bavit o svobodě slova nebo o svobodě projevu třeba v tomhle konkrétním případě, tak nejprve musíme hodně dobře pochopit, co je to vlastně za projev, co to bylo za plakát. A tady v souvislosti s tímhle plakátem by se dalo mluvit o něčem, co se anglicky pojmenovává jako fear speech, já to do češtiny přejmenovávám jako děsivá řeč. A je to vlastně nějaká technika, ke které čím dál víc už inklinují různé extremistické skupiny nebo krajně pravicová hnutí nejenom napříč Evropou. A to z jednoduchého důvodu, když někoho prezentujete nebo označujete za parazita nebo za odpad, jako třeba Donald Trump takhle se nedávno vyjádřil o somálských přistěhovalcích v Americe.
9: S tím parazitem asi narazíte na jiného českého politika, předpokládám?
14: Ano, samozřejmě. Ale to jsou projevy, které, a to se ukazuje v průzkumech, vlastně nemají takový dopad, než když někoho prezentujete jako hrozbu. To znamená, když někoho ponižujete veřejně, tak lidé to nechtějí vlastně tomu tolik naslouchat, než když vlastně někoho prezentujete jako hrozbu nebo jako nebezpečí pro společnost. Proto řada extremistických hnutí napříč Evropou přechází od nějakého otevřeného urážení k prezentování různých skupin jako hrozby a ukazuje se, že to má vlastně stejné dopady jako ty nenávistné
9: útoky. Dobře, rozumím vám, ale z jakého důvodu by kvůli tomuto plakátu mělo být politické hnutí před soudem?
18: Je to tak, že vlastně tady ten typ projevu opravdu sebou nese nějaké újmy nebo škody. Ostatně vůbec jako v debatách o svobodě projevu se jako hranice svobody projevu bere to, že ten projev může způsobit nějakou vážnou škodu. A u projevu tady toho typu, které vlastně na základě určitého předsudku prezentují muslimy, židy, geje jako nějaké nebezpečí pro společnost, tak se ukazuje, že opravdu jako podněcují třeba přímé násilí vůči těmhle skupinám. Když vezmu to, co se stalo třeba v roce 2018, myslím, že to bylo v Pittsburghu, útok na synagogu, tak se ukázalo, že ty útočníci byli pod vlivem právě tady té jakoby fear speech, tady těch děsivých projevů. Podobně ten útok v Christchurch na Novém Zélandu, kde zemřelo 50 lidí v mešitě, tak také ten útočník byl vlastně pod vlivem tady toho typu projevů. Takže je to nějaké jakoby nebezpečí, které tyhle projevy sebou nesou a někdo se vlastně rozhodne i tak ten projev vlastně veřejně publikovat a ten soud se tím z tohle důvodu může zabývat.
9: Pane Jochu, připustil byste, že právě ty plakáty hnutí SPD, byť představitele tohoto hnutí, včetně Tomia Okamury, se brání, že jenom naplňovali svoji svobodu slova, připustil byste, že skutečně můžou někoho motivovat třeba i k násilnostem vůči reprezentantům těch skupin, které na těch dvou zmíněných plakátech byly vyobrazeny, řekněme, nelichotivě?
20: Nelze vyloučit, že nějaký člověk se dopustí násilí. A to znamená, nemůžu to vyloučit, protože my máme 10 milionů obyvatel a někteří z nich jsou regulérní blázni a někteří jsou extremisté. Ale vždycky...
9: No a není toto důvod, proč má smysl zabývat se tím i v trestně právním slova smyslu?
20: Ne, pokud jde o politický projev, protože bychom příliš zúžili mantinely legitimní politické diskuse o imigraci. A myslím si, že stále můžeme držet rozlišení mezi projevem, byť neslušným vulgárním projevem, a skutkem a činem. První rána pěstí, ani ne nějakou zbraní, má být velice přísně trestaná. To, když člověk ubližuje jinému člověku, to ve svobodné společnosti nemůžeme tolerovat. Ale pokud někdo řekne něco všeobecného, jako například, že část muslimské populace v západní Evropě má větší kriminalitu, než je průměr populace, tak je to statistická pravda. Já jsem zevšeobecnil, ale řekl jsem něco, co je statisticky pravdivé a proto takovýto projev by neměl být podle mého názoru vůbec postihován.
9: Pane Koblíšku, čím se znovu vracíme k té otázce, kterou už jsem vám kladl, jestli takovýhle projev z hlediska fungování demokracie ještě není v rámci toho, co bychom mohli označit za legitimní, byť třeba se vám, jak vás tak poslouchám, úplně nelíbila ta forma.
18: Já myslím, že nešlo jenom o projev, protože když použijete slovo projev, tak tím máte na mysli nějaký výrok, jímž vyjadřujete určité přesvědčení třeba určité skupině lidí. Ale tady nešlo jenom o nějakou expresi, o nějaké vyjadřování názoru, ale podle mě ten plakát má charakter nějaké výzvy. On vlastně jako prezentuje určitou skupinu jako někoho, vůči komu bychom se měli stranit, ve vztahu ke komu bychom měli být opatrní, koho bychom možná měli spíš odsunout stranou. A někdo to může dokonce číst tak, aha, takže oni jsou tak strašně nebezpeční, možná bych měl začít chránit tu společnost tak, že si také vezmu nějakou zbraň a budu proti ním bojovat. Takže důležité je v těch našich debatách si uvědomit, že tady nejde jenom o vyjadřování nějakých postojů, ale plakáty tady toho typu mají charakter výzvy a někdo na tu výzvu může slyšet a někomu se něco může stát.
9: Pane Jochu, vy jste se nadechoval na odpověď, poprosím o stručnost, ať se posuneme.
20: Ano, je tam výzva, ale já to nečtu jako výzvu k linčování. Ta výzva je, mějme restriktivnější imigrační politiku, hlavně vůči určitým regionům Severní Afrika, Blízký východ. A já si myslím, že ve svobodné společnosti, stejně jako v daňové otázce, v otázce imigrační politiky, je přípustné zastávat jakýkoliv názor.
9: Připomenu, že našimi hosty zůstávají publicista Roman Joch a filozof Tomáš Koblížek.
16: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Můžeme vlastně navázat na to, co jsme probrali na příkladu těch zmíněných plakátů hnutí SPD a zároveň se vrátit k tomu našemu průzkumu. Vlastně se mi zdá, že většina lidí vidí problematiku svobody slova trochu jinak než vy, pane Koblíšku, protože, já už jsem to tady říkal úvodem, má za to, že svoboda vyjádřit veřejně svůj názor by měla mít za všech okolností přednost
14: A to i v těch situacích, kdy hrozí, že bude uraženo nebo nějakým způsobem jinak dotčena určitá skupina osob nebo jednotlivec. To není váš pohled, víte?
18: Já bych se asi ještě zeptal těch respondentů znova, jestli se uvědomují všechna ta rizika, která se s těmi nenávistnými projevy pojí, protože samozřejmě nejde jenom o nějaké výroky, které se někoho dotknou, někoho zabolí, ale mají nějaké jiné konsekvence. Mimochodem, tedy kromě toho, že vás to může šokovat, když se stanete terčem nějakého nenávistného výroku, můžou být vlastně dvě ukrajinské dívky si povídají v metru, někdo vyskočí a zařve na ně něco nenávistného, tak to je samozřejmě ten případ, kdy jde o nějaký ten psychický dopad, nebo žijete v prostředí, kde se o vás tímhle tím způsobem mluví a to potom samozřejmě má nějaké jako hluboké psychické dopady, třeba může někdo dospět tak nějakým jako sebevražedným myšlenkám, jako bohužel to je jako jeden z dopadů třeba v nějakých těch věkových skupinách 13 a 14 let, někdo si uvědomí, že nemá typickou sexuální orientaci, ale zároveň žije třeba v nějakém prostředí, kde se o těchto lidech někdo vyjadřuje nenávistně, takže to je takový velmi, velmi vážný dopad, ale i když potom je ten člověk třeba nějak i psychicky odolný, že mu to nevadí, tak to neznamená, že pokud se akumulují nenávistné projevy na adresu Židů, Romů, Ukrajinců, tak ta skupina může v té společnosti ztrácet nějaké dobré postavení. Můžou mít ti lidé problém dostat děti do školky, dostat práci jenom z toho důvodu, že jsou to Ukrajinci, Romové, gejové nebo něco podobného. A takže já bych se třeba těch respondentů doptal znova, jestli i s tímhle povědomím jim přijde tak jako jednoduché neomezovat nenávistné projevy, protože já myslím, že je to něco, co by člověk na tu misku vach určitě měl položit.
14: Pane Jochu, není to takový nezamýšlený důsledek těch nenávistných projevů, anebo možná zamýšlený ze strany těch, kdo jsou jejich autory, že jsou z té veřejné diskuse vylučováni ti, kteří se stávají terči té nenávisti?
20: To je pak ale chyba nás, přihlížejících. Myslím si, že ten příklad s těmi dvěma ukrajinskými slečnami v metru byl velice dobrý a teď nějaký burán na ně začne řvát. Co máme udělat my ostatní jako zástupcové občanské společnosti? Máme se postavit a toho burana tam seřvat, chováš se špatně, děláš ostudu tomuto národu, jsou to dvě nevinné slečny, jsou u nás jako hosté, nebo hostky, pokud preferujete to slovo, chovej se slušně. To znamená, my se máme ozvat a seřvat toho, kdo se chová neslušně a uráží
14: lidi. Teď jste se do toho, pane Jochu, tak položil, já to vidím, protože se na mě obracíte, že vám věřím, že to běžně v tramvajích děláte.
20: No, nejde jenom o mě, jde o nás všechny, že toto má patřit k étosu svobodné a slušné společnosti.
14: Co víc udělat, než právě toto, apelovat na lidi, aby, když jsou svědky nějakého nepřístojného projevu na veřejnosti, tak aby se zastali té oběti, pane Koblíšku?
18: Tohle se neděje z nějakých nahodilých důvodů, ale já myslím, že velkou roli tady hrají autority. Tady se ukazuje, že pokud se nějaký významnější politik vyjádří nenávistně ve vztahu k určité skupině, tak nejde jenom o to, že tady zazní tady ten konkrétní výrok, ale on tím dává signál, že vyjadřovat se tímto způsobem je normální. A ten vliv toho výroku potom není takový, jenom že lidé původně neměli nějaké nenávistné postoje ve vztahu k Ukrajincům, Židům, Kromům a teď to slyší od té autority, tak to začnou říkat taky. Je to spíše tak, že lidé třeba už tady ty postoje mají a když vidí tu autoritu, že se takhle veřejně vyjádřila, tak se začnou veřejně vyjadřovat taky. To znamená třeba i v tom metru nebo na sociálních sítích nebo něco podobného. Takže já myslím, že ten hlavní problém nebo ten klíč k řešení toho problému je nějakým způsobem komentovat autority nebo pozorňovat autority na to, jakým způsobem se vyjadřují. Samozřejmě, že potom v tom metru my budeme hájit ty oběti, ale aby celé to prostředí vypadalo jinak, tak jde o to, jak my budeme se právě ozývat ve vztahu k tomu, kdo dokáže ty normy posunovat. A podle mě někdo, kdo vystaví tady ten plogát, tak je významným politikem a tu normu posune.
14: S tímhle apelem na autority, myšleno především asi politické nebo veřejně činné, s tím byste souhlasil, pane Jochu, předpokládám.
20: Ano, s tím bych souhlasil. Pouze mám dojem, že někdy je podceňovaná hrozba, ne že by zákony nějak trestali projev, ale že mantinely legitimního politického projevu v důsledku konformismu a konformity ve společnosti budou příliš těsné. Že toto vnímám jako mnohem větší hrozbu. Můžeme odsuzovat plakát SPD a na tom bychom se i shodli, že není příliš slušný. Ale mě napadá jiná věc, která se stala. Stala se v druhé polovině 30. let 20. století v Británii, kdy jeden poslanec jménem Winston Churchill měl reputaci radikála, ba až válečného štváče. Protože tvrdil, že Hitler není normální německý státník, ale je to mimořádný německý státník, velice nebezpečný muž a chtěl apelovat, aby se Británie vyzbrojila. A vtedy měl Churchill špatnou reputaci, tak veřejnoprávní médium britské BBC mělo direktivu, že toho Churchilla by moc neměli zvát před ten mikrofon. Naštěstí byla to svobodná země, takže jeho názory publikovaly různé noviny, různé deníky, ale na BBC měl útlum několik let a ve fatální situaci, kdy hlas volající na poušti varoval Brity, podívejte, toto může skončit velice špatně, velkou válkou, druhou velkou světovou válkou, tak tento člověk, protože mantinely legitimní diskuse byly tak úzké, neměl přístup do toho nejžhavějšího média té doby, což byla BBC.
14: Jenom bych řekl, že Český rozhlas takové mantinely pro zvolené politiky nemá a zve všechny, pakliže přijmou pozvání. Pane Koblíšku, nejsme dnes svědky něčeho na způsob toho, co teď popsal v narážce na Winstona Churchilla Roman Joch, že lidé se bojí třeba vyslovit některý názor, uplatňují na sebe jakousi autocenzuru, možná bychom mohli říct, protože se bojí, že když se vysloví, když řeknou to svoje menšinové stanovisko, anebo naopak většinové, ale neslušné, takže by za to pak nějakým způsobem mohli být popotahováni.
18: Já neznám žádný průzkum, který by tohle ukazoval. Já jsem tady už zmiňoval ty průzkumy, které teda ukazují, že ohledně svobody slova jsme na tom velmi dobře. A abych řekl pravdu, mě v tomhle jakoby procesu komunikačním víc zajímají trochu ty terče, než ti mluvčí. Že se někdo obává na někoho zaútočit nebo vyjádřit nějaký nenávistný názor ve vztahu k Romům nebo k Ukrajincům. Já vlastně jako nevím, jestli tohle je problém svobody slova. Já si naopak myslím, že pokud někdo tady ty výroky neformuluje ve veřejném prostoru, tak to naopak svobodě slova nebo svobodné diskuzi prospívá. A to z jednoduchého důvodu, že nenávistné projevy jsou vlastně způsobem, jak někoho můžete umlčet. Můžete zaútočit právě třeba na novináře nebo na vědce, ale právě také na člena nějaké skupiny z toho důvodu, aby z toho vytlačil z toho veřejného prostoru. Když se na něho jako útočí, on nebude mít takovou tendenci se veřejně k něčemu vyjádřit. Takže ve chvíli, kdy vlastně jako bude méně zaznívat nenávistných projevů v nějakých debatách, tak to rozhodně není něco jako co by bylo na škodu svobodné debatě, ale jako něco, co právě ten prostor nechává volnější.
14: A u toho skončíme pro dnešek s filozofem Tomášem Koblíškem a publicistou Romanem Jochem. Pánové, děkuji vám oběma, že jste si udělali čas a přišli k nám sem do Vzletu.
20: Díky moc.
18: Díky za pozvání.
16: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
16: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Americký ministr zahraničí poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Rusko už zřejmě plně kontroluje dvouměstí Pokrovské Mirnohrad v Donbasu. A Spojené státy vyšlou do Polska. 5 000 vojáků prezidentu Trumpovi za to poděkoval jeho protějšek Navrocky i šéf NATO Rutte. Zprávy a Martin Matějka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio to napsal na sociální síti X. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Do úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
2: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád 2 městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropily, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Polský prezident Karol Navrocki poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti True Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
3: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoli v kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami, ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
22: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy a vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
21: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 54. kilometru čekejte dopravní omezení. Jděte tam opatrně, brzdí se v zatáčce na 52. a půltém kilometru, zpoždění je asi do 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 163 počítejte s kolonou kamionu. Pokračují až do zúžení v Brně osobními auty, se jede výrazně rychleji. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona provozem na Pražský okruh za Ořech. Tam pojedete necelou půl hodinu. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov stojí 2 auta v pravém pruhu za sjezdem z Anděla a tvoří se kolona. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most jeďte pomalu u sjezdu na Bychovice a k Průmyslové pojedete více než 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte.
11: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s oblačností a teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
5: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
6: Nevím.
5: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
6: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
5: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
23: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
24: Na setkání nechyběly emoce.
25: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
24: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
7: Legislativa má být hotová do konce srpna.
5: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze? A jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek, 22. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
27: Tady chceme něco měnit.
5: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba braňte svou obec, nebo příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky?
26: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
5: To je jako chystání se na fotbalové utkání.
26: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
5: Že to může být vřava.
26: Že to může být vřava, přesně tak.
5: Takže byla to vřava?
26: Byla to taková verbální vřava.
5: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
26: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube online a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
5: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
26: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
5: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat, a ministerští úředníci říkali,
0: ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
26: Tak, ten začátek, zejména ten začátek byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
0: nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
26: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jakože to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Hmm. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodování. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
4: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
26: Jak, ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo.
8: Takže přestaňte se takhle chovat.
10: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
8: Vím, o čem je to rozhodování.
10: Víte, kde se dělají peníze?
26: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo. Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
12: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
13: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
12: Všady to bude vidět. Všady.
0: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
26: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
0: Je to ta obava.
26: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpících linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
0: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
26: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
0: Národní plán obnovy, že?
26: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
0: A to jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde Já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
26: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaických. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
0: Pak asi vadí to, že je to vysoké. A to je argument, ne?
26: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon. Tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
0: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
26: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko, jo? Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém z pravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
0: Máte obci, poslední dům, 500

0: zvuk, když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
1: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
0: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
1: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika, skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
0: 94 nakonec.
1: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny. Poměrně teda ze zásadního důvodu totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská unie.
0: Mimo jiné.
1: Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
2: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
1: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích, prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
3: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
1: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
3: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
1: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
4: A vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
1: jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
4: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
1: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
0: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona a teďka vlastně je do 1. června možnost podat pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv, spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
1: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové?
5: Ano. Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou následně.
0: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
5: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
0: Nicméně, vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezena pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
1: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme, jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
0: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No.
1: Takže se můžou měnit.
0: Ale myslím si, že tam je jasné, že
1: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
0: Určitě budou se měnit.
1: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
0: No, on ten jeho návrh je takový.

0: jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterými nechcem zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A
1: takže tam není třeba ani zemědělská půda?
0: Zemědělská půda, na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
1: Jo.
0: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
1: Kombajnem kolem asi projet můžete jít.
0: Tak.
1: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
0: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali v současné době, jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem pod 200 metrů. Jo. Takže tam jako bude problém stavět. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to? A oni mi říkali, naštěstí ne. Říkám, jak jako naštěstí, když ty akcelerační oblasti vám mají pomoc, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako neberem, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou,
1: tak to bude trvat déle.
0: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
1: Mm-hmm, no.
0: A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
1: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
0: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
1: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
0: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovaly ty emoce zatím jenom, říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
1: My to budeme
0: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
1: Ty peníze. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat
0: přesně tak
1: větrníky. A co potom?
0: No, potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
1: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
0: Taky, děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.
2: Půl jedenácté. Český rozhlas Plus. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. A pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný a policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestu posílí v Brně hlídky. Spojené státy vyšlou dalších 5000 vojáků do Polska. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump a vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. A Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4000 amerických vojáků z evropské země odvolá. A Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. A to může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Syrský detenční tábor Ar-Roš opustila skupina australských žen a dětí napojených na teroristickou organizaci Islámský stát. Uvedla to australská televize ABC. Australská vláda už v minulosti uvedla, že je připravená na jejich návrat. Zdůraznila ale, že jim neposkytne žádnou cílenou pomoc. Po pádu Islámského státu v roce 2019 skončilo v detenčních centrech podle odhadu Amnesty International na 45 000 žen a dětí. Špatná humanitární situace v zařízeních a podle lidskoprávních skupin vedla například k radikalizaci zadržovaných dětí. Americký prezident Donald Trump dnes slavnostně uvede do úřadu nového šéfa americké centrální banky Kevina Warsha. Do funkce vybral finančníka právě šéf Bílého domu. Warsha se podle majetkového přiznání stane nejbohatším člověkem, který kdy banku vedl. A to i přesto, že se velké části svých investic musel podle pravidel zbavit. Nový šéf ve funkci vystřídá Jeroma Paula, kterému druhé čtyřleté období skončilo před týdnem. Trump od Warsha očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. A při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí a podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. D1 z Prahy směrem do Brna od 9 křížů z kilometru 166 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně, osobními auty zpomalíte až za Ostrovačicemi. Je to na více než půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí východ je na kilometru 144 uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky, je tam dvoukilometrová kolona na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně s kupovitou oblačností a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
3: Princip kolektivní viny se vždycky dotkne těch slabších, žen, dětí, civilistů. Příležitosti k vyřizování účtu se nejčastěji chytnou různí devianti, říká režisér Tomáš Mašín, který natočil dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové. Proč je téma poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva po válce pořád tak výbušné a nedořešené? A proč historie oslavuje víc mužské hrdiny než statečné ženy? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost Plus.
3: Pane Mašine, učil jste se o poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva ve škole?
4: Ne.
3: A kdy jste se o téhle temné stránce československé historie dozvěděl? A co?
4: No, jak se ke mně dostala literatura, já mám rád historickou literaturu, tak myslím, že to bylo záhy někde v 90. kde se to jako otevřely informace o tomhle tématu. Já jsem něco viděl od babičky, ale skutečně důkladně jsem se začal zajímat, když jsem začal připravovat Gertu.
3: Co vás na té době fascinovalo, přitahovalo nebo zaujalo, protože ani já jsem se ve škole nic takového neučila, takže jsem se to všechno musela doučit později. Tak co pro vás bylo to největší, možná nemilé překvapení?
4: No, ono obecně jako ta doba mezi první a druhou válkou jako je velice jako turbulentní, dramaticky zajímavá, takže pro režiséra, pro umělce nebo pro autory jako nabízí spoustu témat, které jdou nějakým způsobem zdramatizovat. Já jsem si Gertu nevybral, byla mi nabídnuta, tak já jsem neřekl ne, protože jsem tu knížku znal a cítil jsem to jako poctu a vážím si to doteď, ty nabídky, která přišla z České televize, konkrétně od Terezy Polachové. A v momentě, kdy jsem tu nabídku přijal, tak jsem začal víc studovat a myslím si, že to je je to podobně jako v případě bratrů. Jako mně se vždycky líbí na těch velkých dějinných, já nevím, flácích, jestli to takhle můžu říct, na těch dějinných dramatických momentech si vyhlídnout i jednoho člověka. Nebo já rád říkám, že já se rád vybírám ty terče, než ty, který střílej, než ty, který jako křičej, řvou, než ten dav, který prostě se zaměřuje na toho jedince a snažím se toho jedince nějak jako přiblížit divákovi jako lidskou bytost, jako někoho, kdo má svoje problémy, kdo žije běžný život, v případě třeba Gerty, kdo prostě se chce vdát, mít děti a kdo tím pádem se může jako divákovi víc přiblížit a tím nějakým způsobem podat nebo zprostředkovat vhled do té doby, která byla nesmírně krutá, která byla velice turbulentní a která vlastně zničila jako ve valné většině v Evropě život.
3: V České televizi jste v únoru řekl, cituju, myslím, že jsme se s tím už trošičku dokázali vyrovnat nebo přijmout fakt, že se Češi nechovali po válce úplně pěkně. Myslíte si to pořád, že jsme se s tím trošičku už vyrovnali, když vidíte to, co se děje kolem sudetoněmeckých dnů teď, které začínají v Brně?
4: No, já jsem byl optimista. Od doby, kdy Kateřina vydala knihu a kdy jí jako určitý skupiny spoluobčanů nadávali do revančistky a zrádkyně, a tak jsem si myslel, že jsme se posunuli, když jsem připravoval Gertu a když jsme pak točil, protože jsem viděl, že ta debata je míň vášnivá a že se zracionalizovala a že ty důležitý momenty jako byly pojmenovány a že ty vášně utichly, že vlastně už se to v nějakém, jako, že to běží jako normální debata o součástí naší společné česko-německé historie, který se nemůžeme vyhnout, a že je to víc pragmatický a mají slovo hlavně historici tak, jak by to mělo být. No a pak přišel Tomio Okamura.
3: No a co se stalo, když přišel Tomio Okamura? Protože sněmovna z podnětu vládní SPD přijala minulý týden usnesení, že se sudeto německými dny nesouhlasí a vyzvala organizátory, aby od té akce ustoupili. Proč je to podle vás takhle výbušné téma, když je to 81 let po válce? A už se zdálo, že to utichlo.
4: No já myslím, že zatím je politika, že pan Okamura potřebuje vyvolávat vášně a potřebuje pozbuzovat své voliče, dělá to pro svůj elektorát a tak si hledá témata, který tu společnost budou vytřit, budou vyvolávat strach a tím pádem ho nasvítí. To je jako hlavní důvod. Já myslím, že to dělá čistě cynicky. To samozřejmě můj osobní pohled na to, ale že v tom je kalkul a že je to, že se zneužívá jako z mýho pohledu neopodstatněného strachu z lidí a z toho, že jim budou takzvaně zabrány zpátky ty chalupy a majetky v Sudetech a že se uměle vyvolává nenávist, která tu nebyla. A přijde mi, že Němci se s tím traumatem druhé války a s tím, co Evropy provedly, nějakým způsobem vyrovnali, omluvili se tisíckrát a mají v tom jasno. Zatímco my, když jsme se blížili k tomu, že v tom budeme mít jasno taky, tak se objevily tyhle ty vášně znova a máme tam ten problém. Z mýho pohledu opravdu jako je to neopodstatněná vášeň a neopodstatněný konflikt, opodstatněný pouze politikou a tím, aby prostě se určitý druh politiků nebo určitý druh elektorátu byl víc vidět, tak že to je ten hlavní důvod.
3: Myslíte si, že to, co se kolem sudeto německých dnů v Brně teď děje, může poškodit česko-německé vztahy?
4: Já jsem si tím absolutně jistý a to vlastně jako děkuju, že to říkáte, já jsem to chtěl říct, pak mi to nějak vypadlo, ale to je věc v momentě, kdy my se snažíme, jako Německo je náš nejbližší partner, já to Gertu jsem točil s německými herci, kolikrát jsme si o tom povídali, o tomhle tématu a v momentě, kdy jsme se přiblížili tomu, že si můžeme podat ruce a jsme si je podali, existuje deklarace smíření a narovnání česko-německých vztahů, podepsaná na oficiální úrovni, nebo i v případě Brna teda na jako městský úrovni, magistrátní, tak najednou znova do té diskuze, která už byla racionální, vstoupí někdo, kdo ji vlastně otáčí zpátky na záda, kdo ji rozbíjí a rozbíjí ji jenom za vlastně z mýho pohledu skutečně jako sobeckým politickým se sobeckým politickým záměrem a česko, jako na česko-německý vztah na vysoký úrovni to skutečně jako poškodí a je to vlastně, je to hrubá diplomatická chyba a Česko, teda Německo je náš jako největší obchodní partner, už jenom tak se pojďme na to. Menší státy jako my by se na politiku měli dívat, to je můj názor, pragmaticky a racionálně. A když je někde problém, tak ho pojmenovat a najít konkrétní řešení. My nehledáme konkrétní řešení, my hledáme jenom vášně, nebo hledáme. My teď jitříme vášně a rozbíjíme něco, co jsme si po vlastně od začátku 90. let jako budovali.
3: Dobře, vy jste říkal, že ty vášně rozdmíchává Tomio Okamura. Proč to dělají ti ostatní politici? Protože hnutí ANO vedlo v době, kdy Brno se omluvilo za to, co se v Brně dělo, tak Brno vedlo hnutí ANO. Je součástí historie hnutí ANO i ta omluva. Jak si vysvětlujete to, že teď Tomio Okamura dokázal přimět hnutí ANO a dalšího koaliční partnera k tomu, aby ve sněmovně prosadili to usnesení, o kterém jsem mluvila. Co je k tomu vede?
4: Politika, je to koalice. A předseda vlády potřebuje k vládnutí obě dvě jako menší strany, sice s minimálním počtem voličů, ale přesto prostě jsou ve vládě, dostali se, lidi se je zvolili, to je třeba respektovat a předseda vlády potřebuje k vládnutí, proto jako v těchto těch věcech ustupuje. Já si upřímně myslím, že předseda vlády v momentě, kdyby byl v jiný koalici nebo kdyby nebylo ve vládě SPD, tak by to neřešil, že by vůbec k tomuhle nedošlo.
3: Vy jste v České televizi mluvil taky o tom, že si nedovedete představit, že by soužití Čechů a Němců po válce bylo možné. Jak těžké trauma a pro kolik generací tahle doba byla, je a ještě bude?
4: Já myslím, že to odeznívalo, že jako ještě samozřejmě žijí pamětníci, ale postupně to jako odeznělo, nebo téměř to odeznělo, vrátilo se to k té racionální diskuzi, k tomu, že já zastávám názor, že a i jsme to kdysi se spolu scenaristou Ondřejem Gabrielem u Gerty, to je dvoudílná věc, tak jsme to chtěli pojmenovat první díl jako příčinu a druhý díl jako následek. Můj názor je takový, že bez těch hrůz, který mám připravil celý Evropě, ale když se budeme bavit o Češích, tak Čechům jako pan Hitler, tak by potom nebylo vyhnání Němců. Bez těch krutostí, které Němci dělali Čechům, by potom nebyly ty krutosti, které Češi dělali Němcům. A tím to nějak neomlouvám. Myslím si, že je potřeba, když se ty věci pojmenují velice konkrétně, tak se ani nemusí nutně odpouštět, ale měli by se usmířovat.
3: Je to smíření.
4: Ano, to je to smíření. My jako lidově řečeno, teď to zní tak jako zlehčujícím dojmem, ale jako posluchači se rozumí. Vy jste nám dělali strašný prasárny, my jsme vám dělali strašný prasárny. Ty prasárny jsme si pojmenovali, jako uznáváme to, ale musíme jít dál. Musíme si podat ruku a musíme říct, my už nechceme, aby se to opakovalo.
3: Tak to už se ale stalo.
4: To přesně, a to se už stalo a teď jsme jakoby znova na začátku. Teď si znova jako budeme říkat, kdo komu víc ublížil. Je to špatně. Jednak protože už je to tolik, 81 let po válce a měli bychom jít prostě dál, měli bychom prostě racionálně jako tvořit společnou budoucnost a ne se vracet do minulosti proto, abychom tu budoucnost rozbíjeli.
3: Když jste mluvil o tom, co se dělo za věci ze strany Německa a pak co dělali Češi Němcům, dokážete pochopit princip kolektivní viny? Nebo chápete ho? V tom smyslu, v jakém se to tady odrazilo po válce?
4: Kolektivní vina, no. Mně se to jako humanistovi a jako mašinovi se mi to příčí. Vůbec to slovní spojení. Na druhou stranu si uvědomuju, že nebylo asi jiný řešení. Bylo tu 3 miliony Němců. Bavili jsme se právě v souvislosti jako s natáčením Gerty. Bylo to 3 miliony Němců, který... Co s nima? Ta nenávist byla tak hluboká, že bylo nepředstavitelné, že bychom byli schopni koexistovat. To potvrzují historici, to potvrzují pamětníci, ale... Neměli se používat takový slova, že vrcholný představitel státu používá slovo jako vylikvidovat. To je prostě špatně. A v momentě, kdy nejvyšší autorita začne používat takovýhle slovník, tak je potom opravdu tenký kruček, který se i stal k bezbřehýmu násilí. Protože jako to násilí je tím pádem legitimizováno. Ale nedovedu si představit, jak bychom tady spolu žili. A potom, co právě Němci dělali Čechům, a když se budeme bavit o brněnské situaci, tak Němci se k Čechům jako nechovali ani před válkou moc hezky. Ale Češi k Němcům taky ne. Když se vlastně nastala samostatnost a když Češi se dostali na magistrát a vlastně začali jako nějakým způsobem Brno spolu řídit. Tak to trochu Němcům jako vraceli.
3: Autorka knižní předlohy Kateřina Tučková je právě teď na cestě do Brna. Ona mi říkala minulý týden na Světě knihy, že chtěla do Brna vzít svoje děti, aby jim ukázala, co dělá. Ale že poté, co se začaly vířit emoce a začalo se plánovat, jaké budou demonstrace proti té akci, tak řekla, že se do Brna bojí a že tam děti nevezme, ale ona sama pojede. Co myslíte, že se v Brně stane?
4: To nedokážu odhadnout. Dovedu si představit, že může být pár set křiklounů v ulicích. Dovedu si představit, že jistí lidé budou ty vášně jako rozdmíchávat, protože to je jako tyhle situace přitahují, jak jsem už říkal, jako různý devianty, lidi, kteří milují konflikt. To je uměle vytvořený konflikt a může si představit, že to nějakým způsobem bude dramatický, ale nečekám vyhrocený násilí, čekám spíš křiklouny. Ale chápu, já bych děti taky do Brna nebral.
3: Napadlo vás při natáčení Gerty Schnirch, že takhle emotivní bude debata kolem sudetoněmeckých dnů v Brně, že se tohle stane?
4: Absolutně ne. To je jako fascinující. Je to uměle vytvořená věc a samozřejmě sociální sítě, média to dokážou zesílit a politici, kteří jsou vidět. Je to prostě úplně, je to nešťastný a jenom to poškozuje česko-německý vztahy. My Němce potřebujeme a je to i vlastně z mýho pohledu jako marginálie. Jo? Skupina lidí přijede, Němců teda, přijede do Brna nějakým si uspořádat sjezd, chtějí se prostě bavit, to jsou všechno většinou seniori, nejsou vůbec militantní, je to prostě skupina míru milovných lidí a já vlastně nevím, v čem je problém, jo? Protože oni nemají nemajetkové nároky, ta retorika je absolutně jako míru milovná a směřovací. Jsou to prostě lidi, kteří tady mají kořeny a tak nějaký to prostě sem táhne, je to přirozený.
3: V komentáři pro Seznam zprávy Kateřina Tučková napsala: můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Tak co jsou ti naši Němci, v uvozovkách naši Němci vlastně zač? Vy to víte?
4: No, jak jsem říkal, jako většinou jsou to přátelští. To, co já jsem teda poznal, můžu mluvit jenom z osobní zkušenosti, míru milovní seniori, anebo v případě herců, konkrétně Johan von Bülow, představitel Gertina otce, který dvě generace zpátky má v rodině sudetské Němce, tak můžu jenom říct, že to je jako příjemný chlap, velký talent, člověk, který není agresivní, který nás bere jako sousedy, svolil a slevil hrát prostě v českém dvoudílném filmu.
3: A ne úplně pěknou roli.
4: A bral to, oni vlastně všichni ty němečtí herci o tom mluvili jako o něčem, co je jako naplňuje takovým nějakou jako pocitem, že dělají dobře, protože točí film s těma sousedama, který prostě se k ním třeba nezachovali hezky, jako oni se nezachovali k ním předtím. A že to je nějaký, jestli se bavíme o slově smíření, takže to je tomu smíření napomáhá, že to je něco, to je ta podaná ruka, to je ta spolupráce. A abychom se mě někam posunuli, tak potřebujeme spolupracovat, ne se nenávidět a ne křičet na ty seniory, chudáky v Brně.
3: Co se podle vás musí stát, aby se poválečný odsun Němců a o německy mluvící obyvatelstva stal jednou provždy historií, kterou se budou zabývat a rozebírat jí už jenom historici?
4: To je těžká otázka. Měli by politici přestat jako křičet. Měli by přestat rozmíchávat falešný vášně tam, kde vlastně už nebyli a nebo z valné většiny utichli. Měli bychom najít, ale my dva tady, většinová česká společnost to nebere jako problém. Jo, už to je prostě něco, co je pasé, co se vyřešilo a ta situace ohledně toho vyvlastňování zpětného se uklidnila, to se všechno vysvětlilo. Sami Němci opakovali stokrát, že nemají žádný majetkový nároky tady. A je prostě fascinující, že se to znovu otevře a že to otevře člověk, který vlastně kterýmu imponuje strana nebo nejvíc spolupracuje s německou stranou, která otevřeně říká, že ty majetkový nároky má. a že jako část Sudet jsou jejich.
6: Myslíte AFD. No, Sudetoněmecké dny jsou součástí akce Meeting Brno, což je festival, který se prezentuje jako dialog, snaha o porozumění. Cílem je otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy, přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Myslíte si, že se to v téhle atmosféře, která se teď tady objevila, může povést, že tam něco takového se odehraje, smíření, dialog, nějaká podaná ruka?
4: Já věřím, že ano, že jako většinová společnost je nastavená mírumilovně, ne konfrontačně, a ta většinová společnost bude reprezentována i v Brně. Já bych na tím nelámal hůl, nebyl, člověk má být ostražitej, vyvolává bez pochyby to jisté obavy, to, co se okolo toho srazu Landsmannschaftu v Brně děje, ale tak, jak se dívám na Čechy, na jejich třeba solidaritu s napadenou Ukrajinou, s tou obrovskou mírou solidarity a prostředků, který třeba na Ukrajinu jako posíle, jak pomáháme, tak jsem v tomhle tom jako optimista, že většinově jsme jako mírumilovně naladěni.
6: Organizátoři festivalu věří, že pochopení minulosti je klíčem k budoucnosti. Cítíte to stejně?
4: Absolutně, podepisuju.
6: Je nějaká událost v historii, kterou jste ještě nepochopil, rád byste, a chystáte se na to třeba i nějak to zpracovat ve filmu?
4: To se mě zaskočila, takhle jsou o tom jako... Nevím. Nic mě jako, že bych vysloveně měl nějaký svoje téma, který historický, který mě jako, je pro mě jako ambivalentní, tak a chtěl bych ho zpracovat, tak zatím nemám.
6: Říká režisér Tomáš Mašín, který je hostem Osobnosti Plus.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Jakou úlohu má v chápání a pochopení minulosti hrát kultura?
4: No, kultura je prostředníkem, úplně ideálním prostředníkem mezi řekněme jako politikou, tou velkou historií, dějinýma posunama a člověkem, konkrétním jedincem, protože může prostřednictvím nějakých jako jednoduchých symbolů, metafor, prostředkovat náhled do toho velikého, co máme pocit, že to nedokážeme v té komplexnosti pojmout, tak najednou máme nějakou konkrétní filmovou nebo literární postavu, s kterou můžeme rezonovat. Můžeme jí mít rádi, můžeme jí nenávidět, ale tím, že nějakým způsobem jako otevřeme jako její nitro, otevřeme její osobnost, dokážeme se dostat dovnitř té postavy, tak jako běžný divák, člověk, současník může chápat, že věci nejsou černobílý a že zase se vracím teda k té Gertě, že prostě Gerta byla normální holka, kterou, jak já rád říkám, prostě jenom chtěla zůstat doma a nemohla.
6: Vy jste tu nabídku přijal hned, říkal jste, že to je nabídka, která se neodmítá v románech a filmech, ale bývají ženy podle vás často vykreslené jako oběti, ne jako hrdinky. A proto vás Gerta jako silná žena zaujalo. Co všechno vnímáte jako ženskou statečnost?
4: Za to jsem byl rád, protože je prostě zpravidla se zejména v historických filmech to hrdinství zobrazuje prostřednictvím mužských postav. A ty ženy jsou buď někde jako pozadí nebo trpí spolu s muži, ale velice často, tak jak se říká, že za silným mužem bývá často ještě silnější žena. Tak to platilo třeba i u příběhu o bratrech Mašínových, kde teda ty ženské figury byly stejně odvážné a statečné jako oni dva a jako jejich otec. Tak v případě těch ženských vlastností já jsem opravdu zastáncem toho, možná odbíhám trochu od té otázky, ale jsem zastáncem toho, že ta ženská statečnost, která je velice často tak neokázalá, jako skromná ve stínu, by měla být víc vidět, měla by být víc zobrazena, měly by být jako příběhy víc nasvíceny na ženský právě v kontextu toho, že žena není jenom manželka, milenka a matka, ale žena je prostě silná filmová nebo literární osobnost, o který stojí za to psát a vyprávět příběhy.
6: Když jste zmínil Bratry Mašíny, tak váš film Bratři je taky o velmi kontroverzní dvojici, která rozděluje český národ. Jsou lidi, kteří Bratry Mašíny vzývají jako hrdiny, pak je tu druhá skupina, která je pojmenovává jako vrahy. Já když jsem z kina odcházela, říkala jsem si, tak ale musíš si vybrat teď sama, protože ten film ti nedává odpověď na otázku, kdo je padouch a kdo je hrdina. To byl pravděpodobně váš cíl. Jak těžké je do těch filmů nevkládat vlastní postoj, aby z toho nebylo patrné, co si myslíte vy, protože já jsem to nepoznala.
4: Pro mě to není těžký. To je prostě záměr, to je pragmatický rozhodnutí, protože já mám rád filmy, které nejsou černobílí a které právě nabízejí možnost divákovi se vytvořit vlastní názor. A o to mi to přijde cennější, že jako ten film nebo ta postava není tézovitá. Je prostě živá, je lidská, má svoje mouchy, má svoje chyby, má svoje přednosti a já úplně miluji ukázat, jako až, vlastně, aby ta postava má být v jistém ohledu nepohodlná.
6: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že když je někdo statečný a odvážný, máme tendenci to relativizovat. Proč myslíte, že to děláme?
4: Myslím, to je součást trošku české povahy. Já když jsem se jako mluvil právě s Němcema, s Francouzema, nebo třeba s Rumunama, kde si se bratři měli natáčet v koprodukci s Rumunskem, tak my všichni bez zbytku 100% říkali, to je takový příběh, kdyby to bylo u nás, kdyby to byly jako naše postavy historické, tak ty filmy už jsou natočeny několikrát. Je to obdivuhodný. Tak my to máme tendenci trošku švejkovsky relativizovat to hrdinství.
6: Říká režisér Tomáš Mašín, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
4: Děkuji za pozvání.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dronový úder na internát na ruském okupovaném Donbasu zranil nejméně 35 lidí. Hygienici potvrdili případ úmrtí na záškrt, jde o neočkovaného předškoláka z Ostravska. A policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zprávy a Martin Matějka. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí, informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil, celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast hlásí taky Ukrajina. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé a to je jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. A pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
7: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí a o tom se skutečně nedá mluvit.
2: Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný, jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. A policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
2: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele, škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze a našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista, ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá, vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extáze se taky říká predátorská droga a pro jí se negativní účinky zneužívají násilníci, kteří ji svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Asi u 3% nastávajících maminek v Česku se podle lékařů může rozvinout preeklampsie. Závažná těhotenská komplikace se projevuje vysokým krevním tlakem a ztrátou bílkovin v moči. Vyústit může až v předčasný porod. Odhalit ji umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se k němu ale dostanou, upozorní gynekologové u příležitosti Světového dne preeklampsie.
9: To není povinně nabízené vyšetření, proto je velmi důležité, aby těhotná se ptala, jestli stanovení rizika preeklampsie bude provedeno.
10: Říká Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice. Ženy, kterým preeklampsie hrozí, berou od 12. týdne těhotenství malou tabletku aspirinu denně.
9: V naprosté většině se vyskytuje u žen, které byly před těhotenstvím zcela zdravé, a v tom je právě její záludnost. My to nejsme schopni říct bez toho testu v prvním trimestru na stanovení jejího rizika.
10: Preventivní léčba snižuje riziko rozvoje nemoci o více než 80%. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od 9 křížů stále počítejte s kolonou z kilometru 167. Do omezení v Brně pojedete osobními auty přes půl hodiny. Osobními auty se jede pomalu hlavně kolem Kývalky a na průjezdu Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy se protahuje kolona před Velkým Meziříčím. Silničáři opravují vozovku na kilometru 144 a brzdit budete na 149. kilometru a zpoždění je 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, během dnes oblačností a teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
11: Sociální síť X omezuje maximální počet příspěvků, Polsko varuje před phishingem ve službě Signál, Google dál mění podobu vyhledávání a Elon Musk prohrál soud s OpenAI. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, který vás také dnes provází David Slížek.
12: Online Plus.
11: Nebudu na to samozřejmě sám. U mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
13: Ahoj Davide.
11: Americký podnikatel Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Stěžoval si v něm na to, že jej OpenAI podvedla, když se z původní neziskové společnosti změnila na komerční firmu. Musk požadoval, aby firma neziskovce zaplatila bolestné 150 miliard dolarů a aby její vedení, včetně šéfa Sama Altmana, odstoupilo z funkcí. Kalifornský soud ale konstatoval, že Musk svou žalobu podal příliš pozdě a že mezi tím uplynula promlčecí lhůta. Ke zkoumání toho, zda jsou Muskovy nároky legitimní nebo ne, tak soud nakonec vůbec nepřistoupil. Muskovy právní zástupci po vyhlášení verdiktu řekli, že se nejspíš odvolají. Protože tohle byl hodně sledovaný soudní spor, vlastně aspoň v technologických médiích a ve Spojených státech, a ten výsledek ale nakonec na sebe nenechal dlouho čekat. Ten soud trval asi 3 týdny, pokud si dobře vybavuju. Vystupovali u něj a vypovídali u něj právě jak vysocí představitelé OpenAI, tak i přímo Elon Musk, ale nakonec ta porota, která v tom případu rozhodovala, tak se radila pouhé 2 hodiny. A ta vlastně řekla, že ten případ nebude v zásadě řešit, protože už je ten problém promlčený. A soudkyně, která tomu soudu předsedala, tak pak s tímhle souhlasila. Samozřejmě nevíme, jestli ten soud nebude nějakým způsobem pokračovat kvůli tomu odvolání případnému, ale to první kolo minimálně tedy Musk prohrál. O co vlastně v tom sporu šlo? Má opravdu nějaký reálný základ ten spor a opravdu myslíš, že Musk třeba by mohl být nějakým způsobem v právu, kdyby soud opravdu řešil ten základ toho sporu?
12: Reálný základ rozhodně má, což o to. OpenAI vznikla v roce 2015 opravdu jako nezisková organizace, jako charita podle amerického práva s účelem posilovat bezpečnost umělé inteligence. Tou dobou se začalo mluvit o tom, že AI by mohla výhledově být riziková technologie, že by mohla ohrozit lidstvo. Byly to první náznaky těch motivů, které dnes se objevují velice často. Elon Musk byl jedním ze zakladatelů OpenAI a pokud se nepletu, byl tím, kdo tam jako jednotlivec vložil vůbec nejvíc peněz, 38 milionů dolarů, což byla asi třetina všech peněz, které OpenAI tehdy zhromáždila jako základní kapitál. Uh-huh. Potom následovala dosti složitá historie v roce 2019, to 4 roky později, když už jazykové modely začaly podobat těm dnešním, tak OpenAI vytvořila ziskovou odnož, ziskovou větev, nad kterou původně měla plnou kontrolu ta nezisková organizace. Dneska tu kontrolu plnou nemá, má menšinovou, protože větší slovo tam mají investoři a mezi nimi ten největší, což je Microsoft. A teď jde o to, a do toho vlastně veřejnost nevidí, jak moc tahle změna proběhla se souhlasem nebo proti nesouhlasu těch původních zakladatelů. Aha. Oni o tom totiž, každý z nich říká něco trochu jiného a těžko se v tom vyznat. Kdyby ten soud měl opravdu řešit věcnou podstatu sporu, tak by asi měl těžkou práci, protože by musel rozklíčovat, kdo lže, kdo se mýlí, kdo mluví pravdu. Ale protože je tam ta tříletá promlčecí lhůta a Musk ji těsně, ale prošvihl, tak se tím ten soud vůbec zabývat nemusel. Uvidíme, jak to bude dál.
11: Já jsem viděl právě různé materiály, které zveřejnila na svém blogu OpenAI, tam jsou různé e-maily, zprávy a podobně. OpenAI říká, že Elon Musk už někdy od roku 2018 minimálně tak věděl o tom, že se právě debatuje v té firmě, nebo tehdy nadaci, nebo neziskovce, tedy o tom, že by měla vytvořit nějakou právě komerční firmu, a že vlastně pak spíš i odešel, protože on vlastně potom z OpenAI opravdu odešel, že odešel kvůli tomu, že tady nad tou komerční větví neměl mít plnou kontrolu. Tak tohle je verze OpenAI. Elon Musk samozřejmě říká, že takhle to nebylo. A bylo by asi zajímavé tedy, kdyby ten soud to nějakým způsobem takhle potom rozklíčovával, k čemu bychom se nakonec dostali. Jaké špinavé prádlo by ještě vyplynulo na veřejnost, už teď ho podle mě bylo docela dost, ale možná se k tomu opravdu ani nakonec nedostaneme. Proč vlastně OpenAI tedy potřebuje, nebo proč si vytvořila tu komerční firmu? Má to nějakou opravdu logiku?
12: Naprosto jasnou. Umělá inteligence, velké jazykové modely se ukázaly být jako velký biznis. To v tom roce 2015, když to zakládali, ještě nebylo tak patrné jako o 4 roky později. A když byla ta komerční větev založena, tak bez pochyby to už bylo s úmyslem výhledově z ní udělat veřejně obchodovanou akciovou společnost, jít na burzu. To se chystá právě teď a může to být krok, ve kterém všichni ti původní investoři a zakladatelé, včetně sama Altmana, včetně Grega Brockmana, což je jeho pravá ruka, prezident firmy muž číslo 2 v OpenAI, tak pohádkově zbohatnou na tom vstupu na burzu. Případný soudní spor s Muskem by to mohl zkomplikovat nebo úplně zastavit. Teď je ale ta cesta k té první nabídce akcí opět otevřená.
13: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Po skoro čtvrt století měníme zásadně podobu vyhledávacího boxu v našem vyhledávači, oznámila společnost Google. Změna se má týkat okna, do kterého lidé zadávají své dotazy. To se nyní dokáže automaticky zvětšovat podle toho, jak dlouhou otázku do něj uživatel píše. Do zadávacího pole také lidé nově mohou kromě textu zadávat také obrázky, soubory, videa nebo třeba karty z prohlížeče. Výsledky vyhledávání bude vyhledávač v blízké budoucnosti umět zobrazit nejen jako text, ale například také ve formě na míru vytvořených tabulek, vizualizací nebo i jednoduchých aplikací. Postará se o to umělá inteligence. Google slibuje do vyhledávače přivést také AI agenty, samostatné pomocníky, kteří budou kontinuálně vyhledávat informace k určitému tématu a zobrazovat je uživateli v nějakém konkrétním čase. Agent má například umět na základě zadaných kritérií prohledávat nabídky bytů a upozornit uživatele, když se objeví nabídka, která by mu mohla vyhovovat. Petře, Google těch novinek různých oznámil celou řadu, ona totiž teď proběhla tento týden vývojářská konference Google I.O., kde tahle firma právě oznamuje, co nového, a to teď zejména v té oblasti umělé inteligence, vyvinula a brzy tedy uvede na trh. A jedna z těch velkých novinek, kterými se Google opravdu velmi chlubil, tak je právě ta proměna vyhledávacího pole a proměna vyhledávání tedy. Je to opravdu tak zásadní změna, jaký Google prezentuje?
12: Mohla by být, pokud to bude opravdu fungovat tak, jak to vylíčili a tak, jak to na té konferenci ukázali na nějakých demoverzích. Čili musíme chvilku počkat, až to opravdu dostaneme do ruky. Uh-huh. Ale mohla by to být velká změna. Zdá se mi, že Google vlastně tím by mohl dovršit proces, přemýšlím, jak to nejjednodušeji říci, odpojení výsledků vyhledávání od přístupu k webu. V tuhle chvíli, když si něco člověk vyhledá Googlem, tak ano, je tam už na začátku odpověď z AI, takže naznačuje, jak to bude v budoucnu vypadat, ale pod tím je pořád, tak jako dříve vždycky býval, seznam odkazů na weby, kde najdeš další informace, čili výsledky vyhledávání po staru, tak jak jsme si je vždycky představovali. Ten nový způsob vyhledávání, jak ho předvedli, vlastně zakryje tuhle vrstvu, zakryje, odkud čerpá ta umělá inteligence svoje informace a jenom předloží úhlednou odpověď naformátovanou a prezentovanou nejrůznějším způsobem, tak jak jsi o tom mluvil. Může to být text, může to být zvukový záznam, může to být video, může to být dokonce aplikace, v některých případech infografika, cokoliv. A tohle je pořádně velká změna, protože se z toho stává jakýsi stroj na odpovědi místo stroje na odkazy na web. V mých očích je to velký posun. A pochopitelně je to něco, co se Google velice líbí, protože tím získává plnou kontrolu nad uživatelovým zážitkem s tou odpovědí. Už ho neposílá nikam jinam. O to méně se to bude líbit těm, kdo ten webový obsah vytvářejí.
11: Ano, to je téma, o kterém jsme taky v našem pořadu už několikrát mluvili, tenhle ten posun od toho vyhledávače k odpovídači a jaké změny vlastně pro provozovatele webu a například i online médií, ve kterých my oba pracujeme, tak jaké změny vlastně tohle to by mohlo znamenat a co by to mohlo znamenat pro business model těch médií, který je dneska hodně samozřejmě založen na tom, že z vyhledávačů tam třeba chodí právě uživatelé si číst nějaké informace. No, na tohle jsem hodně zvědavý, jestli prostě opravdu tahle ta AIfikace vyhledávání Google povede k nějakým dalším zásadním změnám. My jsme, myslím, mluvili už o tom, že i ty současné přehledy od AI a režim AI, který ve vyhledávači Google je, takže už podle čísel dostupných vlastně ubírají těm webům návštěvnost, a to v nějakých desítkách procent, takže jsou to poměrně významná čísla. Myslíš, že tady opravdu to povede k tomu, že tady z webu nakonec nic nezůstane?
12: To sotva, protože kdyby to tak bylo, tak by ten Google a ta jeho umělá inteligence vlastně neměla za chvíli co vyhledávat. Tady se totiž už opravdu dostáváme k tomu problémů, že z hlediska Google může být kontraproduktivní. Tak moc tvůrce toho obsahu posílat do pozadí, utlačovat, zneviditelňovat. Hmm. Někde je nějaká rovnováha v tom ekosystému, která je ještě únosná a teď se uvidí, kde přesně ta rovnováha leží. Google si nemůže dovolit demotivovat tvůrce obsahu, aby ho přestali dělat nebo aby zkrachovali a neměli jak ho dělat, to nejde, protože by se tam přestaly objevovat nové věci ve velké míře. Na druhou stranu pro klasická média je ten vyhledávač jenom jedním ze zdrojů trafiku, provozu, přístupu a čím dál tím méně důležitým relativně vůči těm ostatním. Právě protože Google, a mluvíme jenom o něm, protože je de facto monopolním vyhledávačem, mění postupně svou politiku a ty odkazy na web a jejich proklikávání přestávají fungovat zatím ne technicky, ale z obchodního hlediska určitě.
11: No, zatím samozřejmě ale vyhledávače, nebo ten trafik, jak si říkal, provoz z vyhledávačů, byl poměrně významným vlastně zdrojem návštěvnosti, třeba právě v rámci online médií, ale i dalších webů. A jsem zvědavý tedy, jak se ta nová rovnováha bude hledat a jestli tedy se nenajde až příliš pozdě pro řadu provozovatelů těch internetových stránek, protože nevím, jestli dokáží to mezidobí

0: tedy dobře porozuměl těm prezentacím Google, a ten pak bude automaticky vyhledávat nějaké informace za něj. To znamená, to je další ještě možná rána tomu webu, protože ten uživatel už ani nebude nikam chodit a po těch webech nakonec možná budou běhat jenom samí AI agenti. Myslíš, že to takhle dopadne?
1: Záleží na tom, co všechno to bude umět a jak snadno se to bude používat. Už teď a už dlouhá léta existuje v Google možnost dát si trvalý dotaz na něco, třeba na vlastní jméno, to je tak to nejčastější, k čemu to lidé používají. A jakmile se objeví na webu nějaká nová informace, která tomu dotazu odpovídá, tak dostaneš mailové nebo jiné upozornění. Tohle Google nabízí mnoho let. Pokud ten agent bude umět v podstatě jenom tohle, tak to vlastně ani velká změna není. Předpokládám, že toho bude umět více, že bude flexibilnější, že bude zajímavější, hlavně z hlediska prezentace těch nalezených výsledků. Pojďme to soudit, až to uvidíme v provozu. Mně se moc nechce na tohle téma spekulovat a samozřejmě rád bych to viděl, jsem na to zvědavý, ale zatím to nejde.
0: No tak počkáme do léta, aspoň Google slibuje, že tyhle novinky ve vyhledávání budou právě někdy během léta dostupné a mají být dostupné celosvětově a zadarmo, takže se na ně určitě podíváme. Petře, možná na závěr ještě otázka, zaujalo tě na té Google I.O., na té vývojářské konferenci ještě něco dalšího, nějaká další novinka, kterou Google oznámil?
1: Ono tam toho bylo hrozně moc. Je tam třeba funkce nazvaná Daily Brief, která znamená, že dostaneš každý den souhrn nějakých informací specifických pro tebe na základě jednak tvých zájmů a taky na základě tvého mailu a kalendáře, pokud k tomu dáš Google plný přístup. To může být banalita, může to být velká věc, opět záleží na tom, jak to bude doopravdy vypadat, k čemu to půjde použít. Zaujal mě další rozvoj toho protokolu, kterému říkají USP, protokolu pro placení automatické na webu, aby AI agenti mohli disponovat skutečnými penězi a ve jménu svých majitelů něco objednávat a platit a třeba i obchodovat mezi sebou. To je důležitá podmínka autonomie umělé inteligence, aby opravdu ta automatizace byla účinná. Tak jsem zvědav, jak tohle se bude prosazovat. A vůbec bylo tam toho moc, je to každoročně veliká událost.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Buďte opatrnější při používání komunikační aplikace Signál, varoval zaměstnance pracující s citlivými systémy polský kyberbezpečnostní úřad. Signál je populární komunikační služba, která používá takzvané koncové šifrování. Obsah konverzací tedy nemůže číst nikdo jiný, kromě autora a adresáta. Polské varování souvisí se zvýšeným počtem phishingových útoků, které se snaží od uživatelů Signálu získat jejich přihlašovací údaje a ovládnout jejich účet. Falešné zprávy se maskují obvykle jako zprávy od týmu Signálu a informují uživatele o údajném zablokování účtu. Nabízejí k tomu odkaz, na kterém si uživatel může účet odemknout. Ten ale vede na falešnou stránku. Polský úřad proto k pracovní komunikaci doporučil jiné služby, vyvinuté přímo ministerstvem pro digitální záležitosti. Petře, Signál je, myslím, pro řadu lidí příkladem velmi dobře zabezpečené komunikační aplikace, která používá právě to koncové šifrování a která je opravdu takovým symbolem dobrého zabezpečení. Znamená podle tebe tohleto doporučení polského úřadu, že Signál zas tak bezpečný není?
1: Jak se to vezme? Tohle je komplikovaná otázka s mnoha rovinami. Technicky bezpečný je úplně stejně, jako byl předtím. Mimochodem, Polsko není první, kdo tenhle problém řeší. Řešil se na úrovni Evropské unie a řešil se v Německu. Ale sebedokonalejší technické zabezpečení nestačí, když lidé budou s tou pomůckou zacházet naivně, nekvalifikovaně, což je přesně to, co se tady děje. Je to phishingový útok, je to série phishingových útoků, vedených systematicky právě proti Signálu, protože je to tak dobrá služba, protože je dobré z hlediska těch útočníků odradit lidi, aby ji používali. Dokud ji používají a používají správně, tak se do jejich konverzací opravdu nedá dostat. Odradit je od takhle silné pomůcky

0: se útočníkům a je silné podezření, že je to státní aktivita z Ruska, se velice dobře hodí. Žádná taková služba jako Signál se nikdy neoprací na své uživatele s tím, aby udělali něco, co prozradí jejich přihlašovací údaje, nepožádá je, aby ty údaje někam poslali. To je proti smyslu jakékoliv podobné pomůcky, nikdy se to nedělá. Ale opakovaně se ukazuje, že útočníci, kteří tohle předstírají, kteří se tváří jako ta technická podpora a požadují to, takže jsou v mnoha případech úspěšní. Já si neumím představit, co by se s tímhle dalo udělat, jak by se tohle dalo dokonale zabezpečit. Žádný systém není zabezpečitelný proti naivitě selhání, jak to nazvat, jeho uživatelů. Můžeš mít sebe dokonalejší systém, ale když někomu vyzradíš heslo, necháš se přemluvit k tomu, abys ho vyzradil, tak bezpečnost toho systému je v háji.
1: Ty mluvíš o vlastně chybách uživatelů a souhlasím, že u toho phishingu prostě tam by si všichni měli dávat pozor, i když nikdy není jednoduché rozlišit, že ta zpráva je falešná, ale teď nedávno v dubnu server 404 Media napsal o případu, kdy americká FBI byla schopná v iPhoneu zobrazit zprávy poslané přes Signál, i když je uživatel smazal. Vyložila tehdy do té doby neznámou chybu v operačním systému, kvůli které iOS ukládal upozornění na příchozí zprávy, včetně jejich obsah. Společnost Apple později chybu opravila. Takže možná to není někdy jenom tedy na těch uživatelích, ale můžou tam mít nějaké problémy. Byť tady ani v tomto případě nebyla chyba v tom Signálu, ale v tomhle případě v iOSu.
0: Tohle je hodně extrémní případ, ale ano, máš pravdu, tohle je už technická chyba na úrovni operačního systému. Možná by Signálu prospělo, kdyby byl v tomhle ohledu striktnější, například u těch upozornění zakazoval zobrazovat jejich obsah, ten by byl přístupný až v aplikaci po té, co si uživatel rozklikne. Ono se to dá nastavit. Uživatel si může nastavit tenhle způsob fungování Signálu, ale je to maličko méně pohodlné, takže hodně lidí to nedělá. Potom ovšem se vystavují třeba tomu, že ta tajná zpráva se jim z ničeho nic rozsvítí na obrazovce a může si ji v tu chvíli přečíst každý, kdo se jim přes rameno na ten telefon podívá, což taky není nejšťastnější způsob, jak s tím zacházet. Zkrátka dobře, bezpečnost je velice komplexní problém a redukovat ho na šifrovanou komunikaci z bodu A do bodu B nejde, to je málo. Tohle Signál řeší bezchybně a to všechno ostatní, to je součinnost mnoha faktorů a mnoha věcí. Když se vrátíme k tomu polskému případu, jsem zvědav, jak jejich státní aplikace se s těmito problémy vypořádá. Bude je muset nutně řešit taky. Tak uvidíme, jak s tím budou úspěšní.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Sociální síť X v tichosti snížila maximální počet příspěvků, který mohou publikovat uživatelé bez předplatného. Všiml si toho například server Engadget. Neplatící uživatelé mohou nově vydat maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí na cizí příspěvky za den, uvádí X. Denní limit se dále dělí na menší podlimity v rámci půlhodinových intervalů, dodává služba. Ještě před několika dny přitom limit byl 2400 příspěvků za den. Když uživatel nový limit překročí, nemůže pak publikovat další příspěvky a X mu zobrazí chybovou hlášku. Uživatelů, kteří si koupili předplatné, se limity netýkají. Petře, co k tomu jenom krátce říct, asi to, že Elon Musk a jeho X potřebují hodně peníze. Je to tak?
0: Tak čím je kdo bohatší, tím většinou ty peníze zhromažďuje pečlivěji. To je jedna věc, abych to řekl decentně. Druhá věc, že 50 zpráv za den a 200 odpovědí mně osobně připadá až, ale možná nejsem na výši doby a možná jsou lidé, kteří s tou sítí zacházejí výrazně jinak.
1: Možná tam jde opravdu o ty hodně aktivní uživatele, které je možné třeba přesvědčit, aby si to předplatné koupili. No tak uvidíme, jak to bude X právě fungovat. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a názory. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Rozhovory s lidmi známými i méně známými. S lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
3: Bylo 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem a nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinna. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný, jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události. Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě, uvedlo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Na nemoc se podle WHO bez povšimnutí šířila asi 2 měsíce. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, navíc není vakcína ani cílená antivirová léčba. Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Server odkryto.cz nedávno informoval, že Petřík usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík řekl, že po dohodě s advokátem nebude kauzu komentovat. Polský prezident Karol Nawrocki poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5 000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti True Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4 000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Nawrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice sílí provoz, brzdí se na 20. kilometru do omezení na mostě Šmejkalka, je to asi na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov stále počítejte s kolonou z kilometru 172. Do omezení v Brně pojedete osobními auty asi 40 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy se protahuje kolona před Velkým Meziříčím. Silničáři opravují vozovku na kilometru 144. Brzdit budete na 150. kilometru a zpoždění asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes máme jasno až polojasno, během dne pak přechodně skupovitou oblačností a nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Petra Viziny.
4: Rusko spáchalo na Ukrajině během války 100 000 zločinů nejen proti vojákům, ale také proti civilnímu obyvatelstvu. Bude se Vladimír Putin za své zločiny zpovídat před tribunálem? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuk, která do Prahy přijela na konferenci pořádanou Českým rozhlasem Plus.
5: Welcome to the interview. Thank you for invitation.
4: Co se děje na Ukrajině, utváří budoucnost světa. To jsou vaše vlastní slova. Jaká budoucnost nás tedy všechny čeká?
5: Let me start with a general picture.
6: Začnu širším pohledem. Nevím, jak jednou historici nazvou naši dobu, ale světový řád založený na chartě OSN a na mezinárodním právu se zhroutil. Systém Spojených národů jsme vytvořili po druhé světové válce, aby zabránil válkám a masovému násilí. V současnosti už jen udržujeme jeho zdání, což má pochopitelné důvody. Vždyť i můj smartphone má omezenou trvanlivost. Tento systém nebyl nikdy reformován. Je tedy bohužel snadné předpovědět, že podobné požáry, jako jsou války, budou v různých částech světa propukávat stále častěji, protože v mezinárodní síti nastávají zkraty a jiskry létají všude kolem. Agresivní ruská válka proti Ukrajině není jen válkou mezi dvěma státy. Je to válka mezi dvěma systémy, autoritářstvím a demokracií. Touto válkou se nás Putin snaží přesvědčit, že země se silným vojenským potenciálem a jadernými zbraněmi si může dělat, co se jí zlíbí.
4: Mocní si dělají, co chtějí, a ti méně mocní si to musí nechat líbit. Takhle se to říká.
5: Putin
6: rozpoutal rozsáhlou válku nejen proto, aby obsadil další část ukrajinského území. Je velmi naivní si myslet, že přišel o stovky tisíc vojáků kvůli obsazení Avdijivky nebo Bachmutu. Pro Ukrajince jsou to sice důležitá města, ale není to žádný Brusel, Washington, Praha, Kodaň nebo Rio de Janeiro. Jsou to malá ukrajinská města, která by většina Rusů na mapě ani nenašla. Putin rozpoutal rozsáhlou válku, protože chtěl obsadit a zničit celou Ukrajinu a potom jít ještě dál. Ukrajina je pro něj most do Evropy. Lidé v Praze i v dalších evropských hlavních městech jsou tedy v bezpečí jen proto, že Ukrajinci stále kladou odpor.
4: Vaše Centrum pro občanské svobody se zabývá především otřesnými případy, kdy Rusko mučí a zabíjí civilisty a unáší děti. Je to v současné době hlavní zaměření vaší práce?
6: Ano, protože chceme prolomit kruh beztrestnosti, z něhož Rusko po desetiletí těží. Ruské jednotky se dopustily strašlivých zločinů v Čečensku, Moldavsku, Gruzii, v Mali, Libii, Sýrii a dalších zemích světa. Nikdy za to nebyly potrestány a právě proto se nacházíme v tomto historickém okamžiku, kdy loni v prosinci Putin otevřeně prohlásil, že je připraven na válku s Evropou. Musíme tedy tento kruh beztrestnosti prolomit. A to nejen kvůli lidem na Ukrajině, ale také proto, abychom zabránili dalšímu ruskému útoku na jiné země.
4: A když říkáte, že musíme ten kruh prolomit, koho tím myslíte?
6: Všechny lidi, kteří milují svobodu. Není to úkol jen pro právníky zabývající se lidskými právy, diplomaty nebo politiky. Musí to být požadavek veřejnosti.
4: Vaše centrum dokumentuje válečné zločiny. Myslíte si, že Putin bude někdy stát před tribunálem, jako je ten v Hágu? Myslíte si, že je k tomu na západě politická vůle?
6: Máme šanci a já té příležitosti chci využít. Není to přece tak, že by naše budoucnost byla zahalená v mlhách, že už by bylo předem rozhodnuto. Jinými slovy, díky našemu úsilí můžeme vytvořit budoucnost, jakou si přejeme. A my se o to usilovně snažíme.
4: To je vaše naděje.
6: Myslím, že musíme správně definovat, co nadějí myslíme. Jak řekl Václav Havel, naděje není jistota, že všechno dobře dopadne. Naděje je hluboké přesvědčení, že naše veškeré úsilí má obrovský význam.
4: Všichni si dnes pamatujeme ruská zvěrstva v Buči, Mariupolu nebo Irpini. Jak dnes Rusko zachází s Ukrajinci na územích, která okupuje?
6: Situace je hrozná a vždycky mě velmi frustruje, když poslouchám americké vyjednavače v mírovém procesu, který inicioval prezident Trump, protože o okupovaných územích mluví jako o neobydlené zemi. Lituji, ale nejde o pustinu. Miliony Ukrajinců žijí v šedé zóně, nemají čím bránit svou svobodu, majetek, životy, své děti a blízké. Ruská okupace neznamená jen výměnu jedné státní vlajky za jinou. Ruská okupace znamená mizení lidí, mučení, znásilňování, popírání identity, nucené adopce dětí, filtrační tábory a hromadné hroby. Dovolte mi to ilustrovat na jednom příběhu. Je to příběh dětí Viktora Volodymyra Vakulenka. Psal krásné knihy pro děti. Celá generace ukrajinských dětí vyrůstala na jeho pohádkách. Během ruské okupace Charkovské oblasti zmizel. Znám jeho rodinu. Do poslední chvíle doufali, že je naživu. Stejně jako desítky tisíc ukrajinských civilistů byl protiprávně držen v ruském zajetí. Když však ukrajinská armáda osvobodila Charkovskou oblast, objevili jsme v lese nedaleko města Izium hromadný hrob, v němž ležela těla civilistů. Mužů i žen, nesoucí stopy strašlivého mučení, s rukama svázanýma za zády. A v neoznačeném hrobě s číslem 319 jsme našli tělo tohoto autora dětských knih. Můžete se mě ptát, proč Rusové zabíjejí autory dětských knih? Odpověď je jednoduchá. Protože mohou. Protože o tom je ruská okupace.
4: Rusko mučilo Ukrajince chladomorem během zimy, která byla nejchladnější za poslední desítky let. Vidíte nějaké hranice, které by Rusko nepřekročilo?
6: Rusko se zastaví jedině tehdy, když je zastaví někdo jiný. Asi tak bych to vysvětlila. Ano, byla to velmi těžká zima. Rusko záměrně zničilo energetickou síť, tedy právě tu infrastrukturu, na níž závisí přežití civilního obyvatelstva. V lednu a únoru klesly teploty na minus 25 stupňů. My jsme v našich bytech doslova mrzli, bez topení, světla a elektřiny. Byla to otázka přežití, protože tenhle jednoduchý problém neměl praktické řešení, třeba jak ohřát mléko pro novorozence. Ale povím vám jeden optimistický příběh, který ukazuje, jak jsme zimu zvládli. Když Rusové zasáhli energetickou síť, na internetu se stalo virálním jedno video. Natočila je jedna paní učitelka na ulici na svůj mobil. Měla na sobě červenou zimní bundu a teplou čepici a seděla v podřepu u kovového sloupku, na který si položila počítač. Přímo venku, poblíž obchodu, kde běžel generátor, se jí podařilo připojit k internetu. A právě tady v hrozném mrazu přednášela svým žákům. Dívala jsem se na to video a říkala si, bože můj, Rusové nám přišli vzít všechno. Naši zemi, svobodu, budoucnost, vzdělání našich dětí. A tahle obyčejná kyjevská učitelka se rozhodla, že jim nic nedaruje. Něco tak prostého, jako je školní výuka, se stalo skutkem odporu.
4: Act of resistance. Vy sama v Kyjevě žijete. Jak jste zimu přečkala vy?
6: Bylo to těžké. Ještě pořád se z toho zotavuji. Nepřála bych nikomu, aby si něčím takovým musel projít.
4: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuk. Ukrajinou otřásá obrovský skandál. Andrej Jermak, pravá ruka prezidenta Zelenského, je vyšetřován kvůli korupci. Zaplatil taky kauci 3 miliony dolarů. Nejprve, co to znamená pro občanskou společnost na Ukrajině?
6: Dovolte mi vysvětlit něco, co v mezinárodním kontextu není na první pohled zřejmé. Takže teprve před 30 lety jsme po rozpadu Sovětského svazu dostali šanci obnovit svou nezávislost. Teprve před 12 lety jsme po revoluci důstojnosti dostali šanci vybudovat udržitelné demokratické instituce. Ke skandálům bych tedy prvně ráda řekla toto. Korupční kauzy nejsou výsledkem novinářských zjištění, ale oficiálního vyšetřování státních protikorupčních orgánů. Dokazuje to, že dělají dobře svoji práci. Odhalují korupci, maří korupci, vydávají zatykače. Za druhé, před 12 lety, a já si to pamatuji velmi dobře, by vás ani nenapadlo, že se na Ukrajině mohou dít takové věci. Tito lidé byli nedotknutelní. Vzhledem k našim dosavadním zkušenostem a k naší historii je tedy obrovský úspěch, že se u nás takové protikorupční kauzy objevují. Znamená to, že když porušíte zákon, budou vás stíhat nezávislé protikorupční orgány. A za třetí, Jermakovo vyšetřování je možné jedině proto, že loni v létě vyšli lidé na Ukrajině do ulic a demonstrovali poté, co se parlament rozhodl omezit nezávislost protikorupčních orgánů. Výjít do ulic uprostřed války za neustálého ruského bombardování není snadný úkol. A oni politikům řekli, udělali jste chybu. Toto rozhodnutí není v souladu s naším úsilím o integraci do Evropské unie. Musíte se vrátit ke své práci, hlasovat znovu a vše vrátit do původního stavu. Lidem v ulicích se tohle všechno podařilo. To je taky možný pohled na skandály, které se bohužel na Ukrajině dějí.
4: Ten pohled chápu, ale spíš se ptám na to, jak skandály ovlivňují veřejné mínění v době války. Jak to ovlivňuje důvěryhodnost prezidenta Zelenského, když je z korupce podezřelý jeho nejbližší spolupracovník?
6: Můžu vám povědět o svých osobních pocitech. Začalo to loni na podzim, když se objevily přepisy rozhovorů mezi lidmi, kteří měli zneužít peníze na obranu a budování energetické sítě. Zuřila jsem z pochopitelných důvodů, protože my všichni přispíváme na obranu. Přispíváme ukrajinské armádě, zraněným lidem, lidem, kteří vše opustili a o všechno přišli. Existuje tedy milion důvodů, proč je nutné podporovat zemi uprostřed války. Dělá to drtivá většina obyvatelstva. Ukrajinští důchodci přispívají i poslední hřivnou ze svých důchodů. Byla jsem naštvaná a myslím, že jsem nebyla sama.
4: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuk.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Odhaduje se, že v zahraničí žije 7 milionů Ukrajinců. Myslíte si, že až válka skončí, že se lidé z exilu vrátí domů?
5: It depends.
6: To záleží. Určitě jsou lidé, kteří se chtějí vrátit, ale kvůli bezpečnostní situaci se vrátit nemohou. Mezi nimi je i moje matka. Moje matka je uprchlice a chce se vrátit domů, ale nedokáže žít pod neustálým ruským bombardováním. Upřímně řečeno, není to snadný život a pro mě je to velmi smutný příběh, protože mi pravidelně volá. Pláče. Ptá se mě, kdy válka skončí. Život v cizí zemi, přestože má sociální zabezpečení, není tím, o čem snila. Měla svůj dům, práci, učila ve škole, byla váženou členkou místní komunity. Teď není šťastná. Někteří lidé se ale rozhodnou v zahraničí zůstat. Čím déle válka trvá, tím víc jich je. Odjet ze země je první šok, druhý pak opustit život, který jste si mimo Ukrajinu roky vybudovali z ničeho a vrátit se domů. Podle mě tedy jako občanská společnost a jako země musíme budovat a udržovat horizontální vazby s našimi lidmi, kteří žijí mimo Ukrajinu. A bez ohledu na to, jak se rozhodnou, jim dávat najevo, že všichni jsou na své úrovni velvyslanci Ukrajiny.
4: Jaký dopad má pro vaši zemi, že tolik milionů Ukrajinců žije v zahraničí?
6: Stali jsme se globálním národem, podobně jako Irsko, a musíme se poučit z toho, jak se to stalo. Máme miliony lidí v zahraničí, ale pořád jsou to Ukrajinci. Znám mnoho z nich v Česku, v Německu, ve Švýcarsku, ve Spojených státech. Dělají toho pro Ukrajinu mnoho, přestože jsou uprchlíci. Náš rozhovor je dobrá příležitost vzkázat, že jim za to děkuji.
4: Řekněte mi, jaké máte představy o tom, co bude po válce? Jak spolu budou mluvit Ukrajinci v exilu s těmi, kdo ve válce ztratili syny a dcery, matky a otce?
6: Máme spoustu příkladů jiných zemí, které prošly válkami. Otázkou je, jak to aplikovat u nás. Stále říkáme, že válka lidi sjednotila. Je to pravda, ale jen částečně. Válka lidi také rozdělila. Mají z války různé zkušenosti. Jsou tu miliony Ukrajinců, kteří nemají ani ponětí, co to znamená usínat bez jistoty, že se člověk druhý den probudí. Může se stát, že na váš dům spadne bomba. Máme tu stovky tisíc lidí, kteří opustili svá civilní povolání. Ještě včera to byli novináři, podnikatelé, zemědělci, oceláři, kadeřnice, IT specialisté. Dnes se zbraní brání své rodiny a naši zemi, což je úplně jiná zkušenost. Navíc uvnitř každé velké skupiny existují desítky tisíc menších skupin s vlastními jedinečnými zkušenostmi. Takže je podle mě jasné, co bude potřeba. Budovat mosty mezi různými skupinami, zařídit se v nové situaci.
4: A sníte někdy o tom, jaké to bude? Jaký bude váš první den, až válka skončí?
5: It will be another difficult period.
6: Nastane další těžké období. Ale rozhodně si přeju, aby už přišel, protože si nikdy nezvyknu na ty obrovské ztráty lidských životů. Na něco takového si člověk podle mě nikdy nezvykne. Prožíváme neuvěřitelnou bolest. Válka je nejspíš to nejstrašnější, co se v životě může stát. A tak si přeji, aby už přišlo to nelehké poválečné období, kdy budeme muset Ukrajinu znovu vybudovat. Určitě to přinese spoustu frustrace a možná konflikty mezi skupinami, o kterých mluvím. Dobře, zvládneme to. Ukrajinci sní o míru, ale nechtějí být okupováni. Nepleťme si mír s okupací. Okupace je vlastně to též, co válka, jen v jiné podobě.
4: Jste aktivistkou a obhájkyní lidských práv. Vaše Centrum pro občanské svobody získalo Nobelovu cenu míru. Co je teď hlavní náplní vaší práce?
6: Po vypuknutí plnohodnotné války jsme spojili síly s desítkami organizací z různých oblastí Ukrajiny. Vybudovali jsme celostátní síť místních dokumentátorů. Pokryli jsme celé území země, včetně okupovaných oblastí. Podařilo se zdokumentovat více než 100 000 případů válečných zločinů. Pro občanskou iniciativu je to obrovské číslo, ale stále je to jen špička ledovce. Rusko využívá válečné zločiny jako svou taktiku, záměrně působí ukrajinským civilistům obrovskou bolest a utrpení, aby zlomilo jejich odpor. Když vysvětluji, co děláme, používám tento příklad. Zatímco válka z lidí dělá pouhá čísla, my jim doslova vracíme jejich jména, protože lidé nejsou čísla a život každého člověka má smysl.
4: Takže se domníváte, že součástí ruské strategie je trestat Ukrajince za to, že jsou Ukrajinci?
5: Putin openly says there is no Ukrainian nation, there is no Ukrainian culture, there is no Ukrainian language.
6: Putin otevřeně prohlašuje, že neexistuje žádný ukrajinský národ, neexistuje žádná ukrajinská kultura ani ukrajinský jazyk. A ruští propagandisté, protože my, kteří jsme byli 3 století součástí ruské říše, známe ten jazyk velmi dobře, veřejně hovoří o tom, že Ukrajinci musí být buď převychováni na Rusy, nebo vyhlazeni. 12 let dokumentujeme, jak se tyto války proměňují v hrůzné činy. Například na okupovaných územích, kde Rusové fyzicky vyvražďují aktivní místní obyvatele, starosty, novináře, autory dětských knih, učitele, ochránce přírody, kněze. Zakazují ukrajinský jazyk a kulturu, ničí a rabují ukrajinské kulturní dědictví, odvážejí ukrajinské děti do Ruska, umísťují je do převýchovných táborů a říkají jim, nejste Ukrajinci, jste ruské děti, vaši rodiče se vás zřekli, adoptují vás ruské rodiny, které vás vychovají jako Rusy.
4: A jak na vás samotnou působí ty nezměrné hrůzy, které mapujete, když jste svědkem tolika případů, kdy jsou lidé zbavováni důstojnosti?
6: Na mě to samozřejmě těžce doléhá. Už jen samotný život ve válce má obrovský dopad. Válka zničila všechno, co jsem považovala za normální. Obyčejné věci, jako potkat přátele v kavárně, obejmout své blízké nebo povečeřet s rodinou, zmizely. Je těžké dokumentovat válečné zločiny nejen z profesionálního hlediska, protože je jich tak obrovské množství. Ale i proto, že jsme v první řadě lidské bytosti a teprve potom právníci nebo novináři. Je těžké se každý den vyrovnávat s lidským utrpením.
4: Vzpomenete si na konkrétní případ, který jste zaznamenali?
5: There are a lot of stories that I can share, but probably I will use one that have.
6: Mám jich spoustu, o které bych se mohla podělit. Vyberu ten, který nejlépe vystihuje povahu Ukrajinců. Jednou jsem dělala rozhovor s profesorem filozofie a vědcem Ihorem Kozlovským. Pochází z Doněcku. Strávil 700 dní v ruském zajetí. Předtím jsem už vedla rozhovory se stovkami lidí. Vyprávěli mi, jaké byly, znásilňovali, zavírali je do dřevěných beden, řezali jim prsty, trhali jim nehty, dávali jim elektrické šoky do genitálií. Jedna žena mi vyprávěla, jak jí lžící vydloubili oko. Potom všem mě tedy už jen málo co mohlo překvapit. Profesor Ihor Kozlovský však zmínil jednu historku, která sice neměla význam jako důkazní materiál, ale hluboce mě zasáhla. Popsal, jak ho drželi v izolaci v suterénu, v maličké cele bez oken, bez světla a bez čerstvého vzduchu. Po špinavé podlaze občas přeběhly krysy. Jeden detail na mě udělal dojem. Tento v mé zemi poměrně známý profesor mi vyprávěl, jak krysám přednášel o filozofii, jen aby slyšel lidský hlas. Protože byl měsíce a měsíce držen v izolaci. Z právního hlediska je Ihor Kozlovský obětí. Byl unesen a držen v nelidských podmínkách. Byl tak krutě mučen, že se znovu musel učit chodit. Řekl mi ale, že kvůli ničemu z toho se nepovažuje za oběť, protože základem naší existence je důstojnost, nikoli role oběti, a lidská důstojnost znamená čin.
4: To jsem chtěl říct, že jste se rozhodli nepřijmout roli obětí a nepřipustit tak, že nad vámi Putin má moc. Je to tak?
6: Nejsme ideální oběť. Ideální oběť totiž musí plakat, prosit o pomoc a žadonit o milost. My se bráníme. Podívejte se, co se děje v Moskvě.
4: Co je pro vás základem ukrajinské odolnosti?
5: In civil society, I mean in people.
6: Občanská společnost. Tedy lidé. Byla jsem v Kyjevě před bezmála 5 lety, když vypukla plnohodnotná válka. Odmítli jsme se evakuovat. Spolu s mým týmem jsme pokračovali v práci přímo na místě, i když se Rusové pokoušeli město obklíčit. Bylo to velmi nebezpečné období. Vzpomínám si, že jsme každé ráno oslavovali jako vítězství, protože se nám podařilo přežít další noc. Vzpomínám si, jak mezinárodní organizace evakuovali své zaměstnance. Nás tam nechali samotné, ale obyčejní lidé zůstali a obyčejní lidé začali dělat neobyčejné věci. Byli to právě obyčejní lidé, kteří nám pomohli přežít pod dělostřeleckou palbou. Byli to právě obyčejní lidé, kteří vynášeli lidi ze zničených měst. Byli to obyčejní lidé, kteří prorazili obklíčení, aby doručili humanitární pomoc. A najednou bylo zřejmé, že obyčejní lidé, bojující za svou svobodu a lidskou důstojnost, jsou silnější než druhá nejsilnější armáda na světě.
4: Máte pocit, že když vyprávíte příběhy z války, Evropa a Spojené státy vám naslouchají?
5: People are not indifferent.
6: Lidé nejsou lhostejní. Problém je v tom, že spousta lidí nevěří, že jejich úsilí má nějaký význam. Říkají si, jasně, je to hrozné, co se děje na Ukrajině, ale co s tím můžu dělat? Nejsem přece Bůh. Sám změním jen málo. Je tu ale jedna velmi důležitá věc. V této válce neexistuje žádné nepatrné úsilí. Každé úsilí má význam.
4: A co byste vzkázala lidem, kteří se ptají, jak Ukrajinu podpořit?
5: I just ask them, please do something.
6: Jednoduše je poprosím, aby udělali alespoň něco. Existují stovky způsobů, jak být užitečný. Zejména v České republice existují různé iniciativy, které Ukrajině pomáhají v různých oblastech. Někdo například vozí auta na frontu, jiní poskytují zdravotní péči raněným obráncům, někdo se věnuje psychologické rehabilitaci dětí a někdo zase pomáhá zachraňovat psy a kočky z frontových linií. Můžete si tedy najít činnost, která vás baví a ve které budete užiteční. Můžete o Ukrajině psát, organizovat akce na podporu. Můžete vyzvat svou vládu, aby Ukrajině více pomohla. Protože postoj vašeho premiéra je, řekněme to tak, je dost nejasný.
4: To tedy znamená, že sledujete českou politickou situaci. Co na ní říkáte?
5: A little bit, as a foreigner.
6: Říkám jen, že jsme na jedné lodi. Opakuji, pokud nedokážeme Putina na Ukrajině zastavit, půjde ještě dál, napadne další evropskou zemi.
4: Alexandra Matvičuk, thank you very much for the interview.
5: Thank you.
4: Hostem Interview Plus byla ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvičuk. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
8: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
9: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
7: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Na dálnici D1 popojíždí u Velkého Meziříčí směrem do Prahy půlhodinová kolona. A počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů. Je pátek 22. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Neočkovaný předškolák z Ostravy zemřel na záškrt. Po zhoršení zdravotního stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Jak potvrdil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla, celá rodina má nařízená protiepidemická opatření.
11: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
10: Záškrt se v Česku vyskytuje kvůli povinnému očkování poměrně vzácně. V Brně začal 76. ročník sjezdu sudeto německého krajenského sdružení. Poprvé se koná v Česku a od začátku ho provází protesty. Akce je součástí festivalu Meeting Brno, který se snaží o porozumění a smíření mezi národy. Jeho symbolem je setkání u společného stolu na Moravském náměstí. A tam je teď reportérka Vlasta Gajdošíková.
12: Kolem sochy markrabětě Jošta na náměstí je už teď nachystaných několik bíle prostřených stolů a už teď jsou tu desítky převážně starších lidí. Někteří mluví německy a samozřejmě jsou tu i Češi. Ve 2 hodiny tu totiž má začít sousedské setkání, kde si spolu lidé můžou popovídat a třeba i poobědvat. Bude tu hrát hudba a vystoupí i krojované soubory. Setkání se zúčastní taky osobnosti, které dlouhodobě staví mosty mezi Čechy a Němci. Naproti přes tramvajové koleje stojí několik odpůrců sudeto německého sjezdu s transparenty a lidé tam můžou podepsat petici proti sjezdu. Proti této akci protestovali někteří už dnes dopoledne u výstaviště. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
10: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr vybudovat vysokorychlostní trať mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministra dopravy by už nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
13: Sie verkörpert auch die Erwartung Saská ministryně dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik, v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Za navýšení počtu amerických vojáků v Polsku poděkoval tamní prezident Karol Navrocky. Šéf Bílého domu Donald Trump v noci na sociální sítě oznámil, že vyšle do Polska dalších 5000 vojáků. Bližší podrobnosti neuvedl.
14: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Knihovna Václava Havla bude podle člena její správní rady Davida Duška fungovat dál. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta čelí známá instituce vážné personální i finanční krizi. Opouští je většina zaměstnanců a důležitý sponzor. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
15: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
16: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z hnutí STAN.
15: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
16: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
17: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
16: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
10: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodují v referendu o budoucnosti sjezdového lyžování v obci. Její vedení chce vědět, jestli bude možné zastavět pozemky v tamním lyžařském areálu. Z místa se hlásí reportérka Johana Tománková.
18: Já jsem přímo před obecním úřadem, obyvatelé se můžou chodit hlasovat od 8 hodin a podle členů volební komise chodí. Lidé mají rozhodovat o budoucnosti zdejšího ski areálu na Malinovce. Ten teď vlastní několik majitelů a na sjezdovkách není možné stavět. A obec chce zjistit od lidí, jestli má zakonzervovat územní plán, který by stavbu zakazoval i po letošních podzimních komunálních volbách. Místnost se schránkou bude otevřená do 20 hodin. Z Bedřichova Johana Tománková, Radiožurnál.
10: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýš postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a za vyhlazení lidic a ležáků.
19: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
20: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
21: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
20: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
10: Unikátní svědectví z procesu s K.H. Frankem nabízí nová dokumentární podcastová minisérie Českého rozhlasu Plus. Dostupná je v podcastových aplikacích i na webu i rozhlas.
0: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Národní tým nastoupí pak v dalších dnech ještě proti Norsku a Kanadě a zápas se Slovenskem je podle útočníka české reprezentace Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
1: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
0: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
22: Spadá jednička u Velkého Meziříčí a v Praze nehody. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte téměř půl hodiny v koloně u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144 na mostě Vysočina je zúžení. Kolony na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá kolona od 168. kilometru a místy i v levém pruhu. Na D1 komplikace teď na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 12,5 za sjezdem na Říčany. V levém pruhu dvě osobní, kolona z Prahy zatím 10 minut. Nehoda v Praze taky ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou. Na úrovni Letňan blokuje pravý pruh a kolona je tam dlouhá, už z Cínovecké od Zdib. Nehoda taky na jižní spojce směr Barandovský most. Před sjezdem na magistrálu v prostředním pruhu a dvě auta už se tvoří kolona. Ucpaný je stále taky okruh před sjezdem na Ořech a to ve směru od Zličína. Kolona 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
23: Jsou pořadatelé festivalu Meeting Brno a sudetoněmeckého srazu připraveni na případné větší protesty? Jak důležité je pro další vývoj na ukrajinské frontě město Pokrovsk, které podle dostupných zpráv dobila ruská armáda? A jak hodnotný je nový denní rekord výstupů na Mount Everest? I o tom budeme mluvit. Asi 200 lidí přišli dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se koná sudetoněmecký sjezd. Akci pořádala KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Včera zástupci sudetských Němců a dvě z Vintonových dětí v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Za hrůzy nacismu se omluvil mluvčí sudetoněmeckého spolku Bernd Posselt. Řekl, že zločiny nacionálního socialismu byly nejhorším zločinem v dějinách a demonstrujícím také vzkázal.
24: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte demonstrovat.
23: Jedním z těch, kteří včera protestovali proti brněnskému sjezdu sudetoněmeckého sdružení, byl pan Jiří Heimlich.
25: Je to salámová metoda, aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
23: To ale sudetoněmecké sdružení popírá. U cestě usmíření, kterou oba národy prošly, se mluví ve společném prohlášení českého prezidenta Petra Pavla a německého prezidenta Franka Waltra Steinmeiera. Oba věří, že ve společném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Já teď ve vysílání vítám viceprezidenta multižánrového festivalu Meeting Brno, který rozvíjí odkaz brněnského roku smíření 2015, Davida Macka. Dobrý den.
26: Dobrý den.
23: Sudetoněmecký sněm se koná v Brně na vaše pozvání. Podíleli jste se nějak i na programu těch sudetoněmeckých dní?
26: To setkání si organizuje sudetoněmecká strana, taky si je kompletně platí. Já jsem například pozvaný do jedné ze zítřejších diskuzí, která je toho součástí. A v neděli potom nabídneme všem, kdo mají zájem, setkání právě se zmiňovaným synem Nikolase Vintona Nikem a také s oběma těmi dámami, které opravdu sadily jako 3letá a 9letá holčička v posledním z těch kindertransportů, kterým Nikolas Vinton zachránil 669 židovských dětí z Prahy.
23: Během toho sjezdu se chystají různé protesty. Už včera vznikla menší strkanice před brněnským výstavištěm. Jak je zajištěná bezpečnost účastníků festivalu Meeting Brno?
26: My na té bezpečnosti spolupracujeme s policií a se všemi příslušnými orgány tak dobře půl roku, vlastně od té doby, co krajané to pozvání přijali. A zatím musím říct, že je ta spolupráce velice profesionálně i lidsky na výši.
23: Znamená to, že tu bezpečnost zajišťuje jen policie nebo je tam i nějaká bezpečnostní agentura?
26: Jsou samozřejmě ve hře jak bezpečnostní agentury, tak všechno, co k tomu patří, jak se tak říká, viditelně i neviditelně.
23: Byli jste připraveni na to, že celá ta akce vyvolá takové vášně, že se z ní stane politikum?
26: My vlastně od roku 2015 každý rok pořádáme společné akce s našimi krajany v Brně v rámci našeho festivalu, proto jsme také vznikli, abychom ten rok smíření dále rozvíjeli a prohlubovali. A každý rok proti nám protestují komunisté ve spojení s nacionalisty většinou, takže jsme počítali pochopitelně s tím, že ta oponentura bude. Nicméně, dokud to vypadalo, že to skutečně zůstane na úrovni český spolek, zve německý spolek, tak jak to ostatně komentoval také pan premiér v Mnichově v únoru po setkání s Markusem Zödrem, tak byl naprostý klid a vypadalo to, že to proběhne jako každoročně. Od chvíle, kdy se toho někteří politici ujali a udělali z toho téma, tak bohužel ta atmosféra vypadá tak, jak vypadá.
23: Nedalo se to trochu čekat? Já když si vzpomenu, jaké protesty vyvolaly třeba už jenom návštěvy našich politiků v Německu na těchto sudetoněmeckých sjezdech.
26: My jsme z té zkušenosti, kterou máme, přesvědčení, že 80 let po těch poválečných událostech přišel čas na to, aby jsme se sudetskými Němci jako česky mluvící obyvatelé těchto zemí měli prostě normální standardní vztah. To, že tomu tak není, tak je v těchto dnech zřejmé a právě proto taky nabízíme už po léta Brňanům, Moravanům a teď dá se říci všem obyvatelům naší země, přijďte a uvidíte, kdo jsou a kdo nejsou dnes sudečtí Němci, udělejte si vlastní názor, pojďte si poslechnout, co na jejich zhromážděních zaznívá, co tam naopak nezaznívá, tak aby česká veřejnost nemohla být napříště manipulována těmi, kteří sudetoněmeckou kartu vždycky vytahují k nekalým úmyslům.
23: Vzhledem k tomu, co se teď kolem toho všeho děje, necítíte se vy a další organizátoři mítinku Brno v tuhle chvíli ohroženi? Nebojíte se nějakého napadení, útoku?
26: Zatím probíhá všechno v nějakých mezích. Dnes tedy dopoledne, když jsem odcházel z brněnského výstaviště jinudy, než byla ta demonstrace, tak na mě jen nějaká dáma zabalená do české vlajky najela koloběžkou a s takovou chutí ve tváři na mě plivla. Tak to je zatím jediné, co se odehrálo. Ale jela tak rychle na té koloběžce, že jsem ji ani nestačil pozdravit.
23: A nějaké výhrušky a podobně?
26: Výhrušky pochopitelně chodí už řadu týdnů, ale už je policie informována, vyhodnocuje to. A myslím, že pokud jsem dobře informovaný, tak některé z těch, kteří nám výhrušky zasílali, už také kontaktovala.
23: Víte, ono z toho, co mi říkáte, i to, jak jsme včera viděli, že ti odpůrci toho sudetoněmeckého srazu pískají i ve chvíli, kdy Bernd Posselt odsuzuje hrůzy nacismu a omlouvá se všem, kteří trpěli. Může tahle akce přinést vlastně smíření? Neukazuje se, že to vyrovnání s minulostí, o kterém se mluvilo, ještě zdaleka není u konce?
26: Je potřeba na něm pracovat. Tam se ten pískot, on teda převládal vždycky bouřlivý potlesk, jak pro Bernda Posselta, tak pro Tomáše Krause, bývalého tajemníka Federace židovských obcí, který mluvil po něm a sdílel svůj mimořádně silný osobní příběh. Měl by vlastně on první právo vstát mezi těmi demonstranty a protestovat. A poté, co popsal všechny ty hrůzy, tak říkal, a právě proto jsem tady dnes s našimi krajany. Protože není možné tu spirálu nenávisti roztáčet, je potřeba odpustit, setkat se a vykročit na něco, čemu my říkáme pouť smíření.
23: David Macek, viceprezident multižánrového festivalu Meeting Brno. Děkuju, naslyšenou.
26: Díky, nashledanou.
23: Ruským silám se po víc než roce a půl podařilo dobýt město Pokrovsk v ukrajinské Doněcké oblasti. Uvádějí to analytici serveru Deep State blízkého ukrajinské armádě. Ta zatím tento posun na frontě oficiálně nepotvrdila. Informace ale zjevně dokládají i online mapy ukrajinských sil. Pokrovsk býval důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk a jeho ztráta by mohla poskytnout ruské armádě základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, tedy ke Sloviansku a Kramatorsku. Já teď zdravím Pavla Macka, generál poručíka v záloze bývalého nejvyššího zástupce Slovenska ve strukturách NATO. Dobrý den.
3: Dobrý den, prajem.
23: Pokud je ta informace projektu Deep State dostatečně důvěryhodná, jak významné by mohlo být dobytí Pokrovska pro ruské síly?
3: V tomto okamžiku už to nie je nejaká zásadná informácia, tak ako ste uvádzali, tak už veľmi dlho sa bojuje o to miesto. Viac menej Rusi majú už niekoľko týždňov kontrolu nad tým Pokrovskom, bola tam taká šedá zóna. Ukrajinci medzičasom presmerovali tie svoje hlavné logistické trasy, to znamená pre Rusov to má význam len v prípade pokusu o ďalšie pokračovanie tejto ofenzívy, lebo z Pokrovska sa buď môžu vydať smerom na Dnipro, alebo naopak sa stočí smerom na sever a pokúsiť sa zaútočiť na ten priestor Slaviansk-Kramatorsk, ale k tomu potrebuje Konstantinivku a tá Konstantinivka je ešte stále v ukrajinských rukách a bojuje sa v okolí tohoto mesta.
23: No, podle časopisu Economist, ruská armáda možná pozastavila v předchozích měsících postup před nástupem právě letní ofenzívy. A podle citovaných analytiků by se mohl blížit obrat ve válce na Ukrajině. Svědčí něco o nějaké letní ofenzívě?
3: Rusi sa pokúsili o tú letnú ofenzívu hneď na začiatku jary. Teraz tu teploty sú okolo 30 stupňov v tej východnej časti Ukrajiny a v Rusku. Ale Ukrajinci práve tými operáciami v tých prvých mesiacoch tohto roku viac menej narušili tieto ruské plány, pretože oslobodili čas toho územia na rozhraní záporovskej Dnipropetrovskej oblasti. Vidíme teraz, že sa im darí aj na západe záporovskej oblasti a držia Kupiansk. To znamená,

0: mizivý procento, doví jestli procento. Jsou to lidi, kteří tam vede něco jiného.
1: Co je na té hoře jinak, že se takhle může stát turistickým místem? Jaké úpravy jsou tam provedené, aby tohle bylo možné? Můžete to popsat pro ty, kteří se nepohybují v horách?
0: No tak takzvaní šerpové, což jsou vysokohorští nosiči, připraví vlastně tu cestu. Vybudujou základní tábor těm turistům, nebo těm lidem, vybudujou jim vejškový tábory, mezi těma táborama natáhnou lana a pak přijedou tyhle ty lidi a vlastně po těch natažených lanech víceméně od základního tábora z výšky 5300 metrů šplhají až na vrchol po lanech. Nemají tam, nepoužívají cepíny, samozřejmě mají na nohách mačky, jo, ale není to horolezectví, je to vysokohorská ferata.
1: A předpokládám, že používají kyslíkový přístroj.
0: A samozřejmě 99,5% používají kyslíkový přístroj.
1: Když by teď chtěl lézt na Mont Everest horolezec alpskou technikou, tedy že si nese veškeré vybavení sám, nepoužívá umělý kyslík ani fixní lana a spolehal vlastně na rychlost, jde to ještě?
0: Jde to, ale musí jít samozřejmě do nějaký jiný cesty, než je tahleta. Jedna takováhle frekventovaná cesta je z Nepálu, že jo, kterou vylezl Hillary s Tenzingem, jo, a druhá cesta je ze severu z Tibetu. Ale na Everest samozřejmě vede dohromady, myslím, teď je vylezených 13 směrů, což jsou cesty, které některý mají jenom jeden průstup, některých mají víc. Je pravda, že třeba moje první expedice na Everest v roce 94, tak vedla, byli jsme česká expedice, 5 Čechů, 1 Ital a vydali jsme se nortnovým kuloárem severní stěnou z Tibetu, jo, takhle v těch 6 lidech přímo středem té severní stěny. Takže tahle ta možnost pro horolezce tam je. Nebo plus nějaký další cesty.
1: Ti lidé včera k tomu výstupu využili jasného počasí, ale je to v takovémhle počtu vlastně pro ně bezpečné? Co když se někdo potřebuje vrátit a za ním stojí 100 lidí, kteří chtějí zase naopak nahoru?
0: Každý tenhle ten člověk má sebou minimálně jednoho, někteří třeba i 5-6 takzvaných výškových nosičů, který je doprovází, který se o ně starají, jo? Některý táhnou, některý tlačí, když to zjednoduším. Ale samozřejmě v okamžiku další věc, oni mají k dispozici jedno lano na cestu nahoru a druhý lano bývá v těch nejfrekventovanějších
1: místech
0: na cestě. Ano, jo, takže je tam nějaká takováhle logistika, jo, takže pokud se někdo vrací, tak samozřejmě 90% s tím vejškovým nosičem.
1: Jak na vás zapůsobily ty nedávno zveřejněné zprávy o tom, že průvodci na nejvyšší hoře světa podle nepálských vyšetřovatelů trávili zahraničního horolezce a inscenovali záchranné operace, aby oklamali pojišťovny?
0: Já si myslím, že to je trošku nadnesený, neříkám, že se to nedělo, jo, ale to bylo možná zase 1% a jinak jako ty lidi všichni, co se tam pohybujou, tak jsou tak vyšitý, že když jim někdo řekne, že jsou na tom špatně a že jim hrozí vejšková nemoc, tak oni se rádi otočí v uvozovkách, jo. Jakýkoliv příznak prostě slabosti, zvracení, bolest hlavy se dá považovat za příznak vejškové nemoci a to tam má téměř každý. Další věc, že jsou to všichni tak bohatý lidi, že si tu helikoptéru zaplatí, i kdyby to nezaplatila pojišťovna. A nebo se prostě domluví s těma šerpama, že OK, já se nebudu trvát se dolů jako týden pěšky, když můžu letět vrtulníkem a jsem tam dole za půl hodiny. Jo, takže ta vrtulníková základna je tam teď nesmírně obrovská a ty podvody se tam jako dějou, ale to, že by je trávili, to je takový novinářský titulek, aby se to prodalo.
1: Radek Jaroš, horolezec, držitel koruny Himalaje. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den všem.
1: A teď už zprávy. Hezké odpoledne, je 12:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí. Informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Ve švédském Helsingborgu začalo dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání jsou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko v Helsingborgu zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebude k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar. Podle něj je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech začne v odpoledních hodinách a potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režiséru Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. My jsme taky teď na cestách na dálnici D5. Jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona od sjezdu na Loděnici z 8. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu vás zdrží přes půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy velké zdržení na Vysočině u Velkého Meziříčí. Na 145. kilometru pracují silničáři. Kolona je od sjezdu na Tasov z kilometru 151 asi na půl hodiny. V Praze je velmi silný provoz a také nehody. Bouralo se například na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Na výjezdu z mostu stojí 2 auta v levém pruhu a kolona je od sjezdu na Pankrác asi na 15:45. Dobře, dojeďte. Po celé odpoledne bude převážně polojasno až oblačno s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a bude až 26 v Čechách až 28 stupňů. To byly zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
4: Setkání sudetských Němců v Brně a reakce na ně. Ministr obrany Zuna pod tlakem premiéra Babiše či hon na větrné elektrárny a česká ekonomika. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
4: Brně včera začal letošní a ostře sledovaný festival Meeting Brno. V jehož rámci se poprvé na českém území koná setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. První akci, na kterou dorazily stovky příznivců i odpůrců, bylo uctění památky obětí holokaustu na brněnském nádraží, při kterém se mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt omluvil za hrůzy nacismu. A o setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a hlavně o reakcích na ně teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Do Brna míří i německý ministr vnitra Dobrindt či bavorský premiér Seeder. Česká vládní koalice však ve sněmovně přijala rezoluci proti této akci a ministr zahraničí Petr Macinka Seedera s Dobrindtem před účastí varoval s tím, že si prý setkání neužijou. Může i tak tato akce přispět k prohloubení česko-německého smíření nebo vyvolává spíše opak?
5: Tak měla by přispět spíše ne ke smíření, ale k porozumění, protože od dob česko-německé deklarace z roku 1997 je zřejmé, že určité smíření v tom slova smyslu, že by obě strany přijaly stejný pohled na minulost, tak úplně neexistuje a existovat nemůže. Jsou zde různé staré křivdy na obou stranách, které těžko lze odstranit nějakou deklarací nebo tím, že někdo se zúčastní nebo nezúčastní sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. To, že zde byla nějaká minulost, by neměla být zátěž pro přítomnost a budoucnost. Na tom se shodla deklarace a například prezidenti obou zemí, jak České republiky, tak i Německa, v tuto chvíli vyzvali k určitému porozumění k tomu, aby ta akce, která se koná v Brně, proběhla poměrně v klidu. Totéž se nedá samozřejmě tvrdit o vládních politicích, především o představitelích SPD, kteří právě otevřeli ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně v poslanecké sněmovně, kdy opět oživili určité vášně polemiku, ale výsledkem bylo hlasování a toho hlasování se nezúčastnili například ministři za hnutí ANO, ale také ti, kteří byli do vlády nominováni za SPD, což byl takový paradox. Vládní většina prosadila svou, ale nebyla to většina taková, že by 108 vládních poslanců hlasovalo pro to usnesení. Takže v tomto slova smyslu to rozhodně k nějakému většímu porozumění přispět nemohlo. Uvidíme, jak ten sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení proběhne, jak tedy na něm budou vystupovat ti zmínění němečtí politici, ale dá se očekávat, že tam nebudou zbytečně vyhrocovat nějaké vášně, otvírat nějaké bolestivé křivdy z minulosti, ale že se bude spíše hovořit o přítomnosti a budoucnosti a tak by to mělo být a je to zřejmé i z toho, co zatím proběhlo v Brně, že se začínalo určitou vzpomínkou na oběti holokaustu a tak dále a z úst představitelů sudetoněmeckého krajanského sdružení zaznívala slova spíše lítosti a snahy o omluvu a pochopení.
4: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: Ministr obrany Jaromír Zuna dostal hned dvě výrazné ťavky od premiéra Andreje Babiše. Napřed na svém zasedání vláda na Babišův návrh a přes Zunův odpor dosadila do pozice šéfa generálního štábu armády generála Miroslava Hlaváče, který vůbec nefiguroval mezi Zunovými kandidáty a proti němuž Zuna jako jediný z ministrů přímo hlasoval. Poté premiér po návštěvě ministerstva obrany vyjádřil nespokojenost s předloženou Zunovou koncepcí výstavby armády. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
6: Když dal Andrej Babiš tento týden po setkání s ministrem obrany najevo svou nespokojenost s nízkým počtem vojáků v české armádě a žádal nápravu, bylo to tak trochu jako v té pohádce o 12 měsíčkách, kde zlá macecha vyhnala uprostřed kruté zimy ubohou Marušku do lesa pro jahody. Až na to, že na rozdíl od Marušky Jaromír Zuna žádné zázraky čekat nemůže. Přání premiéra, aby stát nabíral do armády, která v současnosti čítá necelých 26 tisíc vojáků, minimálně další 2 tisíce ročně, sice armáda v posledních dvou letech dokonce překračuje, ale zároveň z ní minimálně 1000 a v roce 2024 dokonce rekordních skoro 1500 vojáků odchází každoročně do výslužby. Takže ve skutečnosti se početní síla armády zvyšuje šnečím tempem. Podle dosluhujícího náčelníka generálního štábu Řehky je to alarmující, protože armádu opouštějí často kvalitní lidé v nejlepším věku. Kvůli nízkým tarifům, omezeným kariérním možnostem a byrokracii, tak armáda přichází o klíčové odborníky. Kromě toho jí tíží obrovský modernizační dluh, který se vzhledem k laxnímu přístupu premiéra Babiše k plnění finančních závazků vůči NATO zřejmě ještě prohloubí. A kdyby šlo do tuhého, má česká armáda minimum aktivních záloh. Záložáků nejsou ani 4,5 tisíce, takže by při útoku zvenčí nebylo ani koho mobilizovat. Přesto nejde jen o to, kolik mladých lidí se do armády hlásí. Větší problém bez pochyby je, že víc než každý druhý zájemce neprojde zdravotními a psychologickými testy. A k tomu všemu v posledních letech dramaticky klesá porodnost, což je trend, který zdaleka nevyřeší jen dostupnější bydlení. Mladí lidé si rozmýšlejí, kdy a zda vůbec založí rodinu. Mezi dospívajícími dětmi se šíří deprese. V 9. třídách jimi trpí už skoro polovina žáků. Klimatická krize má na mladé lidi větší psychický dopad, než si myslíme. O válečných konfliktech všude kolem nás nemluvě. Jinými slovy, lepší to nejspíš hned tak nebude. Právě proto je ale třeba dovolit si čas od času i trochu optimismu. Vždyť kdo z nás, pokud není zrovna z oboru, by si například pomyslel, že máme v Praze nemocnici s tak jedinečným mezinárodním renomé, jaké má infekční oddělení na Bulovce.
4: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Na konci dubna vláda zveřejnila mapu takzvaných akceleračních zón, kde se může urychlit výstavba větrných elektráren. Zvláště menší vládní partneři, tedy motoristé sobě a SPD, obnovitelným zdrojům energie ale nejsou zrovna nakloněni. Hon na větrníky české ekonomice nepomůže, varuje publicista Petr Fischer.
7: Vláda šlape jako hodinky, koaliční spolupráce funguje skvěle, pochvaluje si ministr hospodářství Karel Havlíček. Přitom právě on nyní musí čelit bezprecedentnímu útoku na splnění energetických plánů, které sám Havlíček vložil do hospodářské strategie vlády. Jde o oblast obnovitelných zdrojů, zejména o větrné elektrárny, které se staly symbolem svaté kulturní války, kterou na ministerstvu životního prostředí vedou proti obnovitelným zdrojům energie motoristé sobě. Větrníky mají být využity jako viditelné symboly zpupnosti progresivistické politiky, přesně podle rétorické příručky Donalda Trumpa, který tento ohyzný nesmysl ničící krajinu vyhání z Ameriky jako novodobého ďábla. V Česku se na hon na větrníky specializuje vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek, jemuž asistuje jeho stranický kolega, ministr životního prostředí Igor Červený. Havlíček sliboval rychlejší výstavbu větrníku díky novému zákonu, který určuje akcelerační zóny, kde se může výstavba urychlit. Těch zón je nyní 80. V šestinovém rozměru původního návrhu minulé vlády. Skoro ve 2/3 těchto zón ale nelze postavit tu nejmodernější technologii, protože ministerstvo navrhuje plošné omezení instalované výšky. Snižuje se tím výrazně i energetická výtěžnost, tedy objem energie, který se dá z větrníku získat. Nejde o náhodu, nýbrž o záměr, jak ostatně přiznal i ministr Červený, když popisoval akcelerační zóny jako vynucené Bruselem a minulou vládou, která na ně získala peníze z modernizačního fondu. Když už nám to minulá vláda takto vnutila, musíme ty miliardy využít, tvrdí ministr, ale zároveň přiznává, že jeho úřad dělá vše proto, aby to bylo pro větrníky velmi obtížné, neboť v hustě zastavěné české krajině je třeba chránit občany i přírodu. Akcelerační zóny, zdá se, tedy nevznikají kvůli zjednodušení instalace nového výkonu, nýbrž k jeho omezení, což je přesný opak toho, o co ve své hospodářské strategii usiluje ministr Havlíček. Akcelerační zóny se místo pomoci obnoveným zdrojům energie mohou proměnit v jejich pohřebiště. Důvodem není ekonomická racionalita, která obvykle ve vládě vítězí a přibíjí vše, nýbrž čistě politický boj proti zelené ideologii. Je s podivem, že to ministr Havlíček přehlíží. Až doposud byl totiž v energetice příznivcem využití všech zdrojů, které můžeme mít k dispozici. Jakkoliv i on spoléhá na jadernou energii, obnovitelné zdroje energie vždy považoval za důležitou součást energetického mixu. zvlášť když tu český biznis může navíc zhodnocovat evropské peníze. Svaté ideologické tažení motoristů proti větrné energetice jde navíc proti základnímu nastavení politiky, které Havlíček na setkáních s podnikateli prezentuje. Ekonomický výkon vytváří soukromý podnikatelský sektor a vláda mu k tomu vytváří co možná nejlepší podmínky. Způsob, jakým se dnes nakládá s akceleračními zónami, naopak ukazuje, že vláda může být pro určitý druh politicky ostrakizovaného podnikání velkou brzdou a ministr Havlíček nakonec tím, kdo s tím bude v zájmu udržení pevnosti koalice, tiše souhlasit. Vláda šlape jako hodinky, ale už není jasné, kdo je natahuje a kdo určuje hlavní rytmus vládního stroje. Ekologie nemůže ideologicky diktovat průmyslu, tvrdí ministr Havlíček. To by pro českou ekonomiku bylo ohrožující. Diktát trumpovské ideologie motoristů už ekonomického lídra ANO a celé vlády tolik netrápí. Přitom českému hospodářství hon na větrníky nepřinese vůbec nic dobrého. Nevadí, jen když vláda drží a šlape dál.
4: Uzavřel publicista Petr Fischer.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska se dnes Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz zaměřil na exilovou opozici. Konkrétně na úkoly, které pro ně vytyčila jedna z jejich nejvýraznějších postav.
8: Ruská opozice, kterou Vladimír Putin vytlačil do exilu, není jednotná, ale jednotlivé skupiny se pravidelně scházejí na svých jednáních. Na nedávném zasedání ruského protiválečného výboru vystoupil někdejší oligarcha, později Putinův politický vězeň a nyní jedna z nejvýraznějších osobností exilu, Michail Chodorkovský s desaterem úkolů pro ruskou zahraniční opozici. Stručně je shrnu. Prvním úkolem demokratické emigrace je nazývat věci pravými jmény. Válka proti Ukrajině je zločin. Ruské jednotky musí být staženy ze všech okupovaných území. Mezinárodně uznané hranice musí být obnoveny. Váleční zločinci musí být postaveni před soud a oběti agrese musí dostat odškodnění. I kdyby to mělo trvat roky a roky, je to náš cíl. Druhý úkol. Putinův režim chce, aby svět viděl pouze dvě Ruska. Agresivní stát a mlčící obyvatelstvo. Naší povinností je ukázat třetí Rusko, lidi, kteří vystupují proti válce, proti diktatuře, za právní, svobodný a federální stát. Třetím úkolem je podporovat ty, kteří zůstávají uvnitř země. Nemáme právo vyžadovat od těchto lidí hrdinství z bezpečné vzdálenosti, ale jsme povinni dělat to, co si můžeme dovolit. Podporovat vězně a jejich rodiny, pomáhat nezávislým médiím, bránit právníky, novináře, dobrovolníky, občanské aktivisty a šířit jejich hlasy mezi mezinárodní instituce. Čtvrtým úkolem je pomáhat Ukrajině, ne symbolicky, ale prakticky. Pátým úkolem je budovat politické zastoupení exilové opozice. Šestým úkolem je vytvořit vizi budoucího Ruska. Po Putinovi se země nestane automaticky svobodnou. Pokud společně nenajdeme odpovědi na otázky týkající se federalismu, vlastnictví, soudnictví, lustrace, armády, regionů, kompenzaci pro Ukrajinu, vztahů s Evropou, role bezpečnostních složek, vakuum znovu zaplní lidé starého systému. Sedmým úkolem je chránit samotnou emigraci, když jde o otázky víz, povolení k pobytu, dokumentů, práv rusky mluvících obyvatel Evropy, akademických a kulturních výměn. Osmým úkolem je komunikovat s ruskou společností. Kreml je chce přesvědčit, že Evropa je nenávidí kvůli jejich pasům. Musíme vysvětlovat, že sankce jsou namířeny proti režimu. Válka se vede jménem státu, ale odpovědnost za budoucnost leží na společnosti. Devátý úkol zní naučit se respektovat rozdíly uvnitř demokratického hnutí. Nemusíme být jednou stranou, nemusíme mít jednu ideologii. Jako desátý úkol lze chápat vytvoření funkční politické infrastruktury pro poskytování pomoci, zastupování, vyvíjení tlaku na režim, komunikaci s veřejností a přípravu demokratického přechodu. Chodorkovský uzavřel projev slovy. Nevíme, kdy se otevře okno příležitostí, ale víme přesně, že až se otevře a my nebudeme mít instituce, program, lidi a důvěru, pak se toto okno na desítky let opět zavře. Proto nyní není hlavní otázkou, kdo mluví hlasitěji jménem Ruska. Hlavní otázkou je, kdo je schopen vybudovat sílu, kterou bude Rusko po Putinovi potřebovat.
9: O úkolech pro ruskou exilovou opozici hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. Před 5 lety, 22. května 2021, zemřela socioložka, spisovatelka, signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Její osobnost připomene spisovatel a publicista Karel Vížděla.
10: Jiřina Šiklová, rozená Heroldová, patřila k takovým lidem, jako byla Věra Chytilová, či jako je Eva Lustigová, které překypují energii tak vehementně, že nakonec prosadí vše, co si umanou. Blízcí přátelé jí říkali patetická hysterka a mysleli to laskavě, i když si byli vědomi, že její zjitřená energie má někdy i sebezničující charakter. Narodila se v rodině lékaře přesvědčeného sociálního demokrata a její matka byla učitelka. Rodiče byli oddaní prvorepublikoví demokraté. Vychovala je akademická Imka, vedli ji k tomu, aby školu i svá povolání vykonávala spolehlivě a byla vždy odpovědná nejen za sebe, ale i za lidi ve svém okolí. Po roce 1948 uvěřila planým slibům komunistů, vstoupila do KSČ, ale záhy poznala svůj omyl. Na filozofické fakultě se podílela v druhé půlce 60. let na rehabilitaci sociologie, která byla považována komunisty za pavědu. Za pražského jara se stala na katedře sociologie vedoucí stranické skupiny KSČ a za ní podepsala manifest 2000 slov. Působila v takzvané nátlakové skupině Červené proti. Ze strany vystoupila v roce 1969. Za normalizace vystřídala přes 20 zaměstnání a podílela se na pašování samizdatu a zakázané literatury. Několikrát mi líčila, jak se dostal za hranice i můj rozhovor s Václavem Hablem dálkový výslech. Převáželi ho do zahraničí diplomaté. Auto zaparkovali na předem domluvené místo trochu dál od jejího bydliště a zatímco s paní Šiklovou popíjeli kávu, kamarád od paní Šiklové, který měl duplikát klíče od diplomatova auta, do kufru vložil vše, co bylo třeba převést za hranice. Říkala si, jestliže se někdo může angažovat proto, aby v Tatrách přežil svišť, tak proč já bych se nemohla angažovat a riskovat třeba i uklouznutí, aby tady přežila kultura. Za tyto aktivity se ocitla v letech 1981 a 2 na rok ve vězení, ale ani tam neotálela. Učila spoluvězenkyně německy. Držela se toho, co slýchala doma. Člověk může být za každé situace aktivní. Neměla ráda, když za normalizace se lidi okřikovali, aby mlčeli. Vždy připomínala. Buďte aktivní a myslete přitom na ty druhé. Budete se divit, jak vám přitom bude občas dobře a co nového sami se sebou zažijete. Po roce 1989 se zřekla, že do politiky nevstoupí a vrátila se na Karlovu univerzitu, kde založila katedru sociální práce. Zabývala se různými aplikacemi a hledala nové způsoby řešení sociálních problémů lidí na kraji společnosti. Později se zabývala výzkumem rozdílu mezi mužem a ženou, čemuž se dnes říká gender. Říkávala, když se někdo nechce dnes angažovat, tak ať potom nenadává na druhé, leda na sebe. Ráda cituji jednoho z nejvýznamnějších konzervativních politických myslitelů Edmunda Burkeho. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá cenu. Jiřina Šiklová zemřela před 5 lety 22. května 2021 ve věku 85 let. Smrt komentovala slovy, buď je člověk věřící a pak to má vyjednaný, nebo není věřící a ví, že se to holt nějak zvládne. Ona to zvládla. Těsně před smrtí se nechala donést šnit plzeňského piva.
9: Na Jiřinu Šiklovou vzpomínal Karel Hvížděla. A už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek o hudebnice a publicistky Evy Turnové.
11: Nechala jsem vytisknout svou první knihu v prestižní tiskárně. Bohužel jsem se ani jednou netrefila do náhledů, i když jsem přijela v domluvenou hodinu. Nechala jsem tedy výrobu knihy v rukách osudu. Když dorazil závoz tisíce kusů, jednu jsem dychtivě otevřela. Zjistila jsem, že všechny ilustrace jsou skoro černé. Žádám přetisk. Jasně, bude přetisk. Naše chyba. Řekne mistr tisku pan Petr. A ještě s vámi chce mluvit pan ředitel. Přichází sám ředitel tiskárny. Takže paní, líp to nejde. Buďte ráda, jak to je. Nejsou to fotky do kalendáře na automobily. To bych možná tisknul i radši než tohle. Do napjatého ticha špitnu. No tak já to nechám vytisknout jinde, když to tady nejde. Ředitel vztekle zmuchlá náhledy, vyhodí je do vzduchu a práskne dveřmi. Mistr tisku říká, co budeme dělat? Já nevím, jak vy, ale já si půjdu doma lehnout. Mám totiž strašnou kocovinu, odpovím. Po roce chci vytisknout druhý díl. Vyberu si jinou tiskárnu, zazvoním a otevře právě Petr. Ježiš, vás jsem to nečekala, no tak já asi zase jdu. Otáčím se a mířím k východu. Moment, mě sice kvůli vám vyhodili z práce, ale já jsem vám vděčný. Ředitel je strašný pitomec a vy jste měla pravdu, pojďte dál. Petr mi uvařil kafe a od té doby se stal patronem všech mých knih. S ostře řezanými rysy a něžným pohledem vypadal trochu jako indián. Starodávným jazykem mi pochválil vlasy a vždycky mi popřál pohodu všedního dne. Nikdy mě nepřesvědčoval, že to takhle stačí. A to i když jsem se vymýšlela, ekopapír v době, kdy nebyl k sehnání žádný papír, vyrazit do obálky mou značku, i když nebyl čas ani na normální tisk. Jasně zařídím, nechám vyrobit razidlo, neboli štoček. Štoček, jo, to by byl super název pro kapelu, směju se. Druhý den mi přišel mail. Kapela Štoček je venku. Dnes jsem obdržel její mosaznou formu. Razidlo tedy máme, ukážu se v pondělí. Na krk a kytaru skvělý doplněk. Industriál Hadr. Při každé nové knize jsem si říkala, že tentokrát už mu musí dojít trpělivost. Nikdy nedošla. Mě to Evo baví. Turnový háje s tebou budu dělat až do smrti. A možná i potom. Včera jsem se dověděla, že odešel navždy a já mám pocit, že už nikdy nic nevydám. Představuju si naše příští setkání. Zaklepu na nebeskou bránu, otevře mi Petr. Ježiš, tebe jsem nečekala. No tak co? Co jsi na mě vymyslela tentokrát? No, šel by trochu posunout deadline? Jasně, zařídím. Tohle tu stejně nikdo nebere smrtelně vážně.
9: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
12: Český rozhlas Plus.
3: Polský prezident i šéf NATO poděkovali Donaldu Trumpovi za plánované vyslání 5000 vojáků do Polska. Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. Brněnská primátorka Vaňková nesouhlasí s přístupem vlády k sudeckému sjezdu v Brně. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal včera na sociální síti Truth Social. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle Gipsu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí Gipsu Jakub Augusta.
13: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
3: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem, ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun do fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Uvedlo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Nemoc se podle WHO bez všimnutí šířila asi 2 měsíce. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, navíc není vakcína ani cílená antivirová léčba. Na brněnském výstavišti začal sudetoněmecký sjezd. V Česku se koná vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
14: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí, a o tom se skutečně nedá mluvit.
3: Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Bývalého slovenského poslance a exprimátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentů slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil 4letou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu zařídil svému známému zmírnění trestu. Slota působil skoro 10 let jako předseda Slovenské národní strany. Proslavil se taky proti maďarskými výroky, ve kterých například vyzýval ke srovnání Budapeště se zemí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku loni vznikly zhruba 2000 rodinných domů ze dřeva. Jejich podíl na celkovém počtu staveb se dlouhodobě pohybuje kolem 15%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak bytových nebo jiných budov ze dřeva je v Česku zatím výrazně méně. Podle ředitelky Asociace dodavatelů montovaných domů Blanky Nováčkové je výhodou, že dřevěné díly se dají předem vyrobit a jen na místě smontovat. Jejich výstavba je tak rychlejší. Podle Nováčkové to ale neznamená nižší výslednou cenu než třeba u cihlových domů.
15: Největší jako roli hraje opravdu jakoby ta rychlost výstavby v okamžiku, kdy vy třeba bydlíte někde jinde, tak vy se potom za kratší dobu můžete přestěhovat do toho svého nového bytu nebo domu. Když platíte někde nájem nebo stojí vás to zase další peníze, tak o tohle se to jakoby víc vyplatí to, že vlastně ta dřevostavba je postavená rychleji.
3: Podle svazu podnikatelů ve stavebnictví ale mají dřevostavby nižší životnost než třeba cihlové domy. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizersko-Horském Bedřichově dnes rozhodují obyvatelé v místním referendu. Hlasovat můžou do 20 hodin na obecním úřadu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé odpovídají na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti, pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kun.
16: Referendem zvolí pozemky, které jsou určeny ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu, budou i nadále určeny pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelstvům ke změně.
3: Teď pohled na silnice na dálnici D5. Velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se brzdí před kolonou u Loděnice na 8. kilometru a pak se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení i pro osobní auta přes půl hodiny. A na D1 z Brna do Prahy čekejte výrazné zdržení na Vysočině u Velkého Meziříčí. Na kilometru 145 jsou silničáři v levém pruhu a kolona je od sjezdu na Tasov. Má asi 6 kilometrů, zdržíte se půl hodiny a na Tahu 35 jsou pak kolony z Hradce Králové do Svitav, před Litomyšlí kolona asi 4 kilometry a zdržení 20 minut. Přejeme klidnou jízdu. Páteční obloha bude většinou polojasná až oblačná. V Čechách se večer vyjasní a teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy a teď už pořad Jak to vidí.
17: Jak financovat média veřejné služby? V čem je nevyhovující současný systém poplatků a v čem by mělo být lepší jejich placení ze státního rozpočtu? Je riziko, že se vydáme slovenskou cestou a politici si podmaní dosud nezávislou televizi a rozhlas? Hostem pořadu Jak to vidí je socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
12: Jak to vidí?
17: Dávno jste v rozhovoru pro deník Referendum řekla, že financování České televize je nastaveno velmi dobře a ke změnám není důvod. Co podle vás vede vládní koalici ke snaze zrušit poplatky za média veřejné služby?
18: Ja by som bola rada, keby vláda konečne tie dôvody pomenovala, pretože to, čo sa objavuje vo verejnom priestore, sú vlastne dva domnelé dôvody. Jednak politickí predstavitelia opakujú, že to slúbili svojim voličom, čomu samozrejme rozumiem a fakticky to sedí, ale nepovažujem to za dostatočný vecný dôvod, prečo meniť systém financovania. No a ten druhý dôvod je z môjho pohľadu podobne na vode, pretože je vlastne postavený na kritériu modernosti. Vláda tvrdí, že systém poplatkov je nemoderný a mali by sme prejsť na modernejší spôsob financovania zo štátneho rozpočtu, ale opäť by som povedala, že je to tak povediac estetické kritérium, nijako z toho nevyplýva, v čom je ten súčasný model teda vadný, v čom nevyhovuje a prečo ho treba opraviť.
17: A můžete připomenout, v čem spočívaly změny, které přinesla loni schválená novela financování médií veřejné služby?
18: Takzvaná veľká mediálna novela priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien. Tou asi najviditeľnejšou bol mierny nárast rozhlasového a televízneho poplatku po zhruba 20 rokoch. Tie poplatky sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, takže za ten čas inflácia zožrala podstatnú časť ich hodnoty a už to skrátka bolo treba spraviť aj kvôli vysokej inflácii v posledných rokoch. Čo je ale z môjho pohľadu rovnako dôležité, tak je nová poistka, ktorú ten zákon zaviedol, a to je automatická indexácia naviazaná na infláciu. Takže to znamená, že ak by sme na ten systém nesiahali, čo by z môjho pohľadu bolo optimálne, tak sa ešte viac limituje politický vplyv, pretože nebudeme musieť čakať, ktorá politická reprezentácia sa opäť odváži ten poplatok zvýšiť, čo je vždycky do určitej miery politicky nepopulárne, ale máme v zákone stanovený automatický mechanizmus, takže už nám odpadá možnosť, že si tým vláda bude kupovať priazeň. No a okrem toho zmeny doznala aj definícia poplatníka, čo opäť už bolo treba spraviť, pretože tá predchádzajúca podoba zákona nereagovala na zmeny vo vzorcoch mediálnej konzumácie. Poplatok mal platiť ten, kto vlastnil klasický rozhlasový a televízny príjimač, ale už x rokov nekonzumujeme mediálny obsah len formou lineárneho vysielania. To znamená, bolo treba upraviť tú definíciu tak, aby tam padli aj domácnosti, ktoré, dajme tomu, sledujú Českou televízi cez tablet, počítač, prípadne mobil.
17: Co by tedy znamenalo převedení financování zatím nezávislých médií ze současného modelu na státní rozpočet? Co prakticky to přinese?
18: Čo sa týka financovania zo štátneho rozpočtu, nemôžeme úplne povedať, že vedie k takzvanému zoštátneniu médií verejnej služby, už len kvôli tomu, že tento systém používa zhruba polovica európskych krajín. Takže
17: to je častý argument premiéra Babiše, on říká 17 zemí v Európskej únii.
18: A v tomto má pravdu, toto sedí. Na druhej strane, aj na základe európskych skúseností vieme, že tento model financovania fakticky zvyšuje riziko, že sa tie médiá vo finále začnú správať ako štátne práve kvôli tomu, že sú výrazne viac odkázané na politickú priazeň. Takže keď to zjednoduším, teraz musí Český rozhlas a Česká televíze o svojom význame a o kvalite svojich služieb presvedčiť predovšetkým občanov, pretože tí ten poplatok platia a keď budú nespokojní, tak ho môžu prestať platiť. Teda ako fakticky nemôžu, ale prakticky tu tá možnosť je. Ale to financovanie zo štátneho rozpočtu znamená, že sa vlastne zničí tá súčasná bariéra medzi štátnym rozpočtom a politickými prioritami, ktoré potom spravujú jeho rozdeľovanie a financovanie médií verejnej služby. A aj na základe európskych skúseností, ktoré sme mapovali v našej nedávnej štúdii, tak vyplýva, že tento systém môže dobre fungovať v krajinách s vysokou politickou kultúrou, kde politici dlhodobo rešpektujú nezávislosť médií verejnej služby a nepoužívajú financovanie ako zbraň na to, aby to médium trestali, odmeňovali alebo držali v napätí. To sa napríklad týka Norska, ale v krajinách ako je Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko alebo Estonsko nás samotní národní experti a expertky, ktorých sme kontaktovali, aby sme zistili, aké sú tam praktické skúsenosti s týmto modelom, varovali pred politickým tlakom.
17: Jak financovat média veřejné služby, tak se jmenuje expertní analýza evropských modelů a jejich fungování v praxi, na které jste se podílela. K jakým závěrům jste tedy došli?
18: My sme hodnotili jednotlivé modely, ktoré sa v Európe používajú a pozerali sme sa nielen na to, ako sú nastavené na papieri, ale práve sme kontaktovali 13 našich kolegov a kolegyň v rôznych európskych krajinách, aby sme sa ich spýtali na praktické skúsenosti. Keď to poviem veľmi stručne, modely financovania médií verejnej služby sú dva. Ten jeden je postavený na v zásade priamej platbe medzi občanmi a médiom verejnej služby. Tá priama platba má typicky povahu poplatku, ten môže byť naviazaný na vlastníctvo prístroja, alebo môže ísť o plošný poplatok na domácnosť, tak ako to poznáme napríklad z Nemecka, Švajčiarska alebo Rakúska. A druhou možnosťou je potom samostatná daň. Opäť zostáva nám tu zachovaný ten priamy vzťah medzi občanom a médiom a to je systém, ktorý využíva Fínsko a Švédsko. Z čoho zároveň vyplýva, že taký ten klasický argument takzvaným severským alebo škandinávským modelom neplatí, pretože v severských krajinách fungujú dva rôzne modely. Bude to samostatná daň alebo je to financovanie zo štátneho rozpočtu. No a ten druhý spôsob je samotné financovanie zo štátneho rozpočtu a tu rozoznávame dve základné varianty. Buď môže ísť o prostú položku v štátnom rozpočte, dajme tomu, je tam nastavené nejaké viacročné minimum, aby to médium dokázalo plánovať. Prípadne môže byť ten objem financií vyjadrený v zákone ako percento z určitej makroekonomickej veličiny, čo je systém, ktorý poznáme zo Slovenska, kde je v zákone napísané, že STVR má každý rok dostať 0,12% hrubého domáceho produktu. No a čo sa potom týka praktických skúseností, my sme identifikovali hneď niekoľko kritérií, na základe ktorých sme tie modely porovnávali. Je tam napríklad spravodlivosť, transparentnosť, politická nezávislosť, predvídateľnosť, adekvátnosť a tak ďalej.
17: A aký bol záver?
18: A záver bol, že ten model postavený na poplatkoch, prípadne samostatnej dani, to znamená model, kde nám zostáva zachovaný priamy vzťah medzi ľuďmi, ktorí platia za médiá verejnej služby a tými samotnými médiami, je menej rizikový a má lepšie výsledky v týchto kritériách, ktoré som spomenula. A to štátne financovanie síce v niektorých krajinách môže fungovať, ale keď sa pozrieme ako celok na európske skúsenosti, tak je častejšie spájané s poklesom rozpočtu, pretože tá položka je niečo, na čom politici vždy radi ušetria. Nepatrí to obvykle medzi ich politické priority. A hlavne sa ten rozpočet častejšie mení. To znamená, nepriamo nám to indikuje aj politický tlak, pretože je pre politikov podstatne ľahšie udržať to médium v napätí a tým pádom si ho nepriamo podriadiť.
17: Hned v úvodu píšete, že způsob financování médií veřejné služby patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují jejich fungování, čili teď jste asi vysvětlila, proč vlastně.
18: Áno, dá sa to zhrnúť do jednoduchého, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj. Politici vlastne majú dve hlavné možnosti, dve hlavné páky, ako ovplyvňovať médiá verejnej služby, keď teda dáme bokom také tie klasické staromodné spôsoby typu nepríjemný telefonát, alebo dajme tomu ako verejná delegitimizácia konkrétnych novinárov. A tou prvou pákou je práve financovanie a tou druhou je ovplyvňovanie zloženia mediálnych rád, to znamená kontrolných orgánov, ktoré okrem iného vyberajú generálnych riaditeľov. Takže aj preto sa oblasti financovania venuje taká veľká pozornosť, pretože je to vlastne elegantný nástroj, akým na to médium, respektíve jeho manažment, vyvinúť tlak.
17: Kde vidíte slabiny současného českého modelu?
18: Identifikovali sme dve možné slabiny. Tou prvou je administratívna náročnosť výberu a vymáhania poplatkov. Tu treba povedať, že obidvaja generálni riaditelia si platobnú disciplínu českých občanov a občaniek pochvalujú, takže na rozdiel od niektorých iných krajín, kde nastával problém v tejto oblasti a bolo treba ten model financovania meniť práve kvôli tomu, že poplatkový systém začal kolabovať, tak toto nie je legitímny dôvod, prečo by ten český systém bolo treba meniť, pretože v praxi s tým problémy nie sú. Každopádne ten administratívny, respektíve tá administratívna náročnosť tu je a výber a vymáhanie je spojené s nákladmi zhruba niekde okolo 200-250 miliónov korún ročne a to je suma spolu za Českou televízii Český rozhlas. Treba ale povedať, že väčšina tej sumy putuje k štátnemu podniku Českej pošte a zároveň aj podľa prepočtov Českej televíze, keby sme prešli na financovanie zo štátneho rozpočtu a o rozpočet oboch médií verejnej služby by sa zvýšil verejný dlh, tak náklady na obsluhu toho dlhu by boli vyššie, než sú súčasné náklady na tú administratívu. No a druhou možnou slabinou je potom spravodlivosť z hľadiska výšky poplatku, pretože ten poplatok je nastavený plošne, takže každá domácnosť platí identickú sumu bez ohľadu na majetkovú situáciu. To je do určitej miery zmiernené tým, že tie ekonomicky najslabšie skupiny obyvateľstva sú oslobodené od povinnosti platiť poplatok, ale aj tu by sa určite našiel priestor, ako to ešte zlepšiť. A to isté sa týka aj tej administratívnej náročnosti. Takže z našej analýzy okrem iného vyplýva, že keby sme chceli systém financovania médií verejnej služby v Česku zlepšiť, dá sa zamerať na tieto dve oblasti a nie je nutné odstraňovať komplet celý poplatkový systém a nahradzovať ho iným modelom.
17: Podle vlády je cílem změny nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém fungování veřejnoprávních médií. Ten současný takový tedy není. Jak to hodnotíte?
18: Tu by som práve čakala od vlády, že keď chystá tak významnú zmenu, ktorá potenciálne môže byť tak riziková z hľadiska ďalšej politickej nezávislosti a fungovania médií verejnej služby, že tie dôvody, prečo tak musíme spraviť, jasne pomenuje a zároveň vysvetlí, v čom je ten nový systém lepší, bez toho, aby vytváral nové rizika.
17: No, vy už ste to říkala na začátku, ale ja se ptám, protože tady je jakoby to zdůvodnění, ale jestli je to srozumieť nebo skutečný důvod.
18: Ten cieľ vlády je určite legitímny, on okrem

0: ktorá má byť, ako má priniesť určité dočasné riešenie a to by malo spočívať v oslobodení určitých skupín od povinnosti platiť poplatok. Takže tu máme tento dlhodobejší zámer, úplne nový zákon o médiách verejnej služby, kde sa ale situácia komplikuje práve kvôli tej nekvalite a množstve pripomienok, ktoré treba zapracovať. Takže naozaj ten pôvodný termín, odkedy by mal platiť 1.1.2027, považujem za úplne nereálny. A do toho tu teda máme z boku poslaneckú iniciatívu, ktorá môže priniesť toto dočasné riešenie v podobe oslobodenia časti verejnosti od povinnosti ten poplatok platiť.
1: Čož by ale fakticky znamenalo výrazné snížení rozpočtu jak České televize, tak Českého rozhlasu a asi nutnost změn třeba i v programu.
0: Na konkrétne parametre som sama zvedavá. Myslím si, že to bude podstatne miernejšie než ten prvý obrys, ktorý popísal Tomio Okamura, pretože podľa toho pôvodného návrhu, ktorý teda nebol formalizovaný, bol iba mediálne oznámený, by Česká televíza, Český rozhlas prišli zhruba o tretinu svojho rozpočtu a ešte v priebehu roku. A myslím si, že tu by sme sa naozaj dostávali do konfliktu s novým európskym zákonom o slobode médií, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili predvídateľné financovanie, ktoré bude zároveň adekvátne. Takže aj podľa súčasných vyjadrení si nemyslím, že by tie škrty boli takto brutálne. Tretina je naozaj veľa, ale predpokladám, respektíve to je cieľom toho návrhu, že k určitému zníženiu dojde. Otázka je, aké bude veľké. Myslím si, že plán môže byť dostať sa objemom financií na úroveň pred zvýšením poplatkov, čo by ale fakticky znamenalo návrat do roku 2005-2008, čo by samozrejme bol veľký zásah do fungovania oboch médií.
1: Česká televize a Český rozhlas by měli podle většiny lidí nadále plnit spravodajskou roli a informovat o veřejném dění. V průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz to uvedlo 83% občanů, včetně většiny voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Jak moc tedy jsou lidé naklonění změně, kterou vláda prosazuje?
0: To treba rozdeliť na dve otázky, pretože aj podľa nášho výskumu si hlavná časť českej verejnosti praje zachovanie širokej verejnej služby. To znamená nielen toho, aby poskytovali spravodajstvo a publicistiku a dajme tomu kultúrny, spoločenský, umelecký, vzdelávací obsah, ale aj obsah zábavný. Na druhej strane časť verejnosti nie je naklonená poplatkovému systému. Nejde o väčšinu, ale určite je tu skupina obyvateľov, pre ktorú sú poplatky ako veľmi nepopulárnou možnosťou. Takže ono sa nám to tu trochu bije. Ľudia by, keď to poviem stručne, chceli širokú verejnú službu s významnou produkciou pôvodného obsahu, to znamená české rozprávky, seriály, filmy, dokumenty. Ale keď sa pozrieme na ochotu platiť, tam už u niektorých skupín narážame na určité limity. Takže tuto ide tak trochu proti sebe.
1: A co nám říkají nejrůznější protesty a akce na podporu nezávislých médií veřejné služby?
0: Určite to, že časť verejnosti tú súčasnú snahu a nielen je vecnú stránku, ale aj ten proces, do ktorého zjavne nie sú zapojení odborníci. Ten návrh dopredu nebol príliš diskutovaný, konzultovaný. Tak obidve tieto vrstvy vzbudzujú v časti verejnosti veľkú nedôveru, pretože logicky, keď nepoznáme dobre pomenované dôvody, prečo ten systém treba zmeniť, zároveň nám tu vznikne návrh, ktorý zjavne nie je príliš kvalitný a zároveň sú okolo neho, tak povediac, tajnosti a nie je široko diskutovaný, tak to skutočne vyvoláva otázky o motivácii, prečo tú zmenu potrebujeme. Takže časť verejnosti na to reaguje citlivo. Myslím si, že aj pod vplyvom toho, čo sa deje v ostatných krajinách, kde sme videli, že zmena systému financovania fakticky viedla k oslabeniu politickej nezávislosti.
1: Už zmienený výskum potvrdzuje, že dôvera ve veřejnoprávní média v Česku je stále vysoká. Jak si ju udržet?
0: Ono sa to netýka len Česka, ale keď sa pozrieme naprieč Európou, tak média verejnej služby sú najdôveryhodnejším zdrojom spravodajstva de facto vo všetkých európskych krajinách s dvoma výnimkami, a to je Maďarsko a Poľsko, čo nám pekne ukazuje, že ak to politici so svojou snahou média verejnej služby ovládnuť pre ženu, tak tým de facto znehodnotia svoju korisť, pretože jej ľudia prestanú dôverovať. Takže vieme, že dôvera v média verejnej služby je veľmi úzko spojená práve s ich vnímaním ako médií nezávislých bez politických zásahov. Ale samozrejme tu potom máme aj množstvo ďalších faktorov, ktoré na dôveru vplývajú.
1: A je čas na redefinici poslání týchto médií?
0: To je častá otázka. Keď sa pozrieme na súčasnú definíciu v zákone o Českej televízii, Českom rozhlase, tak je naozaj venovaný veľký priestor. Ten nový návrh zákona o médiách verejnej služby, okrem iného, mal tú definíciu modernizovať a spresniť, ale paradoxne je kratší a vágnejší než to, čo sme mali doteraz. A okrem zákonného vymedzenia tu potom máme memoranda, máme tu kodex Českej televízie, Českého rozhlasu, máme tu dlhodobé plány a máme tu štatút. To znamená, z môjho pohľadu je verejná služba v Česku definovaná dostatočne. Vychádza nám to tak aj z analýz, keď sme sa pozerali na porovnanie s inými krajinami. Ale to, o čom by sme sa mohli a mali baviť, je ako tieto dobre definované úlohy a funkcie čo najlepšie naplňať v 21. storočí.
1: Tak to by mohlo být třeba naše příští téma. Hostem pořadu, jak to vidí, dnes byla socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: No a v pondělí se na vás těší Věra Štechrová. Klidný víkend přeje Vladimír Kroc.
2: A bylo půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio to napsal na síti X. Americký lékař je od úterního večera izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF. Ceny ropy dnes na světových trzích rostou. Mezi investory převládá skepticismus ohledně snah o mírové urovnání konfliktu na Blízkém východě a možnosti obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Severomořský Brent se dopoledne obchodoval za bezmála $105 za barel. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastelské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech v Rychvaldu a Dolní Lutyni na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravská, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost se podívat do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Na řadě je doprava na D5. Velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se brzdí u Loděnice na 8. kilometru a v koloně se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení i pro osobní auta přes půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy čekejte výrazné zdržení na Vysočině u Velkého Meziříčí. Na 145. kilometru jsou silničáři v levém pruhu a kolona je od sjezdu na Tasov. Má 6 kilometrů, zdržíte se půl hodiny. Na D8 na příjezd do Prahy z Ústí nad Labem pojedete v koloně od sjezdu na Kralupy ze 4. kilometru až do Kbelské ulice. Zdržení přes 20 minut. Dobře dojeďte. V noci a zítra bude většinou jasno, během dne se vytvoří přechodně kupovitá oblačnost, noční teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 5, přes den naměříme 22 až 26, v Čechách až dokonce 28 stupňů. A po zprávách nás čeká poslední díl série Katka a Frank.
3: Byl jsem u Rokycan zadržen a začen americkým kapitánem. A na tomto místě jsem ztratil rodinu.
4: To je ironie osudu, ty Rokycany jsou moje rodiště. Co se stalo s jeho rodinou?
3: Osud mé rodiny, děti a taky dvou synů z prvního manželství je mi úplně neznám. Nedostal jsem žádnou zprávu.
5: Bylo 9. května 1945. Československo slavilo první dny svobody, když kousek od Rokycan zastavili američtí vojáci tmavý Mercedes.
6: Uvnitř seděl muž v civilním oblečení spolu s manželkou, dětmi a služebnou. Jeho auto doprovázelo 16 příslušníků SS.
5: I když se snažil zamaskovat svoji skutečnou identitu, Američanům bylo okamžitě jasné, koho mají před sebou. Kata českého národa, K.H. Franka.
6: Někdejšího státního ministra pro Čechy a Moravu následně předali do rukou Československé spravedlnosti.
5: Jsme Lucie Korcová
6: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
5: Nastal čas na konečné zúčtování Čechů s Frankovou hrůzovládou.
7: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
8: Panu prezidentu republiky Praha Hrad, prosím o změnu rozsudku smrti nad Frankem v doživotní žalář. Důvody písemně, především činy davového šílenství, šestičlenná nezaopatřená rodina. Obhájce.
6: Toto je nahrávka z 30. dne procesu. Až do poslední chvíle se Kamil Ressler, obhájce K.H. Franka, snaží co nejzodpovědněji hájit svého přiděleného klienta.
8: Smrt je tajemná a záhadná. Dosah skutečnosti, kterou nazýváme smrtí, vymýká se lidskému poznání. Nevíme ani, je-li odnětí života ve skutečnosti vůbec trestem.
5: Přestože Resslerova pozice, co by ďáblova advokáta, nebyla jednoduchá, byl to především zkušený právník. Sám za války pomáhal židovským kolegům, podporoval odboj a několikrát čelil výslechům gestapa.
8: Je tedy třeba, aby soud uvážil, není-li právě v případě odsouzeného účelné a pro lidstvo potřebné, aby zůstal živ, třeba doživotně uzavřen v žaláři, aby mohl z paměti současníků a z vědeckých spisů zvědět o konečných účincích činnosti Adolfa Hitlera a jeho i svých druhů.
6: Nakolik Frank Resslerovi důvěřoval, to už nikdy nezjistíme. Jisté ale je, že právě svému obhájci dal do úschovy těch několik málo osobních věcí, které měl během procesu u sebe. Dochovaly se v archivu hlavního města Prahy, stejně jako další fotografie a dokumenty přímo spojené s mimořádným lidovým soudem, které přímo v archivu dohledal historik Vojtěch Kincel z Akademie věd.
9: Tak a teď ti ukážu, co je pro nás jako z těch fotografií nebo materiálů nejdůležitější. Tohle je karton, který obsahuje především fotografickou dokumentaci. Mm-hmm. To jsou fotografie, když je otevřeš a rozděláš. To jsou snímky, které vznikaly u odsouzených osob těsně před jejich popravou.
10: A tohle jsou fotografie, všech, co byly popraveny u lidových soudů?
9: Nevíme, jestli všech, ale jsou to z mimořádného lidového soudu v Praze. Z druhé strany jsou potom uvedena jména. Teď zrovna ti tam přišel na řadu K.H. Frank. To je snímek, který byl pořízen někdy kolem 10. hodiny dopoledne. Krátce na to byl popraven. V podstatě 3,5 hodiny poté už byl exekuován. Těch vlastně odsouzených, to je tady přímo vidět, je tady celá řada. Tohleto je syn Emanuela Moravce, Igor Moravec, tady ještě znova K.H. Frank. Tohle to už jsou zástupci gestapa, ať už kladenského nebo pražského. Tady máme třeba jednu z žen, která udávala jako odsouzená udavačka. Vidíte, že těch men je tady prostě celá řada fotografií. Tady máme...
10: To je Karel Čurda.
9: Karel Čurda, ano, přesně tak. Tak a teď přichází to, co je pro nás to...
10: Ježíš, tady je spousta fotografií a nějaké pouzdro. Začneme těmi fotkami?
9: Můžeme.
10: Tak já pouzdro dám zatím bokem. To už je den popravy?
9: To už je den popravy, to je v okamžiku, kdy se Kamil Ressler ještě nechal vyfotografovat s K.H. Frankem.
10: Takže tohle je Kamil Ressler. To je Kamil Ressler. Ten pán s těmi brýlemi a nad ním stojí K.H. Frank, ruce založené za záda.
9: A je to v celé, která už byla vlastně jenom kousíček od toho původní popravčí místnosti, kterou na Pankráci používali nacisté, ty takzvané sekirárny. Je to kopka, která byla používaná pro zadržení odsouzenců, kteří šli jak k soudu, tak následně čekali na vykonání trestu smrti.
10: Tady vlastně máme K.H. Franka, když vypovídá přímo před mimořádným lidovým soudem v Praze.
9: Ano.
11: Als Reichsbeamter.
12: Já jsem jako říšský úředník.
11: Und als Staatsminister.
12: A jako státní minister.
11: Im Protektorat.
12: V protektorátě.
11: Keine Willkürakte aus Hass gegen das tschechische Gesamtvolk.
12: Neprováděl žádné libovolné akty proti českému národu a českému státu.
11: Aus Rachsucht oder Karrieresucht durchgeführt.
12: Nebo z touhy po kariéře.
11: Sondern
12: nýbrž,
11: nach meiner Auffassung.
12: Podle mého pojetí.
11: Nur getreu meinem Diensteid.
12: Věren mé služební přísaze.
11: Meinem Führer und Vaterlande. In einem schweren Kriege gedient.
12: A mé vlasti, bitte?
11: In einem schweren Kriege gedient.
12: Sloužil jsem v těžké válce.
11: Erhaltene Befehle durchgeführt.
12: Prováděl jsem obdržené rozkazy.
11: Oder deren Durchführung überwacht und
12: nebo kontrolliert. Jsem děl nad prováděním těchto rozkazů.
11: Trotz aller gegenteiligen Behauptungen des Herrn öffentlichen Anklägers.
12: Přes veškeré opačné tvrzení pana veřejného žalobce
11: und einiger Herren Sachverständigen
12: a několika soudních znalců
11: habe ich niemals aus unehrenhaften oder niederen Motiven gehandelt.
12: Nejednal jsem nikdy z nečestných nebo nízkých pohnutek.
11: Ich stehe vor mir und meinem Gewissen in dieser Beziehung sauber da.
12: Ich stojím před sebou a svým svědomím čist.
10: Těch fotografií se tady dochovala celá řada. No. To jsem ani nevěděla, že jich je až tolik.
9: To já jsem vůbec netušil. A tohle je fotografie, která se dostala ke Kamilu Resslerovi, protože to je Lola. Manželka K.H. Franka po zadržení. Je to snímek, který byl předán obhájci, dostal se k němu. Je to v okamžiku, kdy měla na starosti Frankova manželka při svém zadržení péči o koberce na pražském policejním ředitelství, údajně. Je tam moc i tato fotografie. A to bylo krátce po zadržení, ovšem během jara 1945, tedy samozřejmě už po válce, ale během několika týdnů zmizela z Československa, byla vlastně převezena do Moskvy, kde byla držena. A tím, že nebyla vydána k soudu, nebylo potřeba ji vydávat, tak zůstala v sovětském zajetí až do roku 1955, než se mohla vrátit zpět do Německa.
10: A potom zatčení K.H. Franka měl možnost se ještě s manželkou setkat jako tváří v tvář?
9: Už se nikdy neviděli. Naposledy, kdy se viděli, tak Frank popisoval, že to bylo v okamžiku, kdy došlo k jeho zadržení v Rokycanech, protože v koloně vozidel, kde odjížděl on s ozbrojeným doprovodem, tak v dalším voze byla žena s dětmi. Takže on si pamatoval pouze, že ji vidí, jak ještě na něho kine a má u sebe tři malé děti, opravdu malinké děti, a to uvidíme v následujícím dochovaném materiálu.
3: V ranních hodinách 9. května jsem se svojí ženou a třemi malými dětmi odjel jsem směrem na západ k americké demarkační stáze.
13: Plzni.
3: Ne, řekl na západ.
13: No jo, dobře, ale já se ptám. No, Plzni.
3: Na Pilsen.
13: Na Pilsen.
3: Ano, do Plzni. Abych se dobrovolně dal americké armádě.
10: Na to bych se právě chtěla podívat, protože ten vztah vlastně K.H. Franka a jeho druhé ženy byl opravdu blízký. On to dokládá právě tohleto pouzdro, do kterého se teď chceme podívat. A než to otevřu, tak mně vždycky přišlo neuvěřitelné, že člověk, který bez váhání podepisoval rozkazy během staného práva k popravám tisíců Čechů, tak přece jen ale na druhé straně byl asi nejspíš tedy milující manžel a otec, že to je strašná nerovnováha. Pro mě nejsem psycholog, ale přijde mi to úplně neuvěřitelné, že budeš vraždit, v pohodě budeš vraždit v Lidicích, v pohodě budeš odtrhávat děti od matek a buď to je necháš někde splynovat, nebo je dáš na převýchovu do Německa, je to úplně nelidské zacházení, ale zároveň máš tak blízký vztah ke své rodině. A to nás teda vrací zpátky k tomu pouzdru. Tady na tom pouzdru jsou dva asi prstýnky zlaté, propletené do sebe. A když ho otevřeme, tak to jsou vlastně všechny tři děti K.H. Franka z toho druhého manželství s Lolou.
9: Ano, protože oba dva synové z prvního manželství, jeden z nich byl po těžkém zranění po amputaci nohy, tak ten se nacházel u Českých Budějovic, druhý tedy s ním. Měli se potom dostat dál do Rakouska, od nich žádné stopy další nemáme. A potom tady je tato rodina, tedy manželka Lola s třemi malými dětmi, opravdu to byly děti ve věku 1 až 4 let, takže to byly malinký děti. To, co s výpovědí Franka, výpovědí Resslera je pro nás dnes jako zajímavé, je, jak intenzivní vztah k ním Frank měl, protože on sám o sobě byl samotář. On moc přátel neměl a ta rodina pro něho byla takový stmelující prostor, kdy on se opravdu asi k dětem choval jako velmi pěkně a k ženě taky.
10: Takže tohle pouzdro patřilo K. Frankovi a on ho dává do úschovy ke svému obhájci Kamilu Resslerovi.
9: Bylo to to poslední, co Frank dává před odchodem na popraviště ze svého nejbližšího vlastnictví, takové to intimní vlastnictví, a dává to jako poslední věc ze své ruky s tím, že by to mělo být zachováno pro jeho ženu. A teď ale ukážu věc, na kterou jsme přišli poměrně nedávno. Takže když opatrně podíváme pod fotografii, když ji otevřeme, tak zkus to opatrně rozbalit. Tak pod jedním, ano, pod jednou fotografií, pod fotografií manželky je zachovaná tahle ta bylina. A na lístku, který tam je také, ještě pod tím snímkem, tak je napsáno, že tuhle bylinu utrhl na vězeňském dvoře na Pankráci 13. srpna 1945, krátce po svém předání do Československa. Je to z druhé strany, je ten popis. Je to na narozeniny právě Loli a uvádí tam, že po ní velmi touží a že je vlastně zdrcen tím, že musí být tady na tomhletom místě. A co je zajímavé, že vedle toho ještě pramen vlasů, který je Loli také, zřejmě tedy podle tvaru, velikosti, tak je to vidět i na fotografiích.
10: Podle té barvy.
9: Podle té barvy. A to na druhé straně nás přivádí zpátky k té bylině, protože tady jsou zase vidět bílé vlasy, které tu bylinu vlastně jako svázaly. Takže to jsou zřejmě vlasy Karla Hermana Franka.
10: A znovu je to takový vlastně doklad, že do poslední chvíle on tedy myslel intenzivně na tu ženu, schovával si její pramen vlasů, trhal jí na vězeňském dvoře kytku nebo kytičku. Všechno to prostě schoval, napsal jí tomu vzkaz. Asi doufal, jestli to k ní dostane, ale jak jsme říkali, Lola je v Moskvě a Kamil Resler tohleto pouzdro asi má u sebe a pak se dostává až do archivu.
9: Protože,
10: kam to přivádí nás.
9: Ano, protože on si vlastně nikdo ty pozůstatky po Frankovi nepřevzal. Ty si nikdy nedostali k té rodině, takže to všechno je zachované tady. Tak to patrně vrátíme.
10: A tajemství zpátky uschováno.
9: Zpátky, ale teď se ještě podívíme po ty další fotografie, protože tam najdeš vlastně úplně stejný od každého dítěte. Tam zůstal zachovaný jak pramínek vlasů, tak tady je dokonce schovaný lístek, takový tajný vzkaz, ve kterém Frank, pokud to rozděláš úplně celé, tak popisuje pro něho důležité dny z doby zatčení. To znamená, on od zhora dolů popisuje, že 9. května
10: Američani.
9: Bylo americké zajetí u Plzně, takže u Plzně. 10. května už je převezen do Wiesbadenu. a v následujících dnech popisuje ty jednotlivé pro něj zlomové okamžiky.
10: To chci říct, že některé ty chvíle jsou podtržené takovou, asi to původně možná bylo červené, ale je to asi růžová barva, bych tak řekla. A koukám, že tady podtrženo 7. srpna 45 Praha Pankrác.
9: Ano. 13. srpna už je tam přesně ten sebrání té kytice a do 10. srpna 45 tady uvádí, že do večera je spoután. 12. srpna 45 má ještě stále takzvané židovskou stravu, takže velmi stravu jako chudou. A až 9. října 45 je napsáno Entwesselung, to znamená, že už je úplně rozpoután a může se volně pohybovat. Teprve takhle dlouho. Dále pak popisuje, že, a to je 7. prosince 45, že má pouhých 64 kg, což při jeho výšce 185 cm bylo opravdu málo, takže dokonce i z nařízení soudu mu je zlepšena a zvýrazně obohacena strava, aby vůbec vydržel do toho soudního jednání.
10: A co je ten poslední zápis?
9: Poslední zápis máme 21. května trest smrti a předpokládáme, že to může být zkrátka jako öffentlich, tedy veřejně.
14: Jeho vina je taková, že ještě po staletích a po tisíciletích bude volat do celého světa. Do celého světa bude volat o pomstu krev studentů, lidic a těch tisíců českých mučeníků. Karl Hermann Frank byl odveden do své cely, aby vyčkával rozsudek. Bude to rozsudek spravedlivý.
10: Tak, já se teda ještě podívám pod ty ostatní fotografie velice opatrně. A tady je ten pramínek vlasů. Já ho nechci moc vytahovat, protože tam je tak volně vložený, tak aby se nám tady...
9: A podobný pramínek máme podobný. I po další fotografii, další. Takže to je nejcennější část, která Frankovi do poslední chvíle připomínala rodinu. A je zajímavé, že kdykoliv se o ní zmínil, tak to bylo to, co pro něho bylo tím největším trestem, že už se s nimi neuvidí a i když teda do posledního dne předpokládal, že bude buď vydán do Norimberku, anebo že se z něho stane český politický vězeň, takže tím pádem by zůstal naživu a měl takovou, člověk si to neumí vlastně představit, ale naivní představu, že bude někde se svou rodinou internován, byť bude v nějakém omezeném pohybu, ale že bude žít a ta představa opravdu pro něho trvala až do 20. 21. května, než byl tedy vynesen veřejný trest smrti a než byl tedy 22. května vykonán.
15: Dodatkem k výnosu z 2. ledna 1946 číslo 37 661,45 a z 25. března 1946 číslo 25 690,46 sděluje Ministerstvo spravedlnosti, že příslušné vlády písemně prohlásili, že obžalovaného K.H. Franka nebude již potřebí pro Mezinárodní vojenský soud v Norimberku, a to ani jako obžalovaného, ani jako svědka, takže odpadly podmínky o opětném dočasném jeho předání spojencům a o odkladu výkonu odsuzujícího rozsudku.
10: Já když tady koukám na ty fotografie dětí a samozřejmě Loli, tak její osud ten známe, to víme, co s ním potom bylo. Ale máme nějaké indicie, co se stalo s těmi dětmi?
9: To se snažil Kamil Ressler pro Franka také zjistit. Jediná informace přišla, že byli drženi v zajetí ve Wiesbadenu v dětském domově, protože zřejmě se tam dostávali i další děti od dalších nacistických prominentů. Ale já jsem se snažil informaci zjistit a Wiesbaden, místní archiv, vůbec netušil, že tam tito lidé byli udržováni, protože nemají z té doby žádné záznamy. Ta instituce nefungovala, takže ani nezbírala tyto informace.
10: Vlastně netušíme, co se s dětmi stalo.
9: Netušíme a dnes to vlastně necháváme i jako součást té intimní privátní sféry rodiny. Byť válečného zločince, ale ty děti samozřejmě nejsou na chování svého otce jako nějak zodpovědně nebo viní, takže...
10: Ano, těžko můžeme trestat děti za chování jejich rodičů.
9: To by bylo v případě možné do budoucna se ptát na etickou otázku, kdyby, jako v případě dcery Heinricha Himmlera, se ukázalo, že se snažili v dospělém věku krýt anebo pomáhat válečným zločincům v úniku nebo jinou formou, ale to jsme vůbec, není vlastně ani možnost, a Německo v této záležitosti velmi pečlivě střeží osobní údaje k těmto lidem, a pokud sami se nerozhodnou veřejně vystoupit, tak není šance se k ním nějakou oficiální cestou dostat.
10: A je to tak správně.
9: A je to tak správně.
14: A tak prozatím mě končí přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi. Člen sboru vězeňské stráže ho odváží. Karl Hermann Frank zbalil svoje poslední papíry, odchází váhavým krokem ze soudní síně a vypadá, jako by lapal dech.
10: Tady na té fotografii, tady vidím, že stojí K.H. Frank se sklopenou hlavou, obklopen četníky československými. Stojí tady také nějací neznámí lidé, muži, ženy a také soudce. Je to venku na Pankrátském dvoře, tady dokonce dva reflektory, které mají nasvítit celou tu scénu. Co to je za okamžik?
9: To je těsně před výkonem trestu smrti. Soudce Vladimír Kozák čte K.H. Frankovi rozsudek. Ta scéna byla podle Resslera ale velmi nevhodná, protože Kozák četl skoro 30 minut to závěrečné vyhlášení rozsudku, takže tam takhle všichni stáli neskutečně dlouho. Bylo to takové protahování toho okamžiku a K.H. Frank, jak si myslí Ressler, už ty okamžiky a ta slova už vlastně ani pořádně nevnímal. Prostě stál a čekal, a co je ale zajímavé, byl to Vladimír Kozák, kdo chtěl splnit Frankovo poslední přání, a to bylo, aby na popraviště přicházel nespoutaný. Proti tomu se velmi ostře stavěl popravčí mistr Nenáhlo, který požadoval, aby Frank měl na rukou pouta, ale Kozák říká v žádném případě, protože po celou dobu se Frank choval slušně, nikdy nikoho nenapadl, a dokonce ani to bití studentů 17. listopadu 39 se neprokázalo, takže mu vyhověli.
10: Možná, že Frank už nevnímal ani ty slova soudce Kozáka, ale ti lidé v pozadí ano, a my víme, že o to byl docela zájem jít se podívat na popravu.
9: No, z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali po tom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen, vidět. A máme tady například záznam, který zanechala písařka obhájce. Je to datováno 21. května, tedy den před tou exekucí. Paní Růžena Hladíková volala: moc a moc prosí pana doktora o lístek na Frankovu popravu pro svého muže. Takže takové žádosti přicházely do kanceláře Kamila Resslera. Těch lístků je tady celá řada, ale ty se týkají například alespoň účasti v tom soudním jednání. Tento je takový jako výjimečný, vyloženě tou touhou potom být přítomen při té exekuci. Ta byla také natáčena na filmový záznam, tedy nejenom zvukový, ale také natočena opravdu jako film, a vznikly dvě verze. Jedna verze byla ta natočená přímo jako ostře, takže tam byla vidět celý ten průběh té exekuce, ten je uložen v Národním filmovém archivu. A pak vznikla rozostřená, kdy ten závěrečný okamžik toho aktu je záměrně rozostřen tak, aby nebyl poznat a mohl být vysílán také veřejnosti během filmového týdeníku v kinech po celé republice. To je okamžik, tady vidíme tedy 22. května, jenom několik dní na to se konají první parlamentní volby v Československu. Takže toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad, a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
15: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrátské věznice. Prosím, přístup je omezen na lístky, poněvadž prostor, na němž se poprava vykonává, nelze naplnit víc než lidmi, kolik se jich tam vejde. Prosím, aby si naše obecenstvo uvědomilo, že nás pozoruje cizina, a aby bylo si vědomě toho, že Frank spáchal tolik škod českému národu, že nesmíme připustit za žádnou cenu, aby český národ a jeho dobré jméno bylo také poškozeno ještě jeho smrtí.
7: Proces s vrahem od psa. jednacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hodin začíná páteční odpolední Plus, je 22. května, od mikrofonu dobrý den přeje Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas Plus.
2: Ukrajinci zřejmě ztratili město Mirnohrad v Donbasu. Jaká je situace na frontě a co ztráta města znamená pro ukrajinské obránce? Jaké dovednosti v kritickém myšlení a mediální gramotnosti má česká mládež? Jak chce francouzská vláda pomoct profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot? To jsou naše témata, která probereme podrobněji. Nejprve jsou to ale zprávy, které dnes má Monika Vrchotová. Přeji pěkné odpoledne. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
16: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
2: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
17: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
18: Saská ministrině dopravy Regina Krausharová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik, v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí spoluzakladatel a analytik projektu Deep State Roman Pohorilý, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Čerstvé informace bude mít v odpoledním Plusu hned po zprávách náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt. Nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
19: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil nebo autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostřed zaplatit téměř 100 tisíc korun, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
20: V případě odsouzení jim hrozí čas odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
2: Na pražském magistrátu se dnes rozhoduje o vítězích olympiády mediální gramotnosti. Více než stovka dětí ze základních škol má za sebou první kolo celorepublikového finále písemný test a 18 nejlepších postoupilo do závěrečného odpoledního duelu. Mediálním partnerem je Český rozhlas a podle jeho generálního ředitele René Zavorala je v současné době důležité umět případné dezinformace rozlišovat.
21: Tento počin je právě v oblasti vzdělávání, v oblasti médií velmi důležitý. Mě překvapuje opravdu, jak velký počet účastníků se letos zúčastnil, 52 tisíc školáků, což je úžasné číslo. Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehrše informací zorientovat.
2: Na olympiádu mediální gramotnosti zamíříme i v dalším vysílání odpoledního plusu. Teď máme informace pro řidiče dálnice D6 z Prahy do Varů. Je za sjezdem na Nové Strašecí neprůjezdná. Na 35. kilometru je těžká nehoda. Provoz je odkláněný na kilometru 32. Na D1 z Brna do Prahy výrazné zdržení na Vysočině u Velkého Meziříčí. Kolona je od sjezdu na Tasov. Má 6 kilometrů, zdržíte se půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Páteční obloha je polojasná až oblačná, zítra během dne se na slunečné obloze přechodně nakupí mraky, teploty dnes 20 až 25, zítra až 26 v Čechách, dokonce až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
10: 6,5 minuty po 14. hodině. Ukrajinský mapový projekt Deep State informuje o tom, že ruská armáda zcela obsadila hornické městečko Mirnohrad v Doněcké oblasti. Už předtím ovládla i sousední Pokrovsk, odkud se snaží proniknout k hranicím s Dnipropetrovskou oblastí. Vše sleduje náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, se kterým jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne.
22: Dobrý den.
10: Je už ztráta Mirnohradu definitivní, nebo to ještě není úplně jisté?
22: Není to ještě oficiálně potvrzeno, ale je to víc než jisté, protože ty interaktivní mapy projektu Deep State už v podstatě od konce minulého roku signalizovaly obrovské ohrožení Mirnohradu po té, co Rusko prakticky zcela dobilo Pokrovsk a začalo postupovat směrem na západ a severozápad odtud, takže to vlastně byla jenom otázka času a ukrajinské velení dlouho vlastně otálelo s tím, jestli dá pokyn ke stažení z Mirnohradu a jeho okolí. Ono je to takové dvouměstí spojené přes vesničku Rivné, kousek od sebe Pokrovsk a Mirnohrad. A tam se právě kolem Rivného ještě držely ukrajinské jednotky a na severu Mirnohradu poměrně dlouhou dobu. Jenomže Rusové začali vytvářet tlak z jihu a z východu, vytvořili tam takové dva velké kotle, které postupně se pokusili propojit, nakonec se jim to podařilo, no a hrozilo, že tam Ukrajinci zůstanou odříznutí a obklíčení, proto také zřejmě velení rozhodlo o jejich stažení, zásobování, logistika už tam byla prakticky nemožná, protože v té oblasti tam je víc dronů než komárů v povětří a prakticky se tam dostanou jenom roboti s jídlem, s nějakými nezbytnými věcmi, s municí a bylo nesmyslné tam prostě ztratit elitní jednotky, které tam byly a posléze se stáhly a byly převeleny na jiné místo. Takže to byla v podstatě otázka času, ale to je v podstatě také jeden z mála úspěchů, které Rusové v posledních měsících na frontě zaznamenali.
10: A kam dál od Pokrovsku a Mirnohradu chtějí ruská okupační vojska postoupit?
22: Když se podíváme na mapy projektu Deep State, tak ty směry jsou v podstatě jasné. Pro Rusko je to prioritní směr, protože to je právě jediné místo, kde se jim daří za cenu obrovských ztrát metr po metru postupovat a je to směrem na západ k té administrativní hranici, která je vzdálená teď od ruských pozic za vesnicí Hryšine a asi 10 kilometrů, ale myslím, že jedním z těch dalších hlavních cílů bude město Dobropilia, další takové hornické městečko v této oblasti, ale Rusové jsou od něj z východu asi 15 kilometrů, nicméně právě z oblasti Hryšine a Pokrovsku to mají blíž a pravděpodobně se budou snažit postupovat tímto směrem.
5: Ukrajincům se ale v posledních měsících podařilo navzdory teď tedy těm ztrátám dvou měst, o kterých mluvíme, osvobodit asi 400 kilometrů čtverečních okupovaného území. To je víc, než za stejné období Rusové na jiných místech obsadili. Díky čemu se ukrajinské armádě daří ruská vojska zadržovat a vytlačovat?
22: Tak s výjimkou právě té oblasti Mirnohradu, Pokrovsku se opravdu daří Ukrajincům Rusy přinejmenším zadržovat a někde i tedy osvobozovat okupovaná území a je to víc, než kolik tedy Rusové dobili za prakticky stejnou dobu. Ukrajinci přecházejí do iniciativy a má to několik důvodů. Jednak samozřejmě je to ta obrovská odvaha a hrdinství, se kterým to podnikají. Pak jsou to technologie, především drony a ty změnili vlastně tu válečnou linii v mrtvou zónu. Tam vlastně člověk nezůstane žít příliš dlouho a jsou tam vlastně, letají tam drony ze všech stran a to je silný brzdící faktor i pro Rusy, kteří právě spoléhají na takové ty mravenčí pochody jednoho vojáka za druhým, dva umřou, přijde třetí a postupně takhle neustále vlastně se snaží postupovat a získávat ty metry. Tohle ty mrtvé zóny, kill zóny jim brání v postupu, ale brání také Ukrajincům samozřejmě dobývat zpátky to území, protože Rusové to vytváří ze své strany úplně stejně. No a tím dalším důvodem, proč Ukrajinci přešli do iniciativy, je, že se jim podařilo vypnout Starlink, který Rusové používali tedy velmi často nelegálně, narušil jim vlastně komunikaci, což se okamžitě projevilo a pak si Rusové také střelili do vlastní nohy tím, že začali vypínat a zakazovat ty komunikační různé nástroje v chytrých telefonech, jako je WhatsApp, Messenger a podobně. Takže tam se ztratili vlastně nit mezi jednotlivými jednotkami a to také brzdilo jejich postup.
5: Tolik náš zpravodaj, stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín. Děkujeme za informace, naslyšenou.
22: Naslyšenou.
5: A na rusko-ukrajinské frontě zůstaneme i s naším dalším hostem, vojenským analytikem Lukášem Dečkou z Vojenské akademie ve Vyškově. Dobrý den.
0: Také přeju dobrý den.
5: Nálet na rafinerii v Jaroslavi, která je 700 kilometrů v ruském vnitrozemí, okomentoval Volodymyr Zelenský s tím, že se daří vracet válku do Ruska. Vlastně to, co jsme slyšeli od našeho zpravodaje na Ukrajině, jen potvrzuje to, že nyní by se dali, jak popsat ty síly na bojišti. Je to výhodnější pro Ukrajinu nebo pro Rusko nyní?
0: Řekněme, že situace je vyrovnaná, možná zamrzlá. Já bych neřekl, že ani jedna z těch stran má výhodu. Pořád je potřeba ale zmínit, že Rusko okupuje asi 20% Ukrajiny. To znamená, technicky vzato je ve výhodnější pozici. A každopádně zdá se, že v současné době ani jedna z těch stran není schopná provést žádný zásadní průlom.
5: Ale to už trvá nějaké měsíce, nebo se na tom teď třeba něco mění? Na tom, že i třeba jsme totálně přišli na dronovou válku?
0: Řekněme trend, který lze pozorovat možná necelé dva roky a to zamrznutí fronty je sice je aktuální několika posledních měsíců, ale ani předtím ty postupy třeba z ruské strany nebyly nějak závažné, nějak velké v řádu třeba několika stovek kilometrů čtverečních za měsíc, což je pro představu řekněme něco méně než je průměrný český okres. Takže řekněme, že už dva roky vlastně ani ruská armáda nepostupuje žádným závratným tempem.
5: Teď jsme slyšeli o Pokrovsku, což bylo dříve důležité centrum zásobování ukrajinských vojsk, které vzdorovaly ruské invazi na Donbasu. Jak a proč jsou tyhle oblasti pro Rusko strategicky důležité?
0: Oni nejsou, to je právě důležité. Oni jsou důležité možná symbolicky v tom, že představují zbytek Donbasu, který ještě Rusko nekontroluje a který si vytklo za svůj cíl, alespoň ten oficiální, jako cíl získat pro to, aby mohlo vyhlásit vítězství na Ukrajině. Každopádně jejich původní význam těchto oblastí a konkrétně těchto dvou měst byl, řekněme, v jakémsi logistickém směru v možnosti logistického zásobování těch jednotek na bojišti. A zároveň otevíral cestu, řekněme, dále do hlouby Ukrajiny. To už dnes neplatí, protože samozřejmě z těch měst zůstaly ruiny, to znamená jakékoliv využití zásobování v podstatě zmizelo Zároveň už tam také nikdo nežije, to znamená žádný průmysl a nic funkčního, co by Rusko mohlo v této oblasti získat, už tam nezůstalo. No a zároveň poslední faktor, který býval důležitý, to je ta cesta do otevřené krajiny, ta už vlastně zmizela také právě s nástupem dronů, protože dnes otevřená krajina neumožňuje manévr, naopak je to past pro jednotky, které se v ní snaží pohybovat.
1: Co se dá teď očekávat od Ukrajiny, když tedy ztratila, jestli ještě neoficiálně, tak ale je to jisté Pokrovsk a Mirnohrad, bude se snažit dobít tu oblast zpět nebo se spíš soustředí na obranu Slovjansku a Kramatorsku?
0: Já si nemyslím, že se primárně pokusí je dobít zpět, protože výhoda v tomto prostoru bude vždycky náležet obránci. To znamená, představme si obrovskou hromadu ruin, kde Rusové teď budou schopni se schovávat a efektivněji se bránit. To znamená, předpokládám, že Ukrajinci se přeskupí a budou pokračovat v těch útocích na směrech, kde jim to v současné době vychází mnohem lépe.
1: Jak se vývoj na bojiště odráží v nějakých případných jednáních o míru nebo snaze dosáhnout dohody? Je to znát?
0: Oni jsou v současné době natolik zamrzlé, že v zásadě nevidím žádný velký pokrok. Rusové jsou víceméně konzistentní v tom, že nechtějí ustoupit a požadují celý Donbas jako podmínku nějakého mírového uspořádání. A to je zároveň něco, co zase konzistentně Ukrajinci odmítají. A pro Ukrajince zdá se, že toto jednání by byla optimální, protože přece jenom být se to nezdá, tak ten stát extrémním způsobem krvácí a přichází velké množství obyvatel. To znamená, Ukrajinci doufají, že těmito úspěchy dosáhnou nějaké vyjednávací výhody.
1: Tolik vojenský analytik Lukáš Dyčka z Vojenské akademie ve Vyškově. Děkuji moc, že jste si našel čas. Naslyšenou.
0: Děkuji a přeji pěkný den.
1: Ve čtvrt na tři se podíváme na olympiádu. Politiky pražského magistrátu v jejich měkkých červených křeslech dnes vystřídali děti. Právě v zastupitelském sále se dneska soutěží ve finále olympiády mediální gramotnosti. To sleduje reportérka Kristýna Vašíčková. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
1: Kristýno, už je soutěž tak daleko, že známe vítěze?
4: Zatím neznáme, na ty vítěze si musíme počkat ještě pár desítek minut, protože možná za chvíli uslyšíte jednu z přednášek, nebo spíše to asi soutěž v tuto chvíli, ale kromě toho se za zavřenými dveřmi koná superfinále. Do něj postoupilo 18 dětí a trochu to teď rozklíčuju čísly. Asi 130 žáků se dnes dorazilo celkově a v prvním kole psali test, různě náročný, podle toho, do jaké ze tří kategorií spadaly věkově. No a z každé kategorie postoupilo 6 nejlepších. Ti teď spolu soupeří v takovém duelu, kdy mají debatovat na dané téma a právě na ty nejlepší z nejlepších ještě čekáme.
1: Jaké byly ty testy? Byly těžké?
4: No, já jsem do nich nahlédla a skončila jsem u částí, které nebyly jejich odpovědi A, B, C, D, ale už jste se museli rozepsat, takže můj test se kvůli časové úspoře nevyhodnocuje, ale potkala jsem tu dvě studentky, Veroniku a Alenu z gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli a ty ten test hodnotili následovně.
8: Pro mě ty témata byly celkem známá, protože se ráda v tomhle prostředí pohybuju, často ho vidím i na svých sociálních sítích, mám takovýhle algoritmus už nastavený, to tam taky bylo jako jedna z otázek, takže vlastně to pro mě bylo docela i zajímavý.
23: Mně taky přišlo, tam ty témata byly zajímavý a dobrý asi.
4: Oni patřili do té třetí kategorie, tedy nejstarších dětí a měli za úkol třeba analyzovat ukázku článku z webu, odhalit nedostatky grafů jednoho průzkumu mediálního, zabývali se ale taky deep fake news a podobně.
1: Školy většinou pořádají ale olympiády třeba v matematice, češtině, dějepisné nebo přírodovědné. Proč k ním přibyla i tahle zaměřená na kritické myšlení?
4: Přišli s ní studenti z debatního spolku pro mezinárodní soutěže. Původně to byl projekt, který má být prospěšný veřejnosti. No a jak se jim ukazuje, máme tady zřejmě určité mezery, protože podle pořadatelů se třeba na tomto ročníku olympiády ukázalo, že jen 11% dětí ví, která média jsou veřejnoprávní. A mezery jsou i jinde, jak popisuje jedna z pořadatelek Barbora Votlučková.
24: Ta práce se zdroji se dle našeho názoru podstatně zhoršuje kvůli nárůstu umělé inteligence, se kterou se žáci neučí pracovat tak, aby ji využívali pouze jako pomocníka, ale spíš to nahrazuje jejich právě kritické myšlení, což je něco, čeho i my se obáváme a proti čemu se snažíme právě olympiádu mediální gramotnosti postavit.
4: No a já na závěr ještě dodám, že letošního ročníku olympiády se účastnilo asi 52 tisíc dětí, celkem ze 750 škol v celé republice.
1: Tolik z olympiády kritického myšlení. Kristýna Vašičková, děkujeme, naslyšenou.
4: Ráda se stalo, naslyšenou.
1: 14 hodin 19 minut, teď se podíváme na zprávy z ekonomiky. Premiér Andrej Babiš dnes v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji Explosie. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie, ale i další země. Pokud by byl prodej pardubické firmy na stole, jediným kritériem bude cena, nic jiného to nebude, řekl ještě premiér. Za první 4 měsíce roku soudy v Česku vyhlásily 255 firemních bankrotů, což je meziroční nárůst o 6% a nejvyšší počet od roku 2019. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijali meziročně o 18% více a také jde o nejvyšší počet za posledních 7 let. Evropská unie dočasně na jeden rok zrušila dovozní cla na některá dusíkatá hnojiva používaná v zemědělské produkci v EU. Jde zejména o močovinu a amoniak. Opatření se nebude vztahovat na produkty dovážené z Ruska a Běloruska. A maximální ceny paliv o víkendu mírně klesnou. Benzin oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun 11 haléřů za litr. Cena nafty pak klesne o 23 haléřů na 42 koruny a 8 haléřů. No a právě u té poslední položky ještě zůstaneme v následujících minutách. Ceny pohonných hmot přestaly už být hlavním politickým tématem v Česku, ale neznamená to, že by nějak výrazně klesly. Ceny benzínu a nafty se drží pořád nad 40 korunami za litr. A protože se stále neuklidnila situace kolem Iránu a ropa stojí výrazně přes 100 dolarů za barel, nevypadá to v dohledné době na nějaké velké zlevňování.

0: je na téměř 5 korunách, takže to se samozřejmě projevuje. No ale máme tady samozřejmě také další věci, jako je sezónní poptávka, protože nám tak nějak začíná motoristická sezóna, no a plus nějaká ta úprava v provozu rafinérií, protože v těch prvních týdnech po začátku konfliktu byl výrazný problém s dieslem, takže celý ten průmysl se na něj zaměřil a teď možná toho benzínu na tom trhu je maličko méně.
1: No, to je paradox, protože před několika týdny se mluvilo o hrozícím nedostatku, tedy hlavně leteckého benzínu, takže to už pominulo, tahle ta potíž?
0: Tak ona pořád je tady s náma, protože Evropa byla z nějakých 30% závislá právě na dovozu kerosínu a půlka z těch dovozů tak právě tvořily importy z oblasti Blízkého východu. Takže my tady pořád máme docela napjatou situaci, ale zatím se s ní leteckým společnostem daří pracovat. V zásadě jedna po druhé říkají, že to není nějaký výrazný problém, že by museli nějak rušit nebo výrazně omezovat lety. Takže řekněme, že rafinérie se na tu výrobu více zaměřily, plus dochází k vyšším importům z dalších zemí, takže zatím je ta situace dobře řiditelná a nehrozí nějaké hromadné rušení letů v Evropě během léta.
1: To stanovování cen českou vládou stále pokračuje, mělo by skončit na konci května, nebo ho podle vás vláda opět prodlouží, jak jí čekáte vývoj?
0: Je to možné, že by to mohla prodloužit, protože řekněme, že se docela nakonec po nějakých drobných porodních bolestech, tak se nám to osvědčilo, ty ceny paliv jsou skutečně nižší než, respektive takhle, dá se očekávat, že jsou určitě nižší, než pokud by ty cenové stropy nebyly. Navíc já nečekám, že by se ta situace měla nějak rychle uklidnit, i v případě nějakého pozitivního vývoje, tak stále hrozí, že ty ceny zůstanou na vyšších úrovních a nemyslím si, že by to vládě něco jako výrazně přineslo, kdyby ty stropy zrušila, takže podle mě by klidně mohly pokračovat.
1: A bylo to potřeba vzhledem k tomu, jak se ta situace vyvíjí, byl to nutný krok?
0: Řekněme, že některé ty nápady vlády nebylo to bráno na začátku úplně pozitivně ze všech stran, ale myslím si, že se to postupně nějakým způsobem osvědčilo. Samozřejmě je to narušení trhu. Nemyslím si, že by třeba museli být opatření tak přísná na těch některých pumpách, protože tam skutečně jako může docházet určitým řekněme, nespravedlnostem. Ale v zásadě, co se týká toho dopadu na peněženky řidičů, tak tam je ten faktor je vnímán velmi pozitivně a myslím si, že toho je si vláda vědoma a že kdyby ty stropy zrušila, tak by mohlo dojít k nějakému zase třeba skokovějšímu nárůstu a to si myslím, že si nebude chtít lajznout.
1: Nebude si to chtít rozházet u voličů, že by se museli třeba omezovat, takhle se jezdí, jak se komu chce. Tolik analytik XTB Jiří Tyleček, děkuju moc za rozhovor, naslyšenou.
0: Taky děkuju, naschranou.
1: 5 minut před 2:30 se ještě podíváme do Francie. Cen pohonných hmot, tam je o nich taky velká debata. Tamní vláda totiž ohlásila sérii nových opatření v boji proti jejich vysokým cenám. Poskytne dalších v přepočtu víc než 17 miliard korun profesím, které nejvíc doplácí na drahý benzín a naftu. Peníze mají pomoci hlavně zemědělcům, rybářům a taky dopravcům. Detaily má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Vítej Martine, dobrý den.
2: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Jakou formou chce vláda peníze rozdělit a jak kabinet zdůvodňuje nová opatření?
2: Ono, ta pomoc je několikaúrovňová. Vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty v případě rybářů. Tam se bavíme o 30, respektive 35 centech na litr nafty, to znamená od 7 do nějakých 8,50 korun na litr. V případě zemědělců je to o něco méně, tam se bavíme o 15 centech, tedy něco přes 3,5 koruny na litr. Vláda zároveň prodloužila slevy pro dopravce, mimo to kabinet navýšil náhradu pro chudší pracující z 1200 na 2400 korun. Tahle pomoc týká zhruba 3 milionů obyvatel, kteří právě využívají své auto k práci. Kabinet tu novou pomoc zdůvodňuje i tím, že konflikt na Blízkém východě v nějaké formě ještě potrvá.
3: Tahle válka ještě potrvá, ať už ve studené

0: formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů. To všechno je možné. Čas se stává zbraní válčících stran a hlavně iránských revolučních gard.
1: Tohle byl tedy francouzský premiér Sébastien Lecornu. On jasně řekl, že cílem vlády je poskytovat cílenou pomoc, ne jako za covidu nebo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, kdy tehdy kabinet sáhl k plošné dlouhodobější pomoci. Teď připustil, že tento typ pomoci právě přispěl k většímu zadlužení Francie.
2: Tahle opatření mají platit v následujících 3 měsících. Zvažuje francouzská vláda i dlouhodobější formu pomoci?
1: Ano, je to tak. Například pro taxikáře od října mají mít k dispozici finanční pomoc až ve výši 130 000 korun na nákup elektrovozu. Vláda chce, aby do roku 2030 byla 2 ze 3 nových aut právě elektrická. Od června plánuje znovu spustit takzvaný sociální leasing pro lidi ze střední třídy, kteří právě využívají své auto při práci. Jsou to zdravotníci, kteří dojíždějí za pacienty domů, jsou to taky řemeslníci. K dispozici má být údajně dalších 50 000 aut. A premiér Sébastien Lecornu dlouhodobě mluví o tom, že je jednoduše potřeba zrychlit elektrifikaci Francie.
0: Nemáme na výběr. Musíme urychlit elektrifikaci naší země. Fosilní paliva nás drží na vodítku a škrtí nás. Elektrifikace, elektřina, to je naše svoboda.
1: Tohle je diskurs, který vede premiér Sébastien Lecornu dlouhodobě. On mluví o tom, že Francie si spolu s nákupem nebo s dovozem plynu a ropy dováží i konflikty z Blízkého východu, takže proto tedy ta nezávislost v podobě elektřiny, elektrifikace, svobody. Vláda chce, aby se elektrifikace promítla rychleji i v bydlení. Cílem je do roku 2050 ve 2 milionech sociálních bytů vyměnit ty vytápění, přejít z plynu na elektřinu. Kabinet chce taky zároveň nainstalovat 1 000 000 tepelných čerpadel do roku 2030.
2: Co na tyhle vládní kroky říká opozice? Je podle ní navržená pomoc dostatečná?
1: No, opozice v tomhletom je dosti kritická. Šéf Národního sdružení Jordan Bardella uvedl, že vláda je tvrdohlavá, že podstatně jednodušší, efektivnější by tedy podle ní bylo snížit daně, což by ve výsledku prospělo všem, říká tedy Jordan Bardella. Kritická je i radikální levice, koordinátor nepoddajné Francie Manuel Bompard volá potom, aby se víc zapojili ropné podniky, energetické společnosti, které v tuto chvíli podle něj tady mají extra zisky. Tady je potřeba říct, že například energetická společnost Total, tak ta zastropuje ceny pohonných hmot na svých čerpacích stanicích a je tedy v tom jediná, která tady ve Francii má takovou sílu, že by to mohla dělat. Takže když projíždíte na dálnicích, tak litr benzinu 95 stojí euro 99, to je teda ta zastropovaná cena. Jsou tady taky politici, kteří volají potom, aby tyto firmy přispěly víc a viceprezident republikánů François Xavier Bellamy, ten řekněme chápavější, připomněl, že vláda právě zdědila vysoký deficit veřejných financí a má proto menší manévrovací možnosti.
2: O situaci ve Francii a jak řeší vysoké ceny paliva tam jsme mluvili s naším zpravodajem Martinem Baluchou. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den a hezký víkend.
2: Je 14:30, zprávy přináší Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Hezké odpoledne. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie ČTK. České televizi to dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel 1 člověk a dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Podle České konference rektorů placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
4: Že by současný systém přijímacích zkoušek vytvářel nerovnosti, odmítá i společnost SCIO. Bývalého slovenského poslance a exprimátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Slota se brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil čtyřletou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu zařídil svému známému zmírnění trestu. Slota působil skoro 20 let jako předseda Slovenské národní strany. Proslavil se taky proti maďarskými výroky, ve kterých například vyzýval ke srovnání Budapeště se zemí. Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebude k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Pohled na silnice, dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Nové Strašecí neprůjezdná. Na 35. kilometru narazilo osobní auto do uvolněného kola z kamionu. Provoz je odkláněný na kilometru 32. Na D5 je dlouhá kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, z Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy počítejte se zpomalením na Vysočině mezi Tasovem a Velkým Meziříčím. Kolona začíná na kilometru 151 a asi půl hodiny v ní pojedete až do omezení na kilometru 145. Na silnici 3 ještě se podíváme kolony. Z Prahy do Českých Budějovic před Benešovem je fronta od Mrače na čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. S víkendem přijde další oteplení. Zítřejší teploty vystoupí na 22 až 26, v Čechách až na 28 stupňů a bude slunečno. Jen přechodně se během dne bude tvořit kupovitá oblačnost. Tolik zprávy a teď už pro a proti.
5: Téměř 70% Čechů si myslí, že se dnes v Česku můžeme vyjadřovat tak svobodně jako před 10 lety nebo ještě svobodněji. Podle čtvrtiny lidí se situace zhoršila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných je taky přesvědčená, že možnost vyjádřit svůj názor má mít přednost před ochranou jednotlivců nebo celých skupin lidí. Svědčí tyto výsledky o tom, že je stav svobody slova v Česku víceméně dobrý?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty k tomuto tématu jsou ředitel Občanského institutu publicista Roman Joch. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: A taky filozof z Akademie věd Tomáš Koblížek. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den, díky za pozvání.
5: Pánové, já vám na úvod položím úplně stejnou otázku, jakou slyšeli i dotazovaní v tom zmíněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. A sice, co se z vašeho pohledu za poslední desetiletí změnilo, pokud jde o svobodu slova v Česku? Pane Jochu.
7: Já si myslím, že Česká republika je stále na evropské poměry jednou ze zemí s největší legální svobodou projevu a slova, svobodou tisku. Já jsem tomu velice rád a mám podobný názor jako většina vašich respondentů, že za 10 let se u nás svoboda projevu nezhoršila, ale já bych ani neřekl, že nezlepšila, zůstala díky Bohu, jaká byla, protože já vidím trendy v západní Evropě, které spíše chtějí omezovat svobodu projevu.
5: Pane Koblíšku, váš pohled na úvod, na to, co se stalo se svobodou slova v Česku za posledních 10 let, pokud vůbec něco?
9: Tak já budu souhlasit s tím, že Česká republika v současnosti zažívá něco jako blahobyt ohledně svobody slova. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. A není to jenom můj dojem, existují různé ukazatele nebo různá měření, která se věnují mezinárodnímu srovnávání úrovně svobody slova. A Česká republika se tady umístí velmi dobře. V minulém roce jsme byli na 3. a 6. místě v tom světovém srovnání. Jinak ten index se jmenuje Index of Freedom of Expression a spravuje ho Univerzita v Göteborgu a v těch nedávných datech, která byla publikována asi před měsícem, se Česká republika umístila asi 8. ve společnosti zemí jako Finsko, Norsko, Švédsko, takže pokud jde o svobodu slova, taky jakoby objektivně vzato na tom rozhodně nejsme špatně.
5: Vraťme se k tomu našemu průzkumu pro Český rozhlas. Taky z něj vyplynulo, že pozitivněji tu situaci, co se týče svobody slova, vnímají voliči opozičních stran, nežli voliči vládních stran. Máte proto jako politolog nějaké vysvětlení, pane Jochu?
7: Voliči dnešní opozice, to znamená bývalé koalice, mají přesvědčení intelektuální, že u nás nějaká velká hrozba vůči svobodě projevu neexistuje. Naopak mnozí voliči této vládní koalice mají dojem, že nějaké zákeřné elity jim jejich svobodu tisku, svobodu projevu chtějí vzít. To znamená, můžeme se na to dívat tak, že jsou více paranoičtí, anebo možná více prozíraví. Já si zatím myslím, že moc důvodů k obavám naštěstí v této zemi nemají.
5: Pane Koblíšku, vaše vysvětlení tohoto rozdílu mezi voliči opozičních a vládních stran?
9: Moje vysvětlení je takové, že současné vládní strany vlastně v tom minulém období, když nebyly ve vládě, tak velmi často pracovali s narrativem, že zde právě je nějaký deficit svobody slova, že člověk nemůže říct všechno, že se nemůže svobodně vyjadřovat o migraci, LGBT a jiných tématech a že oni jsou těmi stranami, které tohle změní. Tak já si to vysvětluji tak, že jejich voliči na tohle slyšeli, že tady nějaký deficit ohledně svobody slova existuje a přijali ten názor za svůj.
5: A evidentně na to nějakým způsobem reagují i strany vládní koalice, protože si do svého programového prohlášení napsali, a já to teď ocituju přesně, zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Tak pane Jochu, vy jste tady před chvílí řekl, že buď to jsou voliči vládních stran paranoidní, a nebo naopak prozíraví. Jaká je tato vláda, když si napíše takovouhle větu do programového prohlášení?
7: Myslím si, že je to hlavně signál jejich voličům, že reálně na zlepšování svobody projevu u nás moc toho nejde udělat, protože na ty evropské poměry máme skutečně značnou svobodu projevu. U nás podle trestního zákoníku je zakázaná podpora a propagace hnutí usilujícího o porušení práv skupiny občanů. To znamená, musíte chtít pozbavit nějaké lidi jejich práv, základních lidských práv, a to je trestné. A s tímto já nemám problém, ale v západní Evropě je trend zakazovat takzvaný nenávistný projev. A s tímto konceptem nenávistného projevu já už velký problém mám, a ten se týká toho, že jednak je velice svévolně definovatelný. Co je to nenávistný projev? Je to projev, který někdo zamýšlí jako nenávistný, nebo někdo jiný ho nezamýšlel jako nenávistný, ale nějaký člověk se cítí být obětí nenávisti. Takže já si myslím, že by nebylo dobré, kdyby jsme šli tou cestou, jakou se rozhodli jít mnohé západoevropské země.
5: Tak zdá
7: země.
5: Se, že pan Joch teď místo mě předejmul, na čem vy dva se dnes asi především neshodnete. Vydržte ještě, pane Koblíšku, s tou reakcí a odpovězte prosím i mě na tu otázku týkající se vládního programového prohlášení. Z vašeho pohledu zakročoval stát vůči svobodě slova v posledních letech, nebo byly situace, kdy to hrozilo?
9: Ne, já tohle beru prostě jako nějaký politický marketing, že se někdo tímhle způsobem vyjadřoval, že zde byl nějaký velký, že zde byly velké rezervy ohledně svobody slova. To jednoduše naprosto neodpovídá realitě a zmiňoval jsem ty indexy, které jsou jako docela jako pečlivě hlídány a ty ukazují, že my opravdu máme velmi vysokou svobodu projevu. A jen abych trošku ještě jako reagoval na to, co říkal pan Joch, nejsem si úplně jistý tím, že Evropa nebo že západní Evropa má nějaký problém se svobodou slova, protože na těch předních místech jsou hlavně evropské státy. Amerika je daleko, daleko za námi. Myslím, že úplně na vrcholu je Irsko, Dánsko, severské země a tak dále. Takže já myslím, že Evropa obecně rozhodně nemá problém se svobodou projevu. Můžeme se teďka hodně bavit o tom, jak bude třeba vypadat příští rok u nás ohledně veřejnoprávních médií a podobně, ale myslím, že jako aktuálně, jak Evropa, třeba západní nebo my, tak ohledně svobody slova tady nevidím nějaký velký deficit.
5: Dovolte mi, abychom ještě zůstali na české půdě a doprobrali, jaká je situace, co se svobody slova týče u nás. A rád bych to celé ilustroval na jednom příkladu, který, troufám se říct, známe tady úplně všichni, ať ta naše diskuse není abstraktní. Soud by měl právě v těchto dnech začít se zabývat obžalobou na hnutí SPD, a to kvůli podněcování k nenávisti, kvůli údajnému nenávistnému projevu. Týká se to 2 roky starých předvolebních plakátů. Vy jste, pane Jochu, napsal, že tady tohle stíhání považujete za, a teď vás cituju, projev neúcty vůči svobodě projevu. Proč?
7: Ano, protože se jedná o typický politický projev. A ze všech projevů ten, který má mít největší zákonnou a ústavní ochranu, je politický projev, ve kterém v demokracii konverzujeme o politických otázkách. Můžeme kritizovat vládní politiku a můžeme ve volbách požadovat změnu vládní politiky. A když si vzpomeneme na ten plakát, já bych řekl, je neslušný, je vulgární, je nehezký. Já bych se ho štítil.
5: Já ho tady možná připomenu. Oni byli 2 a jsou oba předmětem toho soudního řízení. Na tom prvním byl muž tmavé pleti s nožem a pod tím nápis nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na tom druhém plakátu, který je předmětem toho soudního řízení, byli vyobrazeni 2 romští chlapci s cigaretou a nápisem, teď cituju, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku.
7: Já ten první považuji za horší, protože je tam ten zakrvavený nůž, ale...
5: To jsem neřekl, že je zakrvavený.
7: Ano,
5: děkuju.
7: Je zakrvavený a proto ve veřejném prostoru působí drasticky a neslušně, ale když se podíváme, co je smyslem takovéhoto plakátu, to, co by podle mého názoru mělo být zahranou a určitě je zahranou podle platných českých zákonů, je požadovat genocidu nějaké skupiny lidí. Nebo ani ne genocidu, ale i omezení práv skupiny lidí. Ale smyslem tohoto plakátu není vyvolávání nenávisti k lidem tmavší barvy pleti, ale to sdělení je jasně antiimigrační. A to sdělení je, když se podíváme na zkušenosti v západní Evropě, některé typy imigrantských skupin, opět ne všechny, ale některé typy, mají vyšší násilnou kriminalitu, než je průměr dané populace. A proto je prozíravé, abychom limitovali legální imigraci z určitých částí světa, především Severní Afrika a Blízký východ.
5: Pane Koblíšku, vy naopak jste se tady k této plakátové kampani hnutí SPD svého času vyjádřil slovy, že to je, a teď vás taky cituju, zlom ve veřejné prezentaci rasismu. Není to ale tak, jak teď naznačoval Roman Joch, že v rámci politické diskuse i takovéhle ostřejší protiimigrační vzkazy musíme ustát?
9: Já myslím, že když se chceme bavit o svobodě slova nebo o svobodě projevu třeba v tomhle konkrétním případě, tak nejprve musíme hodně dobře pochopit, co je to vlastně za projev, co to bylo za plakát. A tady v souvislosti s tímhle plakátem by se dalo mluvit o něčem, co se anglicky pojmenovává jako fear speech, já to do češtiny přejmenovávám jako děsivá řeč. A je to vlastně nějaká technika, ke které čím dál víc už inklinují různé extremistické skupiny nebo krajně pravicová hnutí nejenom napříč Evropou. A to z jednoduchého důvodu, když někoho prezentujete nebo označujete za parazita nebo za odpad, jako třeba Donald Trump takhle se nedávno vyjádřil o somálských přistěhovalcích v Americe.
5: S tím parazitem asi narazíte na jiného českého politika, předpokládám?
9: Ano, samozřejmě. Ale to jsou projevy, které, a to se ukazuje v průzkumech, vlastně nemají takový dopad, než když někoho prezentujete jako hrozbu. To znamená, když někoho ponižujete veřejně, tak lidé to nechtějí vlastně tomu tolik naslouchat, než když vlastně někoho prezentujete jako hrozbu nebo jako nebezpečí pro společnost. Proto řada extremistických hnutí napříč Evropou přechází od nějakého otevřeného urážení k prezentování různých skupin jako hrozby a ukazuje se, že to má vlastně stejné dopady jako ty nenávistné
10: útoky. Dobře, rozumím vám, ale z jakého důvodu by kvůli tomuto plakátu mělo být politické hnutí před soudem?
9: Je to tak, že vlastně tady ten typ projevu opravdu svou nese nějaké újmy nebo škody. Ostatně vůbec jako v debatách o svobodě projevu se jako hranice svobody projevu bere to, že ten projev může způsobit nějakou vážnou škodu. A u projevu tady toho typu, které vlastně na základě určitého předsudku prezentují muslimy, židy, geje jako nějaké nebezpečí pro společnost, tak se ukazuje, že opravdu jako podněcují třeba přímé násilí vůči těmhle skupinám. Když vezmu to, co se stalo třeba v roce 2018, myslím, že to bylo v Pittsburghu, útok na synagogu, tak se ukázalo, že ty útočníci byli pod vlivem právě tady té jakoby feared speech, tady těch děsivých projevů. Podobně ten útok v Christchurch na Novém Zélandu, kde zemřelo 50 lidí v mešitě, tak také ten útočník byl vlastně pod vlivem tady toho typu projevů. Takže je to nějaké jakoby nebezpečí, které tyhle projevy sebou nesou a někdo se vlastně rozhodne i tak ten projev vlastně veřejně publikovat. A ten soud se tím z tohle důvodu může zabývat.
10: Pane Jochu, připustil byste, že právě ty plakáty hnutí SPD, byť představitele tohoto hnutí, včetně Tomia Okamury, se brání, že jenom naplňovali svoji svobodu slova, připustil byste, že skutečně můžou někoho motivovat třeba i k násilnostem vůči reprezentantům těch skupin, které na těch dvou zmíněných plakátech byly vyobrazeny, řekněme, nelichotivě?
7: Nelze vyloučit, že nějaký člověk se dopustí násilí. A to znamená, nemůžu to vyloučit, protože my máme 10 milionů obyvatel a někteří z nich jsou regulérní blázni a někteří jsou extremisté. Ale vždycky...
10: No a není toto důvod, proč má smysl zabývat se tím i v trestně právním slova smyslu?
7: Ne, pokud jde o politický projev, protože bychom příliš zúžili mantinely legitimní politické diskuse o imigraci. A myslím si, že stále můžeme držet rozlišení mezi projevem, byť neslušným vulgárním projevem, a skutkem a činem. První rána pěstí, ani ne nějakou zbraní, má být velice přísně trestaná. To, když člověk ubližuje jinému člověku, to ve svobodné společnosti nemůžeme tolerovat. Ale pokud někdo řekne něco všeobecného, jako například, že část muslimské populace v západní Evropě má větší kriminalitu, než je průměr populace, tak je to statistická pravda. Já jsem zevšeobecnil, ale řekl jsem něco, co je statisticky pravdivé a proto takovýto projev by neměl být podle mého názoru vůbec postihován.
10: Pane Koblíšku, čím se znovu vracíme k té otázce, kterou už jsem vám kladl, jestli takovýhle projev z hlediska fungování demokracie ještě není v rámci toho, co bychom mohli označit za legitimní, byť třeba se vám, jak vás tak poslouchám, úplně nelíbila ta forma.
9: Já myslím, že nešlo jenom o projev, protože když použijete slovo projev, tak tím máte na mysli nějaký výrok, jímž vyjadřujete určité přesvědčení třeba určité skupině lidí. Ale tady nešlo jenom o nějakou expresi, o nějaké vyjadřování názoru, ale podle mě ten plakát má charakter nějaké výzvy. On vlastně jako prezentuje určitou skupinu jako někoho, vůči komu bychom se měli stranit, ve vztahu ke komu bychom měli být opatrní, koho bychom možná měli spíš odsunout stranou. A někdo to může dokonce číst tak, aha, takže oni jsou tak strašně nebezpeční, možná bych měl začít chránit tu společnost tak, že si také vezmu nějakou zbraň a budu proti ním bojovat. Takže důležité je v těch našich debatách si uvědomit, že tady nejde jenom o vyjadřování nějakých postojů, ale plakáty tady toho typu mají charakter výzvy a někdo na tu výzvu může slyšet a někomu se něco může stát.
10: Pane Jochu, vy jste se nadechoval na odpověď, poprosím o stručnost, ať se posuneme.
7: Ano, je tam výzva, ale já to nečtu jako výzvu k linčování. Ta výzva je, mějme restriktivnější imigrační politiku, hlavně vůči určitým regionům Severní Afrika, Blízký východ. A já si myslím, že ve svobodné společnosti, stejně jako v daňové otázce, v otázce imigrační politiky, je přípustné zastávat jakýkoliv názor.
10: Připomenu, že našimi hosty zůstávají publicista Roman Joch a filozof Tomáš Koblížek.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Můžeme vlastně navázat na to, co jsme probrali na příkladu těch zmíněných plakátů hnutí SPD a zároveň se vrátit k tomu našemu průzkumu. Vlastně se mi zdá, že většina lidí vidí problematiku svobody slova trochu jinak než vy, pane Koblíšku, protože, já už jsem to tady říkal úvodem, má za to, že svoboda vyjádřit veřejně svůj názor by měla mít za všech okolností přednost, a to i v těch situacích, kdy hrozí, že bude uražena nebo nějakým způsobem jinak dotčena určitá skupina osob nebo jednotlivec. To není váš pohled, víte?
9: Já bych se asi ještě zeptal těch respondentů znova, jestli se uvědomují všechna ta rizika, která se s těmi nenávistnými projevy pojí, protože samozřejmě nejde jenom o nějaké výroky, které se někoho dotknou, někoho zabolí, ale mají nějaké jiné konsekvence. Mimochodem, tedy kromě toho, že vás to může šokovat, když se stanete terčem nějakého nenávistného výroku, můžou být vlastně dvě ukrajinské dívky si povídají v metru, někdo vyskočí a zařve na ně něco nenávistného, tak to je samozřejmě ten případ, kdy jde o nějaký ten psychický dopad, nebo žijete v prostředí, kde se o vás tímhle tím způsobem mluví, a to potom samozřejmě má nějaké jako hluboké psychické dopady, třeba může někdo dospět takž nějakým jako sebevražedným myšlenkám, jako bohužel to je jako jeden z dopadů, třeba v nějakých těch věkových skupinách 13 a 14 let někdo si uvědomí, že nemá typickou sexuální orientaci, ale zároveň žije třeba v nějakém prostředí, kde se o těchto lidech někdo vyjadřuje nenávistně, takže to je takový velmi velmi vážný dopad, ale i když potom je ten člověk třeba nějak i psychicky odolný, že mu to nevadí, tak to neznamená, že pokud se akumulují nenávistné projevy na adresu Židů, Romů, Ukrajinců, tak ta skupina může v té společnosti ztrácet nějaké dobré postavení. Můžou mít ti lidé problém dostat děti do školky, dostat práci jenom z toho důvodu, že jsou to Ukrajinci, Romové, gejové nebo něco podobného. A takže já bych se třeba těch respondentů doptal znova, jestli i s tímhle povědomím jim přijde tak jako jednoduché neomezovat nenávistné projevy, protože já myslím, že je to něco, co by člověk na tu misku vach určitě měl položit.
10: Pane Jochu, není to takový nezamýšlený důsledek těch nenávistných projevů, anebo možná zamýšlený ze strany těch, kdo jsou jejich autory, že jsou z té veřejné diskuse vylučováni ti, kteří se stávají terči té nenávisti?
7: To je pak ale chyba nás, přihlížejících. Myslím si, že ten příklad s těmi dvěma ukrajinskými slečnami v metru byl velice dobrý a teď nějaký burán na ně začne řvát. Co máme udělat my ostatní jako zástupcové občanské společnosti? Máme se postavit a toho burana tam seřvat, chováš se špatně, děláš ostudu tomuto národu, jsou to dvě nevinné slečny, jsou u nás jako hosté, nebo hostky, pokud preferujete to slovo, chovej se slušně. To znamená, my se máme ozvat a seřvat toho, kdo se chová neslušně a uráží
10: lidi. Teď jste se do toho, pane Jochu, tak položil, já to vidím, protože se na mě obracíte, že vám věřím, že to běžně v tramvajích děláte.
7: No, nejde jenom o mě, jde o nás všechny, že toto má patřit k étosu svobodné a slušné společnosti.
10: Co víc udělat, než právě toto, apelovat na lidi, aby, když jsou svědky nějakého nepřístojného projevu na veřejnosti, tak aby se zastali té oběti, pane Koblíšku?
9: Tohle se neděje z nějakých nahodilých důvodů, ale já myslím, že velkou roli tady hrají autority. Tady se ukazuje, že pokud se nějaký významnější politik vyjádří nenávistně ve vztahu k určité skupině, tak nejde jenom o to, že tady zazní tady ten konkrétní výrok, ale on tím dává signál, že vyjadřovat se tímto způsobem je normální. A ten vliv toho výroku potom není takový, jenom že lidé původně neměli nějaké nenávistné postoje ve vztahu k Ukrajincům, Židům, k Romům, a teď to slyší od té autority, tak to začnou říkat taky. Je to spíše tak, že lidé třeba už tady ty postoje mají a když vidí tu autoritu, že se takhle veřejně vyjádřila, tak se začnou veřejně vyjadřovat taky. To znamená třeba i v tom metru nebo na sociálních sítích nebo něco podobného. Takže já myslím, že ten hlavní problém nebo ten klíč k řešení toho problému je nějakým způsobem komentovat autority nebo pozorňovat autority na to, jakým způsobem se vyjadřují. Samozřejmě, že potom v tom metru my budeme hájit ty oběti, ale aby celé to prostředí vypadalo jinak, tak jde jde o to, jak my budeme se právě ozývat ve vztahu k tomu, kdo dokáže ty normy posunovat. A podle mě někdo, kdo vystaví tady ten plogát, tak je významným politikem a tu normu posune.
10: S tímhle apelem na autority, myšleno především asi politické nebo veřejně činné, s tím byste souhlasil, pane Jochu, předpokládám.
7: Ano, s tím bych souhlasil. Pouze mám dojem, že někdy je podceňovaná hrozba, ne že by zákony nějak trestali projev, ale že mantinely legitimního politického projevu v důsledku konformismu a konformity ve společnosti budou příliš těsné. Že toto vnímám jako mnohem větší hrozbu. Můžeme odsuzovat plakát SPD a na tom bychom se i shodli, že není příliš slušný. Ale mě napadá jiná věc, která se stala. Stala se v druhé polovině 30. let 20. století v Británii, kdy jeden poslanec jménem Winston Churchill měl reputaci radikála, ba až válečného štváče. Protože tvrdil, že Hitler není normální německý státník, ale je to mimořádný německý státník, velice nebezpečný muž a chtěl apelovat, aby se Británie vyzbrojila. A vtedy měl Churchill špatnou reputaci, tak veřejnoprávní médium britské BBC mělo direktivu, že toho Churchilla by moc neměli zvát před ten mikrofon. Naštěstí byla to svobodná země, takže jeho názory publikovaly různé noviny, různé deníky, ale na BBC měl útlum několik let a ve fatální situaci, kdy hlas volající na poušti varoval Brity, podívejte, toto může skončit velice špatně, velkou válkou, druhou velkou světovou válkou, tak tento člověk, protože mantinely legitimní diskuse byly tak úzké, neměl přístup do toho nejžhavějšího média té doby, což byla BBC.
10: Jenom bych řekl, že Český rozhlas takové mantinely pro zvolené politiky nemá a zve všechny, pakliže přijmou pozvání. Pane Koblíšku, nejsme dnes svědky něčeho na způsob toho, co teď popsal v narážce na Winstona Churchilla Roman Joch, že lidé se bojí třeba vyslovit některý názor, uplatňují na sebe jakousi autocenzuru, možná bychom mohli říct, protože se bojí, že když se vysloví, když řeknou to svoje menšinové stanovisko, anebo naopak většinové, ale neslušné, takže by za to pak nějakým způsobem mohli být popotahováni.
9: Já neznám žádný průzkum, který by tohle ukazoval. Já jsem tady už zmiňoval ty průzkumy, které teda ukazují, že ohledně svobody slova jsme na tom velmi dobře. A abych řekl pravdu, mě v tomhle jakoby procesu komunikačním víc zajímají trochu ty terče, než ti mluvčí. Že se někdo obává na někoho zaútočit nebo vyjádřit nějaký nenávistný názor ve vztahu k Romům nebo k Ukrajincům. Já vlastně jako nevím, jestli tohle je problém svobody slova. Já si naopak myslím, že pokud někdo tady ty výroky neformuluje ve veřejném prostoru, tak to naopak svobodě slova nebo svobodné diskuzi prospívá. A to z jednoduchého důvodu, že nenávistné projevy jsou vlastně způsobem, jak někoho můžete umlčet. Můžete zaútočit právě třeba na novináře nebo na vědce, ale právě také na člena nějaké skupiny z toho důvodu, aby z toho vytlačil z toho veřejného prostoru. Když se na něho jako útočí, on nebude mít takovou tendenci se veřejně k něčemu vyjádřit. Takže ve chvíli, kdy vlastně jako bude méně zaznívat nenávistných projevů v nějakých debatách, tak to rozhodně není něco jako co by bylo na škodu svobodné debatě, ale jako něco, co právě ten prostor nechává volnější.
10: A u toho skončíme pro dnešek s filozofem Tomášem Koblíškem a publicistou Romanem Jochem. Pánové, děkuji vám oběma, že jste si udělali čas a přišli k nám sem do Vzletu.
7: Díky moc.
9: Díky za pozvání.
11: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
12: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
13: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
11: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
6: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
2: Je 15 hodin, pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
6: Český rozhlas Plus.
2: Německo je blíž k výstavbě vysokorychlostní trati z Drážďan do Prahy. Jak je na tom česká strana? Kdy se z Prahy do Drážďan dojede za hodinu a do Berlína za 2,5? Z čeho mají čeští mileniálové a příslušníci generace Z největší obavy? A Rakouskem otřásá největší špionážní aféra za desítky let, jak hluboko byla její bezpečnostní struktura narušená zevnitř. To jsou naše témata pro další půl hodinu, předchází jim ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji klidné odpoledne. Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz i prezident Karol Nawrocki. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
14: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Nawrockiego v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Kvůli narušování vzdušného prostoru cizími drony také vybízejí k tomu, aby se mise pro dohled nad vzdušným prostorem proměnila na misi obranou. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Pro Český rozhlas to potvrdila šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
15: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
4: Šéfka úřadu vlády Barta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Syrský detenční tábor Ar-Rosh opustila skupina australských žen a dětí napojených na teroristickou organizaci Islámský stát. Uvedla to australská televize ABC. Australská vláda už v minulosti uvedla, že je připravena na jejich návrat. Zdůraznila ale, že jim neposkytne žádnou cílenou pomoc. Po pádu Islámského státu v roce 2019 skončilo v detenčních centrech podle odhadu Amnesty International na 45 000 žen a dětí. Špatná humanitární situace v zařízeních podle lidskoprávních skupin vedla například k radikalizaci zadržovaných dětí. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzinu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Knihovnu Václava Havla opustila většina zaměstnanců i členů správní rady. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta tak známá instituce čelí vážné personální i finanční krizi. Odchod oznámil také miliardář a dlouholetý hlavní sponzor Zdeněk Bakala. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
16: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
17: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
16: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
17: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
18: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
17: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Akce se odehraje na opačném konci areálu výstaviště než víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Akce potrvá do nedělního odpoledne. Na plusu teď míříme na silnice. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů zůstává po vážné nehodě na 35. kilometru neprůjezdná. Provoz je odkláněný na kilometru 32. S dlouhou kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Sunout se budete od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 40 minut a asi půl hodiny budete popojíždět na D1 z Brna do Prahy mezi Tasové a Velkým Meziříčím, tedy mezi kilometry 151 a 145. Dobře, dojeďte. Sobota bude ráno slunečná, během dne se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty vystoupí na 22 až 26. V Čechách dokonce až na 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 7 minut po 15. hodině nastoupíme do vlaku. Vlaky z Prahy do německých Drážďan by měly v budoucnu jezdit tunelem pod Krušnými horami. Vysokorychlostní trať má časem zrychlit cestu ze současných 2,25 hodiny na méně než polovinu. Jednu důležitou překážku včera odklidil z cesty německý spolkový sněm, který dal nákladnému stavebnímu projektu zelenou. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
19: Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: O čem včera večer rozhodoval spolkový sněm v Berlíně?
19: Spolkový sněm vlastně včera přijímal stanoviska k vládním zprávám, které se týkaly příprav 3 železničních tratí v Německu. Ta vysokorychlostní trať mezi Drážďany a Prahou byla jen jedna z nich. A o tom, že by se měla postavit, se snažila poslance spolkového sněmu v Berlíně včera přesvědčit i saská ministryně dopravy Regina Krauss-Haarová.
20: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
19: Saská ministryně řekla, že vlastně teď jde o důvěru ve stát, protože stavba nové trati, potažmo posílení celkového spojení od Berlína na Vídeň nebo mezi Berlínem a Vídní je podle ní celoevropský významný projekt, náročně vyjednaný mnoha aktéry na obou stranách hranice, kde teď lidé očekávají nějaký pokrok, že se celá ta věc posune dál, takže teď by je podle Reginy Krauss-Haarové, saské ministryně dopravy, neměli politici v Berlíně zklamat. Nakonec ale nebylo ani to velké přesvědčování potřeba. Poslanci spolkového sněmu usnesení přijali, vyzvali spolkovou vládu, aby projekt nové tratě zařadila do postupné realizace koordinované s českou stranou. Toho hlasování se vlastně zdrželi jenom poslanci AFD, kteří ne, že by proti té železnici nějak byli, ale vlastně předložili vlastní návrh obsahující některá například protihluková opatření a tento návrh ostatní frakce zamítnuli.
2: Jak se teď bude postupovat dál, Tomáši? Znamená to, že se může začít stavět?
19: To ještě ne, pokud vše půjde podle plánu, tak stavět by se mělo začít asi v roce 2032. Teď padla důležitá politická překážka, ale tou další už bude podpis mezistátní smlouvy mezi Českem a Německem. Česko má návrh této mezistátní smlouvy připravený už od loňského léta. Ta smlouva by se podle dnešního vyjádření českého ministra dopravy, nestraníka za hnutí SPD Ivana Bednárika, mohla podepsat po prázdninách, někdy v září. Podle německého ministerstva dopravy by tomu ale ještě mělo předcházet vyjasnění takzvaných rozpočtových předpokladů, tedy financí, a to samozřejmě může být kámen úrazu. Celá asi 150-kilometrová trať, která vyvede vlakové spojení mezi Českem a Německem z kapacitně nevyhovujícího úzkého a klikatého údolí Labe a která již součástí je zároveň asi 30 kilometrů dlouhý dvoutubusový krušnohorský tunel pro nákladní i osobní přepravu, který by měl ústit na jedné straně v Chabařovicích a na druhé straně v Heidenau, tak celá tato trať může podle odhadu schváleném včera německým Bundestagem vyjít v přepočtu na nějakých 136 miliard korun, což je ale možná by se dalo říct konzervativní odhad a dá se očekávat, že ty náklady by ještě porostly.
2: Takže tady nastává otázka, zda na to budou peníze. Český premiér Andrej Babiš minulý měsíc řekl, že pokud jde o dopravu, tak jsou prioritou hlavně dálnice a obchvaty měst. O železnici nebyla řeč.
19: Ano, a proto nejenom pro českou stranu teď bude důležité, jaké budou možnosti financování této trati z Evropské unie. A podle ministra dopravy Bednárika by teď měly být větší, jednak tím, že jde o mezistátní spolupráci a i právě díky tomu čerstvému usnesení spolkového sněmu.
0: Teď máme mnohem větší šanci uspět v čerpání CEF 3, jinými slovy Connectivity Europe Facility, takže dobrý signál.
19: Český ministr dopravy Bednárik, když byl tady v Berlíně v březnu, jednal se svým německým kolegou Patrikem Schneiderem, tak vlastně naznačil, tak řekl, že Evropská unie by ten příslušný dotační program mohla vypsat někdy letos v létě, ale vlastně taky naznačil, že Česko má takovou záložní variantu, že ten tunel pod Krušnými horami a vysokorychlostní trať potom směrem na Prahu se vzájemně nepodmiňují a že pro Českou republiku a zdejší železniční dopravu by vlastně byl přínosný i ten samotný tunel jako takový bez vysokorychlostní tratě.
2: Tolik náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Díky moc, naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
2: A my navážeme s šéfredaktorem webu z dopravy.cz Janem Surou. Dobrý den. Je to skutečně tak, že pro Česko by byl výhodný i jen samotný ten tunel Krušnými horami, i kdyby zatím ta trať vysokorychlostní z Česka do Německa nebo obráceně nebyla?
21: Částečně výhodné to je, protože samozřejmě ta trasa je výrazně kratší, takže už jenom tím tunelem se doba jízdy mezi Ústím nad Labem a Drážďany zkrátí o více než o nějakých 45 minut, protože doteď se musí klikatit kolem Labe a je to sice hezká trasa pro železničního fanouška hezká, ale z pohledu jízdních dob je to velmi dlouhé. Na druhou stranu ten hlavní benefit by nastal pouze pro zkrácení jízdy mezi Prahou a Berlínem by nastal až s tím dobudováním tratě z Prahy až do Ústí nad Labem a případně i dalším zrychlením tratě z Drážďan do Berlína, kde se počítá tedy bohužel zatím jenom s rychlostí 200 km za hodinu.
2: Jaký význam ale celkově by to spojení vysokorychlostní železnicí vůbec mělo pro Česko, jak to zapadá i do těch širších evropských plánů?
21: Ten význam je velký, pokud se podíváme na mapu železniční sítě, tak toto je v podstatě jeden z těch hlavních tranzitních evropských koridorů mezi severem a jihem. Ostatně i některé vlaky po této trase, co jezdí, tak nekončí v Praze nebo v Brně, ale například to spojení Hamburg-Praha-Budapešť nebo Hamburg-Praha-Vídeň a podobně a dál. A tyto zkrácení jízdních dob na této trase přinese větší atraktivitu železniční dopravy i v těchto relacích. Například z Vídně do Berlína se nyní běžně létá a jakékoliv zkrácení jízdních dob může výrazně zvýšit atraktivitu vlaku v porovnání s letadlem.
2: No ale jak si tedy vysvětlujete, že současná vláda se spíše odklání od té stavby vysokorychlostních tratí, než tomu bylo dříve? Je to jenom z důvodu financí?
21: Já si myslím, že ten hlavní důvod je skutečně na straně financí, protože ta předchozí vláda sice hodně mluvila o vysokorychlostních tratích, ale jak si se zapomínala dívat do státního rozpočtu a ty finance na stavbu vysokorychlostních tratí i další investice do železnic jsou tak obrovské, že skutečně musí nastat nějaká revize celé té strategie a říct si, zda skutečně potřebujeme vysokorychlostní tratě v takovém rozsahu, jak navrhovala předchozí vláda. K tomu v podstatě již došlo a i ta trať samotná Praha-Drážďany patří mezi ty prioritní a myslím si, že ve chvíli, kdy se začne stavět ten tunel, ten krušnohorský tunel, tak i vládě dojde to, že by bylo asi dobré ne postavit jenom tunel, ale postavit tu zbývající část Prahy.
2: Oni ty odhady se uvádí kolem 140 miliard korun výstavba té tratě. Jak by se na to dali využít evropské peníze, jak jsme slyšeli v tom předchozím vstupu od ministra dopravy, že vlastně i to schválení Bundestagem je příjemné.
21: Ano, to si myslím, že asi ten hlavní benefit toho, že jde o mezinárodní projekt a takovou stavbu lze poměrně snadněji financovat z evropských peněz, než jenom z národních zdrojů, než pokud by byla jenom na českém území. Stačí se podívat na případy v okolních zemích, například nový brnerský tunel mezi Rakouskem a Itálií se staví téměř většiny z evropských peněz. Stejně tak projekt Rail Baltica z Polska do Pobaltí je také výrazně financován evropskými penězi. Takže ta možnost toho, že tu stavbu nezaplatí jenom Češi a Němci, ale celá Evropa, se v tomto případě výrazně zvyšuje. A proto si myslím, že i vláda česká bude mít tuto trať mezi prioritami, protože nebude muset hledat peníze jenom ve své kase.
2: Zdůrazňuje Jan Cůra, šéfredaktora zakladatel webu z dopravy.cz. Děkuji moc, naslyšenou.
21: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Ve čtvrt na čtyři se podíváme na to, jak to mají dvacátníci až čtyřicátníci. Více než polovina Čechů a Češek právě z těchto generací, generace Z a mileniálů, odkládá zásadní životní rozhodnutí kvůli nepříznivé finanční situaci. Vyplývá to z průzkumu poradensko-technologické společnosti Deloitte, kterého se účastnilo přes 22 tisíc lidí ze 44 zemí, takže skutečně velký mezinárodní průzkum. Největší obavy mají mladí lidé, tedy zhruba ve věku 20 až 40 let, ohledně životních nákladů a nedostupného bydlení. Třetina zástupců obou generací zároveň uvádí, že pociťuje permanentní nebo téměř permanentní stres. Další podrobnosti teď probereme s HR manažerkou Deloitte Andreou Černou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Vy jste se na tom průzkumu podíleli, tak co z toho pro vás vyplynulo jako to nejzásadnější sdělení?
1: My jsme se mimo jiné zaměřovali na to, čeho se mladí lidé nejvíce obávají. A tady nám vyšlo, že nejčastěji zmíní obavy z rostoucích životních nákladů a obecně finanční nejistoty, co se potom velmi konkrétně propisuje i do jejich každodenního života. Více než polovina českých zástupců generace Z i mileniálů kvůli své finanční situaci odkládá některá životní rozhodnutí. Typicky se tak jedná například o pořízení vlastního bydlení, založení rodiny nebo případné větší kariérní změny. A obecně téma bydlení je v České republice velmi významné, jeho dostupnost je dlouhodobě jedna z nejhorších v Evropě a mladí lidé to velmi silně vnímají. Téměř 60% příslušníků generace Z a více než polovina mileniálů nám sdělila, že si vlastní bydlení nemohou dovolit, což je významný rozdíl oproti tomu, co vidíme u jejich vrstevníků v zahraničí. No a tou druhou zásadní obavou jsou nějaké geopolitické problémy, války, konflikty. A tady vidíme velký rozdíl oproti Vojsku, kdy tato obava nebyla tolik významná, ale to významně souvisí s tím, jaká je současná geopolitická situace, takže tady asi není velké překvapení. U té mladší generace potom vidíme, že se objevuje velmi silně obava o jejich duševní zdraví a potom případně o duševní zdraví celé jejich generace. Mm-hmm.
2: No a co s těmi ty údaji, k čemu tyhle ty poznatky vyplývající z tohoto rozsáhlého průzkumu mohou sloužit konkrétně v České republice?
1: My tyto poznatky využíváme zejména potom při komunikaci se společnostmi, s tím, jak oni mohou řídit svoje zaměstnance, jak je mohou motivovat, jak s nimi mohou pracovat. Pomáhají pochopit to, co vlastně lidé a mladí lidé chtějí, pomáhají nějakému mezigeneračnímu dialogu a pochopení toho, co jednotlivé generace a potenciálně tedy zaměstnanci chtějí. Hmm.
2: Ten váš průzkum zahrnuje respondenty ze 44 zemí, už to trochu naznačila, ale ve srovnání se svými vrstevníky v zahraničí, v čem jsou čeští mileniálové a generace Z specifičtí, v jakých obavách?
1: V České republice je ta obava o vlastní bydlení nebo dostupnost toho, že si nebudu moci dovolit vlastní bydlení významnější než zahraničí. Čeští mileniálové a generace Z také často říkají, že žijí od výplaty k výplatě. Paradoxně, ale v zahraničí je tahle situace ještě kritičtější. A v čem se také zahraničí liší, tak tam je jedna z významných obav, obava o nějaké nebo vlastní bezpečnost, obava z kriminality, což my v České republice v podstatě nepozorujeme. to potvrzuje to, že Česká republika patří dlouhodobě k těm velmi bezpečným zemím. Zároveň v zahraničí vidíme velkou obavu z nezaměstnanosti. My tuto obavu téměř nevidíme, protože v České republice je dlouhodobě zaměstnanost velmi, velmi nízká.
2: Tak zase na druhou stranu to nejsou úplně tak špatné výsledky, co se týče třeba toho povolání. Souvisí s tím i třeba právě ten výběr, jaké jsou jejich i pracovní návyky těchto dvou generací, jak se třeba jejich představy o kariéru, o kariérním postupu a růstu mění, nebo liší?
1: Vidíme, že generace Z a mileniálové mají tu kariéru dneska trošku jinak, než to vnímaly generace před nimi. Zatímco dříve byla definice úspěchu v tom, že se dostanu do nějaké vedoucí pozice, jsem ve vedení společnosti, jsem ve vedení týmu, tak dneska už ten úspěch tyto generace vidí trošku jinak. Za úspěch považují to, pokud to mohou pracovat na úkolech, na pozicích, které jim dávají smysl, které nějakým způsobem rozvíjí a posouvají, ale zároveň jim umožňují kombinovat osobní život životem. Takže tady si myslím, že ta definice úspěchu se pro ně trošku mění, ale obecně si myslím, že všechny generace, ať už tyhle dvě nebo i ty starší, chtějí to samé. Chtějí být vyslyšeni, chtějí být respektováni, chtějí pracovat na úkolech, které jsou smysluplné a chtějí být férově odměněni.
2: Ty obavy vlastně vývoje ve světě, dejme tomu, se určitě odrážejí na duševním zdraví mladých lidí, které jste taky už zmínila, ale váš průzkum je

0: dotázaný. Takže vidíme zlepšení a přičítám to mimo jiné i tomu, že generace Z je generace, která se nebojí o těchto tématech mluvit o nich nahlas a aktivně adresovat a řešit a případně vyhledat pomoc.
1: A naučila možná, nebo učí o tom mluvit vlastně i starší generace.
0: Tak.
1: Tolik HR manažerka Deloitte Andrea Černá, děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Já vám děkuji, naschledanou.
1: 15 hodin, 22,5 minuty. Rakousko řeší dozvuky největší špionážní aféry posledních desetiletí. Bývalý pracovník kontrarozvědky Egisto Ott ve středu dostal téměř čtyřletý nepodmíněný trest za špionáž a zneužití pravomocí. Jeho případ tím ale podle rakouských médií zdaleka nekončí. Vyšetřování totiž postupně odkrylo síť kontaktů sahající až k ruským tajným službám. Další podrobnosti přidá naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, vítej, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nejprve si představme, kdo vlastně Egisto Ott je a proč je ten případ pro Rakousko tak mimořádný.
2: Egisto Ott byl dlouhé roky vysoce postaveným pracovníkem rakouské kontrarozvědky, tehdejšího spolkového úřadu na ochranu ústavy a boje proti terorismu, ve zkratce BVT. Podle obžaloby opakovaně vyhledával místa pobytu, poznávací značky vozidel a taky pohyb osob, o které měla zájem ruská tajná služba FSB. Tyto aktivity se měly táhnout, řekněme, od roku 2015. Ott vše popírá a hodlá se proti rozsudku odvolat. Celá kauza je ale pro Rakousko mnohem citlivější než běžný špionážní případ. To vyšetřování totiž, jak už jsme řekli, odkrylo možné prorůstání ruských zájmů přímo do bezpečnostních struktur země. A jednou z klíčových postav v té síti je Jan Marsalek, bývalý manažer zkrachovalé německé finanční společnosti Wirecard, který po pádu firmy uprchl a dnes podle médií žije v Rusku, kde podle všeho nadále spolupracuje právě s ruskou službou FSB.
1: Jak konkrétně ta špionáž probíhala? Co se vlastně o to vykladlo za vinu?
2: Obžaloba popisuje několik velmi konkrétních případů. Jeden asi z nejpikantnějších se týká služebních telefonů. V roce 2017 spadli vrcholní úředníci ministerstva vnitra, rakouští úředníci, při výletu na kajacích do Dunaje i se svými mobily. Ty telefony zachránil policista, dal je vysušit do rýže a prohlásil, že data jsou ztracená. Ve skutečnosti je ale skopíroval a předal Ottovi. No a ten je pak podle obžaloby prostřednictvím právě Marsaleka nechal převést přes Turecko do Moskvy. Podobnou cestou putoval i laptop s utajovaným šifrovacím hardwarem Evropské unie. Marsalek za něj údajně zaplatil 20 tisíc eur. Ott dále podle žalobců sledoval pohyby ruských disidentů a odpůrců Putina, kteří žili na západě, a tyto informace předával opět FSB.
1: Ale to se týkalo i bulharského novináře Christo Grozeva, že?
2: Přesně tak. Grozev je světově známý investigativní novinář, který odhaloval operace ruských tajných služeb. Mimo jiné stál za identifikací agentů FSB zodpovědných za otrávení Sergeje Skripala nebo pokusu o otravu ruského vůdce opozice Alexeje Navalného. Ott podle té obžaloby pod falešnou záminkou zjistil Grozevovu vídeňskou adresu a předal jí dál. Došlo k vloupání a Grozev se o tom dozvěděl a Vídeň z bezpečnostních důvodů později opustil.
1: Jak ten případ zasáhl do rakouské politiky?
2: Výrazně. Ta aféra znovu otevřela otázky o důvěryhodnosti rakouských bezpečnostních služeb. Jak ale poznamenává třeba Die Presse, BVT, ta rozvědka, měla problémy prakticky od svého vzniku. Kritici se dlouhodobě ozývali proti stranickému obsazování funkcí. Jedna z nejcitelnějších ran pak přišla v roce 2018, kdy tehdejší ministr vnitra Herbert Kickl z krajně pravicové FPE, tehdy koaliční strany, nařídil v budově BVT razy. Kritici, včetně řady politiků, namítali, že je to pokus ovlivnit ten úřad zevnitř. Zahraniční tajné služby v důsledku toho omezily spolupráci s Rakouskem a v roce 2021 pak BVT zanikla a tu její roli převzal nový úřad, a to mimo jiné právě i proto, aby se od skandálů svého předchůdce distancoval.
1: Tolik naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A 4 minuty před 15:30 se pustíme do světa vědy. V Kolorádu vědci našli zub zatím nejranějšího známého předka či příbuzného dnešních primátů, tedy i člověka. Měří 1 až 2 milimetry. Menší stromový savec zvaný Purgatorius nese jméno podle Očistcové hory, prvního naleziště tohoto druhu v Montáně. Vyhynutí dinosaurů přes téměř 660 miliony let umožnilo jeho šíření směrem na jih. Zoolog Miloš Anděra o něm v našem pořadu Laboratoř říká.
3: Ten živočich byl zřejmě hlavně teda hmyzžravý, ale právě tyhle ty stolička, to utváření těch hrbolků, to už naznačovalo určitou šešeravost.

0: byl takový malinký krůček těm primátům, i když v řadě jiných znaků, já nevím, oči po stranách hlavy, protáhlý čenich a to, tak to ještě teda primáty neukazovalo. Čili z toho pro mě vyplývá jedna, že tady je otázka, když se říká předkovi, tak na jaké úrovni ten předek, jestli je to rodič, nebo jestli je to sourozenec, že jo. A to je zatím věc, která myslím, že tady zůstává ve vzduchu.
1: Zajímavé, že v regionu vědci brousili skoro 150 let a nic, teď tedy tenhle nález a rovnou už je spojený s plno otázkami. Dalibor Libuš uvažuje o čem v tomhle kontextu?
2: No tak k tomu, že našli až po 150 letech, si myslím, že souvisí taky s tím, že se vyvinuly technologie, ale i s tím, že ty lidé se soustředili a jako došli k závěru, že vlastně oni by tam měli být také někde ty fosílie, jenomže pravděpodobně nehledali dostatečně podrobně, takže proto se vrátili na naleziště zpátky, která třeba už předtím nechali na pokoji a zase znovu hledali a opravdu našli.
1: Tak to všichni známe, že něco nemůžeme najít, hledáme, že pak přijdeme znovu a ono se něco najde. Potřebujeme primatologa, aby do toho vnesl kontext.
3: Já bych možná zdůraznil to, že tyhle ty mikrofosíle se hlavně hodně špatně hledají. Oni se nehledají, takže hrabete ve skale a najdete kost. Oni se hledají, takže musíte promít a prosít opravdu tuny sedimentu a pod mikroskopem potom v tom prosetem zbytku hledat něco, co by pro vás mohlo být zajímavé. Skutečně jako na ten jeden zub je potřeba klidně i několik tun horniny tímhletím způsobem manuálně zpracované, že na tohle zase myslím, že jako až tak technologie zatím ještě nejsou. Je to poměrně tvrdá práce. Podobný výzkumy se dělají u nás, dělají se na čtvrtohorních fosílích, kde se hledají zuby drobných hlodavců a ten princip je tak, že vlastně vyprosíváte tu horninu a hledáte ty zbytky. Ale popravdě řečeno v těch mladších vrstvách je těch zbytků mnohem víc. Tohle to je několik desítek milionů let stará hornina a najít tam ty kousky zubů a kosti je opravdu problém. Takže já jsem tady říkal, že to zvíře bylo běžné, ale to neznamená, že v těch 66 milionů let starých horninách jsou běžné ty jeho zbytky. Ty se většinou nezachovaly.
1: To slovo purgatorius sedí, protože to je doslova očistec, hledat ty správné zuby nebo záležitosti, které potřebujeme. Takže kam by se teď to bádání jako mohlo odvíjet?
0: Jestli teda zrovna ten purgatorius je ten pravý vytyčený jako předek tedy člověka, protože v té době žila množina jiných podobných tvorů a nejenom severní Americe, ale i v Jižní, ale i v Evropě, v eurazijském prostoru teda, že jo. Takže připadá mi trošičku zkreslený, jestliže tadyhle se vytáhne jeden druh a ten se prohlásí za nejstarší, ale myslím si, že budoucnost ukáže, že prostě to možná tak není a že se najde řada dalších ještě nálezů, třeba i přesnějších a větších, který bude možné vyčíst víc údajů a podobně.
1: Vidíte to podobně?
3: No tak já jsem dost přesvědčen o tom, že vlastně to opravdu není náš předek, ale že to je náš sourozenec. Ale vlastně jako jednu věc nám má společnou a to je to, jak strašně rychle on obsadil prostor. Protože já jsem vlastně zmiňoval, že ta většina těch fosílí, pravděpodobně všechny ty fosílie, se našly v období poměrně krátce po dopadu asteroidu. Některé opravdu jako řádově třeba 100 000, 150 000 let po dopadu asteroidu, po vymření dinosaurů. A takováhle rychlá expanze je něco, co se vlastně stalo i nám, protože my jsme v řádově velmi podobném krátkém úseku nejdřív obsadili celou Afriku a o něco později vlastně jsme podobně rychle obsadili celý zbytek světa.
1: Takže ale
3: vlastně,
1: o dost později.
3: Samozřejmě, ale jako podobně rychle.
4: Celou laboratoř Martiny Maškové si můžete poslechnout tady na Plusu zítra po 10. hodině a pak ji najdete v podcastech a na webu plus.rozhlas.cz. Bylo 15 hodin, téměř 31 minut a na řadě jsou zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Český rozhlas Plus.
6: Pěkné odpoledne. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě, uvedlo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz. A jak to vypadá na silnicích? Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů zůstává za sjezdem na Nové Strašecí po těžké nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na kilometru 32, pak se to objíždí po staré silnici 6. Na D5C na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona z Loděnice z 10. kilometru až na okruh k Ořechu. Zdržíte se půl hodiny. A na D1 na výjezdu z Prahy do Brna se asi 20 minut stojí v koloně od okruhu do omezení na most Šmejkalka na 24. kilometru. Přejeme klidnou jízdu. Víkend bude většinou slunečný s letními teplotami, zítra bude jasno, během dne se přechodně nakupí mraky, v neděli se čeká jasno až polojasno, odpoledne až oblačno s ojedinělými přeháňkami. A naměříme zítra 22 až 26, v Čechách až 28 stupňů. Nedělní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Tolik zprávy a teď už repríza Interview Plus.
5: Rusko spáchalo na Ukrajině během války statisíce zločinů nejen proti vojákům, ale také proti civilnímu obyvatelstvu. Bude se Vladimír Putin za své zločiny zpovídat před tribunálem? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuk, která do Prahy přijela na konferenci pořádanou Českým rozhlasem Plus.
8: Welcome to the interview.
9: Thank you for invitation.
5: Co se děje na Ukrajině, utváří budoucnost světa. To jsou vaše vlastní slova. Jaká budoucnost nás tedy všechny čeká?
9: Let me start with a general picture.
1: Začnu širším pohledem. Nevím, jak jednou historici nazvou naši dobu, ale světový řád založený na chartě OSN a na mezinárodním právu se zhroutil. Systém Spojených národů jsme vytvořili po druhé světové válce, aby zabránil válkám a masovému násilí. V současnosti už jen udržujeme jeho zdání, což má pochopitelné důvody. Vždyť i můj smartphone má omezenou trvanlivost. Tento systém nebyl nikdy reformován. Je tedy bohužel snadné předpovědět, že podobné požáry, jako jsou války, budou v různých částech světa propukávat stále častěji, protože v mezinárodní síti nastávají zkraty a jiskry létají všude kolem. Agresivní ruská válka proti Ukrajině není jen válkou mezi dvěma státy. Je to válka mezi dvěma systémy, autoritářstvím a demokracií. Touto válkou se nás Putin snaží přesvědčit, že země se silným vojenským potenciálem a jadernými zbraněmi si může dělat, co se jí zlíbí.
5: Mocní si dělají, co chtějí, a ti méně mocní si to musí nechat líbit. Takhle se to říká.
9: Putin
1: rozpoutal rozsáhlou válku nejen proto, aby obsadil další část ukrajinského území. Je velmi naivní si myslet, že přišel o stovky tisíc vojáků kvůli obsazení Avdijivky nebo Bachmutu. Pro Ukrajince jsou to sice důležitá města, ale není to žádný Brusel, Washington, Praha, Kodaň nebo Rio de Janeiro. Jsou to malá ukrajinská města, která by většina Rusů na mapě ani nenašla. Putin rozpoutal rozsáhlou válku, protože chtěl obsadit a zničit celou Ukrajinu a potom jít ještě dál. Ukrajina je pro něj most do Evropy. Lidé v Praze i v dalších evropských hlavních městech jsou tedy v bezpečí jen proto, že Ukrajinci stále kladou odpor.
5: Vaše Centrum pro občanské svobody se zabývá především otřesnými případy, kdy Rusko mučí a zabíjí civilisty a unáší děti. Je to v současné době hlavní zaměření vaší práce?
9: Yes, because we want to break the circle of impunity.
1: Ano, protože chceme prolomit kruh beztrestnosti, z něhož Rusko po desetiletí těží. Ruské jednotky se dopustily strašlivých zločinů v Čečensku, Moldavsku, Gruzii, v Mali, Libii, Sýrii a dalších zemích světa. Nikdy za to nebyly potrestány a právě proto se nacházíme v tomto historickém okamžiku, kdy loni v prosinci Putin otevřeně prohlásil, že je připraven na válku s Evropou. Musíme tedy tento kruh beztrestnosti prolomit. A to nejen kvůli lidem na Ukrajině, ale také proto, abychom zabránili dalšímu ruskému útoku na jiné země.
5: A když říkáte, že musíme ten kruh prolomit, koho tím myslíte?
1: Všechny lidi, kteří milují svobodu. Není to úkol jen pro právníky zabývající se lidskými právy, diplomaty nebo politiky. Musí to být požadavek veřejnosti.
5: Vaše centrum dokumentuje válečné zločiny. Myslíte si, že Putin bude někdy stát před tribunálem, jako je ten v Hágu? Myslíte si, že je k tomu na západě politická vůle?
1: Máme šanci a já té příležitosti chci využít. Není to přece tak, že by naše budoucnost byla zahalená v mlhách, že už by bylo předem rozhodnuto. Jinými slovy, díky našemu úsilí můžeme vytvořit budoucnost, jakou si přejeme. A my se o to usilovně snažíme.
5: To je vaše naděje.
1: Myslím, že musíme správně definovat, co nadějí myslíme. Jak řekl Václav Havel, naděje není jistota, že všechno dobře dopadne. Naděje je hluboké přesvědčení, že naše veškeré úsilí má obrovský význam.
5: Všichni si dnes pamatujeme ruská zvěrstva v Buči, Mariupolu nebo Irpini. Jak dnes Rusko zachází s Ukrajinci na územích, která okupuje?
1: Situace je hrozná a vždycky mě velmi frustruje, když poslouchám americké vyjednavače v mírovém procesu, který inicioval prezident Trump, protože o okupovaných územích mluví jako o neobydlené zemi, lituji, ale nejde o pustinu. Miliony Ukrajinců žijí v šedé zóně, nemají čím bránit svou svobodu, majetek, životy, své děti a blízké. Ruská okupace neznamená jen výměnu jedné státní vlajky za jinou. Ruská okupace znamená mizení lidí, mučení, znásilňování, popírání identity, nucené adopce dětí, filtrační tábory a hromadné hroby. Dovolte mi to ilustrovat na jednom příběhu. Je to příběh dětí Viktora Volodymyra Vakulenka. Psal krásné knihy pro děti. Celá generace ukrajinských dětí vyrůstala na jeho pohádkách. Během ruské okupace Charkovské oblasti zmizel. Znám jeho rodinu. Do poslední chvíle doufali, že je naživu. Stejně jako desítky tisíc ukrajinských civilistů byl protiprávně držen v ruském zajetí. Když však ukrajinská armáda osvobodila Charkovskou oblast, objevili jsme v lese nedaleko města Izium hromadný hrob, v němž ležela těla civilistů. Mužů i žen, nesoucí stopy strašlivého mučení, s rukama svázanýma za zády. A v neoznačeném hrobě s číslem 319 jsme našli tělo tohoto autora dětských knih. Můžete se mě ptát, proč Rusové zabíjejí autory dětských knih? Odpověď je jednoduchá. Protože mohou. Protože o tom je ruská okupace.
5: Rusko mučilo Ukrajince chladomorem během zimy, která byla nejchladnější za poslední desítky let. Vidíte nějaké hranice, které by Rusko nepřekročilo?
1: Rusko se zastaví jedině tehdy, když je zastaví někdo jiný. Asi tak bych to vysvětlila.
8: Ano, byla to velmi těžká zima. Rusko záměrně zničilo energetickou síť, tedy právě tu infrastrukturu, na níž závisí přežití civilního obyvatelstva. V lednu a únoru klesly teploty na minus 25 stupňů. My jsme v našich bytech doslova mrzli, bez topení, světla a elektřiny. Byla to otázka přežití, protože tenhle jednoduchý problém neměl praktické řešení, třeba jak ohřát mléko pro novorozence. Ale povím vám jeden optimistický příběh, který ukazuje, jak jsme zimu zvládli. Když Rusové zasáhli energetickou síť, na internetu se stalo virálním jedno video. Natočila je jedna paní učitelka na ulici na svůj mobil. Měla na sobě červenou zimní bundu a teplou čepici a seděla v podřepu u kovového sloupku, na který si položila počítač. Přímo venku, poblíž obchodu, kde běžel generátor, se jí podařilo připojit k internetu. A právě tady, v hrozném mrazu, přednášela svým žákům. Dívala jsem se na to video a říkala si, bože můj, Rusové nám přišli vzít všechno. Naši zemi, svobodu, budoucnost, vzdělání našich dětí. A tahle obyčejná kyjevská učitelka se rozhodla, že jim nic nedaruje. Něco tak prostého, jako je školní výuka, se stalo skutkem odporu.
10: Act of resistance.
5: Vy sama v Kyjevě žijete. Jak jste zimu přečkala vy?
8: Bylo to těžké. Ještě pořád se z toho zotavuji. Nepřála bych nikomu, aby si něčím takovým musel projít.
5: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuk. Ukrajinou otřásá obrovský skandál. Andrej Jermak, pravá ruka prezidenta Zelenského, je vyšetřován kvůli korupci. Zaplatil taky kauci $3 miliony. Nejprve, co to znamená pro občanskou společnost na Ukrajině?
8: Dovolte mi vysvětlit něco, co v mezinárodním kontextu není na první pohled zřejmé. Takže teprve před 30 lety jsme po rozpadu Sovětského svazu dostali šanci obnovit svou nezávislost. Teprve před 12 lety jsme po revoluci důstojnosti dostali šanci vybudovat udržitelné demokratické instituce. Ke skandálům bych tedy prvně ráda řekla toto. Korupční kauzy nejsou výsledkem novinářských zjištění, ale oficiálního vyšetřování státních protikorupčních orgánů. Dokazuje to, že dělají dobře svoji práci. Odhalují korupci, maří korupci, vydávají zatykače. Za druhé, před 12 lety, a já si to pamatuji velmi dobře, by vás ani nenapadlo, že se na Ukrajině mohou dít takové věci. Tito lidé byli nedotknutelní. Vzhledem k našim dosavadním zkušenostem a k naší historii je tedy obrovský úspěch, že se u nás takové protikorupční kauzy objevují. Znamená to, že když porušíte zákon, budou vás stíhat nezávislé protikorupční orgány. A za třetí, Jermakovo vyšetřování je možné jedině proto, že loni v létě vyšli lidé na Ukrajině do ulic a demonstrovali poté, co se parlament rozhodl omezit nezávislost protikorupčních orgánů. Vyjít do ulic uprostřed války za neustálého ruského bombardování není snadný úkol. A oni politikům řekli, udělali jste chybu. Toto rozhodnutí není v souladu s naším úsilím o integraci do Evropské unie. Musíte se vrátit ke své práci, hlasovat znovu a vše vrátit do původního stavu. Lidem v ulicích se tohle všechno podařilo. To je taky možný pohled na skandály, které se bohužel na Ukrajině dějí.
5: Ten pohled chápu, ale spíš se ptám na to, jak skandály ovlivňují veřejné mínění v době války. Jak to ovlivňuje důvěryhodnost prezidenta Zelenského, když je z korupce podezřelý jeho nejbližší spolupracovník?
8: Můžu vám povědět o svých osobních pocitech. Začalo to loni na podzim, když se objevily přepisy rozhovorů mezi lidmi, kteří měli zneužít peníze na obranu a budování energetické sítě. Zuřila jsem z pochopitelných důvodů, protože my všichni přispíváme na obranu. Přispíváme ukrajinské armádě, zraněným lidem, lidem, kteří vše opustili a o všechno přišli. Existuje tedy milion důvodů, proč je nutné podporovat zemi uprostřed války. Dělá to drtivá většina obyvatelstva. Ukrajinští důchodci přispívají i poslední hřivnou ze svých důchodů. Byla jsem naštvaná a myslím, že jsem nebyla sama.
5: Hostem Interview Plus je ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvejčuk.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Odhaduje se, že v zahraničí žije 7 milionů Ukrajinců. Myslíte si, že až válka skončí, že se lidé z exilu vrátí domů?
8: To záleží. Určitě jsou lidé, kteří se chtějí vrátit, ale kvůli bezpečnostní situaci se vrátit nemohou. Mezi nimi je i moje matka. Moje matka je uprchlice a chce se vrátit domů, ale nedokáže žít pod neustálým ruským bombardováním. Upřímně řečeno, není to snadný život a pro mě je to velmi smutný příběh, protože mi pravidelně volá. Pláče. Ptá se mě, kdy válka skončí. Život v cizí zemi, přestože má sociální zabezpečení, není tím, o čem snila. Měla svůj dům, práci, učila ve škole, byla váženou členkou místní komunity. Teď není šťastná. Někteří lidé se ale rozhodnou v zahraničí zůstat. Čím déle válka trvá, tím víc jich je. Odjet ze země je první šok, druhý pak opustit život, který jste si mimo Ukrajinu roky vybudovali z ničeho a vrátit se domů. Podle mě tedy jako občanská společnost a jako země musíme budovat a udržovat horizontální vazby s našimi lidmi, kteří žijí mimo Ukrajinu. A bez ohledu na to, jak se rozhodnou, jim dávat najevo, že všichni jsou na své úrovni velvyslanci Ukrajiny.
5: Jaký dopad má pro vaši zemi, že tolik milionů Ukrajinců žije v zahraničí?
8: Stali jsme se globálním národem, podobně jako Irsko, a musíme se poučit z toho, jak se to stalo. Máme miliony lidí v zahraničí, ale pořád jsou to Ukrajinci. Znám mnoho z nich v Česku, v Německu, ve Švýcarsku, ve Spojených státech. Dělají toho pro Ukrajinu mnoho, přestože jsou uprchlíci. Náš rozhovor je dobrá příležitost vzkázat, že jim za to děkuji.
5: Řekněte mi, jaké máte představy o tom, co bude po válce? Jak spolu budou mluvit Ukrajinci v exilu s těmi, kdo ve válce ztratili syny a dcery, matky a otce?
8: Máme spoustu příkladů jiných zemí, které prošly válkami. Otázkou je, jak to aplikovat u nás. Stále říkáme, že válka lidi sjednotila. Je to pravda, ale jen částečně. Válka lidi také rozdělila. Mají z války různé zkušenosti. Jsou tu miliony Ukrajinců, kteří nemají ani ponětí, co to znamená usínat bez jistoty, že se člověk druhý den probudí. Může se stát, že na váš dům spadne bomba. Máme tu stovky tisíc lidí, kteří opustili svá civilní povolání. Ještě včera to byli novináři, podnikatelé, zemědělci, oceláři, kadeřnice, IT specialisté. Dnes se zbraní brání své rodiny a naši zemi, což je úplně jiná zkušenost. Navíc uvnitř každé velké skupiny existují desítky tisíc menších skupin s vlastními jedinečnými zkušenostmi. Takže je podle mě jasné, co bude potřeba. Budovat mosty mezi různými skupinami, zařídit se v nové situaci.
5: A sníte někdy o tom, jaké to bude? Jaký bude váš první den, až válka skončí?
8: Nastane další těžké období. Ale rozhodně si přeju, aby už přišel, protože si nikdy nezvyknu na ty obrovské ztráty lidských životů. Na něco takového si člověk podle mě nikdy nezvykne. Prožíváme neuvěřitelnou bolest. Válka je nejspíš to nejstrašnější, co se v životě může stát. A tak si přeji, aby už přišlo to nelehké poválečné období, kdy budeme muset Ukrajinu znovu vybudovat. Určitě to přinese spoustu frustrace a možná konflikty mezi skupinami, o kterých mluvím. Dobře, zvládneme to. Ukrajinci sní o míru, ale nechtějí být okupováni. Nepleťme si mír s okupací. Okupace je vlastně to též, co válka, jen v jiné podobě.
11: Jste aktivistkou a obhájkyní lidských práv. Vaše Centrum pro občanské svobody získalo Nobelovu cenu míru. Co je teď hlavní náplní vaší práce?
8: Po vypuknutí plnohodnotné války jsme spojili síly s desítkami organizací z různých oblastí Ukrajiny. Vybudovali jsme celostátní síť místních dokumentátorů. Pokryli jsme celé území země, včetně okupovaných oblastí. Podařilo se zdokumentovat více než 100 000 případů válečných zločinů. Pro občanskou iniciativu je to obrovské číslo, ale stále je to jen špička ledovce. Rusko využívá válečné zločiny jako svou taktiku. Záměrně působí ukrajinským civilistům obrovskou bolest a utrpení, aby zlomilo jejich odpor. Když vysvětluji, co děláme, používám tento příklad. Zatímco válka z lidí dělá pouhá čísla, my jim doslova vracíme jejich jména, protože lidé nejsou čísla a život každého člověka má smysl.
11: Takže se domníváte, že součástí ruské strategie je trestat Ukrajince za to, že jsou Ukrajinci?
9: Putin openly says there is no Ukrainian nation, there is no Ukrainian culture, there is no Ukrainian language.
8: Putin otevřeně prohlašuje, že neexistuje žádný ukrajinský národ, neexistuje žádná ukrajinská kultura ani ukrajinský jazyk. A ruští propagandisté, protože my, kteří jsme byli 3 století součástí ruské říše, známe ten jazyk velmi dobře, veřejně hovoří o tom, že Ukrajinci musí být buď převychováni na Rusy, nebo vyhlazeni. 12 let dokumentujeme, jak se tyto války proměňují v hrůzné činy. Například na okupovaných územích, kde Rusové fyzicky vyvražďují aktivní místní obyvatele, starosty, novináře, autory dětských knih, učitele, ochránce přírody, kněze. Zakazují ukrajinský jazyk a kulturu, ničí a rabují ukrajinské kulturní dědictví, odvážejí ukrajinské děti do Ruska, umísťují je do převýchovných táborů a říkají jim, nejste Ukrajinci, jste ruské děti, vaši rodiče se vás zřekli, adoptují vás ruské rodiny, které vás vychovají jako Rusy.
11: A jak na vás samotnou působí ty nezměrné hrůzy, které mapujete, když jste svědkem tolika případů, kdy jsou lidé zbavováni důstojnosti?
8: Na mě to samozřejmě těžce doléhá. Už jen samotný život ve válce má obrovský dopad. Válka zničila všechno, co jsem považovala za normální. Obyčejné věci, jako potkat přátele v kavárně, obejmout své blízké nebo povečeřet s rodinou, zmizely. Je těžké dokumentovat válečné zločiny nejen z profesionálního hlediska, protože je jich tak obrovské množství, ale i proto, že jsme v první řadě lidské bytosti a teprve potom právníci nebo novináři. Je těžké se každý den vyrovnávat s lidským utrpením.
11: Vzpomenete si na konkrétní případ, který jste zaznamenali?
9: There are a lot of stories that I can share, but probably I will use one that have.
8: Mám jich spoustu, o které bych se mohla podělit. Vyberu ten, který nejlépe vystihuje povahu Ukrajinců. Jednou jsem dělala rozhovor s profesorem filozofie a vědcem Ihorem Kozlovským. Pochází z Doněcku. Strávil 700 dní v ruském zajetí. Předtím jsem už vedla rozhovory se stovkami lidí. Vyprávěli mi, jaké byli, znásilňovali, zavírali je do dřevěných beden, řezali jim prsty, trhali jim nehty, dávali jim elektrické šoky do genitálií. Jedna žena mi vyprávěla, jak jí lžící vydloubli oko. Potom všem mě tedy už jen málo co mohlo překvapit. Profesor Ihor Kozlovský však zmínil jednu historku, která sice neměla význam jako důkazní materiál, ale hluboce mě zasáhla. Popsal, jak ho drželi v izolaci v suterénu, v maličké cele bez oken, bez světla a bez čerstvého vzduchu. Po špinavé podlaze občas přeběhly krysy. Jeden detail na mě udělal dojem. Tento v mé zemi poměrně známý profesor mi vyprávěl, jak krysám přednášel o filozofii, jen aby slyšel lidský hlas, protože byl měsíce a měsíce držen v izolaci. Z právního hlediska je Ihor Kozlovský obětí. Byl unesen a držen v nelidských podmínkách. Byl tak krutě mučen, že se znovu musel učit chodit. Řekl mi ale, že kvůli ničemu z toho se nepovažuje za oběť, protože základem naší existence je důstojnost, nikoli role oběti, a lidská důstojnost znamená čin.
11: To jsem chtěl říct, že jste se rozhodli nepřijmout roli obětí a nepřipustit tak, že nad vámi Putin má moc. Je to tak?
8: Nejsme ideální oběť. Ideální oběť totiž musí plakat, prosit o pomoc a žadonit o milost. My se bráníme. Podívejte se, co se děje v Moskvě.
11: Co je pro vás základem ukrajinské odolnosti?
9: In civil society, I mean in people.
8: Občanská společnost. Tedy lidé. Byla jsem v Kyjevě před bezmála 5 lety, když vypukla plnohodnotná válka. Odmítli jsme se evakuovat. Spolu s mým týmem jsme pokračovali v práci přímo na místě, i když se Rusové pokoušeli město obklíčit. Bylo to velmi nebezpečné období. Vzpomínám si, že jsme každé ráno oslavovali jako vítězství, protože se nám podařilo přežít další noc. Vzpomínám si, jak mezinárodní organizace evakuovali své zaměstnance. Nás tam nechali samotné, ale obyčejní lidé zůstali a obyčejní lidé začali dělat neobyčejné věci. Byli to právě obyčejní lidé, kteří nám pomohli přežít pod dělostřeleckou palbou. Byli to právě obyčejní lidé, kteří vynášeli lidi ze zničených měst. Byli to obyčejní lidé, kteří prorazili obklíčení, aby doručili humanitární pomoc. A najednou bylo zřejmé, že obyčejní lidé, bojující za svou svobodu a lidskou důstojnost, jsou silnější než druhá nejsilnější armáda na světě.
11: Máte pocit, že když vyprávíte příběhy z války, Evropa a Spojené státy vám naslouchají?
9: People are not indifferent.
8: Lidé nejsou lhostejní. Problém je v tom, že spousta lidí nevěří, že jejich úsilí má nějaký význam. Říkají si, jasně, je to hrozné, co se děje na Ukrajině, ale co s tím můžu dělat? Nejsem přece Bůh. Sám změním jen málo. Je tu ale jedna velmi důležitá věc. V této válce neexistuje žádné nepatrné úsilí. Každé úsilí má význam.
11: A co byste vzkázala lidem, kteří se ptají, jak Ukrajinu podpořit?
8: Jednoduše je poprosím, aby udělali alespoň něco. Existují stovky způsobů, jak být užiteční. Zejména v České republice existují různé iniciativy, které Ukrajině pomáhají v různých oblastech. Někdo například vozí auta na frontu, jiní poskytují zdravotní péči raněným obráncům, někdo se věnuje psychologické rehabilitaci dětí a někdo zase pomáhá zachraňovat psy a kočky z frontových linií. Můžete si tedy najít činnost, která vás baví a ve které budete užiteční. Můžete o Ukrajině psát, organizovat akce na podporu. Můžete vyzvat svou vládu, aby Ukrajině více pomohla. Protože postoj vašeho premiéra je, řekněme to tak, je dost nejasný.
11: To tedy znamená, že sledujete českou politickou situaci. Co na ní říkáte?
9: A little bit, as a foreigner.
8: Říkám jen, že jsme na jedné lodi. Opakuji, pokud nedokážeme Putina na Ukrajině zastavit, půjde ještě dál. Napadne další evropskou zemi.
11: Alexandra Matvičuk, thank you very much for the interview.
9: Thank you.
11: Hostem Interview Plus byla ukrajinská nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvičuk. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
12: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
13: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 16 hodin, je pátek 22. května. Vítejte u poslechu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus. Je s vámi Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas Plus.
4: Na co se zaměříme v následující hodině? V jaké atmosféře se v Brně koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení poprvé od konce druhé světové války na českém území? Varšava vítá rozhodnutí amerického prezidenta vyslat nakonec do Polska 5 000 amerických vojáků. Pořád ale není jasné, jak přesně to s navýšením americké přítomnosti v zemi nakonec bude. A v pravidelném knižním typu nasvítíme osud úspěšného podnikatele, který byl komunistickým režimem falešně označován za jednoho z viníků vyhlazení obce Lidice. Teď jsou to zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Hezké odpoledne. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice nepředstavuje hospitalizace lékaře riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu, v Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinérii v Jaroslavli, hluboko v ruském vnitrozemí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranili nejméně 17 lidí.
14: Vzdušný útok na rafinérii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů, do Ruska, a připomněl, že Jaroslavl je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Podle tamních okupačních úřadů zahynuli 4 lidé a několik desítek bylo zraněno. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Havana obvinění odmítá. Podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. Do dnešního protestu se zapojil i prezident Kuby Miguel Díaz-Canel. Sám 94-letý Raul Castro nedorazil. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, říká hlavní hygienička Barbora Macková.
15: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v České republice s pravidelným očkováním dětí.
6: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra anebo v aplikaci EZ Karta. Očkování proti záškrtu je součástí povinné hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Více než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House Praha zve na komentované prohlídky, které navazují na doprovodný program. Přístupné budou historické budovy a další instituce, třeba loděnice v pražském Podolí nebo vodárenská věž na Letné.
16: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
17: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
16: Popisuje za festival Michaela Pánková.
17: Taky určitě palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované ale části interiéru.
16: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
6: Přichází připravené. Máme i čerstvé dopravní zpravodajství. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je po tragické nehodě za sjezdem na Nové Strašecí uzavřená. Provoz je odkláněný na kilometru 32. Na D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení u Velkého Meziříčí. Zhruba půl hodiny budete popojíždět v koloně mezi 151. a 145. kilometrem. Na D1 jsou kolony i na výjezdu z Prahy do Brna. Za Prahou se asi čtvrt hodiny stojí v koloně od okruhu do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Dobře dojeďte. V noci a zítra bude jasno, během dne se vytvoří kupovitá oblačnost, noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 5, přes den vystoupí na 22 až 26, v Čechách až na 28 stupňů, v neděli pak bude až 30 stupňů, ale odpoledne už by se výjimečně mohly objevit přehánky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
6: 6 minut po 16. hodině vás zdraví Renata Kropáčková. Stovky lidí se dnes usadili u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost přišli Němci, kteří se v Brně účastní sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, převážně seniori, ale také Češi a mezi nimi mnoho mladých. Nesouhlas dorazilo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty. Oba tábory si vyměňovaly názory, převážně poklidně, dialog ale komplikovala jazyková bariéra. Sudečtí Němci jsou v Brně na pozvání festivalu Meeting Brno a je to poprvé, co se jejich sjezd koná v Česku. Více než polovina respondentů, 57% v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas z poloviny května, to ale nepovažuje za správné. A to přesto, že sudetoněmecké krajanské sdružení už roky neusiluje o navrácení zkonfiskovaného majetku, jak v ranním vysílání připomněla vystudovaná politoložka a novinářka se zaměřením na Německo Bára Procházková. Mluvila o mluvčím sdružení Berndu Poslotovi.
18: Bernposet je velmi důležitý, od roku 2018 je mluvčím, od roku 2014 předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu a je to velmi výrazná osobnost a jeho asi nejvýraznějším činem bylo, že hned poté, co se stal předsedou, to znamená kolem roku 2015-16, tak se zasadil o historickou změnu stanov krajanského sdružení. A důležité bylo, že z dokumentů byly definitivně vyškrtnuty formulace o právu na znovu získání domoviny, anebo formulace o, cituji, vrácení zkonfiskovaného majetku, případně odškodnění. Konec citátu. Tedy i tehdy se tento krok setkal s odporem radikálního křídla uvnitř sdružení, ale nakonec se Berndu Posltovi podařilo tuto změnu prosadit. To znamená, 10 let tyto formulace už v těch sudetoněmeckých stanovách nejsou.
6: Připomněla novinářka Bára Procházková, temné stránky odsunu Němců se na rozdíl od nacistických zločinů dlouho neřešily, za komunismu to bylo tabu. I proto jsme se podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla s touto kapitolou naší historie jako společnost stále nevyrovnali.
19: Protože kdybychom se s tímto vyrovnali, tak by kolem toho, co teď je v Brně, nebyly takové tance a nemělo by to takový ohlas. A právě ty aktivity smíření vlastně směřují k tomu, abychom se s tím mohli vyrovnat. Já myslím, že smíření jako takové je vlastně jediná možná cesta vpřed, protože jsou situace v lidských životech, které už jako nejdou vyřešit nějak věcně. Ti lidé zemřeli nebo prostě se něco stalo, nejde to vrátit, nejde to napravit tou lidskou směnou spravedlnosti a tak je potřeba prostě, abychom z jedné strany odpustili, z druhé strany odpustili, abychom si podali ruku a společně mohli vykročit. Často na troskách těch vztahů v minulosti vznikají krásné věci v přítomnosti a v budoucnosti.
6: Řekl v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle brněnského spisovatele, novináře a sociologa v jedné osobě Stanislava Bilera k vyrovnání se s minulostí přispívá i to, že se teď o tématu hlavně mluví, i když vyhroceně.
20: média přinesla jako fakt obrovskou škálu rozhovorů a informací o tomto tématu, že vlastně si myslím, že tím se ta veřejná debata nějakým způsobem tříbí a nějakým způsobem vyvíjí a nějakým způsobem se posunuje. Že prostě i když to má nějakou vyhrocenou podobu, jasně, bylo by určitě lepší, kdyby jsme se o tom bavili trošku a zvláště po těch 80 letech už jsme se zvládli o tom bavit trošku klidněji a trošku víc bez emocí, ale to vlastně vůbec nevadí, protože ono se to zase do příště nějakým způsobem posune. Bez toho bychom se o tom zase na druhou stranu možná nebavili vůbec. Takže i tímto to prostě jako plní nějakou důležitou roli ve společnosti.
4: Míní brněnský spisovatel a sociolog Stanislav Biller. Já jenom dodám, že meeting Brno i sjezd sudeckých Němců přeznamenala čtvrteční společná pieta za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží. Zúčastnilo se jí asi 500 lidí, z toho stovka protestujících. Další protest spojený se stavbou barikády z papírových krabic se konal dnes dopoledne před výstavištěm, který o víkendu hostí hlavní část sjezdu. Současně se sousedskou slavností na Moravském náměstí koná demonstrace na náměstí Svobody. Já už teď ve studiu odpoledního Plusu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Dobrý den.
21: Dobrý den.
4: Je podle tebe přirozené, že první setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení na českém území od války vyvolává takové emoce a protesty? O čem to svědčí?
21: Tak je to věc přirozená, protože to je něco zcela nového a před desítkami let bych si dovolil tvrdit, že něco nepředstavitelného, a myslím si, že když to trochu zjednoduším, až se podobné setkání bude konat v Česku třeba po páté, tak už to nikoho až tak zajímat nebude. Navíc si musíme uvědomit, že od konce druhé světové války uplynulo 81 let, tak to znamená, že ti pamětníci, kteří tehdy už mohli vnímat svět kolem sebe, tak de facto nežijí, ale zároveň je pochopitelné, že žijí jejich potomci a potomci i těch lidí, kterých se velmi negativně dotkly ty události druhé světové války a toho, co se dělo krátce potom. Takže tam ty pohledy na tu velmi problematickou společnou česko-německou minulost jsou podle očekávání rozdílné a těžko se někdy plynou v jeden pohled, že zkrátka ty rozdíly zůstanou a například když zásadní posun v tom česko-německém soužití a nahlížení na tu minulost zaznamenala česko-německá deklarace v roce 1997 a ta neměla za ambici učinit zatím definitivní tečku tím, že by se dohodli na společném pohledu, ale vyhradili si ti, kteří tu deklaraci připravovali, odlišný postoj na to, co se v minulosti dělo, ale zároveň tam jasně zaznělo, že tato sporná minulost by neměla být zátěží a překážkou pro normální fungování česko-německé v přítomnosti a v budoucnosti. Mm.
4: Ty protesty před 100 podle tebe odráží spíš nálady ve společnosti, že takové prostě převládají, citovali jsme ten průzkum. Nebo jsou to i protesty v důsledku politické diskuse pod vlivem toho usnesení sněmovny, kdy se proti konání sjezdu vyslovili koaliční poslanci ANO, SPD a motoristů?
21: Podle mého názoru, kdyby někteří politici si nemysleli, že na tom mohou získat alespoň dočasně nějaké politické body, tak by ty vášně byly daleko menší, možná téměř žádné, že spousta lidí už tu minulost neřeší, že spíš řeší to vzájemné soužití v současnosti a bude patrně řešit i v budoucnosti. Takže to, že politici toto téma otevřeli při jednání sněmovny, tak pochopitelně upoutalo větší pozornost k tomu v médiích, tím pádem i veřejnosti a mohlo to i přispět, nebo podle mého názoru určitě to přispělo i k větším vášním mezi lidmi a bez toho by asi ty protesty nějaké byly, ale nebyly by až tak mediálně sledované, jako jsou nyní. A když už hovoříme o tom, že třeba ve sněmovně byla přijata určitá sporná výzva, aby se ta akce vůbec nekonala a podobně, a že to prošlo hlasy vládní koalice, tak to neprošlo hlasy všech koaličních poslanců, protože toho hlasování se zúčastnilo jenom 77 poslanců a vlastně minimálně zhruba třetina vládních poslanců s tím nechtěla mít nic společného, nechtěli s tím mít nic společného, ani ministři za hnutí ANO se to vůbec nezúčastnili a dokonce ani ministři delegovaní do vlády SPD, takže to je takový paradox a možná to jenom ukazuje také na složitost koaličního vládnutí Andreje Babiše, kdy neměl dostatečnou odvahu takovou to věc zarazit na počátku a vůbec nepřipustit to jednání ve sněmovně, že to nechal proběhnout a snažil se to hrát na obě strany, protože když byl například na návštěvě v Mnichově, kde se setkal s bavorským premiérem, tak tam mluvil jinak, než pochopitelně mluví dovnitř České republiky, kdy se snaží zohledňovat zájmy svých voličů nebo svých koaličních partnerů.
0: A pro kterou z těch vládních stran je to téma nejdůležitější a proč?
21: No tak podle mého názoru nejdůležitější to bylo pro SPD, proto to téma otevřelo a je to z toho důvodu, že SPD sází na určitou politiku založenou na vyvolávání různých obav, strachu, i často iracionálního, i v současné době, i když už dávno to není téma, tak stále se hovoří o tom, zda tedy sudeční Němci budou chtít vracet majetek, zda se budou prolamovat Benešovy dekrety a tak dále, a byť to vůbec není na pořadu dne a ani nebude, což vyplývá i z té společné česko-německé deklarace, že se právě to soužití a spolupráce Česká Německa má zabývat přítomností a budoucností a neohlížet se do minulosti, tak přesto SPD tuto kartu rozehrává a není to jenom ona. Vzpomeňme si nyní na některé výroky Tomia Okamury týkající se například eboli a přepravy možná nakaženého Američana, tak tam také hned vyvolal určitou polemiku a tak to je jenom jeden z příkladů toho, jakým způsobem funguje třeba politický marketing SPD.
0: A voličům SPD nevadí, že vlastně sama strana se podporuje v Německu alternativu pro Německou, která navrhovala zrušit Benešovy dekrety, už jenom prosím krátce.
21: Já si myslím, že voliči SPD tak to úplně v kontextu neuvažují, že oni reagují na ty podněty, které dostávají od vedení SPD a výsledkem toho jsou i ty protesty v Brně a není překvapivé, že třeba dnes tam měl potřebu vystoupit i pan Reichl.
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji moc. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 4:45 se opět podíváme na železnici. Stát totiž výrazně zpomaluje plány na její elektrizaci. Do roku 2033 dostane elektrickou trakci jen asi třetina původně zamýšlených českých tratí. A stát brzdí i v zavádění evropského zabezpečovatele ETCS. Na původní plány totiž nebudou peníze. Dnes to oznámila Správa železnic a s podrobnostmi nás teď seznámí reportér domácí redakce Jakub Vik. Vítej.
2: Hezké odpoledne.
0: Jaké tratě tedy bude stát v následujících letech elektrifikovat a o jakých od toho naopak couvá?
2: Správa železnic aktualizovala plány tak, že do roku 2033 dostane elektrické dráty 590 km tratí. To je zhruba třetina délky, se kterou původně počítala vládní koncepce z roku 2023. Podle šéfa Správy železnic Tomáše Tóta na to jednoduše nebudou peníze ani další kapacity.
22: Nejenom ekonomicky, ale i z pohledu realizovatelnosti, projektové práce, kapacity a věci s tím související.
2: V následujících letech tedy stát elektrifikuje třeba tratě z Plzně směrem na Německo, dráhu Praha Ruzyně Kladno nebo třeba České Velenice Veselý nad Lužnicí a Otrokovice Zlín. Podle tedy těch aktualizovaných plánů to pak bude znamenat, že v roce 2033 bude elektrifikovaných asi 40% všech tratí v Česku. Důležité taky je, že část těch tratí se sice dočká elektrické trakce oproti původnímu plánu, ale už ne modernizace kolejí. Jinými slovy, místo původně zamýšlené celkové obnovy nebo té modernizace trati, včetně elektrifikace, Správa železnic pouze postaví sloupy a natáhne dráty. I tím tedy ušetří náklady, pokračuje Tomáš Tóth.
22: Například Rudoutice v Čechách Lanškroun, trať velmi regionálního charakteru, která jistě elektrifikaci zaslouží a taktéž ji dostane. Nicméně nepůjdeme už cestou zvyšování traťové třídy, protože nákladní doprava na této trati je sporadická a nedává vlastně tahle investice takový smysl.
2: No a od čeho tedy stát ustoupil, respektive co odsunul do budoucnosti? Jde třeba o trať Praha, Mladá Boleslav, Liberec, nebo co se týče regionálních, tak třeba Zdice, Příbram, Písek.
0: To je škoda, obojí by mě zrovna zajímalo. Jak na to reagují objednavatelé dopravy a dopravci?
2: Pro osobní i nákladní dopravce to vlastně znamená, že budou se stávajícími vlaky na typicky dýzlový pohon jezdit na daných tratích déle, než byl výhled podle původních plánů. Reagovat na to budou muset samozřejmě i objednavatelé, tedy hlavně kraje, které u dopravců linky objednávají. a poptat tedy správný typ vlaků. Například organizátor dopravy ve středních Čechách, integrovaná doprava Středočeského kraje, ale očekával, že původní plány se nenaplní, říká náměstek ředitele Pavel Winter.
1: Když v tuto chvíli prochází obnova vozového parku, kde pořizujeme spoustu dieselových vozidel, mnozí nám říkali, no, ptali se vlastně, proč to děláme, když elektrifikace budou. My bohužel na základě už některých zkušeností, které máme vlastně se správou železnic, jsme se rozhodli přesto pořídit tu nezávislou trakci a teď vlastně se ukazuje, že to byl krok správným směrem, protože pokud bychom pořídili elektrická vozidla, tak s nimi nebudeme mít po několik let kde jezdit.
0: No a jak to tedy bude, Jakube, s dalším zaváděním evropského zabezpečovače ETCS?
2: Tam prioritou zůstávají hlavně koridorové tratě, které musí být vybavené do roku 2030, to stále platí. Za prvé se k tomu stát zavázal, za druhé dopravci už mají dostatek vybavených lokomotiv a jezdí tak po dalších koridorech z ETCS. Například ale u takzvané pravobřežky, tedy trati na pravém břehu Labe, kterou využívají hlavně nákladní vlaky, se měl zabezpečovač instalovat zároveň s modernizací kolejí. Na modernizaci ale nebudou peníze, takže správa železnic na trať dočasně nainstaluje pouze ETCS, aby splnila závazek, a až v budoucnu pak dojde k oné modernizaci. No a co se týče regionálních tratí, stát potvrdil, že chce místo ETCS instalovat takzvané PZV, tedy prostředek k zastavení vlaku. O jeho schválení teď jedná na evropské úrovni, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Ne, není to schváleno, ale já očekávám, že do konce roku to schváleno bude.
2: Prostředek k zastavení vlaku je levnější na zavedení, protože se mimo jiné může napojit na stávající zabezpečovací zařízení, které nevyžaduje nějaké velké úpravy.
0: O tratích a jejich elektrizaci mluvil v odpoledním plusu Jakub Vik. Děkuji, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Na 16 hodin 21,5 minuty máme před sebou pravidelnou knižní rubriku. O úspěšném továrníkovi, vynálezci a odsouzeném zrádci národa. U toho posledního ovšem dodejde neprávem. O tom je nově vydaná kniha nakladatelství Akademia s názvem Životy v troskách. Lidice a tragický osud Jaroslava Jana Pály. Rozkrývá jeden z nejkontroverznějších a nejtragičtějších příběhů české poválečné justice. Více nám o tématu řekne její autor,

0: složení a vůbec vytvoření a udržování energie věnoval od útlého mládí. Ono to souviselo s tím, že měl zdravotně postiženou dceru a když potřeboval svítit nad postýlkou v bytě, kde nebyla elektrifikace, tak si vytvořil vlastní baterii a vytvořil nové patenty. A jemu se podařilo tyto patenty přinést do první republiky, do Československé republiky a vytvořil velký tovární komplex, který měl skoro 600 zaměstnanců. Takže to byl takhle výjimečný člověk, výborný vynálezce a výborný podnikatel.
1: No a jak se tady stalo, že se v očích veřejnosti na celá desetiletí stal spolupachatelem dětské tragédie?
0: To je záležitost především těsně poválečné propagandy. Jaroslav Jan Pála přijal ten známý dopis od Václava Říhy Aně Maruščáko, on v té době samozřejmě nevěděl, kdo je Říha, kdo je Maruščáková, i když byla jeho zaměstnankyní, mimochodem jednou z více než 600 zaměstnanců. A ten dopis, který přijal 3. června 1942, zněl velmi záhadně, bylo to krátce po atentátu na Reinharda Heydricha. A on sám před soudem ovšem tvrdil, že to nespojoval s atentátem, ale ta záhadnost jej vedla k tomu, že se může jednat buď o přípravu vraždy, přípravu sebevraždy, něco, co se teprve bude dít. A vlastně se rozhodl, že záležitost předá českému četnictvu, ať si v podstatě banální záležitost samo prověří, ale aby to šlo přes úřední orgány, tak jak to má správně být. A právě tento dopis se dostal přes české četníky do rukou gestapa a byla to záminka k vyhlazení obce Lidice, protože byla spojena s atentátem a s parašutisty.
1: Jaký trest pro Jaroslava Pálu byl vymáhán?
0: Retribuční soud, a tady bych chtěl zdůraznit, bezprostředně po konci války zasedaly takzvané mimořádné lidové soudy. To byla forma v podstatě staného řízení, takže nebyla možnost řádné obhajoby, byla velmi krátká ta možnost té obhajoby, v podstatě ten soud musel rozhodnout během 3 dnů. A soud se rozhodl o doživotním trestu pro Jaroslava Jana Pálu, ale já bych chtěl zdůraznit, že proti Pálovi svědčili 2 svědci o tom, že jeho motivací bylo poškodit ty dotyčné pisatele nebo toho Říhu a tu paní, tu slečnu Maruščákovou. Jedním z nich byl jistý František Vybíral, který byl ale agentem a nejlepším vysutým orgánem STB na Lanškrounsku. Tento člověk byl tedy součástí státní bezpečnosti a druhý, který proti Pálovi svědčil, byl jednoznačný konfident gestapa, právě zeslaného velitel místní městské policie. Takže vůbec tato kombinace svědků proti Pálovi už ukazovala sama o sobě, že ten proces byl v podstatě zmanipulovaný a velmi problematický.
1: A on skutečně skončil ve vězení do konce svého života?
0: Tak pro představu posluchačů byl odsouzen na doživotí. Ten trest mu byl amnestijně v roce 1955, tedy skoro 10 let po jeho zatčení, snížen na 25 let. On ovšem nastoupil do toho vězení skoro v 65 letech, takže to už byl pán jako opravdu senior. Ale především celá propaganda nastavená rudým právem hnedka kolem 10. června 1945, takže v den vzpomínek výročí lidické tragédie, tak byla orientovaná nejenom proti Pálovi jako osobě, ale on byl stělesněním té tovární, řekněme, vrstvy první republiky, těch zaprodanců, kteří se spolčili s nacismem a pomáhali nacistické třetí říši. Takhle byl vlastně ten Pála vykreslen a skrze něj to byl frontální útok proti celé jedné společenské vrstvě podnikatelů.
1: Našli si prostě obětního beránka, který splňoval všechny jejich požadavky. Co vás osobně k tématu zapomenutého a tragického příběhu Jaroslava Jana Pály vedlo?
0: Ono je to zajímavé, už v roce 2007 se panu autorovi Červenkovi podařilo napsat skvělou práci Prokletí továrníka Pály. Bylo to krátce potom, co se otevřely archivy mimořádných lidových soudů. Tady ještě potřeba pro posluchače říct, že mimořádné lidové soudy měly uzavírku 50 let od vynesení rozsudku a nesměly se ty rozsudky v podstatě zveřejňovat. Nedostali jste se do těch složek, protože ministerstvo vnitra mělo uzavřeno. Takže ta první knížka vyšla už v roce 2007, ale my dneska po dalších skoro 20 letech máme otevřené další část těch archivů, takže jsme zjistili, kdo se na tom procesu všechno podílel a najednou se ten případ otevřel v úplně nové perspektivě. A to bylo právě zajímavé zjistit, jakým způsobem docházelo k manipulaci těch mimořádných lidových soudů, ne samozřejmě zdaleka všech, oni to byly pouze určité, ty vybrané procesy, ale jak vlastně dneska po roce 2025 vlastně se vyrovnáváme s touto válečnou, poválečnou problematikou, protože i naše dnešní soudy některé ty případy retribuce vracejí, otevírají a v podstatě obviněné osoby nebo odsouzené osoby považují za neprávem.

0: odsouzené a můžeme říci, že je rehabilitují. Mezi nimi byl například Jan Syrový jako ano. generál Československé armády a další.
1: A vy jste se teď ještě, když vlastně trochu uhnu, podílel na aktuální sérii Českého rozhlasu Plus Kat KH Frank, kterou vysíláme tento týden vždy po půl druhé a v repríze pak po půl osmé. Jaké paralely shledáváte v obou soudních procesech s KH Frankem i Jaroslavem Janem Pálou? Jsou tam nějaké?
0: To je skvělá otázka, především v živelnosti té potřeby vyrovnání se s nacismem. To je jedna rovina. KH Franka vidíme, že ten proces opravdu probíhal, já si troufám říct, že jsme nenašli žádný náznak jako manipulace. Ten proces fungoval opravdu mezi soudem, obhajobou, obžalobou, sledovala to veřejnost. Ale je to úplně jiný případ, než byl Pála a několik dalších podobných případů, jako byl Pála, protože Pála byl odsouzen v poslední možný den existence těchto mimořádných lidových soudů. Byl tam velký politický tlak z hlediska veřejnosti, ale řekněme komunistů, kteří už chtěli ten případ i ovládnout a použít dál jako jeden z propagandistických nástrojů. Takže ten rozdíl mezi oběma procesy je samozřejmě obrovský právě v tomto zneužití justice a to, co bylo problematické na těch lidových soudech, kde hlavně nebyla možnost odvolání a kontroly toho rozsudku. To byl ten zásadní problém. Zatímco řádné soudy to umožňovaly, ty toto neumožňovaly.
1: Takže jakoby vlastně komunistický soud se choval férověji k KH Frankovi, než tedy k továrníkovi Pálovi?
0: No, ono to tak ještě nebylo. Ta doba je velmi turbulentní a nemůžeme říct, že by rok 46 už jako komunisté ovládali ten hlavní mimořádný lidový soud. I když tam ty tlaky byly a snažili se třeba i výpovědi Franka upravovat při tom vyšetřování, nikoli při tom soudu. Ale ten rok 47 už je v tomto opravdu rozdílný a hlavně Jaroslav Jan Pála díky dopisům, které jsou otištěny v té práci. Jsou to jeho dopisy, které zůstaly zachovány rodině a já bych chtěl poděkovat panu Rudolfu Pálovi, který mi umožnil ty dopisy přečíst, otisknout a doplnit je do toho příběhu, tak tam najednou vidíte zoufalství člověka, který sedí za něco, co vlastně vůbec netušil, že by měl být trestným činem a že povede k nějaké tragédii. V podstatě to byl člověk, který z té věznice sledoval, jak celá řada bývalých členů SS, generálů SS v roce 55 jsou propouštěni a on tam prostě sedí a nakonec v tom vězení zemře v otřesném stavu, dokonce mu nedovolí ani, aby si opravil bolestivé zuby, nechají ho tam opravdu a tady řeknu tvrdě schnít v té věznici, což je neuvěřitelný případ.
1: Více v knize Lidice a tragický osud Jaroslava Jana Pály, kterou nám představil samotný autor, historik Vojtěch Kincl. Děkuji moc, že jste byl hostem Odpoledního plusu. Naslyšenou.
0: Já vám děkuji za pozvání a děkuji, že o taková témata máte zájem a předáváme je také veřejnosti. Děkuji vám, nashledanou.
1: Rádi. Bylo 16 hodin 30,5 minuty, zprávy přináší Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Polský prezident Karol Navrocký poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal včera na sociální síti Truth Social. Téma rozebereme v Odpoledním plusu za pár minut. Stát možná prodá pardubickou explozi. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle vyjádření Babiše pro Českou televizi a ČTK mohly použít třeba na splnění závazků NATO. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF. A na Mount Everestu dnes zemřeli dva Indové. Podle agentury AFP podlehli při sestupu výškové nemoci. Další informace nejsou zatím známé. Nepálská strana hory čelí silnému náporu horolezcům. Od začátku jarní sezony vystoupalo na nejvyšší horu světa přibližně 600 lidí. 5 z nich za tu dobu zemřelo. Teď krátce z dopravy. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů zůstává po tragické nehodě za sjezdem na Nové Strašecí uzavřená. Provoz je odkláněný na kilometru 32, pak se to objíždí po staré silnici 6. Kolona před odklonem má asi 3 kilometry. Na D5 se zdržíte na příjezdu do Prahy z Plzně. V koloně pojedete od Loděnice z 10. kilometru až na okruh k Ořechu, a to přes půl hodiny. A na silnici 3 jsou kolony z Prahy do Českých Budějovic před Benešovem zdržení 10 minut. Dobře dojeďte. S víkendem přijde další oteplení. Zítřejší teploty vystoupí na 22 až 26 v Čechách až na 28 stupňů. V neděli bude dokonce až 30 a převažovat bude slunečno. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 3 minuty po půl páté začneme další a vlastně závěrečnou část pátečního Odpoledního Plusu sérií promarněných příležitostí. Tak si tedy rok a půl po prezidentských volbách aspoň američtí demokraté pojmenovali, proč jim v roce 2024 uteklo volební vítězství. Byla chyba, že odstoupil Joe Biden, nebo byla chyba, že vůbec kandidoval? A které z kroků demokratů umožnili Donaldu Trumpovi návrat do Bílého domu? Spousta otázek, na které určitě získáme odpovědi od naší americké zpravodajky Jany Cíglerové. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Demokraté to nazvali pitva jedné prohry. Co to je za dokument a je běžné, že si strana dělá takovouhle analýzu?
4: Oni ty povolební analýzy jsou v americké politice stále běžnější. Po porážce v roce 2012 i v roce 2018 si podobný dokument nechali udělat republikáni. Říkali mu tehdy pitva, od té doby se tomu tak říká. Tehdy třeba zjistili, že jim chybí ženy a že musí investovat peníze a i úsilí strany, a tehdejší šéf republikánů Kevin McCarthy si to vzal za svůj úkol, aby ženy do politiky nalákali, a to se jim skutečně povedlo 2 roky na to, takže to byla taková efektivní pitva, která jim k něčemu i pomohla. Demokraté to teď dělají podruhé. Jejich první pitva vznikla v roce 2016 po výhře Donalda Trumpa a prohře Hillary Clintonové. Co je tentokrát neobvyklé, je, že ten výbor jejich stranický zveřejnil ten dokument ještě předtím, než je hotový celý. Chybí v něm některé celé části, některá témata, a dokonce jsou v textu, můžete najít, Renato, poznámky, které zpochybňují ty použité metody. Tak je to takové ještě úplně ne hotové, bych řekla.
1: No a můžeme z toho vydedukovat, kde tedy demokraté udělali chybu nebo chyby?
4: Ta zpráva jmenuje několik konkrétních selhání. Kampaň podle té zprávy nezdělila voličům dost důvodů, proč by měli hlasovat pro Kamalu Harrisovou, že příliš vsázeli na předpoklad, že voliči Trumpa odmítnou sami od sebe. Další chybou podle nich bylo, že Harrisová se ani jednou pořádně neoddělila, nedistancovala od Bidenovy politiky. Samozřejmě si jí to dělalo obtížně, když byla jako viceprezidentka její součástí, ale ta zpráva identifikuje, že by jí to tehdy bývalo velmi pomohlo. A je tam jeden takový moment, o kterém mluví jako o klíčovém momentu té prohry, a to byl reklamní spot Donalda Trumpa, ve kterém Harrisová vlastními slovy vyjadřuje podporu operacím transgender vězňů, a ty operace měly být hrazené z daní. Republikáni tehdy doplnili velmi efektivní slogan: Kamala bojuje za ně, Trump bojuje za vás, a ten podle té analýzy velmi u voličů zafungoval a volební tým Harrisové naopak na něj nedokázal podobně efektivně odpovědět.
1: No a řekli si demokraté v té pitvě taky, co by příště měli dělat jinak ve volbách v roce 2028, tak už Trump kandidovat podle ústavy nemůže.
4: Přesně tak, a už budou brzy ty volby, takže oni už musí mít nějaký návod, jak se vyhnout té prohře opět. Říkají si, dohadují se na tom, že by měli stavět od začátku pozitivní příběh, že nestačí čekat, až se ten protikandidát sám zdiskredituje, a nevycházet z toho, že veřejný obraz soupeře je nějak pevně daný a že se nedá ovlivnit. Poukazují na to, že Trumpova oblíbenost od návratu do Bílého domu výrazně klesla, takže ani jeho obraz velmi oblíbeného politika jinak u jeho voličů není pevně daná. V roce 2028 demokraté budou čelit neznámému soupeři. Otázka, jestli to bude J.D. Vance nebo Marco Rubio nebo někdo ještě úplně jiný, a bude samozřejmě záležet na tom, jestli se dokáží poučit dřív, než ta kampaň začne.
1: Ještě k tomu, jak demokraté vlastně přepřáhli, protože Joe Biden původně kandidovat měl, ale pak se kandidatury vzdal a předal v létě štafetu Kamaly Harrisové. Jaký to mělo dopad na voliče?
4: Ta zpráva hodnotí Bidenův odchod jako pomoc, ale jen pro ostatní demokratické kandidáty. V těch kongresových a státních volbách demokraté díky Harrisové v čele kandidátky uhájili část své základny líp, než by se jim to podařilo s Bidenem, takže to bylo pozitivní pro ně. Ale zdůrazňuji, že pro samotnou Kamalu Harrisovou byl ten čas od července do listopadu extrémně krátký, a že jí Bílý dům navíc špatně připravoval, že jí přidělil jako její hlavní téma imigraci, což je nejslabší téma demokratů, a že nikdo systematicky nepřemýšlel o tom, jak ji jako viceprezidentku využít líp.
1: Bylo to jenom takové sebemrskačské, ta pitva jedné prohry, nebo demokraté taky našli něco, co se jim povedlo, a uznali i něco, co se povedlo republikánům?
4: Zpráva Harrisové osobně vzdává hold. Říká, že jakýkoliv spravedlivý kritik musí uznat, že měla sílu a schopnosti, které prokázala jako kandidátka ve extrémně krátké době a ve velmi nevýhodných podmínkách. Co se povedlo republikánům, je právě ta reklama na ty transgender vězně, ale i taková jakoby celková disciplína jejich vzkazu, jejich poselství. Trumpova kampaň dokázala Harrisova definovat dřív, než to stihla ona sama, a demokraté na to nenašli odpověď.
1: Tolik tedy naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc krát děkuji. Naslyšenou.
4: Hezké odpoledne.
1: A my teď pitvu jedné prohry demokratů v předloňských prezidentských volbách ještě rozebereme s dalším hostem, kterým je amerikanista z University of New York in Prague, Jakub Lepš. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Dá se ten rozbor, především způsob, jak se k němu strana postavila, chápat tak, že demokraté pochopili, jaký je jejich hlavní problém, proč nedokázali voliče dostatečně oslovit?
5: Já bych zmínil dva aspekty. Za prvé, ten rozbor není plně zpracován. On se vlastně dostal do médií, byly poskytnut médiím, aby utichla kritika a spekulace o tom, že možná vlastně vůbec neexistuje, že se o tom lže, nebo že jsou tam nějaké strašné věci. Takže radši demokraté nakonec vypustili tu neúplnou analýzu jejich prohry z roku 2024, aby utichly ty nejhorší konspirační teorie, ale ten report, ta zpráva opravdu nebyla plně dokončena a vlastně Demokratický národní výbor, ta hlavní organizační složka demokratické strany, se od něj v nějaké míře distancuje. Takže za A. Za druhé, ale je pravda, že to je zpráva, která byla poptána demokraty a jejím jaksi manažerským šéfem, obsahuje nějaké analýzy. A z tohoto pohledu demokraté, řada demokratů říká, pojďme otočit list, teď už jsme tuto špatnou zprávu jaksi vydali a pojďme se dívat dopředu. DNC, Democratic National Committee, čili ta organizace, která tuto zprávu vydala, ta hlavní, jak říkám, ona je taková organizační složka demokratické strany, má relativně malou roli v těch kongresových volbách letos v listopadu. Ty jsou naprosto zásadní. Na druhou stranu bude hrát důležitější roli těch prezidentských volbách v roce 2020 a řada demokratů říká, pojďme otočit list a pojďme se dívat na ty kongresové volby letos na podzim, které by demokraté ideálně měli vyhrát, a ty prezidentské v roce 2028.
1: Jaké poučení by si aspoň tedy v té fázi analýzy, kterou teď známe, mohli demokraté vzít pro ty midterms?
5: Jak pro ty midterms, tak pro rok 28, když tu analýzu tedy vezmeme, a to je část, se kterou já bych souhlasil, říká, aby se demokraté soustředili na ekonomické otázky. Kromě výjimečných situací typu opravdu drtivé zahraniční politické krize, jako třeba v roce 1968 byla vietnamská válka nebo něco typu covidové krize, tak pro voliče je naprosto zásadní otázka inflace, nezaměstnanosti a nálady ve společnosti ohledně zdraví ekonomiky. A v situaci, kdy ta nálada vůči Donaldu Trumpovi a tomu, jak on řídí ekonomiku, je velmi mizerná, dává smysl, aby se demokraté, aby se nenechali zatáhnout do těch debat, jak zmiňovala kolegyně přede mnou, o debat o tom, zda se mají přeoperovávat vojáci a mají to hradit voliči a tak dále. Pro demokraty je problém téma Izrael-Gaza. Republikáni jsou v jednom šiku, co se týče podpory Izraele. Někteří demokratičtí voliči jsou víc pro izraelští, jiní jsou více pro palestinští. Totéž ilegální imigrace. Demokraté jsou daleko více rozděleni než republikáni. Takže ten report a zpráva říká, já s tím souhlasím, a ať se demokraté zejména soustředí na to, že je drahý benzín, zbytečná válka v Iránu, že Donald Trump neporazil inflaci, ani nezaměstnanost nejrůžovější, je složité získat dostupné bydlení a tak dále a na tom republikány smažit.
1: Co ten dodatek ministerstva spravedlnosti, který navždy zakazuje americkým úřadům prověřovat daňové dokumenty Donalda Trumpa, jeho rodiny a firem? Je to taky něco, co by mohlo být podkladem pro demokratickou kampaň?
5: Ano, a právě to demokratům škodí, že najednou se v tom takzvaném mediálním cyklu bije zpráva o této zveřejněné zprávě o volbách v roce 2024 a nahrává republikánům. Jakmile máte dvě velké zprávy, které bojují o pozornost, tak samozřejmě každá z nich má menší dopad, než kdyby to byla zpráva jenom jedna. Takže to je samozřejmě velké téma a asi nezmizí úplně, ale jeho dopad právě ředí to, že demokraté se teď přetahují, navzájem se různě pomlouvají a vycházejí další zprávy najevo ohledně tohoto nepochybně manažersky naprosto nezvládnutelného reportu, naprosto nezvládnuté analýzy, která přichází pozdě, není hotová, nebyly zpovídáni hlavní poradci Kamaly Harrisové, Joe Bidena a tak dále. A toto všechno novináři o tom píší a ředí to dopad té zprávy o Donaldu Trumpovi a jeho situaci.
1: No, když ale jako jednu z příčin porážky vyhodnotili demokraté tu pozdní výměnu kandidátů, že tedy Kamala Harrisová měla velmi málo času, rýsují se už teď mezi demokraty nějaké výraznější tváře pro ty příští prezidentské volby roku 2028?
5: Rýsují, já si troufnu říct, že v tento moment takovým opatrným favoritem je kalifornský guvernér Gavin Newsom, který velmi efektivně za pomoci, řekněme, satiry útočí na všechno, co se Donaldu Trumpovi úplně nepovede, ale on je to příliš brzo říci. Ještě vlastně Kamala Harrisová neuzavřela diskuzi, jestli by měla kandidovat znova nebo ne. A když zaznělo, že ten report v zásadě říká, že Kamala Harrisová byla docela dobrým kandidátem, nebyla špatným kandidátem a že chyby se staly někde jinde, já se domnívám, že ona by kandidovat znova neměla, ale to je všechno brzo draží. Jestli jedno jméno, já bych sledoval Gavina Newsoma, guvernéra Kalifornie.
1: Tolik jako Pleb Šamarkarista z University of New York in Prague. Děkuju, naslyšenou.
5: Děkuju, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 4:45. Posloucháte Odpolední plus, kde se podíváme na jedno závažné téma. Vzácná infekční nemoc, která má ale vysokou úmrtnost. Předškolák z Ostravska zemřel na záškrt. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Podle nich dítě nebylo očkované. Vakcinace proti této vážné nemoci je v Česku přitom povinná. Více o případu řekneme s Josefem Čižem z domácí redakce. Dobrý den.
6: Dobrý den. Ostravští hygienici nákazu záškrtem u chlapce potvrdili víc než před měsícem. Hned potom proto nařídili protiepidemické opatření pro celou rodinu. Z 5 sourozenců se onemocnění prokázalo u 3, z toho byli 2 školáci. Jen jedno z dětí ale bylo očkované, říká mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
7: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
6: Stav malého chlapce se postupně zhoršoval, koncem dubna ho proto lékaři převezli do pražské fakultní nemocnice Motol, tam ale v pondělí zemřel. Dodám, že hygienici už letos potvrdili 9 případů záškrtu, jde ale o první úmrtí.
1: Hrozí teď lidem nějaké riziko?
6: Podle hygieniku je velmi nízké, říká mluvčí Kotrla.
7: Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
6: To, že nebezpečí nehrozí, potvrdila i hlavní hygienička Barbora Macková právě díky těmto protiepidemickým opatřením. Nejlepší prevencí záškrtů podle ní je ale právě očkování.
8: Že to riziko je velmi vysoké a může končit opravdu i úmrtím, jsme se bohužel přesvědčili i v tomto případě. To, že jsme očkováni, právě zmírňuje ty příznaky. Zůstane to u toho nachlazení a probíhá ve velmi mírném režimu nebo v mírném režimu oproti tomu závažným komplikacím anebo tomu úmrtí.
6: Hygienici i proto vyzývají rodiče, aby vakcinaci u svých dětí překontrolovali. To je možné v mobilní aplikaci EZ-karta nebo u pediatra. Očkování je součástí povinné hexavakcíny, která chrání děti taky před tetanem nebo třeba černým kašlem. Doplním, že ale Státní zdravotní ústav varuje, že vakcína nemusí chránit celoživotně. Světová zdravotnická organizace pro dospělé doporučuje proto přeočkování po každých 10 letech. V Česku vakcína pro dospělé není hrazena z pojištění, na část ale pojišťovny přispívají.
1: Jak to tedy u nás je s tou proočkovaností?
6: Podle hygieničky Mackové se proočkovanost drží kolem 96%, takzvanou kolektivní imunitu tedy Česko splňuje. Statistiky ministerstva zdravotnictví ale zároveň ukazují, že řada rodičů děti nechává očkovat později, než doporučují lékaři. První dávku má dítě dostat už v 9. týdnu života. Nemoc se do Česka vrátila v roce 2022 po necelých 30 letech. A o dva roky poté v roce 2024 si záškrt vyžádal i úmrtí první od konce 60. let.
1: Připomeňme ještě, Jakube, na závěr, jak se vlastně záškrt projevuje.
6: Většinou začíná slabostí, bolestí v krku a horečkou, postupně se objeví i šedobílé povlaky na mandlích. Ty stěžují polikání a dýchání a onemocnění způsobuje bakterie, která produkuje nebezpečný toxin, ten může vést k udušení, ale taky k poškození srdce nebo nervů. Průběh ale zmírňuje právě očkování.
1: Tolik Josef Čiš z domácí redakce, díky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: A teď se podíváme na situaci v knihovně Václava Havla. Běžně by v tuto dobu chystali oslavy nedožitých 90. Někdejšího prezidenta Václava Havla. Teď ale musí řešit úplně jiné problémy. Knihovnu opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola. A odešli také klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
9: Tady Havel, slyšíte mě, čím dřív začneme, tím líp. Mohl bych jen maličkost.
10: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty. Budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
11: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
10: Říká pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
11: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
10: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
12: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, mrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
10: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
11: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
10: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. To David Dušek ale komentovat nechce.
11: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
10: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: David Dušek, poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla, bude dnes také hostem Vladimíra Kroce ve 20 minutách Radiožurnálu po 17. hodině. Teď v 16 hodin 51,5 minuty se vydáme do Polska. Americký prezident Donald Trump tam totiž chce vyslat dalších 5000 vojáků. Zpráva zaskočila nejen Poláky, ale podle deníku New York Times také samotný Pentagon. Navíc stále není jisté, jestli vojáci přijdou v rámci výměny stávajících posádek, které přitom předtím americká vláda pozastavila, nebo to bude znamenat navýšení americké vojenské přítomnosti v Polsku. Více si řekneme s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Vítej ve vysílání.
13: Dobré odpoledne.
1: Jaké jsou polské reakce na to Trumpovo oznámení?
13: Polští politici zatím reagovali hlavně prostřednictvím sociálních sítí, například prezident Karol Navrocky, který byl i zmíněný v tom původním, v té původní informaci, kdy Donald Trump oznamoval, že tedy vyšle vojáky do Polska, tak tam byl zmíněný jako dobrý přítel a právě důvod pro posílení americkou přítomnosti v Polsku. Tak prezident Karol Navrocky napsal, že stojí a bude stát v obraně polsko-americké aliance, která představuje důležitý pilíř bezpečnosti každé polské domácnosti, ale i celé Evropy.

0: úspory v řádu 100 tisíců korun.
1: To, v čem je naše technologie unikátní, tak jsou data a algoritmy, která ty data vyhodnocují.
2: Chytrá technologie podle výzkumníka Františka Macha sleduje spotřebu vody, detekuje úniky a i hned na ně upozorňuje. To potvrzuje i ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
3: Za mě to jsou potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
2: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Následují informace. Pro řidiče dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů zůstává za sjezdem na Nové Strašecí uzavřená. Odklon je na kilometru 32. Na D5C na příjezdu do Prahy z Plzně pojedete v koloně od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení půl hodiny. A na D1 z Brna do Prahy budete popojíždět u Velkého Meziříčí. Kolona začíná na kilometru 151 a asi půl hodiny v ní pojedete až do omezení na kilometru 145. Šťastnou cestu. Sobota bude slunečná, během dne se ale přechodně můžou nakupit mraky. Teploty vystoupí na 22 až 26, v Čechách až na 28 stupňů. Na horách bude zítra kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
4: Co je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Proč končí významný strategický sponzor a kdy bude zvolena nová správní rada, která by měla určit další směřování této instituce? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen správní rady knihovny Václava Havla, místostarosta Prahy 5 za STAN, David Dušek. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze v 10:30 dopoledne. Nehrozí knihovně Václava Havla v krajním případě zánik?
5: To je obvyklá otázka, kterou v poslední dny dostávám.
4: Ale logická, ne?
5: Zcela logická. Já jsem přesvědčen, že zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí. Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera, či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. To, co není nalézt, je odkaz Václava Havla. Najít práva k používání jména Václava Havla, či podobně. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen. Tak já si myslím, že ani není ohrožena knihovna.
4: Ona, knihovna podle vás prošla turbulentním vývojem, to jsou vaše slova. Jak jste se tedy doslova vyjádřil, kdo je za něj odpovědný?
5: Já myslím, že bohužel ten minulý čas není vhodný zatím. Stále prochází turbulentním vývojem. Každý den nastává poněkud nová a změněná situace.
4: V jakém stavu jsme dnes, teď, v tuto chvíli?
5: Já se snažím neustále analyzovat. Já jsem bohužel v situaci čistě reaktivní. Já neustále, ještě jsem se nedostal do pozice, ve které bych se cítil komfortně, tedy že bych byl schopen tu situaci jakýmsi způsobem ovládat a směřovat. Zatím opravdu reagujeme na to, co udělali zástupci strategického partnera nebo sponzora, tedy rodiny Bakalových, když rezignovali ze správní rady.
4: Dobře, ale k tomu měl nějaký důvod, co je k tomu vedlo?
5: No to se zeptejte jich, já to fakt nevím.
4: Počkejte, tak určitě jste se o to zajímal.
5: Tak já se zajímám neustále o to, ale ty...
4: Nemáte na to odpověď?
5: Nemám na to odpověď.
4: Ředitel Tomáš Sedláček řekl, že chce knihovnu, zase cituji, vyrvat pražské kavárně a vrátit lidu. Jak tomu rozumíte?
5: Já se přiznám, že nejsem ten, který by vyslovoval jakékoliv soudy o tom, co kdo jiný říká. Já se budu věnovat tomu, co si myslím, že je mým úkolem jako člena správního rady, to znamená v tuto chvíli jako jediného ve funkci dokonce předsedy správní rady. Prozatímně, tak jsem byl jmenován na posledním zasedání správní rady v momentě, kdy ostatní kolegové rezignovali. Já mám za úkol provést knihovnu tímto bouřlovým obdobím, posílit management a zajistit, aby mohla fungovat v budoucnu. Aby vytvořila v jediné majitelce a jaksi paní Havlové, jediné to osobě, která může poskytnout knihovně veškerá práva a jméno Václava Havla, tak aby se cítila komfortně, že jsme schopni odkaz Václava Havla, jejího manžela, stále nést.
6: Budeme se muset k tomu vrátit, ale víte,

0: Mě zajímá ten výrok, který jsem citoval. Vy sám pocházíte z disidentské rodiny. Váš dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista, blízký přítel Václava Havla. Nevadí vám, že ředitel Sedláček používá slovník jako vystřížený z normalizace?
1: Já bych nechtěl soudit Tomáše a jeho emotivní výroky. Mně přijdou nešťastné, je mi to líto, že se dostal do takového stavu emočně, kdy vyslovuje některé věci dřív, než si je pořádně promyslí, a určitě to neprospívá uklidnění situace.
0: Co si ale představit pod tím, že knihovna Václava Havla se bude navracet lidu?
1: No tak já jsem si včera četl na Facebooku několik příspěvků, které vlastně říkali, že tato diskuze je očistná. Jo, protože diskuze tak, jak probíhala o Václavu Havlovi, probíhala v rozmezí mezi vlastně privilegovaný disident, ještě s nějakými divnými sklony a divným životním stylem, po absolutní adoraci a zboštění mezi jeho bývalými přáteli, mezi které já se počítám. A já si myslím, že ta diskuze by měla být barvitější, košatější, a možná ta katarze, která její jsme dní svědky, tedy to absurdní drama, jak by to popsal Václav Havel, tak určitě té diskuzi prospívá.
0: No zatím se v tom snažíme nějakým způsobem zorientovat, ale jak jsem pochopil, vy taky. Z knihovny Václava Havla tedy odchází všech 17 zaměstnanců?
1: V dopise, který směřovali a mě poslali v kopii, který směřovali paní zakladatelce Dagmar Havlové, píší, že ukončí svou práci ke poslednímu srpnovému dni a nebudou připravovat program a fungování knihovny od 1. září.
0: To je zatím obecně známo, ale kolik z nich zatím fakticky podalo výpověď?
1: No, fakticky jsem informován pověřenou zástupkyní ředitele, která mi denně píše jakýsi sčot toho, kdo podal výpovědi a kolik jich je. A ke včerejšímu dní bylo 10.
0: Čili 10 podaných výpovědí. Padla nějaká z vaší strany nebo ze strany zaměstnavatele?
1: Ano, z mé strany padla jediná, a to, že jsme se rozloučili, nebo ukončili jsme spolupráci okamžitě s externí tiskovou mluvčí, která podle mého zcela nezvládla situaci, jelikož byla v smluvním partnerem knihovny Václava Havla jako instituce, a ona začala vyjadřovat své osobní soudy a pozici zaměstnanců na fungování knihovny.
0: Takže to byl důvod, proč Maria Pfeifferová dostala hodinovou výpověď.
1: No, to není hodinová výpověď. Ona byla OSVČ, která pracovala na základě smlouvy s knihovnou.
0: Takže jste zrušili
1: tu smlouvu. Ale je to na základě toho hlavně, že já jsem na poradě týmu 12. května jasně definoval, že jakákoliv externí komunikace musí jít přeze mě nebo s mým schválením. A ona toto nerespektovala.
0: Končí tedy dramaturg knihovny, spisovatel Jachim Topol?
1: Jak jsem se dozvěděl z novin, ano. Mm-hmm.
0: A pokoušel jste se jako pověřen předseda správní rady, momentálně jednočlené, některé ze zaměstnanců přesvědčit, aby neodcházeli?
1: Snažím se s nimi komunikovat, nicméně ta vlastně atmosféra v týmu je velmi podrážděna. My se snažíme pokud možno profesionálně se stýkat, aby knihovna ve svém programu do konce června neutrpěla, ale jakákoliv prohlášení o budoucnosti nebo podobně se setkávají s relativně přehnanou emotivní reakcí. A já se snažím tuto chvíli situaci uklidnit a nechci do situace přilévat oleje.
0: Co je tedy tím důvodem, proč 28. dubna rezignovali 4 z 5 členů správní rady?
1: Ale to není otázka na mě, to je otázka na ně.
0: No tak dobře, tak já se ptám, proč vy jediný jste zůstal?
1: Protože kdybych nezůstal, tak by knihovna zanikla.
0: A z jakého důvodu byl od 1. dubna ředitel knihovny Tomáš Sedláček odstaven, ono se říká, na takzvané překážky v práci?
1: Byly tam výhrady, které byly formulovány v dopise zaměstnanců správní radě nebo předsedovi správní rady panu Gabrielu Eichlerovi, který je následně představil členům správní rady. Já jsem se s nimi nestotožnil, ani jsem je nenegoval. Můj názor byl takový, že by za prvé měl ředitel dostat šanci se k ním vyjádřit.
0: To nedostal?
1: To nedostal nikdy. A za druhé, můj návrh, který taky nebyl jaksi přijat pozitivně, bylo, aby jakýsi personální specialista či personální auditor objektivně posoudil situaci v knihovně Václava Havla a definoval to, kde v tuto chvíli je ten problém. Bohužel tím, že se zaměstnanci rozhodli podat jakousi hromadnou výpověď, nastala situace, že tento audit asi pozbývá jako smysl. Nicméně tenkrát jsem toto požadoval, byl jsem přehlasován a demokraticky jsem uznal, že většinu ve správní radě měli zástupci pana Bakaly a zástupce pana Komárka, kteří tím rozhodnutím, že tedy postavili ředitele knihovny Václava Havla, přejali odpovědnost za fungování knihovny na nadále.
0: Co to vlastně fakticky znamená? On bere nějaký plat, ale má překážky v práci. Jakého druhu? Jak je to zdůvodněno?
1: No, to nebylo zdůvodněno. To bylo zdůvodněno vlastně tím dopisem, který poslali zaměstnanci a z mého pohledu bohužel nejsem ten, který může jakýmkoliv způsobem tuto chvíli tu situaci změnit, protože to rozhodla správní rada a myslím, že správní rada, bude-li usnášení schopná, musí tuto situaci analyzovat a řešit.
0: Takže ve vaší kompetenci teď není vrátit Sedláčka, případně zpět do práce, to vy nemůžete udělat.
1: V tuto chvíli není mé kompetenci pana Sedláčka jakýmkoliv způsobem řešit.
0: A měl by se podle vašeho názoru vrátit do čela knihovny Václava
1: Havla? Já nebudu vytvářet jakýkoliv názor. Já jsem tuhle tu chvíli služební knihovny a snažím se nějakým způsobem.
0: Ale máte svůj osobní názor.
1: Můj osobní názor, Tomáš Sedláček jako ředitel knihovny byl fenomenálním komunikátorem, marketérem a prezentátorem.
0: Ale výsledek je, že odchází 17 zaměstnanců.
1: Ano, já myslím si, že to je výsledek jakési špatné komunikace, generačního nedorozumění, představy, která možná nebyla dobře artikulována.
0: Ale tak není tak dobrý komunikátor, jak říkáte.
1: Dovnitř. Navenek fungoval fenomenálně.
0: No dobře, a jestli tomu dobře rozumím, Dagmar Havlová za Tomášem Sedláčkem stále stojí.
1: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit. Paní Havlová nemá žádná exekutivní práva ve vztahu ke knihovně Václava Havla a nikdy je ani skrze mě neuplatňovala.
0: A kdy by měli být tedy zvoleni noví členové správní rady a kdo je má volit?
1: To máme všechno napsáno v zakládacích listinách, které vznikly před rokem 23 v turbulentním období minulého řádu, které naštěstí nebylo nijak mediálně komunikováno. A ten jízdní řád se jmenuje zakládací listina, kde je jasně napsáno, že v momentě, kdy není více než 3 měsíce jmenován ať už výborem zakladatelky, či výborem dárců, jehož jediným členem a předsedově Zdeněk Bakala, člen správní rady, který je tam jmenován ze stanov na základě zakládací listiny za jejich stranu, tak nastupuje do těchto pravomocí dozorčí rada, která jmenuje toho zbývajícího člena nebo zbývající členy.
0: No, rozebereme to dál. David Dušek, místostarosta Prahy 5 za stan a člen správní rady knihovny Václava Havla, je hostem Radiožurnálu. Podle vyjádření manželů Bakalových, kteří po 20 letech odstupují od podpory, stávající způsob řízení a fungování knihovny Václava Havla neodpovídal nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce. Jak si to slova osobně vysvětlujete? Co se změnilo?
1: Pana Tomáše Sedláčka pro knihovnu objevil a navrhl pan Zdeněk Bakala. Pan Gabriel Eichler, který byl jmenován panem Zdeňkem Bakalou do správní rady knihovny Václava Havla a jako takový byl díky své senioritě ve správní radě námi ostatními členy pověřen funkcí předsedy správní rady.
0: Jak jsem pochopil, podle vás to byla dobrá volba?
1: Ano, podle mě to byla dobrá volba.
0: Dobře, ale já se ptám, proč Bakalovi odchází jako sponzoři?
1: Ale já to nevím. Já se omlouvám, to do dneška nevím. Já tomu nerozumím. Já si tu dohodu, která je mezi panem Bakalou a paní Havlovou, vysvětluji jinak. Myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci.
0: No ani další z těch významných sponzorů nadace Karel Komárek Family Foundation není podle všeho se současným stavem spokojen. Jejich zástupci odůvodnili rozhodnutí odejít ze správní rady tím, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neschodovala s jejich programovým zaměřením. Tak zase otázka zní, v čem se ty tendence rozcházejí.
1: Bavíme-li se o vizi, tak ta vize byla jednomyslně schválena správní radou na některém z podle mého loňských zasedání. Spíš se jedná o to, o tu realizaci té vize. A zároveň musím říct, že osobně jsem vděčný panu Karlu Komárkovi za jeho neskutečný přínos pro knihovnu Václava Havla, kdy ve velmi složitém období on svým vlivem dokázal knihovnu zachránit.
0: A hrozí odchod tohoto sponzora?
1: A já z vyjádření, které jsem viděl v Událostech České televize, ústy mluvčího KKCG, jsem pochopil, že zvažují svůj odchod. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Já jsem to už několikrát říkal vašim kolegům, mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí s
0: noví dárci. Návrhy.
1: Ano.
0: No, už můžete říct, kdo to je?
1: Ale já bych nechtěl předjímat, protože...
0: Dobře, jinak mohou nahradit Bakala Foundation, případně rodinu...
1: Já si nejsem jistý, jestli budou schopni nahradit Bakala Foundation a nejsem si jistý, jestli je v zájmu knihovny mít jednoho takhle dominantního strategického partnera. Protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
0: Tomu rozumím, kolik potřebuje knihovna na svůj provoz ročně?
1: Ale to je otázka, o jakém formátu knihovny se bavíme. Jo? Jestliže se bavíme o restrukturalizované knihovně, tak je to řády milionů. Bavíme-li se o projektu tak, jak jsme se ho snažili rozvíjet, tak naším cílem ústy pana předsedy Eichlera bylo dosáhnout rozpočtu 40 milionů korun ročně. V tuto chvíli rozpočet je 27 milionů korun na rok a není naplněn. Chybí nám tam stále cirka 2 miliony korun.
0: Pojďme zpátky k té otázce, kterou jsme nezodpověděli, kdyby měli být zvoleni noví členové správní rady. Vy jste říkal, že to je na dozorčí radě, ale pokud se nepletu, ta je teď jednočlenná dozorčí rada. Správní rada taky. Výbor dárců už neexistuje, protože z něj rezignoval Zdeněk Bakala týden před správní radou. Přiznám se, že nerozumím té situaci, jakým způsobem teď můžete postupovat legálně.
1: Já jsem oslovil pana doktora Kintra, který mi s touto situací pomáhá a snažíme se v tom vyznat. Ten jízdní řád, tedy ta zakladací listina, jasně hovoří, jakým způsobem by mělo být nakládáno v některých momentech. Některé momenty, jakože chybí vlastně 4/5 správní rady. Co to znamená opravdu pátý člen? Jestli to
0: takže
1: je
0: číslovka. Takže vy ty odpovědi hledáte.
1: No, samozřejmě, ono to není jednoduché. Jo,
0: protože... Tomu rozumím, no, ale to znamená, že v tuto chvíli nevíme, kdyby mohla být správní rada doplněna.
1: Víme. Já jsem si jistý, že to bude 3 měsíců, tak jak říká ten jízdní
0: řád. Jste si jistý. No, do té doby je činnost knihovny fakticky ochromena?
1: Není ochromena, protože má pověřeného statutárního zástupce, kterým jsem já. A já musím vykonávat vlastně tu funkci navenek. To znamená, že můžu do některých agent vstupovat, určitě nemůžu nějakým zásadním způsobem změnit fungování a nastavení knihovny. Má role, tak jak ji vnímám já, je pokračování v tom, jak byla původně nastavena. To, co bude následovat, je v rukou těch lidí, kteří budou jmenováni jak předsedkyní výboru zakladatele, tedy paní Dagmar Havlovou, tak dozorčím výborem.
0: Ten výbor zakladatele, kromě Dagmar Havlové, tvoří ještě někdo další?
1: Ne,
0: je to jednočlenný výbor. No, ona se, jak jsem řekl, rozpadá i ta dozorčí rada, ve které zřejmě zůstává jenom Martin Palouš. A jak si vysvětlete odchod dcery Dagmar Havlové Niny? Proč odešla?
1: Ale vy mě neustále žádáte,
0: aby
1: vysvětloval motivace někoho jiného, nějaké no třetí strany.
0: Já myslím, já že vás to...
1: Komfortně. Paní Nina Zbyt
0: promiňte,
1: je
0: ale vás to určitě
1: a je to
0: zajímá taky,
1: dáma,
0: ne?
1: Která měla nesmírně pozitivní vliv na fungování dozorčí rady a hrozně si vážím jejího působení v dozorčí radě. Na druhou stranu nebudu předjímat její motivace, ale myslím si, že její profese, protože naše všechny funkce, jak ve správní radě, tak v dozorčí radě, jsou zdarma a dobrovolné. A já si myslím, že v tuto chvíli dozorčí rada se dostala do fáze, kdyby měla opravdu jak si sáhnou ke klotovým rukávům a reálně vykonávat svou funkci dohlížitele nad dodržováním jaksi parametrů nastavení knihovny Václava Havla.
0: No, ale když je tam jenom Martin Paloušek, to může udělat?
1: Protože ho buď paradoxní, to je paradoxní situace, protože si myslím, že druhého člena jmenuje předsedkyně výboru zakladatele, paní Dagmar Havlová, ale nebudu předjímat její rozhodnutí. Jo? Jako já nemluvím za ní, nejsem její mluvčí, jsem jejím nominantem, ale vážím si každého jejího kroku. Myslím si, že v rámci jejich úvah samozřejmě k tomuto kroku spěje. A bude-li mít dozorčí výbor dva členy, pak je usnášení schopný a může pokračovat v činnosti. A dokonce do 3 měsíců dozorčí výbor může dovolit toho svého třetího člena podle toho našeho jízdního řádu zakládací listiny.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Davidem Duškem, momentálně jediným členem správní rady knihovny Václava Havla. Knihovna podle vašich slov bude muset projít restrukturalizací. Jakou o ní máte představu?
1: Ale to je, já nejsem ten, který by měl mít úplnou představu o tom. To je usnášení schopná správní rada. Mm-hmm. To znamená, že budou-li dovoleni členi správní rady.
0: To je mi jasné, ale vy přijdete třeba s nějakým svým návrhem, předpokládám.
1: Ale já bych rád zachoval unikátnost knihovny Václava Havla v těch směrech, kde je skutečně unikátní. Myslím si, že to, co je pro Českou republiku nesmírně důležité, je role vzdělávací knihovny. A protože sám trpím, myslím tedy aktivní, tím, jak málo je vlastně vyučována dějepis moderní historie České republiky a Československa, tedy 20.
0: Takže to by mělo být jedním z těch úkolů. Ale
1: to knihovna dělá dlouhodobě.
0: Jasně, ale pokračuje v tom. No, jak chcete nahradit ten odcházející tým? Vy jste řekl 10 podaných výpovědí, jednu jste dali vy, nebo rozloučili jste se s tiskovou mluvčí. Čili to je v tuto chvíli 11 lidí ze 17, ale vypadá to, že možná odejdou všichni.
1: Já nebudu předjímat. Já bych byl rád, kdyby si alespoň část těch zaměstnanců to rozmyslela, protože si myslím, že ta kontinuita je nutná. Respektuji jejich rozhodnutí, chápu jejich obavy, vnímám to tak, že se cítí velmi nejistě, odešel-li strategický partner a možná to jsou i existenční problémy, ale myslím si, že budeme schopni v krátké době, a to říkám s velkou mírou optimismu, protože mě mezi tím oslovili, já mám na svém LinkedInu, myslím, 10 nových CVček od lidí, kteří by chtěli knihovně pracovat, a další kolegové tvrdí, že jich dostávali taky desítky, kteří by chtěli jako vstoupit do knihovny Václava Havla a pracovat na rozvíjení tohoto odkazu.
0: Ti současní zaměstnanci zdůvodňují odchod tím, že prý nemohou garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. V čem myslíte, že mohou spatřovat nezdravý vývoj knihovny?
1: No tak to se zase ptáte mě na něco, co... Já vám můžu říct, že jsem na základě tohoto dopisu, který adresovali paní Havlové, jsem se podíval do jejich pracovních smluv a popisu jejich pracovních činností a přiznám se, že tam žádná část týkající se garantování čehokoliv není.
0: Ptám se, protože určitě vás zajímá, proč odcházejí, proč jsou nespokojeni, abyste to mohli příště předejít.
1: Tak samozřejmě oni mají svou představu o vedení a směřování knihovny Václava Havla, která se nesetkala v souladu s představou pana Tomáše Sedláčka. A vzhledem k tomu, že odcházejí, já musím říct, že respektuju všechna rozhodnutí správní rady, která doposud vždy byla přijata demokraticky a podle mého zákoně správně. A mezi nimi je i přijatá vize pana Tomáše Sedláčka, která se setkala jak s oporou u správní rady, tak v té době i u zaměstnanců. Otázka je, je-li realizovatelná, budeme-li na ní mít prostředky a budeme-li schopni ji zajistit i personálně tak, abychom byli schopni tu vizi realizovat. A já si myslím, že a jsem přesvědčen o tom, že instituce jako knihovna Václava Havla je pro Českou republiku nesmírně potřebná a doufám, že v této práci budeme pokračovat.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu byl člen správní rady knihovny Václava Havla, pověřený jejím řízením David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
1: Já taky děkuji a šťastnou cestu, řediteli.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Proc.
2: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru i rozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fides Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou. Americký lékař, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzského státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších v přepočtu více než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzinu a nafty. V Česku maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzinu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléře. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. A televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. A jak to vypadá s dopravou? Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je za sjezdem na Nové Strašecí po vážné nehodě opět otevřená. Provoz je plně obnovený. Na D5 se zdržíte na příjezdu do Prahy od Plzně. V kolona je Zlodinice z 10. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení půl hodiny. A na D1 poměrně velké zdržení za výjezdem z Prahy do Brna v omezení na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a kolony jsou od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru na 25 minut. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Víkend bude většinou slunečný s letními teplotami. Zítra bude jasno, během dne přechodně nakupí mraky. V neděli se čeká jasno až polojasno, odpoledne postupně až oblačno, výjimečně s přeháňkami. No a teploty zítra naměříme 22 až 26, v Čechách až 28 stupňů a nedělní teploty se budou pohybovat dokonce mezi 25 a 30 stupni. Ze zprávy to vše, teď už je tu Osobnost Plus.
4: Princip kolektivní viny se vždycky dotkne těch slabších, žen, dětí, civilistů. Příležitosti k vyřizování účtu se nejčastěji chytnou různí devianti, říká režisér Tomáš Mašín, který natočil dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové. Proč je téma poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva po válce pořád tak výbušné a nedořešené? A proč historie oslavuje víc mužské hrdiny než statečné ženy? Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
4: Pane Mašíne, učil jste se o poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva ve škole?
5: Ne.
4: A kdy jste se o téhle temné stránce československé historie dozvěděl? A co?
5: No, jak mě se ke mně dostala literatura, já mám rád historickou literaturu, tak myslím, že to bylo záhy někde v 90. kde se to jako otevřely informace o tomhle tématu. Já jsem něco viděl od babičky, ale důkladně jsem se začal zajímat, když jsem začal připravovat Gertu.
4: Co vás na té době fascinovalo, přitahovalo nebo zaujalo, protože ani já jsem se ve škole nic takového neučila, takže jsem se to všechno musela doučit později. Tak co pro vás bylo to největší, možná nemilé překvapení?
5: No, ono obecně jako ta doba mezi první a druhou válkou jako je velice jako turbulentní, dramaticky zajímavá, takže pro režiséra, pro umělce nebo pro autory jako nabízí spoustu témat, které jdou nějakým způsobem zdramatizovat. A já jsem si Gertu teda nevybral, byla mi nabídnuta, tak já jsem neřekl ne, protože jsem tu knížku znal a cítil jsem to jako poctu a vážím si to doteď, ty nabídky, která přišla z České televize, konkrétně od Terezy Polachové. A v momentě, kdy jsem tu nabídku přijal, tak jsem začal víc studovat a myslím si, že to je... je to podobně jako v případě bratrů. Jako mně se vždycky líbí na těch velkých dějinných, já nevím, flácích, jestli to takhle můžu říct, na těch dějinných dramatických momentech si vyhlídnout i jednoho člověka. Nebo já rád říkám, že já si rád vybírám ty terče, než ty, který střílej, než ty, který jako křičej, řvou, než ten dav, který prostě se zaměřuje na toho jedince a snažím se toho jedince nějak jako přiblížit divákovi jako lidskou bytost, jako někoho, kdo má svoje problémy, kdo žije běžný život, v případě třeba Gerty, kdo prostě se chce vdát, mít děti a kdo tím pádem se může jako divákovi víc přiblížit a tím nějakým způsobem podat nebo zprostředkovat vhled do té doby, která byla nesmírně krutá, která byla velice turbulentní a která vlastně zničila jako ve valné většině v Evropě život.
4: V České televizi jste v únoru řekl, cituju, myslím, že jsme se s tím už trošičku dokázali vyrovnat nebo přijmout fakt, že se Češi nechovali po válce úplně pěkně. Myslíte si to pořád, že jsme se s tím trošičku už vyrovnali, když vidíte to, co se děje kolem sudetoněmeckých dnů teď, které začínají v Brně?
5: No, já jsem byl optimista. Od doby, kdy Kateřina vydala knihu a kdy jí jako určitý skupiny spoluobčanů nadávali do revančistky a zrádkyně, a tak jsem si myslel, že jsme se posunuli, když jsem připravoval Gertu a když jsme pak točil, protože jsem viděl, že ta debata je méně vášnivá a že se zracionalizovala a že... ty důležitý momenty jako byly pojmenovány a že ty vášně utichly, že vlastně už se to v nějakém, jako, že to běží jako normální debata o součástí naší společné česko-německé historie, který se nemůžeme vyhnout a že je to víc pragmatický a mají slovo hlavně historici tak, jak by to mělo být. No a pak přišel Tomio Okamura.
4: No a co se stalo? Když přišel Tomio Okamura, protože sněmovna z podnětu vládní SPD přijala minulý týden usnesení, že se sudetoněmeckými dny nesouhlasí a vyzvala organizátory, aby od té akce ustoupili. Proč je to podle vás takhle výbušné téma, když je to 81 let po válce? A už se zdálo, že to utichlo.
5: No, já myslím, že zatím je politika, že pan Okamura potřebuje vyvolávat vášně a potřebuje pozbuzovat své voliče, dělá to pro svůj elektorát a tak si hledá témata, který tu společnost budou vytřit, budou vyvolávat strach a tím pádem ho nasvítí. Je. To je jako hlavní důvod. Já myslím, že to dělá čistě cynicky. To je samozřejmě můj osobní pohled na to, ale že v tom je kalkul a že je to, že se zneužívá z mýho pohledu neopodstatněného strachu z lidí a z toho, že jim budou takzvaně zabrány zpátky ty chalupy a majetky v Sudetech a že se uměle vyvolává nenávist, která tu nebyla. A přijde mi, že Němci se s tím traumatem druhé války a s tím, co Evropy provedly, nějakým způsobem vyrovnali, omluvili se tisíckrát a mají v tom jasno. Zatímco my, když jsme se blížili k tomu, že v tom budeme mít jasno taky, tak se objevily tyhle ty vášně znova a máme tam ten problém. Z mýho pohledu opravdu jako je to neopodstatněná vášeň a neopodstatněný konflikt, opodstatněný pouze politikou a tím, aby prostě se určitý druh politiků nebo určitý druh elektorátu byl víc vidět, tak že to je ten hlavní důvod.
4: Myslíte si, že to, co se kolem sudetoněmeckých dnů v Brně teď děje, může poškodit česko-německé vztahy?
5: Já jsem si tím absolutně jistý a to vlastně jako děkuju, že to říkáte, já jsem to chtěl říct, pak mě to nějak vypadlo, ale to je věc v momentě, kdy my se snažíme, jako Německo je náš nejbližší partner, já to Gertu jsem točil s německými herci, kolikrát jsme si o tom povídali, o tomhle tématu a v momentě, kdy jsme se přiblížili tomu, že si můžeme podat ruce a jsme si je podali, existuje deklarace smíření a narovnání česko-německých vztahů, podepsaná na oficiální úrovni, nebo i v případě Brna, teda na jako městský úrovni, magistrátní, tak najednou znova a do té diskuze, která už byla racionální, vstoupí někdo, kdo ji vlastně otáčí zpátky na záda, kdo ji rozbíjí a rozbíjí ji jenom za vlastně z mýho pohledu skutečně jako sobeckým politickým záměr, nebo se sobeckým politickým záměrem a česko, jako na česko-německý vztah na vysoký úrovni to skutečně jako poškodí a je to vlastně je to hrubá diplomatická chyba a Česko teda Německo je náš jako největší obchodní partner, už jenom tak se pojďme na to. Menší státy jako my by se na politiku měli dívat, to je můj názor, pragmaticky a racionálně. A když je někde problém, tak ho pojmenovat a najít konkrétní řešení. My nehledáme konkrétní řešení, my hledáme jenom vášně, nebo hledáme. My teď jitříme vášně a rozbíjíme něco, co jsme si vlastně od začátku 90. let jako budovali.
4: Dobře, vy jste říkal, že ty vášně rozdmíchává Tomio Okamura. Proč to dělají ti ostatní politici? Protože hnutí ANO vedlo v době, kdy Brno se omluvilo za to, co se v Brně dělo, tak Brno vedlo hnutí ANO. Je součástí historie hnutí ANO i ta omluva. Jak si vysvětlujete to, že teď Tomio Okamura dokázal přimět hnutí ANO a dalšího koaliční partnera k tomu, aby ve sněmovně prosadili to usnesení, o kterém jsem mluvila. Co je k tomu vede?
5: Politika, je to koalice. A předseda vlády potřebuje k vládnutí obě dvě jako menší strany, sice s minimálním počtem voličů, ale přesto prostě jsou ve vládě, dostali se, lidi se je zvolili, to je třeba respektovat a předseda vlády je potřebuje k vládnutí, proto jako v těchto těch věcech ustupuje. Já si upřímně myslím, že předseda vlády v momentě, kdyby byl v jiný koalici nebo kdyby nebylo ve vládě SPD, tak by to neřešil, že by vůbec k tomuhle nedošlo.
4: Vy jste v České televizi mluvil taky o tom, že si nedovedete představit, že by soužití Čechů a Němců po válce bylo možné. Jak těžké trauma a pro kolik generací tahle doba byla, je a ještě bude?
5: Já myslím, že to odeznívalo, že jako ještě samozřejmě žijí pamětníci, ale postupně to jako odeznělo, nebo téměř to odeznělo, vrátilo se to k té racionální diskuzi, k tomu, že já zastávám názor, že a i jsme to kdysi se spolu scenaristou Ondřejem Gabrielem u Gerty, to je dvoudílná věc, tak jsme to chtěli pojmenovat první díl jako příčinu a druhý díl jako následek. Můj názor je takový, že bez těch hrůz, který mám připravil celý Evropě, ale když se budeme bavit o Češích, tak Čechům jako pan Hitler, tak by potom nebylo vyhnání Němců. A bez toho, bez těch krutostí, které Němci dělali Čechům, by potom nebyly ty krutosti, které Češi dělali Němcům. A tím to nějak neomlouvám. Myslím si, že je potřeba, když se ty věci pojmenujou velice konkrétně, tak se ani nemusí nutně odpouštět, ale měli by se usmířovat.
4: Jako, je to to smíření.
5: Ano, to je to smíření. My jako, lidově řečeno, teď to zní tak jako zlehčujícím dojmem, ale jako posluchači se rozumí. Vy jste nám dělali strašný prasárny, my jsme vám dělali strašný prasárny. Ty prasárny jsme si pojmenovali, jako uznáváme to, ale musíme jít dál. Musíme si podat ruku a musíme říct, my už nechceme, aby se to opakovalo.
4: Tak to už se ale stalo.
5: To přesně, a to zase mi berete, a to se už stalo a teď jsme jakoby znova na začátku. Teď si znova jako budeme říkat, kdo komu víc ublížil. Je to špatně. Jednak protože už je to tolik, 81 let po válce a měli bychom jít prostě dál, měli bychom prostě racionálně jako tvořit společnou budoucnost a ne se vracet do minulosti pro to, abychom tu budoucnost rozbíjeli.
4: Když jste mluvil o tom, co se dělo za věci ze strany Německa a pak co dělali Češi Němcům, dokážete pochopit princip kolektivní viny? Nebo chápete ho? V tom smyslu, v jakém se to tady odrazilo po válce?
5: Kolektivní vina, no. Mně se to jako humanistovi a jako mašinovi se mi to příčí. Vůbec to slovní spojení. Na druhou stranu si uvědomuju, že nebylo asi jiný řešení. Bylo tu 3 miliony Němců. Bavili jsme se právě v souvislosti jako s natáčením Gerty. Bylo to 3 miliony Němců, který... Co s nima? Ta nenávist byla tak hluboká, že bylo nepředstavitelné, že bychom byli schopni koexistovat. To potvrzují historici, to potvrzují pamětníci, ale... Neměli se používat takový slova, že vrcholný představitel státu používá slovo jako vylikvidovat. To je prostě špatně. A v momentě, kdy nejvyšší autorita začne používat takovýhle slovník, tak je potom opravdu tenký kruček, který se i stal k bezbřehýmu násilí. Protože jako to násilí je tím pádem legitimizováno. Ale nedovedu si představit, jak bychom tady spolu žili. A po tom, co právě Němci dělali Čechům, a když se budeme bavit o brněnské situaci, tak Němci se k Čechům jako nechovali ani před válkou moc hezky. Ale Češi k Němcům taky ne. Když se vlastně nastala samostatnost a když Češi se dostali na magistrát a vlastně začali jako nějakým způsobem Brno spolu řídit. Tak to trochu Němcům jako vraceli.
4: Autorka knižní předlohy Kateřina Tučková je právě teď na cestě do Brna. Ona mi říkala minulý týden na Světě knihy, že chtěla do Brna vzít svoje děti, aby jim ukázala, co dělá. Ale že poté, co se začaly vířit emoce a začalo se plánovat, jaké budou demonstrace proti té akci, tak řekla, že se do Brna bojí a že tam děti nevezme, ale ona sama pojede. Co myslíte, že se v Brně stane?
5: To nedokážu odhadnout. Dovedu si představit, že může být pár set křiklounů v ulicích, dovedu si představit, že jistí lidé budou ty vášně jako rozdmíchávat, protože to je jako tyhle situace přitahují, jak jsem už říkal, jako různý devianty, lidi, kteří milují konflikt. To je uměle vytvořený konflikt a může se představit, že to nějakým způsobem bude dramatický, ale nečekám vyhrocený násilí, čekám spíš křiklouny. Ale chápu, já bych děti taky do Brna nebral.
4: Napadlo vás při natáčení Gerty Schnirch, že takhle emotivní bude debata kolem sudetoněmeckých dnů v Brně, že se tohle stane?
5: Absolutně ne. To je jako fascinující. Je to uměle vytvořená věc a samozřejmě sociální sítě, média to dokážou zesílit, politici, kteří jsou vidět. Je to prostě úplně, je to nešťastný a jenom to poškozuje česko-německý vztahy. My Němce potřebujeme a je to i vlastně z mýho pohledu jako marginálie. Jo? Skupina lidí přijede, Němců teda, přijede do Brna nějakým si uspořádat sjezd, chtějí se prostě bavit. To jsou všechno většinou seniori, nejsou vůbec militantní, je to prostě skupina míru milovných lidí. Já vlastně nevím, v čem je problém, jo? Protože oni nemají nemajetkové nároky, ta retorika je absolutně jako mírumilovná a směřovací. Jsou to prostě lidi, kteří tady mají kořeny a tak nějaký to prostě sem táhne, je to přirozený.
4: V komentáři pro Seznam zprávy Kateřina Tučková napsala: můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Tak co jsou ti naši Němci, v uvozovkách naši Němci vlastně zač? Vy to víte?
5: No, jak jsem říkal, jako většinou jsou to přátelští. To, co já jsem teda poznal, můžu mluvit jenom z osobní zkušenosti, míru milovní seniori, anebo v případě herců, konkrétně Johann von Bülow, představitel Gertina otce, který dvě generace zpátky má v rodině sudetské Němce, tak můžu jenom říct, že to je jako příjemný chlap, velký talent, člověk, který není agresivní, který nás bere jako sousedy, svolil a slevil hrát prostě v českém dvoudílném filmu.
4: A ne úplně pěknou roli.
5: A ne úplně pěknou roli a bral to, oni vlastně všichni ty němečtí herci o tom mluvili jako o něčem, co je jako naplňuje takovým nějakou jako pocitem, že dělají dobře, protože točí film s těma sousedama, který prostě se k ním třeba nezachovali hezky, jako oni se nezachovali k ním předtím. A že to je nějaký, jestli se bavíme o slově smíření, takže to je tomu smíření napomáhá, že to je něco, to je ta podaná ruka, to je ta spolupráce. A abychom se my někam posunuli, tak potřebujeme spolupracovat, ne se nenávidět a ne křičet na ty seniory, chudáky v Brně.
4: Co se podle vás musí stát, aby se poválečný odsun Němců a o německy mluvící obyvatelstva stal jednou provždy historií, kterou se budou zabývat a rozebírat jí už jenom historici?
5: To je těžká otázka. Měli by politici přestat jako křičet. Měli by přestat rozmíchávat falešný vášně tam, kde vlastně už nebyli a nebo z valný většiny utichli. Měli bychom najít, ale to se bavíme my dva tady, nebo jako většinová česká společnost to nebere jako problém. Jo, už to je prostě něco, co je pasé, co se vyřešilo a ta situace ohledně toho vyvlastňování zpětného se uklidnila, to se všechno vysvětlilo. Sami Němci opakovali stokrát, že nemají žádný majetkový nároky tady. A je prostě fascinující, že se to znova otevře a že to otevře člověk, který vlastně kterýmu imponuje strana nebo nejvíc spolupracuje s německou stranou, která otevřeně říká, že ty majetkový nároky má. A že jako část Sudet jsou jejich.
4: Myslíte AFD. No, Sudetoněmecké dny jsou součástí akce Meeting Brno, což je festival, který se prezentuje jako dialog, snaha o porozumění. Cílem je otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy, přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Myslíte si, že se to v téhle atmosféře, která se teď tady objevila, může povést, že tam něco takového se odehraje, smíření, dialog, nějaká podaná ruka?
5: Já věřím, že ano, že jako většinová společnost je nastavená mírumilovně, ne konfrontačně, a ta většinová společnost bude reprezentována i v Brně. Já bych na tím nelámal hůl, nebyl, ano, člověk má být ostražitej, vyvolává bez pochyby to jisté obavy, to, co se okolo toho srazu Landsmannschaftu v Brně děje, ale tak, jak se dívám na Čechy, na jejich třeba solidaritu s napadenou Ukrajinou, s tou obrovskou mírou solidarity a prostředků, který třeba na Ukrajinu jako posíle, jak pomáháme, tak jsem v tomhle tom jako optimista, že většinově jsme jako mírumilovně naladěni.
4: Organizátoři festivalu věří, že pochopení minulosti je klíčem k budoucnosti. Cítíte to stejně?
5: Absolutně, podepisuju.
4: Je nějaká událost v historii, kterou jste ještě nepochopil, rád byste, a chystáte se na to třeba i nějak to zpracovat ve filmu?
5: To se mě zaskočila. Tak o tom jako nevím. Nic mě jako, že bych vysloveně měl nějaký svoje téma, který historický, který mě jako, je pro mě jako ambivalentní, tak, a chtěl bych ho zpracovat, tak zatím nemám.
4: Říká režisér Tomáš Mašín, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jakou úlohu má v chápání a pochopení minulosti hrát kultura?
5: No, kultura je prostředníkem, úplně ideálním prostředníkem a mezi tou, mezi, řekněme, jako politikou, tou velkou historií, dějinýma posunama a člověkem, konkrétním jedincem, protože může prostřednictvím nějakých jako jednoduchých symbolů, metafor, zprostředkovat náhled do toho velikého, co máme pocit, že to nedokážeme v té komplexnosti pojmout, tak najednou máme nějakou konkrétní filmovou nebo literární postavu, s kterou můžeme rezonovat. Můžeme ji mít rádi, můžeme ji nenávidět, ale tím, že nějakým způsobem jako otevřeme jako její nitro, otevřeme její osobnost, dokážeme se dostat dovnitř té postavy, tak jako běžný divák, člověk, současník může chápat, že věci nejsou černobílý a že zase se vracím teda k té Gertě, že prostě Gerta byla normální holka, kterou, jak já rád říkám, prostě jenom chtěla zůstat doma a nemohla.
4: Vy jste tu nabídku přijal hned, říkal jste, že to je nabídka, která se neodmítá v románech a filmech, ale bývají ženy podle vás často vykreslené jako oběti, ne jako hrdinky. A proto vás Gerta jako silná žena zaujalo. Co všechno vnímáte jako ženskou statečnost?
5: Za to jsem byl rád, protože je prostě zpravidla se zejména v historických filmech to hrdinství zobrazuje prostřednictvím mužských postav. A ty ženy jsou buď někde jako pozadí nebo trpí spolu s muži, ale velice často, tak jak se říká, že za silným mužem bývá často ještě silnější žena. Tak to platilo třeba i u příběhu o bratrech Mašínových, kde teda ty ženské figury byly stejně odvážné a statečné jako oni dva a jako jejich otec. Tak v případě těch ženských vlastností já jsem opravdu zastáncem toho, možná odbíhám trochu od té otázky, ale jsem zastáncem toho, že ta ženská statečnost, která je velice často tak neokázalá, jako skromná ve stínu, by měla být víc vidět, měla by být víc zobrazena, měly by být jako příběhy víc nasvíceny na ženský právě v kontextu toho, že žena není jenom manželka, milenka a matka, ale žena je prostě silná filmová nebo literární osobnost, o který stojí za to psát a vyprávět příběhy.
4: Když už jste zmínil bratry Mašíny, tak váš film Bratři je taky o velmi kontroverzní dvojici, která rozděluje český národ. Jsou lidi, kteří bratry Mašíny vzývají jako hrdiny, pak je tu druhá skupina, která je pojmenovává jako vrahy. Já když jsem z kina odcházela, říkala jsem si tak, ale musíš si vybrat teď sama, protože ten film ti nedává odpověď na otázku, kdo je padouch a kdo je hrdina. To byl pravděpodobně váš cíl. Jak těžké je do těch filmů nevkládat vlastní postoj, aby z toho nebylo patrné, co si myslíte vy, protože já jsem to nepoznala.
5: Pro mě to není těžký. To je prostě záměr, to je pragmatický rozhodnutí, protože já mám rád filmy, které nejsou černobílý a které právě nabízejí možnost divákovi se vytvořit vlastní názor. A o to mi to přijde cenější, že jako ten film nebo ta postava není tézovitá. Je prostě živá, je lidská, má svoje mouchy, má svoje chyby, má své přednosti a já úplně miluji ukázat, jako až, vlastně, aby ta postava má být v jistém ohledu nepohodlná.
4: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že když je někdo statečný a odvážný, máme tendenci to relativizovat. Proč myslíte, že to děláme?
5: Myslím, to je součást trošku české povahy. Já když jsem se jako mluvil právě s Němcema, s Francouzema, nebo třeba s Rumunama, kde si se bratři měli natáčet v koprodukci s Rumunskem, tak my všichni bez zbytku 100% říkali, to je takový příběh, kdyby to bylo u nás, kdyby to byly jako naše postavy historické, tak ty filmy už jsou natočeny několikrát. Je to obdivuhodný. Tak my to máme tendenci trošku švejkovsky relativizovat to hrdinství.
4: Říká režisér Tomáš Mašín, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
5: Děkuji za pozvání.
4: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
6: Radioservis představuje Toulky první republikou. Kdy konečně přijdou na scénu V plus V? Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo. Tak se pojďme těmi časy trochu proletět. Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem.
8: Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
7: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci i Češi.
9: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
7: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 17,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je pátek 22. května. Začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebylo očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
10: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
11: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
10: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
12: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
10: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
7: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná.
13: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
14: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
9: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
14: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
15: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděli.
14: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
16: Zatím velká vděčnost. Radost.
14: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
16: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
14: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
7: Stát zvažuje prodej pardubické Explozie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
17: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
7: Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
18: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
19: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Uchazeči by v budoucnu možná

0: a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědné a technické oboru. Bylo by to, že jednotný, aby každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
1: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
3: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci to mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
2: Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Ve francouzském Cannes se dnes uzavírá hlavní soutěž 79. ročníku prestižního filmového festivalu. Zítra porota udělí ceny včetně Zlaté palmy pro nejlepší film. Na francouzském Azurovém pobřeží je náš filmový kritik Pavel Sladký.
4: Tady v Cannes zhruba za necelou hodinu začíná poslední premiéra letošní hlavní soutěže Cannského festivalu. Domácí snímek francouzský horor Birthday Party od režisérky Leigh Missius. A porota zítra bude rozhodovat o cenách v čele s korejským režisérem Parkem Chan-wookem, kterým je jejím prezidentem letošním. Jedním z favorizovaných filmů letos je snímek Minotaur ruského exilového režiséra Andreje Zvjaginceva, který vypráví o ruském oligarchovi na malom městě. Z Cannes Pavel Sladký, Radiožurnál.
5: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Ten bude prestižní i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
6: Dodnes, že ho máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako míti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka jo, Jura Slavkovský měl parádní sezónu, NHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
5: Utkání mezi Českem a Slovenskem se bude hrát ve švýcarském Friburgu zítra od 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Teď hraje Kanada proti Slovinsku a je u toho František Kuna.
7: Ve 46. minutě zápasu vede Kanada nad Slovinskem 2-0, ve druhé skupině Německo-Maďarsko 5-1 v podobném čase. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: A fotbalisty Manchesteru City po 10 letech opustí trenér Pep Guardiola. Španělský kouč dovedl klub ke 20 trofejím, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů.
8: Nehody na D8 u Nové Vsi, také na D5 u Loděnice. Na D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení před Novou Vsí. Fronta se sune z mostu přes Labe k nehodě na 17,5 km.
9: V levém pruhu dvě auta a přímo na sjezdu na Mělník Slaný, tak další bouračka, auto s karavanem a další dvě osobní auta.
8: Plzeňská D5 před Prahou a nehoda u Loděnice.
10: Na 10. kilometru hned za sjezdem na Loděnici. 3 osobní vozy v levém pruhu a je to tak 100 metrů za tím sjezdem.
8: I tam čekejte zdržení v koloně, ta pak nesouvisle pokračuje i dál až do metropole na okruh k Ořechu. A na dálnici D1 směr Brno kousek za okruhem z 12. kilometru až 40-minutová fronta k omezení na mostu Šmejkalka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až na 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
12: Podceňují rodiče v Česku význam očkování proti záškrtu? Jak výrazně zní v německé straně AfD volání po zrušení tzv. Benešových dekretů? A jak se do letních dovolenkových plánů Čechů a Češek promítá konflikt na Blízkém východě? O tom všem budeme mluvit. pondělí zemřel po onemocnění záškrtem neočkovaný předškolák z Ostravska. 3 z 5 jeho sourozenců jsou nakažení. Celá rodina byla hospitalizovaná na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přeletěla.

0: doporučená antibiotiky. Ve škole byla nařízená protiepidemická opatření a moravskosleští hygienici nabádají rodiče, aby zkontrolovali, jestli děti mají platné očkování proti této nemoci. To je nejefektivnější ochranou proti onemocnění. Já teď vítám ve vysílání dětskou lékařku, místopředsedkyni České vakcinologické společnosti Hanu Cabrnochovou. Dobrý den.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Proč je záškrt nebezpečné onemocnění a v jaké formě se vyskytuje v Česku?
1: Tak ta smrtnost na záškrt je opravdu velmi vysoká v porovnání s tím, jak to známe u jiných onemocnění, které se běžně vyskytují. Udává se, že u těch nejmenších dětí zhruba do 5 let věku se pohybuje smrtnost až někde kolem 20%. A to je velmi vysoké číslo. Pamatujeme období, kdy se v České republice vyskytovaly případy až v mnoha desítkách tisíc případů ročně, ale to je období, které předcházelo zavedením plošného očkování. Plošné očkování bylo v České republice zavedeno v roce 1946 a od té doby jsme dosahovali velmi vysoké proočkovanosti a následkem toho bylo také vymizení tohoto onemocnění.
0: No od roku 2022 se záškrt znovu sporadicky objevuje. Proč to tak je? Snižuje se proočkovanost české populace?
1: Tak jednak tady máme případy skutečně neočkovaných dětí a to jsou čísla, která nás zajímají i v té souvislosti s tímto prezentovaným případem. My ta aktuální čísla, která máme k dispozici u těch nejmenších dětí v případě hexavakcíny, která obsahuje v sobě tu složku proti záškrtu, tak jsme někde na úrovni 95-96% proočkovanosti, což je určitě velmi dobré číslo, ale co pozorujeme, nás to zneklidňuje, to je v některých případech oddalování zahájení toho očkování. Udává se, že podle dat, která máme k dispozici, až 10% dětí zahajuje očkování až v druhém půlroce věku života, zatímco podle vyhlášky by to mělo být vlastně ve dvou měsících od započatého 9. týdne. A další, co také určitě není dobré, že zatímco máme 95-96% pro očkovanost, tak na hranici 90% kolem 91% to očkování kompletně tyto děti doočkujeme, nebo respektive kompletně doočkujeme a tyto děti dokončí vlastně to očkování jenom v takto nižším procentu. Není to velký rozdíl, ale i tady je to určité varování, aby děti byly dostatečně chráněné. Přeočkováváme je potom v 5 a v 10 letech.
0: A proč je rizikové to odložení očkování do pozdějšího věku? Jsou ty případy, které se v Česku vyskytují, právě případy těchto malých dětí, které nebyly očkovány?
1: Tak samozřejmě, kdyby takových případů se tady začalo objevovat více, tak čím menší bude to dítě právě v tom období raného dětství, těch prvních měsících života, to riziko toho závažného průběhu onemocnění potom je nejvyšší. To se týká i mnoha jiných infekcí a to oddalování a zahajování v pozdějším věku sebou potom nese riziko právě závažného průběhu.
0: Je to onemocnění nebezpečné i pro dospělé?
1: Tak u dospělých se mohou objevovat tyto případy, zvlášť u oslabených osob, zranitelných skupin. Ten případ úmrtí v České republice v roce 2024 byl právě ve věkové kategorii 82 let. Na druhou stranu, ačkoliv tam ta smrtnost není tak vysoká, tak právě i to, že se vyskytují tyto případy v Evropě mezi dospělými, vede k tomu doporučení, že by ideální bylo alespoň jednou za 10 let absolvovat spolu s přeočkováním proti tetanu i vlastně podání té posilující dávky proti záškrtu. Já tady mám čerstvá data z Evropy, zatímco v roce 2017 až 2021 bylo zhruba 55 případů za rok v Evropě evidovaných, tak jenom v roce 2022 už to bylo 300 případů za rok. Takže my zaznamenáváme nárůst a proto diskutujeme vlastně i tu očkovací strategii pro Českou republiku.
0: Znamená to, že to očkování proti záškrtu v dospělosti zatím je pouze tedy doporučené, nabízejí ho lékaři nebo máte pocit, že o něm ví širší populace?
1: Tak já bych hlavně chtěla posluchače uklidnit, že záškrt zatím je stále velmi vzácné onemocnění, ale je třeba v takovýchto případech, kdy se dozvídáme o tom, že se něco podobného stalo, se zamyslet nad tím, kdy jsme byli očkováni, jestli to bylo v době, kdy skutečně se jednalo o období rizikového věku, to znamená, především se to týká malých dětí a u těch dospělých zase v určitých skupinách a myslím si, že brzo se dočkáme toho, že vlastně to přeočkování proti tetanu, tak jak současně doporučujeme, aby byla alespoň jednou ta dávka doplněna třeba ochranou proti černému kašli, tak pravděpodobně lze očekávat, že i ty vakcíny, které jsou dneska pouze proti tetanu, budou obsahovat tu složku proti záškrtu.
0: No a pokud se chtějí teď rodiče třeba přesvědčit, že jejich děti mají to správné očkování proti záškrtu, na co se v očkovacím průkazu mají dívat? Vy jste mluvila o hexavakcíně a potom přeočkování?
1: Ano, to je to přeočkování v 5 a potom v 10 letech, v těch 5 a 10 letech zaznamenáváme bohužel také to takzvané odkládání. Takže když se podíváme podle vyhlášky, to má být do dovršených 6. narozenin a potom následně do 11. narozenin, tak tam se pohybuje ta proočkovanost někde kolem 90%. Když pak stejné ročníky kontrolujeme o rok, o 2 později, tak to číslo nastoupá někam k těm 94-5%.
0: A jak důležité je to přeočkování? Dá se říct, o kolik procent třeba snižuje tu účinnost vakcíny, pokud k němu nedojde?
1: Tak to přeočkování v sobě obsahuje i tu složku proti tetanu, černému kašli, v 10 letech dokonce proti dětské přenosné obrně, to znamená, tady se nejedná pouze o očkování proti záškrtu. Na druhou stranu často s rodiči diskutujeme, co vlastně ty vakcíny obsahují, proti čemu děti jsou chráněné a bývá tam taková námitka, teď vlastně paní doktorko, ty očkování jsou proti nemocem, které se skoro nevyskytují. No právě proto, že očkujeme se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
0: Dětská lékařka Hana Cabrnochová, děkuju, naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.
0: Stovky lidí se dnes usadili u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Němci a Češi přišli na sousedskou slavnost s vystoupením folklorních sdružení, kterou pořádal Sudetoněmecký krajanský spolek. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty, které připomínaly zločiny nacismu a hájili poválečné prezidentské dekrety. Oba tábory si také vyměňovaly názory, převážně v klidu. Už včera se konala společná pěta za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží. Já teď vítám ve vysílání analytičku Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Německo Zuzanu Zavadilovou. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
0: Vy jste sama v Brně, tak jak vnímáte tamní atmosféru? Vše probíhá v klidu nebo je tam znát to napětí?
2: Řekla bych, že to napětí tam je znát, přestože bych možná řekla, že z toho, jak jsem předevšle ještě četla další politické příspěvky, takže by to mohlo být ještě silnější, opravdu ta atmosféra je vyhrocená z perspektivy té české politické scény. Z té německé a zejména bavorské perspektivy je ten sudetoněmecký se schápan opravdu především jako gesto smíření, nikoli jako nějaká provokace. A v Česku se ze sjezdu stalo mobilizační téma, do kterého se promítají především, jak se zmiňovala Benešovy dekrety, obavy, ale i staré protiněmecké resentimenty, které v té české společnosti dále zůstávají. A část české politické scény těchto obav zneužívá a ta politizace toho tématu je vysoká. A řekla bych, že politici z toho vytvořili opravdu umělou kontroverzi.
0: Častým argumentem těch odpůrců je, že sudečtí Němci se snaží o zrušení Benešových dekretů. Jejich mluvčí Ben Posseltele říká, že to pro něj není vůbec téma, i když je chápe jako nespravedlnost, protože byly podle něj založené na kolektivní vině. Proč jsou sudečtí Němci stále spojováni s Benešovými dekrety? Jak se vyvíjelo v samotném spolku tohle téma?
2: Tady v této otázce opravdu potřeba vidět ten velký historický vývoj. Ty poválečné sudetoněmecké organizace vznikaly z traumatu ztráty domova a historického odsunu. A jejich cílem bylo dlouho uchovat paměť na tu ztracenou vlast a hájit zájmy lidí, kteří byli vysídleni. A právě v některých období tak otevřeně mluvili o návratu nebo odškodnění. Zároveň se ale tato pozice opravdu postupně výrazně měnila a po roce 1989 a po česko-německé deklaraci z roku 1997, zejména v těch posledních zhruba dvou dekádách, se to těžiště posouvalo od požadavků směrem k dialogu. A ta deklarace vytvořila diplomatický rámec, měli se obě strany zavázaly, že sporné otázky minulosti nebudou blokovat tu budoucnost vztahů. Současně ale vidíme, že samotná deklarace opravdu ty velké společenské emoce úplně nevyřešila, a což se teď znovu ukazuje. Ale je důležité zdůraznit, že ten dnešní sudetoněmecký svět opravdu už není nějakou politickou revanšistickou akcí, jak si možná část české veřejnosti stále představuje. To opravdu kulturně společenská akce do určité míry velmi spojená s folklorem, kde sice vystupují bavorští politici, ale je důležité se dívat na obsah těch projevů. Ty jsou rámovány především přátelstvím, budováním mostů mezi Čechy a Němci, evropským sousedstvím a smířením.
0: Přesto má také odraz v politice, protože včera poslanci Bavorského zemského sněmu jednomyslně schválili 3 rezoluce, které podporují konání sjezdu sudetských Němců v Brně, smíření s Čechy a další prohlubování bavorsko-české spolupráce. Tak můžete říct, jaký vztah má Bavorská spolková země a sudetoněmecké krajanské sdružení? Já připomenu, že do Brna přijede i předseda bavorské vlády Markus Söder.
2: Ano, přesně tak. Bavorsko má k sudetským Němcům opravdu specifický vztah. Mnoho vysídlených Němců totiž po válce našlo nový domov právě v Bavorsku a proto je to téma především společensky a politicky významnější než ve zbytku Německa. Z celoněmeckého hlediska je ta sudetoněmecká otázka spíše marginální. Řekla bych, že na spolkové úrovni v Berlíně to není až tak velké politické téma, ale v Bavorsku je to součástí historické paměti i nějaké politické identity. A proto je tedy přirozené, že přijede i bavorský premiér Markus Söder.
0: No, poslanci Bavorského sněmu taky naopak odmítli rezoluci navrženou stranou AfD, tedy Alternativa pro Německo, která vyzývala Česko právě ke zrušení tzv. Benešových dekretů. Je tedy Alternativa pro Německo nějak propojená s tím sudetoněmeckým sdružením?
2: Není. AfD je jediná z větších politických stran v Německu, která Benešovy dekrety zpochybňuje a která jejich zrušení spojuje s nějakou představou dobrých vztahů s Českem. V tom je vlastně velký ten paradox české debaty a je totiž absurdní, že Česká z SPD ostře kritizuje sudetoněmecké krajanské sdružení právě kvůli Benešovým dekretům, ale zároveň považuje AfD za svého politického spojence. Přitom právě postoj AfD je v této otázce mnohem problematičtější než dnešní hlavní proud sudetoněmecké reprezentace.
0: Proč jsou vlastně pro AfD, tedy Benešovy dekrety, stále téma, které vytahuje i v bavorském parlamentu a nevím, jestli i na celostátní úrovni?
2: Já bych řekla, že kvůli tomu, že nějakým způsobem to souvisí s nacionalismem a že se snaží pravděpodobně tematizovat tu identitu, která možná v části společnosti si možná političtí představitelé AfD myslí, že tam získají politické body a že s tímto je to spojené.
0: Jakou má AfD sílu třeba právě v bavorském parlamentu?
2: AfD postupně roste i na západě Německa, v bavorských posledních zemských volbách opravdu získala více křesel, ale řekla bych stále, že tam je nejdůležitější stranou konzervativní strana CSU, která tam má tradiční zastoupení, nebo je vlastně jedinou spolkovou zemí, kde je zastoupena.
0: Analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Zavadilová. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký večer, naslyšenou.
0: 77% Čechů a Češek se chystá letošní dovolenou strávit v tuzemsku, což je o 12% víc než loni. Vyplývá to z průzkumu Czech Turismu, který uvádí, že podíl těch, kdo plánují dovolenou v zahraničí, klesl meziročně zhruba na polovinu. Podle Czech Turismu hraje při výběru dovolenkové destinace roli i konflikt na Blízkém východě. A skoro třetina dotázaných volí spíš bližší letoviska. Já teď zdravím místopředsedu Asociace cestovních kanceláří Jana Papeše. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
0: Registrují i cestovky také nižší zájem o letní pobyt v cizině než před rokem?
3: Vůbec ne. Já nevím, jak Czech Tourism přišel na to, že 50% Čechů se nechystá na dovolenou do zahraničí. To číslo,
0: předpokládám,
3: znamená,
0: že to byl nějaký průzkum.
3: ano, průzkum, ale neznáme metodiku toho průzkumu. Co se týká dovolené v Čechách, tak tam souhlasím s tím, že ten nárůst zájmu o dovolenou v Čechách je významný, ale problém je kapacita. Česká republika nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby v těch červencových a srpnových týdnech dovolených dokázala uspokojit všechnu poptávku, a proto část klientely míří do těch sousedních zemí, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko, především ale do Rakouských hor. A část klientely, která se rozhoduje o tom, jestli půjde na dovolenou do Středomoří nebo zůstane doma, tak ta samozřejmě není tak významná, jak o tom mluví Czech Tourism.
0: Je pravda, že situace na Blízkém východě a na arabském poloostrově, kam také mířili Češi na dovolenou, není úplně jednoduchá, a ta doprava, která jde právě přes tyto země, má teď problémy. Tak mění to nějak situaci na tom trhu s zahraničními zájezdy?
3: Určitě mění. Ale pokud by se to týkalo třeba zimy, tak by to bylo mnohem problematičtější. V létě spíše lidé míří do Středomoří. A ti, kteří mířili na Střední východ, především tedy do Spojených arabských emirátů a do Ománu, tak ti našli náhradu v Egyptě, popřípadě v Turecku, to znamená v zemích, které jsou charakterově podobné té dovolené, kterou chtěli trávit. A ti, kteří míří do Asie, do jihovýchodní Asie, popřípadě do Afriky, tak ti našli jinou cestu než přes Střední východ. Letecké společnosti evropské, které nabízejí tyto spoje, tak navýšily kapacity a díky tomu se ti lidé na tu dovolenou dostanou. Ale ceny letenek vyrostly a to určitě omezilo nějaké nákupní zvyklosti především těch lidí, kteří mířili na levnější dovolenou.
0: Pokud jde o státy kolem zálivu, o tom už jsme mluvili, ale jsou to i další destinace, o které třeba přestává být zájem?
3: Necítíme to v letních měsících příliš. Mění se charakter těch dovolených. Lidé často místo pouhého odpočinku u moře hledají zážitkovou dovolenou nebo kombinaci odpočinku a zážitkové dovolené. Díky tomu se objevují nové destinace, jako nedávno se objevila Albánie, předtím Černá Hora. Teď se objevují Azorské ostrovy, popřípadě Madeira. To znamená ty zvyklosti takového toho rychlého přesunu k moři, tam odpočinek u moře a zpátky návrat domů, ty se trochu mění.
0: Když říkáte, že vy necítíte ten úbytek zájemců o letní dovolené, znamená to, že ta nabídka cestovních kanceláří je tedy ještě dostatečná, nebo už je hodně vyprodáno?
3: Je hodně vyprodáno, ale ten trh není nikdy nasycený. Ta konkurence v cestovním ruchu je tak vysoká, že vždycky bude nějaká nabídka, vždy budou nějaké last minuty. A cestovní kanceláře si už za poslední roky zvykly na to, že musí být velmi flexibilní. To znamená, že pokud bude kapacita sedaček v letadlech, tak ta nabídka určitě na trhu dáhá bude. A navíc samozřejmě, jak jsme říkali na začátku, je řada lidí, kteří zůstanou na zemi a budou vyhledávat dovolenou s vlastní dopravou.
0: Celých 40% respondentů v tom průzkumu Czech Tourismu uvedlo, že na zahraniční dovolenou nemají dost financí. Cítíte vy v cestovních kancelářích, že je třeba větší zájem o ty levnější zájezdy než v minulosti? Protože v minulosti naopak rostl zájem Čechů o dovolenou s těmi službami v podstatě docela i exkluzivními, jako all inclusive a dražší dovolené zahraniční a podobně.
3: Ono to na první dojem vypadá jako protimluv, ale na druhou stranu spíše to o tom, že ta společnost se prostě rozděluje na část společnosti, která bude mít problémy se získáním prostředků na dovolenou, například leteckou, a část společnosti, která bude spíš řešit zvýšenou kvalitu té dovolené, třeba kratší, ale kvalitnější.
0: Říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Díky, naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání a všem krásný podvečer.
0: To byla podvečerní publicistika, za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Vy se můžete k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům vrátit i v podcastových aplikacích, i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
4: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Na východě Afghánistánu zemřelo kvůli přívalovým dešťům a záplavám 24 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na afghánské úřady. Nejvíc postižená je provincie Baghán, kde je 15 obětí. Povodně ale postihly i provincie Vardak a Badakhshan. Tam povodně zničily přes 100 domů. Při posledních záplavách v dubnu zemřelo v celé zemi skoro 150 lidí. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa 5. skupinové utkání proti Slovincům. Sleduje to reportér František Kuna.
6: V poslední minutě třetí třetiny vede Kanada nad Slovinskem 3-1. Ve druhé skupině Němci vedou nad Maďary 6-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: Zdržení na D1 od okruhu, nehoda na D5 u Loděnice. Na D1 směrem z Prahy do Brna vzniká kolona už ve sjezdu z okruhu od letiště. K omezení na Šmejkalce se popojíždí stále velice dlouho, až 40 minut. Hodně ucpaná je aktuálně i náhradní cesta přes Velké Popovice, silnice 107. V Mnichovicích už jen kratší fronta na průtahu městem. D1 je plnější i přímo v Brně směrem na Vyškov. Pomaleji se jede mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. A D1 do Třetice teď směrem z Brna do Prahy. Před zúžením na mostu Vysočina na 44. kilometru už se provoz také výrazně uklidnil. Fronta popojíždí už jen na úrovni Velkého Meziříčí. Brzdí se před exitem 146. Trasa k omezení zabere okolo 15 minut. Na D2 z Břeclavy do Brna za Podivínem v omezení na 32. kilometru chvíli blokovala jediný jízdní pruh. Porouchaná dodávka už je pryč, kolona se rozjíždí. A D5 z Plzně do Prahy a první část kolony před Loděnicí na 10. kilometru odklízejí následky nehody. Pak se opět zpomaluje i před Rudnou zhruba na 7. kilometru a na Pražský okruh k Ořechu na 18. kilometr se pokračuje téměř 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Setkání sudeckých Němců v Brně a reakce na ně. Ministr obrany Zuna pod tlakem premiéra Babiše či hon na větrné elektrárny a česká ekonomika. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
8: V Brně včera začal letošní a ostře sledovaný festival Meeting Brno. V jehož rámci se poprvé na českém území koná setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. První akci, na kterou dorazily stovky příznivců i odpůrců, bylo uctění památky obětí holokaustu na brněnském nádraží, při kterém se mluvčí landsmanšaftu Bernd Posselt omluvil za hrůzy nacismu. A o setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a hlavně o reakcích na ně teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
9: Dobrý den.
8: Do Brna míří i německý ministr vnitra Dobrindt či bavorský premiér Seeder. Česká vládní koalice však ve sněmovně přijala rezoluci proti této akci a ministr zahraničí Petr Macinka Seedera s Dobrindtem před účastí varoval s tím, že si prý setkání neužijou. Může i tak tato akce přispět k prohloubení česko-německého smíření nebo vyvolává spíše opak?
9: Tak měla by přispět spíše ne ke smíření, ale k porozumění, protože od dob česko-německé deklarace z roku 1997 je zřejmé, že určité smíření v tom slova smyslu, že by obě strany přijaly stejný pohled na minulost, tak úplně neexistuje a existovat nemůže. Jsou zde různé staré křivdy na obou stranách, které těžko lze odstranit nějakou deklarací nebo tím, že někdo se zúčastní nebo nezúčastní sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. To, že zde byla nějaká minulost, by neměla být zátěž pro přítomnost a budoucnost. Na tom se shodla deklarace a například prezidenti obou zemí, jak České republiky, tak i Německa, v tuto chvíli vyzvali k určitému porozumění k tomu, aby ta akce, která se koná v Brně, proběhla poměrně v klidu. Totéž se nedá samozřejmě tvrdit o vládních politicích, především o představitelích SPD, kteří právě otevřeli ten sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně v poslanecké sněmovně, kdy opět oživili určité vášně polemiku, ale výsledkem bylo hlasování a toho hlasování se nezúčastnili například ministři za hnutí ANO, ale také ti, kteří byli do vlády nominováni za SPD, což byl takový paradox. Vládní většina prosadila svou, ale nebyla to většina taková, že by 108 vládních poslanců hlasovalo pro to usnesení. Takže v tomto slova smyslu to rozhodně k nějakému většímu porozumění přispět nemohlo. Uvidíme, jak ten sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení proběhne, jak tedy na něm budou vystupovat ti zmínění němečtí politici, ale dá se očekávat, že tam nebudou zbytečně vyhrocovat nějaké vášně, otvírat nějaké bolestivé křivdy z minulosti, ale že se bude spíše hovořit o přítomnosti a budoucnosti a tak by to mělo být a je to zřejmé i z toho, co zatím proběhlo v Brně, že se začínalo určitou vzpomínkou na oběti holokaustu a tak dále a z úst představitelů sudetoněmeckého krajanského sdružení zaznívala slova spíše lítosti a snahy o omluvu a pochopení.
8: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
9: Naslyšenou.
8: Ministr obrany Jaromír Zuna dostal hned dvě výrazné ťavky od premiéra Andreje Babiše. Napřed na svém zasedání vláda na Babišův návrh a přes Zunův odpor dosadila do pozice šéfa generálního štábu armády generála Miroslava Hlaváče, který vůbec nefiguroval mezi Zunovými kandidáty a proti němuž Zuna jako jediný z ministrů přímo hlasoval. Poté premiér po návštěvě ministerstva obrany vyjádřil nespokojenost s předloženou Zunovou koncepcí výstavby armády. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
10: Když dal Andrej Babiš tento týden po setkání s ministrem obrany najevo svou nespokojenost s nízkým počtem vojáků v české armádě a žádal nápravu, bylo to tak trochu jako v té pohádce o 12 měsíčkách, kde zlá macecha vyhnala uprostřed kruté zimy ubohou Marušku do lesa pro jahody. Až na to, že na rozdíl od Marušky Jaromír Zuna žádné zázraky čekat nemůže. Přání premiéra, aby stát nabíral do armády, která v současnosti čítá necelých 26 tisíc vojáků, minimálně další 2 tisíce ročně, sice armáda v posledních dvou letech dokonce překračuje, ale zároveň zní minimálně 1000 a v roce 2024 dokonce rekordních skoro 1500 vojáků odchází každoročně do výslužby. Takže ve skutečnosti se početní síla armády zvyšuje šnečím tempem. Podle dosluhujícího náčelníka generálního štábu Řehky je to alarmující, protože armádu opouštějí často kvalitní lidé v nejlepším věku. Kvůli nízkým tarifům, omezeným kariérním možnostem a byrokracii, tak armáda přichází o klíčové odborníky. Kromě toho jí tíží obrovský modernizační dluh, který se vzhledem k laxnímu přístupu premiéra Babiše k plnění finančních závazků vůči NATO zřejmě ještě prohloubí. A kdyby šlo do tuhého, má česká armáda minimum aktivních záloh. Záložáků nejsou ani 4,5 tisíce, takže by při útoku zvenčí nebylo ani koho mobilizovat. Přesto nejde jen o to, kolik mladých lidí se do armády hlásí. Větší problém bez pochyby je, že víc než každý druhý zájemce neprojde zdravotními a psychologickými testy. A k tomu všemu v posledních letech dramaticky klesá porodnost, což je trend, který zdaleka nevyřeší jen dostupnější bydlení. Mladí lidé si rozmýšlejí, kdy a zda vůbec založí rodinu. Mezi dospívajícími dětmi se šíří deprese. V 9. třídách jimi trpí už skoro polovina žáků. Klimatická krize má na mladé lidi větší psychický dopad, než si myslíme. O válečných konfliktech všude kolem nás nemluvě. Jinými slovy, lepší to nejspíš hned tak nebude. Právě proto je ale třeba dovolit si čas od času i trochu optimismu. Vždyť kdo z nás, pokud není zrovna z oboru, by si například pomyslel, že máme v Praze nemocnici s tak jedinečným mezinárodním renomé, jaké má infekční oddělení na Bulovce.
8: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Na konci dubna vláda zveřejnila mapu takzvaných akceleračních zón, kde se může urychlit výstavba větrných elektráren. Zvláště menší vládní partneři, tedy motoristé sobě a SPD, obnovitelným zdrojům energie ale nejsou zrovna nakloněni. Hon na větrníky české ekonomice nepomůže, varuje publicista Petr Fischer.
11: Vláda šlape jako hodinky, koaliční spolupráce funguje skvěle, pochvaluje si ministr hospodářství Karel Havlíček. Přitom právě on nyní musí čelit bezprecedentnímu útoku na splnění energetických plánů, které sám Havlíček vložil do hospodářské strategie vlády. Jde o oblast obnovitelných zdrojů, zejména o větrné elektrárny, které se staly symbolem svaté kulturní války, kterou na ministerstvu životního prostředí vedou proti obnovitelným zdrojům energie motoristé sobě. Větrníky mají být využity jako viditelné symboly spupnosti progresivistické politiky, přesně podle rétorické příručky Donalda Trumpa, který tento ohyzný nesmysl ničící krajinu vyhání z Ameriky jako novodobého ďábla. V Česku se na hon na větrníky specializuje vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek, jemuž asistuje jeho stranický kolega, ministr životního prostředí Igor Červený. Havlíček sliboval rychlejší výstavbu větrníku díky novému zákonu, který určuje akcelerační zóny, kde se může výstavba urychlit. Těch zón je nyní 80. V šestinovém rozměru původního návrhu minulé vlády. Skoro ve 2/3 těchto zón ale nelze postavit tu nejmodernější technologii, protože ministerstvo navrhuje plošné omezení instalované výšky. Snižuje se tím výrazně i energetická výtěžnost, tedy objem energie, který se dá z větrníku získat. Nejde o náhodu, nýbrž o záměr, jak ostatně přiznal i ministr Červený, když popisoval akcelerační zóny jako vynucené Bruselem a minulou vládou, která na ně získala peníze z modernizačního fondu. Když už nám to minulá vláda takto vnutila, musíme ty miliardy využít, tvrdí ministr, ale zároveň přiznává, že jeho úřad dělá vše proto, aby to bylo pro větrníky velmi obtížné, neboť v hustě zastavěné české krajině je třeba chránit občany i přírodu. Akcelerační zóny, zdá se, tedy nevznikají kvůli zjednodušení instalace nového výkonu, nýbrž k jeho omezení, což je přesný opak toho, o co ve své hospodářské strategii usiluje ministr Havlíček. Akcelerační zóny se místo pomoci obnoveným zdrojům energie mohou proměnit v jejich pohřebiště. Důvodem není ekonomická racionalita, která obvykle ve vládě vítězí a přibíjí vše, nýbrž čistě politický boj proti zelené ideologii. Je s podivem, že to ministr Havlíček přehlíží. Až doposud byl totiž v energetice příznivcem využití všech zdrojů, které můžeme mít k dispozici. Jakkoliv i on spoléhá na jadernou energii, obnovitelné zdroje energie vždy považoval za důležitou součást energetického mixu, zvlášť když tu český biznis může navíc zhodnocovat evropské peníze. Svaté ideologické tažení motoristů proti větrné energetice jde navíc proti základnímu nastavení politiky, které Havlíček na setkání s podnikateli prezentuje. Ekonomický výkon vytváří soukromý podnikatelský sektor a vláda mu k tomu vytváří co možná nejlepší podmínky. Způsob, jakým se dnes nakládá s akceleračními zónami, naopak ukazuje, že vláda může být pro určitý druh politicky ostrakizovaného podnikání velkou brzdou a ministr Havlíček nakonec tím, kdo s tím bude v zájmu udržení pevnosti koalice, tiše souhlasit. Vláda šlape jako hodinky, ale už není jasné, kdo je natahuje a kdo určuje hlavní rytmus vládního stroje. Ekologie nemůže ideologicky diktovat průmyslu, tvrdí ministr Havlíček. To by pro českou ekonomiku bylo ohrožující. Diktát trumpovské ideologie motoristů už ekonomického lídra ANO a celé vlády tolik netrápí. Přitom českému hospodářství hon na větrníky nepřinese vůbec nic dobrého. Nevadí, jen když vláda drží a šlape dál.
12: Uzavřel publicista Petr Fischer.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska se dnes Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz zaměřil na exilovou opozici. Konkrétně na úkoly, které pro ně vytyčila jedna z jejich nejvýraznějších postav.
13: Ruská opozice, kterou Vladimír Putin vytlačil do exilu, není jednotná, ale jednotlivé skupiny se pravidelně scházejí na svých jednáních. Na nedávném zasedání ruského protiválečného výboru vystoupil někdejší oligarcha, později Putinův politický vězeň a nyní jedna z nejvýraznějších osobností exilu, Michail Chodorkovský s desaterem úkolů pro ruskou zahraniční opozici. Stručně je shrnu. Prvním úkolem demokratické emigrace je nazývat věci pravými jmény. Válka proti Ukrajině je zločin. Ruské jednotky musí být staženy ze všech okupovaných území. Mezinárodně uznané hranice musí být obnoveny. Váleční zločinci musí být postaveni před soud a oběti agrese musí dostat odškodnění. I kdyby to mělo trvat roky a roky, je to náš cíl. Druhý úkol. Putinův režim chce, aby svět viděl pouze dvě Ruska. Agresivní stát a mlčící obyvatelstvo. Naší povinností je ukázat třetí Rusko, lidi, kteří vystupují proti válce, proti diktatuře, za právní, svobodný a federální stát. Třetím úkolem je podporovat ty, kteří zůstávají uvnitř země. Nemáme právo vyžadovat od těchto lidí hrdinství z bezpečné vzdálenosti, ale jsme povinni dělat to, co si můžeme dovolit. Podporovat vězně a jejich rodiny, pomáhat nezávislým médiím, bránit právníky, novináře, dobrovolníky, občanské aktivisty a šířit jejich hlasy mezi mezinárodní instituce. Čtvrtým úkolem je pomáhat Ukrajině, ne symbolicky, ale prakticky. Pátým úkolem je budovat politické zastoupení exilové opozice. Šestým úkolem je vytvořit vizi budoucího Ruska. Po Putinovi se země nestane automaticky svobodnou. Pokud společně nenajdeme odpovědi na otázky týkající se federalismu, vlastnictví, soudnictví, lustrace, armády, regionů, kompenzaci pro Ukrajinu, vztahů s Evropou, role bezpečnostních složek, vakuum znovu zaplní lidé starého systému. Sedmým úkolem je chránit samotnou emigraci, když jde o otázky víz, povolení k pobytu, dokumentů, práv rusky mluvících obyvatel Evropy, akademických a kulturních výměn. Osmým úkolem je komunikovat s ruskou společností. Kreml je chce přesvědčit, že Evropa je nenávidí kvůli jejich pasům. Musíme vysvětlovat, že sankce jsou namířeny proti režimu. Válka se vede jménem státu, ale odpovědnost za budoucnost leží na společnosti. Devátý úkol zní naučit se respektovat rozdíly uvnitř demokratického hnutí. Nemusíme být jednou stranou, nemusíme mít jednu ideologii. Jako desátý úkol lze chápat vytvoření funkční politické infrastruktury pro poskytování pomoci, zastupování, vyvíjení tlaku na režim, komunikaci s veřejností a přípravu demokratického přechodu. Chodorkovský uzavřel projev slovy. Nevíme, kdy se otevře okno příležitostí, ale víme přesně, že až se otevře a my nebudeme mít instituce, program, lidi a důvěru, pak se toto okno na desítky let opět zavře. Proto nyní není hlavní otázkou, kdo mluví hlasitěji jménem Ruska. Hlavní otázkou je, kdo je schopen vybudovat sílu, kterou bude Rusko po Putinovi potřebovat.
12: O úkolech pro ruskou exilovou opozici hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. Před 5 lety, 22. května 2021, zemřela socioložka, spisovatelka, signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Její osobnost připomene spisovatel a publicista Karel Vížděla.
14: Jiřina Šiklová, rozená Heroldová, patřila k takovým lidem, jako byla Věra Chytilová, či jako je Eva Lustigová, které překypují energii tak vehementně, že nakonec prosadí vše, co si umanou. Blízcí přátelé jí říkali patetická hysterka a mysleli to laskavě, i když si byli vědomi, že její zjitřená energie má někdy i sebezničující charakter. Narodila se v rodině lékaře přesvědčeného sociálního demokrata a její matka byla učitelka. Rodiče byli oddaní prvorepublikoví demokraté. Vychovala je akademická Imka, vedli ji k tomu, aby školu i svá povolání vykonávala spolehlivě a byla vždy odpovědná nejen za sebe, ale i za lidi ve svém okolí. Po roce 1948 uvěřila planým slibům komunistů, vstoupila do KSČ, ale záhy poznala svůj omyl. Na filozofické fakultě se podílela v druhé půlce 60. let na rehabilitaci sociologie, která byla považována komunisty za pavědu. Za pražského jara se stala na katedře sociologie vedoucí stranické skupiny KSČ a za ní podepsala manifest 2000 slov. Působila v takzvané nátlakové skupině Červené proti. Ze strany vystoupila v roce 1969. Za normalizace vystřídala přes 20 zaměstnání a podílela se na pašování samizdatu a zakázané literatury. Několikrát mi líčila, jak se dostal za hranice i můj rozhovor s Václavem Havlem dálkový výslech. Převáželi ho do zahraničí diplomaté. Auto zaparkovali na předem domluvené místo trochu dál od jejího bydliště a zatímco s paní Šiklovou popíjeli kávu, kamarád od paní Šiklové, který měl duplikát klíče od diplomatova auta, do kufru vložil vše, co bylo třeba převést za hranice. Říkala si, jestliže se někdo může angažovat proto, aby v Tatrách přežil svišť, tak proč já bych se nemohla angažovat a riskovat třeba i uklouznutí, aby tady přežila kultura. Za tyto aktivity se ocitla v letech 1981 a 2 na rok ve vězení, ale ani tam neotálela. Učila spoluvězenkyně německy. Držela se toho, co slýchala doma. Člověk může být za každé situace aktivní. Neměla ráda, když za normalizace se lidi okřikovali, aby mlčeli. Vždy připomínala. Buďte aktivní a myslete přitom na ty druhé. Budete se divit, jak vám přitom bude občas dobře a co nového sami se sebou zažijete. Po roce 1989 se zřekla, že do politiky nevstoupí a vrátila se na Karlovu univerzitu, kde založila katedru sociální práce. Zabývala se různými aplikacemi a hledala nové způsoby řešení sociálních problémů lidí na kraji společnosti. Později se zabývala výzkumem rozdílu mezi mužem a ženou, čemuž se dnes říká gender. Říkávala, když se někdo nechce dnes angažovat, tak ať potom nenadává na druhé, leda na sebe. Ráda cituji jednoho z nejvýznamnějších konzervativních politických myslitelů Edmunda Burkeho. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá cenu. Jiřina Šiklová zemřela před 5 lety 22. května 2021 ve věku 85 let. Smrt komentovala slovy, buď je člověk věřící a pak to má vyjednaný, nebo není věřící a ví, že se to holt nějak zvládne. Ona to zvládla. Těsně před smrtí se nechala donést šnit plzeňského piva.
12: Na Jiřinu Šiklovou vzpomínal Karel Hvížděla. A už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek o hudebnice a publicistky Evy Turnové.
15: Nechala jsem vytisknout svou první knihu v prestižní tiskárně. Bohužel jsem se ani jednou netrefila do náhledů, i když jsem přijela v domluvenou hodinu. Nechala jsem tedy výrobu knihy v rukách osudu. Když dorazil závoz tisíce kusů, jednu jsem dychtivě otevřela. Zjistila jsem, že všechny ilustrace jsou skoro černé. Žádám přetisk. Jasně, bude přetisk. Naše chyba. Řekne mistr tisku pan Petr. A ještě s vámi chce mluvit pan ředitel. Přichází sám ředitel tiskárny. Takže paní, líp to nejde. Buďte ráda, jak to je. Nejsou to fotky do kalendáře na automobily. To bych možná tisknul i radši než tohle. Do napjatého ticha špitnu. No tak já to nechám vytisknout jinde, když to tady nejde. Ředitel vztekle zmuchlá náhledy, vyhodí je do vzduchu a práskne dveřmi. Mistr tisku říká, co budeme dělat? Já nevím, jak vy, ale já si půjdu doma lehnout. Mám totiž strašnou kocovinu, odpovím. Po roce chci vytisknout druhý díl. Vyberu si jinou tiskárnu, zazvoním a otevře právě Petr. Ježiš, vás jsem to nečekala, no tak já asi zase jdu. Otáčím se a mířím k východu. Moment, mě sice kvůli vám vyhodili z práce, ale já jsem vám vděčnej. Ředitel je strašný pitomec a vy jste měla pravdu, pojďte dál. Petr mi uvařil kafe a od té doby se stal patronem všech mých knih. S ostře řezanými rysy a něžným pohledem vypadal trochu jako indián. Starodávným jazykem mi pochválil vlasy a vždycky mi popřál pohodu všedního dne. Nikdy mě nepřesvědčoval, že to takhle stačí. A to i když jsem se vymýšlela, ekopapír v době, kdy nebyl k sehnání žádný papír, vyrazit do obálky mou značku, i když nebyl čas ani na normální tisk. Jasně zařídím, nechám vyrobit razidlo, neboli štoček. Štoček, jo, to by byl super název pro kapelu, směju se. Druhý den mi přišel mail. Kapela Štoček je venku. Dnes jsem obdržel její mosaznou formu. Razidlo tedy máme, ukážu se v pondělí. Na krk a kytaru skvělý doplněk. Industriál Hadr. Při každé nové knize jsem si říkala, že tentokrát už mu musí dojít trpělivost. Nikdy nedošla. Mě to Evo baví. Turnový háje s tebou budu dělat až do smrti. A možná i potom. Včera jsem se dověděla, že odešel navždy a já mám pocit, že už nikdy nic nevydám. Představuju si naše příští setkání. Zaklepu na nebeskou bránu, otevře mi Petr. Ježiš, tebe jsem nečekala. No tak co? Co jsi na mě vymyslela tentokrát? No, šel by trochu posunout deadline? Jasně, zařídím. Tohle tu stejně nikdo nebere smrtelně vážně.
12: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Jaroslavli. U Příbrami zasahují hasiči kvůli požáru vlaku. Nikdo se nezranil. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením na Šmejkalce. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinérii v Jaroslavli hluboko v ruském vnitrozemí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranily nejméně 17 lidí.
16: Vzdušný útok na rafinérii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů do Ruska a připomněl, že Jaroslav je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Na ukrajinský útok na Starobylsk už reagoval osobně ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj byl cílem internát střední pedagogické školy a o život tam přišlo nejméně 6 lidí. 40 dalších je zraněných a 15 nezvěstných. Putin už nařídil ministerstvu obrany, aby připravilo možnosti odvety. Hasiči zasahují u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram-Březnice je zatím uzavřený. Může se to dotknout některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení na trati podle zprávy železnic potrvá několik hodin. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
17: V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
5: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh mentálně handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová.
18: Fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55-letý trenér popsal na sociálních sítích, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra Manchesteru City cítí.
19: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho let.
18: Před utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League. A hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a upevnili si průběžné první místo ve skupině. Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerních zápasech nastoupí Finsko proti Velké Británii a Švédové proti Itálii.
7: D1 za Prahou směrem do Brna zůstává plná od sjezdu na Popovice. Brzdí se na 15. kilometru a do zúžení na mostu Šmejkalka se jede stále více než půl hodiny. Na severní náhradní trase čekejte hned dvě potíže. Na průtahu Strančicemi kousek od železnice vyšetřují nehodu. Dál pak na příjezdu do Mnichovic i na samotném průjezdu městem popojíždí přibližně 15-minutová kolona. Na dálnici D8 směrem z Německa do Prahy čekejte potíže přímo v tunelu Panenská. Na 85. a půltém kilometru se v levém srazil kamion s dodávkou. Dle potřeby mohou regulovat vjezdy do tunelů. D5 z Plzně do Prahy zůstává ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. Kolona se nesouvisle sune všemi pruhy. Za Rudnou už pak jedou krokem pouze.

0: Zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
4: Nevím.
3: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
4: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
3: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
6: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
7: Na setkání nechyběly emoce.
8: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
7: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
5: Legislativa má být hotová do konce srpna.
3: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze a jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek, 22. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
9: Dobrý den, děkuju za pozvání.
3: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
10: Tady chceme něco měnit.
3: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba braňte svou obec, nebo příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky.
9: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
3: To je jako chystání tam... se na fotbalové utkání.
9: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
3: Že to může být vřava.
9: Že to může být vřava, přesně tak.
3: Takže byla to vřava?
9: Byla to taková verbální vřava.
3: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
9: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube online a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
3: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
9: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
3: Ale ta interakce
11: komunikace mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete tak

0: to udělat a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
1: Tak, ten začátek, zejména ten začátek byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
0: nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
1: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jako že to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Hmm. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodu. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
2: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
1: Jak, ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo?
3: Takže přestaňte se takhle chovat.
4: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
3: Vím, o čem je to rozhodování.
4: Víte, kde se dělají peníze?
1: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo? Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
5: Z mojeho pohledu toto je... lumpárna a zlodějství.
6: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
5: Všady to bude vidět. Všady.
0: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
1: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
0: Je to ta obava.
1: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpících linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
0: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
1: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
0: Národní plán obnovy, že?
1: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já, když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
0: A to jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde Já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
1: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zase tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaických. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Nelíbí se jim to, to že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
0: Pak asi vadí to, že je to vysoké. A to je argument, ne?
1: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon. Tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
0: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
1: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko, jo? Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém z pravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
0: Máte obci, poslední dům, 500 metrů za ním.
1: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
0: Protože ta zóna může být velká, jo? To může být x hektarů.
1: Přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
0: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
1: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
0: Dokud byli. Už jste zmiňoval, že se to týká kolika? Skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
1: 94 nakonec.
0: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny, poměrně teda ze zásadního důvodu, totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská
1: taky,
0: unie.
1: Mimo jiné.
0: Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
7: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
0: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
8: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
0: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
8: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
0: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
9: I vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
0: proto jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
9: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
0: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
1: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona, a teďka vlastně je do 1. června možnost podat písemně, pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
0: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové z ANO.
10: Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou následně.
1: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
10: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
1: Vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezena pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali, a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
0: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme, jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
1: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No,
0: takže se můžou měnit.
1: Ale myslím si, že tam je jasné, že
0: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
1: Určitě budou se měnit.
0: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
1: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo, tak do kterých my nechceme zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
0: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
1: Zemědělská půda, na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
0: Jo.
1: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
0: Kombajnem kolem asi projet můžete i
1: takže. Tak.
0: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
1: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali v současné době, jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem pod 200 metrů. Jo? Takže tam jako bude problém stavět. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to? A oni mi říkali, naštěstí ne. A říkám, jak jako naštěstí, když ty akcelerační oblasti vám mají pomoc, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako nebereme, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou...
0: Tak to bude trvat déle.
1: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
0: No.
1: A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
0: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
1: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
0: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
1: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovaly ty emoce zatím jenom, říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
0: My to budeme
1: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
0: Ty peníze. No. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. A co potom?
1: No potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
0: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
1: Taky, děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu. V sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.
11: Laboratoř.
12: Tím škodí freony nové generace, jak AI mění chemii. A existují bezpečné chemické látky?
13: Mohlo by se zdát, že bezpečné chemické látky jsou takové, které nám nic nedělají, nejsou toxické, případně se nikde neakumulují.
14: Ale musíme opravdu dobře prozkoumat, že skutečně nejsou toxické a měly by vypadat jako látky přírodní, protože ty se potom v přírodě dobře rozkládají.
15: Zkrátka to, co vyrobíme a do prostředí vypustíme, nás může překvapit za rohem s problémem, který jsme nečekali.
11: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu.
16: K čemu všemu nám slouží koruna?
11: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
16: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů a eur nebo jiných měn nebo obráceně. V tržních ekonomikách se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu, který je otevřený širokému spektru kupujících a prodávajících a kde se obchoduje prakticky nepřetržitě. Poptávka po dané měně určuje její cenu a to je podle ekonoma Michala Skořepy dobře, protože se nedá jednoduše říci, jestli potřebujeme silnější nebo slabší měnu. Každá skupina obyvatel by na to totiž mohla odpovědět jinak.
17: Čím bude koruna silnější, tím budou mít těžší život vývozci, protože vlastně za každé euro, které si vydělají, dostanou méně korun, takže budou méně ziskoví samozřejmě. Naopak budou jásat dovozci. Mimochodem, například kdokoliv z nás cestuje do zahraničí, tak je vlastně taky dovozce, když já poletím do Turecka na dovolenou, tak si kupuju turecké služby a zboží a vlastně dovážím do Česka v úzovkách, čili týká se to i domácností, aby to nevypadalo, že ten kurz a jeho dopady se týká jenom firem. Čili ano, silným kurzem trpí jedna strana té ekonomiky, slabým kurzem zase druhá a právě proto je nejlepší, aby ten kurz byl tak nějak někde uprostřed, aby tyhle ty dvě skupiny, každá byla tak trochu šťastná a nešťastná zároveň.
16: Koruna obecně posiluje v případě, kdy se ekonomice daří a očekává se, že se jí bude dařit i nadále, protože pak je v očích investorů koruna atraktivní.
17: Koruna se nakupuje ve chvíli, kdy mají investoři pocit, že ta ekonomika jaksi má před sebou nějakou dobrou budoucnost.
16: Kromě ekonomických a investičních faktorů ale může kurz koruny uměle ovlivňovat i centrální banka, a to v případě, že chce měnu úmyslně posílit nebo oslabit. K tomu používá takzvané devizové intervence, vysvětluje Michal Skořepa.
17: V podstatě to znamená, že ke všem těm účastníkům trhu, jako jsou různí vývozci, dovozci, investoři, řekněme teda i spekulanti, jestli chceme tohle slovo používat, tak se tam přidá nový hráč a to je centrální banka. A prostě přijde a v tu chvíli buď chce korunu posílit, řekněme Česká národní banka, když budeme konkrétně mluvit, a pokud chce posílit korunu, tak ona musí posílit poptávku po té koruně. To znamená, ona nabídne ty ostatní cizí měny ze svých devizových rezerv a říká všem ostatním hráčům, hejte, já bych teď od vás ráda nakoupila docela dost korun. A tím by měla tu korunu posílit. A nebo je samozřejmě ten opačný případ, že naopak chce korunu oslabit nebo nepřipustit její posílení přinejmenším a v tom případě naopak přichází na ten trh s korunami, nabízí koruny, jestliže nabízíte něco víc než dřív, tak to něco prostě jaksi zlevňuje, to znamená, vy tímhletím způsobem můžete tu korunu oslabit.
16: Aby byla devizová intervence úspěšná, musí trh centrální bance věřit, že je dost silná, aby intervence dotáhla do konce. A proč centrální banka tyto intervence vůbec dělá? Třeba proto, že došlo k nějakému mimořádnému šoku, který ekonomiku vyvádí z rovnováhy.
17: Vezmu například před lety, kdy se tady prodávala spousta majetku, privatizovala do rukou zahraničních zájemců a to vytvářelo zájem o korunu, který ale nepocházel z té ekonomiky samotné, byl to nějaký umělý dodatečný faktor a centrální banka se snažila tomu bránit tím, že na ten trh vrhala nové koruny, tak aby ti zahraniční investoři si nemuseli ty koruny kupovat od těch skutečných držitelů, ale z brusu nové koruny a tím ten kurz měl být jaksi ochráněn v tomhle tom smyslu.
16: Posílit se zase centrální banka korunu snaží zejména v situaci, kdy chce snížit inflaci, nebo když se snaží utlumit nějakou umělou bublinu, která vzniká ve chvíli, kdy se měnový kurz utrhne ze řetězu a dostává se do úrovní, které už v reálu neodpovídají skutečné hodnotě měny.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Bysem a Urokycan zadržen a zatčen americkým kapitánem. A na tomto místě jsem ztratil rodinu.
19: To je ironie osudu, ty roky tady jsou moje rodiště. Co se stalo s jeho rodinou?
20: To šikšaj meine Familie, meine Frau und der drei kleinen Kinder, aber auch der beiden...
18: Osud mé rodiny, děti a taky dvou synů z prvního manželství, je mi úplně neznám. Nedostal jsem žádnou zprávu.
21: Bylo 9. května 1945. Československo slavilo první dny svobody, když kousek od Rokycan zastavili američtí vojáci tmavý Mercedes.
22: Uvnitř seděl muž v civilním oblečení spolu s manželkou, dětmi a služebnou. Jeho auto doprovázelo 16 příslušníků SS.
21: I když se snažil zamaskovat svoji skutečnou identitu, Američanům bylo okamžitě jasné, koho mají před sebou. Kata českého národa K.H. Franka.
22: Někdejšího státního ministra pro Čechy a Moravu následně předali do rukou Československé spravedlnosti.
21: Jsme Lucie Korcová
22: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
21: Nastal čas na konečné zúčtování Čechů s Frankovou hrůzovládou.
23: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
24: Panu prezidentu republiky Praha Hrad, prosím o změnu rozsudku smrti nad Frankem v doživotní žalář. Důvody písemně, především činy davového šílenství, šestičlenná nezaopatřená rodina. Obhájce.
22: Toto je nahrávka z 30. dne procesu. Až do poslední chvíle se Kamil Ressler, obhájce K.H. Franka, snaží co nejzodpovědněji hájit svého přiděleného klienta.
24: Smrt je tajemná a záhadná. Dosah skutečnosti, kterou nazýváme smrtí, vymýká se lidskému poznání. Nevíme ani, je-li odnětí života ve skutečnosti vůbec trestem.
21: Přestože Resslerova pozice, co by ďáblova advokáta, nebyla jednoduchá, byl to především zkušený právník. Sám za války pomáhal židovským kolegům, podporoval odboj a několikrát čelil výslechům gestapa.
24: Je tedy třeba, aby soud uvážil, není-li právě v případě odsouzeného účelné a pro lidstvo potřebné, aby zůstal živ, třeba doživotně uzavřen v žaláři, aby mohl z paměti současníků a svědeckých spisů zvědět o konečných účincích činnosti Adolfa Hitlera a jeho i svých druhů.
22: Nakolik Frank Resslerovi důvěřoval, to už nikdy nezjistíme. Jisté ale je, že právě svému obhájci dal do úschovy těch několik málo osobních věcí, které měl během procesu u sebe. Dochovaly se v archivu hlavního města Prahy, stejně jako další fotografie a dokumenty přímo spojené s mimořádným lidovým soudem, které přímo v archivu dohledal historik Vojtěch Kincel z Akademie věd.
25: Tak a teď ti ukážu, co je pro nás jako z těch fotografií nebo materiálu nejdůležitější. Tohle je karton, který obsahuje především fotografickou dokumentaci. Mm-hmm. To jsou fotografie, když je otevřeš a rozděláš. To jsou snímky, které vznikaly u odsouzených osob těsně před jejich popravou.
26: A tohle jsou fotografie, všech, co byly popraveny u lidových soudů?
25: Nevíme, jestli všech, ale jsou to z mimořádného lidového soudu v Praze. Z druhé strany jsou potom uvedena jména. Teď zrovna ti tam přišel na řadu K.H. Frank. To je snímek, který byl pořízen někdy kolem 10. hodiny dopoledne. Krátce na to byl popraven. V podstatě 3,5 hodiny poté už byl exekuován. Těch vlastně odsouzených, to je tady přímo vidět, je tady celá řada. Tohleto je syn Emanuela Moravce, Igor Moravec, tady ještě znova K.H. Frank. Tohle to už jsou zástupci gestapa, ať už kladenského nebo pražského. Tady máme třeba jednu z žen, která udávala jako odsouzená udavačka. Vidíte, že těch jmen je tady prostě celá řada fotografií. Tady máme...
26: To je Karel Čurda.
25: Karel Čurda, ano, přesně tak. A teď přichází to, co je pro nás to...
26: Ježíš, tady je spousta fotografií a nějaké pouzdro. Začneme těmi fotkami?
25: Můžeme.
26: Tak já pouzdro dám zatím bokem. To už je den popravy?
25: To už je den popravy, to je v okamžiku, kdy se Kamil Ressler ještě nechal vyfotografovat s K.H. Frankem.
26: Takže tohle je Kamil Ressler. Ten pán s těmi brýlemi a nad ním stojí K.H. Frank, ruce založené za záda.
25: A je to v celé, která už byla vlastně jenom kousíček od té původní popravčí místnosti, kterou na Pankráci používali nacisté, té takzvané sekirárny. Je to kopka, která byla používaná pro zadržení odsouzenců, kteří šli jak k soudu, tak následně čekali na vykonání trestu smrti.
26: Tady vlastně máme K.H. Franka, když vypovídá přímo před mimořádným lidovým soudem v Praze.
25: Ano.
2: Als Reichsbeamter.
3: Já jsem jako říšský úředník.
2: Und als Staatsminister.
3: A jako státní minister.
2: Im Protektorat.
3: V protektorátě.
2: Keine Willkürakte aus Hass gegen das tschechische Gesamtvolk.
3: Neprováděl žádné libovolné akty proti českému národu a českému státu.
2: Aus Rachsucht oder Karrieresucht durchgeführt.
3: Nebo z touhy po kariéře.
2: Sondern
3: nýbrž,
2: nach meiner Auffassung.
3: Podle mého pojetí.
2: Nur getreu meinem Diensteid.
3: Věren mé služební přísaze.
2: Meinem Führer und Vaterlande. In einem schweren Kriege gedient.
3: A mé vlasti, bitte?
2: In einem schweren Kriege gedient.
3: Sloužil jsem v těžké válce.
2: Erhaltene Befehle durchgeführt.
3: Prováděl jsem obdržené rozkazy.
2: Oder deren Durchführung überwacht.
3: Nebo jsem děl nad prováděním těchto rozkazů.
2: Trotz aller gegenteiligen Behauptungen des Herrn öffentlichen Anklägers.
3: Přes veškeré opačné tvrzení pana veřejného žalobce
2: und einiger Herren Sachverständigen
3: a několika soudních znalců
2: habe ich niemals aus unehrenhaften oder niederen Motiven gehandelt.
3: Nejednal jsem nikdy z nečestných nebo nízkých pohnutek.
2: Ich stehe vor mir und meinem Gewissen in dieser Beziehung sauber da.
3: Ich stojím před sebou a svým svědomím čist.
26: Těch fotografií se tady dochovala celá řada. No. To jsem ani nevěděla, že jich je až tolik.
25: To já jsem vůbec netušil. A tohle je fotografie, která se dostala ke Kamilu Resslerovi, protože to je Lola. Manželka K.H. Franka po zadržení, je to snímek, který byl předán obhájci, dostal se k němu. Je to v okamžiku, kdy měla na starosti Frankova manželka při svém zadržení péči o koberce na pražském policejním ředitelství, údajně. Je tam moci tato fotografie. A to bylo krátce po zadržení, ovšem během jara 1945, tedy samozřejmě už po válce, ale během několika týdnů zmizela z Československa, byla vlastně převezena do Moskvy, kde byla držena. A tím, že nebyla vydána k soudu, nebylo potřeba ji vydávat, tak zůstala v sovětském zajetí až do roku 1955, než se mohla vrátit zpět do Německa.
26: A potom zatčení K.H. Franka měl možnost se ještě s manželkou setkat jako tváří v tvář?
25: Už se nikdy neviděli. Naposledy, kdy se viděli, tak Frank popisoval, že to bylo v okamžiku, kdy došlo k jeho zadržení v Rokycanech, protože v koloně vozidel, kde odjížděl on s ozbrojeným doprovodem, tak v dalším voze byla žena s dětmi. Takže on si pamatoval pouze, že ji vidí, jak ještě na něho kine a má u sebe tři malé děti, opravdu malinké děti, a to uvidíme v následujícím dochovaném materiálu.
4: V ranních hodinách 9. května jsem se svojí ženou a třemi malými dětmi odjel jsem směrem na západ k americké demarkační čáře.
5: Plzni.
4: Ne, řekl na západ.
5: No jo, dobře, ale já se tam. No, Plzni.
4: Na Pilsen.
5: Na Pilsen.
4: Ano, do Plzni. Abych se dobrovolně dal americké armádě.
5: No, kdo s ním je?
26: Na to bych se právě chtěla podívat, protože ten vztah vlastně K.H. Franka a jeho druhé ženy byl opravdu blízký. Ono to dokládá právě tohleto pouzdro, do kterého se teď chceme podívat. A než to otevřu, tak mně vždycky přišlo neuvěřitelné, že člověk, který bez váhání podepisoval rozkazy během staného práva k popravám tisíců Čechů, tak přece jen ale na druhé straně byl Asi nejspíš tedy milující manžel a otec, že to je strašná nerovnováha. Pro mě nejsem psycholog, ale přijde mi to úplně neuvěřitelné, že budeš vraždit, v pohodě budeš vraždit v Lidicích, v pohodě budeš odtrhávat děti od matek a buď to je necháš někde splynovat, nebo je dáš na převýchovu do Německa, je to úplně nelidské zacházení, ale zároveň máš tak blízký vztah ke své rodině. A to nás teda vrací zpátky k tomu pouzdru. Tady na tom pouzdru jsou dva asi prstýnky zlaté, propletené do sebe. A když ho otevřeme, tak to jsou vlastně všechny tři děti, Kaha, Franka, z toho druhého manželství, s Lolou.
25: Ano, protože oba dva synové z prvního manželství, jeden z nich byl po těžkém zranění po amputaci nohy, tak ten se nacházel u Českých Budějovic, druhý tedy s ním. Měli se potom dostat dál do Rakouska, o nich žádné stopy další nemáme. A potom tady je tato rodina, tedy manželka Lola s třemi malými dětmi, opravdu to byly děti ve věku 1 až 4 let, takže to byly malinký děti. To, co s výpovědí Franka, výpovědí Resslera je pro nás dnes jako zajímavé, je, jak intenzivní vztah k ním Frank měl, protože on sám o sobě byl samotář. On moc přátel neměl a ta rodina pro něho byla takový stmelující prostor, kdy on se opravdu asi k dětem choval jako velmi pěkně a k ženě taky.
26: Takže tohle pouzdro patřilo K. Frankovi a on ho dává do úschovy ke svému obhájci Kamilu Resslerovi.
25: Bylo to to poslední, co Frank dává před odchodem na popraviště ze svého nejbližšího vlastnictví, takové to intimní vlastnictví, a dává to jako poslední věc ze své ruky s tím, že by to mělo být zachováno pro jeho ženu. A teď ale ukážu věc, na kterou jsme přišli poměrně nedávno. Takže když opatrně podíváme pod fotografii, když ji otevřeme, tak zkus to opatrně rozbalit. Tak pod jedním, ano, pod jednou fotografií, pod fotografií manželky je zachovaná tahle ta bylina. A na lístku, který tam je také, ještě pod tím snímkem, tak je napsáno, že tuhle bylinu utrhl na vězeňském dvoře na Pankráci 13. srpna 1945, krátce po svém předání do Československa. Je to z druhé strany, je ten popis. Je to na narozeniny právě Loli a uvádí tam, že po ní velmi touží a že je vlastně zdrcen tím, že musí být tady na tomhletom místě. A co je zajímavé, že vedle toho je ještě pramen vlasů, který je Loli také, zřejmě tedy podle tvaru, velikosti, tak je to vidět i na fotografiích.
26: Podle té barvy.
25: Podle té barvy. A to na druhé straně nás přivádí zpátky k té bylině, protože tady jsou zase vidět bílé vlasy, které tu bylinu vlastně jako svázaly. Takže to jsou zřejmě vlasy Karla Hermana Franka.
26: A znovu je to takový vlastně doklad, že do poslední chvíle on tedy myslel intenzivně na tu ženu, schovával si její pramen vlasů, trhal jí na vězeňském dvoře kytku nebo kytičku. Všechno to prostě schoval, napsal jí tomu vzkaz. Asi doufal, jestli to k ní dostane, ale jak jsme říkali, Lola je v Moskvě a Kamil Resler tohleto pouzdro asi má u sebe a pak se dostává až do archivu,
25: až do archivu,
26: kam to přivádí nás.
25: Ano, protože on si vlastně nikdo ty pozůstatky po Frankovi nepřevzal, ty si nikdy nedostali k té rodině, takže to všechno je zachované tady. Tak to opatrně vrátíme.
26: A tajemství zpátky uschováno.
25: Zpátky, ale teď se ještě podívíme po ty další fotografie, protože tam najdeš vlastně úplně stejný od každého dítěte. Tam zůstal zachovaný jak pramínek vlasů, tak tady je dokonce schovaný lístek, takový tajný vzkaz, ve kterém Frank, pokud to rozděláš úplně celé, tak popisuje pro něho důležité dny z doby zatčení. To znamená, on od zhora dolů popisuje, že 9. května
26: Američani.
25: Bylo americké zajetí u Plzně, takže u Plzně. 10. května už je převezen do Wiesbadenu. A v následujících dnech popisuje ty jednotlivé pro něj zlomové okamžiky.
26: To chci říct, že některé ty chvíle jsou podtržené takovou, asi to původně možná bylo červené, ale je to asi růžová barva, bych tak řekla. A koukám, že tady podtrženo 7. srpna 45, Praha Pankrác.
25: Ano. 13. srpna už je tam přesně ten sebrání té kytice. A do 10. srpna 45 tady uvádí, že do večera je spoután. 12. srpna 45 má ještě stále takzvané židovskou stravu, takže velmi stravu jako chudou. A až 9. října 45 je napsáno Entwesselung, to znamená, že už je úplně rozpoután a může se volně pohybovat. Teprve takhle dlouho. Dále pak popisuje, že, a to je 7. prosince 45, že má pouhých 64 kg, což při jeho výšce 185 cm bylo opravdu málo, takže dokonce i z nařízení soudu mu je zlepšena a zvýrazně obohacena strava, aby vůbec vydržel do toho soudního jednání.
0: A co je ten poslední zápis?
25: Poslední zápis máme 21. května trest smrti a předpokládáme, že to může být zkrátka jako öffentlich, tedy veřejně.
1: Jeho vina je taková, že ještě po staletích a po tisíciletích bude volat do celého světa. Do celého světa bude volat o pomstu krev studentů, lidic a těch tisíců českých mučeníků. Karl Hermann Frank byl odveden do své cely, aby vyčkával rozsudek. Bude to rozsudek spravedlivý.
0: Tak, já se teda ještě podívám pod ty ostatní fotografie velice opatrně. A tady je ten pramínek lasů. Já ho nechci moc vytahovat, protože tam je tak volně vložený, tak aby se nám tady...
25: A podobný pramínek máme podobný. I po další fotografii, další. Takže to je nejcennější část, která Frankovi do poslední chvíle připomínala rodinu. A je zajímavé, že kdykoliv se o ní zmínil, tak to bylo to, co pro něho bylo tím největším trestem, že už se s nimi neuvidí a i když teda do posledního dne předpokládal, že bude buď vydán do Norimberku, anebo že se z něho stane český politický vězeň, takže tím pádem by zůstal naživu a měl takovou, člověk si to neumí vlastně představit, ale naivní představu, že bude někde se svou rodinou internován, byť bude v nějakém omezeném pohybu, ale že bude žít a ta představa opravdu pro něho trvala až do 20. 21. května, než byl tedy vynesen veřejný trest smrti a než byl tedy 22. května vykonán.
6: Dodatkem k výnosu z 2. ledna 1946 číslo 37661-45 a z 25. března 1946 číslo 25690-46 sděluje Ministerstvo spravedlnosti, že příslušné vlády písemně prohlásili, že obžalovaného K.H. Franka nebude již potřebí pro Mezinárodní vojenský soud v Norimberku, a to ani jako obžalovaného, ani jako svědka, takže odpadly podmínky o opětném dočasném jeho předání spojencům a o odkladu výkonu odsuzujícího rozsudku.
0: Já když tady koukám na ty fotografie dětí a samozřejmě Loli, tak její osud ten známe, to víme, co s ním potom bylo. Ale máme nějaké indicie, co se stalo s těmi dětmi?
25: To se snažil Kamil Ressler pro Franka také zjistit. Jediná informace přišla, že byli drženi v zajetí ve Wiesbadenu v dětském domově, protože zřejmě se tam dostávali i další děti od dalších nacistických prominentů. Ale já jsem se snažil informaci zjistit a Wiesbaden, místní archiv, vůbec netušil, že tam tito lidé byli udržováni, protože nemají z té doby žádné záznamy. Ta instituce nefungovala, takže ani nezbírala tyto informace.
0: Vlastně netušíme, co se s dětmi stalo.
25: Netušíme a dodnes to vlastně necháváme i jako součást té intimní privátní sféry rodiny. Byť válečného zločince, ale ty děti samozřejmě nejsou na chování svého otce jako nějak zodpovědně nebo viní, takže...
0: Ano, těžko můžeme trestat děti za chování jejich rodičů.
25: To by bylo v případě možné do budoucna se ptát na etickou otázku, kdyby jako v případě dcery Heinricha Himmlera se ukázalo, že se snažili v dospělém věku krýt anebo pomáhat válečným zločincům v úniku nebo jinou formou, ale to jsme vůbec... Není vlastně ani možnost a Německo v této záležitosti velmi pečlivě střeží osobní údaje k těmto lidem a pokud sami se nerozhodnou veřejně vystoupit, tak není šance se k ním nějakou oficiální cestou dostat.
0: A je to tak správně.
25: A je to tak správně.
1: A tak prozatím mě končí přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi. Člen sboru vězeňské stráže ho odvádí. Karl Hermann Frank zbalil svoje poslední papíry, odchází váhavým krokem ze soudní síně a vypadá, jako by lapal dech.
26: Tady na té fotografii, tady vidím, že stojí K.H. Frank se sklopenou hlavou, obklopen četníky československými. Stojí tady také nějací neznámí lidé, muži, ženy a také soudce. Je to venku na Pankrátském dvoře, tady dokonce dva reflektory, které mají nasvítit celou tu scénu. Co to je za okamžik?
25: To je těsně před výkonem trestu smrti. Soudce Vladimír Kozák čte K.H. Frankovi rozsudek. Ta scéna byla podle Resslera ale velmi nevhodná, protože Kozák četl skoro 30 minut to závěrečné vyhlášení rozsudku, takže tam takhle všichni stáli neskutečně dlouho. Bylo to takové protahování toho okamžiku a K.H. Frank, jak si myslí Ressler, už ty okamžiky a ta slova už vlastně ani pořádně nevnímal. Prostě stál a čekal. A co je ale zajímavé, byl to Vladimír Kozák, kdo chtěl splnit Frankovo poslední přání, a to bylo, aby na popraviště přicházel nespoutaný. Proti tomu se velmi ostře stavěl popravčí mistr Nenáhlo, který požadoval, aby Frank měl na rukou pouta, ale Kozák říká v žádném případě, protože po celou dobu se Frank choval slušně, nikdy nikoho nenapadl a dokonce ani to bití studentů 17. listopadu 39 se neprokázalo, takže mu vyhověli.
26: Možná, že Frank už nevnímal ani ty slova soudce Kozáka, ale ti lidé v pozadí ano, a my víme, že o to byl docela zájem jít se podívat na popravu.
25: No, z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali po tom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen, vidět. A máme tady například záznam, který zanechala písařka obhájce. Je to datováno 21. května, tedy den před tou exekucí. Paní Růžena Hladíková volala: moc a moc prosí pana doktora o lístek na Frankovu popravu pro svého muže. Takže takové žádosti přicházely do kanceláře Kamila Resslera. Těch lístků je tady celá řada, ale ty se týkají například alespoň účasti v tom soudním jednání. Tento je takový jako výjimečný, vyloženě tou touhou potom být přítomen při té exekuci. Ta byla také natáčena na filmový záznam, tedy nejenom zvukový, ale také natočena opravdu jako film, a vznikly dvě verze. Jedna verze byla ta natočená přímo jako ostře, takže tam byla vidět celý ten průběh té exekuce, ten je uložen v Národním filmovém archivu. A pak vznikla rozostřená, kdy ten závěrečný okamžik toho aktu je záměrně rozostřen tak, aby nebyl poznat a mohl být vysílán také veřejnosti během filmového týdeníku v kinech po celé republice. To je okamžik, tady vidíme tedy 22. května, jenom několik dní na to se konají první parlamentní volby v Československu, takže toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrátské věznice. Prosím, přístup je omezen na lístky, poněvadž prostor, na němž se poprava vykonává, nelze naplnit víc než lidmi, kolik se jich tam vejde. Prosím, aby si naše obecenstvo uvědomilo, že nás pozoruje cizina, a aby bylo si vědomě toho, že Frank spáchal tolik škod českému národu, že nesmíme připustit za žádnou cenu, aby český národ a jeho dobré jméno bylo také poškozeno ještě jeho smrtí.
23: Kat K.H. Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Česku zemřel předškolák. Na záškrt hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzinu a nafty. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný, potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli očkování svých dětí u pediatra nebo v aplikaci S-karta zkontrolovat. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný, právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
9: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
7: Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzského státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších přepočtu víc než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzinu a nafty.
10: Francouzská vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty pro rybáře, zemědělce a dopravce. Kabinet zároveň dvojnásobně navýšil náhrady pro víc než 3 miliony chudších obyvatel, kteří využívají auto k práci. Nově budou mít nárok v přepočtu na 2400 korun. Podle premiéra konflikt na Blízkém východě v nějaké formě potrvá.
12: Ať už ve studené formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů.
10: Premiér Sébastien Lecornu chce zároveň urychlit elektrifikaci Francie. Zdůrazňuje, že fosilní paliva jsou vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina představuje svobodu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram-Březnice tak můžou nabrat zpoždění, pokračuje Kavka.
13: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
7: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili stroj vůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek.
14: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
27: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět čím přemýšlet.
14: V české skupině hrané ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. V Curychu zvítězili Němci nad Maďarskem 6-2. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Švédové proti Itálii. Ve stejný čas začne i souboj Finsko-Velká Británie.
28: Zavřená D11 u Poděbráta, zdržení na D1 do Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nehoda, která blokuje provoz za nájezdem od Kolína a Poděbrat. Na kilometru 38,5 nehoda se zraněním, na místo letí vrtulník. Poslední volný exit bez kolony je sjezd na Jičín na 42. kilometru. Objíždět je možné přes Poděbrady. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 se střetlo nákladní auto s autobusem. Prostřední pruh je uzavřený. Jede se pravým a levým pruhem. Kolona od 12. kilometru je asi na 10 minut. A další kolonu na D1 do Brna čekejte za sjezdem na Benešov. Popojíždí se od 21. kilometru až za most Šmejkalka, také se zdržíte do 10 minut. A další zdržení hlásíte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. A před nájezdem od plzeňské dálnice na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním, jsou v odstavném pruhu, výrazněji nepřekážejí. O půl kilometru dál je ale po nehodě uzavřený pravý pruh. A zdržíte se na Pražském okruhu směr D1 přes půl hodiny.
11: Od té D6, z které já jsem přijel, k té Barandovské odbožce je to na 40 minut.
28: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší

0: akci. Po životním zlomu, jaký by si nikdo z nás nepřál, se vrátil na jeviště a znovu začal hrát a také rozdávat radost ze života, o které se mnohým ani nesní. Dnešní Archiv Plus bude vzpomínkou na Jana Podměšila a inspirativní poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
1: Archiv Plus.
0: Rok 1984. Jan Podměšil, student čtvrtého ročníku gymnázia, který debutoval už jako osmiletý po boku Vladimíra Menšíka v bakalářské povídce Lokomotiva, se hlásí na DAMU. Vzpomínal na to v roce 2006.
2: Byl jsem v situaci, že jsem končil gymnázium, že mě čekala maturita, že mě potažmo čekaly zkoušky na vysokou školu, že jsem byl hrozně zamilovaný a že jsem zároveň dělal v únoru přijímačky na DAMU. A byl mi 17 a byl jsem nejmladší z těch všech uchazečů toho roku. Dělal jsem, co jsem mohl, ale v každém případě jsem se nedostal nakonec. A i když každý rok, když jsem potom po letech třeba už u přijímaček byl jako asistent na škole, tak jsem viděl, jak každý rok je na člověku poznat, který má navíc, jak je určitým způsobem zralejší, zkušenější. Ale 17 let bylo nádherných. Měl jsem pocit, že všechno se dá stihnout. Dalo se stihnout úplně všechno. Maturita dopadla dobře, skoro výborně. Na tu DAMU jsem se nedostal, ale rychle jsem se teda začal připravovat na zkoušky na Fakultu tělesné výchovy a sportu, protože ještě za ty 3 měsíce od toho února do května se o to pokusit se dalo, to jsem zvládnul. No a zároveň jsem potom dostal příležitost natáčet s báječným režisérem Karlem Smyčkem seriál Třetí patro, takže jsem vlastně z toho nevypadnul, z toho herectví, a viděl jsem, že za rok to zkusím znova, že určitě k těm přijímačkám na DAMU půjdu znovu. Myslím si, že jsem byl velmi šťastný, že to bylo prima.
0: Ta zmínka o sportu je důležitá. Janův otec Jaroslav Podměšil byl uznávaným pedagogem Fakulty tělesné výchovy a sportu a mimo jiné lyžařským trenérem. Okamžitě po 17. listopadu se Jan Podměšil jako čerstvý absolvent DAMU zapojil do revolučního dění a účastnil se výjezdů mimo Prahu, které měly za cíl informovat lidi o tom, co se v Praze stalo a co se děje.
3: Stávkující studenti pedagogické fakulty v Praze chodí pomáhat podnikům Sady, lesy, zahradnictví, pražským komunikacím a dalším. Část studentů pomáhá také pražským základním školám a zvláštním školám. Studenti lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pomáhají v nemocnicích a fungují jako hlídky první pomoci. Ze stávkového výboru stavební fakulty ČVUT v Praze nám sdělili, že začínají s výjezdovou akcí Mamut. V jejímž rámci se již v pátek rozjeli do Košic agitovat 4 plně obsazené autobusy studentů.
0: Tento krátký záznam studentského televizního vysílání vznikl okolo 25. listopadu 1989, tedy 2 týdny před osudnou autonehodou.

0: O finále revoluce Jan Potněšil přišel. Když se v noci z 8. na 9. prosince 1989 vracel s kolegy hercem Janem Kačerem a dokumentaristou Vladislavem Kvasničkou z revolučního výjezdu do Ostravy, auto vylétlo z dálnice a Jan skončil pod ním. Ale on sám, a v tom je jeho příběh velký, se nepovažoval za oběť listopadové revoluce. Razil heslo, že lepší je být na vozíku než s komunisty.
1: Díky tomu všemu, co vlastně se v osudu nebo v příběhu kohokoliv z nás může přihodit a vlastně na začátku to vnímá, jak asi okolí, jsem byl v bezvědomí dlouhou dobu, to nejbližší okolí, samozřejmě rodina a podobně, jako totální katastrofu, jako konec Endešlus, když to řeknu takhle jako parafrazu, že opravdu jakoby končí ten život, tak nebylo od toho daleko, protože to zranění bylo velice komplikovaný, závažný, prasklá spodina lebeční, mohutné krvácení do mozku a opravdu dalších mnoho traumat na těle. Na konci, po těch 2 letech, co jsem strávil v nemocnicích, mi dali v podstatě takový svazek, který ukazuju teď na mikrofonu asi skoro 10.

0: cm silnou složku, kde byly sepsané ty anamnézy a ty diagnózy, jako co jsem měl všechno. Jak jsem byl potlučený po té autonehodě, když jsem neřídil, jenom jsem tam spal, nějak jsem vypadl z toho auta a tak dále. Ale bylo to jako v rámci vlastně smysluplné činnosti a pro mě zásadní, kdy jsme snažili, aby vlastně ten režim se tady změnil, aby jsme najednou se mohli po těch mnoha letech komunistického režimu a předtím ještě toho fašistického protektorátu. Nedávno jsem to spočítal, že bylo to 100. výročí jakoby české státnosti, československé. Že jsme 47 let žili v diktatorních režimech. Téměř polovinu toho, to je neuvěřitelný čas. No, k věci, takže to bylo závažný a vím, že jsem potom dostala k rodičům informace, když jsem se dostal konečně na to adekvátní lékařské vybavené zařízení na JIPku v Praze na Karlově náměstí, že naděje na to, jestli to přežiju, je 7%, což teda není moc. A dlouhou dobu jsem byl v tom bezvědomí a dlouho to nevypadalo nějak. Je to totálně na hraně toho života a smrti, ale z toho najednou jsem po 4 měsících přibližně, když jsem se nějak 3-4 měsících, když jsem se dostával zase zpátky k vědomí, po mnoha peripetích, to teď já nechci tady zdržovat, tak vlastně najednou jsem měl třeba takový jako vize, že jsem zavnímal a jsem se jí dokonce zapamatoval, že asi to nikde nebylo napsané, jestli se vrátím nebo nevrátím z té pomyslné hranice mezi životem a smrtí, ale že jsem tu šanci dostal a že teda to jako nebyla žádná samozřejmost a najednou mi došlo, že to je obrovský dar.
1: Sám říkal, že první věta, kterou od svého otce slyšel poté, kdy se po bezmála 4 měsících probral z komatu, zněla: Václav Havel už je prezidentem. Bylo to v té hrozivé osobní situaci zadosti učinění možná větší, než si umíme představit. Přestože, jak známo, Jan Potněšil byl už v roce 89 známým, oblíbeným a hojně obsazovaným hercem, svými občanskými postoji se ocitl na hraně disidentství. V rozhovoru pro projekt Paměť národa vyprávěl o tom, že během demonstrací Palachova týdne v lednu 89 dokonce kvůli zadržení policií prošvihl představení.
0: A tam třeba byla taková epizoda, že už během toho Palachova týdne jeden den po mně někdo skočil a vlastně jak si do té skupiny množiny lidí a byl podobně oblečený jako já, byl v civilu, vytah mě ven a začal jako křičet, už ho mám. A přidal mě teda někomu v uniformě. A ten mě odvedl tam na roh Jindřišský, tam jsem ruce na zeď, roztrhnout nohy, prohledali mě, jestli nemám žádný zbraně, párkrát mě ještě přetáhli tím obuškem a potom nás odvezli víceméně do školské ulice na stanici policejní, tam nás hodili do klece, potom jsem tam strávil celý odpoledne, čekal, nebo respektive si uvědomil, že večer mám představení v disku právě. Tak jsem prosil, jestli bych nemohl na ten výslech jako dřív, že mám potom povinnost a představení, no tak jsem dostal samozřejmě čočku a nic se nestalo, takže jsem to představení prošvih. No a to mohl být jako problém a průšvih, protože přece tam byli lidi, kteří museli jít domů, byli tam kolegové, kteří všichni byli připravení, už je to jako vlastně profesionální scéna v tu chvíli. A já tam nebyl. Ale naštěstí i na té domu byli pedagogové, kteří uvažovali podobně jako my, stejně ladění, to znamená, že nakonec toho nic nebylo. V podstatě jsme představení nahradili, zahráli ho jindy a nic se nestalo. Takže to i pro mě byla zpráva, že vlastně ta množina lidí, kteří uvažují stejným způsobem, je možná větší, než si třeba myslíme my sami a možná, než si myslí ten režim.
1: A ještě jedna historka z prvních dnů revoluce z téhož rozhovoru. Zřejmě první setkání Jana Potměšila s Václavem Havlem.
0: Jsme ještě dlouho do noci třeba ve Vinohradském divadle seděli. Společně právě s Honzou Kačerem, Tomášem Tepferem, Eliškou Balcerovou, Jiřinou Jiráskovou, Danou Kolářovou, Janem Vedralem, jako v takové užší skupině, že ještě se vymýšlel do noci, co by bylo potřeba na druhý den a že tam nějaká myšlenka jako zazněla, vznikla a já jsem dostal vzkaz právě od Honzy Kačera, teda, že ho mám donést do Paláce Adria, do OF Václavu Havlovi, že to je důležitý. Takže jsem tam prostě zaběhnul z Vinohradského obce, to je kousek, tak to jsem běhal ještě a tam ochranka John Bock a Standa Milota a poznali mě naštěstí, tak co potřebuješ, říkal, potřebuji tady třeba důležitý vzkaz z Vinohradského divadla od Honzy Kačera, tak mi postavili do takové chodbičky dole, pojď a tady Vašek určitě bude procházet, protože teď má tam nějaké jednání, bude mít ještě další jednání a jsem tam čekal a potom Václav Havel přišel, byl úplně úžasný, laskavý a říká, tak co potřebuješ? A já jsem teda sdělil, že mám ten důležitý vzkaz od pana Kačera z Vinohradského divadla. On se ho vzal, tak měl to oblíbený sáčko, tak se ho strčil do těch kapes. A už bral za dveře, za kliku a už jako vycházel ven. A ještě než to zavřelo, já tam stál jako solný sloup. Poslední kousek, se ty dveře zavíraly, tak mě zahlídnul. A já zíral tak jenom úplně tupě a říkal, co ještě potřebuješ? A já jsem říkal, nezlobte se, ale pan Kačer mi kladl na srdce, že musím počkat, až si ten vzkaz přečtete. Tak on zase laskavě vyšel na tu chodbu, zavřel ty dveře, šáhnul do těch kapes a vyndal plný hrstě podobných, desítek podobných vzkazů. Takhle měl kupu těch vzkazů. A já jsem teda taky zase zíral, on trpělivě hledal, prohraboval, našel ten papírek, já jsem poznal to podle písma. Předtím si to úplně zvážnil, se soustředil se, podíval se mi do očí a řekl, děkuju, je to opravdu moc důležitý, děkuju, že jsi počkal.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: I když hostoval v mnoha jiných divadlech, v podstatě domovskou scénou se Janu Potměšilovi od roku 1993 stalo divadlo v Celetné a divadelní spolek Kašpar. S kolegy Jakubem Špalkem, Petrou Špalkovou a Petrem Vobeckým byl v roce 1995 hostem Bronislavy Janečkové ve vltavském pořadu Setkávání. Řeč přišla i na tehdy nejslavnější představení, ve kterém Jan Potměšil hrál, tedy Růže pro Algernon.
3: Já když Petr mluvil o fantomimě, tak já budu mluvit o představení, které hrajeme dneska taky za chvíli, a to je Růže pro Algernon, protože tím představením taky žiju už hodně dlouho. A to je pro mě velikánský setkání s človíčkem, s velkým Č, a to je Charlie Gordon, to je ta postava, která se tam objevuje, nebo o které to je. Je to vlastně takový příběh celého života, od toho, že vidí Charlie svět dětskýma očima, až do toho, že cítí přítomnost smrti nebo konce nějakého. A mám obrovskou radost, že jsem potkal tuhle hru nebo tu povídku Daniela Kejse, kterou mi dal přečíst právě Jakub tady asi před těm dvěma roky. 10. února 93, ano, byla premiéra, tak to je přesně. A to je něco mimořádného, protože taky mám pocit, že za ten jeden večer, tam za tu hodinu a půl na tom jevišti, prožívám vlastně celý život.
4: Je nějaký moment právě v Růži pro Algernon, na který se velice rád těšíte vždycky?
3: Já se těším na momenty, když tam jako Charlie nějakým způsobem zlobí.
5: Mám podkou aj desetník. Můj nejoblíbenější replika.
3: Mám podkou aj desetník a pak je taky říkám, já už nikdy nelžu, mě na to vždycky přijde.
5: Já mám nejradši to místo, kde Charlie Gordon po té operaci, kdy mu slíbí, že bude chytřejší, jak on říká, jak za ním přijde nějaký doktor, já se v tom představení nehraju, já jsem ho asi pětkrát jenom viděla a ptá se ho, jak se má, a on se tak otočí, říká, myslím, že se ta operace moc nepovedla. Tak to je moje favorizované místo.

0: Inscenace s Janem Potměšilem se v Kašporu hrály z pravidla mnoho let a dosáhly stovek repríz. Patřil k nim Shakespeareův Richard III., Vančurovo Rozmarné léto, ale i méně vyhlasné tituly, jako bylo třeba Pásmo poezie Draci noci. Přiblížil ho v rozhovoru s Lucí Výbornou v roce 2011.
1: Přeskočíme do divadla, protože vás v rámci divadelního spolku Kašpar čeká v květnu speciál, který se jmenuje Draci noci. A teď teda od Vexláků jsme u poezie. Ten scénář, jak jsem si přečetla, je stvořen z nejstarší poezie světa, z básní z Egypta, z Číny, z Japonska a tak dále. Jak se na takovém scénáři podílejí herci?
2: Velmi. Velmi intenzivně a celé, protože...
1: A můžete si vybrat třeba?
2: Dokonce jsme vybírali společně a byla taková idea nejdřív, že nás bude mnohem ještě víc a v podstatě, že budeme třeba tak jako sedět na jevišti u ohně divadelního a vyprávět si ty příběhy. Každý bude v podstatě z jiného koutu světa třeba, ale ten jeden rok to nějak nevyšlo, bylo nás moc. Po druhý už jsme se snažili, aby nás bylo trošku méně, bylo nás pět. Už to vypadalo, že k realizaci dojde, už se nashromáždilo velké penzum úžasné poezie od Peru přes Severní Ameriku, Čínu, Japonsko, jak jste říkala, Egypt, starou Evropu, ale taky to ještě nedopadlo a ten další rok jsme zůstali jenom tři. Jsme si řekli s Jakubem a ještě s Jitkou Nerudovou, že teda to uděláme takhle ve třech a najednou ten tah na branku se přece jenom jakoby zintenzivnil. Probrali jsme tu poezii, vybrali jsme si, rozdělili jsme si, komu je co blízké nebo nejbližší a v podstatě vznikl takový příběh, který najednou se odehrává, byť najednou můžeme skočit z poezie, která je od severoamerických indiánů k starým čínským příběhům nebo těm egyptským, ale dohromady najednou je to jakýsi příběh dvou nejdřív osamělých chlapů, kteří jdou horami a tak nějakým způsobem meditují, přemýšlejí, sdílejí pocity v přírodě, potom se potkají a najednou zase si vyprávějí spolu jiný příběhy trošku a důležitý okamžik nebo vrchol toho je, když najednou do toho vstoupí ta žena, ten ženský princip a vlastně ten příběh se začne vytvářet nebo odvíjet od toho, že ti muži se kontaktují s tou ženou, konfrontují a vyznávají lásku nebo dohromady tím způsobem komunikují a používají k tomu celou tu dobu tu poezii, jenom tu poezii a to je na tom to krásný.
0: A teď ještě z divadla na sjezdovku. Vitalita Jana Potměšila byla takového kalibru, že se dokázal vrátit i ke svým milovaným lyžím.
1: Můžu vám třeba pomoct, když vás uvidím, že jedete na sjezdovce a upadnete? Nebo vám pomůže někdo jiný? Pardon, dá se z toho vůbec vstát?
2: Dá se vstát? Děkuji za tu otázku. Lyžování miluju. Jezdil jsem na lyžích před tím úrazem a teďka opravdu toužím potom, abych co nejvíc dní během zimy se dostal na lyže. Na monosky, protože vlastně to je taková skořepina, ve které sedím velmi těsně, v podstatě přímo na tělo, zapnu se suchými zipy, abych byl utemovaný. V podstatě, jako kdyby jsem to přirovnal k tomu, když člověk vklouzne do přeskáče a zapne se. Tak v tom sedím, pode mnou, pod tou skořepinkou je vlastně malý teleskop nebo taková pružina, díky níž jsem potom dole připevněný do vázání k lyži. A v rukou mám krátké francouzské hůlky, na konci s lyžičkama, to jsou takzvané stabilizátory, stabíky. A je to úžasný, je to nádherný pocit, nádherný zážitek, velký adrenalin.
1: Musí být adrenalin, ne velký, ale prostě neskutečný.
2: Neskutečný, přesně tak. A je předpokladem, že třeba jedu s doprovodem, s kamarádem, s kamarádkou, s lyžařem stojícím, který jede za mnou a může mi pomoct třeba při nasedání na vleku nebo při pádu například na sjezdovce. A zároveň jede za mnou třeba i když jedeme směrem dolů se sjezdovky, což je jako praktičtější než jezdit nahoru, že? Ale v tu chvíli, že je mě i víc vidět, nebo nás oba, protože to těžiště, když sedím v té monosky, je velmi nízko. No tím pádem, ale to umožňuje taky velkou mobilitu, velkou i poměrně rychlost a šikovnost na té lyži. Takže to jezdí opravdu skvěle.
1: Já si ten pád nějak neumím představit, to vázání vás vyhodí?
2: No je to normální vázání, jako známe z desetových lyží, takže se vypne, když je pád krkolomnější, když není tak krkolomný, což je většina těch pádů spíš takový, jako že člověk třeba zastaví a ulehne, přesně tak. A v tu chvíli sám podle míry sklonu svahu se dokáže zvednout, anebo taky nedokáže, tu chvíli potřebuje pomoc. A jsem šťastný, díky za tu otázku, že už se stává, že přece jenom nejsme na té monosky opravdu marťani, jako to bylo z počátku 90. let, když jsme se objevili, když jsem se objevil třeba na té monoliži, tak všichni koukali.
1: Ne, pardon, jak... pro mě jste marťani pořád, protože to je... To je tak nepředstavitelný výkon v mých očích.
2: Děkuju, děkuju.
1: To tady líčil kolega Jan Pokorný, říkal, ujel jsem jeden metr a už jsem ležel.
2: No i tak to začíná, ano, tak to začíná. Tak to začíná 1000 pádů a jeden a potom se člověk trošku rozjezdí a pak to najednou jezdí krásně a je to opravdu velký zážitek a obrovský, obrovský naplnění a pocit jako smyslu a radosti. Obrovská radost, extáze. Tak, extáze.

0: Návod k použití života sice neexistuje, ačkoliv se o jeho sepsání pokoušejí tisíce motivačních publikací, ale Jan Potměšil díky svému osudu, ale hlavně šťastné povaze, dokázal o smysluplném nakládání s ním říct hodně. A vlastně nenápadným způsobem. Když mluvil o mladých lidech, mluvil vlastně o sobě, protože duševně mladým nikdy být nepřestal. A s nepolevujícím zájmem se rozhlížel po světě a rád to pozoroval i u mladších.
1: Mám radost, když potkám mladý lidi, protože hrajeme občas pro školy nebo pro klub mladýho diváka, a mám velkou radost, když se potkám s mladými lidmi kdekoliv jinde, na sportovišti nebo na nejrůznějších akcích, a cítím, že mají o něco zájem. Samozřejmě, že všichni jsme v té době byli a jsou jistě oni v situaci, že se rozhlížejí, pátrají. Já si pamatuju, že nejraději bych, než se rozhodoval, na kterou vysokou školu půjdu nebo nepůjdu, tak nejraději bych si hodil přes rameno svázanou deku jako Ferda Mravenec a šel do světa na zkušenou, jo? Nebo sekal dříví v lese, nebo něco dělal, tak jako, abych ty zkušenosti prakticky vlastně získával, abych se dotýkal toho světa, který je přede mnou a pro který se mám rovnou rozhodnout, že půjdu touhle cestou nebo tohle nebo tamtou. Takže bych nejradši šel do světa, a myslím si, že to tak bylo přirozený, třeba ještě počátkem století, že na 2-3 roky ty lidi, kterým bylo 16, 17, 18, vyrazili do světa, dělali různý práce, aby se uživili, pomáhali tu na poli, tu v docích, v přístavu, a potom se vrátili a věděli, že chtějí být buď tím nebo oním, že chtějí radši studovat a být inženýrem, který ty lodě navrhuje, nebo že tam chtějí přikládat uhlí. Takže vím, že je to období velké rozjitřenosti, všechno je možný, a zároveň mě ohromně zaujme, když cítím z toho mladého člověka, s kterým se třeba potkám, že najednou má zájem jít do divadla, nebo má chuť umět určitou dovednost. Dobře sportuje, ale zároveň do toho jaksi zakousnutý, když to řeknu takhle obrazně, že opravdu tu věc jako chce dělat a chce ji dělat pořádně. Když takhle potkávám mladé lidi, tak myslím, že platí to, že, jak říká jeden můj přítel, kamarád, s oblibou není kam spěchat, ale nemáme moc času.

0: Jan Podkněšil odešel 16. dubna 2026. V záplavě dojatých vzpomínek jeho kolegů a přátel, nesených autentickým obdivem, mě zaujala slova spisovatele Patrika Hartla, který pro něj svého času napsal komedii Hlava v písku. Dostal naloženo od života, ale hledal vždy ty pozitivní stránky a stálo ho to energii. Člověk si musí uvědomit, že štěstí nepřijde samo a že si ho musí vyrobit a Honza si ho uměl vyrábět a dávat ho ostatním. Tolik dnešní Archiv Plus. Spolupracovali na něm dramaturg David Hertl, archivář Petr Markovský a mistr zvuku Ladislav Čurda. No a za všechny kolegy se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Ve zlínské zoologické zahradě dnes uhynula samice slona afrického ulu. Podle vedení zoo ji dopoledne z dosud neznámých důvodů napadl samec Jack. Zahrada teď zajišťuje okolnosti incidentu a přijímá potřebná opatření pro zbytek stáda. Výběh pro slony proto zůstane zítra uzavřený. Samec Jack přišel do Zlína z maďarské zoo před 3 lety. Zahrada od něj očekávala přirozené rozmnožování slonů afrických, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy. Hokejisté Švédska hrají na mistrovství světa skupinový zápas proti Itálii. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
3: Zatím 8 minut marně dobývají Švédové italskou branku, kde stojí Damien Klada, který trápil i český tým. Teď už sice Koutouč skončil v brance, ale nakonec branka nebyla uznána. A tak platí stav 0-0, to v souběžně hraném utkání v Curychu vede Finsko nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Uzavřená D11 u Poděbrad a nehoda na D1 u Všechrom. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38 a vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna překážejí následky nehody za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem v prostředním pruhu. Projíždí se okolo pravým a levým pruhem, kolona od 13. kilometru je na 10 minut. Se silnějším provozem počítejte na příjezdu do Prahy od Plzně. Nejdříve na D5 se zdržíte necelých 10 minut od Rudné po Pražský okruh. Na okruhu pak naberete dalších 10 minut od D5 po Ořech. A na dálnici D8 z Drážďan do Prahy čekejte omezení v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 je uzavřený levý pruh kvůli havarovanému kamionu. Místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Sociální síť X omezuje maximální počet příspěvků, Polsko varuje před phishingem ve službě Signál, Google dál mění podobu vyhledávání a Elon Musk prohrál soud s OpenAI. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, který vás také dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
5: Nebudu na to samozřejmě sám. U mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora a spoluautora tohoto pořadu, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
6: Ahoj Davide.
5: Americký podnikatel Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Stěžoval si v něm na to, že jej OpenAI podvedla, když se z původní neziskové společnosti změnila na komerční firmu. Musk požadoval, aby firma neziskovce zaplatila bolestné 150 miliard dolarů a aby její vedení, včetně šéfa Sama Altmana, odstoupilo z funkcí. Kalifornský soud ale konstatoval, že Musk svou žalobu podal příliš pozdě a že mezi tím uplynula promlčecí lhůta. Ke zkoumání toho, zda jsou Muskovy nároky legitimní nebo ne, tak soud nakonec vůbec nepřistoupil. Muskovy právní zástupci po vyhlášení verdiktu řekli, že se nejspíš odvolají. Protože tohle byl hodně sledovaný soudní spor, vlastně aspoň v technologických médiích a ve Spojených státech. A ten výsledek ale nakonec na sebe nenechal dlouho čekat. Ten soud trval asi 3 týdny, pokud si dobře vybavuju. Vystupovali u něj a vypovídali u něj právě jak vysocí představitelé OpenAI, tak i přímo Elon Musk, ale nakonec ta porota, která v tom případu rozhodovala, tak se radila pouhé 2 hodiny a ta vlastně řekla, že ten případ nebude v zásadě řešit, protože už je ten problém promlčený. A soudkyně, která tomu soudu předsedala, tak pak s tímhle souhlasila. Samozřejmě nevíme, jestli ten soud nebude nějakým způsobem pokračovat kvůli tomu odvolání případnému, ale to první kolo minimálně tedy Musk prohrál. O co vlastně v tom sporu šlo? Má opravdu nějaký reálný základ ten spor a opravdu myslíš, že Musk třeba by mohl být nějakým způsobem v právu, kdyby soud opravdu řešil ten základ toho sporu?
6: Reálný základ rozhodně má, což o to. OpenAI vznikla v roce 2015 opravdu jako nezisková organizace, jako charita podle amerického práva s účelem posilovat bezpečnost umělé inteligence. Tou dobou se začalo mluvit o tom, že AI by mohla výhledově být riziková technologie, že by mohla ohrozit lidstvo. Byly to první náznaky těch motivů, které dnes se objevují velice často. Elon Musk byl jedním ze zakladatelů OpenAI a pokud se nepletu, byl tím, kdo tam jako jednotlivec vložil vůbec nejvíc peněz, 38 milionů dolarů, což byla asi třetina všech peněz, které OpenAI tehdy zhromáždila jako základní kapitál. Aha. Potom následovala dosti složitá historie v roce 2019, to 4 roky později, když už jazykové modely se začaly podobat těm dnešním, tak OpenAI vytvořila ziskovou odnož, ziskovou větev, nad kterou původně měla plnou kontrolu ta nezisková organizace. Dneska tu kontrolu plnou nemá, má menšinovou, protože větší slovo tam mají investoři a mezi nimi ten největší, což je Microsoft. A teď jde o to, a do toho vlastně veřejnost nevidí, jak moc tahle změna proběhla se souhlasem nebo proti nesouhlasu těch původních zakladatelů. Aha. Oni o tom totiž, každý z nich říká něco trochu jiného a těžko se v tom vyznat. Kdyby ten soud měl opravdu řešit věcnou podstatu sporu, tak by asi měl těžkou práci, protože by musel rozklíčovat, kdo lže, kdo se mýlí, kdo mluví pravdu. Ale protože je tam ta 3letá promlčecí lhůta a Musk ji těsně, ale prošvihl, tak se tím ten soud vůbec zabývat nemusel. Uvidíme, jak to bude dál.
5: Já jsem viděl právě různé materiály, které zveřejnil na svém blogu OpenAI. Tam jsou různé e-maily, zprávy a podobně. OpenAI říká, že Elon Musk už někdy od roku 2018 minimálně tak věděl o tom, že se právě debatuje v té firmě, nebo tehdy nadaci, nebo neziskovce tedy, o tom, že by měla vytvořit nějakou právě komerční firmu. A že vlastně pak spíš i odešel, protože on vlastně potom z OpenAI opravdu odešel, že odešel kvůli tomu, že tady nad tou komerční větví neměl mít plnou kontrolu. Tak tohle je verze OpenAI. Elon Musk samozřejmě říká, že takhle to nebylo. A bylo by asi zajímavé tedy, kdyby ten soud to nějakým způsobem takhle potom rozklíčovával, k čemu bychom se nakonec dostali. Jaké špinavé prádlo by ještě vyplynulo na veřejnost, už teď ho podle mě bylo docela dost, ale možná se k tomu opravdu ani nakonec nedostaneme. Proč vlastně OpenAI tedy potřebuje, nebo proč si vytvořila tu komerční firmu? Má to nějakou opravdu logiku?
6: Naprosto jasnou. Umělá inteligence, velké jazykové modely se ukázaly být jako velký biznis. To v tom roce 2015, když to zakládali, ještě nebylo tak patrné jako o 4 roky později. A když byla ta komerční větev založena, tak bez pochyby to už bylo s úmyslem výhledově z ní udělat veřejně obchodovanou akciovou společnost, jít na burzu. To se chystá právě teď a může to být krok, ve kterém všichni ti původní investoři a zakladatelé, včetně sama Altmana, včetně Grega Brockmana, což je jeho pravá ruka, prezident firmy muž číslo 2 v OpenAI, tak pohádkově zbohatnou na tom vstupu na burzu. Případný soudní spor s Maskem by to mohl zkomplikovat nebo úplně zastavit. Teď je ale ta cesta k té první nabídce akcí opět otevřená.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Po skoro čtvrt století měníme zásadně podobu vyhledávacího boxu v našem vyhledávači, oznámila společnost Google. Změna se má týkat okna, do kterého lidé zadávají své dotazy. To se nyní dokáže automaticky zvětšovat podle toho, jak dlouhou otázku do něj uživatel píše. Do zadávacího pole také lidé nově mohou kromě textu zadávat také obrázky, soubory, videa nebo třeba karty z prohlížeče. Výsledky vyhledávání bude vyhledávač v blízké budoucnosti umět zobrazit nejen jako text, ale například také ve formě na míru vytvořených tabulek, vizualizací nebo i jednoduchých aplikací. Postará se o to umělá inteligence. Google slibuje do vyhledávače přivést také AI agenty, samostatné pomocníky, kteří budou kontinuálně vyhledávat informace k určitému tématu a zobrazovat je uživateli v nějakém konkrétním čase. Agent má například umět na základě zadaných kritérií prohledávat nabídky bytů a upozornit uživatele, když se objeví nabídka, která by mu mohla vyhovovat. Petře, Google těch novinek různých oznámil celou řadu, ona totiž teď proběhla tento týden vývojářská konference Google I.O., kde tahle firma právě oznamuje, co nového, a to teď zejména v té oblasti umělé inteligence, vyvinula a brzy tedy uvede na trh. A jedna z těch velkých novinek, kterými se Google opravdu velmi chlubil, tak je právě ta proměna vyhledávacího pole a proměna vyhledávání tedy. Je to opravdu tak zásadní změna, jaký Google prezentuje?
6: Mohla by být, pokud to bude opravdu fungovat tak, jak to vylíčili a tak, jak to na té konferenci ukázali na nějakých demoverzích. Čili musíme chvilku počkat, až to opravdu dostaneme do ruky. Ale mohla by to být velká změna. Zdá se mi, že Google vlastně tím by mohl dovršit proces, přemýšlím, jak to nejjednodušeji říci, odpojení výsledků vyhledávání od přístupu k webu. V tuhle chvíli, když si něco člověk vyhledá Googlem, tak ano, je tam už na začátku odpověď z AI, takže naznačuje, jak to bude v budoucnu vypadat, ale pod tím je pořád, tak jako dříve vždycky býval, seznam odkazů na weby, kde najdeš další informace, čili výsledky vyhledávání po staru, tak jak jsme si je vždycky představovali. Ten nový způsob vyhledávání, jak ho předvedli, vlastně zakryje tuhle vrstvu, zakryje, odkud čerpá ta umělá inteligence svoje informace a jenom předloží úhlednou odpověď naformátovanou a prezentovanou nejrůznějším způsobem, tak jak jsi o tom mluvil. Může to být text, může to být zvukový záznam, může to být video, může to být dokonce aplikace, v některých případech infografika, cokoliv. A tohle je pořádně velká změna, protože se z toho stává jakýsi stroj na odpovědi, místo stroje na odkazy na web. V mých očích je to velký posun. A pochopitelně je to něco, co se Googleu velice líbí, protože tím získává plnou kontrolu nad uživatelovým zážitkem s tou odpovědí. Už ho neposílá nikam jinam. O to méně se to bude líbit těm, kdo ten webový obsah vytvářejí.
5: Ano, to je téma, o kterém jsme taky v našem pořadu už několikrát mluvili, tenhle ten posun od toho vyhledávače k odpovídači a jaké změny vlastně pro provozovatele webu a například i online médií, ve kterých my oba pracujeme, tak jaké změny vlastně tohle to by mohlo znamenat a co by to mohlo znamenat pro business model těch médií, který je dneska hodně samozřejmě založen na tom, že z vyhledávačů tam třeba chodí právě uživatelé si číst nějaké informace. No, na tohle jsem hodně zvědavý, jestli prostě opravdu tahle ta AIfikace vyhledávání Google povede k nějakým dalším zásadním změnám. My jsme, myslím, mluvili už o tom, že i ty současné přehledy od AI a režim AI, který ve vyhledávači Google je, takže už podle čísel dostupných vlastně ubírají těm webům návštěvnost, a to v nějakých desítkách procent, takže jsou to poměrně významná čísla. Myslíš, že tedy opravdu to povede k tomu, že tedy z webu nakonec nic nezůstane?
6: To sotva, protože kdyby to tak bylo, tak by ten Google a ta jeho umělá inteligence vlastně neměla za chvíli co vyhledávat. Tady se totiž už opravdu dostáváme k tomu problému, že z hlediska Google může být kontraproduktivní. Tak moc tvůrce toho obsahu posílat do pozadí, utlačovat, zneviditelňovat. Někde je nějaká rovnováha v tom ekosystému, která je ještě únosná a teď se uvidí, kde přesně ta rovnováha leží. Google si nemůže dovolit demotivovat tvůrce obsahu, aby ho přestali dělat nebo aby zkrachovali a neměli jak ho dělat. To nejde, protože by se tam přestali objevovat nové věci ve velké míře. Na druhou stranu pro klasická média je ten vyhledávač jenom jedním ze zdrojů trafiku, provozu, přístupu a čím dál tím méně důležitým relativně vůči těm ostatním. Právě protože Google, a mluvíme jenom o něm, protože je de facto monopolním vyhledávačem, mění postupně svou politiku a ty odkazy na web a jejich proklikávání přestávají fungovat zatím ne technicky, ale z obchodního hlediska určitě.
5: No, zatím samozřejmě ale vyhledávače, nebo ten trafik, jak si říkal, provoz z vyhledávačů, byl poměrně významným vlastně zdrojem návštěvnosti, třeba právě v rámci online médií, ale i dalších webů. A jsem zvědavý tedy, jak se ta nová rovnováha bude hledat a jestli tedy se nenajde až příliš pozdě pro řadu provozovatelů těch internetových stránek, protože nevím, jestli dokáží to mezidobí toho hledání nějakým způsobem přežít. Ale to teprve uvidíme. I mě tam vlastně zaujala ještě jedna věc a to jsou ti vyhledávací agenti. To mají být opravdu AI agenti, kteří na základě nějakého dotazu řeknou, ano, dobře, tak já se tady budu pravidelně dívat na nějaké informace a budu ti uživateli ty informace servírovat v nějakém třeba intervalu, třeba každý den ráno, anebo třeba když najdu něco zajímavého, tak ti prostě dám nějakou notifikaci. Tohle mi přijde jako taky docela velká změna potenciální v tom, jak informace vyhledáváme, protože tam odpadne ta aktivní role toho uživatele. On jednou zadá nějaký dotaz nebo vytvoří si nějakého takového toho vyhledávacího agenta, jestli jsem tedy dobře porozuměl těm prezentacím Google, a ten pak bude automaticky vyhledávat nějaké informace za něj. To znamená, to je další ještě možná rána tomu webu, protože ten uživatel už ani nebude nikam chodit a po těch webech nakonec možná budou běhat jenom samí AI agenti. Myslíš, že to takhle dopadne?
6: Záleží na tom, co všechno to bude umět a jak snadno se to bude používat. Už teď a už dlouhá léta existuje v Google možnost dát si trvalý dotaz na něco, třeba na vlastní jméno, to je tak to nejčastější, k čemu to lidé používají. A jakmile se objeví na webu nějaká nová informace, která tomu dotazu odpovídá, tak dostaneš mailové nebo jiné upozornění. Tohle Google nabízí mnoho let. Pokud ten agent bude umět v podstatě jenom tohle, tak to vlastně ani velká změna není. Předpokládám, že toho bude umět více, že bude flexibilnější, že bude zajímavější, hlavně z hlediska prezentace těch nalezených výsledků. Pojďme to soudit, až to uvidíme v provozu. Mně se moc nechce na tohle téma spekulovat a samozřejmě rád bych to viděl, jsem na to zvědavý, ale zatím to nejde.
5: No tak počkáme do léta, aspoň Google slibuje, že tyhle novinky ve vyhledávání budou právě někdy během léta dostupné a mají být dostupné celosvětově a zadarmo, takže se na ně určitě podíváme. Petře, možná na závěr ještě otázka, zaujalo tě na té Google I.O., na té vývojářské konferenci ještě něco dalšího, nějaká další novinka, kterou Google oznámil?
6: Ono tam toho bylo hrozně moc. Je tam třeba funkce nazvaná Daily Brief, která znamená, že dostaneš každý den souhrn nějakých informací specifických pro tebe na základě jednak tvých zájmů a taky na základě tvého mailu a kalendáře, pokud k tomu dáš Google plný přístup. To může být banalita, může to být velká věc, opět záleží na tom, jak to bude doopravdy vypadat, k čemu to půjde použít. Zaujal mě další rozvoj toho protokolu, kterému říkají USP, protokolu pro placení automatické na webu, aby AI agenti mohli disponovat skutečnými penězi a ve jménu svých majitelů něco objednávat a platit a třeba i obchodovat mezi sebou. To je důležitá podmínka autonomie umělé inteligence, aby opravdu ta automatizace byla účinná. Tak jsem zvědav, jak tohle se bude prosazovat. A vůbec bylo tam toho moc, je to každoročně veliká událost.
1: Online Plus Davida Slíška.
5: Buďte opatrnější při používání komunikační aplikace Signál, varoval zaměstnance pracující s citlivými systémy polský kyberbezpečnostní úřad. Signál je populární komunikační služba, která používá tzv. Koncové šifrování. Obsah konverzací tedy nemůže číst nikdo jiný, kromě autora a adresáta. Polské varování souvisí se zvýšeným počtem phishingových útoků, které se snaží od uživatelů Signálu získat jejich přihlašovací údaje a ovládnout jejich účet. Falešné zprávy se maskují obvykle jako zprávy od týmu Signálu a informují uživatele o údajném zablokování účtu. Nabízejí k tomu odkaz, na kterém si uživatel může účet odemknout. Ten ale vede na falešnou stránku. Polský úřad proto k pracovní komunikaci doporučil jiné služby, vyvinuté přímo ministerstvem pro digitální záležitosti. Petře, Signál je, myslím, pro řadu lidí příkladem velmi dobře zabezpečené komunikační aplikace, která používá právě to koncové šifrování a která je opravdu takovým symbolem dobrého zabezpečení. Znamená podle tebe tohleto doporučení polského úřadu, že Signál zas tak bezpečný není?
6: Jak se to vezme? Tohle je komplikovaná otázka s mnoha rovinami. Technicky bezpečný je úplně stejně, jako byl předtím. Mimochodem, Polsko není první, kdo tenhle problém řeší. Řešil se na úrovni Evropské unie a řešil se v Německu. Ale sebedokonalejší technické zabezpečení nestačí, když lidé budou tou pomůckou zacházet naivně, nekvalifikovaně, což je přesně to, co se tady děje. Je to phishingový útok, je to série phishingových útoků, vedených systematicky právě proti Signálu, protože je to tak dobrá služba, protože je dobré z hlediska těch útočníků odradit lidi, aby ji používali. Dokud ji používají a používají správně, tak se do jejich konverzací opravdu nedá dostat. Odradit je od takhle silné pomůcky se útočníkům a je silné podezření, že je to státní aktivita z Ruska. se velice dobře hodí. Žádná taková služba jako Signál se nikdy neoprací na své uživatele s tím, aby udělali něco, co prozradí jejich přihlašovací údaje, nepožádá je, aby ty údaje někam poslali. To je proti smyslu jakékoliv podobné pomůcky, nikdy se to nedělá. Ale opakovaně se ukazuje, že útočníci, kteří tohle předstírají, kteří se tváří jako ta technická podpora a požadují to, takže jsou v mnoha případech úspěšní. Já si neumím představit, co by se s tímhle dalo udělat, jak by se tohle dalo dokonale zabezpečit. Žádný systém není zabezpečitelný proti naivitě selhání, jak to nazvat, jeho uživatelů. Můžeš mít sebe dokonalejší systém, ale když někomu vyzradíš heslo, necháš se přemluvit k tomu, abys ho vyzradil, tak bezpečnost toho systému je v háji.
5: Ty mluvíš o vlastně chybách uživatelů a souhlasím, že u toho phishingu prostě tam by si všichni měli dávat pozor, i když nikdy není jednoduché rozlišit, že ta zpráva je falešná, ale teď nedávno v dubnu server 404 Media napsal o případu, kdy americká FBI byla schopná v iPhoneu zobrazit zprávy poslané přes Signál, i když je uživatel smazal. Vyložila tehdy do té doby neznámou chybu v operačním systému, kvůli které iOS ukládal upozornění na příchozí zprávy, včetně jejich obsahu. Společnost Apple později chybu opravila. Takže možná to není někdy jenom tedy na těch uživatelích, ale můžou tam mít nějaké problémy. Byť tady ani v tomto případě nebyla chyba v tom Signálu, ale v tomhle případě v iOSu.
6: Tohle je hodně extrémní případ, ale ano, máš pravdu, tohle je už technická chyba na úrovni operačního systému. Možná by Signálu prospělo, kdyby byl v tomhle ohledu striktnější, například u těch upozornění zakazoval zobrazovat jejich obsah, ten by byl přístupný až v aplikaci po té, co si uživatel rozklikne. Ono se to dá nastavit. Uživatel si může nastavit tenhle způsob fungování Signálu, ale je to maličko méně pohodlné, takže hodně lidí to nedělá. Potom ovšem se vystavují třeba tomu, že ta tajná zpráva se jim z ničeho nic rozsvítí na obrazovce a může si ji v tu chvíli přečíst každý, kdo se jim přes rameno na ten telefon podívá, což taky není nejšťastnější způsob, jak s tím zacházet. Zkrátka dobře, bezpečnost je velice komplexní problém a redukovat ho na šifrovanou komunikaci z bodu A do bodu B nejde, to je málo. Tohle Signál řeší bezchybně a to všechno ostatní, to je součinnost mnoha faktorů a mnoha věcí. Když se vrátíme k tomu polskému případu, jsem zvědav, jak jejich státní aplikace se s těmito problémy vypořádá. Bude je muset nutně řešit taky. Tak uvidíme, jak s tím budou úspěšní.
1: Online Plus Davida Slíška.
5: Sociální síť X v tichosti snížila maximální počet příspěvků, který mohou publikovat uživatelé bez předplatného. Všiml si toho například server Engadget. Neplatící uživatelé mohou nově vydat maximálně 50 příspěvků a 200 odpovědí na cizí příspěvky za den, uvádí X. Denní limit se dále dělí na menší podlimity v rámci půlhodinových intervalů, dodává služba. Ještě před několika dny přitom limit byl 2400 příspěvků za den. Když uživatel nový limit překročí, nemůže pak publikovat další příspěvky a X mu zobrazí chybovou hlášku. Uživatelů, kteří si koupili předplatné, se limity netýkají. Petře, co k tomu jenom krátce říct, asi to, že Elon Musk a jeho X potřebují hodně peníze. Je to tak?
6: Tak čím je kdo bohatší, tím většinou ty peníze zhromažďuje pečlivěji. To je jedna věc, abych to řekl decentně. Druhá věc, že 50 zpráv za den a 200 odpovědí mně osobně připadá až, ale možná nejsem na výši doby a možná jsou lidé, kteří s tou sítí zacházejí výrazně jinak.
5: Možná tam jde opravdu o ty hodně aktivní uživatele, které je možné třeba přesvědčit, aby si to předplatné koupili. No tak uvidíme, jak to bude X právě fungovat. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a názory. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
6: Naschledanou.
5: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Co je to státní dluh?
1: Český rozhlas Plus. encyklopedie.
7: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
1: Ondřej Soukup,
8: Josef Pazderka,
1: míříme na východ.
9: Spisovatelská celebrita, vyjadřující se od počátku ruské intervence na Ukrajině i k politice.
10: Mě právě překvapilo, že ten introvert, který dával najevo, že ta politika, to je taková ta špína, tak najednou tam stoupil.
9: Bakunin už někdy v roce 14-15 ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat.
1: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Výbuch v závodu MOL v Maďarsku zabil jednoho člověka a 7 dalších zranil. Hokejisté Kanady postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například na plnění závazků vůči NATO. Vyšetřovatelé generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
11: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
2: Tekutá extáze je v Česku nelegální. Po jejím požití jsou lidé bezvládní, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po odpoledním výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky Ištván Kopitáň. Na místo dorazil jen hned několik hodin po tragédii. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
12: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
13: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
12: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Novou výjezdovou základnu dnes otevřela zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
14: Kanadští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a postoupili do čtvrtfinále. Poprvé na turnaji ve Švýcarsku zvítězili Němci, kteří vyhráli nad Maďarskem 6-2. Švédové hrají proti Itálii, sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
3: Skončila první třetina, Švédové v ní dali dva góly, Grundström a Stenberg, který stanovili skóre po úvodní 20 minutovce Švédsko-Itálie 2-0. Vedou také favorité v Curychu, tam po první třetině Finsko vede nad Velkou Británií 1-0. Z Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
14: Kapitánem fotbalistů Anglie bude na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku Harry Kane. Útočník Bayernu Mnichov vedl Angličany i na předchozích dvou šampionátech. Do nominace se dostal také útočník Ivan Toney, který hraje už druhým rokem v saudsko-arabské lize. Místo naopak nezbylo na obránce Realu Madrid Trenta Alexandra Arnolda, záložníka Chelsea Cola Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena.
4: Zavřená D11 u Poděbrata, nehoda na D1 u Všechrom. Vážná nehoda stále blokuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Na kilometru 38,5 v omezení motorka narazila do nákladního auta. Provoz odklánějí hned před nehodou na 39. kilometru. Jede se směr Poděbrady a zpátky najíždí u Pískové Lhoty. Zdržení na objížďce už není dlouhé. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě u sjezdu na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem, prostřední pruh je uzavřený, projíždí se pravým a levým pruhem. Kolona od 14. kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu u nájezdu od plzeňské dálnice. Na 23. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kratší kolona začíná na sjezdu z dálnice D5. A na D8 z Drážďan do Prahy je po nehodě omezený provoz v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 havaroval kamion a dodávka, místem se projíždí pomalej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3, zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Na Českém rozhlasu Plus vám dnes naposledy nabídneme ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, mužem, který se po okupaci Československa stal státním tajemníkem úřadu říšského protektora a v srpnu 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do 21. května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Ukázky ze závěru soudního procesu si můžete poslechnout v následující hodině.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
8: Poslední jednání u soudu probíhala 21. a

Ona stejně jako celé překladatelské zařízení zrušené obecenství. Karl Hermann Frank ještě jest ve své cele a římská jednička 20. Dnešní noc nespal, tak jako byl vzrušený již v posledních dnech. Do jeho duševní rovnováhy nebo nerovnováhy, kdo může vidět do duše takového netvora, poslední ránu dal včerejší rozhovor s americkým novinářem Sierovem, zástupcem koncernu Polyjas. Americký novinář setkal se s Karlem Hermannem Frankem na vězeňském dvoře při vycházce. Frank, podlízavě zdvořilý jako vždycky, odpověděl mu asi na 20 různých otázek a nakonec prosil, aby mohl dát také otázku svoji. Stal se po svých dětech a americký novinář loajálně prohlásil: jsem zde hostem, nesmím překročit svá práva a povinnosti. Nemohu vám odpovídat na žádné otázky. Frankův obhájce, doktor Ressler, včera mu přinesl jednu pozornost. Na opětované žádosti Frankovi byl mu vydán snubní prsten. Frank ho přijal velmi vzrušen. Snubní prsten má vyrytý nápis Gottschitze dich Lola a datum 14. dubna 1940. Je to snubní prsten z druhého Frankova sňatku. Frank dnes uslyší rozsudek. Ví, jaký bude. Přiměřený jeho zločinu. A tak jsem na něho vzpomínal v krásných dnech, kdy jsme oslavovali první výročí naší svobody. Jistě nejsme pomstychtiví ani krvelační. Žádáme si pro něho spravedlnost, ačkoliv tušíme, že žádný trest nemůže být dost těžký, aby vykoupil tu hroznou vinu, které se Frank dopustil na našem národě. Ale přece jedním způsobem chtěl bych jeho trest zostřit. Měl být vyvezen v těch dnech do Prahy. Měl vidět celý národ, jak se raduje ze své svobody, ze svého vzkříšení, jak vstal z toho hrobu, který mu kopal Karl Hermann Frank svojí zradou už dávno před Mnichovem. A vzpomínal jsem si na hrdinu mučedníka Julia Fučíka. Jak vyšetřující gestapák vyvezl Fučíka nahoru na hrad. Ukázal mu celou Prahu. Tu krásnou Prahu. A tímto pohledem chtěl ho dojmout a zdeptat, aby z něho vynutil přiznání, které hrdina Fučík neučinil ani při nejstrašnějších mukách. Fučík tehdy odmítl. To byl skutečný hrdina. Frank je zbabělec. Zbabělec i tenkrát, kdy se stále snaží, aby vstoupil do německých dějin jako nějaká legendární postava. Karl Hermann Frank dnes vyslechne svůj rozsudek. Předtím ještě bude znovu zahájeno hlavní přelíčení, aby bylo přečteno několik nových dokumentů. Jsou to věci zajímavé. Dopis Háchů, který byl poslán Neurátovi po 28. říjnu 39. To byla ta první krvavá lázeň, kterou Frank nachystal českému národu. Hácha tam naznačil Neurátovi, že vinu na událostech z 28. října nesou také německé provokace. A hned na to následoval dopis Franku Himmlerovi z 2. listopadu, kde Frank reaguje na tento dopis a označuje ho, že je to nestydatost, že Češi prý dobře vědí, že nesou jenom důsledky svého odboje. A Frank pak žádá Himmlera, aby v tomto smyslu informoval Hitlera o tom, ale aby přitom nijak nenaznačil, že je to informace od Franka. A Himmler promptně potom Frankovi odpovídá, že s ním plně souhlasí, že je to skutečně nestydatost a že v tomto smyslu také Hitlera informoval. To je dokument
o Frankově nenávisti k českému národu v té

která ho doprovázela od začátku až do konce. Teď se tady chtěl Frank před námi stavět jako nestranný státník, který to dokonce snad myslil i s českým národem dobře. Už to dlouho dělat nebude. Po přečtení těchto dokumentů odejde soud v poradě, která nebude ovšem dlouhá, až tyto dokumenty pouze dokreslují Frankův profil, ale nezmění již nic na té vině, která je jasná. A pak počne čtení rozsudku. Rozsudek skládá se ze dvou částí. Je to takzvaný enunciát, který vypočítává všechny body, v nichž Frank podle obžaloby byl uznán vinným, a enunciát končí pak výrokem o trestu. Pak začne čtení důvodů. Proto bylo také vynešení rozsudku odsunuto až do dneška, aby tyto důvody, které obvykle po ústním vynešení rozsudku teprve se vypracovávají písemně, mohly být i předneseny hned. Tyto důvody ovšem jsou obsáhlé, tak jak obsáhlá byla žaloba a celé přelíčení. Proto jejich čtení nebude skončeno dnes, nýbrž protáhne se ještě na zítře. Skončili již poslední pokyny filmařských režisérů k tomu, jak má být osvětlována porotní místnost. Světlomety jsou zaměřeny na vchod, kterým bude přiveden Frank v poslední fázi svého procesu. Národní prokurátor dr. Grábek, jeho pomocník dr. Gemrich zaujali již svá místa. Národní soud je shromážděn ve své poradní síni. Slyšíte z tlumeného hovoru, jaké napětí vládne v soudní síni. Už jsme si na to zvykli, jak Frank vchází do soudní síně. Docela mimo děk, vždycky jsou jeho oči přitaženy tam, nad předsedovo křeslo, kde září temnou mědí velký znak republiky. Dnes pod ním ještě visí velká státní vlajka. Ta tu v době jeho procesu nebývala, poněvadž za ní šedá opona skrývá promítací plochu, kde Frank naposled viděl filmová svědectví svých zločinů i své bývalé slávy. Čtyři členové sboru vězeňské stráže právě přivádějí Karla Hermana Franka k lavici obžalovaných. Před ní ještě stojí náš mikrofon. Usedl, tentokrát nemá stolek před sebou, složil ruce do klína a dívá se nyní strnule na stěnu proti sobě, ozářen světlí všech světlometů, která se na něho soustředila. Novinářské lavice jsou hustě obsazeny. Zahraniční novináři mají sluchátka na uších. Šum v soudní síni tichne. Všechny zraky dnes jsou obráceny na Franka a jen občas střídavě přeletí na dveře, kterými vstoupí soud.

0: František Komenda zmínil, že předposlední den budou u soudu přečteny ještě některé dokumenty. Šlo především o obsáhlé citace z nacistického plánu Zelený, což bylo krycí jméno připravovaného vojenského úderu Německa proti Československu. Četlo se také z dopisu prezidenta Emila Háchy protektorovi Konstantinu von Neurátovi ze 2. listopadu 1939. Hácha tam upozorňuje, že na studentských nepokojích v Praze 28. října 1939 a zejména jejich násilném potlačení měli podíl i německé provokace. Výslovně zmiňuje Karla Hermana Franka a žádá o propuštění zatčených Čechů. Nejen na tyto dokumenty reagoval Frankův obhájce Kamil Ressler. Jeho pozice byla od začátku složitá. Do procesu byl ustanoven úředně, Franka si jako klienta nevybral a co by mimořádně schopný právník věděl, že dosáhnout jakéhokoliv jiného rozsudku než trestu smrti bude v podstatě nemožné. I tak se zachoval vysoce profesionálně jako advokát hájící svého klienta. Zejména komunistický tisk, ale nejen ten, Resslera kvůli tomu kritizoval. Hovoří Kamil Ressler.
1: Mimořádný lidový soude obžalovaný připustil, že měl snahu, aby úměrně své odpovědné práci státního tajemníka dosáhl v českých zemích poměru k ústředním říšským úřadům většího a významnějšího postavení i větší moci a aby docílil účelného uspořádání výkonu této moci. Z toho důvodu přijal již jako státní tajný úřad zvaný SS-Führer und Polizeiführer a převzal konečně úřad takzvaného státního ministra pro Čechy a Moravu, který se stal skutečným představitelem moci říše v českých zemích, tak, že Reichsprotektor byl pak pouhou reprezentační osobností. Obžalovaný používá však nově provedených důkazů o svých mocenských snahách k tomu, aby dodatkem ke své obhajobě s největším důrazem poukázal na 3 hlavní kladné výsledky své činnosti v českých zemích, které právě z této jeho takto soustředěné moci vzešly a které měly pro obyvatelstvo českých zemí vrcholně příznivý výsledek. Byly to především jeho stálé snahy o zajištění výživy obyvatelstva českých zemí, pro které sváděl ostré půtky s říšskými úřady, které by byly jinak české země po této stránce vykořistily do nejzazší krajnosti. Za druhé, na záchranu 30 tisíc Čechů před odsouzením k smrti, před stannými soudy o smrti Reinharda Heydricha podle zvláštního dodatečného rozkazu Adolfa Hitlera, který se obžalovaný za nebezpečí vlastního života pokusil zvrátit a mimo nadání docílil u Hitlera úplného úspěchu. Za třetí, na dohodu s inženýrem Malzachrem, zástupcem ministra Speera, o tom, že z hrůzného obsahu rozkazu ARLC odpoutání, vyklizení, ochromení, zničení vypustil inženýr Malzachr poslední 2 body, které by byly zničily dopravní cesty i spojení a obrátily v sutiny český průmysl. Obžalovaný poukazuje na tyto výsledky své činnosti jako na skutečnosti rozhodné pro posouzení své viny, skutečnosti, které přinesly českým zemím nesmírný prospěch, i když je obžalovaný konal jako říšský ministr se zřetelem na zájmy říše a které způsobily, že hospodářský život v českých zemích může se dnes vyvíjet k dosažení mírových poměrů nepoměrně soustavněji a rychleji než v kterékoliv jiné zemi, kterou Němci za války obsadili. Důkazy, které soud dodatečně z úřední moci provedl, vybudovávají sice hlouběji probranou látku, avšak na skutkových podstatách podle trestního návrhu veřejné žaloby nic nemění a obhajoba proto trvá v celém rozsahu na svých vývodech i na svých konečných návrzích.
0: Kamil Ressler v obhajobě tvrdil, že všechna Frankova činnost vycházela z toho, že jako občan takzvané Německé říše se choval přiměřeně ke své funkci, kde veškerým obsahem jeho poslání a činnosti bylo napomáhat válečnému úsilí Německa. Ressler upozorňoval, že nacionální socialismus, tedy nacismus, nebyl chorobou několika vůdčích osob Německa, ale celého národa. Frank patřil podle obhajoby k lidem, kteří si z Hitlera udělali svého boha. Ressler Franka vykreslil jako duševně nenormálního, směšného a zároveň nebezpečného zločince. Žádal zproštění všech obvinění a umístění do ústavu pro choromyslné.
1: Poslušen zákonů své země a zákonů svého stavu činí návrh. Mimořádný lidový soude v Praze. Rač zprostiti obžalovaného obvinění ze zločinů uvedených v trestním návrhu odstavec 1 úkladu o republiku, ohrožení bezpečnosti republiky, zrady státního tajemství s výjimkou obvinění z úkladu pokusem přichtěliti příši pohraničí. Za druhé, ze zločinu členství ve svazu SS. Za třetí, ze zločinu propagace a podpory nacismu jazykovými nařízeními, schvalováním nepřátelské vlády a jejich počinů filmem a divadlem. Za čtvrté, vzdálené z poloviny na vraždě, z poloviny na zločinu nakládání člověkem jako otrokem, veřejného násilí vydírání a omezováním osobní svobody člověka. Za páté, z poloviny na zločinu výkonu nařízení zařadím do práce v říši. Za šesté, způsobení těžkého ublížení na těle většímu počtu osob, způsobení smrti správním rozhodnutím. Za sedmé, z poloviny ze zločiny zhářství, za deváté, zločinu obohacení, za desáté, zločinu udavačství, ve směs pro nedostatek skutkové podstaty, nebo pro nedostatek důkazů. Pro zbylé obvinění z úkladů o republiku pokusem o přivtělení pohraničí k říši. Za druhé, pro zločin členství ve svazu SS a činovnictví SDP a NSDAP. Za třetí, propagace a podpory nacismu, schvalování nepřátelské vlády a jejich počinů na veřejných shromážděních tiskem a rozhlasem. Za čtvrté, z poloviny na prosté vraždě, z poloviny na zločinu výkonu nařízení zařadění do práce v českých zemích a ve zbrojním průmyslu. Za šesté, zločinu zavinění ztráty svobody většího počtu osob. Za sedmé, z poloviny na zločinu odnětí mění československému státu a osobám správním rozhodnutí. Za desáté, zločinu udavačství, tedy vesměs zločinů, které obžalovaný doznal pro nedostatek obžaloby podle zákona potřebné a pro nepřičítatelnost. Rač učiniti opatření, aby příslušné soudní úřady umístili obžalovaného trvale v uzavřeném ústavě pro choroby mysli.
2: Pan prokurátor.
3: Chci ve vší stručnosti reagovat jen na tři body z prohlášení Frankova a na řeč obhajců. Frank řekl, že strana Henleinova a její snahy byly nepatrným faktem ve hře velmocí v roce 1938 a že na vývoji věcí měla svoji vinu také slabost tehdejší Hodžovy vlády. Henlein a jeho strana mohla být skutečně podřadným politickým faktorem a pouhou politickou epizodou, za to se stanoviska celkové světové politiky míru. Ale jen za toho základního předpokladu, že by boj sudetských Němců býval skutečně jen bojem za jejich národní osamostatnění. Tomu tak nebylo. A ve své řeči jsem to jasně vysvětlil. Byla to jen předehra veliké Hitlerovy výpravy na východ, pro níž ovšem Československo bylo velikou překážkou. Sudetští Němci byli jen vhodným nástrojem pro zvrácení Československa. Proto po Mnichově musel přijít 15. březen 1939. Ovšem to všechno nepochopil tehdy bohužel tehdejší demokratický svět a proto Československo muselo podlehnout. Henlein a Frank si to však věděli velmi dobře. V tomto světle se ovšem Henlein a jeho hnutí nejeví jako menší politický faktor, nýbrž naopak jako centrum, v němž se v kritické době soustředila otázka celého světového míru. Frank tu srovnával Henleina s Masarykem, boj sudetských Němců s bojem Čechů proti Rakousko-Uhersku a jejich bojem o samostatnost. Je to paralela stejně odvážná jako nesprávná. Situace Čechů v Rakousko-Uhersku byla zcela odlišná od situace sudetských Němců v Československé republice. Němci byli v Rakousko-Uhersku minoritou. Naproti tomu v Československu byli Češi rozhodující majoritou. Český národ neměl žádnou možnost, jakou měli Němci, aby se ve vlastním státě mohl politicky vyžít. Český národ od Havlíčka přes Palackého až k Masarykovi se zprvu snažil najít smírné řešení své existence v rámci Rakousko-Uherska. Masaryk došel k přesvědčení, že Rakousko-Uhersko je útvar neschopný života a že je nutno pracovat jeho rozbití a úplnému osamostatnění československého národa teprve tehdy, když Němci započali svoji válku z roku 14 a kdy jejich vlivem se Rakousko-Uhersko stalo otrockým nástrojem pro jejich imperialistické plány. Československo se chovalo ke svým menšinám tak, jako žádný jiný stát. Nabídky Němcům z roku 1938 jdou za krajní meze možností. Srovnejme s tím, jak se chovali Němci v Rakousko-Uhersku, zejména jak se chovali v Československu po roce 1938 a 1939. Masaryk a Češi nikdy neporušili při svém boji o samostatnost obecné mravní zásady. Nikdy neprovozovali dvojakou záludnou politiku, jakou provozovala strana Henleinova. Češi bojovali skutečně a jen o politickou samostatnost svého národa, naproti tomu sudetským Němcům nešlo jen o spojení s národním celkem v říši, nýbrž o obsazení a zničení Československa, o podrobení a vyhubení národa našeho a hlavně o podporu Hitlerova boje o světovládu, v němž jim byla přiřčena Hitlerem velmi důležitá úloha. Jinak by také nebylo mohlo dojíti 15. březnu 1939. Paralela mezi Masarykem a Henleinem, mezi českým národem a sudetskými Němci jest falešná. Frank dále tvrdí, že prý jsem soudu opomenul snad předložit doklady z jeho archívu, které by mohly mluvit v jeho prospěch. Konstatuji, že jsem takových dokladů nenašel. Pokud jediným snad dokladem takového druhu by mohl být zápis o zamýšleném odvezení hudebních nástrojů se zámku v Roudnici, konstatuji, že jsem jej soudu předložil. Pokud Frank prohlašuje, že rozsudek československého soudu nemůže pro sebe a svoji rodinu považovat za spravedlivý, konstatuji k tomu toto. Nezáleží nám na to, zda Frank bude považovat rozsudek za spravedlivý. Pro nás je rozhodující, zda jej za spravedlivý bude považovat československý národ a mezinárodní veřejnost. Tolik ale doufám, že bude muset doznat i sám obžalovaný, že mu rozhodně před tímto soudem nebyla dána menší možnost obhajoby a obrany, než jakou poskytovali ty takzvané jeho soudy příslušníkům našeho národa. Pokud jde o tvrzení obhajoby, namítá obhajce, že prý žaloba nebyla rozšířena na členství Frankovo v říšské vládě a že prý dokonce žaloba nestíhá popravy, jímž došlo v odvetu za atentát na Heydricha. K tomu podotýkám. Obhajoba si pravděpodobně neuvědomuje dostatečně podstatu řízení před mimořádnými lidovými soudy. Řízení, které je podle paragrafu 25 retribučního zákona řízeno zásadami platnými pro řízení před soudem staným. Podle paragrafu 26 stačí návrh na stíhání a podle paragrafu 28 stačí výklad veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Neexistuje žádná formální obžaloba, žádný obžalovací spis. Jestliže jsem tedy mluvil v některých případech o tom, že rozšiřují obžalobu, byl to jen nadbytečný obrat, jehož smysl byl ten, abych upozornil soud, abych podtrhl zvláštní význam toho, kterého jednotlivého případu. Jinak výklad, němuž jsem podle zákonu odůvodnění stíhacího návrhu povinen, jsem podal v obou bodech, to jest jak pokud jde o členství obžalovaného v říšské vládě, tak pokud jde o otázku vražd z éry pohajdrichovské a v tomto směru je obhajoba na omyl.

0: archiv Českého rozhlasu zdigitalizoval unikátní zvukové nahrávky ze soudu s Karlem Hermanem Frankem na přelomu let 2022 a 2023. Digitalizaci a katalogizaci skoro 1300 zvukových fólií připravovali archiváři 3/4 roku. Zvukové záznamy z procesu trvají přes 82 hodin. Jejich součástí jsou i výpovědi osobností, jejichž hlasy v rozhlasovém archivu chyběly, nebo se jich dochovalo velmi málo. A je tak trochu ironií dějin, že zvukový záznam procesu je kompletní až na jediný, a to zcela zásadní okamžik. Nedochovala se nahrávka vynesení rozsudku. Jeho znění je samozřejmě známé, bylo mnohokrát publikováno. Frankova vina byla rozdělena do 8 bodů. Násilná změna ústavy republiky, členství v nacistických organizacích včetně SS, propagace a podpora nacionálního socialismu, veřejné násilí a vydírání, násilí proti obyvatelstvu, sem se schovaly stovky rozsudků smrti a také vyhlazení lidic a ležáků, dále takzvané vpadnutí do cizího majetku ve službách cizí země a nakonec odnětí jmění československému státu. Celkem Frank čelil před mimořádným lidovým soudem v Praze obvinění ze zločinů podle 15 paragrafů. Hlavní pozornost pochopitelně poutal jeho podíl na vyhlazení lidic v červnu 1942. Frank se snažil odpovědnosti za likvidaci obce zbavit tvrzením, že pouze připojil svůj podpis pod rozhodnutí Adolfa Hitlera. Obhajoval se podobně jako řada jiných nacistických pohlavárů před norimberským tribunálem ve smyslu vinen se necítím, ale cítím se spoluzodpovědný za provádění rozkazů, které mi byly dány.
1: Zur Erläuterung meiner Tätigkeit als Staatssekretär beim Reichsprotektor.
2: Na vysvětlení mé činnosti jako státního tajemníka u říšského protektora
1: bitte ich nochmals kurz Folgendes feststellen zu dürfen.
2: Prosím, abych mohl znovu krátce konstatovat.
1: Erstens.
2: Za prvé.
1: Auch wenn ich, wie dies bei jedem Staatssekretär in einem Reichsministerium infolge der Reichsdienstvorschriften eben selbstverständlich ist.
2: I kdybych, jak je to samozřejmé pro postavení tajemníka u říšského protektora na základě předpisů v říši platných,
1: als amtshandelnder höchster Beamter,
2: jakožto úřadující nejvyšší úředník,
1: noch dazu eines Territorialministeriums, das 9 Ressorts umfasste.
2: A ještě k tomu úředník nového teritoria, nového území, které zahrnovalo nové správní obory,
1: laufend stark in Erscheinung getreten bin,
2: neustále jsem se pravidelně svou činností projevoval,
1: so war ich als Staatssekretär doch erst der zweite Mann im Protektorat,
2: byl jsem přece jako státní sekretář druhým mužem v takzvaném protektorátě,
1: und daher in zweiter Linie verantwortlich.
2: A proto teprve v druhé řadě odpovědím.
1: Ich verweise nochmals auf die diesbezüglichen deutschen Staatsgrundgesetze aus dem Jahre 1939.
2: Poukazuji k tomu opětně na platné tehdy předpisy z roku 1939.
1: Durch welche die politische Stellung der Reichsprotektoren,
2: jimiž byla politické postavení říšského protektora,
1: und ihre Stellung als Behördenchefs eindeutig festgelegt wird.
2: A jejich postavení nebo stanovisko jako říšského šéfa přesně a jednoznačně stanoveno.
1: Dies führe ich nicht an,
2: to neuvádím proto,
1: um mich von der Verantwortung zu drücken,
2: abych utíkal před odpovědností,
1: sondern
2: nýbrž,
1: um die wahre politische Sachlage,
2: abych skutečnou politickou situaci
1: und die Kollektivverantwortung zu kennzeichnen,
2: kolektivní odpovědnost charakterizoval.
1: Zweitens.
2: Za druhé.
1: Der mir als Staatssekretär von Hitler nach dem sogenannten Protokoll zugewiesene Aufgaben- und Pflichtenkreis,
2: úkoly a okruh povinností, které mi byly přistěny, durch was?
1: Nach dem sogenannten Protokoll zugewiesene Aufgaben- und Pflichtenkreis,
2: protokolu,
1: nämlich der Verkehr mit der Protektoratsregierung.
2: Styk s protektorátní vládou.
1: Erklärt ferner.
2: Vysvětluji dále.
1: Wieso ich persönlich nach außen hin.
2: Osobně navenek.
1: Als Vertreter des Reichsprotektors.
2: Jakožto zástupce říšského protektora.
1: Derart stark in Erscheinung getreten bin.
2: Tak silně se navenek projevoval.
1: Drittens.
2: Za třetí.
1: Auch dort.
2: Také tam.
1: Wo ich als Initiator erscheine.
2: Kde se jevím jakožto strůjce.
1: Habe ich nur grundsätzliche Befehle Hitlers oder anderer vorgesetzter Dienststellen zur Durchführung gebracht.
2: Prováděl jsem jen předpisy a rozkazy nadřaděných říšských úřadoven. Zásady und Aufträge.
1: Grundsätzliche Befehle Hitlers oder anderer vorgesetzter Dienststellen.
2: Rozkazy nadřaděných služeben.
0: Několika bodů obžaloby byl sice Frank zproštěn, například nebyla prokázána jeho přímá vina na likvidaci obce Ležáky. I tak byl podle očekávání vynesen trest smrti, a to veřejný. Předseda soudu Vladimír Kozák se v následujících minutách vyjadřuje k rozsudku, k výměře trestu a hodnotí přitěžující a polehčující okolnosti.
3: Jednotlivé okolnosti, jimiž se soud obíral, jak ve skutkovém ději zhora zjištěném, tak i v právním hodnocení prokazovaných skutečností, byly vzaty nejen na základě svědeckých výpovědí, ať již svědci vypovídali osobně před soudem, ať výpovědi ty byly čteny, nejen z dokumentů, ať již byly předloženy ministerstvem vnitra, jak již svrchu bylo uvedeno, nebo teprve veřejným žalobcem při hlavním přelíčení, nýbrž i na základě znaleckých dobrozdání znalců z oboru práva mezinárodního, z oboru politického zpravodajství, z oboru vojenského, z oboru národohospodářského a finančního, jak znalecká dobrozdání ta byla přednesena při hlavním přelíčení a na základě předvedených filmů. Poněvadž soud dospěl na základě zjištěných a prokázaných skutečností, jak zhora jsou uvedeny k bezpečnému přesvědčení o vině obžalovaného Franka v tom směru, jak v rozsudečném výroku je zvyčeno, zbývá pouze zmíniti se o výměře trestu a zhodnocení okolností přitěžujících a polehčujících. Trest vyměřen byl podle paragrafu 1 odstavec 2 retribučního zákona se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona, kteréhožto posléze uvedeného zákonného ustanovení bylo užitě proto, poněvadž obžalovaný Frank spáchal více než jeden zločin, teda několik zločinů, na něž se vztahuje totéž vyšetřování a odsouzení. Podle tohoto zákonného ustanovení v takovém případě má být zločinec potrestán podle toho zločinu, na který je uložen ostřejší trest, přihlížejíc však k zločinům ostatním. Soud rozhodl, že trest obžalovaného vyměření se vykoná veřejně, a to z toho důvodu, poněvadž surový způsob, jimž byly zločiny spáchány, zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů i jeho postavení mluví pro veřejný výkon trestu. Paragraf 31 odstavec 5 retribučního zákona. Odstavec 3 retribučního zákona. Přitěžujícím shledává soud, že obžalovaný Frank spáchal všechny svoje činy se zralou rozvahou a popřípadě dokonale promyšlené, že jimi působil jak československému národu, tak i jednotlivcům nesmírnou škodu, kterou nelze vůbec citárně vyjádřit, že se zločiny těmito bylo spojeno velké nebezpečenství jak pro celý stát, tak i pro jednotlivce, a že porušil své povinnosti nejen jako státní občan československý, ale jako člen československého parlamentu, který zradil slib věrnosti ústavě a státu. Všechny tyto přitěžující okolnosti spadají pod ustanovení paragrafu 45 trestního zákona. Zvláštní okolnosti přitěžující pak ve smyslu paragrafu 44 trestního zákona shledává soud v tom, že obžalovaný Frank spáchal celou řadu zločinů různého druhu, že tý zločin spáchal opětovně, že jiné svedl k zločinům a že sám v mnohých případech byl původcem a návodcem a náčelníkem zločinů, jež byly spáchány od více osob. Pokud se týče okolností polehčujících, ushledává soud ve smyslu paragrafu 46 trestního zákona, že obžalovaný Frank byl bez úhodného chování ve smyslu trestně právní a ve smyslu paragrafu 46 litera H, že alespoň částečně se ke zločinným činům doznal, jiných okolností polehčující soud neshledal. Vyměřený trest považuje soud za zcela přiměřený vině obžalovaného. Výroky o pozbytí občanské cti navždy a o propadnutí mění obžalovaného Franka ve prospěch státu se opírají o paragraf 14 litera A a C retribučního zákona. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení paragrafu 389 trestního řádu. Dáno v Praze dne 22. dubna 1946.
0: Po vynesení rozsudku a jeho odůvodnění se řešila otázka provedení výkonu trestu. Obhajoba navrhovala odložení. Poslechněte si reakci prokurátora Jaroslava Drábka.
4: No, pan prokurátor.
5: Vzhledem k tomu, že zde není důležitého veřejného zájmu na odložení výkonu trestu, nečiním ve smyslu paragrafu 31 odstavec 2 ve znění zákona 24. ledna 46 číslo 22 sbírky návrh na jeho odložení.
4: Děkuji, pane prokurátore, pan obhájce.
6: Mimořádný lidový soud, jak obhájce dovodil ve své závěrečné řeči, soudil mimořádný lidový soud Karla Hermana Franka na místě Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku, na místě čtyř nejmocnějších světových velmocí, k nímž se za války přidružili téměř bez výjimky všechny přizvané státy pěti dílů světa, takže Československý soud soudil a odsoudil Karla Hermana Franka ve jménu celého lidstva. Odsouzený vykonával činnost, pro kterou ho mimořádný lidový soud odsoudil k trestu smrti, jako takzvaný státní ministr Německé říše, bývalé sousední velmoci, a hájil se tím, že u něho šlo o úřední činnost říšského ministra, tedy o výkon povinnosti podle zákonů jeho státu. Se všech těchto hledisk jde u odsouzeného o trestní věc vysloveně politického rázu a mezinárodního významu. Odsouzený odmítl český národ a každého Čecha jako svého soudce a odepřel souhlas i k tomu, aby ho hájil český obhájce. Ze všech těchto důvodů je nezbytno, aby všichni českoslovenští činitelé ve věci z povinnosti svých úřadů a povolání účastní vyčerpali všechny právní prostředky, které československé zákonodárství poskytuje k tomu, aby byl zájem odsouzeného obhájen do všech důsledků. Podle Ústavy Československé republiky paragraf 103 a podle trestního řádu paragraf 411 patří panu prezidentu republiky právo milosti, které jedině on sám má právo vykonávat jako jeden ze základních výronů státní svrchovanosti. Trestní věci vyčeného významu nelze pominouti toto ústavní právo pana prezidenta republiky. Zástupce chudých a obhájce má proto povinnost předložit věc panu prezidentu republiky, aby uvážil a rozhodl, uznávali za přiměřené, aby tohoto svého svrchovaného práva třeba i proti vůli odsouzeného užil či nikoli. Proto, jakmile pan předseda vyhlásil výrok o trestu, dal obhájce poslat panu prezidentu republiky telegram, který zní takto. Panu prezidentu republiky Praha Hrad, prosím o změnu rozsudku smrti nad Frankem v doživotní žalář. Důvody písemně, především činy davového šílenství, šestičlenná nezaopatřená rodina. Obhájce. Obhajce dal ještě včera doručit panu prezidentu republiky písemnou žádost o milost, jejíž průpis předložil soudu a odkazuje na její odůvodnění. K tomuto odůvodnění obhajce dále dodává. Smrt je tajemná a záhadná. Dosah skutečnosti, kterou nazýváme smrtí, vymýká se lidskému poznání. Nevíme ani, je-li odnětí života ve skutečnosti vůbec trestem. Je tedy třeba, aby soud uvážil, není-li právě v případě odsouzeného účelné a pro lidstvo potřebné, aby zůstal živ, třeba doživotně uzavřen v žaláři, aby mohl z paměti současníků a svědeckých spisů zvědět o konečných účincích činnosti Adolfa Hitlera a jeho i svých druhů, o osudu svých druhů říšských ministrů, které soudí Mezinárodní vojenský soud v Norimberku, aby mohl porovnat cíl, za nímž společně šli, a způsob, jak to prováděli, s účinky, které měla činnost této hrstky lidí pro jeho vlastní národ a pro celé lidstvo, a aby mohl sepsati o tom své vyznání pro výstrahu budoucím pokolení. Zákon ustanovuje, že trest smrti musí být vykonán do 2 hodin po vyhlášení. Tato doba byla by pro případ, že by rozsudek měl být vykonán, příliš krátká pro vyřízení zbývajících právních věcí, sepsání závěti, dopisu na rozloučenou pro 6 členů rodiny, kteří dlí na různých místech, pro přijetí duchovního a svátosti podle víry odsouzeného. Proto obhájce navrhuje, aby mimořádný lidový soud především podle rozhodnutí prezidenta republiky z 19. června 1945, paragraf číslo 15, paragraf 31, odstavec 2, prodloužil lhůtu k výkonu trestu o další 3 hodinu. Za druhé, aby usnesl se o žádosti o milost a doporučil panu prezidentu republiky, aby jí vyhověl.
3: Chce obžalovaný Frank k rozsudku něco říci? Děkuji. Písemně podaná žádost o milost byla předložena patřičným stolicím justičním.
0: Frankův obhájce Kamil Ressler byl respektovaný prvorepublikový právník, sběratel knih a bibliofil. Obhajoval přední československé umělce, včetně řady levicových, řešil spory jejich dědiců a autorskoprávní spory. V letech 2. světové války se zapojil do odboje. Po válce byl mnohokrát ustanoven jako obhájce ex offo v kauzách významných osobností žalovaných pro spolupráci s nacisty. Do funkce obhájce Karla Hermana Franka byl Kamil Ressler ustanoven na příkaz ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny. Po únoru 1948 byl komunistickými úřady Ressler postaven mimo advokacii a směl pracovat pouze jako knihovník. Zemřel těžce nemocný v roce 1961. O Kamilu Resslerovi se v Československu před rokem 1989 důsledně mlčelo, až v roce 1995 vyšla zajímavá knížka publicisty Ladislava Tunise s názvem Noc před popravou, kde byla poprvé zhodnocena role Kamila Resslera. Ještě podrobněji se o něm píše v knize Jakuba Drápala Poslušen zákonů své země a svého stavu s podtitulem Kamil Ressler, obhájce K.H. Franka. Není od věci připomenout, že Kamila Resslera zastupování Karla Hermana Franka finančně velmi poškodilo. Náhrada za Frankovo obhajování byla velmi malá a dlouhou dobu nemohl vést svůj kancelář, takže byl bez příjmů. Vyplacení výloh za Frankovo zastupování urgoval ještě v prosinci 1946, tedy více než půl roku po vynesení rozsudku. Advokátní komora, která se dostávala pod vliv komunistů, navíc Resslera za to, že přijal Frankovo zastupování, potrestala 6měsíčním zákazem činnosti. Absurdní, ale příznačné pro tehdejší dobu. Vraťme se naposledy do jednací síně Pankrátského soudu. Začíná poslední dějství.
3: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka. Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrátské věznice. Prosím, přístup je omezen na lístky, poněvadž prostor, na němž se poprava vykonává, nelze naplniti víc než lidmi, kolik se jich tam vejde. proto po zjištění prostoru bylo vydáno příslušné množství lístků. Žádám obecenstvo, pokud ještě lístky nemá, aby zbytečně nechodilo před budovu krajského soudu, poněvadž je vyloučeno, aby bylo puštěno víc osob, než je lístků vydáno, totiž maximálně tolik právě, kolik lidí se tam vejde. Prosím, aby si naše obecenstvo uvědomilo, že nás pozoruje cizina a aby bylo si vědomě toho, že Frank spáchal tolik škod českému národu, že nesmíme připustit za žádnou cenu, aby český národ a jeho dobré jméno bylo také poškozeno ještě jeho smrtí.
0: Ještě před vynesením rozsudku bylo Frankovi povoleno, aby si do cely vzal snubní prsten s věnováním od jeho manželky. Napsal dopisy rodině a své poznámky k rozsudku, poobědval salám s vejci, vykouřil několik cigaret a dlouho si prohlížel fotky svých dětí. Přijal děkana Tylínka, který mu přišel nabídnout rozhovor a svátost smíření. To ale Frank odmítl. Tady stojí za zmínku, že děkan Tylínek byl za války vězněn v koncentračních táborech v Terezíně a Dachau a po návratu odsloužil zádušní mši za zemřelého prezidenta Emila Háchu. Zpátky na Pankrác. Ve 13 hodin a 8 minut byl Frank přiveden k šibenici na dvůr pankrácké věznice, kam se na jeho popravu přišlo podívat prý na 5000 lidí. Po přečtení rozsudku prohlásil jako svá poslední slova, že Německo musí žít, i když my musíme zemřít. Dlouho se diskutovalo, zda tím Frank měl na mysli, že je důležité, aby Německo pokračovalo bez nacismu a fašismu. Kamil Ressler se ale domníval, že Frank do konce života neztratil víru v nacionální socialismus. Ve 13.28 byl Frank vyveden na šibenici, ve 13.35 oběšen a o 2 minuty později lékař konstatoval smrt. Stalo se v úterý 22. května 1946. Frankovo tělo bylo pak anonymně pohřbeno v Praze na Ďáblickém hřbitově. Mimořádné lidové soudy projednávaly v letech 1945 až 1948 případy více než 30 tisíc osob viněných z kolaborace s nacisty. 22 tisíc lidí bylo odsouzeno, z toho 713 k trestu smrti. 9 tisíc obviněných bylo viny zproštěno. Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Katka H. Frank, kterou jsme vysílali na Plusu tento týden a najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
9: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
8: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Fredím Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
9: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
8: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
9: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
8: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
9: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
7: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Do Polska dorazí dalších 5 000 amerických vojáků. Posílení oznámil prezident Trump. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky z areálu nebude možné zastavět. Hokejisté Švédska jsou na mistrovství světa blízko třetí výhře ve skupině. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš i prezident Karol Navrocky. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
11: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí. Zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 000 námořníků na přibližně 2 000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemůžou opustit lodě, trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět, rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
12: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
10: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich, 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Referenda se zúčastnilo téměř 56% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů ji napadl samec. Zahrada to napsala na Facebook. Sloní výběh bude proto zítra uzavřený. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají slony indické. V Česku chová tento druh vedle zlínské zahrady jen zoo ve dvoře Králové nad Labem. Švédští hokejisté bojují na mistrovství světa proti Itálii o třetí výhru na turnaji ve švýcarském Friburgu. To sleduje reportér Petr Kadeřábek.
13: Švédové k výhře kráčí mílovými kroky ve 41. minutě a jsou jasně dominantní, přesto vedou nad Itálií v úvozovkách pouze 3-0. 3-0 vedou také Finové v Curychu, kteří hrají s Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: Basketbalisté Pardubic vyhráli v semifinálové sérii NBL proti Brnu podruhé v řadě a srovnali stav na 2-2 na zápasy. Východočeši zvítězili na soupeřově Palubovce 94-90. Porážku domácích neodvrátil svými 23 body ani David Jelínek. V sérii hrané na 4 vítězství ještě žádný zápas nevyhrál domácí tým. Pokračovat se bude v pondělí v Pardubicích. Vítěz nastoupí v souboji o titul proti Nymburku.
14: Otevřená D11 u Poděbrad a kolona na D1 za Velkým Meziříčím. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. A provoz odklánějí na exitu přímo před nehodou na 39. kilometru. Po objížďce už se jede plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona už se protáhla na 2 kilometry a zdržíte se v ní přibližně čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost před Rudnou. Na 7. kilometru je kvůli odstavené dodávce uzavřený pravý pruh. Na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova opatrně, pokud budete sjíždět na 53. kilometru na Bakov nad Jizerou. Na exitu stojí za zatáčkou porouchaná dodávka. A u Nového Boru je opět průjezdná 9 do České Lípy. Před Chotovicemi zasahují hasiči u požáru, teď už se ale kolem nich dá projet kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Magická síla Vyšehradu mě vždy přitahovala. Těším se, že energie naší hudby se prolne právě s energií tohoto fascinujícího místa. Kdykoliv tam jsem, cítím hlubiny i výšiny světa. Nebude to jen koncert, bude to rituál. Zve na koncert skupiny Razam zpěvačka Iva Marešová. Náš dnešní host, dobrý den.
16: Krásný den přeji.
15: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
7: Hovory.
15: Skupina Razam je známa osobitou tvorbou na pomezí world music se silnými slovanskými kořeny. Koho se vám daří oslovovat?
16: Tak já se přiznám, že my jsme to nikdy neřešili, protože my jsme se Sašou Jasinským, což je běloruský skvělý akordeonista, potkali tuším tak před 13 lety, možná je to víc. A v podstatě první naše společná zkouška zafungovala úplně skvěle a začali jsme dělat úplně

0: křesla a že jsem doma. A takže ty slovanský kořeny z toho vlastně vyplynuly úplně samovolně. Mm-hmm. Do toho vlastně jsme pak začali spolupracovat s mým dlouholetým kytaristou, s Michailem Vašíčkem.
1: Čili z Dua bylo trio?
0: Z Dua bylo trio, což vlastně on hrával s Vlastou Redlem a je Moravák, takže tam taky vlastně byl takovej jeho zvláštní přínos energetický. A pak jsme oslovili ještě kamaráda Saši Jasinského, Iliu Černoklinova, což je Rus, mm-hmm. který hraje naprosto fenomenálně na violu. Takže to slovanský jádro nějakým způsobem tam takhle fungovalo. Ilja teďka bohužel teda není tady v Čechách. Čekáme, doufáme, že jednoho dne se vrátí. Hraje místo něj s námi jeho kamarád a skvělý houslista Marko Čaňo. A bubeník Radek Doležal. To jsou lidi, kteří se časem přidali k tomu našemu duu, které jsme začali se Sašou a vznikla skupina Razam.
1: Vy jste předtím působila ve skupině Precedent, spolupracovala jste s Blue Effect, Čechomorem, Michalem Pavlíčkem. Jak vzpomínáte třeba na spolupráci s Oskarem Petrem?
0: Tak to musím říct, to byla krásná spolupráce. Já si pamatuju, že jsem vlastně dlouhý roky poslouchala Marcias a nesmírně mě hudba Oskara oslovovala. Já jsem vždycky byla úplně fascinovaná tím, jak on v jedné písničce měl tolik jako geniálních nápadů, že by z toho některý muzikanti udělali písničky 4.
1: Nebo album.
0: Nebo přesně tak. A mě to úplně fascinovalo a pamatuju se, že jsem ho na jednom festivalu viděla s jeho projektem Fabrika Atomika. A to mě úplně strhlo, taková ta živelnost a zemitost, která v tom byla, opravdu jako to mě nadchlo. A pak, když mi zavolal, jestli bych s ním nenatočila sbory na jeho desku, tak jsem samozřejmě řekla ano a s nadšením jsem se s Oskarem potkala při téhle krásné práci.
1: A co Radim Hladík?
0: Tak Radim, to byla další nádherná zkušenost v mém životě. Jedno ze zásadních setkání, protože já jsem si uvědomila mnohokrát na koncertě s Radimem, že úplně jsem přestala vnímat, že jsem na jevišti a že hraju a že teda zpívám. A to jeho dílo vlastně je něčím tak objímající a specifický, že my i do dneška s klukama, když ty jeho písně hrajem a Radim už tam s náma není, tak pořád to má nějaký přesah, který nás úplně vcucne a taky pořád zapomínám, že jsem na koncertě. On ten Radim dokázal, přestože byl svým způsobem, nechci říct pedantický, to nebyl, ale měl rád kvalitu, ale zároveň on dovedl kolem sebe šířit takovou auru nějaký milosti a bylo to jako nesmírně inspirující, jak lidsky, tak hudebně.
1: Razam znamená bělorusky spolu. Je to váš autorský projekt?
0: Ano, to je náš autorský projekt, který, jak už jsem říkala, jsme začali se Sašou Jasinským v Dů.
1: Myslím to tak spíš, do jaké míry jste vy autorkou. Zejména textů, ale i muziky, to taky, ne?
0: Tak, v podstatě v době, kdy jsme začali se Sašou Jasinským, tak jsme víceméně všechny skladby dělali buď na půl, nebo jsem je dělala já. Pak, když přibývali kluci do kapely, teďka hlavně Radek Doležal, si myslím, že autorsky hodně mm-hmm. přispívá. Jinak většina těch písní je na mě, na Sašovi. A co se týká textů, tak ty taky z většiny píšu já, ale mám pár skvělých kamarádů, který umějí napsat nádhernou věc. A občas mě nějaká osloví natolik, že o ní poprosím, protože je to něco, co mě zarezonuje a chci to zpívat.
1: A dává vám ten projekt tedy absolutní tvůrčí svobodu?
0: Naprosto. My tam nejsme limitovaní absolutně ničím. My si to od první chvíle v podstatě děláme tak, jak cítíme, tak, jak potřebujeme a nemáme tam žádný mantinely ani uvnitř nás, ani venku.
1: A hudebně hraje prim akordeon?

0: Dá se říct, že v minulosti to tak hodně bylo, že to bylo hodně postavené na tom akordeonu. Teďka trošičku ty aranže máme, jak bych řekla, takový košatější. Je tam, teďka máme dalšího kytaristu ještě, takže tam víc zaznívají zase ty struny a klavír. Takže vlastně i tím, že jsme se pustili i do symfonické desky a právě Saša Jasinský a Radek Doležal, i vlastně Marko Čaňo sami zaranžovali pro orchestr naše písničky, tak se nám taky rozšířil v obzor tímto směrem a obecně už ty aranže děláme košatější.
1: Já se k tomu pojetí symfonickému vrátím, ale proč jste se rozhodli vystoupit na otevřené scéně Vyšehrad? V čem pro vás má kouzlo? Čím je to prostředí magické?
0: Tak rozhodli. My máme krásnou zkušenost s paní Jitkou Bláhovou, která má agenturu a umí udělat nádherný koncerty, vybírá si specifický místa a před, tuším, to bylo před 2 lety, nám udělala úžasný koncert v Pražské křižovatce. A Jitka Bláhová nás právě pozvala na Vyšehrad, jestli bychom chtěli zahrát na tomto místě, takže samozřejmě jsme řekli ano, protože jednak její produkční schopnosti a to, jak dovede kapele udělat nádherný zázemí, a nejenom kapele, ale i jako diváci moc rádi navštěvují ty její akce, tak to všecko dohromady, včetně toho místa, dalo jasný souhlas.
1: A v jakém smyslu má být koncert rituál, jak jsem v úvodu citoval vaše slova?
0: Tak ta naše hudba je hodně o autenticitě, je hodně zemitá, myslím si, že tam mě, co se týká těch vibrací, který na člověka nějak působí, tak ne, že bych se tomu věnovala úplně jako na vědecké úrovni, to ne, ale hodně se tím zabývám. A vlastně to, že vibrace fungují s lidským DNA, to už jako si myslím je známá věc. A hodně lidí nám říká, že ta naše hudba pro ně je jistým způsobem léčivá, že když mají psychické potíže, že si to hodně pouštějí, že jim to pomáhá nejenom ty texty, ale i vlastně styl té hudby, který máme. Takže i z toho důvodu jsem zvala na jakýsi rituál, protože věřím, že ty živý koncerty, tak jak nám naši fanoušci říkají, jsou pro ně, co se týká i těchto z těch mimosmyslových věcí, velmi zásadní, takže doufám, že to tímhle způsobem pocítíme všichni i na Vyšehradě.
1: A co když 28. května nevyjde počasí?
0: No, tak to se stát může, ale to už je na Pánu Bohu. Doufám, že vyjde, protože my samozřejmě, my bychom chtěli, takhle, ten koncert bude za každého počasí v každém případě, ale byli bychom rádi, kdyby nám bylo dopřáno hezký počasí, protože máme v plánu, že nebudeme zastřešovat tu naší stage. To znamená, že pokud se to povede, tak by lidi opravdu měli vidět krásně i na Prahu, a to si myslím, že je další součást toho magického rituálu.
1: Zpěvačka a herečka Iva Marešová je hostem Hovoru.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na dně mojí duše, to je vaše zatím poslední album?
0: Ano.
1: Proč jste k nahrávce tedy přizvali Hradeckou filharmonii?
0: Tak my jsme jednak část kapely, jsme rodáci z Hradce Králové, včetně mě. A měli jsme před pár lety společný koncert s filharmonií. A ten koncert měl velký úspěch, i jsme za něj dostali od města Hradce Králové cenu.
1: Jako jaké za to je být počin. Hradeckou múzou?
0: Tak pro mě to bylo příjemný, protože já jsem vlastně v té době se vrátila do Hradce, do svého rodného města, a začala jsem tam pobývat většinu svého času, a vlastně pro mě to symbolicky bylo takový krásný přivítání. Takže to bylo hezký, moc si toho vážím. No a abych se vrátila k tomu koncertu, tak tam vlastně jsme začali spolupracovat s Filharmonií a tím, že to mělo krásný ohlasy, tak jsme se společně i právě s ředitelem Filharmonie Vladimírem Šrámkem domluvili, že bychom to zaznamenali i na desku, takže jsme nahráli skladby, vyšel nám i dvojvinyl, protože jsme si říkali, že si to chceme i na ten vinyl takhle zaznamenat, takže to je naše zatím poslední autorské album.
1: A jak se tedy pojalo to představení pro Klitsperovo divadlo a pak Usnu a vstanu s písněmi Zuzany Navarové?
0: Tak původně to byl vlastně taky nápad ředitele Filharmonie Vladimíra Šrámka a on nás oslovil, jestli bychom v rámci oslav města Hradce Králové, které slavilo v loni 800 let, tak jestli bychom neudělali nějakou oslavu právě díla Zuzany Navarové, která byla taky hradečačka. Takže já se přiznám, že jsem se toho trošku obávala, protože jako nejsem úplně typ, abych se prezentovala dílem někoho jiného, ale to spojení s Filharmonií mě přišlo velmi zajímavý a protože to vlastně ty aranže by nestály jenom na naší kapele, ale právě by do toho byl zapojen i částečně orchestr, tak nám to přišlo zajímavý a řekli jsme si, že jo, že to zkusíme a pak vlastně v průběhu toho vymýšlení, jakým způsobem to uchopíme, tak jsme se dostali ještě vlastně ke spolupráci s Klitsperovým divadlem. A ve finále jsme z toho vlastně udělali představení a pak Usnu a vstanu s herci z Klitsperova divadla, kteří skvěle zpívají a v režii Pavla Keka. No a my jsme vlastně, Radek Doležal z kapely udělal aranže pro naši kapelu a pro část orchestru z Filharmonie Hradec Králové. A herci, víceméně je to pojato tak, já jsem udělala takovej první výstup, první nápad, udělala jsem hudební dramaturgii, které písně by tam měly zaznít a udělala jsem takový první nástřel scénáře, s kterým potom dále pracovali dramaturgové a režisér divadla. A takový základní nápad, který to celý spojuje, že vlastně všichni herci, kteří se objeví na jevišti, jsou části duše a části osobnosti Zuzany Navarové.
1: No a teď se s tím představením chystáte i na Colors of Ostrava. To je výjimečná akce nebo jezdíte i jinam?
0: Tak je to výjimečná akce v každém případě i takhle v rámci festivalu. Občas nějaký zájezd do jiného divadla míváme, ale nebývá to příliš často.
1: Jak jste se podílela na baladě pro banditu v divadle na Vinohradech tady v Praze?
0: Tak do balady jsem se dostala na základě doporučení Petra Maláska, protože Juraj Deák, režisér, který baladu chystal, tak se rozhodl, že chce, aby herci jako fakt tam dobře zpívali. A Petr Malásek, my jsme spolu dělali nějaký muzikály, jednak, že jsem hrála v jeho dílech, ale taky jsem mu dělala pěvecké nastudování do jednoho muzikálu a takže na základě toho mě doporučil a z toho původně pěveckého nastudování, které jsem měla dělat pro baladu, tak nakonec vzniklo i to, že jsme s celou kapelou Razam udělali nově celé hudební nastudování, udělali jsme nově aranže a vlastně tam i naživo hrajeme. Já jsem pak dostala i nečekaně 14 dnů před premiérou roli Morany, takže tam jsme spolu s celou kapelou a moc si to představení užíváme, máme ho pořád vyprodaný, ostatně stejně jako A pak usnu a vstanu, což je představení Klitsperova divadla.
1: A jak to, že jste tu roli dostala nečekaně? Myslím, že to bylo od začátku jasné.
0: Nebylo. Já jsem tam dělala pěvecký nastudování a kapela. Vlastně jsme s kapelou udělali hudební, ale já jsem tam byla spíš jako nějaký supervizor, co se týká těch zpěvů a tak dále. Vedla jsem ty herce a původně roli jsem tam neměla. Ale pak se prostě změnily okolnosti a bylo nutné obsadit jedno volné místo a Juraj Deák řekl, že tam obsadí mě, no tak jsem řekla, tak to zkusím.
1: Tomu se nedalo odolat. No ale jak to bude pokračovat, protože pokud se nepletu, tak Divadlo na Vinohradech už dlouho plánuje rekonstrukci a ta by měla začít po této sezóně, ne?
0: Ano, to tak je. Divadlo na Vinohradech bude pořád fungovat s tím, že budeme se stěhovat kousíček tady na Vinohrady do bývalého radiopaláce. Tam se to teďka upravuje pro potřeby právě Vinohradského divadla. Budeme tam normálně pokračovat, hrát, takže lidi se akorát přesunou o kousek vedle a jen co se Vinohrady opraví a zrekonstruují, tak se zase vrátíme zpátky.
1: Muzikálová éra je pro vás osobně už minulostí?
0: V tuto chvíli minulostí je, ale jen já jako nemám úplně v sobě tendenci pálit mosty a říkat jakože nikdy, ale prostě v době, kdy jsem s muzikálem skončila, jsem k tomu měla prostě svý důvody a nastal čas, kdy jsem věděla, že to musím udělat. Šla jsem trošku teda do prázdna, protože jsem nevěděla úplně, jak budu divadelně dál pokračovat, protože chtěla jsem se hodně věnovat kapele. Ale
1: a to bylo někdy kolem roku 2019?
0: To bylo, ano, koncem roku 2019. Takže jsem se chtěla víc věnovat kapele, ale vlastně záhy přišla nabídka právě z Vinohrad a takže jsem tomu divadlu stejně úplně jako neunikla. Ne, že bych chtěla, naopak, já to jako miluju, to propojení divadla a té muziky. A ještě vlastně ve finále, když to můžeme dělat s tou naší kapelou, kde děláme i autorské věci, tak to mně přijde krásný a fascinující a moc to mám ráda. Takže ale prostě v roce 2019 jsem prostě si od toho chtěla dát trošičku už odpočinek, ale nechala jsem si třeba Johanku z Arku v divadle Kalich, kterou mám moc ráda, tu hraju moc ráda. Kdyby bylo nějaký krásný představení, kde bych si mohla užít nějakou roli, tak se určitě jako nebráním, jo. Neříkám, že muzikál je pro mě zapovězený, ale samozřejmě víme, že kvalita muzikálové scény je u nás, nechci to házet do jednoho pytle, ale někdy to není úplně jako to pravý ořechový, takže.
1: Jaké jsou pro vás návraty do rodného Hradce? Ptám se i proto, že na té změněné desce Na dně mojí duše máte ten návrat i hudebně zpracovaný.
0: Ano, přiznám se, že to byla trošičku i náhoda, že ta píseň jako není vyloženě koncipovaná k tomu návratu, ale prostě vznikla v době, kdy já jsem už neměla rodiče a hodně jsem v té době přemýšlela, protože mě občas takový témata chodí do života, nad kterýma se hodně zamýšlím a v té době to bylo zrovna o tom, jak jsou důležitý předkové, ale nejenom ty rodiče a prarodiče, z kterých prostě čerpáme, máme s nima společnou krev, ale myslím si, že společnou krev samozřejmě máme i s lidma, který vůbec neznáme a ty předky, který jsme nikdy nepotkali, tak stejně na nás nějaký vliv mají. A hodně jsem se v té době zabývala tím přijetím toho, co nám dali krásného, ale zároveň i toho, co není úplně příjemný.
1: Ale člověk se snaží to přijmout.
0: Přesně tak. A to přijetí těch všech věcí vlastně je docela podstatný k tomu, aby člověk došel nějak sám k sobě a víc se začal chápat.
1: A proto název Na dně mojí duše?
0: I to se tak dá říct. Ono to vlastně spolu souvisí, protože je pravda, že já vždycky to období, kdy řeším nějaký témat, tak se mi to v té tvorbě promítne. No, ale ten návrat domů vlastně byl pro mě jednak, jak bych to řekla, na úrovni duše. A pak se to stalo i na úrovni fyzického těla, že jsem prostě se vrátila do Hradce a v tu dobu zrovna i vznikla ta píseň. Takže ono se to tak prolnulo, jak už to bejvá většinou.
1: Teď vás tedy čeká 28. května ten hudební rituál na otevřené scéně Vyšehrad. Co chystáte dál?
0: Tak my teďka tvoříme, máme nové písně, teďka akorát úplně aktuálně, když jsem jela sem, tak jsem poslouchala demosnímek nové písně Tisíc očí, která vznikla v návaznosti na knihu Ivana Fíly Tisíc očí, protože my se...
1: Úžasná kniha.
0: Je skvělá ta kniha a my jsme právě, Ivan, když ji psal, tak jsme samozřejmě si o tom povídali. A já jsem mu řekla, no to je jako krásný téma, já napíšu píseň a ještě vlastně, než ta kniha byla dokončená, tak já už jsem měla většinu té písně a takže teďka vznikl demosnímek a jsme akorát v tom, že s Ivanem Fílou domlouváme, že by nám natočil videoklip, takže si myslím, že mít videoklip od mistra Ivana Fíly, se opravdu jako na tom nesmírně těším na tu práci. A ta knížka je fakt skvělá, takže...
1: A kde uplatníte tu nahrávku, protože pokud se nepletu, tak audiokniha už vyšla.
0: Ano, audiokniha vyšla, tak samozřejmě my ji uplatníme v rámci naší tvorby, v rámci našich koncertů. Bude určitě součástí dalšího alba, který připravujeme, protože to není samozřejmě jediná nová píseň, kterou máme, takže už směřujeme naši tvorbu dál k dalšímu albu. A máme i digitální platformy, takže tam dokonce už můžeme mít i ten videoklip. Takže na tohle se teďka těším opravdu moc.
1: Úplně záříte také vidět, že vás to baví a těší. Já děkuju za to, že jste si udělala čas. To byla textařka, zpěvačka a herečka Iva Marešová, která byla hostem dnešního hovoru. Ať se vám daří, mějte se hezky.
0: Mockrát děkuji a krásný den přeji.
1: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: In a joint statement issued on Friday, Czech President Petr Pavel and German President Frank-Walter Steinmeier praised the path of reconciliation that their nations have taken since World War II. The statement was published against the backdrop of a Congress of a Sudeten German Association being held in Brno, the first such event in Czechia. Around 600 people gathered on Brno's Moravian Square on Friday for an open-air neighborhood festival linked to the gathering of Sudeten Germans. Several dozen protesters carrying Czech flags and banners also arrived at the square, but the event remained mostly peaceful. The Czech state is considering selling Explosia, Prime Minister Andrej Babiš said on Friday after visiting the Pardubice-based producer of explosives and ammunition. Babiš said interest in the company had been expressed by France through President Emmanuel Macron as well as by other European firms. The first direct flight from Philadelphia landed at Václav Havel Airport Prague on Friday as American Airlines resumed the route after a break of more than 6 years caused by the COVID pandemic. Saturday will be mostly sunny with highs ranging from 21 to 26 degrees Celsius. This week saw the launch of Sem tu novej, I am new here, a book by the British ambassador to Prague, Matt Field. Proceeds from the autobiography, which takes its title from a social media campaign that quickly made the freshly arrived diplomat well known in Czechia, are going to the Pink Bubble Foundation, which helps children and young people with cancer. Ian Willoughby spoke to Mr. Field at the presentation at the British Embassy.
4: You were saying earlier that you were asked by a publisher to write the book, but why did you nod to that idea?
5: Well, my first answer was no. I didn't think I could write a book, and I didn't think, even if I wrote a book, that I could come up with something that would be interesting for people. But then we started talking about it in the embassy, started talking with the team at Euromedia, and I thought maybe there was a way to explain what diplomats and ambassadors do, to talk about the relationship between our two countries in a way that might be interesting for people. And then what really made the difference for me was when I realized that we could use this to support some good causes. And this is where Pink Bubble comes in. This is an organization that works with children going through the most difficult times, recovering from cancer treatments. And when I realized we could do that connection as well, that we could support something that I really cared about, then the answer was yes.
4: How did you find the actual experience of sitting down, I presume every day, and typing away?
5: Yeah, so I've always loved books. I've always loved reading. Writing is a very different experience. It was tough, to be honest. It took a lot of time, especially doing this for the first time. I had a lot of help from editors, from friends, from colleagues. But by the end, I actually enjoyed it. I'm not in a rush to write another book, but I'm very glad to have written this one, and I hope people enjoy it.
4: I noticed the first photo in the book is from your social media campaign, Semtu Nove, which is also the name of the new book. How much has that been a part of your life, basically, here since you've arrived?
5: It's been such a huge part because it got us off to such a good start. So we had a wonderful first day experience when I tried to communicate that we were open and enthusiastic, that I was really pleased to be here. I spoke Czech. And this phrase, Semtu Nove, which a colleague in the embassy came up with, I think just communicates something. Of course, it's not Semtu Novi, it's Semtu Nove. And I think when we started to hear the really positive feedback from people, we got really excited about what we could do with it.
4: You often talk about the similarities between Czechs and Brits, but what have you learned over the years you've been here about Czechs and about the relationship Czechs have with your country?
5: I start this job, I feel, with a huge advantage in that Czechs and Brits have been working together for as long as we've had history together, for as long as we've been countries together. So you can think about whether it's Czechs who flew and fought with the RAF during the Second World War. You can think about the relationship between Masaryk and colleagues in London. You can think about during the communist years when British academics would come in, sneak into the country, teach in secret this underground university. The relationship between Havel and Prince Charles, now King Charles. You know, this is all a big advantage, I think, for someone doing this job. And then today, I really feel that the interest that we have in each other's countries, whether it's Brits drinking Czech beers or Czech players winning at Wimbledon, people in this country who love British shows like Red Dwarf and Miranda, people in the UK who are passionate about Kafka and Kundera, you know, we have a lot of kind of shared DNA, and I think that really helps.
3: British Ambassador Matt Field talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Téměř 70% Čechů si myslí, že se dnes v Česku můžeme vyjadřovat tak svobodně jako před 10 lety, nebo ještě svobodněji. Podle čtvrtiny lidí se situace zhoršila. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných je taky přesvědčená, že možnost vyjádřit svůj názor má mít přednost před ochranou jednotlivců nebo celých skupin lidí. Svědčí tyto výsledky o tom, že je stav svobody slova v Česku víceméně dobrý?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty k tomuto tématu jsou ředitel Občanského institutu publicista Roman Joch. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A taky filozof z Akademie věd Tomáš Koblížek. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den, díky za pozvání.
6: Pánové, já vám na úvod položím úplně stejnou otázku, jakou slyšeli i dotazovaní v tom zmíněném průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. A sice, co se z vašeho pohledu za poslední desetiletí změnilo, pokud jde o svobodu slova v Česku? Pane Jochu.
7: Já si myslím, že Česká republika je stále na evropské poměry jednou ze zemí s největší legální svobodou projevu a slova, svobodou tisku. Já jsem tomu velice rád a mám podobný názor jako většina vašich respondentů, že za 10 let se u nás svoboda projevu nezhoršila, ale já bych ani neřekl, že nezlepšila, zůstala díky Bohu, jaká byla, protože já vidím trendy v západní Evropě, které spíše chtějí omezovat svobodu projevu.
6: Pane Koblížku, váš pohled na úvod, na to, co se stalo se svobodou slova v Česku za posledních 10 let, pokud vůbec něco?
8: Tak já budu souhlasit s tím, že Česká republika v současnosti zažívá něco jako blahobyt ohledně svobody slova. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. A není to jenom můj dojem, existují různé ukazatele nebo různá měření, která se věnují mezinárodnímu srovnávání úrovně svobody slova. A Česká republika se tady umístuje velmi dobře. V minulém roce jsme byli na 3. a 6. místě v tom světovém srovnání. Jinak ten index se jmenuje Index of Freedom of Expression spravuje ho Univerzita v Göteborgu. A v těch nedávných datech, která byla publikována asi před měsícem, se Česká republika umístila asi 8. ve společnosti zemí jako Finsko, Norsko, Švédsko. Takže pokud jde o svobodu slova, tak jakoby objektivně za to na tom rozhodně nejsme špatně.
6: Vraťme se k tomu našemu průzkumu pro Český rozhlas. Taky z něj vyplynulo, že pozitivněji tu situaci, co se týče svobody slova, vnímají voliči opozičních stran, nežli voliči vládních stran. Máte proto jako politolog nějaké vysvětlení, pane Jochu?
7: Voliči dnešní opozice, to znamená bývalé koalice, mají přesvědčení intelektuální, že u nás nějaká velká hrozba vůči svobodě projevu neexistuje. Naopak mnozí voliči této vládní koalice mají dojem, že nějaké zákeřné elity jim jejich svobodu tisku, svobodu projevu chtějí vzít. To znamená, můžeme se na to dívat tak, že jsou více paranoičtí, anebo možná více prozíraví. Já si zatím myslím, že moc důvodů k obavám naštěstí v této zemi nemají.
6: Pane Koblíško, vaše vysvětlení tohoto rozdílu mezi voliči opozičních a vládních stran?
8: Moje vysvětlení je takové, že současné vládní strany vlastně v tom minulém období, když nebyly ve vládě, tak velmi často pracovali s narrativem, že zde právě je nějaký deficit svobody slova, že člověk nemůže říct všechno, že se nemůže svobodně vyjadřovat o migraci, LGBT a jiných tématech a že oni jsou těmi stranami, které tohle změní. Tak já si to vysvětluji tak, že jejich voliči na tohle slyšeli, že tady nějaký deficit ohledně svobody slova existuje a přijali ten názor za svůj.
6: A evidentně na to nějakým způsobem reagují i strany vládní koalice, protože si do svého programového prohlášení napsali, a já to teď ocituju přesně, zamezíme zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. Tak pane Jochu, vy jste tady před chvílí řekl, že buď to jsou voliči vládních stran paranoidní, a nebo naopak prozíraví. Jaká je tato vláda, když si napíše takovouhle větu do programového prohlášení?
7: Myslím si, že je to hlavně signál jejich voličům, že reálně na zlepšování svobody projevu u nás moc toho nejde udělat, protože na ty evropské poměry máme skutečně značnou svobodu projevu. U nás podle trestního zákoníku je zakázaná podpora a propagace hnutí usilujícího o porušení práv skupiny občanů. To znamená, musíte chtít pozbavit nějaké lidi jejich práv, základních lidských práv, a to je trestné. A s tímto já nemám problém, ale v západní Evropě je trend zakazovat takzvaný nenávistný projev. A s tímto konceptem nenávistného projevu já už velký problém mám, a ten se týká toho, že jednak je velice svévolně definovatelný. Co je to nenávistný projev? Je to projev, který někdo zamýšlí jako nenávistný, nebo někdo jiný ho nezamýšlel jako nenávistný, ale nějaký člověk se cítí být obětí nenávisti. Takže já si myslím, že by nebylo dobré, kdyby jsme šli tou cestou, jakou se rozhodli jít mnohé západoevropské
6: země. Tak
7: zdá se,
6: že pan Joch teď místo mě předejmul, na čem vy dva se dnes asi především neschodnete. Vydržte ještě, pane Koblíšku, s tou reakcí a odpovězte prosím i my, i mě na tu otázku týkající se vládního programového prohlášení. Z vašeho pohledu zakročoval stát vůči svobodě slova v posledních letech, nebo byly situace, kdy to hrozilo?
8: Ne, já tohle beru prostě jako nějaký politický marketing, že se někdo tímhle způsobem vyjadřoval, že zde byl nějaký velký, že zde byly velké rezervy ohledně svobody slova. To jednoduše naprosto neodpovídá realitě a zmiňoval jsem ty indexy, které jsou jako docela jako pečlivě hlídány a ty ukazují, že my opravdu máme velmi vysokou svobodu projevu. A jen abych trošku ještě jako reagoval na to, co říkal pan Joch, nejsem si úplně jistý tím, že Evropa nebo že západní Evropa má nějaký problém se svobodou slova, protože na těch předních místech jsou hlavně evropské státy. Amerika je daleko, daleko za námi. Myslím, že úplně na vrcholu je Irsko, Dánsko, severské země a tak dále. Takže já myslím, že Evropa obecně rozhodně nemá problém se svobodou projevu. Můžeme se teďka hodně bavit o tom, jak bude třeba vypadat příští rok u nás ohledně veřejnoprávních médií a podobně, ale myslím, že jako aktuálně, jak Evropa, třeba západní nebo my, tak ohledně svobody slova tady nevidím nějaký velký deficit.
6: Dovolte mi, abychom ještě zůstali na české půdě a doprobrali, jaká je situace, co se svobody slova týče u nás. A rád bych to celé ilustroval na jednom příkladu, který, troufám si říct, známe tady úplně všichni, ať ta naše diskuse není abstraktní. Soud by měl právě v těchto dnech začít se zabývat obžalobou na hnutí SPD, a to kvůli podněcování k nenávisti, kvůli údajnému nenávistnému projevu. Týká se to 2 roky starých předvolebních plakátů. Vy jste, pane Jochu, napsal, že tady tohle stíhání považujete za, a teď vás cituju, projev neúcty vůči svobodě projevu. Proč?
7: Ano, protože se jedná o typický politický projev. A ze všech projevů ten, který má mít největší zákonnou a ústavní ochranu, je politický projev, ve kterém v demokracii konverzujeme o politických otázkách. Můžeme kritizovat vládní politiku a můžeme ve volbách požadovat změnu vládní politiky. A když si vzpomeneme na ten plakát, já bych řekl, je neslušný, je vulgární, je nehezký. Já bych se ho štítil.
6: Já ho tady možná připomenu. Oni byli 2 a jsou oba předmětem toho soudního řízení. Na tom prvním byl muž tmavé pleti s nožem a pod tím nápis nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na tom druhém plakátu, který je předmětem toho soudního řízení, byli vyobrazeni 2 romští chlapci s cigaretou a nápisem, teď cituju, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku.
7: Já ten první považuji za horší, protože je tam ten zakrvavený nůž, ale...
6: To jsem neřekl, že je zakrvavený.
7: Ano,
6: děkuju.
7: Je zakrvavený a proto ve veřejném prostoru působí drasticky a neslušně, ale když se podíváme, co je smyslem takovéhoto plakátu, to, co by podle mého názoru mělo být zahranou a určitě je zahranou podle platných českých zákonů, je požadovat genocidu nějaké skupiny lidí. Nebo ani ne genocidu, ale i omezení práv skupiny lidí. Ale smyslem tohoto plakátu není vyvolávání nenávisti k lidem tmavší barvy pleti, ale to sdělení je jasně antiimigrační. A to sdělení je, když se podíváme na zkušenosti v západní Evropě, některé typy imigrantských skupin, opět ne všechny, ale některé typy, mají vyšší násilnou kriminalitu, než je průměr dané populace. A proto je prozíravé, abychom limitovali legální imigraci z určitých částí světa, především Severní Afrika a Blízký východ.
6: Pane Koblíšku, vy naopak jste se tady k této plakátové kampani hnutí SPD svého času vyjádřil slovy, že to je, a teď vás taky cituju, zlom ve veřejné prezentaci rasismu. Není to ale tak, jak teď naznačoval Roman Joch, že v rámci politické diskuse i takovéhle ostřejší protiimigrační vzkazy musíme ustát?
8: Já myslím, že když se chceme bavit o svobodě slova nebo o svobodě projevu třeba v tomhle konkrétním případě, tak nejprve musíme hodně dobře pochopit, co je to vlastně za projev, co to bylo za plakát. A tady v souvislosti s tímhle plakátem by se dalo mluvit o něčem, co se anglicky pojmenovává jako fear speech, já to do češtiny přejmenovávám jako děsivá řeč. A je to vlastně nějaká technika, ke které čím dál víc už inklinují různé extremistické skupiny nebo krajně pravicová hnutí nejenom napříč Evropou. A to z jednoduchého důvodu, když někoho prezentujete nebo označujete za parazita nebo za odpad, jako třeba Donald Trump takhle se nedávno vyjádřil o somálských přistěhovalcích v Americe.
6: S tím parazitem asi narazíte na jiného českého politika,
8: předpokládám? Ano, samozřejmě. Ale to jsou projevy, které, a to se ukazuje v průzkumech, vlastně nemají takový dopad, než když někoho prezentujete jako hrozbu. To znamená, když někoho ponižujete veřejně, tak lidé to nechtějí vlastně tomu tolik naslouchat, než když vlastně někoho prezentujete jako hrozbu nebo jako nebezpečí pro společnost. Proto řada extremistických hnutí napříč Evropou přechází od nějakého otevřeného urážení k prezentování různých skupin jako hrozby a ukazuje se, že to má vlastně stejné dopady jako ty nenávistné
6: útoky. Dobře, rozumím vám, ale z jakého důvodu by kvůli tomuto plakátu mělo být politické hnutí před soudem?
8: Je to tak, že vlastně tady ten typ projevu opravdu sebou nese nějaké újmy nebo škody. Ostatně vůbec jako v debatách o svobodě projevu se jako hranice svobody projevu bere to, že ten projev může způsobit nějakou vážnou škodu. A u projevu tady toho typu, které vlastně na základě určitého předsudku prezentují muslimy, židy, geje jako nějaké nebezpečí pro společnost, tak se ukazuje, že opravdu jako podněcují třeba přímé násilí vůči těmhle skupinám. Když vezmu to, co se stalo třeba v roce 2018, myslím, že to bylo v Pittsburghu, útok na synagogu, tak se ukázalo, že ty útočníci byli pod vlivem právě tady té jakoby fear speech, tady těch děsivých projevů. Podobně ten útok v Christchurch na Novém Zélandu, kde zemřelo 50 lidí v mešitě, tak také ten útočník byl vlastně pod vlivem tady toho typu projevů. Takže je to nějaké jakoby nebezpečí, které tyhle projevy sebou nesou a někdo se vlastně rozhodne i tak ten projev vlastně veřejně publikovat. A ten soud se tím z tohle důvodu může zabývat.
6: Pane Jochu, připustil byste, že právě ty plakáty hnutí SPD, byť představitele tohoto hnutí, včetně Tomia Okamury, se brání, že jenom naplňovali svoji svobodu slova, připustil byste, že skutečně můžou někoho motivovat třeba i k násilnostem vůči reprezentantům těch skupin, které na těch dvou zmíněných plakátech byly vyobrazeny, řekněme, nelichotivě?
7: Nelze vyloučit, že nějaký člověk se dopustí násilí. A to znamená, nemůžu to vyloučit, protože my máme 10 milionů obyvatel a někteří z nich jsou regulérní blázni a někteří jsou extremisté. Ale vždycky...
6: No a není toto důvod, proč má smysl zabývat se tím i v trestně právním slova smyslu?
7: Ne, pokud jde o politický projev, protože bychom příliš zúžili mantinely legitimní politické diskuse o imigraci. A myslím si, že stále můžeme držet rozlišení mezi projevem, byť neslušným vulgárním projevem, a skutkem a činem. První rána pěstí, ani ne nějakou zbraní, má být velice přísně trestaná. To, když člověk ubližuje jinému člověku, to ve svobodné společnosti nemůžeme tolerovat. Ale pokud někdo řekne něco všeobecného, jako například, že část muslimské populace v západní Evropě má větší kriminalitu, než je průměr populace, tak je to statistická pravda. Já jsem zevšeobecnil, ale řekl jsem něco, co je statisticky pravdivé a proto takovýto projev by neměl být podle mého názoru vůbec postihován.
6: Pane Koblíšku, čím se znovu vracíme k té otázce, kterou už jsem vám kladl, jestli takovýhle projev z hlediska fungování demokracie ještě není v rámci toho, co bychom mohli označit za legitimní, byť třeba se vám, jak vás tak poslouchám, úplně nelíbila ta forma.
8: Já myslím, že nešlo jenom o projev, protože když použijete slovo projev, tak tím máte na mysli nějaký výrok, jímž vyjadřujete určité přesvědčení třeba určité skupině lidí. Ale tady nešlo jenom o nějakou expresi, o nějaké vyjadřování názoru, ale podle mě ten plakát má charakter nějaké výzvy. On vlastně jako prezentuje určitou skupinu jako někoho, vůči komu bychom se měli stranit, ve vztahu ke komu bychom měli být opatrní, koho bychom možná měli spíš odsunout stranou. A někdo to může dokonce číst tak, aha, takže oni jsou tak strašně nebezpeční, možná bych měl začít chránit tu společnost tak, že si také vezmu nějakou zbraň a budu proti ním bojovat. Takže důležité je v těch našich debatách si uvědomit, že tady nejde jenom o vyjadřování nějakých postojů, ale plakáty tady toho typu mají charakter výzvy a někdo na tu výzvu může slyšet a někomu se něco může stát.
6: Pane Jochu, vy jste se nadechoval na odpověď, poprosím o stručnost, ať se posuneme.
7: Ano, je tam výzva, ale já to nečtu jako výzvu k linčování. Ta výzva je, mějme restriktivnější imigrační politiku, hlavně vůči určitým regionům Severní Afrika, Blízký východ. A já si myslím, že ve svobodné společnosti, stejně jako v daňové otázce, v otázce imigrační politiky, je přípustné zastávat jakýkoliv názor.
6: Připomenu, že našimi hosty zůstávají publicista Roman Joch a filozof Tomáš Koblížek.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Můžeme vlastně navázat na to, co jsme probrali na příkladu těch zmíněných plakátů hnutí SPD a zároveň se vrátit k tomu našemu průzkumu. Vlastně se mi zdá, že většina lidí vidí problematiku svobody slova trochu jinak než vy, pane Koblíšku, protože, já už jsem to tady říkal úvodem, má za to, že svoboda vyjádřit veřejně svůj názor by měla mít za všech okolností přednost, a to i v těch situacích, kdy hrozí, že bude uražena nebo nějakým způsobem jinak dotčena určitá skupina osob nebo jednotlivec. To není váš pohled, víte?
8: Já bych se asi ještě zeptal těch respondentů znova, jestli se uvědomují všechna ta rizika, která se s těmi nenávistnými projevy pojí, protože samozřejmě nejde jenom o nějaké výroky, které se někoho dotknou, někoho zabolí, ale mají nějaké jiné konsekvence. Mimochodem, tedy kromě toho, že vás to může šokovat, když se stanete terčem nějakého nenávistného výroku, můžou být vlastně dvě ukrajinské dívky si povídají v metru, někdo vyskočí a zařve na ně něco nenávistného, tak to je samozřejmě ten případ, kdy jde o nějaký ten psychický
9: politický dopad, nebo žijete v prostředí, kde se o vás tímhletím způsobem mluví a to potom samozřejmě má nějaké jako hluboké psychické dopady, třeba může někdo dospět tak nějakým jako sebevražedným myšlenkám, jako bohužel to je jako jeden z dopadů třeba v nějakých těch věkových skupinách 13 a 14 let, někdo si uvědomí, že nemá typickou sexuální orientaci, ale zároveň žije třeba v nějakém prostředí, kde se o těchto lidech někdo vyjadřuje nenávistně. Takže to je jakoby velmi, velmi vážný dopad, ale i když potom je ten člověk třeba nějak i psychicky odolný, že mu to nevadí, tak to neznamená, že pokud se akumulují nenávistné projevy na adresu Židů, Romů, Ukrajinců, tak ta skupina může v té společnosti ztrácet nějaké dobré postavení. Můžou mít ti lidé problém dostat děti do školky, dostat práci jenom z toho důvodu, že jsou to Ukrajinci, Romové, gejové nebo něco podobného. A takže já bych se třeba těch respondentů doptal znova, jestli i s tímhle povědomím jim přijde tak jako jednoduché neomezovat nenávistné projevy, protože já myslím, že je to něco, co by člověk na tu misku vach určitě měl položit.
6: Pane Jochu, není to takový nezamýšlený důsledek těch nenávistných projevů, anebo možná zamýšlený ze strany těch, kdo jsou jejich autory, že jsou z té veřejné diskuse vylučováni ti, kteří se stávají terči té nenávisti?
7: To je pak ale chyba nás, přihlížejících. Myslím si, že ten příklad s těmi dvěma ukrajinskými slečnami v metru byl velice dobrý a teď nějaký burán na ně začne řvát. Co máme udělat my ostatní jako zástupcové občanské společnosti? Máme se postavit a toho burana tam seřvat, chováš se špatně, děláš ostudu tomuto národu, jsou to dvě nevinné slečny, jsou u nás jako hosté, nebo hostky, pokud preferujete to slovo, chovej se slušně. To znamená, my se máme ozvat a seřvat toho, kdo se chová neslušně a uráží
6: lidi. Teď jste se do toho, pane Jochu, tak položil, já to vidím, protože se na mě obracíte, že vám věřím, že to běžně v tramvajích děláte.
7: No, nejde jenom o mě, jde o nás všechny, že toto má patřit k étosu svobodné a slušné společnosti.
6: Co víc udělat, než právě toto, apelovat na lidi, aby, když jsou svědky nějakého nepřístojného projevu na veřejnosti, tak aby se zastali té oběti, pane Koblíšku?
9: Tohle se neděje z nějakých nahodilých důvodů, ale já myslím, že velkou roli tady hrají autority. Tady se ukazuje, že pokud se nějaký významnější politik vyjádří nenávistně ve vztahu k určité skupině, tak nejde jenom o to, že tady zazní tady ten konkrétní výrok, ale on tím dává signál, že vyjadřovat se tímto způsobem je normální. A ten vliv toho výroku potom není takový, jenom že lidé původně neměli nějaké nenávistné postoje ve vztahu k Ukrajincům, Židům, k Romům a teď to slyší od té autority, tak to začnou říkat taky. Je to spíše tak, že lidé třeba už tady ty postoje mají a když vidí tu autoritu, že se takhle veřejně vyjádřila, tak se začnou veřejně vyjadřovat taky. To znamená třeba i v tom metru nebo na sociálních sítích nebo něco podobného. Takže já myslím, že ten hlavní problém nebo ten klíč k řešení toho problému je nějakým způsobem komentovat autority nebo upozorňovat autority na to, jakým způsobem se vyjadřují. Samozřejmě, že potom v tom metru my budeme hájit ty oběti, ale aby celé to prostředí vypadalo jinak, tak jde o to, jak my budeme se právě ozývat ve vztahu k tomu, kdo dokáže ty normy posunovat. A podle mě někdo, kdo vystaví tady ten plakát, tak je významným politikem a tu normu posune.
6: S tímhle apelem na autority, myšleno především asi politické nebo veřejně činné, s tím byste souhlasil, pane Jochu, předpokládám.
7: Ano, s tím bych souhlasil. Pouze mám dojem, že někdy je podceňovaná hrozba, ne že by zákony nějak trestali projev, ale že mantinely legitimního politického projevu v důsledku konformismu a konformity ve společnosti budou příliš těsné, že toto vnímám jako mnohem větší hrozbu. Můžeme odsuzovat plakát SPD a na tom bychom se i shodli, že není příliš slušný. Ale mě napadá jiná věc, která se stala. Stala se v druhé polovině 30. let 20. století v Británii, kdy jeden poslanec jménem Winston Churchill měl reputaci radikála, ba až válečného štváče, protože tvrdil, že Hitler není normální německý státník, ale je to mimořádný německý státník, velice nebezpečný muž a chtěl apelovat, aby se Británie vyzbrojila. A vtedy měl Churchill špatnou reputaci, tak veřejnoprávní médium britské BBC mělo direktivu, že toho Churchilla by moc neměli zvát před ten mikrofon. Naštěstí byla to svobodná země, takže jeho názory publikovaly různé noviny, různé deníky, ale na BBC měl útlum několik let a ve fatální situaci, kdy hlas volající na poušti varoval Brity podívejte, toto může skončit velice špatně, velkou válkou, druhou velkou světovou válkou, tak tento člověk, protože mantinely legitimní diskuse byly tak úzké, neměl přístup do toho nejžhavějšího média té doby, což byla BBC.
6: Jenom bych řekl, že Český rozhlas takové mantinely pro zvolené politiky nemá a zve všechny, pakliže přijmou pozvání. Pane Koblíšku, nejsme dnes svědky něčeho na způsob toho, co teď popsal v narážce na Winstona Churchilla Roman Joch, že lidé se bojí třeba vyslovit některý názor, uplatňují na sebe jakousi autocenzuru, možná bychom mohli říct, protože se bojí, že když se vysloví, když řeknou to svoje menšinové stanovisko, anebo naopak většinové, ale neslušné, takže by za to pak nějakým způsobem mohli být popotahováni.
9: Já neznám žádný průzkum, který by tohle ukazoval. Já jsem tady už zmiňoval ty průzkumy, které teda ukazují, že ohledně svobody slova jsme na tom velmi dobře. A abych řekl pravdu, mě v tomhle jakoby procesu komunikačním víc zajímají trochu ty terče než ti mluvčí. Že se někdo obává na někoho zaútočit nebo vyjádřit nějaký nenávistný názor ve vztahu k Romům nebo k Ukrajincům. Já vlastně jako nevím, jestli tohle je problém svobody slova. Já si naopak myslím, že pokud někdo tady ty výroky neformuluje ve veřejném prostoru, tak to naopak svobodě slova nebo svobodné diskuzi prospívá. A to z jednoduchého důvodu, že nenávistné projevy jsou vlastně způsobem, jak někoho můžete umlčet. Můžete zaútočit právě třeba na novináře nebo na vědce, ale právě také na člena nějaké skupiny z toho důvodu, aby z toho vytlačil z toho veřejného prostoru. Když se na něho jako útočí, on nebude mít takovou tendenci se veřejně k něčemu vyjádřit. Takže ve chvíli, kdy vlastně jako bude méně zaznívat nenávistných projevů v nějakých debatách, tak to rozhodně není něco, jako, co by bylo na škodu svobodné debatě, ale jako něco, co právě ten prostor nechává volnější.
6: A u toho skončíme pro dnešek s filozofem Tomášem Koblíškem a publicistou Romanem Jochem. Pánové, děkuji vám oběma, že jste si udělali čas a přišli k nám sem do Vzletu.
7: Díky moc.
9: Díky za pozvání.
10: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. Letecká společnost American Airlines obnovila linku mezi Filadelfií a Prahou. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. A zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Praha má nově druhou přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po více než šestileté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat o přímá letecká spojení také se Šanghají a Dillí.
12: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělené doklady o absolvování autoškoly anebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil nebo autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 tisíc korun, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
13: V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
11: Hokejisté Švédska vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-0. Finsko porazilo Velkou Británii 4-0. Němci vyhráli nad Maďary 6-2 a Kanaďani nad Slovinci 3-1. A fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč to oznámil v rozlučkovém videu klubu na sociálních sítích. Guardiola získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55-letý trenér popsal, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra v Manchesteru City cítí.
14: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho, mnoho let.
11: Posledním utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League.
15: Kolona na D1 za Velkým Meziříčím a překážka na D8 za Řehlovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Brzdí se už na kilometru 147, zdržení téměř 20 minut. D2 mezi Brnem a Břeclaví je opět bezpečně průjezdná. Policie prověřila hlášení o vozidle jedoucím v protisměru poblíž Břeclavy. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice a Řehlovice. Na 67. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Podobná situace i na D5 z Prahy do Plzně. Za Berounem na kilometru 26,5 stojí porouchané osobní auto. A na Žďársku pozor na silnici 390 Stasova do Osové Bytýšky. U Lhotky leží na vozovce sražené zvíře.
16: Těsně před vjezdem na dálnici D1 směrem od vesnice Lhotka leží mrtvá srna. Je to tam vidět jako na poslední chvíli.
15: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Setkání sudetských Němců v Brně a reakce na ně. Ministr obrany Zuna pod tlakem premiéra Babiše, či hon na větrné elektrárny a česká ekonomika. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
17: Brně včera začal letošní a ostře sledovaný festival Meeting Brno. V jehož rámci se poprvé na českém území koná setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. První akci, na kterou dorazily stovky příznivců i odpůrců, bylo uctění památky obětí holokaustu na brněnském nádraží, při kterém se mluvčí landsmanšaftu Ben Posselt omluvil za hrůzy nacismu. A o setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a hlavně o reakcích na ně teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
18: Dobrý den.
17: Do Brna míří i německý ministr vnitra Dobrindt či bavorský premiér Seeder. Česká vládní koalice však ve sněmovně přijala rezoluci proti této akci a ministr zahraničí Petr Macinka Seedera s Dobrindtem před účastí varoval s tím, že si prý setkání neužijou. Může i tak tato akce přispět k prohloubení česko-německého smíření nebo vyvolává spíše opak?
18: Tak měla by přispět spíše ne ke smíření, ale k porozumění, protože od dob česko-německé deklarace z roku 1997 je zřejmé, že určité smíření v tom slova smyslu, že by obě strany přijaly stejný pohled na minulost, tak úplně neexistuje a existovat nemůže. Jsou zde různé staré křivdy na obou stranách, které těžko lze odstranit nějakou deklarací nebo tím, že někdo se zúčastní nebo nezúčastní sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. To

0: určité vášně, polemiku, ale výsledkem bylo hlasování a toho hlasování se nezúčastnili například ministři za hnutí ANO, ale také ti, kteří byli do vlády nominováni za SPD, což byl takový paradox. Vládní většina prosadila svou, ale nebyla to většina taková, že by 108 vládních poslanců hlasovalo pro to usnesení. Takže v tomto slova smyslu to rozhodně k nějakému většímu porozumění přispět nemohlo. Uvidíme, jak ten sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení proběhne, jak tedy na něm budou vystupovat ti zmínění němečtí politici, ale dá se očekávat, že tam nebudou zbytečně vyhrocovat nějaké vášně, otvírat nějaké bolestivé křivdy z minulosti, ale že se bude spíše hovořit o přítomnosti a budoucnosti, a tak by to mělo být. A je to zřejmé i z toho, co zatím proběhlo v Brně, že se začínalo určitou vzpomínkou na oběti holokaustu a tak dále, a z úst představitelů sudetoněmeckého krajanského sdružení zaznívala slova spíše lítosti a snahy o omluvu a pochopení.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Ministr obrany Jaromír Zuna dostal hned dvě výrazné ťavky od premiéra Andreje Babiše. Napřed na svém zasedání vláda na Babišův návrh a přes Zunův odpor dosadila do pozice šéfa generálního štábu armády generála Miroslava Hlaváče, který vůbec nefiguroval mezi Zunovými kandidáty a proti němuž Zuna jako jediný z ministrů přímo hlasoval. Poté premiér po návštěvě ministerstva obrany vyjádřil nespokojenost s předloženou Zunovou koncepcí výstavby armády. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
3: Když dal Andrej Babiš tento týden po setkání s ministrem obrany najevo svou nespokojenost s nízkým počtem vojáků v české armádě a žádal nápravu, bylo to tak trochu jako v té pohádce o 12 měsíčkách, kde zlá macecha vyhnala uprostřed kruté zimy ubohou Marušku do lesa pro jahody. Až na to, že na rozdíl od Marušky Jaromír Zuna žádné zázraky čekat nemůže. Přání premiéra, aby stát nabíral do armády, která v současnosti čítá necelých 26 tisíc vojáků, minimálně další 2 tisíce ročně, sice armáda v posledních dvou letech dokonce překračuje, ale zároveň zní minimálně 1000 a v roce 2024 dokonce rekordních skoro 1500 vojáků odchází každoročně do výslužby. Takže ve skutečnosti se početní síla armády zvyšuje šnečím tempem. Podle dosluhujícího náčelníka generálního štábu Řehky je to alarmující, protože armádu opouštějí často kvalitní lidé v nejlepším věku. Kvůli nízkým tarifům, omezeným kariérním možnostem a byrokracii, tak armáda přichází o klíčové odborníky. Kromě toho jí tíží obrovský modernizační dluh, který se vzhledem k laxnímu přístupu premiéra Babiše k plnění finančních závazků vůči NATO zřejmě ještě prohloubí. A kdyby šlo do tuhého, má česká armáda minimum aktivních záloh. Záložáků nejsou ani 4,5 tisíce, takže by při útoku zvenčí nebylo ani koho mobilizovat. Přesto nejde jen o to, kolik mladých lidí se do armády hlásí. Větší problém bez pochyby je, že víc než každý druhý zájemce neprojde zdravotními a psychologickými testy. A k tomu všemu v posledních letech dramaticky klesá porodnost, což je trend, který zdaleka nevyřeší jen dostupnější bydlení. Mladí lidé si rozmýšlejí, kdy a zda vůbec založí rodinu. Mezi dospívajícími dětmi se šíří deprese. V 9. třídách jimi trpí už skoro polovina žáků. Klimatická krize má na mladé lidi větší psychický dopad, než si myslíme. O válečných konfliktech všude kolem nás nemluvě. Jinými slovy, lepší to nejspíš hned tak nebude. Právě proto je ale třeba dovolit si čas od času i trochu optimismu. Vždyť kdo z nás, pokud není zrovna z oboru, by si například pomyslel, že máme v Praze nemocnici s tak jedinečným mezinárodním renomé.

0: renomé, jaké má infekční oddělení na Bulovce.
1: Slyšeli jste komentář dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové. Na konci dubna vláda zveřejnila mapu takzvaných akceleračních zón, kde se může urychlit výstavba větrných elektráren. Zvláště menší vládní partneři, tedy motoristé sobě a SPD, obnovitelným zdrojům energie ale nejsou zrovna nakloněni. Hon na větrníky české ekonomice nepomůže, varuje publicista Petr Fischer.
2: Vláda šlape jako hodinky, koaliční spolupráce funguje skvěle, pochvaluje si ministr hospodářství Karel Havlíček. Přitom právě on nyní musí čelit bezprecedentnímu útoku na splnění energetických plánů, které sám Havlíček vložil do hospodářské strategie vlády. Jde o oblast obnovitelných zdrojů, zejména o větrné elektrárny, které se staly symbolem svaté kulturní války, kterou na ministerstvu životního prostředí vedou proti obnovitelným zdrojům energie motoristé sobě. Větrníky mají být využity jako viditelné symboly zpupnosti progresivistické politiky, přesně podle rétorické příručky Donalda Trumpa, který tento ohyzný nesmysl ničící krajinu vyhání z Ameriky jako novodobého ďábla. V Česku se na hon na větrníky specializuje vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek, jemuž asistuje jeho stranický kolega, ministr životního prostředí Igor Červený. Havlíček sliboval rychlejší výstavbu větrníku díky novému zákonu, který určuje akcelerační zóny, kde se může výstavba urychlit. Těch zón je nyní 80. V šestinovém rozměru původního návrhu minulé vlády. Skoro ve dvou třetinách těchto zón ale nelze postavit tu nejmodernější technologii, protože ministerstvo navrhuje plošné omezení instalované výšky. Snižuje se tím výrazně i energetická výtěžnost, tedy objem energie, který se dá z větrníku získat. Nejde o náhodu, nýbrž o záměr, jak ostatně přiznal i ministr Červený, když popisoval akcelerační zóny jako vynucené Bruselem a minulou vládou, která na ně získala peníze z modernizačního fondu. Když už nám to minulá vláda takto vnutila, musíme ty miliardy využít, tvrdí ministr, ale zároveň přiznává, že jeho úřad dělá vše proto, aby to bylo pro větrníky velmi obtížné, neboť v hustě zastavěné české krajině je třeba chránit občany i přírodu. Akcelerační zóny, zdá se, tedy nevznikají kvůli zjednodušení instalace nového výkonu, nýbrž k jeho omezení, což je přesný opak toho, o co ve své hospodářské strategii usiluje ministr Havlíček. Akcelerační zóny se místo pomoci obnoveným zdrojům energie mohou proměnit v jejich pohřebiště. Důvodem není ekonomická racionalita, která obvykle ve vládě vítězí a přibíjí vše, nýbrž čistě politický boj proti zelené ideologii. Je s podivem, že to ministr Havlíček přehlíží. Až doposud byl totiž v energetice příznivcem využití všech zdrojů, které můžeme mít k dispozici. Jakkoliv i on spoléhá na jadernou energii, obnovitelné zdroje energie vždy považoval za důležitou součást energetického mixu. Zvlášť, když tu český biznis může navíc zhodnocovat evropské peníze. Svaté ideologické tažení motoristů proti větrné energetice jde navíc proti základnímu nastavení politiky, které Havlíček na setkáních s podnikateli prezentuje. Ekonomický výkon vytváří soukromý podnikatelský sektor a vláda mu k tomu vytváří co možná nejlepší podmínky. Způsob, jakým se dnes nakládá s akceleračními zónami, naopak ukazuje, že vláda může být pro určitý druh politicky ostrakizovaného podnikání velkou brzdou a ministr Havlíček nakonec tím, kdo s tím bude v zájmu udržení pevnosti koalice, tiše souhlasit. Vláda šlape jako hodinky, ale už není jasné, kdo je natahuje a kdo určuje hlavní rytmus vládního stroje. Ekologie nemůže ideologicky diktovat průmyslu, tvrdí ministr Havlíček. To by pro českou ekonomiku bylo ohrožující. Diktát trumpovské ideologie motoristů už ekonomického lídra ANO a celé vlády tolik netrápí. Přitom českému hospodářství hon na větrníky nepřinese vůbec nic dobrého. Nevadí, jen když vláda drží a šlape dál.
1: Uzavřel publicista Petr Fischer.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska se dnes Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz zaměřil na exilovou opozici. Konkrétně na úkoly, které pro ně vytyčila jedna z jejich nejvýraznějších postav.
4: Ruská opozice, kterou Vladimír Putin vytlačil do exilu, není jednotná, ale jednotlivé skupiny se pravidelně scházejí na svých jednáních. Na nedávném zasedání ruského protiválečného výboru vystoupil někdejší oligarcha, později Putinův politický vězeň a nyní jedna z nejvýraznějších osobností exilu, Michail Chodorkovský, s desaterem úkolů pro ruskou zahraniční opozici. Stručně je shrnu. Prvním úkolem demokratické emigrace je nazývat věci pravými jmény. Válka proti Ukrajině je zločin. Ruské jednotky musí být staženy ze všech okupovaných území. Mezinárodně uznané hranice musí být obnoveny. Váleční zločinci musí být postaveni před soud a oběti agrese musí dostat odškodnění. I kdyby to mělo trvat roky a roky, je to náš cíl. Druhý úkol. Putinův režim chce, aby svět viděl pouze dvě Ruska. Agresivní stát a mlčící obyvatelstvo. Naší povinností je ukázat třetí Rusko, lidi, kteří vystupují proti válce, proti diktatuře, za právní, svobodný a federální stát. Třetím úkolem je podporovat ty, kteří zůstávají uvnitř země. Nemáme právo vyžadovat od těchto lidí hrdinství z bezpečné vzdálenosti, ale jsme povinni dělat to, co si můžeme dovolit. Podporovat vězně a jejich rodiny, pomáhat nezávislým médiím, bránit právníky, novináře, dobrovolníky, občanské aktivisty a šířit jejich hlasy mezi mezinárodní instituce. Čtvrtým úkolem je pomáhat Ukrajině, ne symbolicky, ale prakticky. Pátým úkolem je budovat politické zastoupení exilové opozice. Šestým úkolem je vytvořit vizi budoucího Ruska. Po Putinovi se země nestane automaticky svobodnou. Pokud společně nenajdeme odpovědi na otázky týkající se federalismu, vlastnictví, soudnictví, lustrace, armády, regionů, kompenzaci pro Ukrajinu, vztahů s Evropou, role bezpečnostních složek, vakuum znovu zaplní lidé starého systému. Sedmým úkolem je chránit samotnou emigraci, když jde o otázky víz, povolení k pobytu, dokumentů, práv rusky mluvících obyvatel Evropy, akademických a kulturních výměn. Osmým úkolem je komunikovat s ruskou společností. Kreml je chce přesvědčit, že Evropa je nenávidí kvůli jejich pasům. Musíme vysvětlovat, že sankce jsou namířeny proti režimu. Válka se vede jménem státu, ale odpovědnost za budoucnost leží na společnosti. Devátý úkol zní naučit se respektovat rozdíly uvnitř demokratického hnutí. Nemusíme být jednou stranou, nemusíme mít jednu ideologii. Jako desátý úkol lze chápat vytvoření funkční politické infrastruktury pro poskytování pomoci, zastupování, vyvíjení tlaku na režim, komunikaci s veřejností a přípravu demokratického přechodu. Chodorkovský uzavřel projev slovy. Nevíme, kdy se otevře okno příležitostí, ale víme přesně, že až se otevře a my nebudeme mít instituce, program, lidi a důvěru, pak se toto okno na desítky let opět zavře. Proto nyní není hlavně otázkou, kdo mluví hlasitěji jménem Ruska. Hlavní otázkou je, kdo je schopen vybudovat sílu, kterou bude Rusko po Putinovi potřebovat.
1: O úkolech pro ruskou exilovou opozici hovořil Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz. Před 5 lety, 22. května 2021, zemřela socioložka, spisovatelka, signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Její osobnost připomene spisovatel a publicista Karel Vížděla.
5: Jiřina Šiklová, rozená Heroldová, patřila k takovým lidem, jako byla Věra Chytilová, či jako je Eva Lustigová, které překypují energii tak vehementně, že nakonec prosadí vše, co si umanou. Blízcí přátelé jí říkali patetická hysterka a mysleli to laskavě, i když si byli vědomi, že její zjitřená energie má někdy i sebezničující charakter. Narodila se v rodině lékaře přesvědčeného sociálního demokrata a její matka byla učitelka. Rodiče byli oddaní prvorepublikoví demokraté. Vychovala je akademická Imka, vedli ji k tomu, aby školu i svá povolání vykonávala spolehlivě a byla vždy odpovědná nejen za sebe, ale i za lidi ve svém okolí. Po roce 1948 uvěřila planým slibům komunistů, vstoupila do KSČ, ale záhy poznala svůj omyl. Na filozofické fakultě se podílela v druhé půlce 60. let na rehabilitaci sociologie, která byla považována komunisty za pavědu. Za pražského jara se stala na katedře sociologie vedoucí stranické skupiny KSČ a za ní podepsala manifest 2000 slov. Působila v takzvané nátlakové skupině Červené proti. Ze strany vystoupila v roce 1969. Za normalizace vystřídala přes 20 zaměstnání a podílela se na pašování samizdatu a zakázané literatury. Několikrát mi líčila, jak se dostal za hranice i můj rozhovor s Václavem Hablem dálkový výslech. Převáželi ho do zahraničí diplomaté. Auto zaparkovali na předem domluvené místo trochu dál od jejího bydliště a zatímco s paní Šiklovou popíjeli kávu, kamarád od paní Šiklové, který měl duplikát klíče od diplomatova auta, do kufru vložil vše, co bylo třeba převést za hranice. Říkala si, jestliže se někdo může angažovat proto, aby v Tatrách přežil svišť, tak proč já bych se nemohla angažovat a riskovat třeba i uklouznutí, aby tady přežila kultura. Za tyto aktivity se ocitla v letech 1981 a 2 na rok ve vězení, ale ani tam neotálela. Učila spoluvězenkyně německy. Držela se toho, co slýchala doma. Člověk může být za každé situace aktivní. Neměla ráda, když za normalizace se lidi okřikovali, aby mlčeli. Vždy připomínala. Buďte aktivní a myslete přitom na ty druhé. Budete se divit, jak vám přitom bude občas dobře a co nového sami se sebou zažijete. Po roce 1989 se zřekla, že do politiky nevstoupí a vrátila se na Karlovu univerzitu, kde založila katedru sociální práce. Zabývala se různými aplikacemi a hledala nové způsoby řešení sociálních problémů lidí na kraji společnosti. Později se zabývala výzkumem rozdílu mezi mužem a ženou, čemuž se dnes říká gender. Říkávala, když se někdo nechce dnes angažovat, tak ať potom nenadává na druhé, leda na sebe. Ráda cituji jednoho z nejvýznamnějších konzervativních politických myslitelů Edmunda Burkeho. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá cenu. Jiřina Šiklová zemřela před 5 lety 22. května 2021 ve věku 85 let. Smrt komentovala slovy, buď je člověk věřící a pak to má vyjednaný, nebo není věřící a ví, že se to holt nějak zvládne. Ona to zvládla. Těsně před smrtí se nechala donést šnit plzeňského piva.
1: Na Jiřinu Šiklovou vzpomínal Karel Hvížděla. A už zbývá pouze závěrečná glosa, jako každý pátek o hudebnice a publicistky Evy Turnové.
6: Nechala jsem vytisknout svou první knihu v prestižní tiskárně. Bohužel jsem se ani jednou netrefila do náhledů, i když jsem přijela v domluvenou hodinu. Nechala jsem tedy výrobu knihy v rukách osudu. Když dorazil závoz tisíce kusů, jednu jsem dychtivě otevřela. Zjistila jsem, že všechny ilustrace jsou skoro černé. Žádám přetisk. Jasně, bude přetisk. Naše chyba. Řekne mistr tisku pan Petr. A ještě s vámi chce mluvit pan ředitel. Přichází sám ředitel tiskárny. Takže paní, líp to nejde. Buďte ráda, jak to je. Nejsou to fotky do kalendáře na automobily. To bych možná tisknul i radši než tohle. Do napjatého ticha špitnu. No tak já to nechám vytisknout jinde, když to tady nejde. Ředitel vstekle zmuchlá náhledy, vyhodí je do vzduchu a práskne dveřmi. Mistr tisku říká, co budeme dělat? Já nevím, jak vy, ale já si půjdu doma lehnout. Mám totiž strašnou kocovinu, odpovím. Po roce chci vytisknout druhý díl. Vyberu si jinou tiskárnu, zazvoním a otevře právě Petr. Ježiš, vás jsem to nečekala, no tak já asi zase jdu. Otáčím se a mířím k východu. Moment, mě sice kvůli vám vyhodili z práce, ale já jsem vám vděčný. Ředitel je strašný pitomec a vy jste měla pravdu, pojďte dál. Petr mi uvařil kafe a od té doby se stal patronem všech mých knih. S ostře řezanými rysy a něžným pohledem vypadal trochu jako indián. Starodávným jazykem mi pochválil vlasy a vždycky mi popřál pohodu všedního dne. Nikdy mě nepřesvědčoval, že to takhle stačí. A to i když jsem se vymýšlela, ekopapír v době, kdy nebyl k sehnání žádný papír, vyrazit do obálky mou značku, i když nebyl čas ani na normální tisk. Jasně zařídím, nechám vyrobit razidlo, neboli štoček. Štoček, jo, to by byl super název pro kapelu, směju se. Druhý den mi přišel mail. Kapela Štoček je venku. Dnes jsem obdržel její mosaznou formu. Razidlo tedy máme, ukážu se v pondělí. Na krk a kytaru skvělý doplněk. Industriál Hadr. Při každé nové knize jsem si říkala, že tentokrát už mu musí dojít trpělivost. Nikdy nedošla. Mě to Evo baví. Turnový háje s tebou budu dělat až do smrti. A možná i potom. Včera jsem se dověděla, že odešel navždy a já mám pocit, že už nikdy nic nevydám. Představuju si naše příští setkání. Zaklepu na nebeskou bránu, otevře mi Petr. Ježíš, tebe jsem nečekala. No tak co? Co jsi na mě vymyslela tentokrát? No, šel by trochu posunout deadline? Jasně, zařídím. Tohle tu stejně nikdo nebere smrtelně vážně.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jihoafrický deník Sunday World napsal v říjnu 2013. Spousta lidí začíná chápat, že krejčíř hraje jinou ligu. On se pro tenhle způsob života narodil. Naši gauneři jsou proti němu jen amatéři.

pátek 17. února 2012 pustili krejčíře z vazby, v níž byl kvůli přestřelce s pákistánskou mafií. Káčko zaplatil kauci 30 tisíc randů, což je něco málo přes 70 tisíc korun. Společně s ním se dostali na svobodu i další dva jeho spolupracovníci, kteří byli při přestřelce v Pretorii, bývalý vyhazovač a jeden z jeho zlých hochů Jason Dominguez a Srb Veselin Laganin, zvaný Vesko. Soudce Adrián Becker každého z nich propustil na kauci 10 tisíc randů. Káčko zuřil, když se dozvěděl, že Šimo Shield odjela do České republiky. Bylo mu jasné, že utekla k Milošovi, který se tím pádem do Johannesburgu už nevrátí. Krejčíř měl zlost na celé okolí. Útěkem Miloše se mu zhroutily dlouhodobé plány. Navíc se stále zhoršovaly vztahy s policisty, kteří na případech kolem krejčíře dělali. Káčko je nestačil zalejvat všechny. Také mu vysychaly zdroje peněz. Jednou mu zmizela zásilka drog, podruhé mu nezaplatili za dodané zboží. A tak nezbývalo, než vymáhat, co se dalo.

Krejčíř od svého útěku z Prahy stloustl. Na Sejšelách se ještě jakž takž držel, ale v Jihoafrické republice se jeho postava a vizáž dramaticky proměnily. Z opáleného a usměvavého muže, vážícího sotva 90 kilo, se za 5 let stal ustaraný a schvácený bard, který vážil odhadem kolem 130 kilogramů. Tělesné změny nebyly zřejmě jen důsledkem nadměrného jídla a nedostatku pohybu, ale zjevně se na tom podepsal i stres a tlak, jemuž byl vystaven. Není se čemu divit. Zkuste žít normální a klidný život, když víte, že po vás jde půlka policie, že vás může kdykoliv na ulici zastřelit komando nájemných zabijáků a že máte tucty nepřátel, kam se jen podíváte. Krejčíř si svým způsobem procházel taky peklem, ale byl to jeho problém, jeho rozhodnutí, jeho volba. Kdyby nedělal daňové podvody, nebyl by stíhán. Kdyby nebyl stíhán, nemusel by utíkat. Kdyby nebyl uprchlík, mohl by normálně žít. Cestu do pekla si Krejčíř dláždil sám. Tím, jak se choval, tím, co dělal.

středu 24. července 2013 přijel Radovan Krejčíř před svou zastavárnu Money Point. Zaparkoval tu neprůstřelný Mercedes za 3,5 milionu korun a chystal se vystoupit a jít do budovy. Právě mu někdo volal, tak s ním hovořil. Byl chvíli nepozorný, zaměstnaný hovorem, ale i tak se rozhlédl kolem sebe. Na parkovišti nikdo nebyl, jen pár prázdných zaparkovaných aut. Ale v té chvíli najednou vyšla palba z jednoho zaparkovaného vozu. Krejčíř si v první pikosekundě myslel, že slyší jen nějaký ohňostroj, ale pak mu došlo, že na něj někdo střílí ze samopalu. Takových 20 ran. Krejčíř se přikrčil, instinktivně si začal chránit obličej rukama a dlouhými skoky se snažil dostat ke dveřím svého obchodu. Smršť kulek zasypala místo, kam přijel. Dál se kulky nedostaly. Střelba vycházela z červeného auta Volkswagen Polo Cross. Poté, co palba skončila, se auto vznělo a vybuchlo. Jeho spolupracovníci hned zavolali policii. Krejčíř vykoukl ze dveří, ale nikoho neviděl. Nikdo nebyl na parkovišti, nikdo nikam neutíkal. V té chvíli to byla záhada, ale oddechl si. Právě přežil pokus o atentát, bez jediného škrábnutí. Byl jako Terminátor. Nic ho nezničilo. Policie byla v šoku. V červeném Volkswagenu našla 12-hlavňovou dálkově ovládanou zbraň. Byla umístěna za zadní registrační značkou vozu. Někdo auto nastavil na parkovišti tak, aby hlavně mířili na místo, kde je zvyklý parkovat Krejčíř. Projektily zasáhly Krejčířovo vozidlo na straně řidiče, v postranním okénku a na zadním okénku. Zůstalo po nich několik otvorů. Není známo, kdo zařízení spustil a kdo vozidlo na místě zaparkoval, řekl policejní mluvčí. Červené Polo podle policie kdosi ukradl v dubnu na johannesburském předměstí Brixton a zjevně jej někdo před Krejčířovu kancelář nastražil den před útokem. Případ vyšetřovala policie jako pokus o vraždu. Netuším, kdo by za útokem mohl stát. V minulých týdnech mi nikdo nevyhrožoval, řekl Krejčíř. Auto bylo na té části parkoviště, které nepatří k jeho kanceláři. Já parkuju z boku kanceláře vždy na tom stejném místě. To auto stálo vlastně jakoby zády k mému autu, řekl Krejčíř. Jihoafrická média to vyhodnotila jednoznačně. Jde o vyřizování účtů v podsvětí. Kdo by chtěl Krejčíře zabít? To nikdo neví. Já žádné podezřelé nemám. A i kdybych měl nějakou představu, nebudu o tom mluvit, řekl Krejčíř. Všem bylo divné, že se Káčko krátce po atentátu vůbec nebál. Jezdil po Joburgu jako předtím a vůbec nevypadal na to, že by měl strach, ani že by ho pokus o zabití nějak traumatizoval. V podsvětí se tak začalo mluvit o tom, že to Krejčíř celé jen nahrál, že to bylo jen divadlo, aby dokázal, že mu někdo usiluje o život. Jeho Mercedes připomínal spíše cedník, ale on komentoval celou událost s ledovým klidem a s úsměvem na tváři. Je to jako z Jamese Bonda, ale takový je celý můj život. Tak já prostě žiju, řekl. A dodal, jsem šťastný člověk, přežil jsem to. A šel dál rozdávat rozhovory novinářům. Užíval si to. Krejčíř to udělal chytře. Strhl pozornost na sebe a na to, že ho chce někdo zabít. Jak se říká, pod svícnem je tma. V takové situaci, kdy si všichni myslí, že je oběť, může Krejčíř dělat cokoliv, co by mu jinak neprocházelo. Policajti jsou přece vytíženi vyšetřováním záhadného Bonda, který nastražil 12-hlavňový kulomet na Krejčíře. Proč by teď měli špehovat člověka, který jen tak přežil jistou smrt, a podezírat ho, jestli nedělá nějakou lumpárnu. Krejčíř v té době dělal svůj první velký drogový biznis. Svůj vlastní a mezinárodní. Chystal se vyvést velkou várku pervitinu za hranice Jihoafrické republiky. Péčko tady už nějakou dobu prodával, to se dařilo. Vařiči jeli o 106, vše klapalo. Ale podstatný byl pro Krejčíře vývoz pika do Austrálie.

První zásilka vážila 25 kilogramů a krejčíř za ní měl dostat 24 milionů randů, tedy asi 44 milionů korun. Zboží vezl jako kurýr muž, kterému v podsvětí říkali doktor, jmenoval se Luke Helle a pracoval pro jednu nákladní společnost na mezinárodním letišti Tambo International v Johannesburgu. Na dalším letišti v Tanzánii měl pak své uplacené lidi krejčířův spolupracovník Bassam Issa, zvaný Mrzák Sam. Byla to dokonale připravená akce. Vak s drogami byl schovaný mezi potravinami. Kurýr doktor byl zodpovědný za to, že zásilka bude předána v Austrálii do správných rukou. Doktor měl v Johannesburgu bratra. Jmenoval se Becky Luke Helle. Ten nepatřil do sítě drogových dílerů. Živil se normálně, nebyl to žádný grázl. V létě roku 2013 mu ale najednou zazvonil telefon. Ozval se mu někdo, kdo se odkazoval na jeho bratra, který potřebuje pomoc. Becky Luke Helle neváhal a souhlasil se schůzkou v nákupním centru. Setkal se tam se dvěma muži, kteří se mu prokázali policejní plackou. Luke Helle s nimi bez problémů odjel. Policajti mu řekli, že si na místě, kam jedou, promluví s mužem, který mu všechno vysvětlí. Po chvilce se tak Luke Helle ocitl v místnosti, kde seděl Radovan Krejčíř. A byl dost rozezlený. Krejčíř supěl, skoro mu šla pěna od pusy. Luke Helleho bratr, přezdívaný doktor, totiž zmizel. I se zásilkou 25 kilogramů pervitinu. Krejčíř tak neměl drogy ani prachy. Káčko byl úplně vedle a vyřízený. Po Beckym chtěl informaci, kde se jeho povedený bratr skrývá. Jenže chudák Becky to vůbec, ale opravdu vůbec netušil. Krejčířovi lidi Beckyho přivázali k židli, dali mu na hlavu pytel a mučili ho. Řezali ho jako koně. Když se od něj tajný úkryt bratra nedozvěděli, naložili ho do auta, aby jim aspoň označil místo, kde doktor obvykle přespává. To jim Becky bez problémů ukázal, protože to jediné věděl. Komando tam vlítlo, ale doktor tam nebyl. Becky ho pak opět dovezli do místnosti, kde ho zase mučili. Svázali mu ruce a opět mu dali pytel přes hlavu. Kde je doktor? Zval na něj krejčíř. Opravdu nevím. Naposledy jsem ho viděl před dvěma dny, skučel Luke Helle. Po několika hodinách propadl krejčíř zoufalství a přestal si brát jakékoliv servítky. Sundejte tomu sajrajtu pytel z hlavy, rozkázal. Krejčířovi spolupracovníci byli překvapeni. Jakmile by mu sundali přikrývku z hlavy, bude Luke Helle vidět, kdo ho mučí. Krejčířovi to bylo jedno, byl v ráži, neměl slitování. Natočil vodu do konvice na čaj a dal ji vařit. Podíval se na Beckyho a řekl mu, ať spolupracuje, nebo se mu stane úraz. Becky se vyděsil. Začal tušit, že voda v konvici nebude na čaj pro krejčíře. Nevím, kde je. Nevím, kde jsou drogy. Prosím, pusťte mě, prosil Luke Helle. Chceš zemřít jako voják? Tak dobře, řekl krejčíř. A vzal konev a začal lít vařící vodu Beckymu na hlavu. V místnosti byl slyšet jen Beckyho hlas. Skučel, křičel, řval, nakonec plakal. Pak přestal a začal se třást. Musela to být ukrutná bolest. Becky mu napuchla levá tvář, po které mu stékala z hlavy horká voda. Za chvíli mu zrudla a pak se mu sloupala kůže. Krejčíř se přesto přikrčil k Beckyho hlavě a řekl mu, podívej se na mě, víš, kdo já jsem? Proč mi lžeš o svém bratrovi? Becky prosil Boha o pomoc. A v šoku, který utrpěl, řekl, že sám zavolá mobilem bratra, aby se přesvědčili, že mluví pravdu, že vážně netuší, kde doktor je. Toho se krejčíř chytil a nechal ho telefonovat. Doktore, můj život je v tvých rukou, vrať těm lidem, co dlužíš, řekl Luke Helle do telefonu. Pak se mobilu chopil jeden z krejčířových společníků a vyzval doktora, aby to všem usnadnil a vrátil drogy. Doktor ale řekl, že jde o provokaci, že se zásilka vážně ztratila a že ani on neví, kde je. Přijeď to říct Radovanovi, určitě se dohodnete, jak z toho ven, řekl mu jeden z krejčířových mužů. Zásilka se ztratila, stejně mi to nebude nikdo věřit, mám strach,
řekl doktor. Tím debata skončila. Krejčíř ještě nahlas uvažoval, že by Lukheleho nechali odejít na onen svět a že by tím vylákali doktora na pohřeb. Ale nakonec to zavrhli, bylo to nejisté. Nakonec Becky ho pustili s jasným poselstvím. Něco cekneš a už si ani nezakřičíš. Krejčíř se k zásilce drog už nikdy nedostal. Ani doktora už nikdo nikdy neviděl. Krejčíř měl každopádně vážný problém. Řítil se do bankrotu. A když neměl prachy Káčko, neměli je ani jeho spolupracovníci, natož věřitelé. Káčko byl v úzkých. A když je člověk v úzkých, dělá unáhlená a divoká rozhodnutí. Vyšetřovatel Paul O'Sullivan měl v té době trefnou poznámku. Kolem Krejčíře umírají lidé jako mouchy a nikomu to nepřijde podezřelé, prohlásil. Krejčíř se mu na dálku vysmíval. Říkal, že z něho dělají masového vraha, aniž by ctili prezumpci neviny. Když se přežene přes Jihoafrickou republiku tsunami, tak všichni budou říkat, že je to moje vina. Věřte mi, že když se každé ráno probouzím, děsím se, jestli náhodou v noci v Johannesburgu zase někoho nezabili, protože vím, že to budou zase přičítat mně, řekl Krejčíř.

Pojďme si to shrnout. Od chvíle, kdy se Krejčíř usadil v jeho Africké republice, zemřelo celkem 10 lidí. Všichni byli z jeho okolí. Policie je přesvědčena, že to byla buď jeho přímá práce, nebo že někteří z nich zemřeli v důsledku jeho obchodních aktivit, které vyvolaly válku v podsvětí. Krejčíř si však najal špičkové advokáty a všechna obvinění smetl ze stolu. Krejčíř se stal vládcem johannesburského organizovaného zločinu, vstoupil do drogového biznisu a vetřel se do přízně vysoce postavených policistů a politiků, včetně rodiny prezidenta Jacoba Zumy. Krejčíř přicestoval do Jihoafrické republiky z Madagaskaru na falešný pas se jménem Egbert Gilles Savy. Krejčíř po zatčení tvrdil, že pas s novou identitou získal na Seychelách, kde byl vítaným hostem, protože finančně podpořil vládnoucí stranu. Za tomu prý vládní elita nabídla novou identitu. Nové pasy měla údajně celá rodina. Kromě Krejčíře měli nové pasy i manželka Kateřina na jméno Sandra Savy a také syn Denis na jméno Greg Savy. Jenže sejšelské úřady později potvrdili, že pasy byly falešné. Krejčíř požádal v Jihoafrické republice o politický azyl. Místní úřady mu ho v roce 2012 odmítli udělit, proti čemuž se Krejčíř odvolal a odvolací řízení se stále vleče. Do ukončení azylového řízení nemůže být kvůli uprchlickému statusu deportován do Česka. Krejčíř si v Johannesburgu koupil vilu ve čtvrti Bedford View. Její hodnota se odhaduje nejméně na 20 milionů randů, tedy asi na 40 až 45 milionů korun. Ve čtyřpodlažní vile je prosklený výtah, ale také akvárium a velký bazén s nádherným výhledem na panorama Johannesburgu. Krejčíř vlastní také rekreační dům u jezera Faldam 100 kilometrů od Johannesburgu. Krejčíř si nechal založit v Johannesburgu na jméno své ženy firmu a provozoval také zastavárnu Money Point na zlato a diamanty. Krejčíř se v České republice oženil v roce 1992 s Kateřinou Janušovou, která vystudovala hudební konzervatoř. Kateřina za ním odcestovala nejdříve na Seychely, kam utekl v roce 2005, a když odtud v roce 2007 zmizel, přijela za ním i do Jihoafrické republiky. Se svou ženou má Krejčíř dva syny. Denis je už dospělý, narodil se v roce 1992 v Česku. Druhý syn se jim narodil v říjnu 2009 v Jihoafrické republice. Třetí dítě je nemanželské. Krejčířovi porodila syna jeho milenka Marisa Kristoferová. Čtvrtého syna má Krejčíř s jinou milenkou MJ ze Seychel. Hodnotu Krejčířova majetku v Jihoafrické republice odhadují odborníci na 130 milionů randů, přibližně 255 milionů korun. V roce 2011 mu úřady zkonfiskovaly luxusní sportovní automobily a o dva roky později mu zmrazili i veškerý majetek, který má v Jihoafrické republice vedený na svou ženu Kateřinu. Případy, kvůli nimž byl v Jihoafrické republice Krejčíř vyšetřován, nebyly řádně uzavřeny. A pokud ano, bylo to kvůli tomu, že se hlavní svědci začali bát o život a vzali své výpovědi zpět. Do zdárného konce se dostaly jen některé případy, kvůli kterým byl souzen v České republice. V květnu 2012 mu Vrchní soud v Praze potvrdil v nepřítomnosti souhrný osmiletý trest vězení za leasingový podvod a další finanční machinace. V listopadu téhož roku jej Městský soud v Praze odsoudil za půlmiliardový daňový únik a uložil mu vedle povinnosti zaplatit pokutu ve výši 3 milionů korun souhrný 11letý trest vězení. Ale protože je na útěku v Jihoafrické republice, do vězení nenastoupil. Jak to, že Krejčířovi všechno vycházelo? Jak je možné, že se tenhle terminátor zatím ze všeho vylízal?

Jihoafrické policii došla trpělivost. Jedno staré dobré pravidlo policejní práce totiž říká, že když to nejde přes násilí, půjde to přes daně. Policie se proto rozhodla použít v případu Krejčíř model Al Capone. I tohoto legendárního amerického mafiána dostala policie nakonec na drobný daňový delikt, přestože se Al Capone dopustil desítek vražd a násilných akcí. Jak se říká, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Takže v Jižní Africe by mohlo platit jiné úsloví, lepší je mít Krejčíře ve vězení za daňový únik, než ho nechat běhat na svobodě a stále hledat nedosažitelné důkazy o jeho zapojení do vražd. Klíčem ke Krejčířovým machinacím byla zastavárna Money Point. Finanční policie zjistila, že Krejčíř tu zavedl staré známé triky z České republiky, fiktivní odpočty DPH. Vlastníkem zastavárny nebyl přímo Krejčíř, nýbrž firma Crosspoint. A majitelem Crosspointu byl poslední dva roky Ronny Bwuma, Krejčířův věrný přítel. Do speciálního týmu, který na Krejčíře policie založila, přišli specialisté ze SARS. South African Revenue Service je národní správce daní. Něco jako u nás finanční úřad, ale šmrncnutý finanční policií. Takže má pravomoc daňové delikty navíc vyšetřovat. Detektivům SARS bylo jasné, že Bwuma byl jen bílý kůň. Ronny Bwuma koupil Crosspoint v roce 2012, ale na ekonomiku byl naprostá trubka, když ho policisté požádali o vysvětlení některých finančních převodů a odpočtů DPH, řekl, že smlouvám vůbec nerozumí a že o operacích firmy Crosspoint nemá žádné povědomí. Ronny Bwuma začal tušit, že mu hoří půda pod nohama. Byl nervózní a chtěl zmizet. Řekl Krejčířovi, že se chce nechat vyplatit a z firmy odejít. Jenže Krejčíř nechtěl měnit bílého koně. Navíc si to v tuto chvíli ani nemohl dovolit. Potřeboval každou korunu. Ronny a Krejčíř byli ve sporu. Krejčíř chtěl pokračovat ve finančních machinacích, Ronny se začal bát. Hlásil detektivům SARS jejich klíčový zdroj. Ronny chce z toho vyskočit, chce ven, chce zmizet. On tuší, že na něm dělá SARS, řekl korunní svědek. Bwuma se pak kamarádům svěřil, že si ho Krejčíř pozval na důležitou schůzku, kde si všechno vyjasní. Prý tam budou i další lidé z Money Pointu a rozhodnou se, co bude dál. Ronny měl divný pocit, takhle Krejčíř ještě nikdy žádnou poradu nesvolával. Ronny tam nechtěl jít, ale pak řekl, že chce vědět, o čem bude Krejčíř mluvit a jak se rozhodne rozdělit peníze všech tichých společníků firmy, vypověděl jeden z Ronnyho přátel. Radovan Krejčíř mezi tím zavolal vrchnímu vyšetřovateli SARS Mikeu Bolhejsovi. Byl to naprosto nečekaný krok. Tohle Krejčíř nikdy předtím neudělal. Smluvili si rychlou schůzku. Krejčíř detektivovi řekl, že mu někdo z podsvětí usiluje o život. Krejčíř si chtěl povídat o případu jeho zavražděného spolupracovníka Veselina Laganina. Říkal, že má strach a že další na řadě by teď mohl být on, řekl Bolhejs. Krejčíř prý naléhal, aby rychle vypátrali vraha, který Veska zabil. Jedině tak zachrání život jemu. Řekl jsem mu, že by bylo dobré, aby s námi začal spolupracovat. Jedině tak se můžeme posunout dál. Když se sejdeme a probereme případ po případu, zjistíme víc. To ale Krejčíř nechtěl, uvedl Bolhejs. Krejčíř později debatu s vyšetřovatelem komentoval jinak. Nabídl jsem detektivům, kteří jsou v kontaktu s policií, spolupráci. Dokonce jsem jim navrhl odměnu za informace, které by mohly pomoci dopadnout Veskovi vrahy. Ale abych byl upřímný, jsem z práce vyšetřovatelů zklamaný, řekl Krejčíř. Jakoby si Káčko dělal alibi vůči tomu, co teprve chystal a co se neodvratně blížilo. Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četl Pavel Hromádka. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci a Češi. Přišli i odpůrci akce. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa. Narazí na Slováky. A dnes bude ráno a večer slunečno. Přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je sobota 23. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo v pátek u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudeto-německého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuse byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
8: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
9: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
8: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
10: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
8: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
11: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
11: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože

0: používání jména Václava Havla či podobně. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen. Tak já si myslím, že ani není ohrožena knihovna.
1: Ona, knihovna podle vás prošla turbulentním vývojem, to jsou vaše slova. Jak jste se tedy doslova vyjádřil, kdo je za něj odpovědný?
0: Já myslím, že bohužel ten minulý čas není vhodný zatím. Stále prochází turbulentním vývojem. Každý den nastává poněkud nová a změněná situace.
1: V jakém stavu jsme dnes, teď, v tuto chvíli?
0: Já se snažím neustále analyzovat. Já jsem bohužel v situaci čistě reaktivní. Já neustále, ještě jsem se nedostal do pozice, ve které bych se cítil komfortně, tedy, že bych byl schopen tu situaci jakýmsi způsobem ovládat a směřovat. Zatím opravdu reagujeme na to, co udělali zástupci strategického partnera nebo sponzora, tedy rodiny Bakalových, když rezignovali ze správní rady.
1: Dobře, ale k tomu měli nějaký důvod, co je k tomu vedlo?
0: No to se zeptejte jich, já to fakt nevím.
1: Počkejte, tak určitě jste se o to zajímal.
0: Tak já se zajímám neustále o to, ale ty...
1: Nemáte na to odpověď?
0: Nemám na to odpověď.
1: Ředitel Tomáš Sedláček řekl, že chce knihovnu, zase cituji, vyrvat pražské kavárně a vrátit lidu. Jak tomu rozumíte?
0: Já se přiznám, že nejsem ten, který by vyslovoval jakékoliv soudy o tom, co kdo jiný říká. Já se budu věnovat tomu, co si myslím, že je mým úkolem jako člena správního rady, to znamená v tuto chvíli jako jediného ve funkci dokonce předsedy správní rady. Prozatímně, tak jsem byl jmenován na posledním zasedání správní rady v momentě, kdy ostatní kolegové rezignovali. Já mám za úkol provést knihovnu tímto bouřlovým obdobím, posílit management a zajistit, aby mohla fungovat v budoucnu. Aby vytvořila v jediné majitelce a jaksi paní Havlové, jediné to osobě, která může poskytnout knihovně veškerá práva a jméno Václava Havla, tak aby se cítila komfortně, že jsme schopni odkaz Václava Havla jejího manžela stále nést.
1: Budeme se muset k tomu vrátit, ale víte, mě zajímá ten výrok, který jsem citoval. Vy sám pocházíte z disidentské rodiny, váš dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista, blízký přítel Václava Havla. Nevadí vám, že ředitel Sedláček používá slovník jako vystřížený z normalizace?
0: Já bych nechtěl soudit Tomáše a jeho emotivní výroky. Mně přijdou nešťastné, je mi to líto, že se dostal do takového stavu emočně, kdy vyslovuje některé věci dřív, než si je pořádně promyslí, a určitě to neprospívá uklidnění situace.
1: Co si ale představit pod tím, že knihovna Václava Havla se bude navracet lidu?
0: No tak já jsem si včera četl na Facebooku několik příspěvků, které vlastně říkali, že tato diskuze je očistná. Jo, protože diskuze tak, jak probíhala o Václavu Havlovi, probíhala v rozmezí mezi vlastně privilegovaný disident ještě s nějakými divnými sklony a divným životním stylem po absolutní adoraci a zboštění mezi jeho bývalými přáteli, mezi které já se počítám. A já si myslím, že ta diskuze by měla být barvitější, košatější a možná ta katarze, která její jsme dní svědky, tedy to absurdní drama, jak by to popsal Václav Havel, tak určitě té diskuzi prospívá.
1: No zatím se v tom snažíme nějakým způsobem zorientovat, ale jak jsem pochopil, vy taky. Z knihovny Václava Havla tedy odchází všech 17 zaměstnanců?
0: V dopise, který směřovali a mě poslali v kopii, který směřovali paní zakladatelce Dagmar Havlové, píší, že ukončí svou práci ke poslednímu srpnovému dni a nebudou připravovat program a fungování knihovny od 1. září.
1: To je zatím obecně známo, ale kolik z nich zatím fakticky podalo výpověď?
0: No, fakticky jsem informován pověřenou zástupkyní ředitele, která mi denně píše jakýsi sčot toho, kdo podal výpovědi a kolik jich je. A ke včerejšímu dní jich bylo 10.
1: Čili 10 podaných výpovědí. Padla nějaká z vaší strany nebo ze strany zaměstnavatele?
0: Ano, z mé strany padla jediná, a to, že jsme se rozloučili nebo ukončili jsme spolupráci okamžitě s externí tiskovou mluvčí, která podle mého zcela nezvládla situaci, jelikož byla smluvním partnerem knihovny Václava Havla jako instituce a on

0: začala vyjadřovat své osobní soudy a pozici zaměstnanců na fungování knihovny.
1: Takže to byl důvod, proč Maria Pfeifferová dostala hodinovou výpověď.
0: No, to není hodinová výpověď. Ona byla osoba, která pracovala na základě smlouvy s knihovnou.
1: Takže jste zrušili tu
0: smlouvu. Ale je to na základě toho hlavně, že já jsem na poradě týmu 12. května jasně definoval, že jakákoliv externí komunikace musí jít přeze mě nebo s mým schválením. A ona toto nerespektovala.
1: Končí tedy dramaturg knihovny, spisovatel Jachym Topol?
0: Jak jsem se dozvěděl z novin, ano. Mm-hmm.
1: A pokoušte jste se jako pověřen předseda správní rady, momentálně jednočlené, některé ze zaměstnanců přesvědčit, aby neodcházeli?
0: Snažím se s nimi komunikovat, nicméně vlastně atmosféra v týmu je velmi podrážděna. My se snažíme, pokud možno, profesionálně se stýkat, aby knihovna ve svém programu do konce června neutrpěla, ale jakákoliv prohlášení o budoucnosti nebo podobně se setkávají s relativně přehnanou emotivní reakcí. A já se snažím v tuto chvíli situaci uklidnit a nechci do situace přilévat oleje.
1: Co je tedy tím důvodem, proč 28. dubna rezignovali 4 z 5 členů správní rady?
0: Ale to není otázka na mě, to je otázka na ně.
1: No tak dobře, tak já se ptám, proč vy jediný jste zůstal?
0: Protože kdybych nezůstal, tak by knihovna zanikla.
1: A z jakého důvodu byl od 1. dubna ředitel knihovny Tomáš Sedláček odstaven, ono se říká, na takzvané překážky v práci?
0: Byly tam výhrady, které byly formulovány v dopise zaměstnanců správní radě nebo předsedovi správní rady panu Gabrielu Eichlerovi, který je následně představil členům správní rady. Já jsem se s nimi nestotožnil, ani jsem je nenegoval. Můj názor byl takový, že by zaprvé měl ředitel dostat šanci se k ním vyjádřit.
1: To nedostal?
0: To nedostal nikdy. A za druhé, můj návrh, který taky nebyl, jak si přijat pozitivně, bylo, aby jakýsi personální specialista či personální auditor objektivně posoudil situaci v knihovně Václava Havla a definoval to, kde v tuto chvíli je ten problém. Bohužel tím, že se zaměstnanci rozhodli podat jakousi hromadnou výpověď, nastala situace, že tento audit asi pozbývá jako smysl. Nicméně tenkrát jsem toto požadoval, byl jsem přehlasován a demokraticky jsem uznal, že většinu ve správní radě měli zástupci pana Bakaly a zástupce pana Komárka, kteří tím rozhodnutím, že tedy postavili ředitele knihovny Václava Havla, přejali odpovědnost za fungování knihovny na nadále.
1: Co to vlastně fakticky znamená? On bere nějaký plat, ale má překážky v práci. Jakého druhu? Jak je to zdůvodněno?
0: No, to nebylo zdůvodněno. To bylo zdůvodněno vlastně tím dopisem, který poslali zaměstnanci a z mého pohledu, bohužel nejsem ten, který může jakýmkoliv způsobem tuto chvíli tu situaci změnit, protože to rozhodla správní rada a myslím, že správní rada, bude-li usnášení schopná, musí tuto situaci analyzovat a řešit.
1: Takže ve vaší kompetenci teď není vrátit Sedláčka, případně zpět do práce, to vy nemůžete udělat.
0: V tuto chvíli není mé kompetenci pana Sedláčka jakýmkoliv způsobem řešit.
1: A měl by se podle vašeho názoru vrátit do čela knihovny Václava
0: Havla? Já nebudu vytvářet jakýkoliv názor, já jsem tuhle tu chvíli služební knihovny a snažím se nějakým způsobem.
1: Ale máte svůj osobní názor.
0: Můj osobní názor, Tomáš Sedláček jako ředitel knihovny byl fenomenálním komunikátorem, marketérem a prezentátorem.
1: Ale výsledek je, že odchází 17 zaměstnanců.
0: Ano, já myslím si, že to je výsledek jakési špatné komunikace, generačního nedorozumění, představy, která možná nebyla dobře artikulována. Ale
1: tak není tak dobrý komunikátor, jak říkáte.
0: Dovnitř. Navenek fungoval fenomenálně.
1: No dobře. A jestli tomu dobře rozumím, Dagmar Havlová za Tomášem Sedláčkem stále stojí.
0: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit. Paní Havlová nemá žádná exekutivní práva ve vztahu ke knihovně Václava Havla a nikdy je ani skrze mě neuplatňovala.
1: A kdy by měli být tedy zvoleni noví členové správní rady a kdo je má volit?
0: To máme všechno napsáno v zakládacích listinách, které vznikly před rokem 23 v turbulentním období minulého řádu, které naštěstí nebylo nijak mediálně komunikováno. A ten jízdní řád se jmenuje zakládací listina, kde je jasně napsáno, že v momentě, kdy není více než 3 měsíce jmenován ať už výborem zakladatelky, či výborem dárců, jehož jediným členem a předsedou je Zdeněk Bakala, člen správní rady, který je tam jmenován ze stanov nebo na základě zakládací listiny za jejich stranu, tak nastupuje do těchto pravomocí dozorčí rada, která jmenuje toho zbývajícího člena nebo zbývající členy.
1: No, rozebereme to dál. David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN a člen správní rady knihovny Václava Havla, je hostem Radiožurnálu. Podle vyjádření manželů Bakalových, kteří po 20 letech odstupují od podpory, stávající způsob řízení a fungování knihovny Václava Havla neodpovídal nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce. Jak si to slova osobně vysvětlujete? Co se změnilo?
0: Pana Tomáše Sedláčka pro knihovnu objevil a navrhl pan Zdeněk Bakala. Pan Gabriel Eichler, který byl jmenován panem Zdeňkem Bakalou do správní rady knihovny Václava Havla a jako takový byl díky své senioritě ve správní radě námi ostatními členy pověřen funkcí předsedy správní rady.
1: Jak jsem pochopil, podle vás to byla dobrá volba?
0: Ano, podle mě to byla dobrá volba. Ano.
1: Dobře, ale já se ptám, proč Bakalovi odchází jako sponzoři?
0: Ale já to nevím. Já se omlouvám, to do dneška nevím. Já tomu nerozumím. Já si tu dohodu, která je mezi panem Bakalou a paní Havlovou, vysvětluji jinak. Myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci.
1: No, ani další z těch významných sponzorů, nadace Karel Komárek Family Foundation, není podle všeho se současným stavem spokojen. Jejich zástupci odůvodnili rozhodnutí odejít ze správní rady tím, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neschodovala s jejich programovým zaměřením. Tak zase otázka zní, v čem se ty tendence rozcházejí.
0: Bavíme-li se o vizi, tak ta vize byla jednomyslně schválena správní radou na některém z podle mého loňských zasedání. Spíš se jedná o to, o tu realizaci té vize. A zároveň musím říct, že osobně jsem vděčný panu Karlu Komárkovi za jeho neskutečný přínos pro knihovnu Václava Havla, kdy ve velmi složitém období on svým vlivem dokázal knihovnu zachránit.
1: A hrozí odchod tohoto sponzora?
0: A já z vyjádření, které jsem viděl v událostech České televize, ústy mluvčího KKCG, jsem pochopil, že zvažují svůj odchod. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Já jsem to už několikrát říkal vašim kolegům, mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí s
1: nový dárci. Návrhy.
0: Ano.
1: No, už můžete říct, kdo to je?
0: Ale já bych nechtěl předjímat, protože...
1: Dobře, jinak mohou nahradit Bakala Foundation, případně rodinu...
0: Já si nejsem jistý, jestli budou schopni nahradit Bakala Foundation a nejsem si jistý, jestli je v zájmu knihovny mít jednoho takhle dominantního strategického partnera. Protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
1: Tomu rozumím, kolik potřebuje knihovna na svůj provoz ročně?
0: Ale to je otázka, o jakém formátu knihovny se bavíme. Jo? Jestliže se bavíme o restrukturalizované knihovně, tak je to řády milionů. Bavíme-li se o projektu tak, jak jsme se ho snažili rozvíjet, tak naším cílem ústy pana předsedy Eichlera bylo dosáhnout rozpočtu 40 milionů korun ročně. V tuto chvíli rozpočet je 27 milionů korun na rok a není naplněn. Chybí nám tam stále cirka 2 miliony korun.
1: Pojďme zpátky k té otázce, kterou jsme nezodpověděli, kdyby měli být zvoleni noví členové správní rady. Vy jste říkal, že to je na dozorčí radě, ale pokud se nepletu, ta je teď jednočlenná dozorčí rada. Správní rada taky. Výbor dárců už neexistuje, protože z něj rezignoval Zdeněk Bakala týden před správní radou. Přiznám se, že nerozumím té situaci, jakým způsobem teď můžete postupovat legálně.
0: Já jsem oslovil pana doktora Kintra, který mi s touto situací pomáhá a snažíme se v tom vyznat. Ten jízdní řád, tedy ta zakládací listina, jasně hovoří, jakým způsobem by mělo být nakládáno v některých momentech. Některé momenty, jakože chybí vlastně 4/5 správní rady, co to znamená opravdu pátý člen, jestli to
1: takže
0: je číslovka.
1: Takže vy ty odpovědi hledáte.
0: No, samozřejmě, je. Ono to není jednoduché. Jo, protože...
1: Tomu rozumím, no, ale to znamená, že v tuto chvíli nevíme, kdyby mohla být správní rada doplněna.
0: Víme. Já jsem si jistý, že to bude 3 měsíců, tak jak říká ten jízdní
1: řád. Jste si jistý. No, do té doby je činnost knihovny fakticky ochromena?
0: Není ochromena, protože má pověřeného statutárního zástupce, kterým jsem já. A já musím vykonávat vlastně tu funkci navenek. To znamená, že můžu do některých agend vstupovat, určitě nemůžu nějakým zásadním způsobem změnit fungování a nastavení knihovny. Má role, tak jak ji vnímám já, je pokračování v tom, jak byla původně nastavena. To, co bude následovat, je v rukou těch lidí, kteří budou jmenováni jak předsedkyní výboru zakladatele, tedy paní Dagmar Havlovou, tak dozorčím výborem.
1: Ten výbor zakladatele, kromě Dagmar Havlové, tvoří ještě někdo další?
0: Ne,
1: je to jednočlenný výbor. No, ona se, jak jsem řekl, rozpadá i ta dozorčí rada, ve které zřejmě zůstává jenom Martin Palouš. A jak si vysvětlete odchod dcery Dagmar Havlové Niny? Proč odešla?
0: Ale vy mě neustále žádáte,
1: abych
0: vysvětloval motivace někoho jiného, nějaké no třetí strany.
1: Já myslím, že vás to...
0: Komfortně. Paní Nina Zbyt
1: promiňte, ale vás to určitě
0: a je to
1: zajímá taky,
0: dáma,
1: ne?
0: Která měla nesmírně pozitivní vliv na fungování dozorčí rady a hrozně si vážím jejího působení v dozorčí radě. Na druhou stranu nebudu předjímat její motivace, ale myslím si, že její profese, protože naše všechny funkce, jak ve správní radě, tak v dozorčí radě, jsou zdarma a dobrovolné. A já si myslím, že v tuto chvíli dozorčí rada se dostala do fáze, kdyby měla opravdu jak si sáhnou ke klotovým rukávům a reálně vykonávat svou funkci dohlížitele nad dodržováním jaksi parametrů nastavení knihovny Václava Havla.
1: No, ale když je tam jenom Martin Palouš, jak to může udělat?
0: Protože ho buď paradoxní, to je paradoxní situace, protože si myslím, že druhého člena jmenuje předsedkyně výboru zakladatele, paní Dagmar Havlová, ale nebudu předjímat její rozhodnutí. Jo? Jako já nemluvím za ní, nejsem její mluvčí, jsem jejím nominantem, ale vážím si každého jejího kroku. Myslím si, že v rámci jejich úvah samozřejmě k tomuto kroku spěje. A bude-li mít dozorčí výbor 2 členy, pak je usnášení schopný a může pokračovat v činnosti. A dokonce do 3 měsíců dozorčí výbor může dovolit toho svého 3. člena podle toho našeho jízdního řádu zakládací listiny.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Davidem Duškem, momentálně jediným členem správní rady knihovny Václava Havla. Knihovna podle vašich slov bude muset projít restrukturalizací. Jakou oni máte představu?
0: Ale to je, já nejsem ten, který by měl mít úplnou představu o tom. To je usnášení schopná správní rada. Mm-hmm. To znamená, že budou-li dovoleni členi správní rady...
1: To je mi jasné, ale vy přijdete třeba s nějakým svým návrhem, předpokládám.
0: Ale já bych rád zachoval unikátnost knihovny Václava Havla v těch směrech, kde je skutečně unikátní. Myslím si, že to, co je pro Českou republiku nesmírně důležité, je role vzdělávací knihovny. A protože sám trpím, jsem tedy aktivní tím, jak málo je vlastně vyučována dějepis moderní historie. Jasně. Moderní historie České republiky a Československa, tedy 20.
1: Takže to by mělo být jedním z těch úkolů. Ale,
0: no, ale to knihovna dělá dlouhodobě.
1: Jasně, ale pokračuje v tom. No, jak chcete nahradit ten odcházející tým? Vy jste řekl 10 podaných výpovědí, jednu jste dali vy, nebo rozloučili jste se s tiskovou mluvčí. Čili to je v tuto chvíli 11 lidí ze 17, ale vypadá to, že možná odejdou všichni.
0: Já nebudu předjímat. Já bych byl rád, kdyby si alespoň část těch zaměstnanců to rozmyslela, protože si myslím, že ta kontinuita je nutná. Respektuji jejich rozhodnutí, chápu jejich obavy, vnímám to tak, že se cítí velmi nejistě, odešel-li strategický partner a možná to jsou i existenční problémy, ale myslím si, že budeme schopni v krátké době, a to říkám s velkou mírou optimismu, protože mě mezi tím oslovili, já mám na svém LinkedInu, myslím, 10 nových CVček od lidí, kteří by chtěli knihovně pracovat, a další kolegové tvrdí, že jich dostávali taky desítky, kteří by chtěli jako vstoupit do knihovny Václava Havla a pracovat na rozvíjení tohoto odkazu.
1: Ti současní zaměstnanci zdůvodňují odchod tím, že prý nemohou garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. V čem myslíte, že mohou spatřovat nezdravý vývoj knihovny?
0: No tak to se zase ptáte mě na něco, co... Já vám můžu říct, že jsem na základě tohoto dopisu, který adresovali paní Havlové, jsem se podíval do jejich pracovních smluv a popisu jejich pracovních činností a přiznám se, že tam žádná část týkající se garantování čehokoliv není.
1: Ptám se, protože určitě vás zajímá, proč odcházejí, proč jsou nespokojeni, abyste to mohli příště předejít.
0: Tak samozřejmě oni mají svou představu o vedení a směřování knihovny Václava Havla, která se nesetkala v souladu s představou pana Tomáše Sedláčka. A vzhledem k tomu, že odcházejí, já musím říct, že respektuju všechna rozhodnutí správní rady, která doposud vždy byla přijata demokraticky a podle mého zákoně správně. A mezi nimi je i přijatá vize pana Tomáše Sedláčka, která se setkala jak s oporou u správní rady, tak v té době i u zaměstnanců. Otázka je, je-li realizovatelná, budeme-li na ní mít prostředky a budeme-li schopni ji zajistit i personálně tak, abychom byli schopni tu vizi realizovat. A já si myslím, že a jsem přesvědčen o tom, že instituce jako knihovna Václava Havla je pro Českou republiku nesmírně potřebná a doufám, že v této práci budeme pokračovat.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu byl člen správní rady knihovny Václava Havla, pověřený jejím řízením David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
0: Já taky děkuju a šťastnou cestu, řediteli.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Budete dělat v sobotu, pane politologu?
4: Nevím.
3: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
4: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
3: Kati. Diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
6: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
7: Na setkání nechyběly emoce.
8: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
7: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
5: Legislativa má být hotová do konce srpna.
3: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze? A jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek, 22. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
10: Tady chceme něco měnit.
3: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli třeba Braňte svou obec, nebo Příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky.
9: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, Byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
11: To je jako chystání se na fotbalové utkání.
9: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
11: Že to může být vřava.
9: Že to může být vřava, přesně tak.
11: Takže byla to vřava?
9: Byla to taková verbální vřava.
11: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
9: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube online a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
11: A co se teda řešilo? Řešili se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
9: Tak, řešili se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren, a co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
11: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat, a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
9: Tak, ten začátek, zejména ten začátek, byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
11: nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
9: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jakože to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Hmm. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodu. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako ve zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
12: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
9: Ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo?
13: Takže přestaňte se takhle chovat.
14: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
13: Vím, o čem je to
14: rozhodování.
9: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo? Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
15: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
16: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
15: Všady to bude vidět. Všady.
11: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
9: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
11: Je to ta obava.
9: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpicích linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
11: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
9: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
11: Národní plán obnovy, že?
9: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
11: To jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde, já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
9: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaických. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
11: Pak asi vadí to, že je to vysoké. To je argument, ne?
9: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon, tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
11: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
9: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko. Jo. Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém z pravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
11: Máte obci, poslední dům, 500 metrů za ním.
9: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Jo. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
11: Protože ta zóna může být velká, jo? No, může být x hektarů.
9: Přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuky i listí na stromech.
11: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
9: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
11: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika, skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
9: 94 nakonec.
11: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny, poměrně teda ze zásadního důvodu, totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská unie. Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
17: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
11: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
18: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
11: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
18: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
11: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
19: I vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
11: proto jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
19: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
11: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
9: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona a teďka vlastně je do 1. června možnost podat pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
11: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové.
20: Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou následně.
9: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
20: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
9: Nicméně, vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezená pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
11: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme, jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
9: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No,
11: takže se můžou měnit.
9: Ale myslím si,
11: zásadní,
9: že tam je jasné, že
11: ty zásadní parametry se ještě nebude. Můžou teda měnit, ale...
9: Určitě budou se měnit.
11: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
9: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. Když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice je problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterými nechceme zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
11: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
9: Zemědělská půda. Na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
11: Jo.
9: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
11: Kombajnem kolem asi projet můžete i
9: tak, že? Tak.
11: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
9: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali v současné době, jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem po 200 metrů, jo? Takže tam jako bude problém stavět. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají a já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to, a oni mi říkali, naštěstí ne. Říkám, jak jako naštěstí, ty akcelerační oblasti vám mají pomoc, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako nebereme, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou...
11: Tak to bude trvat déle.
9: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
11: Mm-hmm, no.
9: A mimo ně Maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
11: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
9: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
11: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
9: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém, a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovaly ty emoce zatím jenom. Říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
11: My to budeme
9: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
11: Ty peníze.
9: Jo.
11: Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. A co potom?
9: No, potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
11: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
9: Taky, děkuju.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo, a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
0: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
21: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví. Oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
0: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
21: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
0: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: GIB se zabavila přes 10 litrů tekuté extáze, část našla u policisty z Prahy. Výbuch v newyorské loděnici na Staten Islandu zranil 16 lidí. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku a dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval, podávali i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
1: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
22: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po požáru a výbuchu v loděnici na newyorském Staten Islandu je 16 lidí zraněných, 3 z nich vážně, uvedla to agentura AP. Úřady zatím neinformovaly o obětech. Na místě se hasiči snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru v přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčina incidentu se vyšetřuje. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 osob. Snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Laboratorně potvrzených bylo 82 infekcí a 7 úmrtí. Organizace ale eviduje téměř 750 podezřelých případů a přes 170 úmrtí. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které jsou běžně nepřístupné. Do programu akce Dny soukromých hradů a zámků se zapojily třeba zámky Neustupov a Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Na některých soukromých památkách návštěvníky provází přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky, koncerty a nebo výstavy. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
4: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Očekávám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
22: Zápas Česko-Slovensko začne v 16:20. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport.
6: Nehody na D55 u Otrokovic i na D1 u 9 křížů. U Otrokovic pozor na nehodu na dálnici D55 do Hulína. V nájezdu na dálnici od Zlína na exitu 32 osobní auto narazilo do svodidel. Je to za zatáčkou a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 je po střetu osobního auta se zvěří uzavřený odstavný pruh. Stojí tam ještě světelná šipka silničářů. Na D1 z Prahy do Brna počítejte také s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 pracují silničáři v pravém pruhu, kolona už se rozjela. A pracuje se i na dálnici D5 z Prahy do Plzně. U loděnice mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se už výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
23: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
24: Czech Radio News in English.
3: In a joint statement issued on Friday, Czech President Petr Pavel and German President Frank-Walter Steinmeier praised the path of reconciliation that their nations have taken since World War II. The statement was published against the backdrop of a Congress of a Sudeten German Association being held in Brno, the first such event in Czechia. Around 600 people gathered on Brno's Moravian Square on Friday for an open-air neighborhood festival linked to the gathering of Sudeten Germans. Several dozen protesters carrying Czech flags and banners also arrived at the square, but the event remained mostly peaceful. The Czech state is considering selling Explosia, Prime Minister Andrej Babiš said on Friday after visiting the Pardubice-based producer of explosives and ammunition. Babiš said interest in the company had been expressed by France through President Emmanuel Macron as well as by other European firms. The first direct flight from Philadelphia landed at Václav Havel Airport Prague on Friday as American Airlines resumed the route after a break of more than 6 years caused by the COVID pandemic. Saturday will be mostly sunny with highs ranging from 21 to 26 degrees Celsius. This week saw the launch of Sem tu novej, I am new here, a book by the British ambassador to Prague, Matt Field. Proceeds from the autobiography, which takes its title from a social media campaign that quickly made the freshly arrived diplomat well known in Czechia, are going to the Pink Bubble Foundation, which helps children and young people with cancer. Ian Willoughby spoke to Mr. Field at the presentation at the British Embassy.
5: You were saying earlier that you were asked by a publisher to write the book, but why did you nod to that idea?
7: Well, my first answer was no. I didn't think I could write a book, and I didn't think, even if I wrote a book, that I could come up with something that would be interesting for people. But then we started talking about it in the embassy, started talking with the team at Euromedia, and I thought maybe there was a way to explain what diplomats and ambassadors do, to talk about the relationship between our two countries in a way that might be interesting for people. And then what really made the difference for me was when I realized that we could use this to support some good causes. And this is where Pink Bubble comes in. This is an organization that works with children going through the most difficult times, recovering from cancer treatments. And when I realized we could do that connection as well, that we could support something that I really cared about, then the answer was yes.
5: How did you find the actual experience of sitting down, I presume, every day and typing away?
7: Yeah, so I've always loved books. I've always loved reading. Writing is a very different experience. It was tough, to be honest. It took a lot of time, especially doing this for the first time. I had a lot of help from editors, from friends, from colleagues. But by the end, I actually enjoyed it. I'm not in a rush to write another book, but I'm very glad to have written this one, and I hope people enjoy it.
5: I noticed the first photo in the book is from your social media campaign, Sem tu novej, which is also the name of the new book. How much has that been a part of your life, basically, here since you've arrived?
7: It's been such a huge part because it got us off to such a good start. So we had a wonderful first day experience when I tried to communicate that we were open and enthusiastic, that I was really pleased to be here. I spoke Czech. And this phrase, Sem tu novej, which a colleague in the embassy came up with, I think just communicates something. Of course, it's not Sem tu novej, it's Sem tu novej. And I think when we started to hear the really positive feedback from people, we got really excited about what we could do with it.
5: You often talk about the similarities between Czechs and Brits, but what have you learned over the years you've been here about Czechs and about the relationship Czechs have with your country?
7: I start this job, I feel, with a huge advantage in that Czechs and Brits have been working together for as long as we've had history together, for as long as we've been countries together. So you can think about whether it's Czechs who flew and fought with the RAF during the Second World War. You can think about the relationship between Masaryk and colleagues in London. You can think about during the communist years when British academics would come in, sneak into the country, teach in secret this underground university, the relationship between Havel and Prince Charles, now King Charles. You know, this is all a big advantage, I think, for someone doing this job. And then today, I really feel that the interest that we have in each other's countries, whether it's Brits drinking Czech beers or Czech players winning at Wimbledon, people in this country who love British shows like Red Dwarf and Miranda, people in the UK who are passionate about Kafka and Kundera, you know, we have a lot of kind of shared DNA, and I think that really helps.
3: British Ambassador Matt Field talking there to my colleague Ian Willoughby. And that's all from Radio Prague International.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jak financovat média veřejné služby? V čem je nevyhovující současný systém poplatků a v čem by mělo být lepší jejich placení ze státního rozpočtu? Je riziko, že se vydáme slovenskou cestou a politici si podmaní dosud nezávislou televizi a rozhlas? Hostem pořadu, jak to vidí, je socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
23: Jak to vidí?
8: Nedávno jste v rozhovoru pro deník Referendum řekla, že financování České televize je nastaveno velmi dobře a ke změnám není důvod. Co podle vás vede vládní koalici ke snaze zrušit poplatky za média veřejné služby?
10: Ja by som bola rada, keby vláda konečne tie dôvody pomenovala, pretože to, čo sa objavuje vo verejnom priestore, sú vlastne

0: schovaný ten priamy vzťah medzi občanom a médiom a to je systém, ktorý využíva Fínsko a Švédsko. Z čoho zároveň vyplýva, že taký ten klasický argument takzvaným severským alebo škandinávským modelom neplatí, pretože v severských krajinách fungujú dva rôzne modely. Bude to samostatná daň, alebo je to financovanie zo štátneho rozpočtu. No a ten druhý spôsob je samotné financovanie zo štátneho rozpočtu a tu rozoznávame dve základné varianty. Buď môže ísť o prostú položku v štátnom rozpočte, dajme tomu, je tam nastavené nejaké viacročné minimum, aby to médium dokázalo plánovať. Prípadne môže byť ten objem financií vyjadrený v zákone ako percento z určitej makroekonomickej veličiny, čo je systém, ktorý poznáme zo Slovenska, kde je v zákone napísané, že STVR má každý rok dostať 0,12% hrubého domáceho produktu. No a čo sa potom týka praktických skúseností, my sme identifikovali hneď niekoľko kritérií, na základe ktorých sme tie modely porovnávali. Je tam napríklad spravodlivosť, transparentnosť, politická nezávislosť, predvídateľnosť, adekvátnosť a tak ďalej.
1: A aký bol záver?
0: A záver bol, že ten model postavený na poplatkoch, prípadne samostatnej dani, to znamená model, kde nám zostáva zachovaný priamy vzťah medzi ľuďmi, ktorí platia za médiá verejnej služby a tými samotnými médiami, je menej rizikový a má lepšie výsledky v týchto kritériách, ktoré som spomenula. A to štátne financovanie síce v niektorých krajinách môže fungovať, ale keď sa pozrieme ako celok na európske skúsenosti, tak je častejšie spájané s poklesom rozpočtu, pretože tá položka je niečo, na čom politici vždy radi ušetria. Nepatrí to obvykle medzi ich politické priority. A hlavne sa ten rozpočet častejšie mení. To znamená, nepriamo nám to indikuje aj politický tlak, pretože je pre politikov podstatne ľahšie udržať to médium v napätí a tým pádom si ho nepriamo podriadiť.
1: Hned v úvodu píšete, že způsob financování médií veřejné služby patří mezi klíčové faktory, které ovlivňují jejich fungování, čili teď jste asi vysvětlila, proč vlastně.
0: Áno, dá sa to zhrnúť do jednoduchého, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj. Politici vlastne majú dve hlavné možnosti, dve hlavné páky, ako ovplyvňovať médiá verejnej služby, keď teda dáme bokom také tie klasické staromodné spôsoby typu nepríjemný telefonát, alebo dajme tomu ako verejná delegitimizácia konkrétnych novinárov. A tou prvou pákou je práve financovanie a tou druhou je ovplyvňovanie zloženia mediálnych rád, to znamená kontrolných orgánov, ktoré okrem iného vyberajú generálnych riaditeľov. Takže aj preto sa oblasti financovania venuje taká veľká pozornosť, pretože je to vlastne elegantný nástroj, akým na to médium, respektíve jeho manažment, vyvinúť tlak.
1: Kde vidíte slabiny současného českého modelu?
0: Identifikovali sme dve možné slabiny. Tou prvou je administratívna náročnosť výberu a vymáhania poplatkov. Tu treba povedať, že obidvaja generálni riaditelia si platobnú disciplínu českých občanov a občaniek pochvalujú. Takže na rozdiel od niektorých iných krajín, kde nastával problém v tejto oblasti a bolo treba ten model financovania meniť práve kvôli tomu, že poplatkový systém začal kolabovať, tak toto nie je ako legitímny dôvod, prečo by ten český systém bolo treba meniť, pretože v praxi s tým problémy nie sú. Každopádne ten administratívny, respektíve tá administratívna náročnosť tu je a výber a vymáhanie je spojené s nákladmi zhruba niekde okolo 200-250 miliónov korún ročne a to je suma spolu za Českou televízi Český rozhlas. Treba ale povedať, že väčšina tej sumy putuje v štátnemu podniku Českej pošte a zároveň aj podľa prepočtov Českej televíze, keby sme prešli na financovanie zo štátneho rozpočtu a o rozpočet oboch médií verejnej služby by sa zvýšil verejný dlh, tak náklady na obsluhu toho dlhu by boli vyššie, než sú súčasné náklady na tú administratívu. No a druhou možnou slabinou je potom spravodlivosť z hľadiska výšky poplatku, pretože ten poplatok je nastavený plošne, takže každá domácnosť platí identickú sumu bez ohľadu na majetkovú situáciu. To je do určitej miery zmiernené tým, že tie ekonomicky najslabšie skupiny obyvateľstva sú oslobodené od povinnosti platiť poplatok, ale aj tu by sa určite našiel priestor, ako to ešte zlepšiť. A to isté sa týka aj tej administratívnej náročnosti. Takže z našej analýzy okrem iného vyplýva, že keby sme chceli systém financovania médií verejnej služby v Česku zlepšiť, dá sa zamerať na tieto dve oblasti a nie je nutné odstraňovať komplet celý poplatkový systém a nahradzovať ho iným modelom.
1: Podle vlády je cílem změny nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém fungování veřejnoprávních médií. Ten současný takový tedy není. Jak to hodnotíte?
0: Tu by som práve čakala od vlády, že keď chystá tak významnú zmenu, ktorá potenciálne môže byť tak riziková z hľadiska ďalšej politickej nezávislosti a fungovania médií verejnej služby, že tie dôvody, prečo tak musíme spraviť, jasne pomenuje a zároveň vysvetlí, v čom je ten nový systém lepší, bez toho, aby vytváral nové rizika.
1: No, vy už jste to říkala na začátku, ale já se ptám, protože tady je jakoby to zdůvodnění, ale jestli je to srozumitelné nebo skutečný důvod?
0: Ten cíl vlády je určitě legitimní, on okrem jiného vyplývá z Evropského zákona o slobodě médií, ale aj podle naše analýzy současný český systém všetky tyto kritéria splňa. To znamená, generuje predvídatelný príjem pre média verejné služby, protože těch výber poplatkov je stabilný, ten príjem je adekvátny, dostačující na to, aby obě média pokryly všetky úlohy, které jim vyplývají zo zákona a zároveň garantuje vysokú mieru politickej nezávislosti, čo je teraz po veľkej mediálnej novele ešte viac poistené tou inflačnou doložkou. Takže ani v jednom z týchto kritérií ten súčasný model nezlyháva a o to viac je otázne, čo je teda skutočnou motiváciou k tej zmene.
1: Socioložka médií Marina Urbáníková je hostem pořadu Jak to vidí.
2: Jak to vidí?
1: Zastupitelstvo Hradce Králové vyjádřilo nesouhlas s navrhovanými změnami financování České televize a Českého rozhlasu. Jak důležité je pro kraje regionální vysílání zatím stanovené zákonem?
0: Regionálne vysielanie je dôležité nielen pre kraje, ale v zásade pre všetkých občanov v Česku, aj kvôli tomu, že regionálne spravodajstvo predovšetkým v Česku zažíva veľmi ťažké časy. Hovoríme o vzniku tzv. Lokálnych a regionálnych informačných púští, práve kvôli tomu, že pre komerčné médiá ide o veľmi nelukratívnu činnosť. Takže nám vznikajú celé lokality, regióny, ktoré, ak by sme nemali médiá verejnej služby, tak informačne nie sú pokryté. A v tomto, alebo toto je jeden z často kritizovaných aspektov toho nového návrhu zákona o médiách verejnej služby, pretože keď to porovnáme s existujúcim zákonom o Českej televízii a Českom rozhlase, tak v ňom nevidíme žiadne ukotvenie regionálneho vysielania ani regionálnych štúdií. Pričom, ak by naozaj došlo k avizovanému poklesu rozpočtu obidvoch médií verejnej služby, tak práve to regionálne vysielanie a prevádzka regionálnych štúdií by mohli byť, tak povediac, na rane medzi prvými. Muselo by sa ušetriť všade, to znamená aj tu. A v mnohých regiónoch nemáme komerčné médiá, ktoré by ich dokázali zastúpiť.
1: Rada České biskupské konference Justitia et Pax považuje za zásadní, aby demokratická společnost neponechala nové komunikační kanály na pospas soukromým firmám, zvlášť pokud má jenom omezený přístup ke kontrole nastavení algoritmů aplikací privátních společností, které mají tedy 100 miliony uživatelů a nemůže účinně bránit šíření dezinformací. To je stanovisko České biskupské konference. Jak je to důležité z vašeho pohledu?
0: Je to veľmi dôležité a keby sme nemuseli dookola viesť debatu o financovaní a o nastavení kompetencií a voľby členov mediálnych rád, mohli by sme sa venovať práve tejto téme, ako média verejnej služby skutočne posunúť do 21. storočia a zmeniť ich tak, aby boli relevantné aj pre mladšie nastupujúce generácie. Toto je debata, ktorá sa intenzívne vedie v západných krajinách, ale u nás na to nie je čas a priestor, pretože sa dookola venujeme týmto základným oblastiam týkajúcim sa financovania a kontroly. Z môjho pohľadu je to, respektíve zaspať v tejto oblasti, je de facto podobne riskantné, ako urobiť neuvážené zmeny v oblasti regulácie, pretože ak sa média verejnej služby nestihnú dostatočne transformovať, tak stratia tie najmladšie generácie a prídu o svoju relevanciu, čo by pre nich už v strednedobom hľadisku mohlo byť smrteľné.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Co bude následovat?
0: Sama som veľmi zvedavá, pretože okrem iného je tu v hre aj druhá možnosť, a to je poslanecká iniciatíva, ktorú opakovane zmieňuje Patrik Nacher zo strany ANO, ktorá má priniesť určité dočasné riešenie, a to by malo spočívať v oslobodení určitých skupín od povinnosti platiť poplatok. Takže tu máme tento dlhodobejší zámer, úplne nový zákon o médiách verejnej služby, kde sa ale situácia komplikuje práve kvôli tej nekvalite a množstve pripomienok, ktoré treba zapracovať. Takže naozaj ten pôvodný termín, odkedy by mal platiť 1.1.2027, považujem za úplne nereálny. A do toho tu teda máme z boku poslaneckú iniciatívu, ktorá môže priniesť toto dočasné riešenie v podobe oslobodenia časti verejnosti od povinnosti ten poplatok platiť.
1: Čož by fakticky znamenalo výrazné snížení rozpočtu jak České televize, tak Českého rozhlasu a asi nutnosť zmien třeba i v programu.
0: Na konkrétne parametre som sama zvedavá. Myslím si, že to bude podstatne miernejšie než ten prvý obrys, ktorý popísal Tomio Okamura, pretože podľa toho pôvodného návrhu, ktorý teda nebol formalizovaný, bol iba mediálne oznámený, by Česká televízia, Český rozhlas prišli zhruba o tretinu svojho rozpočtu a ešte v priebehu roku. A myslím si, že tu by sme sa naozaj dostávali do konfliktu s novým európskym zákonom o slobode médií, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili predvídateľné financovanie, ktoré bude zároveň adekvátne.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, dnes byla socioložka médií Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity a katedry mediálních studií Univerzity Karlovy. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: No a v pondělí se na vás těší Věra Štechrová. Klidný víkend přeje Vladimír Kroc.
2: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 tisíc námořníků na přibližně 2000 plavidlech. Írán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemohou opustit lodě, trpí nedostatkem potravy na pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct. Na východě Afghánistánu zemřelo kvůli přívalovým dešťům a záplavám 24 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na afgánské úřady. Nejvíc postižená je provincie Baghlán, kde je 15 obětí. Povodně ale postihly i provincie Vardak a Badakhšán. Tam povodně zničily přes 100 domů. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. Výstava bude otevřená do 13. září. Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4.
4: Na jedničce nehody za Ostrovačicemi a za Devíti kříži. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností je to průjezdné. Na jedničce z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 zůstalo po nehodě dopravní značení, světelná šipka v odstavném pruhu. Havarované auto už na místě není. A na dálnici D11 opatrně za Prahou ve směru do Hradce Králové. Od Pražského okruhu až po 4. kilometr se pohybují silničáři a čistí tam vozovkou v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Princip kolektivní viny se vždycky dotkne těch slabších, žen, dětí, civilistů. Příležitosti k vyřizování účtu se nejčastěji chytnou různí devianti, říká režisér Tomáš Mašín, který natočil dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové. Proč je téma poválečného odsunu německy mluvícího obyvatelstva po válce pořád tak výbušné a nedořešené? A proč historie oslavuje víc mužské hrdiny než statečné ženy? Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost Plus.
6: Pane Mašíne, učil jste se o poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva ve škole?
7: Ne.
6: A kdy jste se o téhle temné stránce československé historie dozvěděl? A co?
7: No, jakmile se ke mně dostala literatura, já mám rád historickou literaturu, tak myslím, že to bylo záhy někde v 90. kde se to jako otevřely informace o tomhle tématu. Já jsem něco viděl od babičky, ale důkladně jsem se začal zajímat, když jsem začal připravovat Gertu.
6: Co vás na té době fascinovalo, přitahovalo nebo zaujalo, protože ani já jsem se ve škole nic takového neučila, takže jsem se to všechno musela doučit později. Tak co pro vás bylo to největší, možná nemilé překvapení?
7: No, ono obecně jako ta doba mezi první a druhou válkou je velice jako turbulentní, dramaticky zajímavá, takže pro režiséra, pro umělce nebo pro autory jako nabízí spoustu témat, které jdou nějakým způsobem zdramatizovat. Já jsem si Gertu teda nevybral, byla mi nabídnuta, tak já jsem neřekl ne, protože jsem tu knížku znal a cítil jsem to jako poctu a vážím si to doteď, ty nabídky, která přišla z České televize, konkrétně od Terezy Polachové. A v momentě, kdy jsem tu nabídku přijal, tak jsem začal víc studovat a myslím si, že to je je to podobně jako v případě bratrů. Jako mně se vždycky líbí na těch velkých dějinných, já nevím, flácích, jestli to takhle můžu říct, na těch dějinných dramatických momentech si vyhlídnout i jednoho člověka. Nebo já rád říkám, že já si rád vybírám ty terče, než ty, který střílej, než ty, který jako křičej, řvou, než ten dav, který prostě se zaměřuje na toho jedince a snažím se toho jedince nějak jako přiblížit divákovi jako lidskou bytost, jako někoho, kdo má svoje problémy, kdo žije běžný život, v případě třeba Gerty, kdo prostě se chce vdát, mít děti a kdo tím pádem se může jako divákovi víc přiblížit a tím nějakým způsobem podat nebo zprostředkovat vhled do té doby, která byla nesmírně krutá, která byla velice turbulentní a která vlastně zničila jako ve valné většině v Evropě život.
6: V České televizi jste v únoru řekl, cituju, myslím, že jsme se s tím už trošičku dokázali vyrovnat nebo přijmout fakt, že se Češi nechovali po válce úplně pěkně. Myslíte si to pořád, že jsme se s tím trošičku už vyrovnali, když vidíte to, co se děje kolem sudetoněmeckých dnů teď, které začínají v Brně?
7: No, já jsem byl optimista. Od doby, kdy Kateřina vydala knihu a kdy jí jako určitý skupiny spoluobčanů nadávali do revančistky a zrádkyně, a tak jsem si myslel, že jsme se posunuli, když jsem připravoval Gertu a když jsme pak točil, protože jsem viděl, že ta debata je méně vášnivá a že se zracionalizovala a že ty důležitý momenty jako byly pojmenovány a že ty vášně utichly, že vlastně už se to v nějakém, jako, že to běží jako normální debata o součástí naší společné česko-německé historie, který se nemůžeme vyhnout a že je to víc pragmatický a mají slovo hlavně historici tak, jak by to mělo být. No a pak přišel Tomio Okamura.
6: No a co se stalo, když přišel Tomio Okamura? Protože sněmovna z podnětu vládní SPD přijala minulý týden usnesení, že se sudetoněmeckými dny nesouhlasí a vyzvala organizátory, aby od té akce ustoupili. Proč je to podle vás takhle výbušné téma, když je to 81 let po válce? A už se zdálo, že to utichlo.
7: No, já myslím, že zatím je politika, že pan Okamura potřebuje vyvolávat vášně, a potřebuje pozbuzovat své voliče, dělá to pro svůj elektorát a tak se hledá témata, které tu společnost budou vytřit, budou vyvolávat strach a tím pádem ho nasvítí. To je jako hlavní důvod. Já myslím, že to dělá čistě cynicky. To je samozřejmě můj osobní pohled na to, ale že v tom je kalkul a že je to, že se zneužívá z mýho pohledu neopodstatněného strachu z lidí a z toho, že jim budou takzvaně zabrány zpátky ty chalupy a majetky v Sudetech a že se uměle vyvolává nenávist, která tu nebyla. A přijde mi, že Němci se s tím traumatem druhé války a s tím, co Evropy provedly, nějakým způsobem vyrovnali, omluvili se tisíckrát a mají v tom jasno, zatímco my, když jsme se blížili k tomu, že v tom budeme mít jasno taky, tak se objevily tyhle ty vášně znova a máme tam ten problém. Z mýho pohledu opravdu jako je to neopodstatněná vášeň a neopodstatněný konflikt, opodstatněný pouze politikou a tím, aby prostě se určitý druh politiků nebo určitý druh elektorátu byl víc vidět, tak že to je ten hlavní důvod.
6: Myslíte si, že to, co se kolem sudetoněmeckých dnů v Brně teď děje, může poškodit česko-německé vztahy?
7: Já jsem si tím absolutně jistý a to vlastně jako děkuju, že to říkáte, já jsem to chtěl říct, pak mě to nějak vypadlo, ale to je věc v momentě, kdy my se snažíme, jako Německo je náš nejbližší partner, já to Gertu jsem točil s německými herci, kolikrát jsme si o tom povídali, o tomhle tématu a v momentě, kdy jsme se přiblížili tomu, že si můžeme podat ruce a jsme si je podali, existuje deklarace smíření o narovnání česko-německých vztahů, podepsaná na oficiální úrovni, nebo i v případě Brna teda na jako městský úrovni, magistrátní, tak najednou znova do té diskuze, která už byla racionální, vstoupí někdo, kdo ji vlastně otáčí zpátky na záda, kdo ji rozbíjí a rozbíjí ji jenom za vlastně z mýho pohledu skutečně jako sobeckým politickým se sobeckým politickým záměrem a Česko, jako na česko-německý vztah na vysoký úrovni to skutečně jako poškodí a je to vlastně, je to hrubá diplomatická chyba a Česko teda Německo je náš jako největší obchodní partner, už jenom tak se pojďme na to. Menší státy jako my by se na politiku měli dívat, to je můj názor, pragmaticky a racionálně. A když je někde problém, tak ho pojmenovat a najít konkrétní řešení. My nehledáme konkrétní řešení, my hledáme jenom vášně, nebo hledáme. My teď jitříme vášně a rozbíjíme něco, co jsme si po, vlastně od začátku 90. let jako budovali.
6: Dobře, vy jste říkal, že ty vášně rozdmíchává Tomio Okamura. Proč to dělají ti ostatní politici? Protože hnutí ANO vedlo v době, kdy Brno se omluvilo za to, co se v Brně dělo, tak Brno vedlo hnutí ANO. Je součástí historie hnutí ANO i ta omluva. Jak si vysvětlujete to, že teď Tomio Okamura dokázal přimět hnutí ANO a dalšího koaliční partnera k tomu, aby ve sněmovně prosadili to usnesení, o kterém jsem mluvila? Co je k tomu vede?
7: Politika, je to koalice. A předseda vlády potřebuje k vládnutí obě dvě jako menší strany, sice s minimálním počtem voličů, ale přesto prostě jsou ve vládě, dostali se, lidi se je zvolili, to je třeba respektovat a předseda vlády potřebuje k vládnutí, proto jako v těchto těch věcech ustupuje. Já si upřímně myslím, že předseda vlády v momentě, kdyby byl v jiný koalici nebo kdyby nebylo ve vládě SPD, tak by to neřešil, že by vůbec k tomuhle nedošlo.
6: Vy jste v České televizi mluvil taky o tom, že si nedovedete představit, že by soužití Čechů a Němců po válce bylo možné. Jak těžké trauma a pro kolik generací tahle doba byla, je a ještě bude?
7: Já myslím, že to odeznívalo, že jako ještě samozřejmě žijí pamětníci, ale postupně to jako odeznělo, nebo téměř to odeznělo, vrátilo se to k té racionální diskuzi, k tomu, že já zastávám názor, že a i jsme to kdysi se spolu senaristou Ondřejem Gabrielem u Gerty, to je dvoudílná věc, tak jsme to chtěli pojmenovat první díl jako příčinu a druhý díl jako následek. Můj názor je takový, že bez těch hrůz, který mám připravil celý Evropě, ale když se budeme bavit o Češích, tak Čechům jako pan Hitler, tak by potom nebylo vyhnání Němců. A bez těch krutostí, které Němci dělali Čechům, by potom nebyly ty krutosti, které Češi dělali Němcům. A tím to nějak neomlouvám. Myslím si, že je potřeba, když se ty věci pojmenují velice konkrétně, tak se ani nemusí nutně odpouštět, ale měli by se usmířovat.
6: Jako, je to smíření.
7: Ano, to je to smíření. My jako, lidově řečeno, teď to zní tak jako zlehčujícím dojmem, ale jako posluchači se rozumí. Vy jste nám dělali strašný prasárny, my jsme vám dělali strašný prasárny. Ty prasárny jsme si pojmenovali, jako uznáváme to, ale musíme jít dál. Musíme si podat ruku a musíme říct, my už nechceme, aby se to opakovalo.
6: Tak to už se ale stalo.
7: To přesně, a to zase mi berete, a to se už stalo a teď jsme jakoby znova na začátku. Teď si znova jako budeme říkat, kdo komu víc ublížil. Je to špatně. Jednak protože už je to tolik, 81 let po válce a měli bychom jít prostě dál, měli bychom prostě racionálně jako tvořit společnou budoucnost a ne se vracet do minulosti proto, abychom tu budoucnost rozbíjeli.
6: Když jste mluvil o tom, co se dělo za věci ze strany Německa a pak co dělali Češi Němcům, dokážete pochopit princip kolektivní viny? Nebo chápete ho? V tom smyslu, v jakém se to tady odrazilo po válce?
7: Kolektivní vina, no. Mně se to jako humanistovi a jako mašinovi se mi to příčí. Vůbec to slovní spojení. Na druhou stranu si uvědomujou, že nebylo asi jiný řešení. Bylo tu 3 miliony Němců. Bavili jsme se právě v souvislosti jako s natáčením Gerty. Bylo to 3 miliony Němců, který, co s nima? Ta nenávist byla tak hluboká, že bylo nepředstavitelné, že bychom byli schopni koexistovat. To potvrzují historici, to potvrzují pamětníci, ale neměly se používat takový slova, že vrcholný představitel státu používá slovo jako vylikvidovat. To je prostě špatně. A v momentě, kdy nejvyšší autorita začne používat takovýhle slovník, tak je potom opravdu tenký kruček, který se i stal, k bezbřehýmu násilí. Protože jako to násilí je tím pádem legitimizováno. Ale nedovedu si představit, jak bychom tady spolu žili. A potom, co právě Němci dělali Čechům, a když se budeme bavit o brněnské situaci, tak Němci se k Čechům jako nechovali ani před válkou moc hezky. Ale Češi k Němcům taky ne. Když se vlastně nastala samostatnost a když Češi se dostali na magistrát a vlastně začali jako nějakým způsobem Brno spolu řídit. Tak to trochu Němcům jako vraceli.
8: Autorka knižní předlohy Kateřina Tučková je právě teď na cestě do Brna. Ona mi říkala minulý týden na Světě knihy, že chtěla do Brna vzít svoje děti, aby jim ukázala, co dělá. Ale že poté, co se začaly vířit emoce a začalo se plánovat, jaké budou demonstrace proti té akci, tak řekla, že se do Brna bojí a že tam děti nevezme, ale ona sama pojede. Co myslíte, že se v Brně stane?
7: To nedokážu odhadnout. Dovedu si představit, že může být pár set křiklounů v ulicích. Dovedu si představit, že jistí lidé budou ty vášně jako rozdmíchávat, protože to je jako tyhle situace přitahují, jak jsem už říkal, jako různý devianty, lidi, kteří milují konflikt. To je uměle vytvořený konflikt a může si představit, že to nějakým způsobem bude dramatický, ale nečekám vyhrocený násilí, čekám spíš křiklouny. Ale chápu, já bych děti taky do Brna nebral.
8: Napadlo vás při natáčení Gerty Schnirch, že takhle emotivní bude debata kolem sudetoněmeckých dnů v Brně, že se tohle stane?
7: Absolutně ne. To je jako fascinující. Je to uměle vytvořená věc a samozřejmě sociální sítě, média to dokážou zesílit, politici, kteří jsou vidět. Je to prostě úplně, je to nešťastný a jenom to poškozuje česko-německý vztahy. My Němce potřebujeme a je to i vlastně z mýho pohledu jako marginálie. Jo? Skupina lidí přijede, Němců teda, přijede do Brna nějakým si uspořádat sjezd, chtějí se prostě bavit, to jsou všechno většinou seniori, nejsou vůbec militantní, je to prostě skupina míru milovných lidí a já vlastně nevím, v čem je problém, jo, protože oni nemají majetkové nároky, ta retorika je absolutně jako míru milovná a směřovací. Jsou to prostě lidi, kteří tady mají kořeny a tak nějaký to prostě sem táhne, je to přirozený.
8: V komentáři pro Seznam zprávy Kateřina Tučková napsala: můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Tak co jsou ti naši Němci, v uvozovkách naši Němci vlastně zač? Vy to víte?
7: No, jak jsem říkal, jako většinou jsou to přátelští. To, co já jsem teda poznal, můžu mluvit jenom z osobní zkušenosti, míru milovní seniori, anebo v případě herců, konkrétně Johan von Bülow, představitel Gertina otce, který dvě generace zpátky má v rodině sudetské Němce, tak můžu jenom říct, že to je jako příjemný chlap, velký talent, člověk, který není agresivní, který nás bere jako sousedy, svolil a slevil hrát prostě v českém dvoudílném filmu.
8: A ne úplně pěknou roli.
7: A bral to, oni vlastně všichni ty němečtí herci o tom mluvili jako o něčem, co je jako naplňuje takovým nějakou jako pocitem, že dělají dobře, protože točí film s těma sousedama, který prostě se k ním třeba nezachovali hezky, jako oni se nezachovali k ním předtím. A že to je nějaký, jestli se bavíme o slově smíření, takže to je tomu smíření napomáhá, že to je něco, to je ta podaná ruka, to je ta spolupráce. A abychom se mě někam posunuli, tak potřebujeme spolupracovat, ne se nenávidět a ne křičet na ty seniory chudáky v Brně.
8: Co se podle vás musí stát, aby se poválečný odsun Němců a německy mluvící obyvatelstva stal jednou provždy historií, kterou se budou zabývat a rozebírat jí už jenom historici?
7: To je To je těžká otázka. Měli by politici přestat jako křičet. Měli by přestat rozmíchávat falešný vášně tam, kde vlastně už nebyli a nebo z valné většiny utichli. Měli bychom najít, ale my se, to se bavíme my dva tady, nebo jako většinová česká společnost to nebere jako problém. Jo, už to je prostě něco, co je pasé, co se vyřešilo a ta situace ohledně toho vyvlastňování zpětného se uklidnila, to se všechno vysvětlilo. Sami Němci opakovali stokrát, že nemají žádný majetkový nároky tady. A je prostě fascinující, že se to znova otevře a že to otevře člověk, který vlastně, kterýmu imponuje strana nebo nejvíc spolupracuje s německou stranou, která otevřeně říká, že ty majetkový nároky má. A že jako část Sudet jsou jejich.
8: Myslíte AfD. No, Sudeto německé dny jsou součástí akce Meeting Brno, což je festival, který se prezentuje jako dialog, snaha o porozumění. Cílem je otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy, přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Myslíte si, že se to v téhle atmosféře, která se teď tady objevila, může povést, že tam něco takového se odehraje, smíření, dialog, nějaká podaná ruka?
7: Já věřím, že ano, že jako většinová společnost je nastavená mírumilovně, ne konfrontačně, a ta většinová společnost bude reprezentována i v Brně. Já bych na tím nelámal hůl, nebyl, ano, člověk má být ostražitej, a vyvolává bez pochyby to jisté obavy, to, co se okolo toho srazu Landsmannschaftu v Brně děje, ale tak, jak se dívám na Čechy, na jejich třeba solidaritu s napadenou Ukrajinou, s tou obrovskou mírou solidarity a prostředků, který třeba na Ukrajinu jako posílá, jak pomáháme, tak jsem v tomhle tom jako optimista, že většinově jsme jako mírumilovně naladěni.
8: Organizátoři festivalu věří, že pochopení minulosti je klíčem k budoucnosti. Cítíte to stejně?
7: Absolutně, podepisuju.
8: Je nějaká událost v historii, kterou jste ještě nepochopil, rád byste, a chystáte se na to třeba i nějak to zpracovat ve filmu?
7: To se mě zaskočila. Takhle o tom jako nevím. Nic mě jako, že bych vysloveně měl nějaký svoje téma, který historický, který mě jako, je pro mě jako ambivalentní, tak a chtěl bych ho zpracovat, tak zatím nemám.
8: Říká režisér Tomáš Mašín, který je hostem Osobnosti Plus.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Jakou úlohu má v chápání a pochopení minulosti hrát kultura?
7: No, kultura je prostředníkem, úplně ideálním prostředníkem a mezi řekněme jako politikou, tou velkou historií, dějinýma posunama a člověkem, konkrétním jedincem, protože máme, může s prostřednictvím nějakých jako jednoduchých symbolů, metafor, zprostředkovat náhled do toho velikého, co máme pocit, že to nedokážeme v té komplexnosti pojmout, tak najednou máme nějakou konkrétní filmovou nebo literární postavu, s kterou můžeme rezonovat. Můžeme ji mít rádi, můžeme ji nenávidět, ale tím, že nějakým způsobem jako otevřeme jako její nitro, otevřeme její osobnost, dokážeme se dostat dovnitř té postavy, tak jako běžný divák, člověk, současník může chápat, že věci nejsou černobílý a že zase se vracím teda k té Gertě, že prostě Gerta byla normální holka, kterou, jak já rád říkám, prostě jenom chtěla zůstat doma a nemohla.
8: Vy jste tu nabídku přijal hned, říkal jste, že to je nabídka, která se neodmítá v románech a filmech, ale bývají ženy podle vás často vykreslené jako oběti, ne jako hrdinky. A proto vás Gerta jako silná žena zaujalo. Co všechno vnímáte jako ženskou statečnost?
7: Za to jsem byl rád, protože je prostě zpravidla se zejména v historických filmech to hrdinství zobrazuje prostřednictvím mužských postav. A ty ženy jsou buď někde jako pozadí nebo trpí spolu s muži, ale velice často, tak jak se říká, že za silným mužem bývá často ještě silnější žena. Tak to platilo třeba i u příběhu o bratrech Mašínových, kde teda ty ženské figury byly stejně odvážné a statečné jako oni dva a jako jejich otec. Tak v případě těch ženských vlastností já jsem opravdu zastáncem toho, možná odbíhám trochu od té otázky, ale jsem zastáncem toho, že ta ženská statečnost, která je velice často tak neokázalá, jako skromná ve stínu, by měla být víc vidět, měla by být víc zobrazená, měly by být jako příběhy víc nasvíceny na ženský, právě v kontextu toho, že žena není jenom manželka, milenka a matka, ale žena je prostě silná filmová nebo literární osobnost, o který stojí za to psát a vyprávět příběhy.
8: Když už jste zmínil Bratry Mašíny, tak váš film Bratři je taky o velmi kontroverzní dvojici, která rozděluje český národ. Jsou lidi, kteří Bratry Mašíny vzývají jako hrdiny, pak je tu druhá skupina, která je pojmenovává jako vrahy. Já když jsem z kina odcházela, říkala jsem si, tak ale musíš si vybrat teď sama, protože ten film ti nedává odpověď na otázku, kdo je padouch a kdo je hrdina. To byl pravděpodobně váš cíl. Jak těžké je do těch filmů nevkládat vlastní postoj, aby z toho nebylo patrné, co si myslíte vy, protože já jsem to nepoznala.
7: Pro mě to není těžký. To je prostě záměr, to je pragmatický rozhodnutí, protože já mám rád filmy, které nejsou černobílý a které právě nabízejí možnost divákovi se vytvořit vlastní názor. A o to mi to přijde cenější, že jako ten film nebo ta postava není tézovitá. Je prostě živá, je lidská, má svoje mouchy, má svoje chyby, má své přednosti a já úplně miluji ukázat, jako až, vlastně, aby ta postava má být v jistém ohledu nepohodlná.
8: Vy jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že když je někdo statečný a odvážný, máme tendenci to relativizovat. Proč myslíte, že to děláme?
7: Myslím, to je součást trošku české povahy. Já když jsem se jako mluvil právě s Němcema, s Francouzema, nebo třeba s Rumunama, kde si se bratři měli natáčet v koprodukci s Rumunskem, tak my všichni bez zbytku 100% říkali, to je takový příběh, kdyby to bylo u nás, kdyby to byly jako naše postavy historické, tak ty filmy už jsou natočeny několikrát. Je to obdivuhodný. Tak my to máme tendenci trošku švejkovsky relativizovat to hrdinství.
8: Říká režisér Tomáš Mašín, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
7: Děkuji za pozvání.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzinu a nafty. Fotbalisty Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení v první lize. A dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný, potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí. Rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci S-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cebrnochové z České vakcinologické společnosti ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
9: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
3: Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzskému státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších přepočtu více než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzinu a nafty.